0: Kanama, to je jedna z hlavních strategických analytiček Georgetownské univerzity, univerzity, která je notoricky propojená se CIA, mezojezuitská univerzita. To je taková ta univerzita amerického Deep State, je tam z ní spoustu z těch funkcionářů CIA a všeho ostatního, tak ona tam učí strategii, armádní strategii. Zároveň je to bývalá vojenská analytička Rand Corporation, nebo Carnegie, takže velmi důležitá osoba Jennifer Canavo. A ta v podstatě včera vypustila text, ve kterém tvrdila, že v žádném případě Ukrajina ze Spojených států amerických nesmí dostávat rakety Patriot, tedy technologie, linky, aby si mohla vyrábět své vlastní rakety Patriot na sestřelování balistických raket, protože by Spojené státy americké takhle velmi rychle přišly o své velké tajemství, protože to výrobní zařízení by zcela určitě by s velkou pravděpodobností padlo do ruských rukou. Čili vidíte, že americký Deep Sea už počítá s tím, že velká část Ukrajiny spadne do ruských rukou. Rubio před pár hodinami prohlásil, že žádné dohody v Anchorage nebyly uzavřeny, že to byly pouze návrhy dohod, které se ovšem nebudou uskutečňovat. Takže Lavrov v podstatě se teď jede podle vyjádření Lavrova a Putina a je to tak, jak říkal Putin před dvěma dny, kdy říkal, že platí stále istanbulský scénář, to znamená Ukrajina kapituluje, odzbrojí, bude mít 40-50 tisíc v armádu, žádné tanky, žádné drony, žádná letadla, nebude tam ani jeden banderovec, ti budou zakázány, stejně jako nacismus a ruština. A ukrajinština a ukrajinština budou hlavně budou rovnocené jazyky na Ukrajině. Vzhledem k tomu, že velká část ukrajinské mladé generace stále častěji hovoří rusky, to se Ukrajincům stále nedaří, naopak více a více hovoří rusky, tak ta kulturní převaha ruská, množství ruské kultury, množství filmů, a je to prostě kulturní tlak. Tak jak řada Čechů hovoří stále více anglicky, no, tak řada Ukrajinců hovoří stále více rusky. Takže ve spoustě těchto věcí se to sune zpátky k tomu roku 2022, k těm ruským podmínkám. Jenom pro vaši představu, Rusové útočí na Ukrajinu asi 600 nebo 900, já teď ani nevím, kolik jsem tam už to číslo napsal, to je hrozný, všechny ty čísla mít do hlavě, takže já se musím podívat, teď se omlouvám zase. Jo. Takže Rusové vypálí 900 balistických raket na Ukrajinu ročně a Američani jsou schopni vyrobit jenom 650 kusů Patriotu ročně. Nikdo, i s Japoncema, Němcema dohromady, tam jsou takový malý výrobní linky v Japonsku. Tedy v Německu ta výrobní linka teď naběhne na provoz, ale bude plně provozní v roce 2030. Pak už budou vyrábět těch raket Patriot velké množství. Otázka je, jestli ještě budou mít nějakou hodnotu, vývoj jde velmi rychle dopředu. V současné situaci tak Jennifer Kavanoch jednoznačně prosazuje, že Ukrajina nemá střednědobé a krátkodobé řešení, takže bude neustále pod útokem ruských balistických raket. Takže situace je prostě taková, že Rusko stále intenzivněji a rychleji spěje ke svému vítězství. V podstatě Ukrajinci se domáhají, se snaží všemi způsoby do toho, do konfliktu zatáhnout Severoatlantickou alianci. Takže současný stav je takový, že Rusko nedostatek paliv vyřeší tak, že se je doveze z Indie. Tím, že se je doveze z Indie, přijde, bude muset Brazílie začít dovážet od někud jiná, to zdraží paliva, naftu a benzín po Evropě. A hlavně na Ukrajině. Takže vlastně Zelenský těma útokama způsobil pouze to, že se nám zdraží nafta a benzín. Samozřejmě tady bude potom ještě ten druhý problém, že tady, jak bude pokračovat jednání o Iránu, tak se to může jakoby zlevňovat. Ale výsledkem je, že ceny benzínu i nafty budou dražší, než byly před válkou v Iránu. Jenom pro vaši představu, Němci to spočítali, že to vychází na 400 euro na každou německou domácnost. Já jsem to přepočítoval, ten jejich údaj, protože oni to jednak přepočítají na 400 euro na každou domácnost, pak to taky přepočítají na celkový množství eur za celé Německo. Takže když jsem to přepočítal na Čechy, tak tím ještě nějakých 9 tisíc korun na každou českou domácnost. To jsou náklady jenom uzavření míru s Iránem, to znamená zvýšení cen paliv a toho všeho ostatního. Takže ta válka bude zdražovat a zdražovat všechno. Nadále bude inflace. No a Rusko si nakoupí od Indu, od všech, teďko bude v Dillí. Tenhle ten týden bude probíhat velká konference bezpečnostních, šéfů národních bezpečností zemí BRICS. Tak uvidíme, co tam chystají. Vypadá to, že svět je rozdělen na dvě party. Jedna je Evropa a Ukrajina, a druhá je Rusko a jeho spojenci. A mezi tím poskakují Spojené státy americké a snaží se uzavřít jakýsi mír, asi jako v Iránu. Moc se jim to nedaří. No tak nejhorší na tom by bylo, pokud by to tedy překročilo určité ruské červené linie, tak by nás Rusové začali bombardovat, o tom jako není žádných pochyb.
1: Prosím tě, no na to jsem se chtěl zeptat, protože třeba ten Sergej, myslím, že se jmenuje Karaganov, o tom vlastně mluví, jako o té hrozbě,
0: To je takový ruský mluvka, on už toho Medvěděva nikdo nebere moc vážně, tak zase vytáhli dalšího kašpárka jménem Karaganov. To je tak normální, ale on o tom mluví víc nahlas, než je třeba. Zatím to ještě není úplně tak, jak to on říká, ale nemůže se stát, že to tak bude. Ono prostě, když ho své začnou prohlédat. Víte, bývalý analytik CIA George Beebe, to je velký specialista, radil Dicku Cheneymu, takže to je velký jestřáb, tak on to zdefinoval velice jednoduše. Víte, Ukrajina, Rusko nesmí být poraženo, Rusko musí vyhrát. Když Rusko nevyhraje válku na Ukrajině, bude to znamenat jadernou válku s Evropou. Minimálně s Evropou. A samozřejmě Američani nepřijdou v Evropě na pomoc. Je to velmi jednoduché, on to George Beebe řekl úplně krásně, jak profesor Mezama. Kvůli Tallinnu Spojené státy americké neobjezují New York. To není nic neobvyklého, to je prostě politika velmocí, tady si může říkat, kdo chce, co chce, tak to prostě je. No a teď je otázka jenom, kde je ta ruská hranice. Zatím to, co provádí Zelenský, tedy to, že na Krymu není moc benzínu a podobně, to není důvodem ještě k tomu, aby se spustila útok proti Evropě ruské. Ale přibližuje se to k té hranici.
1: Prosím tě, ještě jedna otázka, a jak v tom může nebo nemůže hrát roli teď vlastně to ultimátum, který vyplší v pátek, což je zítra Bělorusku.
0: Ale to nesmíte brát příliš vážně, protože Zelenský je magor. Jako, on vyhlásil něco a pak to zase řekl, že už to splnili a Lukašenko ani v podstatě ukázal nějaký delegace, ale Lukašenko ani neví, co vlastně chtějí. Jo, on Zelenský včera tvrdil, že už to odmontovali a že ruské drony už nelítají na Kyjev, tak jako uvidíte, až zase začnou lítat. Zelenskýmu se to hroutí, jo. On totiž jako dokonce, on co navíc vypustil tohohle Lukašenka v době, kdy se začalo z Deep State USA šířit, že jako ten Budanov, ten by byl dobrý jako prezident Ukrajiny, on by uzavřel ten mír, není svetovaný. Není to feťák, není to korupčník, má americkou důvěru. Jo, tak jako, rozumíte, když tohle se začne takhle z těch deep state kanálů šířit, tak to Zelenskému někdo řekne a ten potom musí vydávat ty své vyhlášení. No a tam je nebezpečný to, že jako opravdu řada lidí. Víte, ta válka je rozhodnutá. V podstatě zbývá pouze Ukrajině jediná možnost, a to zasáhnout do toho Severoatlantickou alianci. A teď možnosti jsou dvě. Buď přepadne Bělorusko, což by byla velmi nepříjemná situace. Nikdo neví, jak Bělorusové.

0: Děkuji všem.
1: Tak jo,
0: tak jo, stěkli příště.
1: Děkujeme moc. Přejeme vám krásnou dobrou noc. Dávejte si odběr, dávejte si zvoneček. Zítra Jiří Jaroš Nikely. Podíváme se na spoustu zajímavých věcí, jak se nám to shoduje, ty plány našich evropských elit, plány a s věcmi, které už tady byly za druhé světové války. Zítra v 8 a děkujeme moc, krásnou dobrou noc. Ahoj.

vám nemám tyhle lidi rád. Co se nechtějí a neumějí smát, řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl. Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočká. Začne se zouváním, na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku a stačí pláta trošku pro šoupe rohožku.

Československé mírové fórum. Hezký večer vám všem, vážení posluchači ze studia Helen svobodného vysílače CS. Zdravím vás, příznivce hovorů s Vladimírou Vítovou a přeji příjemný večer plný zajímavých postřehů, názorů a komentářů. Mějte i přes některé neradostné informace pohodový večer se studiem Helen. Pro dnešní hovory s Vladimírou Vítovou jsou připravená kromě aktualit a vašich otázek, na které chcete znát odpovědi, tato témata. Nejprve budeme mluvit o tom, zda má smysl institut celostátního referenda. Pokračovat budeme konstatováním, že nový svazek metropolitních aglomerací České republiky

0: vystupuje proti státu. Dalším tématem je oligarchizace země. Pokračovat budeme globální transformací i lidského vědomí. A na závěr si připomeneme rok 1948 a Edvarda Beneše. Taková jsou dnešní témata a nyní už zdravím Vladimíru Vítovou. Hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Tolik úvodem. Příjemný poslech.
2: Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
0: Nejprve si odpovězme na otázku, zda má smysl institut celostátního referenda. Referendum přece nemusí sloužit jen k zásadním změnám poměrů v historicky stěžejních okamžicích. Lze jej využívat i jako obecný nástroj, kterým se v rámci běžného politického provozu řeší relativně méně důležité politické otázky. Takový obecný nástroj je upraven téměř ve všech zemích Evropské unie. Vzestup trendu zavádění referend jako obecného nástroje politického rozhodování se spojuje s takzvaným deliberativním obratem, tedy s akcentací potřeby umožnit lidu vést věcnou debatu a podílet se na procesu přijímání, ale i procesu samotné tvorby politických rozhodnutí. Ačkoliv Česko se tomuto trendu stále úspěšně brání, na straně politické nabídky i politické poptávky se referendum těší dlouhodobé pozornosti a je zjevné, že debata o referendu jen tak sama neskončí. Bude ale úspěšná, Vladimíro? A nebo referendum opravdu není potřeba?
1: Já si myslím, že to je taková vějička pro lidi. Protože referendem jsou každé volby. A kolik tam chodí lidí? Málo. Referendem jsou volby do Senátu. Kolik tam chodí lidí? Minimum. Referendem, používá se teda referendum někdy v těch obcích, ale tam, když se podíváte na ty statistiky, tak zjistíte, že tam chodí málo lidí k referendu. A že ať je výsledek referenda jakýkoliv, tak vlastně, když jsou ve hře vyšší státní zájmy nebo vyšší krajské zájmy nebo vyšší takzvané vyšší ekonomické zájmy, tak vlastně se na to referendum vůbec nebere zřetel. Takže kdyby to referendum bylo povinné, a bavíme se tady tedy o celostátním referendu, kdyby bylo povinné, jako to je v některých zemích, tak to je samozřejmě jiná věc, ale tady se vůbec nehovoří o povinném referendu, to za A. A za B, když tady jsou ta celostátní referenda, a to jsme měli jedno, to bylo při vstupu naší republiky do Evropské unie, tak byl absolutní nepoměr v těch mediálních možnostech, jak prezentovat názory, které byly proti vstupu České republiky do EU. Byl to poměr 90% pro a 10% proti. A to ještě bylo všelijak zpochybněno. Takže tohle to všechno vůbec není ošetřeno. A tohle, ta mediální stránka ani nemůže být nikdy normálně ošetřena, protože samozřejmě většina médií u nás je soukromých, to veřejnoprávní o tom teda taky můžeme se třeba pobavit dneska. Ale tam hrajou samozřejmě roli různé ty finanční, průmyslové, bohaté skupiny, které to nějakým způsobem tu diskuzi v těch soukromých médiích o tom, jak chtějí, aby dopadl ten výsledek, tak ho ovlivní. Já teda, když hovoříme o tom jediném celostátním referendu a když říkám, že tam nebyla povinná účast, tak bych tady ráda zmínila ta čísla, aby se lidi uvědomili, jako co vlastně chtějí, když to nebude povinné. Jo, a ještě než zmíním ta čísla, tak chci říci, že ty úvahy o celostátním referendu, tam se hovoří o tom, že když někdo bude chtít celostátní referendum, bude muset nazbírat 250 tisíc podpisů. To je nerealizovatelné. Prostě nebudou tady žádné takové organizované placené skupiny se sekretariátem a placenými lidmi a nebudou sbírat ty podpisy, když to někdo nebude chtít. Takže když už nějaká petice nasbírá 250 tisíc podpisů, tak vemte jet na to, že nebude pro dobro obyvatelstva, ale bude zatím stát nějaká klanově korporátní skupina nebo nějaké mocenské složky, aby řekli, jako jo, to je referendum. Ty lidi chtějí na tohle téma referendum, protože není v lidských silách to zorganizovat vlastními silami bez ohromné materiální a ekonomické podpory. A pak ještě se hovoří o tom, že vy teda nazbíráte 250 tisíc podpisů, jako dejme tomu ideální stav pod nějakou petici, ale nesmí to být petice, že chceme, aby bylo referendum, že chceme vystoupit z EU a z NATO. A k tomu se taky dostanu. To nesmí na tohle téma, na základě naší ústavy, nesmí být žádné referendum. A to zopakuju ještě jednou. Na základě naší ústavy, která se nedá změnit, a k tomu dojdu, nesmí být v České republice referendum o vystoupení z Evropské unie a z NATO. Ale k té otázce, takže když vy jakoby se sbíráte teoreticky 250 tisíc podpisů a někomu se to nebude líbit, tak to dá k ústavnímu soudu tu otázku, kterou vy jste tam vymyslel, třeba chcete vystoupit z Evropské unie, a ten soud rozhodne ústavní, že se mu ta otázka nelíbí, že je nerelevantní, že porušuje ústavu, že porušuje český právní řád, bla, bla, bla. Najde si tisíce výmluv a můžete si těch 250 tisíc podpisů vytapetovat doma v kuchyni. Protože to prostě nebude přijato, ta petice. Takže takhle k té otázce o celostátním referendu. A teď, jaký máme tady jeden konkrétní případ, a to je ten vstup do Evropské unie. Takže, kolik lidí nehlasovalo? Skoro polovina, 45% lidí vůbec nešlo k volbám. Co se týče voličů, tak těch máme 8 milionů 300 tisíc bylo v té době a zúčastnilo se těch voleb jedině 55%. To znamená mírná nadpoloviční většina. To znamená, že hlasovalo vlastně 4,5 milionu lidí, plus minus polovina. A z těch 4,5 milionů lidí, tedy z té poloviny těch oprávněných voličů, bylo jenom 3,4 miliony lidí pro vstup do Evropské unie. Takže abychom si toho byli vědomi, máme tady 8,5 milionů lidí a 3 miliony rozhodli, že budeme v Evropské unii, protože ten zbytek byl buď proti, teda to bylo velké množství taky občanů, anebo se prostě rozhodli, že jim to je jedno a že k těm volbám nepůjdou. Takže když není referendum povinné, když nejsou argumenty pro a proti v rovnováze těch mainstreamových médiích, tak vůbec nemá cenu, aby se takové referendum konalo. Ještě jsem možná chtěla říci, že když to sečteme všechno, jako dohromady, ta čísla, zmiňovala jsem počet voličů, takže pro vstup do Evropské unie, abychom tam byli, z toho celkového počtu voličů hlasovalo jenom 41,7%. Ani ne polovina z celkového počtu voličů. Ani ne polovina. Přes polovinu se zúčastnilo, ale ne celá ta polovina hlasovala. Takže 41,7% oprávněných voličů bylo pro vstup do EU, což jsou 3 miliony 400 tisíc. A ostatní lidi proto nebyli. A stejně v té Evropské unii jsme. A oddílí se rozhodně od toho celý náš život. Teďkom bych ráda řekla, jak je to s tím článkem, který vlastně neumožňuje, aby to referendum o Evropské unii a o NATO vůbec proběhlo. A pokud, dejme tomu jakože, proběhne. že někdo sebere 250 tisíc podpisů, že ústavní soud bude s tou otázkou souhlasit, že prostě většina lidí bude pro, tak stejně to není možné. Protože článek 9 říká, změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. A tenhle článek 9 ústavy se označuje a je označovan právníky, že ten je materiálním ohniskem ústavy. A nebo to má ještě jeden termín a ten se jmenuje věčnostní klauzule. To slovo věčnostní je od slova věčnost, na věky. Takže článek 9, ještě jednou to zopakuje, je materiální ohnisko ústavy, tedy věčnostní klauzule. Ten článek 9 výslovně nezakazuje to vystoupení ani se u, ani z NATO, není tam napsáno. Nesmí, nebo podstatnou náležitostí je míněno vystoupení se u a z NATO. A o tom vlastně, a to se k tomu také dostaneme, možná i v souvislosti s kauzou teď, jak dal prezident kompetenční žalobu. Ve finále by ovšem rozhodoval ústavní soud, ne parlament. A k tomu se podrobněji také dostanu. Probrali jsme tedy článek 9 ústavy, ještě jednou zopakuji, změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Toto je materiální ohnisko ústavy a věčnostní klauzule. Potom tam máme v ústavě článek 10 a ten zní. Vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva nebo něco jiného než smlouva něco jiného než použije se mezinárodní smlouva. A to znamená, že některé mezinárodní smlouvy, včetně smluv s Evropskou unií, jsou součástí právního řádu. Pokud by český zákon byl v rozporu s tou smlouvou, tak má přednost smlouva. A teď je otázka. Může parlament článek 10 zrušit? Může. Teoreticky může. Když by se změnila ústava, může se to změnit tedy jenom ústavním zákonem. To znamená, že musí souhlasit 3/5 poslanců, to teď jako vůbec nepřipadá v úvahu, zastávajícího osazenstva parlamentu. A k tomu ještě 3/5 senátorů. Takže nezmůže to jenom parlament, ale i senát. Obě dvě komory, teda poslanecká sněmovna i senát, obě komory parlamentu. A v obou musí být 3/5. Koho si tam lidé navolili? Příznivce Evropské unie, takže teď to nepřipadá v úvahu, nevím, jestli v budoucnu lidi a voliči jsou tak zblblí, že už asi nikdy. Ale existuje omezení pro změnu té ústavy. Ta změna v podstatě nesmí porušit ten článek 9, ty podstatné náležitosti demokratického právního státu. A pokud by Česká republika zůstala členem Evropské unie, tak zrušení článku 10 by samo o sobě vůbec nezbavilo Českou republiku těch povinností, které vyplývají z těch evropských smluv. Protože je prostě podepsala Česká republika. A kdyby byl článek tedy 10, někteří lidé to říkají zrušen, a ČR by zůstala v té Evropské unii, tak by vznikl takový problém, ale ne ten nejpodstatnější. Že Česká republika by byla dále vázána těmi evropskými smlouvami podle mezinárodního práva. I když by ta smlouva odporovala našemu právnímu řádu, tak v rámci OSN a v rámci mezinárodních vztahů, kdybychom zrušili článek 10 a řekli se, nebudeme dodržovat ty zákony Evropské unie, tak by to byl prostě mezinárodní problém, protože takový je úzus. Něco podepíšete, tak to dodržujete. Takže vyštípat z naší ústavy článek 10 není řešení. To dodržování smluv by ta naše právní ústava nezměnila. To samotné zrušení článku 10 by vůbec neukončilo závazky naší země vůči Evropské unii. A ten článek 10 má taky ten článek 10a a ten říká, že Česká republika může přenést některé své pravomoci na mezinárodní organizaci nebo instituci, například tedy tu Evropskou unii. Takže když by se zrušil ten článek 10a, tak by to bylo problematičtější, pokud bychom jakoby v té unii zůstali. Já nevím, jestli je to srozumitelné, protože nevím, jestli se lidi třeba otevřeli ústavu a mají to před sebou. Prostě je mnoho úvah, že když by se zrušil v naší ústavě článek 10, že to znamená, že přestáváme být pod jhem Evropské unie. Tak to bohužel není pravda. Ten parlament může článek 10 změnit nebo ho může zrušit ústavním zákonem, ale samo zrušení článku 10 neznamená odchod z EU a neznamená to ani zánik povinností, které vyplývají z toho našeho členství. A to se týká v podstatě i toho článku 10a. Pokud by Česká republika zrušila tu desítku a zůstala členem Evropské unie, pak musí i nadále plnit své závazky, které z těch smluv vyplývají. A sama Evropská unie neurčuje těm členským státům, jaké mají mít ústavy. A to, jak ty členské státy plní ty závazky Evropské unie, je v různých státech různé. Mají ty ústavy různé. Ale kdybychom přestali plnit, jakože se říká, zrušíme desítku, článek 10 a přestaneme plnit povinnosti vyplývající z těch smluv, nebo že přestaneme uznávat závaznost toho unijního práva, tak v takovém případě zasáhne Evropská komise, zahájí řízení pro porušení povinnosti členského státu. Ten spor se dostane před soudní dvůr Evropské unie a ten rozhodne, že stát porušuje unijní právo a budou uloženy finanční sankce. A z těch se prostě nevzpamatujete. Takže to samotné zrušení článku 10 automaticky vůbec neznamená, že se tady u nás něco změní. Pokud přestaneme plnit závazky, budeme před Evropským soudním dvorem, budou z toho platit sankce. A teď jaké je odvolání, ani nevím, tak k soudu OSN. Ale když už jednou podepíšete smlouvu, teď je to tak prosté, tak prostě plníte závazky. Takže tady je to takový, jako takový podvod, že se říká, zrušíme článek 10 a tím pádem nebudeme dodržovat smlouvy. No tak takhle to teda fakt neplatí. V tom vystoupení z Evropské unie, tak tam to upravuje ta smlouva o Evropské unii, článek 50 a ten v souladu se svými předpisy a následně to oznámit Radě Evropy. Takže to znamená, že tam ještě možná, já jsem neřekla to slovo, ten článek 50 říká v souladu s ústavními předpisy toho jednotlivého státu. Takže to znamená, že Česká republika by nejdříve tady musela jakoby změnit tu ústavu. A teď jde o to, když jsme kandidovali z ČR loňského roku, tak jsme dělali k tomu podrobné analýzy a jsou různé právní výklady. Nikde není řečeno, že o tom, že se to pošle do té Rady Evropy, má rozhodnout parlament. To nikdo nikde neřekl. Takže může teoreticky o tom rozhodnout vláda. A tam dokonce v těch právních analýzách je řečeno, že když už jednou ten požadavek na vystoupení naší země z Evropské unie je doručen, tak už to běží. Od té chvíle to běží. Pak třeba se tady můžeme hádat o tom, jestli chceme, aby to potvrdil nebo nepotvrdil parlament. Ale ten požadavek na vystoupení je tam doručen a běží to. Takže takhle to je. A teď ještě k tomu článku 9. To jsou taky úvahy. Vypadá to, že parlament je náš nejvyšší zákonodárný sbor. Podle toho, jak je ta stávající moderní společnost uspůsobená, že jsou tady ty tři pilíře demokracie. Parlament tedy tvoří zákony, vláda, to je exekutiva, že řídí tu zemi. A pak je tady ten sloup soudnictví. A ty jsou všechny jakoby na stejné úrovni. Ale protože do parlamentu volí lidi, tedy ty členové toho státu, tak asi parlament by měl být nejvyšší autoritou. Jenže v Evropské unii to tak nechodí. Tam jste jednou lapen a prostě dělají psí kusy, aby vás nemohli pustit. Takže ten článek 9, ještě jednou to řeknu, říká, změna podstatných náležitostí právního státu je nepřípustná. A teď převládající názor české ústavní teorie a judikatury ústavního soudu říká, a teď pozor, parlament nemůže odstranit článek 9, nemůže ho ani obejít. Nemůže třeba ústavním zákonem zrušit demokracii, to je jasný, nemůže ústavním zákonem zrušit svobodné volby. A ústavní soud v několika rozhodnutích naznačil, že by přezkoumával i ústavní zákony, které ten parlament schválí, pokud by zasahovali do toho věčnostního jádra, tedy do toho článku 9, tedy do těch podstatných náležitostí. Je samozřejmě názor, že parlament jako ústavodárce by měl mít právo změnit jakoukoliv část ústavy. Ale ústavní soud se teď postavil úplně naroveň v zemích Evropské unie a je k tomu poňoukán. Úplně naroveň vlastně parlamentu a soudci teda fakt nejsou voleni lidmi. Soudci jsou jmenováni. Takže když jsem potom pátrala, tak momentálně a asi se na to soustředili, tak už je víc studií, tak právně je to sporná otázka. A vrch nabývá ta teorie ústavního práva. Takže podle současného výkladu ústavního soudu, jak to naznačuje v různých těch svých rozhodnutích, parlament České republiky nemůže zrušit článek 9. A podle některých kritiků, samozřejmě to není možné, ale ty hold nemají v ruce ten ústavní soud. Takže logika vypadá takto. Ústavu vytvořil a může změnit jedině ústavodárce, tedy parlamentní ústavní většina. Ústava sama říká, že některé její části nelze změnit. A ústavní soud vykládá, které ty části jsou nezměnitelné. Takže když parlament přijme ústavní změnu, soud může říci, že je neplatná, protože zasahuje do toho nezměnitelného jádra. Takže takovou my máme nádhernou ústavu. A jestliže se to dostane k tomu, cokoliv k tomu ústavnímu soudu, co se týče toho článku 9, tak je to v podstatě jakoby neřešitelné, že jsme si tady na sebe upletli takovou smyčku, ze které není úniku. A existuje tady, si můžeme říct, a je nějaká vyšší autorita než ta ústavodárná. A ukazuje se, že podle Evropské unie, ano, a to je ústavní soud. Takže mezi právníky se vedou desítky let debaty na toto téma. Ty, co mají zdravý rozum, tak postupně odpadly, protože jsou vychováváni pro evropští právníci. Takhle v tom jsme až po uši a vůbec se nedovedu představit, že by se tady z toho naše země nějak vymanila. A to samé se samozřejmě týká NATO. A ještě když někdo říká, počkáme si na ten rozpad, no tak to je absolutní nesmysl, protože ta Evropská unie se nerozpadne zpět na národní státy. A to proto, že i v našem státě, i ve všech těch ostatních státech Evropské unie, ty státy sami nevlastní skoro nic. Tam mají majetky ty nadnárodní korporace a pro ty není výhodné, aby se ta Evropská unie rozpadla na jednotlivé státy. A že jde vždycky o to, kdo má v ruce tu reálnou moc, kdo má v ruce ty majetky, kdo má v ruce tu armádu, kdo má v ruce tu policii. A lidi to teda fakt nejsou. Takže ty řeči, že Evropská unie se rozpadne, možná na bloky, buď centrum a periferie, nebo třeba na tři bloky a my budeme součást Německa. Tak a mě to opravdu mrzí, že to ti lidé říkají, protože vlastně dostává naši zemi do úplně podřízeného postavení takováto idea, protože říká, budeme čekat na rozpad a vůbec neříká, jestliže jste suverénní ve vlastní zemi, tak si řekněte, co chcete. A to mě mrzí, že vlastně tohleto často slyším i na té vlastenecké scéně. A pokud by k jakémukoliv rozpadu došlo, tak samozřejmě ten rozpad přivede k chaosu část těch států. Protože ta Evropská unie má absolutně provázanou ekonomiku, proč by to byla ta nejhorší varianta. Pro Českou republiku podle analýz všech ale těch normálních ekonomů, ne ty, co jsou v televizi, podle těch, co jsou v televizi, je nejvýhodnější řádně připravený článek 50 a ne čekání na rozpad. A neexistuje vůbec žádný nikde, je řečeno, jaký bude ten mechanismus rozpadu, to neřeší ani ta Lisabonská smlouva. Evropská unie má článek pouze 7, to je ten článek o pozastavení práv anebo o dobrovolném vystoupení, to je článek 50. Takže rozpad by vyžadoval samozřejmě nové mezistátní dohody a přinesl by právní vákuum. A to pro ty nadnárodní korporace je prostě nemyslitelné. A ta kontrolovaná časová osa, pokud bychom si řekli, že chceme vystoupit, tak jsou ty 2 roky. A ještě jednou řeknu, že ta sázka na rozpad je scénář s absolutně nejvyšší nejistotou, s nejmenší kontrolou a největšími škodami pro ekonomiky typu, jako je ta česká. A ještě tady jsem si, že bych k tomu mohla dodat, jak
0: já
1: se říká...
0: 3 otázky, ano. Tak dobře. Možná, že bychom na ně mohli odpovědět. Hezký večer, myslím si, že dost občanů si přeje referendum o vystoupení z Evropské unie. Referendum bylo slíbené mnoha politickými stranami už mnohokrát, ale nic se neděje. Ani na.
1: A já si myslím, že jsem o tom hovořila celou první část pořadu. Že to referendum... že v podstatě z podstaty naší ústavy zakázáno o tomto. Ostatně mnozí politici to i řekli, že o tomhle by referendum nikdy nebylo. Za druhý, že pokud má být referendum, tak to není tak, že by ho vyhlásil stát, jako stát vyhlásil, že bude referendum o vstupu do Evropské unie. Tady ne, tady byste nejprve museli sesbírat 250 tisíc podpisů a pak by o té otázce rozhodl ústavní soud. A teď už bych se opakovala, v podstatě jsem to celé zmiňovala v té své první části.
0: Vašek píše, dobrý večer, paní Vítová, jsem v každém případě pro referendum o změně ústavy, o ponechání české koruny, samozřejmě také o vystoupení z Evropské unie. A pořád si ještě myslím, že nejsme národ blbců, kteří musí poslouchat a nemohou projevit svůj názor. Ale teď nevím po tom, co říkáte, zda je jisté, že by to dopadlo, jak chtějí mocní, pokud by referendum vůbec bylo. Vašek.
1: Děkuji. No, tak víte co, asi jsme národ blbců, když se tam neustále volíme ty politiky, kteří nám přímo říkají, že nechtějí vstoupit z té EU a referendum, to jsem teď vysvětlila, že když to někdo říká, tak je to jenom takovej fáborek, jak oblbnout lidi. Jak může, za A, není zákon o státním referendu, tudíž nemůže být referendum o změně ústavy. A i kdyby třeba jako tak bylo, znovu opakuji, tak zasedne ústavní soud, který má to složení, jaké má, a řekne, to není možné, aby referendum o změně ústavy bylo. Prostě pokud my nezměníme ten parlament a pokud v největším referendu, které máme vždycky jednou za 4 roky, tam nenavolíme ty politiky, kteří nejsou v televizi, tak se prostě nic nezmění, no.
0: A ještě třetí otázka, tu poslal Vilda, píše hezký večer, paní Vítová. Co je tedy potom podle vás nejnebezpečnější věcí nebo událostí pro český národ? Když to není chybějící referendum, tak Lisabonská smlouva, smlouvy s VHO nebo procesy total control, rezignace obyvatelstva, obrazná kolaborace obyvatelstva s globalisty nebo snad něco dalšího? Děkuji za ujasnění, Vilda.
1: Děkuji. Podle mého názoru je největší nebezpečí rezignace obyvatelstva a kolaborace obyvatelstva. A já jsem si říkala, že ještě tady dnes řeknu něco o prezidentu Benešovi. A on ve svém posledním díle, to mě opravdu skoro rozesmálo, si stěžuje po válce na pasivitu lidí. Takže kolaborace a rezignace obyvatelstva. Já si prostě myslím, že za všechno, co se u nás děje, jsou odpovědní sami lidi, sami občany, občané této země. Pořád do zblbnutí volí své vrahy a pak jenom kňučí. To se netýká posluchačů Svobodného vysílače.
0: Pojďme přejít k druhému tématu. Pojďme hovořit o novém svazku metropolitních aglomerací České republiky, novém svazku, který vystupuje proti státu. Posílit postavení metropolitních oblastí a aglomerací při rozhodování o budoucím programovém období, a to od roku 2028 do roku 2034, a regionálním rozvoji, chtějí primátoři největších českých měst. Nově vzniklý svazek metropolitních oblastí a aglomerací upozorňuje, že bez silnější podpory dopravy, bydlení, klimatických opatření a tak dále budou česká města narážet na limity dalšího rozvoje. Podle zástupců měst je přitom budoucnost metropolitních oblastí zásadní pro konkurenceschopnost celé České republiky a Evropy. Svazek, který funguje už od ledna letošního roku, zastupuje České metropolitní oblasti a aglomerace a chce být společným partnerem pro vládu, kraje i evropské instituce. Členy svazku jsou v tuto chvíli Plzeň, Praha, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Mladá Boleslav a České Budějovice. Tato města a jejich zázemí, metropolitní oblasti a aglomerace, společně zaujímají prý přibližně 25% území republiky, zahrnují prý téměř třetinu všech obcí a žije v nich 60% obyvatel. Jejich význam prý podtrhuje i to, že vytváří více jak 70% celkového hrubého domácího produktu Česka. K rozvoji metropolitních oblastí a aglomerací je využíván také integrovaný nástroj, takzvané integrované územní investice. Ale já se ptám, co ostatní obce, co zbytek České republiky?
1: No přesně, já jsem ten bod nazvala Nový svazek metropolitních aglomerací vystupuje proti státu, protože když se podíváte, dívala jsem se na ty jejich stránky, proč jako oni si říkají, že vznikly. Mimochodem, je to na základě jednoho investičního evropského programu, projektu, na základě toho ta nová organizace vznikla. Tak cílem je společně hájit zájmy velkých měst vůči vládě a Evropské unii. A jsou tam vlastně všichni teda hejtmani, všichni zástupci krajů. Já tomu vůbec nerozumím, vůbec teda rozumím tomu, to vám řeknu pak, jak tomu rozumím. Ale mně se to zdá opravdu strašně nebezpečné, protože oni teda, jak tady bylo řečeno, chtějí zejména mít vliv na rozdělování těch dotací a plánování rozvoje, ale vždyť ho mají. Vždyť kraje mají obrovský vliv na rozdělování dotací, plánování dopravy, plánování bydlení, plánování infrastruktury. Vždyť jsou tam všechna krajská města. A za Prahu teda je tam Mladá Boleslav, je tam Praha plus Mladá Boleslav. Takže je to normální, prach sprostá, lobbisticko-koordinační organizace veřejného sektoru. Vůbec to není žádná, nebo oni možná chtějí, aby to byla nová úroveň samosprávy. Oni zatím nemají pravomoce jako kraje, nemají pravomoce jako stát, ale když se podíváte na Moravany a moravské strany, které chtějí zemské zřízení, tak podle mě je to první krok, aby ten náš stát byl roztrhán. Ty Moravané chtějí státní zřízení, chtějí stát, chtějí moravský stát. A všechny tady tyhle ty aglomerace jsou součástí i těch takzvaných regionů, euroregionů a mikroregionů a příhraniční spolupráce. Je to první krok k demontáži České republiky, podle mého názoru. Samozřejmě oni si říkají, já se fakt musím smát, když to čtu, ještě jednou to zopakuju, jo, že oni považují za svůj cíl, aby měli větší vliv na rozdělování dotace, na plánování rozvoje, dopravy, bydlení a infrastruktury. Vždyť ty peníze na tohle všechno mají. Mají na to peníze ze státního rozpočtu, mají na to peníze z evropských projektů. Tak jako o co jim jde? Jim jako je, logicky z toho vyplývá i to, jak tady byla řečena ta otázka. Takže velká města podle toho asi mají mít ještě větší vliv na rozdělování těch veřejných prostředků, ale pardon, že řeknu to slovo hergot, když ty peníze se všechny rozdělují mezi ty jednotlivý kraje. A když řeknou zase lidi, no ale Praha, ale v tom je i Praha, v tom Novém svazku je i Praha. Takže ani tenhle argument tady neobstojí. A ty venkovské oblasti teda samozřejmě mohou být při tom rozdělování a budou upozaděny. A dlouhodobě to povede ještě k vylidňování venkova a k velkým rozdílům mezi těmi 14 metropolemi v uvozovkách a zbytkem naší země. Takže jde o faktickou regionalizaci a metropolizaci. To jsou úplně nový termíny, které tady od ledna, nebo takhle do ledna ještě nebyly. To znamená, já jsem kdysi zaregistrovala, že vlastně v rámci OSN i v rámci Evropské unie je, jako, jsou to takové struktury napříč těmi státními strukturami. A v každé zemi je to tak, že v rámci OSN i v rámci té Evropské unie tam mají jakoby svůj spolek primátoři hlavních měst těch jednotlivých zemí. A jestli si vzpomenete, tak tenkrát byl velký na tehdejší vládu tlak toho primátora pražského Hřiba, který mimochodem je z Moravy. Brno nikdy v životě nemělo žádného Pražáka nebo Čecha za primátora. Vždycky má Moraváky. Ale Praha ne. Praha má moravské primátory, tak to je jenom taková vsupka. Takže Hřib byl proti vládě. To samé se stalo v Maďarsku, že primátor Budapešti byl vystupoval na mezinárodní scéně proti tehdejšímu premiérovi Orbánovi. Takže to uspořádání těch mezinárodních velkých institucí je uděláno tak, aby všude měli dozor. Takže jednak jakoby komunikují s tím naším státem, v rámci toho financování udělají ty příhraniční spolupráce, ty euroregiony, plus ještě tady udělají, že někde se budou scházet primátoři hlavních měst a ty budou vést svoji politiku. A teď v rámci toho, já nevím, jak se ten projekt jmenuje, ten program Evropské unie, nějak integrální, z čeho vychází tady ta nová instituce, nějaký integrální, a to druhé slovo nevím, projekt. Takže oni to úplně rozparcelujou v rámci těch zemí, protože Evropská unie, vždyť to pořád říká, je to její oficiální politika, nechce, aby byly národní státy, aby byly státy. Ona to nechce. A bere tady tu svoji ekonomickou, ten svůj ekonomický vliv, ty prostředky, které jí dávají jednotlivé členské státy, tedy i my, ne, že by k nám byla tak štědrá, my jsme jí nic nedali a ona nám rozdala peníze. My cpeme do Evropské unie peníze. A ty, co tam nenacpeme, tak už se rozkradou z naší země, přejdou úplně pryč přes ruky těch nadnárodních korporací. No a takže takhle se dělá ten rozpad jednotlivých zemí a my jsme tady toho svědkem. Vzniká tady úplně regulárně další mocenská úroveň, kromě vlády, protože oni pokrývají vlastně celou tu naši zemi. Je to 14, de facto, ne de facto, ve skutečnosti je to těch 14 krajů. Takže oni se tady zřídili nějaký orgán, který bude vystupovat proti vládě. A ten stát má vládu. A ta vláda a ten stát je systém pro ochranu a rozvoj národa. A oni vlastně těch 14 krajů, což je to území toho státu, budou bojovat proti vládě. Chápete tu absurditu této organizace? No, jako mě to skoro vyděsilo, když jsem se o tomhle poprvé dozvěděla. Tak tím bych to asi skončila, že se mi to zdá jako nebezpečné, ale už to je. Premiér proti tomu není, takže tady pak budeme mít nějaké ty vladyky. Možná pak ještě to půjde dál, že Zeman bude v každém městě a bude tady úplně jiná hierarchie uspořádání a fungování společnosti, no ale nebude to stát.
0: Tak oni říkají mimo jiné, že cílem této nové platformy je mít silný a jednotný hlas při prosazování zájmů měst, při vyjednávání s národními i evropskými partnery, zejména v souvislosti s budoucí podobou politiky soudržnosti Evropské unie po roce 2027.
1: No, přesně. Politika soudržnosti Evropské unie a jako jak chtějí jednat proti nám, teď ten stát jsou oni. Už teda tady existuje ta vláda, která vlastně je zastřešující nad těmi 14 kraji, když oni se teď udělali nový orgán. Mimochodem, už mají účet, každý ten kraj do toho bude dávat peníze, Hradecký kraj už odmávl 250 000. Můžou podnikat. Chápete to? Můžou podnikat. S tím veřejným majetkem můžou podnikat. Budou to normálně, bude to podnikatelský subjekt v rámci toho národního státu. Mně se to zdá úplně omračující.
0: Mně to připadá, že tak trošku počítají s tím, že pokud se mění vlády, tak se mění i možnosti jednotlivých krajů a krajských měst a mají takovou představu, že budou těmi rozhodujícími, to znamená těmi základními, zásadními partnery pro vyjednávání. Oni píší.
1: Ale
0: dál.
1: Oni se nemění. Když se mění vlády, tak se nemění žádné rozdělování, jako pravidla rozdělování peněz pro kraje. Jako třeba, když teda byl premiér Fiala z Brna, že dostane víc Morava, tak to není, ta pravidla jsou stejná. Tohle to, ten jejich argument, jestli ho používají, tak taky samozřejmě neobstojí.
0: Protože oni hovoří o vyjednávání, ne o jednáních. Dále píší, že svazek vznikl v reakci na zásadní změny, které Evropská unie i Česká republika připravují pro programové období 28 až 34. Nový rámec financování a zejména národní a regionální partnerský plán výrazně mění dosavadní systém financování z operačních programů. Města proto usilují o to, být na tyto změny připravená a vystupovat jako rovnocenný partner při nastavování tohoto národního a regionálního partnerského plánu.
1: A to a tak, jako rovnocenný partner koho?
0: Evropské unie.
1: Aby tento rámec stát, odpovídajícím, ale tam města.
0: Ano, aby tento rámec odpovídajícím způsobem reflektoval územní dimenzi a specifika metropolitních oblastí a aglomerací. No, to znamená takže ne všem stejně podle jednotných pravidel. Tak to z toho slyším já.
1: No, já si teda myslím, že je přirozený, že stát má větší váhu a pak to tady uvnitř rozdělí. A teď jde o to, podle jakého klíče, počet obyvatel, území. Musí se zohlednit všechno, jako když se hrajou počítačové hry a budujete tam hříše v uvozovkách, a aby vám to jako nespadlo na kolena. Vždyť budou mít daleko menší váhu. Já to musím zhodnotit jedním slovem, že to je prostě, že to je absolutní blbost, jenže to je jako, že by to vycházelo z blbosti. Ne, je to zlý akt na zničení České republiky, podle všech mých poznatků, co o tom mám.
0: Rozhodně to vypadá tak, že vlastně vznikem toho svazku získají metropolitní oblasti a aglomerace a ti ostatní se budou jenom dívat? Jak budou žít? Co pro ně zbyde? Pomůžou jim potom?
1: Já vůbec nevím, co na, Já vůbec nevím, co na to mám říct, jako fakt nevím. Já jsem se dívala na ty jejich stránky a mě prostě úplně nad tím zůstává rozum stát. Já vůbec nechápu, tak nemůže jim to zakázat. Není taková právní jako moc, aby se zakázalo, že oni jsou nějak svazek města, obcí, ale prostě, že tě to všechno špatně, teda já nevím, jestli jsem to tady objasnila trochu, ale vždyť to nedává logiku, to je konec českého státu. Tady prostě budeme mít 14 prti nějakých malých vladyků a ty budou jako, ty se spojí dohromady a budou vyjednávat s tou Evropskou unii. A co teda ten stát? Oni to tam přímo mají? Vůči vládě a vůči
0: ano,
1: EU.
0: To bude zřejmě taková stínová vláda.
1: Jo, přesně.
0: I když oni hovoří o tom, že se připravují na budoucí podobu politiky soudržnosti Evropské unie po roce 27, ale když si přečtu, co vlastně ta politika soudržnosti znamená, jaký je její význam a co obsahuje, tak se dozvím, že je to klíčová strategie Evropské unie, která má za cíl snižovat ekonomické a sociální rozdíly mezi různými regiony. Na vyrovnávání těchto nerovností a podporu harmonického rozvoje všech členských států vyčleňuje přibližně třetinu celého celkového rozpočtu Evropské unie. Tak o čem budou vyjednávat?
1: Já to jako fakt tomu nerozumím. Jsem z toho otrávená a největší radost z toho má asi ta nově vzniklá organizace, kde teda budou podnikat. Budou podnikat, to je asi to nejpodstatnější, mají účet. A asi největší radost toho má Morava. Mně se to zdá strašné a zlověstné.
0: Luboš píše, kde navrhujete, v jaké aglomeraci by měl člověk bydlet, aby byl na tom nejlepším místě. Bere to tak trošku s nadsázkou, protože posílá
1: smínky. To asi záleží na tom, co člověk od života očekává. Jestli chce víc přírody nebo více města, jestli chce dobré víno, nebo jestli rád chodí po horách. To asi nelze takhle říct, to záleží na každém, co má nejradši.
0: To je prozatím vše k tomuto tématu a protože jsme téměř v polovině dnešního vysílání, je před námi krátká hudební přestávka. Krátká hudební přestávka sestavená z hitů Osvobozeného divadla. První má název Tři strážníci.
3: Nehádejte se, prosím vás, teď. Bubu, kdo jste hádá?
4: Já to nejsem.
3: Dejte pokoj, nebo vám to na mou duši a zim jednu bed. Kdo tam půjde?
4: Já tam nejdu.
3: Jděte tam vy.
4: Aj tam nebo.
3: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš. Nepůjdu.
4: No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

0: Zatím, co se strážníci před strážnici hádali, zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku kládají, strážníci raději před strážnici hádají.
1: Dejte si tu pozor!
2: Nehádejte se, prosím vás.
3: Kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
3: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vrazím jednou hned.
2: Sezubu, kdo tam půjde?
3: Já tam nejdu.
2: Jděte tam vy.
3: Aj tam nebo, no tak půjdeš, nebo nepůjdeš.
2: Nebudu.
0: No tak paní, tak se o tom dohodneme po

Víno naleje, do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to.

Klenutém těle duch bohatý raz očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý,

Narodné hroudě v malebném kroji rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj! Dle gesta soudě

za městem bydlí, na zámku sídlí, hrábě odvidlí, však nerozezná, nic ho nebolí, jde přes mrtvoli.

0: Zpráva by neměla minout nikoho z nás. Dokonce si myslím, že by se měla stát jedním z top témat rozhovorů v naší zemi. Cesta do pekla je totiž lemována různými milníky. To, že nyní žijeme v zemi, kde se nejbohatším, to znamená nejmocnějším člověkem, stal člověk, který vydělává na válce, to je na zabíjení a destrukci, je právě jedním z těch milníků. Je nakonec fascinující pozorovat, jak raketově narůstá jeho bohatství. I to, že je to nyní nejenom nejbohatší Čech, ale i nejbohatší východoevropan. A že se prodral dokonce i mezi nejbohatší lidi na této chátrající planetě. A není všem dnům konec. Bohatne každou sekundou.
1: No, já bych začala možná tím, že co přesně ten pojem oligarchizace znamená. To znamená, že, a tady byl příklad, že velká ekonomická moc není v rukou státu, ale soustřeďuje se do rukou velmi malého počtu velmi bohatých lidí. A ta ekonomická moc se pak promítá do politiky, promítá se do médií a promítá se do veřejných rozhodnutí. Takže oligarchizace znamená propojení velkého majetku a politického vlivu. To tak prostě je. Ta vysoká koncentrace majetku, tak vlastně můžeme to vidět u nás, že dochází k rostoucímu vlivu velkých ekonomických skupin. A v tom je ohromné riziko pro naší zemi, a já pak uvedu konkrétní příklady. Ta veřejná politika vlastně reflektuje zájmy ekonomicky nejsilnějších, jak se tomu říká, klanově korporativních skupin. A když tady byl zmíněn ten zbrojař Strnad, tak vlastně podstatou toho včerejšího, dnešního nebo minulý týden sporu vlády a prezidenta, kdo pojede na to zasedání NATO, tak je jenom, že jeden gang má obšanclou vládu a druhý gang zbrojařský má obšanclý hrad. Doug Danish natočil rozhovor a kolegové se ho snažili, a řeknu vám, co v tom rozhovoru bylo, kolegové se ten rozhovor, je velmi krátký, je to výsek, jenom minuta, snažili dát na diskuzní stránku na Facebooku pod tiskovku vládní a nebo na hrad a okamžitě to všude vymazali. Udělali to několikrát, vůbec to tam není. A ten Doug Danish říká, že podstatou toho jednání v Ankaře bude, že se tam bude projednávat, že Evropa dá 70 miliard euro Ukrajině na zbraních. Že Amerika od toho ustupuje, Německo jakoby schudlo, to už nechce dávat tolik, takže bude tam 70 lidí se zavážou za ty země k tomu, že se dá 70 miliard, dá Evropská unie euro, 70 miliard euro Ukrajině na zbraně. A teď je o to teda, který z těch zbrojařských gangů našich se v tom zaangažuje. A jeden si financuje lidi z vlády a druhý gang si financuje hrad. Takže to je ta podstata, zase podle mého názoru, o co jde. A jinak ještě když jsme u té kompetenční žaloby, já si myslím prostě, že můžu mít výhrady stokrát k prezidentovi, ale podle ústavy a podle různých těch zákonů, tak samozřejmě vláda mu to nemůže zakazovat. Takže i kdyby tam měl soudce, kteří by mu byli nepřátelští, tak pokud by se drželi zákonu, tak samozřejmě v tomhle to má Petr Pavel pravdu. Tak to je jenom můj názor na to, i když tady se jako říká, no ten z toho hradu a všichni jsou proti němu, ale tak jestli prostě ty zákony by měly platit, tak pro každého. A v tomhle případě opravdu jsou nakloněny tomu Petru Pavlovi. Já se ale vrátím k té oligarchizaci ještě, abych to objasnila na konkrétních případech, které se týkají naší politiky. Když

0: je vrcholný politik zároveň vlastníkem, což teda byl případ, teď se to jakoby vzdal, to Agrofertu, Andreje Babiše, tak vzniká otázka střetu zájmu. Ale jsou jakoby různá změkčovací pravidla a snižovány bariéry mezi tím výkonem státní moci a mezi soukromým podnikáním. Já vám řeknu o několik velkých investičních skupinách, které vlastně mohou získat, ne mohou získat, které získaly velký vliv na rozhodování těch našich politiků. Ta ekonomická moc v naší zemi se rozdělila mezi těch několik velmi bohatých aktérů a získala opravdu nepřiměřený vliv na politická rozhodnutí. A ještě než vám řeknu ta konkrétní jména, tak ti lidé získali ty majetky ne proto, že by byli tak úspěšní a tak chytří jako opice, ale proto, že jim bylo dovoleno těmi, kteří nás porazili. My jsme poražený stát v rámci studené války, tedy bylo to dovoleno těmi Američany a západními korporacemi. Některým bylo dovoleno, jsou to v podstatě jejich koně, tady získat veliké majetky a na základě toho oni plní úkoly, politické úkoly a vlastně jim to tímhle způsobem vrací. Takže ti, kteří to získali podvodem, také tací jsou, ale většinou byli vybráni. Ti oligarchové, kteří teď jsou, tak původně byli vybráni těmi Američany. No a teď teda pojďme se podívat na to, kdo to je. Takže Pavel Tykač. Ten bývá spojován s podporou pravicových a konzervativních projektů, co se týče parlamentních politických stran. Daniel Křetínský, ten vlastní významná média a firmy, proto bývá často zmiňován v debatách o vlivu ekonomických skupin na veřejný prostor. Potom je tady PPF, tady Petr Kellner, který zemřel. Většinou je to ta klanově korporativní skupina, která souvisí s podnikáním jakoby našeho kapitálu v zahraničí. Potom je tady Zdeněk Bakala, ten bývá spojován hlavně s vlastnictvím médií a podporou liberálních a prozápadních iniciativ. A Andrej Babiš, tak ten jediný sám jde z kůží na trh a politicky se angažuje. Když skončily ty volby v roce 2025, tak se ukázala taková tabulka, kdo vlastně vyhrál. To znamená, která z těch lobbystických skupin, těch oligarchů stála za tou kterou politickou stranou. Tak se třeba říkalo, že Richard Chlad a asi taky nějací ti zbrojaři, malí Strnadové, tak možná i velký Strnad, tak ty stály za těmi motoristy. A potom samozřejmě tam byly taky lidé, kteří jsou spojeni s automobilovým, energetickým a finančním sektorem. Vlastně žádná ta velká politická strana, která je v parlamentu, není nezávislá na ekonomických zájmech nějakého oligarchy. To prostě vůbec nepřipadá v úvahu. A když jsme se bavili v té první části o referendu, tak když lidé vůbec nebyli schopni podpořit nějak masivně ty strany, které nejsou mainstreamové, tak jak by asi pro Boha rozhodli pak v tom referendu. Pak bychom tady byli úplně zabetonováni, ještě když vezmeme v úvahu tu roli médií. A říkalo by se, ale vždyť to lid chtěl v referendu. Vidíme, jak se lid chová ve volbách. Tak jak myslíte, že by se choval jinak v tom referendu? Ty ekonomické skupiny jsou i veřejně spojovány s těmi jednotlivými českými politickými stranami. Tak to tady možná taky trošku zmíním. To ANO, tak to je tady Andrej Babiš, to je takový typický příklad propojení velkého biznesu a politiky. Motoristé sobě ty bývaly spojovány s okruhem kolem Václava Klause, ale vzhledem k té zahraniční politice, kterou dělá Petr Macinka, tak asi ty vazby ochably, i když byl vypěstován v podstatě Václavem Klausem. Dále motoristé bývají spojováni s tou podnikatelskou pravicí, s částí automobilového průmyslu. A jak jsem tady zmínila, ten Richard Chlad, ale to není Richard Chlad, není Daniel Křetínský. Dále ODS, tak ta bývá historicky spojována s širším okruhem podnikatelů, hlavně developerů, průmyslníků. Tam nejde o jednoho vlastníka, ale tady tyhle ty kruhy, developeři, stavebnictví, průmyslníci. Bývá ODS i v těch městech spojována s městskými podnikateli, s finančními elitami. Co se týče TOP 09, tak tam Zdeněk Bakala, ten je samozřejmě podporovatel pravicových liberálních projektů. Česká pirátská strana, tak ta je absolutně propojena s neziskovým sektorem, který má peníze nejen ze státního rozpočtu, ale z rozpočtu Evropské unie a z rozpočtu OSN. Protože v OSN ta snaha nahradit tu státní správu neziskovkami v podstatě vychází z té agendy 2021-2030 ze strany OSN, takže Piráti jsou spojeni s tímto neziskovým sektorem. STAN, tak tam ty kauzálně nebudu zmiňovat. KDU, ta je církevně orientována, tak církev to taky nejsou žádní chudáci, ne, že by jim přímo dávali něco, ale tam je specifický druh chování těch voličů a lidí, takže tam pan farář zavelí a voliči prostě volí. SPD, tak tam se hovoří také o některých drobnějších podnikatelích a pak samozřejmě je tady ještě PRO, tak to je osoba toho Jindřicha Rajchla, kolem něj také byly nějaké kauzy, ale tam není takové masové financování. Ještě když jsem zmiňovala tu nejznámější PPF skupinu toho Kellnera, tak to je veliká skupina, která bývá spojována prakticky s každou vládou, bez ohledu na to, jako ta vláda barvu. A je to skupina, která je tak jako odsejchovaná, že se snaží vždy o dobré vztahy s jakoukoliv státní mocí, že nepodporuje jen jednu tu politickou stranu. A pak už jsem tady zmiňovala Bakalu, ten je ten hned druhý nejznámější a podobně. Ale když bychom to rozhodili na strany oligarchů, tak by se dalo spíš říci, že tady se jedná o okruhy vlivů. Že to je tedy agrochemický a potravinářský průmysl, to je Andrej Babiš, potom finanční kapitál, to je tady PPF a další skupiny, pak jsou tady energetické skupiny, energetika, pak developerské stavební skupiny, to je ODS, mediální domy, křetínský veřejný sektor a dotační struktury. A to jsou ty neziskovky a podobně. Takže vlastně můžeme říci, že i ty politické strany mají, každá z nich má blízko k nějakému tomu ekonomickému prostředí. No a teď lidi se řeknou, bože, my jsme chudáci, jak se tomu máme bránit? No tak jednak se o to mají zajímat a pak samozřejmě tyhle ty lidi nevolit, ale když už tedy k tomu došlo, tak co může každý z nás dělat? A teď se to třeba děje v Brně v souvislosti s těmi ale sudeťáky, jenže by se to mělo dít v každém městě, v každém kraji, na jakékoliv téma. Takže každý by měl sledovat veřejná jednání zastupitelstva. Měl by vyžadovat, aby byly zveřejňovány smlouvy, měl by vyžadovat, aby byl informace o zákonu o střetu zájmu. Každý by se měl zajímat o územní plánování. Občané by měli a mají tu možnost, jenže toho nikdo nevyužívá, podávat připomínky, námitky a to i k jednotlivým zákonům, kde je to připomínkové řízení. No a pak samozřejmě soudní přezkum, rozhodnutí a kontrola médií a opozice, jenže každý je tak zahlcen tou agendou svého vlastního života a těmi starostmi, že tohle to dělá opravdu jenom pár lidí. Takže tolik tady k té oligarchizaci, jestli můžeme ukončit toto téma.
1: Samozřejmě. Před posledním tématem si pojďme odpovědět na to, co nám říká globální transformace lidského vědomí. Jde o označení pro předpokládaný evoluční posun v lidském vnímání, myšlení a empatii. Mnozí filozofové, psychologové a sociologové se shodují, že v reakci na dnešní globální krize dochází k posunu od přísně materialistického a individualistického pohledu k hlubšímu propojení s okolním světem. Dnešní strmě narůstající globální krize udržitelnosti jasně naznačuje, že 21. století bude dobou dalekosáhlé a bouřlivé proměny země i lidstva. Současné složité problémy nejsou řešitelné bez rozsáhlé transformace lidského vědomí, k níž začíná spontánně docházet ve všech oblastech života. Slovy Christophera Bejče: jsme vesmír, který si začíná uvědomovat své větší já. Když se iluze soukromé mysli pozvolna rozpustí ve spirituální praxi, člověk ve svém individuálním životě objevuje síly kolektivního záměru. Uvnitř rytmů svého osobního příběhu objevujeme puls většího příběhu. Uvnitř vlastních krochků nacházíme tanec samotného stvoření, píše ve své knize Temná noc, brzký úsvit právě Christopher M. Beach. Tento fenomén lze rozebrat v několika základních rovinách. Myslím tím samozřejmě globální transformaci lidského vědomí. A to od ega k ekologii, vliv technologií, osobní probuzení, technologie, které deformují vnímání reality. K tomu snad jen jeden příklad, jak politika může ovlivnit kolektivní nevědomí. Za posledních pár let se v České republice vystupňovala a silně zmedializovala situace kolem současného premiéra Andreje Babiše. Andrej Babiš se stal negativním fenoménem České republiky. Je vnímán jako velmi nedůvěryhodná osoba, která má v současnosti obrovskou zodpovědnost ve své moci. Jeho vliv postupem let, po která působí v politické sféře, narůstá. Některá média hovoří o tom, že se z něj stalo nebezpečí pro státní finance a finance čerpané z Evropské unie, tím pádem i pro rozpočet jako takový a v důsledku pro ekonomickou stabilitu, spravedlnost a životní úroveň obyvatel celé České republiky. Ať už aktivně sledujeme politické dění v naší republice či nikoli, do našeho kolektivního nevědomí se ukládá to, jak tuto situaci lidé vnímají. I to je samozřejmě globální transformace lidského vědomí.
0: No, já jsem teda měla v plánu, můžu se odklonit od Andreje Babiše, toho bych ve svém pojetí toho dnešního pořadu zařadila mezi ty oligarchy, jako v rámci jedné té skupiny. A já na něm oceňuji, jak jsem řekla, že on jde prostě z kůží na trh, ty ostatní oligarchové ne. Ty to tak řídí jako spoza a ty si nenechají nadávat, ty každý je adoruje. Slyšeli jste někdy v médiích, aby někdo útočil na Bakalu, na svatého Petra Kellnera? Na Daniela, velkého Daniela Křetínského, nebo na úplně supermana Strnada, nikdo. A všichni jenom kopou do Andreje Babiše, protože ten jediný šel z kůží na trh. Ale já jsem teda ten bod, když jsem ho dávala do programu, myslela trochu jinak. Nevadí teda, že se zmocním teď svých myšlenek?
1: Vůbec ne. Já to vlastně použila jenom jako příklad. Jeden z mnoha, protože těch je kolem nás celá řada. Když se zamyslíme nad tím, jak moc používáme to kolektivní vědomí zmanipulované.
0: No to je neuvěřitelné, ale já jsem si říkala, že bych vás tady seznámila ráda s obsahem jednoho rozhovoru, já ho sleduji, je to izraelský analytik, ale vyrůstal v Rusku, jmenuje se Simon Tsipras a on se zabývá nejen tou světovou globální politikou, ale i různými těmi duchovními otázkami a jsou ty jeho pořady vždycky velmi zajímavé. A já se dostanu k obému a začala bych teda, možná trochu navážu, tím jakoby duchovnem. A on v tom jednom z posledních pořadů říká, a to se bude, doufám, všem posluchačům líbit, mně se to také líbilo. Já vám to budu říkat tak jako jenom stručně. On říká, bude nová energie, lidé se stanou úplně jinými, postupně nám budou vráceny naše telepatické schopnosti, budeme mít možnost jako chovat se úplně jinak, protože budeme propojeni skrze kvantové pole, tedy skrze éter. A říká, kvantový skok je nevyhnutelný a prostě proběhne. A těm silám, které teď řídí náš svět, tak těm už bude konec, ale on tomu říká přímo síly zla, že ty síly zla se snaží zabránit všemi prostředky, aby působili proti tomu, co se děje, ale on říká, že to je, že to masové, taky používá teda ty termíny, co u nás někdy ezoterika, že to masové probuzení a přechod k té nové realitě, že je prostě nevyhnutelný, že i kdyby se strhali a vytrhli se játra, ty zlé síly, takže prostě tomu nezabrání. A teď ale začíná hovořit o globální politice a říká, že to, co on považuje za nejdůležitější, že je odchod Spojených arabských emirátů z OPEC. A že to znamená konec éry černého zlata. Že ty Spojené arabské emiráty byly členy tohoto vojensko-průmyslového kartelu. Říká přímo tomu OPECu vojensko-průmyslový kartel a komplex, že to je konglomerát států, které produkují ropu. A že tam, že byl jeden ze že bylo jedním ze zakládajících členů. A že prostě dochází úplně ke kvalitativní změně v té globální politice a ekonomice. Že ten OPEC byl kartel zemí, které produkují ropu a plyn. A navíc ji prodávají. A že teda sice existují ve světě také jiní producenti ropy, kteří nejsou v OPECu, ale je jich málo a jsou v menšině. A ta podstata toho kartelu OPEC spočívá v tom, že ať se dělo a děje cokoliv, tak každý z těch největších států, které produkují ropu, tak nikdo nezíská monopol, absolutní monopol na žádném tom světovém trhu. Prostě, že si rozdělili trh s energií a nepouštějí do toho kartelu nikoho zvenčí. Takže na jedné straně, že to je oficiální organizace, ale že to je v podstatě organizovaný zločin. A ty Arabské emiráty to opustily. A že jenom prostřednictvím tohoto kartelu jsou určovány ve světě ceny ropy a plynu a že jako úplně porušují jednoznačně všechna antimonopolní pravidla a že se teda vzájemně kontrolují, jako kontrolují si ty svoje výdělky a z prodeje těch energetických zdrojů, že mají ohromné příjmy. A oficiální verze toho, že ty Spojené arabské emiráty vystoupily, tak je, že to je v důsledku války s Iránem, protože Západ zaútočil na Irán. Irán je stát produkující ropu a po zablokování toho hormuzského průlivu náhle vypukla ta energetická krize a že ten Irán začal s útoky na území těch Spojených arabských emirátů, kde byly americké vojenské základny. A že to ohrozilo samotnou existenci těch emirátů. Ale že ta podstata je jiná toho odstoupení z toho OPECu. Že to můžeme nazvat, nebo že to je symbol toho úplného nového světového přeformátování a že to znamená teda fakt nový světový řád, ale že nejdůležitější v tom světovém řádu bude skok v evoluci. On říká, že to proběhne, a víte, co to je poslední ze série jeho přednášek, kdy on se tomu věnuje, tak já vám říkám jenom extrakt toho posledního. A on říká, že ta evoluce, která proběhne zákonitě, ovlivní naprosto všechno živé, teda i neživé, že ovlivní živý svět, ovlivní svět zvířat, že ovlivní svět pod zemí i svět nad zemí, svět pod vodou, přímo říká, svět na hladině, svět ve vzduchu. že součástí této evoluce budou nové metody, neříká čeho, myslím řízení společnosti. Součástí toho budou nové energie, nové zdroje energie. A že on tam totiž vychází i z mnohých vědců izraelských, jmenuje tam ta jejich jména. A on říká, že Spojené arabské emiráty jsou takovým lakmusovým papírkem, takovým signálním výstřelem, že se to samozřejmě uvědomují a že proto opustili ten OPEC. Protože zdroje energie na bázi uhlíku, kam patří ropa a plyn, přestanou být používány. Že se připravuje nový řád, kvantový skok. Jde o to, jako on myslí ten kvantový skok, ale to nebudeme rozebírat. A že se na to připravují všechny státy. Čína, Rusko taky. Že ty staré metody výroby energie se stanou minulostí. A už v budoucnu nebudou nikdy stejné. A teď tam uvádí spoustu konkrétních příkladů. Mě nejvíc zaujala třeba Antarktida. On říká, že tam ty ledovce tají a že se patrně na Antarktidě najdou nové artefakty, že je tam velmi činná různá ta přístrojová geolokace, že se objevily pod ledem pyramidy. A já nevím, jestli jste zaregistrovali, že Irán řekl, že prostě chce mít v Antarktidě je vojenskou základnu. To by ještě před rokem vůbec nepřipadalo v úvahu. A jak říká Valerij Pěkin, tak jsou dvě křídla globálního prediktora, jedno bude sídlit v Iránu, druhé v Číně. Potom, ale vrátím se k tomu Simonu Cipisovi, on říká, že můžeme to vidět, že dnes dochází k masivnímu zveřejňování dříve utajovaných informací. Když se ho tam ptají na mimozemské civilizace, tak on říká, teď vám to zacituji. Můj osobní názor je, že informace o nich jsou kontrolované a jedná se o úmyslnou dezinformaci k odvedení pozornosti, že lidstvo je sváděno od toho, co skutečně existuje. A to, co skutečně existuje, nejsou mimozemské civilizace. Že nelidské civilizace nepochybně existují a jsou na naší planetě, ale jsou z jiného interdimenzionálního světa. A ne, že by přiletěli z vesmíru. Tak to mě fakt zaujalo. A pak tam ty říká, že teď se ukazuje v televizních vysíláních, třeba v živých přenosech a ve zprávách, že se tam ukazuje hodně lidí v maskách a že už se to děje několik let. A že se tam tedy objevují a že je otázka, jako co je to vlastně za lidi. Buď mají někdy masku slavných lidí, to jste určitě viděli. Jednak tu výrobu těch masek, co vypadají jako absolutně lidské obličeje, vůbec úplně dokonalé. Vůbec byste nepoznali, když si to nandáte na hlavu, že tam není ten dotyčný nějaká ta dotyčná slavná osobnost. Pak jste určitě mnohokrát viděli, to je taky plno fotek, že třeba, já nevím, mluvil Biden a teď má na krku vidět, že má odchlíplou na krku tu masku, kterou si navlékl na tu hlavu. Ale myslel třeba i masky, když se nosily roušky, anebo když jsou třeba vojáci, takže že jsou zamaskovaní. A on říká, že teda, že my vůbec nevíme, kdo pod tou maskou je. Jestli jiná osoba, nebo neexistující osoba. Pak zmínil, že samozřejmě ten let na měsíc, jak teď měli Američani, že se ukázal jako naprostá lež, jako podvod. A že se ukazuje, že ani kosmonauti nikdy neletěli na měsíc, ty informace jsou již teď k dispozici, že ani neplánovali přistát na měsíci. Asi tím měl ale na mysli tu poslední kauzu, měsíc, let na měsíc v USA. A říká, že všem bylo jasné, že ten let byl fingovaný a že nikam nedoletěli. A že se tím vlastně ani moc netajili. A potom tam hovořil o vraždách vědců, že za poslední, já nevím, si říkal půl rok, že bylo zabito 15 špičkových vědců a teď tam rozebírá, jak byli zabiti. Všichni dobrovolně odešli s ruksakem z domu, měli rodiny, děti a po čase je našli mrtvé třeba někde v poušti, tak říká, jakými zbraněmi a jakými vlnovými zbraněmi. Asi byli ovlivněni, že to udělali dobrovolně, vždycky se tam našel telefon úplně jako vymazaný, takže se nedalo zjistit, kdo jim volal, kdo je tam poslal a podobně. Mluví tam o těch zbraních na ovlivňování mysli, že se udávají různé ty vlnové efekty a ty ovlivňují různé části mozku. Potom tam říká, že zamýšlí se nad tím a vychází z jednotlivých konkrétních případů, čemu se oni věnovali a k jakému on došel v závěru, že proč ti vědci mizí, že došel k závěru, když to analyzoval, že zjevně zjistili, že cestování vesmírem je nemožné, že to je podvod, že ropa, to, co se o ní říká, je bluf, a já jsem, protože sleduji alternativní ruská videa, tak tam se to dokonce vyučuje na univerzitách. Ta ropa je neustále produkována tou zemí. Není to tak, jako že by bylo naleziště, to se vyčerpalo a už nikdy nebyla. Prostě je to úplně jinak a že s tím chtěli možná jako vylézt na povrch. Že prostě teď to tam se prolíná s tou jeho evolucí, kterou zmiňoval, že ty zdroje uhlíkové energie budou nahrazeny zdroje energie, které jsou zdarma a nachází se v naší atmosféře, v éteru, že lze extrahovat naprosto volnou energii v neomezeném množství, že to dokázal Tesla těmi svými experimenty a že on si myslí tedy, že ti zmizelí vědci chtěli hovořit, že nejsou mimozemšťané, ale entity z paralelních světů. A teď to tam hovoří o tom, jak vlastně ten vesmír funguje. Je to jako, když se naladíte tu stanici rádia, že přicházejí ty, jakoby, co my je nazýváme mimozemšťany, z paralelní reality, že to objevili, že s tím chtěli seznámit veřejnost, to opakuje. A že tihle ti vědci o nich prokazatelně ví, o některých z nich, že chtěli oznámit, že programy NASA jsou falešné, že to všechno je podvod. A protože teď dochází k hromadnému ničení špičkových vědců, protože teď vlastně kolabuje vojensko-průmyslový komplex. Ještě se tady dívám na něco. A říká, že to můžeme vidět, že se třeba na to, že se něco děje jakoby k lepšímu, že se něco mění, na tom, jak se lidé chovají ke zvířatům, daleko líp než třeba před 100 lety nebo před 50, možná i před 10 lety. Potom, že to můžeme registrovat na tom, že čím je vyšší vibrace, tím rychleji plyne čas. To znamená, že všichni vnímáme, že čas se zrychluje a že vlastně tohleto budeme vidět, nebo takhle, že tohleto všechno se nám rozkreje. A to, co jsem říkala na začátku, on to tam říkal v takovém jako perexu toho rozhovoru, že postupně se nám vrátí ty naše schopnosti, které máme v DNA, kterou vědci nazývají, že je odpadová, nebo taková, jak se to říká se tomu, ne? Odpadová DNA, což je 90, asi 9 nebo 8 nebo 90% naší DNA. Že prostě fyzicky se zrealizuje to, že budeme mít rozšířené vědomí a že, tady zopakoval to, co na začátku, že 21. století je stolem přechodu a že ty síly zla se tomu snaží zabránit, že dojde k úplnému vyřazení benzínu a je to, bude to velká rána právě pro země OPEC a ty, co produkují ropu, že ropa bude méně žádaná a například, že ty Spojené arabské emiráty úplně prokazatelně se připravují na novou éru energetických zdrojů a že dnes úplně každá země závodí s časem, že nejde ani o konkurenci, ale že je to závod s časem. A já si myslím právě, když se třeba vrátíme k té světové politice, že se toho asi je vědomo Rusko Ale asi i Amerika, proto nám nějaké věci nedávají smysl, protože tohle to nám v médiích neřeknou, ale mně to přijde, jako by všichni zavodili nějak s časem, že ví, třeba, že se něco stane. Já jsem ještě na závěr chtěla říci ke globální politice, to byl taky jeden rozhovor Alexeje Kazakova, velmi zajímavý, a on tam říká, a to si myslím, že by bylo dobré zmínit, abychom měli trochu pořádek v tom, v té speciální vojenské operaci na Ukrajině. On říká, je to vojenský a politický analytik, že až letos pochopil, o co jde Vladimíru Putinovi, že on

Putinovi, že on chce, aby ta válka byla jenom lokální, že úplně od začátku, ty tam zmiňujete jednotlivé historické kroky, on nechce, aby se ta válka rozšířila do Evropy. A teď, když tam komentuje to, co kdy Vladimír Putin udělal a jak se chová ruská armáda, že se absolutně snaží zabránit tomu, aby se ten konflikt rozhořel v Evropě. A ještě tam zmiňuje, ať si všichni uvědomí, že přesný název toho je speciální a vojenská operace na Ukrajině. A pak ještě jeden rozhovor Karaganova hýbe teď alternativní mezinárodní scénou. Říká se, že to je poradce Vladimíra Putina. Myslím si, že byl. Že byl poradce Borise Jelcina a Vladimíra Putina, ale teď už není. A on poskytl velmi zajímavý rozhovor a tam se ho ptají na milion věcí a jedna z těch věcí je, jako zase Rusko bude útočit na tu Evropu. A já už jsem to tady několikrát zmiňovala v těch svých vysíláních, když jsem byla i na těch mezinárodních konferencích online vlastně zemí BRICS, kde byli zástupci jednotlivých států. A on to v podstatě potvrdil i to, čeho my jsme byli i s kolegy svědky, když jsme byli přímo třeba na té konferenci v Moskvě Jalta 2024 a podobně. O tu Evropu fakt nemá nikdo zájem, protože on říká, že to je jakoby, že je to uráží, když jim tohle to někdo říká. Jakoby oni chtěli jako napadnout nebo obsadit smetiště, že Evropa je zdrojem všeho zla a absolutní morální smetiště a navíc jde úplně ekonomicky do kopru. Tak to fakt bylo drsné a jenom to chci říct, aby lidi tak posluchači Svobodného vysílače určitě ne, ale jak teda vidí tu Evropu ti Rusové, že chtějí rozvíjet tu zemi na východ, směr Sibiř a ví, že Evropa je smeťák a vůbec o to nemají zájem. Já jsem ještě se ke mně dostal takový zajímavý materiál, že bude 29. června, což je v pondělí, odstaven CERN a že se říká, jako, že tam bude nějaká údržba a tak, no ale že to asi není ta podstata toho, co se tam děje. Já jsem se tady udělala pár poznámek, ale nevím, jestli se v tom dokážu tak rychle zorientovat, abych vám řekla fyzicky, co se tam děje. Oni říkají, že prostě teď přichází na Zemi tak ohromné množství plazmové energie, že vlastně dochází k tomu, že jsou tam jakoby taveno nějak to zařízení v tom CERNu a ty magnety a podobně. Tady oni říkají, pokaždé, když byly supravodivé magnety uvedeny do provozu a protony do sebe srazily rychlostí blížící se rychlosti světla, stalo se následující. CERN fungoval jako umělá kotva. Je to obrovská intenzita elektromagnetického pole a byla využívána k tomu, aby energeticky stabilizovala uměle vytvořenou něco jako realitu. Ty to tady popisujou a v podstatě mě to hrozně překvapilo, protože mi to objasňovalo některé ty věci, o kterých hovořil ten Simon Tsipis. Oni tady dále říkají, že ten CERN generoval umělé stojaté frekvenční pole. A proč ti provozovatelé přímo říká kapitulují? A víte, jaká tam je ta bohyně toho zničení před tím CERNem, ta indická? Tak oni říkají, důvodem je kosmické přetížení toho softwaru v CERNu. A od začátku léta zaplavuje naší zemi nezastavitelná vysokofrekvenční plazmová vlna. Toto je plazma, která reaktivuje energetické linie země a uvolňuje nekonečné množství původní prasíly. A pokud se nyní CERN pokusí se svým umělým taktováním pracovat proti tomuto proudu fyzikálnímu, tak vznikne extrémní kvantová entropie

0: Magnety zařízení se přehřívají už teď a přehřejí se, protože přirozená frekvence Země umělé frekvence stroje doslova požírá. Pokud by nechali technici urychlovač běžet i po 29. červnu, systém by utrpěl elektromagnetické rušení jádra, které by energeticky odpařilo celý sektor Ženevy a že prchají. No a že to právě souvisí s tou naší myslí. Nevím, jestli tady jsme byli zablokovaní, a možné to je elektromagneticky, abychom měli uzavřené nějaké části mozku nebo nějakou část v DNA. Takže tady to všechno se mi zdálo, že to, co řekl ten Simon Tsipis, že to potvrzuje tahle ta zpráva z toho CERNu. A ještě když se hovoří o nějakých těch kvantech, jako kvantový počítač, tak já jsem zjistila, že já sama jsem to taky nevěděla. Jakoby, co to je kvantový počítač, tak vám to řeknu. Zadala jsem dotaz umělé inteligence a to vysvětlila celkem hezky. Já jsem se ptala, jaký je rozdíl mezi kvantovým počítačem a normálním počítačem. A ona mi napsala, kvantový stroj, jako co to je kvantový počítač? Kvantový počítač je kvantový stroj na počítání. Je to super počítač pro speciální úlohy a používá kvantovou fyziku. Kvantová fyzika je obor fyziky, který zkoumá velmi malé částice, jak se chovají, jak fungují, třeba elektrony, protony, atomy. A teď v čem je podstata? To jejich chování je jiné samozřejmě, než je ta naše jako pozemská fyzika. Tam je to jinak. A to chování těchto nejmenších částic popisují kvantové zákony. Takže ta kvantová fyzika zkoumá pravidla chování těch nejmenších částic. A já jsem se teda ptala, takže kvantový počítač je založen na jiné fyzice, na fyzice malých částic. A tu mi řekl GPT. Ano, přesně tak. Běžný počítač funguje hlavně podle normální fyziky, kterou pozorujeme v každodenním světě. A kvantový počítač využívá jevy z kvantové fyziky, tedy kvantový počítač funguje na pravidlech, podle kterých se chovají ty velmi malé částice, jako jsou elektrony, atomy. Proto umí dělat některé výpočty jinak než běžný počítač. Takže kvantový počítač, to říkám na závěr, je počítač, který využívá fyziku mikrosvěta, těch nejmenších částic. Tak jestli jsem někomu upřesnila, jaký je rozdíl mezi normálním a kvantovým počítačem, tak jsem ráda a zmínila jsem to proto, protože když jsem hovořila o tom rozhovoru Simona Tsipise, tak vlastně tam jsem to slovo kvantový skok a kvanta, tak jsem to používala. A myslím si, že to, čím se jako myslí ten kvantový posun a podobně, že to souvisí s tím, jak jsem vám definovala ten kvantový počítač.
1: Iveta nás ještě prosí, pokud bychom měli chvilku času, abychom se věnovali těm nekonečným debatám vládních a opozičních politiků o financování České televize a Českého rozhlasu, protože v tom už se prý podle názorů jednotlivých aktérů nikdo nevyzná. A to, že demonstruje i pan prezident, prý o něčem svědčí podle ní.
0: Musela snad, že ten bývalý předseda České národní banky tak byl pozvaný do televize a oni se ho tam ptali, nevím, jestli jste to zaregistrovali, jak je to strašné, že bude mít televize, myslím, o 2 miliardy míň, když by přešla do toho režimu, že by byla kapitolou ve státním rozpočtu. A jako co mají dělat? A on jim řekl, že prostě každý musí šetřit a teď tam uvedu konkrétní příklady, kde si myslí, že by ta televize úplně v pohodě ušetřila. Já nejsem proto, pro co jsou mnozí lidé, aby se Česká televize privatizovala. Privatizovaná televize je Prima, Barrandov, Nova a milion dalších soukromých televizí Seznam. A co pak tam je jiné zpravodajství? Já si myslím, že nebo ne myslím, to tak prostě je, každý stát, pokud teda ho nerozeberou jednotlivá krajská města, která se teď začala říkat metropole, tak každý stát by samozřejmě musí mít nějaké sdělovací prostředky. A mimochodem ten šéf týčeme byl tam říkal, že prostě v mnoha evropských zemích je samozřejmě dohromady jedno vedení pro televizi, pro státní televizi i státní rozhlas. Takže já si myslím, že stát má mít sdělovací prostředky, má mít televizi, musí jinak, jako jak by fungoval. A musí mít rozhlas, musí mít televizi. To, co oni blbnou v té televizi, tak to, já to vůbec ani nesleduju. Jestli si myslíme, že se změní nějak informování, i když bude ta televize pod státním rozpočtem a nebudeme platit to výpalné, jestli se změní to, ta politická orientace televize, no nezmění, protože jsme v Evropské unii.
1: Takže ani nemá smysl vést skutečnou debatu o tom, co všechno má vysílání České televize a Českého rozhlasu obsahovat.
0: No, myslím si, že tam je největší problém a naše bohatství, že Česká televize má ne kartotéku, jako filmotéku, že má ty nádherné filmy, ty nádherné seriály. A kdybychom to privatizovali, tak se tohodle všeho zbavíme. Samozřejmě, že se musí vést diskuze nad obsahem toho, co bude vysílat, ale mám tím na mysli třeba programové složení. Ale ty politické zprávy, ty budou pořád pro evropské a pro natovské. A je úplně fuk, jestli je státní, anebo jestli je soukromá. Teď ani kdyby měla být nějaká televize, která bude proti NATO vysílat, tak ani nedostane licenci, pokud jsme v Evropské unii a v NATO. Takže mně se to zdá, jedna parta taky se pere s druhou partou. Pro nás to bude fajn, že nebudeme platit ty poplatky, ale ten obsah, myslím, jako ten ideový obsah té televize, i když bude pod státním rozpočtem, se nezmění. Možná tam nebudou tolik adorovat Petra Fialu, ani nevím, jestli ještě adorují. Ale zase, když bude premiér Petra Fiala, tak ho budou adorovat znovu. Ale ať je kdokoliv premiérem, záleží to na lidech, lidi nesou tu odpovědnost. Ať je kdokoliv premiérem, tak vláda musí mít nějaký takový sdělovací prostředek. Musí mít vždycky televizi a rádio, každá vláda. Jinak ten stát musí přece být na nějakých principech založen a nějak fungovat. A jestli někdo si myslí, že je svobodný člověk a že tu bude anarchie, tak to chce teda vidět.
1: Obsah se určitě nezmění právě vlivem Evropské unie a jejich takzvaných hodnot, ale co efektivita vynakládaných prostředků?
0: Jo, to se určitě změní. Tak to bude fajn.
1: Ta se změní sama od sebe.
0: No tak budou mít méně peněz, budou muset optimalizovat, nebudou moc točit takové kraviny, co točí. A možná budou dávat tolik věcí z archívu, protože jinak nebudou mít co dávat. Jako dává třeba televize Seznam. Víte, co mě na ní naprosto fascinuje? Televize Seznam je příšerná, co se týče stávající politiky a kopání do minulého režimu. Ale pořád tam běží ty staré socialistické filmy a seriály. A lidem se to fakt nezdá divný. A dívají se na to. Dívají se na to strašné zpravodajství i na ty dobré seriály a filmy. A mohla bych na závěr otevřít ještě jedno téma velmi stručně.
1: Ano.
0: Nebo už nemáme time.
1: Máme čas.
0: Dobře. Já jsem ještě chtěla říci, že jsem byla pozvána na jeden rozhovor, jmenuje se to Nadsvět, je to u Kataríny Benke a tam jsme se dostali do takové polemiky s tím jejím kolegou, který to s ní natáčí a týkalo se to Edvarda Beneše konkrétně. A já jsem si pak četla diskuzi pod tím videem a zajímala jsem se vlastně o to, jak lidi vnímají Edvarda Beneše. A já bych ráda řekla tady něco na tohle téma. Můžeme to pak vystřihnout třeba jako samostatnou část. Říká se, že vlastně Edvard Beneš, a je to i v tom muzeu Edvarda Beneše, na závěr jako nepodpořil tu ústavu 9. května roku 1948 a jako zavrhl ten systém, který tady nastal, a tím pádem byl bojovník proti socialismu. Tak nemůže to být vzdáleno více od pravdy. Když se totiž podíváme na konkrétní svědectví historických dokumentů, tak kolem toho Benešova odmítnutí podpisu vznikla hned po tom roce 1948 absolutně zavádějící legenda. A ta legenda vlastně vychází z paměti jeho kancléře, který byl antikomunista Jaromír Smutný, žil v exilu v Londýnu. A ten napsal paměti a z toho to všechno vychází. Ale ty historické prameny, jako jsou, já nevím, korespondence, jiné paměti, různé novinové články a podobně, tak ty hovoří úplně o něčem jiném. Hovoří jinak. A teď tedy proč Edvard Beneš nepodepsal tu novou ústavu? Já nevím, jestli se ti lidé dívali na to, jaká byla ta ústava 9. května. Ale předtím Edvard Beneš souhlasil s košickým vládním programem, který byl podepsán, a vlastně to bylo logické, když Sovětský svaz zvítězil a tam došlo k postupům a podobně. A my jsme byli součást toho, té zóny, kterou osvobodil Sovětský svaz. A Beneš dobrovolně a rád souhlasil s košickým vládním programem. Edvard Beneš souhlasil s Národní frontou. Protože jako proč by pro Boha měli kandidovat strany po válce, které předtím kolaborovaly s nacismem? A konkrétně se tam asi nejvíc to týkalo strany agrárníků. A ta sice jakoby zanikla, ale ty sami ty agrárníci kolaborovali s Němci. Takže jako Edvard Beneš souhlasil s Národní frontou. Edvard Beneš souhlasil se znárodněním klíčových odvětví a znárodňovalo se nejen u nás, ale ve Francii, v Anglii, všude, protože ty státy některé byly rozbité a my jsme byli díky americkému bombardování úplně zničeni. Jsme měli zničený průmysl. Takže Edvard Beneš souhlasil se znárodněním klíčových odvětví v roce 1948. Souhlasil Edvard Beneš s těsným spojenectvím se Sovětským svazem. A vůbec se nesnažil po roce 1945 obnovit předmnichovský stranický systém. O těch agrárnících jsem hovořila. To jsou historická fakta. A proto je opravdu problematické tvrdit, že v roce 1948 náhle odmítl ústavu proto, že by byl principiálním odpůrcem socialistických nebo levicových změn. Taková tvrzení vůbec ty historické prameny nepodporují. Edvard Beneš nikdy nenapsal: odmítám ústavu, protože je socialistická. Takový důkaz neexistuje. A naopak řada těch ustanovení ústavy 9. května navazovala na směr, který Beneš podporoval, a to už od roku 1945. A když se teda podíváme na ty základní body, což se může podívat každý, tak co obsahovala ta ústava? Řekla, že existuje prezident, že existuje vláda, že existuje Národní shromáždění, tedy parlament. A ústava obsahovala katalog občanských práv a vůbec neobsahovala vedoucí úlohu komunistické strany. Tak se na to lidé podívají. Takže Benešovi, znovu opakuju, nevadilo ani znárodnění, ani sociální politika. Vždyť byl socialista, pro Boha. Tak proto je úplně scestná ta antikomunistická interpretace typu Beneš bojoval proti socialismu. No nebojoval. Beneš byl socialista. A různí, ty, co nejsou teď publikovaní, jo? Ale když se podíváme opravdu do těch historických knih, tak badatelé a publicisté sdělují, že Edvard Beneš nepodepsal tu ústavu jednoduše proto, protože vůbec nebyl už schopen nést odpovědnost kvůli svému zdravotnímu stavu. Takže tam nebyl žádná ideová výhrada. Protože Edvard Beneš sám nesl tu odpovědnost za roky 45 až 48, pomáhal budovat systém Národní fronty. Takže je úplně nelogické, proč by to nepodepsal. A teď ještě, na co se vůbec nebere zřetel, a ty informace jsou veřejně dostupné. Stačí zadat si to fakt do Google. Objeví se vám dokumenty přímo. Podle těch historických pramenů prodělal Edvard Beneš několik mozkových příhod. Asi pět dohromady velkých a potom ještě několik malých, a to samozřejmě bylo částečně utajeno nebo utajeno. S těmi malými nebyli seznámeni lidé veřejně. A tu první mrtvici měl v roce 45. A v roce 47 měl dvě vážné mrtvice a nikdo úplně nezotavil. A jak jsem řekla, dohromady jich prodělal pět, včetně těch několika menších. A historici se shodují, že v roce 48 byl fyzicky i psychicky absolutně slab a proto abdikoval v červnu a v září zemřel. Takže stačí fakt se zopakovat ty dokumenty a neříkat pořád takový blbosti i na vlastenecké scéně. Tak tohle jsem chtěla říct na závěr.
1: Bylo to tedy poslední téma a tím končí hovory s Vladimírou Vítovou. Pro dnešek se s vámi Vladimíra Vítová loučí, naslyšenou.
0: Já moc děkuji za pozornost, dobrou noc.
1: A já ještě připomínám, že Svobodný vysílač vysílá dál. Následují další zajímavé pořady, včetně těch, které jste si ještě nestihli pustit. Proto hezký večer se Svobodným vysílačem, příjemnou pohodu a naslyšenou.

0: Hezký večer všem ve spolek, je naprosto parádní, krásný červnový den, teploty jsou zcela unikátní, jak mě někdo poučil, nedivte se, pane Franto, vždyť je léto. Tak jo, já jsem rád, že hezký, že krásný počasí. Pane inženýra, vítám tady pana inženýra Jaroslava Števce, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: No, já jsem takhle nesmělý hned na začátku, protože se vám přiznám, že jako ty zprávy, které člověk teď čte, jsou na jednu stranu takové, že jsme si na ně zvykli, ale jak se říká, něco se děje. Pane inženýre. Tak já nevím, pojďme začít buď teda těmi domácími poměry, jakoby, anebo začneme mezinárodními. Tak co byste raději?
1: No, je to víceméně jedno, jak na mezinárodním poli, tak doma se děje ledacos, ale můžeme začít těmi domácími.
0: Tak dobře, já jsem samozřejmě teda na půl ucha poslouchal ten náš hlavnoprout a zdá se, že Petr Pavel tedy podá tu žalobu k ústavnímu soudu a jestli jsem to správně pochopil, on zřejmě asi velmi rychle rozhodne, takže je dost možné, že na tom summitu v Ankaře pan Petr Pavel se tedy ukáže. Co to znamená celkově? My tady máme desetiletí vleklé spory, včetně toho Čapího hnízda a podobně. A když se chce, pokud to tak dopadne, jsou věci, které jdou vyřešit lusknutím prstu. Co to znamená?
1: No, tak znamená to ne zcela objektivní, nebo takhle, já nevím, jak bych to přesně řekl. Spíše bych řekl, že mohou panovat jisté pochybnosti o ne zcela nezávislém rozhodování ústavního soudu, protože pro ústavní soud by měl být každý člověk, který k němu podává nějakou žalobu nebo něco podobného, stejný. Takže je to jedno, jestli to je prezident, anebo tamhle nějaká, dejme tomu, účetní nebo paní, která prodává v supermarketu. Teoreticky by měl ten ústavní soud rozhodovat zhruba stejně. Je fakt, že on nerozhodl. On vydal předběžné opatření, kterým jako dal zapravdu prezidentu Petru Pavlovi a vytvořil tady určitý precedens, protože on rozhodl o něčem, co mu nepřísluší ústavnímu soudu rozhodovat. Protože o zařazení do delegací a podobně ve věci, které se týkají vládní politiky, v první řadě rozhoduje premiér a vláda. Takže ústavní soud tady ohnul ústavu. Podle mého názoru, samozřejmě nikomu to nevnucuju, ale podle mého názoru ohnul ústavu podle okamžité situace a potřeb konkrétních lidí, kteří se pohybují kolem Petra Pavla a vlastně samotného Petra Pavla, tak, aby určitým způsobem dal facku premiérovi České republiky, imaginární. Vtip je v tom, že já jsem teda určitým způsobem doufal, že to takhle dopadne, protože ten ústavní soud, ať rozhodne jakkoliv, teď vytvořil precedent pro příštího prezidenta a vlastně otevřel mu daleko širší pole působnosti a možnosti rozhodovat a řešit konkrétní problémy. Je téměř jisté, že Petr Pavel příští prezident nebude. A ať to bude kdokoliv, a já předpokládám, že už do jisté míry je jasné, kdo bude příštím prezidentem, tak to je, ten bude mít vlastně daleko širší pole možností, jak určitým způsobem ovlivňovat vládu, jak současnou, respektive s ní spolupracovat, protože předpokládám, že tam to bude na úrovni spolupráce, nikoli války, což je nesmyslné samozřejmě, no ale dobře, Petr Pavel si to zvolil, jeho problém. Takže příští prezident bude mít možnost a i tu příští vládu určitým způsobem potom další dva roky ovlivňovat. Takže já jsem na to zvědav, na to rozhodnutí ústavního soudu jako takové, že ústavní soud podle mě nerozhodne. On tam to skončí nějakým způsobem, protože on už teď rozhodl. V podstatě tím, že dal to předběžné opatření, tak v podstatě nařídil premiérovi,

0: aby Petra Pavla vzal do té delegace. Prohlášení Petra Pacinky v tomhle smyslu je velmi zajímavé, který pominu ta slova o ústavním puči, což do jisté míry ale je, dalo by se říci, sice na hraně, ale může to být pravda, může to tak být bráno. Ale například už se vyjádřil v tom, že je velmi nevhodné, aby letěli vrcholoví představitelé státu v jednom letadle. Čili prezident pojede úplně, poletí po nějaké své linii, nevím jak. O přidělování letadel tady v tomto případě jednoznačně rozhoduje vláda. Takže možná, že pan prezident tam poletí i se svým doprovodem, panem Kolářem a dalšími lidmi normální klasickou linkou. On je na to zvyklý, on je lidový. Pan prezident je lidový, čili on rád poletí linkou a nechá se v letadle samozřejmě těmi lidmi určitým způsobem oslavovat a tak dále, kteří s ním poletí, aby si to pamatovali na celý život, že letěli s prezidentem. Takže takhle nějak to vidím. Já to vidím jako přínosné. To rozhodnutí vidím jako přínosné a nepovažuji to v žádném případě za porážku premiéra Babiše. Je to jednoznačně porážka Petra Pavla, že k tomuhle musel přistoupit, že se nedokázal dohodnout, přistoupil takovému to řešení a vlastně tady se objevil takový velmi zajímavý moment, kdy pan tím, že odmítl třeba jmenovat pana, já mám pocit, že to bylo dokonce vykalkulované, že odmítl jmenovat pana ministrem zahraničí dneska,
1: Turka,
0: že odmítl jmenovat pana Turka ministrem zahraničí, tak se tam dostal pan Macinka na tu pozici, na tuto pozici a já si myslím, že dneska toho hořce lituje, trpce, lituje toho, že tam pana Turka nejmenoval, protože pan Macinka je úplně jiná liga v oblasti politiky, je to úplně jiná liga v oblasti šachů, politických šachů a podobně, než byl třeba pan Lipavský. Když to srovnám, pan Lipavský, to bylo něco úplně šíleného v tomto smyslu. Takže já to vnímám tak, že ano, je to pozitivní. Ten výrok soudu ústavního je pozitivní pro příštího prezidenta a v současné době udělal z našeho pana prezidenta udělal troubu, protože se musel vlastně obrátit na ústavní soud, aby se dostal do té Ankary vysněné. Už byl na Dakaru, už byl v Itálii, lítal tam někde na paraglidu nebo zachraňoval nějakého paraglidistu někde a ještě nebyl v Ankaře, tak teď tam pojede. Jo, takže, ale musel k tomu použít ústavní soud. Budiš mu to přáno. Mm-hmm.
1: Tak já jsem to teď částečně předpojal už housné situace na bělorusko-ukrajinské hranici. Takže tak si k tomu můžeme ještě pár slov něco říci. A houstné atmosféra ve vztazích mezi Polskem a Ukrajinou. Zase se k tomu dostaneme, jo. Někteří komentátoři si myslí, já to teď řeknu větou takovouhle trošku jako neutrální, jo, že v té Ankaře se bude řešit něco úplně jiného, než co si Babiš myslí s Macinkou i s Pavlem dohromady. Vlastně vzhledem k tomu, že se mění dostatečně teď jako nebezpečně ten mezinárodní kontext, ten rámec vlastně toho všeho. Takže já se ještě jenom jedním slovem vrátím k tomu Pavlovi. Není to částečně i tak, že oni tady předstírají nějaký spor, aby zamaskovali něco jiného, protože to vypadá strašně už absurdně, přesně jak říkáte. Není náhodou tady nějaká jiná ještě věc pozadí zatím?
0: Myslíte to Bělorusko?
1: Ne, to ne, tak já to zkusím říct úplně natvrdo. Jo. Ten Pavel je pro NATO. Andrej Babiš je taky pro NATO, Macinka je taky pro NATO, všichni jsou v podstatě pro NATO. Takže jsme přestali řešit otázku, jestli tam chceme být nebo ne a řešíme jenom, kdo pojede do Ankary. Jestli to není takový strašně chytrý manévr, jak odvést pozornost od té debaty, jestli je nám prospěšná aliance nebo ne, že se začíná řešit něco jakoby nesmyslného prostě.
0: No tak ono v podstatě dneska je úplně jedno, jestli v alianci jsme nebo nejsme, protože ta de facto zanikla. Já to říkám už dlouhodobě, aliance NATO je dneska mrtvá, je to vidět vlastně v tom, že Británie se snaží převzít vedení evropských zemí aliance, snaží se tomu tady velet a kočírovat to přes Severoatlantickou alianci, samozřejmě se snaží určitým způsobem ovlivňovat a podporovat i vlastně procesy v Evropské unii, takzvané včetně migračního paktu a já nevím čeho všeho možného. Takže ano, tady vlastně ta Severoatlantická aliance jako taková je dneska pouze prázdná skořápka, zejména v momentě, kdy Spojené státy odmítly být tím ohnivým mečem, který si nechá radostně a potěšeně roztřískat vlastní zemi pro zájmy britských bankéřů a francouzských bankéřů a bude šťastný a spokojený a to Rusko bude zničené a Amerika bude zničená a ta Británie pořád ještě doufá, že by z toho mohla nějakým způsobem vyklouznout. Takže to jsou věci, které tady se dneska dějí. A vtip je v tom, že aliance se, jak už jsem říkal, rozpadla dávno. Ona vytváří takový pocit života, to je něco podobného, když vám chcípne kůň u plotu a teď, jak na něm hodujou ty červy, tak to vypadá, že žije, jo? Pořád se to všechno hejbe a když se na to díváte, vypadá to jako živý organismus, ale v reálu nemáte nic jiného než chcíplého koně. A přesně tohle je dneska aliance. Protože tam si prosazují konkrétní skupiny svoje zájmy. Německo, Francie, Británie, jedna část, prosazují svoje zájmy tvrdě. Chtějí po dalších zemích, aby je podporovali nekompromisně a využívají k tomu nátlak přes Evropskou unii dokonce. Takže to jsou věci, kdy už tady vidíme dneska, že ta Severoatlantická aliance, jakmile Spojené státy se stáhly, tak přestala fungovat. Ta funkcionalita tady není a o nějaké podpoře, že by někdo byl napaden tady někým, někde, takže by Severoatlantická aliance pomohla, to ne. Jediné, na co se v současné době připravuje evropská část Severoatlantické, toho, čemu se říkalo Severoatlantická aliance nebo NATO, tak je válka s Ruskem. To je takový ten evergreen, staletý evergreen Velké Británie, dostat do područí ruská území, ruské zdroje, zlato a tak dále. Kdysi dávno to byly kožešiny, když tam působila vlastně ta britská, já nevím, jestli to byla východoevropská nebo jaká, vím, že byla indická, britsko-indická nějaká ta komora, teď tady byla tady, působili na Sibiři a podobně. Kožešiny, že jo, to byl tehdy obrovský artikl. Takže oni dneska se to samozřejmě snaží na jiné úrovni zase dostat se k těm prostředkům, to Rusko zlikvidovat interně a podobně. Ale to je prostě otázka už potom konkrétních nástrojů. Podstatné je to, že Severoatlantická aliance dneska objektivně vzato neexistuje. A já si myslím, že to, co se bude dít v Ankaře, tak to jasně ukáže, že to je pravda, protože tam dojde k obrovským rozporům. A není to jenom ten spor mezi Pavlem a vlastně k Německu tíhnoucím Pavlem dneska, nebudu říkat přímo k tomu, k NATO, jo, ale k Německu tíhnoucím Pavlem a spíše, ono neřeknu ke Spojeným státům úplně dneska, ale k renovované a obnovené V4 tíhnoucímu premiérovi, panu Babišovi, tam bude velmi zajímavé, protože Polsko, já jsem fakt zvědavý na to, jak tam bude vystupovat Polsko, které se otevřeně postavilo proti Ukrajině a ukrajinské vedení si neběhlo na vidle. Tam je jediný problém pro Ukrajinu je dneska ten, že Ukrajina říká, helejte se, já mám pocit, teď se podívám přesně, ale nebyla to Řeč pospolitá, byl to...
1: Myšl Polská
0: zveřejnila zajímavý dokument, který popisuje vlastně to dění a vlastně i to vyhrožování Ukrajiny vůči Polsku svým způsobem. A tam se objevilo dokonce to, že v podstatě zaplať pánbu za to, že Polsko má tak silnou armádu, protože tím klíčovým nepřítelem, jak to tak vypadá, není Rusko, ale Ukrajina. A že by bylo dobré s Ruskem začít mluvit a vrátit se k diplomacii. A vtip je v jedné věci. Dneska Polsko si může dovolit a de facto Když řeknu ano, obnovíme V4, tak celá V4 si může dovolit spolu s Polskem začít jednat s Ruskem na úrovni diplomatické. Nikoliv jenom předáváním ultimát, jak to dělají Němci, jak to udělali Němci, Francouzi a Britové, že předali vlastně ministru, pokusili se ministru zahraničí Lavrovovi předat víceméně podmínky kapitulace Ruska, které po nich požaduje Evropská unie, které po něm požaduje. Takže tady to vypadá, že tady dojde k tomuhle sporu. A já mám pocit, že V4, že Pavel se tam bude snažit zabránit tomu, aby V4 se deklarovala jako společenství. To znamená, bude tam vykládat, jak Česká republika drží neochvějně linii Evropské unie. Což není pravda. Dneska už ne. Jo. Ale může se stát, že tady vlastně dojde k obrovské ostudě, protože Pavel bude někde vykládat něco úplně jiného, než bude říkat premiér. A to bude problém obrovský.
1: No já právě si myslím, jestli je teda pravda to, co naznačuje ta Michelle Polská, protože ten článek se přímo, co jsem já teda viděl, jo, on, je tam více článků, já jsem si otevřel ten, který tady píše vina leží na straně a teď se tam cituje ten stát, který má na vlajce dvě barvy, oblohy a obilí. Já to tady nechci říkat natvrdo, protože všichni se na to podívejte, jo, protože tady jsou algoritmy různé a podobně. Takže...
0: Já jsem ten článek četl samozřejmě jasně. Už včera, jo, takže
1: já vám řeknu autora Lukáš, neboli Lukáš Jastřemský to napsal 24. června 2026. Já jsem to tak jako lehce projel těmi různými filtry, co je to za médium, tak jako mě tady ty chytrý stroje přesvědčují, že to je takový trochu marginální médium Michelle Polska, jenomže, jestli polský prezident chtěl po Zelenském, aby vrátil řád Bílé orlice, tak tady těžko se tady uklidňovat tím, že Michelle Polska, přitom jako já bych řekl, neřekl, že to je nějaké jako rusofilní médium, to mě vůbec nepřišlo teda. Jako...
0: Není, to je polskofilní médium.
1: No, jasné, no, právě. Takže napsat něco takového u nás v Česku s takovýmhle titulkem v roce 2022, tak ten stříč nás poslal okamžitě do tepláku tady všechny. Teď najednou Polsko to tady píše a přímo se tady jako říká, že jako na té Ukrajině se měli vlastně uvědomit, proč tady eskalují tu situaci s Polskem a já jsem se tady dozvěděl, že když to Maďarsko už tomu nemůže sloužit, protože tam se vyměnila ta jako vláda, tak se použilo vlastně to Polsko a ta historická retorika, protože se vědělo, že to rozjítří ty vášně, aby se odvrátila pozornost od těch vnitroukrajinských problémů vlastně.
0: No samozřejmě, jenže Maďarsko pořád drží tu linii víceméně pro maďarskou. Ne zatím úplně striktně proti ukrajinskou, ale říká, vlastně Maďar pořád trvá na těch původních tezích. Maďarština jako rovnoprávný jazyk, maďarská menšina rovnoprávná s Ukrajinci, Ukrajina žádný takový do Evropské unie, jo, hezky, ať splní všechny podmínky, žádný zrychlený postupy a tak dále. Takže tohle to Maďarsko jednoznačně jako drží tu lajnu a já si myslím, že ta V4 konec konců sformovaná v podstatě už začátkem 90. let, protože tohle bylo něco, co protlačoval Václav Klaus. A já svého času jako ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování v 99. roce jsem vlastně vedl jednání na úrovni ředitelů pro vyzbrojování Polska, Maďarska a Slovenska a snažil jsem se vytvořit jednotnou unii pro vlastně společné programy vyzbrojování a pro společné programy logistiky, právě zbraní, výcviku a tak dále, výroby munice, a podobně. Tehdy to trošku ztroskotalo na těch Polácích, protože oni měli představu, že by to všechno řídili. Jo. Ale dneska ta situace je někde úplně jinde a ten politický level je daleko důležitější než ten level ekonomický v tenhle moment. A tady Poláci budou daleko ochotnější spolupracovat, protože oni se obrovsky zadlužují právě. A já jsem už někdy před 10 lety napsal, že Poláci vlastně zbrojí nikoliv pravděpodobně ve skrytu zbrojí spíš proti Ukrajině, a to už asi 10 let dozadu, že zbrojí spíš proti Ukrajině, než proti tomu Rusku jako takovému. A tam je taková, já ještě, jestli můžu, zase se trošičku vrátím k tomu Bělorusku, jak jsme o něm mluvili. Nebo vy jste o něm mluvil, že jste se zmiňoval. Tohle je, to, co se stalo, je absolutně bezprecedentní. Ukrajina hrozí napadením členskému státu OSN a nic se neděje. Nikde žádné protesty, žádné vyhrožování, žádné sankce vůči Ukrajině. Ukrajina vyhrožuje, že napadne Bělorusko. Snaží se eskalovat ten konflikt. A co se stane, když ta Ukrajina skutečně teď na konci týdne vlastně na to Bělorusko zaútočí? Jak odpoví? Protože v podstatě Lukašenko se nijak netají tím, že nemá zásadní výhrady k použití jaderných zbraní v takovém případě.
1: Taky mimochodem ty orešníky byly rozmístěny na území Běloruska.
0: Myslíte ty neexistující orešníky?
1: No jo, jak ta, na který píše česká některá. No. No, jako takhle, prosím vás, objektivní fakt je to, že Ukrajina dala Bělorusku ultimátum, že to má odstranit retranslační nějaké posilovací, zesilovací vysílačky, které činí těm ruským dronům delší dolet. A jestli to teda neudělají Bělorusové, tak se o to postará Ukrajina. A to zní všemi médii. To je prostě opravdu doložitelný fakt.
0: To je v podstatě ultimativní vyhlášení války de facto. Protože oni řekli, pokud něco neuděláte, my na vás zaútočíme. A pokud zaútočí, tak tohle je regulární začátek skutečné války. Zatím tam vede Rusko jenom tu svoji speciální operaci. Stejně tak, jako si vedl speciální operaci Trump v Iránu.
1: A ono to ještě neskončilo. Ano.
0: To ještě neskončilo. On tomu taky říkal speciální operace. Konec konců operace na zachování míru říkají i Izraelci tomu, co se děje v Libanonu.
1: To je pravda.
0: V současné době. Takže ano, tyhle ty speciální operace, jako neválečné, při kterých ale samozřejmě umírají spousty lidí. Vemte si, že podle informací, které se dneska objevily, myslím, že na Pakistan News, tak jenom za dnešek přišli Ukrajinci o víc než 1500 vojáků. Jo, na jednom úseku fronty. A teď si představte, že množství bojeschopných vojáků armády České republiky je kolem 4500. Takže nám by to vydrželo zhruba na 2,5 až 3 dny ty lidské zdroje.
1: Já bych tady, když tak se vás potom bokem ještě zeptal, jestli na to nezapomeneme, a taky musíme odpovědět panu Miloslavovi, který tady pochybuje, že na to neexistuje, tak připomeňte nám to na konci, jo. Jakože tady máme prostě... No, prostě takhle, ano, chtěli bychom toho probrat hodně, ale musíme se teda nějak jako držet prostě toho tématu, tak je fakt, co jsem teď chtěl jenom říct, že na základě teda těch polských médií tady zjišťujeme další věc, že ten Navrocký se podle Ukrajinců špatně vyjádřil, že to je špatná historie a že by to mohlo mít neblahý konec, když to interpretují svými volnými vlastně slovy. Takže nejenom teda tomu Bělorusku se předhazuje nějaké ultimátum, ale v podstatě to slyší i ti Poláci. Jo. A ten
0: Navrocký... To ultimátum padlo už zhruba před 2 lety, zajímavé, když pan Zelenský prohlásil, že pokud nebudou evropské země dostatečně podporovat Ukrajinu, tak by se to mohlo přestat líbit páté koloně, tedy Ukrajincům v těch zemích. A teď si vezměte, že v tom též médiu vyšel článek, velmi zajímavý, o ukrajinských zločineckých strukturách v Polsku. A tyhle ukrajinské zločinecké struktury nejsou jenom v Polsku. Oni jsou v Maďarsku, jsou na Slovensku, jsou u nás, jsou v mnoha zemích a reálně fungují. Oni si vlastně za tu dobu, co tady jsou, tak se sem stáhli, vidíte tady ty auta za mnohdy desítky milionů korun, které tady jezdí, s polskými značkami. To nejsou žádní chudáci, kteří by sem přišli a utekli před válkou. To jsou lidi, kteří si sem přenášejí svoje v uvozovkách podnikání. A není to podnikání ve stylu nějaké výroby nebo něčeho pozitivního třeba pro Českou republiku. Máte tady lidi, kteří pracují na stavbách za pár šupů Jo, protože je vydírá právě ta ukrajinská mafie, která tady působí a vlastně ovládá je a tahá z nich peníze. A pak tady máte tyto lidi, kteří tady vytvářejí naprosto otevřeně zločinecké struktury, navazují se na politickou scénu. Vis Kampelička. To nebylo nic jednoduchého. Nebo vis to zabavené zlato v Maďarsku, kdy to tam vlastně jednoznačně prohlásil a ono to byla pravda. Oni to, Poláci jim to poslali, teda Maďaři jim to poslali zpátky, to zlato a prachy, ale ty peníze byly určeny pro ovlivnění voleb v Maďarsku. Jednoznačně tam zpravodajské služby to jasně deklarovaly. A nemám důvod jim nevěřit. Maďarský teda samozřejmě. Takže když si to vezmu z tohoto pohledu, tak Ukrajina, ukrajinská, tyto struktury, které působí v našich zemích tady kolem, tak jsou daleko nebezpečnější v určitém ohledu než imigranti z muslimských zemí. Nebo je to minimálně na stejné úrovni. Ale oni působí skrytěji, tyto struktury působí skrytěji a přenášejí sem ty zvyky, které vlastně fungovaly na té Ukrajině. Korupci, vydírání, vraždy, tohle tady prostě jede. A ty Poláci tam vlastně rozepisují konkrétně počty trestných činů, jakého charakteru, jak se to zvyšuje, jaká jsou rizika. A jasně říkají, musíme zabránit tomu, aby do Polska přišli lidé, kteří půjdou v případě, oni jasně říkají, po pádu Ukrajiny, po pádu ukrajinské armády, se ukrajinská armáda pokusí dostat, nebo většina těch vojáků se pokusí zdrnout do Evropy a etablovat se tady. A to budou lidi bez skrupulí, zvyklí zabíjet, okoralí a schopní čehokoliv prakticky.
1: Vlastně ten Jastřemský, aspoň teda, když jsem si udělal tu rešerši, jo, tak on tam jako naznačuje to, že se ti Poláci teď osmělují v těch veřejných debatách. Jo. Ta situace už mělivá Poláků. Tedy, že Poláci se začali otevřeně ptát, jaké zisky a ztráty má Polsko z podpory Ukrajiny. Podle autora se témata, o nich se dříve mluvilo jen soukromně, tedy, jo, nyní masově objevují na sociálních sítích. To označuje, že vlastně to označuje za porážku těch, které nazývá pátou kolonou toho banderismu v podstatě. Jinými slovy, ten diskurs veřejný v Polsku se posouvá. Na čem to objektivně vidíme? Na určitém střetu názorovém teda toho Tuska a Navrockého, kterého na Ukrajině nazývají králem, který zapomněl, že nemá v Polsku monarchii, ale republiku. A přitom zrovna ti Poláci jako té Ukrajině hodně pomáhali v tom, od toho roku 2022. Teď je tam vlastně v éteru zní něco takového. Současně houstne situace na bělorusko-ukrajinské hranici. Současně od Lavrova slyšíme, ať si nikdo nemyslí, že ta jaderná ruská obnovená doktrína, že to je nějaké jenom blafování. Jo. Takže ta situace je, jako řekl bych, velmi třeskutá. Do toho je ten ankarský summit. Takže já si jenom troufnu nabídnout tu myšlenku, že je dost možné, že v té Ankaře nakonec budou probírat fakt něco jiného teda, než si teď myslí Pavel i na Macinka při vší úctě.
0: Já jsem si jist, že Macinka velmi dobře ví, co tam bude probíhat. Velmi dobře to ví a to byl ten hlavní důvod, proč tam nechtěl Pavla, no ale tak když tam Pavel bude, tak jediné, co si udělá, tak si udělá ostudu, protože tam bude mimo jiné ta odporná osoba, které by nepodal nikdy ruku. A jsem zvědav, jak na to bude odporná osoba, které by nikdy nepodal ruku reagovat na pana Petra. Jo. Protože bude velmi dobře informován Donald Trump, kdo tam je. Pokud tam tedy Trump bude. Jasně. A pokud tam nebude, tak tam bude někdo ze zásadní. Takhle, pokud tam bude Trump, tak je úplně jasný, že to bude velice zásadní mýty.
1: No ono v podstatě to všechno teda začalo tak, to je vlastně tak, že na té Ukrajině pojmenovali nějakou současnou jednotku jménem té historické UPA, což byli lidi spřežení s hitlerovským Německem a to jejich řádění v minulosti je dokonale už potvrzené. Vy jste ten film Volyň o těch reálně doložených volyňských událostech, tam máme na mysli ten volyňský masakr vlastně. Takže jestli Poláci teď přehodnocují už některé ty skutečnosti vlastně současné. Nezapomeňte na to, že Maczynka jako trochu mistrovala Lavrova z platformy OSN. A mě by teda zajímalo, co, o čem on s ním si popovídá, jestli se jednou teda setkají. Pokud se ukáže, že v Polsku nemají halucinace, pokud teda jde o to, co teď dělá ten Navrocký, že i ten Tusk s tím jako nemůže nic dělat vlastně. Co myslíte? Není to nějaký opravdu jako zamotaný uvěřitelně tohleto?
0: Ne, není. Tak v Polsku se blíží volby a je prakticky jisté, že Tusk to prohraje. Jo, že celá ta jeho vláda, ta, celá ta strana nebo ta koalice prostě zmizí. A že je nahradí jiná politická konstelace, která bude daleko více jednak propolská a daleko více proamerická. To znamená, bude protievropská de facto. Proti Evropské unii, respektive nebude proti, ale bude se proti ní významně, velmi významně vymezovat. A bude potřebovat spojence. A to Polsko právě velmi jakoby dbá o to, nebo já nevím, stojí o to, aby se obnovila právě ta platforma V4.
1: Tak zase tak pro orientaci, část společnosti je v Polsku proukrajinská, mají to být liberálové města, Tuskovi voliči, část je protiukrajinská, což jsou konzervativci, venkov, voliči PIS, jo. Část je unavená a chce řešit vlastní polské problémy. Vlastně, jo.
0: Čili je protiukrajinská. Ti, co jsou unavení a chtějí řešit vlastní polské problémy, jsou a priori protiukrajinští.
1: V podstatě zase jsem si tady vypsal z toho článku, že oni ti v Poláci, někteří přestávají věřit tvrzení, že Ukrajina brání Polsko před Ruskem, což je právě ta důležitá informace, jo. Nebo že Ukrajina nemá problém s banderismem vlastně. No a v podstatě končí taková ta bezrozumná podpora té zemi, co má na vlajce obilí a oblohu. Dost pravděpodobně. Hlavně teda Amerika chce to řešit určitým americkým způsobem. Brusel má trošku jinou politiku a ten Zelenský se hodně orientuje spíše na Brusel než na Washington. A právě ten Navrocký po návratu ze Spojených států potom zaujal takové stanovisko, že to potom vyústilo v to odebrání teda té bílé orlice, kterou Zelenský poslal do Polska poštou vlastně. Čili takhle si váží někdo jako toho nejvyššího vyznamenání a už jenom ten fakt, že se odebírá státníkovi, kolegovi, se kterým řeší evropské věci, vlastně to vyznamenání, to není jenom nějaký malicherný symbol přece, teď to je neuvěřitelný.
0: Navrocký s ním neřeší nic, to s ním řeší Tusk, jo, to je Tusk teda, takže to je, tam to je potřeba odlišovat. A navíc já se domnívám, osobně se domnívám, že V4 se stane velmi významným nástrojem Spojených států pro tlak na Ukrajinu. A na ten, protože samozřejmě, a na Evropu, na Evropskou unii. A tenhle ten proces, který teď se startuje, povede k rozpadu Evropské unie na několik bloků. A samozřejmě už teď, jak jsme se o tom zmiňovali, vlastně je jasně vidět, že NATO jako takové už před značnou dobou zaniklo. Ačkoliv formálně existuje, ale jak říkám, je to jak když se díváte na chcíplýho koně u lesa.
1: To je pan Miloš, jestli ho správně cituju, teď máme tady divácký dotaz, nicméně na to konto je skeptický a nemyslí si, že NATO je již vyčpělou historickou reálí. Jak byste mu to argumentoval?
0: Jak se to pozná, že není? Porušuje základní článek NATO, porušuje už mnohokrát, porušilo jediný závazný článek, který je závazný pro všechny signatáře, článek číslo 1. Řešit veškeré spory mírovými prostředky. To je první. V souladu s chartou OSN. Charta OSN je dneska v rámci Evropské unie jako pojem považována za sprosté slovo. Aspoň podle toho, co tam běžně vidíme. Mírové řešení, diplomacie, to všechno prostě pase. Spojené státy se, samozřejmě, to jejich napadání cizích zemí a podobně je přesně v souladu s americkými doktrínami Wolfowitzovou, Hooverovou, to znamená zlikvidovat všechno, co je protivník a hlavně zásadní je, primární jsou americké zájmy. čili jak bylo několikrát již řečeno, historicky údajně se to připisuje několika lidem, Amerika nemá spojence, ani přátele, má pouze zájmy. Takže Amerika si sleduje samozřejmě svoje zájmy. Jejím zájmem dneska není se nechat zatáhnout do války v Evropě, zejména v souvislosti. Tady, víte, co je strašně zajímavé? Teď se tady ukázalo, jak obrovským odstrašujícím nástrojem jsou skutečně jaderné zbraně. Protože Američani si nehodlají nechat rozmlátit Ameriku Ruskem. A oni to jasně vyjádřili, Donald Trump to řekl zcela jasně. Teď vlastně ta Severoatlantická aliance, co to vlastně je? To je nějakých těch 27 zemí, které jsou někde něco podepsali, je to uložené ve Spojených státech a nic není závazného, kromě toho článku číslo 1. Jak se zachová aliance v případě války mezi dvěma státy aliance? Komu bude pomáhat? Jednomu, druhému, viz válka o Kypr mezi Řeckem a Tureckem. Turecko se dneska netají tím, že chce získat prakticky všechny řecké ostrovy, včetně Kréty. Nijak se tím netají, oni to mají v mapách. Jsou mapy, kde jsou tyto ostrovy zakreslené jako součást Velkého Turecka. A tady my se bavíme o tom, že Severoatlantická aliance je nějakou garancí vlastně bezpečnosti. V čem? Severoatlantická aliance, nebo respektive evropské země, které jsou členy Severoatlantické aliance, kopou do Ruska a vysmívají se mu s tím, že vlastně to Rusko je nenapadne nebo nerozbije ty fabriky třeba, které uvedlo jako ty jejich adresy, kde se vyrábějí drony, které zasahují cíle hluboko na ruském území a podobně, protože by to bylo napadení člena a byl by aktivován článek číslo 5. Je to pěkný, ale přesně tohle se bude řešit v Ankaře. Američani řeknou, vaše válka, váš problém. Nás do toho netahejte, článek číslo 5. A je dost možný, že Donald Trump tam vystoupí s tím, že vystupuje nebo ukončuje členství ve vojenských strukturách Severoatlantické aliance. Je to dost pravděpodobné.
1: Mm-hmm. Yeah.
0: To znamená, že sice si nechá politický vliv, ale ukončí členství ve vojenských strukturách. Čili nebude se nadále vlastně cítit vázán článkem číslo 5.
1: Hmm.
0: A v ten moment se radikálně změní situace v Evropě a v podpoře Ukrajiny. Hmm. A předpokládám, že právě V4 tomu má na pomoci. A prezident Pavel dostal jednoznačné zadání pokusit se tomu zabránit. Pokusit se rozbít tu jednotu V4, která tam bude vystupovat jako jedna parta a bude vystupovat vlastně v té Ankaře tímto způsobem. Mm-hmm. A tady už je vlastně vidět to, že ta Severoatlantická aliance se rozpadá na několik bloků. Jižní státy, ty mají svoje vlastní problémy. Británie, Francie, Německo, znova Drachenach Ost. Malí státy, my máme svůj vlastní obrovský problém, východní Evropa jako bývalé státy Varšavské smlouvy, které byly poražené ve studené válce a tak se s námi zachází a dívá se na nás takto. My jsme sice byli nepřijati, my jsme byli, jak bych to řekl, natlačeni do té Severoatlantické aliance. Já jsem u toho byl a my jsme to nevěděli vůbec, že tam vstupujeme. A ze dne na den najednou nám všichni gratulovali na jedné akci, kde jsme byli v Německu, kdy byly dvoustranné jednání se Spojenými státy a všichni nám najednou gratulovali strašně. Mm-hmm. A my jsme koukali jak blázni, že jsme vůbec netušili, jak rychle jsme byli vstoupeni najednou z ničeho nic. Takže to jsou věci, které tady hrají zásadní roli. Ten problém právě těch ekonomických zájmů, priorita dneska, kdy ty státy odmítají platit další a další prachy na Ukrajinu za situace, kdy to k ničemu nevede, vede to akorát ke snižování jejich vlastních ekonomické síly, obrany schopnosti a podobně. Protože oni, Ukrajinci, vyloženě už dneska ani nežádají nebo neprosí. Oni si nařizují, co se jim tam má poslat. A tady tento arrogantní chování a naduté, ty státy, nelíbí se jim to.
1: Hmm.
0: Nelíbí se to Polákům, nelíbí se to mnoha dalším zemím, Maďarům, a nám by se to také mělo nelíbit. to chování třeba k volyňským Čechům, zákaz češtiny, já nevím, co všechno, po ukrajinšťování takzvané, nebo já nevím, jak bych to napsal. To bylo po němčování, to je přesně to samé.
1: Mm-hmm.
0: Takže asi takhle.
1: Tak malá vsuvka, jo. My tady máme, já jsem si znechal brýle dole.

0: I pan Josef, jo. Pane Josefe, jestli máte kritickou připomínku, zavolejte nám teď do studia tady 702 116 066. Já se vás zeptám, pane inženýre, máte pocit, že my dva jsme v nějaké názorové opozici dneska?
1: No já myslím, že ani ne.
0: Já si taky myslím, že ne.
1: Tak se ptáte, já odpovídám to, jako nejde o názorovou opozici.
0: Jasně. Tady přece jde o to, že my si probíráme, pane Josefe, mezinárodní tisk, polský tisk, a na základě toho tisku vznikají nějaké otázky. Já se ptám právě váženého hosta ve studiu, co on si o to myslí, a to, že já kladu ty otázky, to neznamená, že to vidím v duchu toho, jak se ptám. Tady jde o to, že ten náš tisk neprobírá některé otázky vzniklé v zahraničí u tady bratrů Poláků, tak to tady děláme prostě my. Snažíme se to nějak aktualizovat a přemýšlet, a jak to vlastně souvisí s námi. A jestli třeba podobné záležitosti nebudou nakonec diskutovány i tady u nás, protože nás se to taky vlastně týká, že jo, ta Voliň, ne, je to tak? Jsou tam nějaké souvislosti taky trochu
1: s námi? No tak jistě, na ty Voliňi zahynulo kolem 5 000 volyňských Čechů bylo zavražděné. Jo, to se nás týká taky přímo a týká se nás i to, když dneska se tam zakazuje čeština, jsou likvidovány vlastně české školy, které tam byly, zákaz používání české vlajky, zákaz používání češtiny jako jazyka. To jsou věci, které Fialova vláda prostě přecházela jako brnkajda.
0: Já si jenom skočím pro telefon.
1: Ale se o tom měli zajímat.
0: Já vás nepřerušuji, já jsem skočím pro telefon, kdyby pan Josef zavolal do studia, tak abych to mohl přepojit ten jeho telefonát. A prosím vás, jenom krátce, jo. Jenom nám krátce řekněte, jak to myslíte, abychom tady neubírali.
1: Spíš otázku. Ano,
0: výborně, ano, super, super. Tak já teď nechám mluvit vás minutku beze mě. Pane inženýre, skočím si pro ten telefon, jo.
1: Dobře, já tady, skočte si pro telefon, technologie nám pomáhají v mnoha případech, teda jak kdy, ale já se ještě vrátím samozřejmě k tomu Polsku, respektive k tomu, k té otázce tady těch hraničních států, protože stejně jako existují hraniční státy, třeba Sahel a tak dále, kde dneska tady u nás se píše, jaký je tam obrovský problém, že tam budou stovky tisíc uprchlíků se cpát do Evropy, protože tam bude válka. No dobře, jenže tu válku tam rozmíchávají bývalé koloniální velmoci. Francouzi především, kteří tam ovládali celou tuhletu oblast. A třeba Rusko, které tam a Ukrajina, které tam získávají vliv, pardon, Ukrajina, Rusko a Čína, které tam získávají vliv dneska, tak se chovají úplně jinak a ty země to akceptují. Ty politici i lidi normálně akceptují daleko spíše Čínu a Rusko, než akceptovali Francouze. Takže ti lidé budou mít spíš tendenci tam zůstat, místo toho, co by utíkali do Evropy, ale tady u nás naše média, Lukaševič a tak dále, to prezentují tak, že prostě všechno špatně a že tam jsou ty hraniční státy, že to prostě bude mizérie. A my jsme ale taky hraniční státy. My jsme státy na hranici mezi Ukrajinou a Evropou. Jsme na hranici schengenského prostoru a měli bychom se podle toho chovat a zařídit se podle toho, že Ukrajina není přátelský stát. Je to stát, který nás vydírá, tahá z nás peníze na jednu stranu, ale na druhou stranu prostě nám z toho nic neplyne pozitivního. Protože takové ty keci o obraně proti Rusku jsou nesmysl, jestliže Rusko nedokáže se tady probít ani přes ty 4 oblasti, které připojilo formálně ke svému území a teď je dobíjí, tak to asi jak by dobilo Evropu. Jo. To jsou fantazie, naprosto stupidní. Já jako člověk, který se celý život zabývá armádou a bezpečností, tak studoval jsem prostě různé typy okupace a nevím, co všeho možného. Naprosto efektivní okupace je vlastně to, že Česká republika byla převedena do role takové té kolonie exploatované a lidi jsou zpitomělí seriály, na které koukají a já nevím čím možným. Takhle já se zeptám, víte co, já odbočím teď trošičku. Už jste se sice vrátil, ale fakt by mě zajímalo, jestli někomu z posluchačů chyběla Česká televize, když stávkovala. To je téma možná na nějaký příští rozhovor. Mm-hmm. To je taky domácí dění tady, velmi důležité a zásadní.
0: Tak oni naštěstí mají plesk a můžou si to vynahradit tu minutu zpoždění, se kterou vysílali na ČT, tady zrovna na plesku. Můžete se podívat na záznam některých našich relací. Pokud někomu přeruší reklama YouTube toto vysílání, tak si to místo puste znovu prostě normálně. Dejte tam posuvník zpátky a puste si, nepřijdete vůbec o nic, tedy chci říct paní Vlastě. A mě mrzí, paní Vlasto, že jsme si to tady už mockrát vysvětlovali, tuto záležitost. Jo. Každé médium potřebuje si zajistit nějak tu existenci. Je to normální, že k tomu využívá ty reklamy. Pane Josefe, mám připravený telefon. Jako napsat, jako tnout do živého písemně, to jako je docela jednoduché, ale říct to do telefonu, to už je asi... To už vyžaduje charakter, bych řekl, ale já vás nenutím. Nicméně jsme připraveni, můžete položit otázku panu inženýrovi vy. Jestli máte pocit, že se můžete nějak, chcete lépe zeptat, tak jsem s tím. Proto máme tu možnost, máme kontaktní pořad, telefon do studia 702 116 066 a jestli třeba moderátorovi, panu domácímu se to nedaří, položte vy tu otázku, nezdržujte se mnou a rovnou položte vy ten dotaz, jenom prosíme, buďte struční, aby pan inženýr mohl využít ten svůj čas, který nám tady věnuje pro tu třeba i rozvitou odpověď. Takže, než nám případně zavolá pan Josef, tak já bych tady jenom připomněl, že ta atmosféra tam houstne u toho Běloruska, potvrzují to běloruské ministerstvo obrany, polské a litevské zpravodajské služby. Teď tam jako je skutečně velmi hustá aktivita těch ukrajinských dronů skoro každý den. A tak, jak teď tam letají stovky dronů na Rusko, může jich časem letat 15 000 klidně za den, tak jak se zlepšují schopnosti na obou stranách právě té fronty a pak už jako ta situace nemůže eskalovat do nekonečna a něco se asi teda dít bude třeba, jo. Proto nepodceníme to jednání v Turecku a tomu podobně. Čili pane inženýre, jak vy, jestli byste ještě mohl říci, jak vy vnímáte tu situaci kolem toho Běloruska? Jako jakou vy máte přibližně prognozu třeba?
1: No tak já jsem o tom mluvil, že to v podstatě Ukrajina dala ultimátum. A to ultimátum bylo dané tak, že v podstatě bylo řečeno, pokud nesplníte naše požadavky, tak vás napadneme. A v momentě, kdy zautočí nějaké ty ukrajinské drony, samozřejmě já předpokládám, že Rusko v rámci smlouvy o vzájemné vojenské pomoci už tam někde rozmístilo nějaké prostředky protivzdušné obrany a podobně. A že jsou připravená, že je připravená vlastně i ta armáda běloruská na něco. Navíc vtip je tady ještě v jedné věci. To je fakt zajímavý. Kim Jong-un prohlásil, že v momentě, kdyby Ukrajina napadla Bělorusko, tak je připraven poslat 15 až 20 tisíc vojáků na pomoc bratrskému národu. Jo? Takže to je další legrace, která se tady objevuje. Vtip je v tom, že v momentě, kdyby Ukrajina napadla Bělorusko, je to regulérní agrese a je to regulérní začátek války. Regulérní začátek války, protože tohle je něco, co je nevyprovokované. Jo, protože to Bělorusko tu Ukrajinu nějak neprovokuje, dejme tomu, nevím, jestli je to pravda, že tam jsou nějaké ty retranslátory u těch hranic, posilovače a podobně, možné to je. Nebudu tvrdit, že ne, konec konců Rusko a Bělorusko mají velmi zásadní vztahy, mají smlouvy o vzájemné vojenské pomoci a podobně. Bělorusko logicky nebude udržovat nějakou neutralitu vůči Ukrajině nebo ji ještě navíc podporovat. To v žádném případě. Lukašenko se snaží to uhladit, dokonce se tam omluvil Ukrajině za něco a tak dále, ale prostě tohle už je těžce za hranou. A já se domnívám, osobně se domnívám, že pan Zelenský si těžce nabíhá na vidle a Ankara to ukáže zcela jednoznačně. A jestli mezi tím skutečně dojde k napadení Běloruska, tak to, co se tam stane, bude přímý střet Velké Británie a té koalice ochotných blbů, její a Spojených států se svými spojenci evropskými. A k tomu dojde v Ankaře. A Petr Pavel se snaží přetáhnout Českou republiku do koalice ochotných blbů, kteří jsou připraveni a ochotni nechat zabíjet svoje lidi v nějaké pitomé válce. Úplně nesmyslné.
0: Tady je ten problém té kauzality, co kdo komu jak způsobil, kdo byl historicky prvně podobně. Já si umím představit, že tady samozřejmě teď se může někdo ozvat a říct, že v tom roce 2022 se útočilo směrem ke Kyjevu i z toho běloruského území vlastně. Je tady takovýhle argument, co k tomu byste řekl?
1: No tak ono z běloruského území, ono, jak se to tak veme z běloruského území, bylo to podle vlastně kolem běloruských hranic. Mm. Tam je otázka, jestli to bylo z běloruského území. Jo? Tam ty jednotky, které tam pronikaly, tak tam to bylo trošičku jinak nastavené.
0: Takže když tak můžeme potom někdy tomu věnovat jako zase samostatný třeba díl, až to bude nějak jako možnější asi, já nevím, prostě pojďme, jenom jestli můžeme, pane inženýre, jestli máte nějaký názor vy na média, z čeho mají žít, fungovat ta média, protože tady divačka prostě píše, mě reklamy nevadí, ale všude jinde se o část rozhovoru nepřijde. Je na to nejspíš nějaká aplikace, kterou nepoužíváte? Co byste jí odpověděl?
1: No tak já nevím, já nejsem technik, takže v tomhle směru to po mně nechtějte, ale vím, že standardně to pokračuje obvykle po reklamě. Ono, jedna věc je, když máte živý rozhovor a druhá věc je, když máte ten rozhovor potom vlastně uložený někde na YouTube a YouTube vám tam vkládá reklamy. A já tady nevím přesně, jak to máte řešené, čili to nejsem schopný.
0: Já to mám řešené, tak jo, jak to dovolí ta platforma. Ale teď je to prostě jednoduché, jo? Já to zkusím jednoduše vysvětlit.
1: Dejte to spíš, než to vysvětlovat, takhle dejte to spíš na ten, web, ať je to
0: ale
1: tam...
0: Ale ono to tam, pane inženýre, je. Jo, toto je živé vysílání, jenom abychom všichni věděli, takže jste všichni teď v tom živáku, který se nám archivuje do těch odvysílaných živých pořadů, které je možné zhlédnout v repríze, kde se možná taky reklama sem tam objeví, ale na jiném místě. A nebo, jestli se vám zdá, že jste část rozhovoru neslyšeli, tak si posuňte ten rozhovor trošku do minulosti o pár minut a to místo si vyslechněte přece. Teď já to tak dělám sám, zcela nemám s tím vůbec žádný problém. Takže se domnívám, vyslovuji předpoklad, že pokud to tak taky uděláte, tak o to místo nepřijdete. Není to nic, na co bych já jinak měl nějaký přímý vliv, protože jsme tady na platformě, která má nějaké nastavení, zkrátka jaké má. Pane inženýre, já jsem tady nabízel diváku, že bychom udělali pro uzavřenou společnost druhý program přímo na mé webové stránce, kde bychom toto mohli jaksi vynechat, protože bychom si nastavili vlastní podmínky a ten program by nekonkuroval Blesku na YouTube. Prostě by se to vzájemně doplňovalo. Nevím, jak to jinak vyřešit, ale jestli máte pocit, že jste o čas přišli, tak jsem vám právě řekl, jak si to kompenzovat teď hned, abyste o to teda nepřicházeli. Nevím, co bych tomu víc teda vlastně ještě dodal. Čili my jsme se tady dotkli toho, co je aktuální. Byli jsme překvapeni, jakou retoriku mají některá polská média, která já nepovažuji přímo za nějaké jako rusofilní, je tady na spadnutí právě sami z té Ankaře. Vlastně se nabízí ještě jedna otázka, jo, pane inženýre. Pojďme teda to uzavřít tou otázkou. Existuje pojem eskalační žebř a já to teda chápu, takže to Rusko nechce bojovat na dvou frontách, ale ani Evropa nechce vlastně bojovat na dvou frontách a mám pocit, že ani Spojené státy si to nepřejí vlastně. A přesto vidíte, se tady otevírá otázka druhé světové války, UPA, OUN, dopředu se ví, že to někomu vlastně bude vadit a stejně se to vlastně teda dělá. Čili, pane inženýre, myslíte si, že pravděpodobnost konfliktu v Evropě tady vzrostla díky tomu a o kolik?
1: Těžko odhadnout. Pravděpodobnost konfliktu, velkého konfliktu v Evropě v horizontu 5 let je 100%. Ať už to bude konflikt mezi Ruskem a evropskými zeměmi, k které vedenými Velkou Británií, samozřejmě, který přeroste ten formát Ukrajiny, anebo občanské války, ke kterým dojde v souvislosti s imigrací z islámských zemí. Jeden nebo druhý konflikt to odstartuje a oni pak srostou. Ten konflikt jeden se přeleje do druhého, jednoznačně. Protože v momentě, kdy vznikne velký konflikt v Evropě, muslimové ucítí svoji příležitost. V mnoha zemích ovládají jejich vlastně v současné době v Evropě až 20%. A oni se budou snažit převzít moc tak, jak je to deklarováno v 5 základních pilířích islámu, džihad a šíření islámu slovem, mečem, úplatky a tak dále. Takže tohle funguje regulérně. Vidíme některé projevy, bohužel i u nás v České republice tady toho. A na západě, to je totální katastrofa, když si vezmete, že i v Bruselu chtějí poslat vlastně armádu. Premiér, belgický premiér, zvažuje variantu, že pošle do Bruselu armádu, aby ho vyčistila od bojůvek, od islamistických bojůvek. A teď si vemte, že to je srdce NATO a srdce Evropské unie. Sídlo, Brusel. A tohle tam panuje. Takže asi máte představu o tom, jak tyhle dvě instituce fungují, když jejich sídlo je umístěno tam, kde to nejsou schopni ukočírovat ani z hlediska bezpečnosti. Čili to jsou věci, které, jak říkám, jenom svědčí o tom, že Severoatlantická aliance se de facto rozpadla a Evropská unie také, protože se nikdo nestará o to, jak to funguje tam, kde sídlí. A to je základní problém.
0: Poslední výzva, pokud chcete položit otázku, udělejte to teď. Číslo do studia je 720-116-066. Dáme tomu 30 vteřin, pane inženýre, jestli někdo zavolá.
1: 30 vteřin a já musím končit. Já už jsem přetáhl o více než 15 minut.
0: Dobře, tak v tom případě se nedá nic dělat. Pan Josef tu možnost měl, nevyužil. Já vám děkuji za rozhovor, že jste nám věnoval tolik času, díky i divákům, hlavně těm pozitivně a vstřícně naladěným. Takže lidem dobré vůle, přeji klid a mír, snad to všechno dobře dopadne tady s námi a nejenom v Evropě, slunce v duši, nejenom na obloze. Dobrou noc a naschledanou.

0: debaty dorazili. Barbora Rázga, Hnutí ANO, dobrý večer.
1: Krásný večer.
0: Děkuji, že jste tu. Jindřich Reichl, šéf pro, zvolený za SPD, dobrý večer.
2: Krásný dobrý večer a děkuji za pozvání.
0: I vám díky. Předsedkyně poslanců Hnutí STAN Michaela Šebelová, dobrý večer.
3: Dobrý večer.
0: A lidovec Jan Bartošek, přeji pěkný večer.
4: Pěkný večer i vám.
0: Děkuji, že jste dorazili. Paní Rázga, berete nyní jako fakt, že Petr Pavel pojede do Ankary?
1: Ano.
0: Čekala jste to dnešní rozhodnutí?
1: Já se přiznám, že jsem ho trošku čekala. Přijde mi absurdní, nebo nevím, jaké mám použít jiné slovo, ta rychlost toho rozhodnutí. Vlastně jsem přemýšlela dnes i nad tím, kdyby takhle probíhalo ve jakékoliv rozhodnutí soudů, tak vlastně bychom nemuseli neustále čelit těm zdlouhavým soudním řízením. Zajímalo by mě, jestli by taková rychlost byla například tehdy o valorizaci důchodů, například, nebo u dalších jako sporů. Takže přijde mi trošku zvláštní, že to rozhodnutí proběhlo takovouhle rychlostí.
0: Tak argumenty jsme slyšeli, v pátek se uzavírají ty akreditace, je středa. Je to předběžné opatření, i tak vám to připadá?
1: Já rozumím, že to rozhodnutí o tom předběžném opatření je nějaký obvyklý nástroj v soudnictví. Nicméně myslím, že je relevantní otázka, jestli je to vhodné použít to při tomto sporu nebo u té kompetenční žaloby. Myslím, že i ti dva ústavní soudci, kteří hlasovali pro to, odůvodnili nebo psali v tom rozhodnutí, že to není úplně běžné použít.
0: Je to nestandardní.
1: Je to nestandardní. Takže takovéhle otázky si myslím, že je naprosto relevantní si klást.
0: Vy jste očekával ten výsledek?
4: Víte, já mám ve zvyku, že nekomentuji rozhodnutí soudu, ať už je kterýkoliv ústavní nebo jakýkoliv jiný. Tohle to je o tom, že soud rozhodne a my jsme právní stát jako Česká republika. Je to o tom, že rozhodnutí soudu respektujeme a v případě, že s ním nesouhlasíme, můžeme se odvolat. To, že ústavní soud využil to předběžné opatření, je potřeba říct, že on nerozhodl. Ústavní soud teprve rozhodne. A samotní ústavní soudci řekli, že není možné předjímat, jak to bude vypadat a ani jakým způsobem se do budoucna bude vláda a prezident chovat. Osobně si myslím, že to předběžné opatření bylo potřeba, protože v okamžiku, kdyby ten summit proběhl, tak by řada těch podání k ústavnímu soudu už nebyla platná a ztratila by relevanci. To znamená, chápu, že to vyvolává řadu emocí na jedné i na druhé straně, ale z mého pohledu je potřeba respektovat ústavní soud respektovat, protože to, co se děje, že například je zpochybňován ústavní soud, tak to je ta největší škoda, která je páchaná na demokracii České republiky, že vlastně někdo kope do soudců a do soudu jako takových a říká, oni jsou takový nebo makový zmanipulovaný.
0: Možná ten argument, ale je to proto, že jste je vtáhli do politických věcí.
4: Samotný fakt, že někdo zpochybňuje soudní moc, je samotný útok na samou podstatu demokracie. Já jsem přesvědčený, že například ministr Macinka by měl být odvolán na základě jeho vyjádření v okamžiku, když mluví o ústavním puči.
0: Pane Reichle, připomenu, že to předběžné opatření požadoval tedy Hrad. Stejně tak doprovázel tu žalobu, tady ta žádost o předběžné opatření. Argumenty tou časovou posloupností známe. Vy jste čekali,

0: že to tak se vyvine?
1: Bohužel čekal, protože skutečně v současné době jsme svědky rozhodnutí, které zcela vybočuje z tradice ústavního soudu. Je to podruhé v historii, kdy v podobném typu řízení, v podobném typu sporu použil soud nástroje předběžného opatření. To je zcela výjimečný nástroj. Konec konců oba dva ti soudci, kteří publikovali to disentní stanovisko, tedy jak pan Winter, tak paní Řepková, jasně a jednoznačně řekli, že toto ustanovení má být, nebo tento nástroj má být používán jenom ve velmi výjimečných případech, kdy hrozí mimořádná škoda. Prosím vás pěkně, to, že Petr Pavel pojede do Ankary nebo nepojede do Ankary, tam hrozí nějaká mimořádná škoda? No v žádném případě ne. A já tady navážu na kolegyně Rázgu. Kde byl ústavní soud, kdy se rozhodovalo o valorizaci důchodů? Proč tehdy nevydal předběžné opatření a neřekl, vyplácejte ty valorizované důchody, protože s nimi seniori počítali. Je to opravdu mnohem podle mého názoru závažnější dopad, než to, jestli Petr Pavel pojede nebo nepojede do Ankary. A teprve potom my rozhodneme. No nic takového samozřejmě nebylo, nechali je čekat. Takže já z mého pohledu považuji zneužití právě toho institutu předběžného opatření, ke kterému dnes došlo. A co se týče té politizace...
0: Jenom podotknu, promiňte, ano? Že v tom čase mluvíte o té valorizaci důchodů, tam bylo podání, ale nikdo nepodal návrh na předběžné opatření.
1: Jistě, že, ale podotkla. Ten soud může vydat to předběžné opatření i sám z vlastní
0: rozumím vaší argumentaci.
1: Ale jedna podstatná věc, když jsme se bavili o té politizaci, my se tady jaksi bavíme o tom, jak kdyby my jsme do toho ten ústavní soud vtahovali, ale pardon, pan předseda ústavního soudu Josef Baxa se v roce 2019 zúčastnil demonstrace milionu chvilek pro demokracii a podepsal tam tehdy výzvu, která se jmenovala Chvilka pro rezignaci, která požadovala demisi vlády Andreje Babiše. Tohle by se prostě, žádný soudce by se neměl dopustit této věci, protože on sám se tím přece spolitizoval. V momentě, kdy se zúčastní demonstrace, která se mu podle jejich slov velmi líbila, no tak pardon, ale v tu chvíli se zapojuje do politického.
0: Ale shodneme se na tom, že rozhoduje 15 soudců, dva,
1: jistě, že
0: připomínám,
1: já,
0: hlasovali
1: já
0: proti,
1: celá
0: mimochodem
1: se dva, kteří... s těmi disentními stanovisky, protože ty jsou naprosto...
0: A ta jsou dvě a připomenu, že jsou to tedy lidé, které jmenoval...
1: Ano.
0: Ústavními soudci Petr Pavel.
1: Ale to já nespochybuji.
0: Paní Šebelová, jak jsem řekla, 13 ústavních soudců, dva byli proti, soudci Winter a Řepková, zpravodajem byl pan Šámal, vaším pohledem nebo naším pohledem muž, kterého jmenoval do funkce ústavního soudu ještě Miloš Zeman.
2: Tak je potřeba tady říct, že ústavní soud je nestranný. Všichni bychom měli rozhodnutí ústavního soudu respektovat. Absolutně se tady vymezuju proti slovům pana Rajchla, že tady ústavní soudci snad něco zneužili své pravomoci. To považuji za naprostou nehoráznost.
1: Buďte
2: na to,
1: konkrétní.
2: Co říkala paní Rázga, já souhlasím s tím, že ten krok je nezvyklý, ta rychlost je nezvyklá, protože ta situace je nezvyklá.
0: Je to odůvodnění odpovídající stavu věcí, že to museli udělat teď, protože v pátek se uzavírají ty akreditace a že by byl vlastně prezident teoreticky krácen na právech, zatímco tímto rozhodnutím vláda krácena na právech není.
2: Já si myslím, že tady padla ještě jedna věta od Jindřicha Rajchla, já ji použiju, on ji řekl u těch soudců, že rozhodnutí ústavního soudu zcela vybočuje z dosavadní praxe a já bych mohla říct, že rozhodnutí vlády, které znemožnilo panu prezidentovi se zúčastnit summitu NATO, zcela vybočuje z dosavadní praxe, že dosavadní praxe po dobu 30 let byla taková, že z 20 případů 19krát se účastnil a vedl tu delegaci prezident. A to je to, na co upozorňuje ústavní soud, že tady je určitá tradice. Jednou se stalo v době, kdy byl pan prezident Zeman vážně nemocen, tak z vážných důvodů nejel. A jakákoliv vláda tady byla, jakýkoliv osobní vztah měla k prezidentovi, zda se shodli politicky nebo ne, vždy se dokázali dohodnout, protože respektovali vzájemně ta nastavená pravidla, že na vrcholné summity NATO vede delegaci prezident a na vrcholné jednání představitelů Evropské unie vede delegaci premiér. A samozřejmě, že nějaká taková pravidla se dají změnit, ale je to potřeba udělat dohodou lidí. A my jsme tady dlouhodobě vyzývali k tomu, že přece by se měli pan prezident a pan premiér dohodnout a najít společné řešení. Pan prezident o to usiloval, pan premiér na jeho dopisy nereagoval, je ve vleku pana ministra Macinky. Bohužel celá ta situace je vyvrcholením toho, že pan prezident si dovolil nejmenovat Filipa Turka. Je to prostě osobním vztah motoristů a poškozuje nás to jako Českou republiku, všechny i v zahraničí, a to mě na tom velmi mrzí.
0: Paní poslankyně, fakt je ten, že Andrej Babiš vystupoval vůči Hradu korektně, ty vztahy byly vzájemně korektní, a že vždycky to nakopl, ledově řečeno, právě Petr Macinka nějakými vyjádřeními. Jsou tam možná na začátku někde tyto důvody. Nicméně dneska řešíme situaci, kdy neústupnost Petra Pavla byla označovaná za dětinskost. Výsledek je ten, že v tuto chvíli tedy ta dětinskost se překlopila v předběžné opatření, které, jak zdůrazňují soudci, nepředjímá ten výsledek.
2: Já myslím, že ten výsledek je už jasný. Jo, už v tom rozhodnutí o tom vydání toho předběžného opatření.
0: Čeho tak usuzujete?
2: Tak v podstatě šlo ten spor, pojede, nepojede, a to už tím předběžným opatřením se stane. Takže to už, co bude následovat potom, bude tedy nějaké vymezení kompetencí v oblasti zahraniční politiky. Já to takhle vnímám.
0: Nehraje už se o něco zásadnější, jestli někdo někam pojede nebo nepojede, ale o to, že tady je nějaká hierarchie, nějaká ústavní zvyklost, a bavíme se o tom tím, že není ta ústava napsaná jako zákon, ale je to ústava.
2: Ano.
0: Jak se to má chápat?
2: Já jenom ještě navážu ještě na to, co říkala paní kolegyně Šebelová, a vlastně vy též, ten zvyk nebo ta zvyklost není přece důvodem. A já ten důvod, a myslím si, že nikdo z nás neznáme, proč pan prezident tak lpí na tom, že pojede na ten summit. Pan prezident absolvuje zahraniční cesty, tuším, že za naší vlády jich bylo více než 10, tuším 12. A my neznáme ten důvod, a já opravdu nerozumím, proč se to vyhrotilo až do této situace. A přesně jak jste vy teďka zmínila, ta ústava je nějak napsaná, je napsaná v nějakém rámci, a prostě vždycky je, a myslím, že si to tady všichni přejeme, aby prostě došlo k té shodě a došlo k těm narovnáním těch vztahů.
0: Dovolíte mi, já zareaguju na to, určitě. Říkáte, neznáme důvod, proč pan prezident na tom trvá. Ano, ptejme se, proč na tom tak trváte, ale přeci známe důvod, proč to ta vláda tak vyhrotila. Je to na začátku nemenování Filipa Turka, nebo ne?
2: Já to tak vnímám taky. To samozřejmě...
0: A stojí to za to, jenom se zeptám, protože opravdu už řešíme to 3 měsíce, je to mimořádná blamáž, na tom se shodneme.
2: Rozumím, myslím, že už jsme z toho všichni unavení, a mě je také velmi líto samozřejmě, že to došlo až do tohohle stádia. Nicméně mně přijde i trošku nezvyklé, nebo úplně nezvyklé, že ústavní činitelé na sebe navzájem prostě dávají kompetenční žaloby. Je to nedůstojné. Tehdy pan premiér, co se týká konfliktu vlastně ohledně Filipa Turka, jen nejmenování, to také neudělal. Myslím si, že to je nedůstojné obou, opravdu, že to je takhle vyhrocené do této absurdity.
0: Blamáž to je, na tom se shodneme určitě všichni. A já se zeptám, tyhle ty argumenty, kompetenční žaloba, to už je vyhrocení situace. Zásadní vyhrocení situace. Zaslouží si summit na to, tohle vyhrocení situace v tuto chvíli?
3: No, jenom pro kontext, proč se o tom bavíme. Toto je ústava České republiky, kapesní vydání. A v článku 63 se hovoří, že prezident republiky dále zastupuje stát navenek a dále, že je vrchním velitelem ozbrojených sil. To znamená, v tomto kontextu si myslím, že na summitu NATO místo má mít. Co se týká celého sporu, já si dokonce myslím, že Andrej Babiš by dohodu upřednostnil. Já si myslím, že on by uvítal, kdyby k dohodě došlo. On nemá zájem hrotit vztah s prezidentem. To, co se v praxi ukazuje, je, že on projevuje slabost vůči lidem, kteří jsou agresivní, kteří v podstatě ho tlačí do kouta, a ministr zahraničních věcí tlačí do kouta premiéra. Osobně si myslím, že to je slabost. Stejně jako na úřadu vlády premiéra řídí Tinde Bárta, jeho poradkyně, tak tady v podstatě na vládě se ukazuje, a rozbíjí protidrogovou politiku, tak tady se ukazuje, že on v podstatě ustupuje lidem, kteří jsou rétoricky a při vyjednávání agresivní, jako je Tomio Okamura, jako je Macinka, jako se je řada dalších poslanců, osobně mezi ně řadím i pana Reichla. A prostě on v okamžiku, má-li se vybrat, že nějakým způsobem ustoupí teda na vládě těm svým v uvozovkách kolegům, anebo teda se domluví s prezidentem, tak on ustoupí na té vládě. A je potřeba také říct, že jemu se to v podstatě v kontextu toho, co bychom reálně skutečně řešit měli, a teď se patrně na mě budete zlobit, ale neřešený střet zájmu a vyplácení peněz jeho holdingu ze státních
2: peněz. Já jsem ani nic jiného nečekala.
3: A další rozvrat veřejnoprávních médií, rozvrat veřejných financí, destrukční politika na různých ministerstvech, kam prostě povoláváte nekompetentní lidi. to je to, co poškozuje Českou republiku. To je to, co poškozuje Českou republiku. A osobně si myslím, a to tímto ukončím tuhle tu svoji část, že to, čím nejvíc poškozujete Českou republiku, je skutečně to, jakým způsobem útočíte na soudy.
0: Než vám to vrátím, otázka. Pan premiér se v tom vyjádření mimo jiné podivil nad tím, že ho ústavní soud nepožádal o nějaké vyjádření k tomu opatření, což považuje zase pan premiér za neobvyklé. Udělal to ústavní soud správně, zkrátka a dobře, procesně správně? Jsme si tím jisti?
3: Já nejsem ústavní soudce, ale jsem přesvědčený o profesionalitě toho, že ví, co dělají. A já znovu říkám, já nekomentuji rozhodnutí soudu, ať už jsou jakákoliv. A to, že rozhodli rychle, mě to ta rychlost překvapila, říkám, ano, překvapila mě. Na druhou stranu to předběžné opatření není nic mimořádné.
0: Na tom se shodujete, překvapila ta rychlost, krátká reakce, pak dostanete.
4: Ohledně toho předběžného opatření nebývá obvyklé, že strany jsou pozvány ke vyjádření, nicméně ani ústavní právníci se v tomto případě na tom neshodnou. Ale jenom krátká reakce. Pane Bartošku, ta společnost dnes je již jako rozdělená, jako bláze. Myslím, že to vnímáme i ve způsobu jednání v té poslanecké sněmovně. Myslíte, že tímto rozhodnutím to pan prezident nezhoršil? No zhoršil. Jaký je to prostě jako vzkaz té společnosti? Já čtu denně na sociálních sítích, slýchávám to na těch debatách, i těch předvolebních debatách, že prostě ty lidé nemají důvěru v soudy, nemají důvěru v právní stát. A mě velmi mrzí, že právě tímto krokem pan prezident toto ještě prohloubil.
3: Já jsem řekl, že jsem přesvědčen, že premiér se domluvit chce.
0: Rozdělená společnost, slyšíme to od momentu, kdy jak si to opatření vešlo ve známost. Váš pan poslanec Ševčík říkal, prezident je kašpar a ústavní soudci jeho poskoci. Navazuju na paní Rázga. To naznačuje, jaksi, že nedůvěřujete těm rozhodnutím, nedůvěřujete justici, nedůvěřujete tomu, kdo tady hlídá tu ústavnost v této zemi. Je to tak,
1: tohle je obvyklý, ostré? Tohle je obvyklý argument, kdy v podstatě v momentě, kdy dojde k jakémukoliv chybnému soudnímu rozhodnutí, tak hned se přijde s tím, že zpochybňujeme.
0: Ale my nevíme, jestli je chybné.
1: Je chybné a já se k tomu hned vyjádřím. Pan Bartošek tady ocitoval nám ústavu, ale bohužel, jak si zapomněl na ten podstatný odstavec číslo 3 toho článku 63, protože podle odstavce 1 prezident zastupuje zemi navenek, ale podle odstavce 3 vyžaduje rozhodnutí dle odstavce 1, tedy i to zastupování navenek, souhlas vlády, spolupodpis předsedy vlády nebo pověřeného člena vlády. O tom hovořil i pan profesor Gerloch, že ta situace je naprosto jednoznačná. Ta ústava je tady naprosto flagrantně, precizně formulovaná. Tady není prostor pro jakýkoliv výklad. A dovolte mi ještě jednu věc, která je podstatná a která velmi často nezaznívá. Tady žádný úzus není. Není. A já vám vysvětlím,
0: proč. A není dobré, promiňte, že proto o tom rozhoduje tedy ústavní soud, jak vlastně tu ústavu číst?
1: Můžu to jenom doříct, prosím pěkně. Podívejme se na tu současnou situaci. Úzus by byl, kdyby prezidenti jezdili na summit NATO přes nesouhlas vlády. Ale takový stav tady nikdy nebyl. Ani jeden jediný prezident nejel na summit NATO bez souhlasu vlády. Tudíž nevznikla tady žádná ústavní zvyklost.
0: To byl precedens.
1: Pardon. A právě protože to je precedens, tak ústavní soud nemůže odkazovat na ústavní zvyklost. To je prostě absolutní protismysl. A ti oba dva soudci, kteří publikovali disentní stanovisko, to velmi správně formulovali. A poslední věc. Víte, co rozděluje nejvíc společnost? To, že ti lidé to vidí, že tohle je faul. Ne, oni to vidí. Ne. Já jsem dneska dostal stovky a tisícovky naštvaných SMSek a ústavní soud dnes zásadním způsobem poškodil, no já vám to můžu ukázat, ano. Poškodil, já těch dostávám na rozdíl od vás docela dost, poškodil opravdu důvěru v právní stát této zemi a to je tak největší chyba toho
2: soudu. Vůbec nevím, jak může pan Rechl vědět, kolik já dostávám zpráv a dopisů. To teda fakt vůbec
1: tak když se divíte, že jsou tisíce, já jich dostávám tisíce.
2: Tak používejte formulace na rozdíl od vás.
1: No tak když se tomu divíte, tak se tomu
2: předpokládá dohodu. Všechny dosavadní vlády, přestože měli odlišné názory na pana prezidenta, respektovali, že je úzus, že jede prezident a vede delegaci NATO.
1: Takže to je asi prezident.
2: Tomu,
1: tu vládu.
2: Co vy jste řekla, co rozděluje společnost? Myslíte si, že teda vláda nepomohla tomu rozdělení společnosti tím, že porušila tu dosavadní praxi a naprosto dětinsky z důvodu naprosté frackovitosti motoristů nedovolila panu prezidentovi, je, to jsou totiž vaše slova, vládní, vy jste někde, ne vy osobně, ale Babišova vláda Řekla, my jsme dovolili panu prezidentovi již 12krát vyjet. My jsme mu dovolili 12 zahraničních cest.
4: Nedovolili, já jsem řekla, že se to
2: ne,
4: stalo.
2: Já neříkám, že vy, ale formulace vládních představitelů Babišovy vlády byla, co on se diví, proč se tak tlačí na ten summit, když my jsme mu dovolili už 12krát je, to nemá být o žádné dovolení. A pardon, ty vaše oportunistické vyjádření motoristů a poslanců za SPD, kdy komentujete ústavní soud a výrok podle toho, jestli se vám hodí nebo ne, to je naprosté zpochybňování demokracie, právního státu a principu.
3: Absolutně
2: a myslím si, paní Rázga, ve vší úctě k vám, z výroky typu Vazalové pana prezidenta Okamura, ústavní puč, Macinka, ústavní soud by neměl existovat, Turek, to jsou přece výroky, s kterými nemůžete souhlasit ani vy.
4: Tak o výrocích se tady můžeme tak, bavit
0: pojďme,
4: hodiny.
0: Pojďme, i o nich se budeme
4: bavit. Vaše výroky nejsou.
2: Ale ty narušují tu důvěru, které vracíme se velmi zásadním způsobem.
0: Témuž tématu už za malý okamžik. Díky, že jste s námi. Sledujete 360 stupňů na CNN Prima News. Děkujeme, že nás na CNN Prima News sledujete. Vyhlášení války vládě, pokus o ústavní puč. Ministr zahraničí Petr Macinka tak reaguje na dnešní rozhodnutí ústavního soudu. Ten vyhověl návrhu prezidenta na předběžné opatření ohledně jeho účasti na summitu NATO. Právě Petr Macinka je zřejmě nejhlasitějším odpůrcem účasti prezidenta Pavla na červencovém summitu v Ankaře.
5: Dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který se včera rozehrál na Pražském hradě a dneska pokračuje v Brně. Dostali jsme usnesení ústavního soudu, které mimo jiné ukládá vládě, ministrovi zahraničních věcí a ministerstvu zahraničních věcí, aby bezodkladně notifikovali Severoatlantickou alianci o tom, že součástí delegace bude i pan prezident Petr Pavel. Takže samozřejmě usnesení ústavního soudu je třeba brát vážně, i když je to předběžné opatření, takže my zítra doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO. O tom, jakou přesně roli bude mít Petr Pavel v Ankaře, tak o tom rozhodne vláda v pondělí na svém pravidelném zasedání. Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost. To podle mého názoru není úlohou prezidenta, to je spíše chování nějakého politického nájezdníka, který se snaží dobít nějaké území.
0: Silná slova budou komentovat ti, kteří tady se mnou zůstali. Barbora Rázga, Jindřich Reichl, Michaela Šebelová a Jan Bartošek. Děkuju za to. Ústavní půjč a tak dále. Mají ta slova podle vás co dělat s realitou?
4: Já myslím, že ta slova byla použita velmi silně, nicméně rozhořčení pana ministra Macinky chápu, ale vlastně rozhořčení celé vlády. Vláda i podle ústavy rozhoduje o zahraniční politice nebo rozhoduje o směřování České republiky o zahraniční politice. A já to tak beru a beru to jako fakt. Je ta situace opravdu nešťastná a já jsem to tady zmiňovala. To, že na sebe ústavní činitelé podávají žaloby, je naprosto bezprecedentní a mě to celé velmi mrzí.
0: No dobrá, a když slyším z televize od ministra zahraničí ústavní puč, tak nezakládá to na poplašnou zprávu tohleto?
4: Nemyslím si, je to nešťastná situace, kterou vnímají, myslím, negativně už opravdu všichni i občané. Já si dovolím tvrdit, že ji prostě způsobil pan prezident tím, že se rozhodl tu kompetenční žalobu podat, že ústavní soud dnes rozhodl o tom vydání toho předběžného opatření a je to nešťastné a poškozuje to Českou republiku.
0: Reakce jsou tvrdé, tvrdá slova, pane Bartošku.
3: Já si musím trochu usmívat, protože vidím tady paní kolegyni.
4: Poslankyni zahnutí, ano, jim to řekněte.
3: Já to taky znám, že občas, když jste ve vládě a váš kolega ve vládě řekne nějakou hrůzu a vy jste vyslaný do médií to nějak obhájit, tak jste ve složité situaci.
0: To se říká koaliční vládnutí, to známe.
3: Ano, přesně tak. A je to potom bolest to vysvětlovat a to se týká těchto vyjádření. Osobně si totiž myslím, že slovní spojení ústavní půjč je za hranou úplně všeho. Porušuje to demokratické principy a útočí to na samou podstatu svobodu a demokracie a respektu k orgánům demokratickým v této zemi. Za mě osobně ministr Macinka do té funkce nedorostl ani mravně, ani morálně, ani osobnostně. A v okamžiku, kdy se někdo tímto způsobem vyjadřuje, tak by ve své funkci měl skončit a je v zájmu premiéra, aby takového člověka z funkce odvolal. Protože jestli tak neudělá, tak legitimizuje to, co říká minister zahraničních věcí a on říká, že v České republice proběhl pokus o ústavní puč, což je samotná podstata útok na demokracii. A to se v České republice nestalo. To znamená mlčením a necháním ve funkci. Andrej Babiš souhlasí s tím, co řekl minister zahraničních věcí, a to je velmi, velmi zlé pro Českou
0: republiku. Není v kontradikci k té emoci Petra Macinky to, že Andrej Babiš řekl, respektujeme to, dodal rozhodnutí, považuje za absurdní. Zahraniční politiku na summitu má hájit vláda, která je za ní podle ústavy odpovědná. Proto si myslím, že rozhodnutí ústavního soudu jde proti zájmům České republiky. To je věcné. Věcný komentář. Jo, a je to ten, kdo je hlavou té vlády?
3: Proto říkám, já si myslím, že Andrej Babiš by se ve své podstatě domluvit chtěl. Víte, ono totiž reálně neexistuje důvod, proč by prezident neměl jet. Tam není nějaký důvod, že by byl...
4: Ale je, pane Bartuš.
3: Já to dokončím. Tam se jedná o to, že celý ten spor vznikl na základě malicherného, ješitného postoje ministra zahraničních věcí na základě nejmenování vládního zmocněnce pro hajlování Turka ministrem. To znamená, já jsem moc rád, že to pan prezident neudělal.
0: Na druhou stranu tam byly jisté nedorazy v interpretaci naší zahraniční politiky. To, na tom se shodneme, obranné politiky. Na tom zkrátka dobře se neschodli ministři této vlády s prezidentem velmi často.
3: Předchozí vláda se na některých věcech taky neschodla.
0: Já vám dám slovo, pane Rejchle, ústavní půjč, vy jste přeci právník, tak tady jsme daleko za hranou, nebo ne? Nebo co z toho pro vás, z té bramboračky, která z toho vzešla, jako pro koaliční partnera vyplývá? Co teď udělá SPD? Co chcete? Co budete říkat?
1: Já si jenom s dovolením rád okomentuji právě ta silná slova. On teď, pan Bartošek, nám tady také předvedl emoce. Ty emoce potom zakrývají skutečný problém, který tady vznikl. A ten problém je opravdu to vybočení ústavního soudu z toho ústavního rámce, ke kterému došlo, a otevření pandořiny skřínky. Tohle je prostě velmi nebezpečný precedens. Ono nás to rozhodnutí totiž posouvá ze stavu parlamentní demokracie do režimu prezidentské republiky. A to je to, co
0: Neznamená,
1: je tady
0: na změníme,
1: pardon.
0: Blížíme se k tomu.
1: Pardon. Je to nákrok k tomu, aby se tak stalo. A já vám znovu vysvětlím, proč. Protože samozřejmě já to nemám za zlé paní Šebelové, že tomu nerozumí, a já jí to rád vysvětlím. Podívejte se,
0: ta situace je taková. Někdo usiluje o změnu našeho řízení?
1: Ne, to rozhodnutí samotné je prostě nákrokem ke změně k prezidentskému systému. Protože stejně tak, jako prezident potřebuje souhlas k tomu, aby mohl vycestovat na summit NATO, souhlas vlády podle článku 63 odstavec 3 ústavy. Stejně tak potřebuje například souhlas Senátu na jmenování ústavních soudů. Stejně tak potřebuje rozhodnutí poslanecké sněmovny na odvolání vlády. A prostě v momentě, kdy prezident odmítá tato ústavní pravidla dodržovat a ústavní soud mu to posvětí, tak nám tady selhává ta pojistka ústavnosti.
0: A co se může
1: stát? Jak to můžou vnímat lidé v momentě, kdy tady poslouchají několik dní nejslovutnější profesory ústavního práva, jako je pan profesor Gerloch, který říká, ta situace je naprosto jednoznačná. Ústavní soud nemá o čem rozhodovat, protože kompetenční žaloba má být pouze
0: jsou
1: o tom, kdo má rozhodovat. Prosím, já to dořeknu.
0: Ale musíme to říct celé.
1: Já jsem neříkal všichni. Já jsem řekl Aleš Gerloch.
0: Vy jste řekl
1: významní ústavní právníci typu, a já považuji Aleše Gerlocha za profesora ústavního práva, za nejvýznamnějšího profesora, za nejvýznamnějšího znalce ústavního práva České republice. Jakým způsobem to lidé mají vnímat, když on jim říká, ta ústava je v tomhletom zcela jednoznačně precizně naformulována. Ústavní soud nemá o čem rozhodovat.
0: Aby to lidi pochopili, to, co
1: tak
0: říkáte.
1: Jak je možné, že potom najednou ústavní soud velmi rychle
0: změní? Že by mohl prezident bez schválení parlamentem odvolat vládu? K tomu to naznačujete? Vysvětlete, co
1: ještě,
0: jste řekl.
1: Já jsem vám to teď se snažil vysvětlit, pokusím se ještě jednou. Ta situace je taková, že tady otvíráme prostě nebezpečnou pandořinu skřínku k tomu, aby prezident se vždy snažil vytrucovat si určitý krok nebo možná kompromis ze strany vlády, bez toho, aniž by měl na to ústavní Děkuju. Kompetenci. A ústavní, teď si může být jist, že ústavní soud mu to posvětí. A to je obrovská chyba. A já znovu říkám, ti lidé to vnímají úplně stejně. A nemusí být právníci. Oni to cítí a jsou neskutečně naštvaní. A to je největší prohra dnešního dne, že prostě lidé opět ztratili důvěru v právní stát této země. To je tak, největší prohra.
0: A pak je tady řada lidí, kteří v tomhle spolu fandí panu prezidentu.
1: To jsou rozleskávači lídra opozice Petra Pavla, ano.
0: Paní Šebelová pak, například. A to jsou ale taky voliči.
1: Samozřejmě, pokud prostě jsou ochotní jaksi rezignovat na vládu práva jenom za cenu toho, že vyhraje jejich favorit, tak je to stejné, jako když ve fotbale chcete, abyste vyhráli přesto, abyste chtěli
2: a já už musím začít mluvit, protože to je opravdu.
1: Já to jenom domluvím jednu větu. Je to stejné, to pak zareagujte. Je to stejné, já jsem ještě nedomluvil tu větu. Já jsem nedomluvil tu
0: větu.
1: Je to stejné, jako když na fotbale chcete vyhrát, protože vám rozhodčí
0: připískává. Dneska budeme ráno vyhrát a možná se stane zázrak. Tak, paní Šebelová, teď máte slovo, prosím.
2: Pane Rejchle, vy se na mě tak usmíváte, mě nerozhodíte. Vy jste možná
1: právník. Já vás nemůžu rozhodit, vy jste rozhozená sama, takže v pořádku.
0: Promiňte, pojďte to nehrotit osobně. Jako, tady jde o poměrně vážné
2: věci. Vy máte nějaký problém, že?
1: Vůbec.
2: Vy máte nějaký problém a hojíte si ho na mě.
0: Pojďme.
1: Já mám s ženami velmi pozitivní vztah.
0: Pojďme zpátky na stromy.
2: No, to jsme viděli. Pojďme. Ano, já myslím, že
0: paní Šebelová,
2: poslouchejte, vy jste hlavně. To, co tady předvádíte, je naprostá demagogie.
1: To je pravda.
2: A rozvracíte tady důvěru v právní stát. Je potřeba naprosto zásadním způsobem odmítnout to, co vy tady říkáte. Ústavní
1: emoce,
2: soud,
1: emoce.
2: 15 soudců, paní Šebelovou, 13 soudců nějak rozhodlo. Dva dali disentní stanovisko.
1: Ano.
2: Jestli něco jako politici nemáme dělat, tak nemáme zpochybňovat nezávislost ústavního soudu. To je velmi šikmá plocha. Je to šikmá plocha směrem k zpochybňování právního státu. To je to, co vy tady děláte, protože vy jste rozvračeči společnosti, populisti a je to naprosto nehorázné a je velká škoda, že lidé jako vy se dostali do poslanecké sněmovny. Bohužel tak to voliči rozhodli.
1: Tak to cítím zájemně.
2: Vy jste obešli zákon, vlastně měli jste koalici, nekoalici, kdybyste byli přiznaná koalice, v životě byste ty procenta nepřesáhli, ale já bych ještě chtěla okomentovat
1: jinak
2: pana ministra
1: Maciecha. Že jsme neporušili zákon, takže nerespektujete
2: rozhodnutí. A jaký to byl ústavní soud? To je přesně potvrzujete to, co já říkám, že vy si vybíráte švédský stůl a když ústavní soud rozhodne tak, jak vám vyhovuje a jak se vám líbí, tak je to dobré
1: rozhodnutí. Já mám rád, když ústavní soud rozhoduje podle ústavy.
2: Vy máte rád, když ústavní soud, jakýkoliv soud rozhoduje, jak chcete vy. A když o to rozhodne jinak, tak se vám to nelíbí. Ale já jsem ta jeho tisková konference dneska, to byla přehlídka nezvládnutých emocí. Prostě takto se nemůže chovat vrcholný ústavní činitel. Takto se prostě nemůže chovat ministr. Takto se nemůže chovat šéf diplomacie. Takto se nemůže chovat žádný vrcholný politik. Takže to, co předvedl dneska ministr Macinka na tiskové konferenci, je naprosto ukázka jeho nekompetentnosti. Je to ukázka toho, že na to nemá a neměl by být ministrem. A je bohužel vizitka Andreje Babiše, že je v tomto slabý, potřeboval hlasy motoristů na to, aby nebyl vydán a celá republika z toho máme reputační problém. Že já souhlasím s tím, co tady řekla kolegyně Rázga, akorát to vidím opačně. Je to nešťastné celá ta situace a poškozuje to Českou republiku. Ale tím, co dělá vláda, ne co udělal ústavní soud.
1: Když nevíte,
0: když se dozvídáme emoce, už jste komentovala, asi byste to tak neřekla, jako to řekl pan Macinka, asi byste neříkala panu prezidentovi soudruh, protože ani si to asi nepamatujete, že soudruzi byli, ale poslyšte, paní poslankyně, když slyšíme od vládních poslanců, od zmocněnce pro Green Deal Filipa Turka, že ústavní soud potvrdil, že by neměl existovat, protože odvedl špatnou práci, můžu to ocitovat celé, co podle pana Turka předvedl bezbřehou neobjektivitu, napadení parlamentního pořádku, posouvání nás k prezidentskému systému. Tyto autoritářské, mocenské manýry, doufám, odsoudí každý, kdo si váží parlamentní demokracie. To jsou útoky na ústavní soud. Neměl by existovat. Taky si to myslíte, že by neměl existovat ústavní soud?
4: Já vím, že
0: jsme v České republice 2026.
4: Ano, já vím, že mě hrozně chcete dostat do situace, kdy řeknu, že jsou to či ono. Já to dělat nebudu, protože
0: já bych ráda, kdybyste řekla, že má existovat ústavní soud.
4: Ano, má existovat ústavní soud, jestli vám to stačí takto. Říkám, hrozně byste rádi slyšeli, že jsou to či ono a použití nějakých možná zvířecích narrativů. Já nepoužívám ty expresivní výrazy, tak to nebudu v tom jako pokračovat. Prostě ty výroky, celá ta debata je vyhrocená. Mně je to líto, ale zase na druhou stranu, a to je i reakce krátká na paní poslankyni Šebelovou. Pan prezident se také vyjádřil o jednom z účastníků toho summitu a konkrétně o americkém prezidentovi. Mám to tady napsané. Odporná bytost, je to větší riziko než Putin a podobně. Celá ta debata i v poslanecké sněmovně, kterou vy předvádíte ohledně například veřejnoprávních médií, a já nechci jako vybrušovat od toho tématu, ale to je také šílené. A také používáte expresivní výrazy vůči nám všem a házíte nás do toho pytle, že jsme hnědá vláda, nacisti, fašisti, ani nevím, co všechno používáte. Takže prosím, nedělejme tohle a držme se tématu, protože ta situace za mě je naprosto jednoduchá. Prostě vláda má nějakou zahraniční politiku, pan prezident s ní nesouzní. Vláda jednomyslně rozhodla, že na ten summit nepojede. Rozhodla o složení, kdo pojede, a toto je narušení toho všeho a je to úplně celé zbytečné.
2: Já myslím, pardon, ale pan prezident opakovaně řekl, že je připravený respektovat stanovisko vlády.
4: Ale to právě není pravda, paní poslankyně.
2: Vy budete spochybňovat to, co jako deklaruje
4: pan prezident. Mandátem vlády je vázán jenom na těch oficiálních jednáních. Přesně, pak je tam mraky neoficiálních jednání a všichni moc dobře víme a na to
2: jaký
4: si nehrajeme.
2: Jaký důvod k tomu si myslet, že by to nedodržel pan prezident?
4: Říkám, že by to nedodržel.
2: No, ale
4: já jenom vám říkám,
2: to.
4: Ne, vy se tady oháníte tím, že prostě on má nějakým způsobem dodržet stanovisko vlády, ale ne všude, on to dělat nemusí. A všichni víme, a byli jsme toho už několikrát svědkem, že to nedělal.
2: A je to prezident republiky.
4: Já tomu rozumím, já to nespochybnuju. Stejně jako nespochybnuju dnešní rozhodnutí ústavního soudu.
0: Aspoň jsem si to přečetla. Byly dva dopisy z Hradu, které přišly panu Babišovi. On na ně neodpověděl. No. Taky nestandardní krok.
4: Omlouvám se, nevím o tomhle vůbec nic. Jo, četla jsem jen titulek, nevím obsah.
0: Tím zřejmě naznačuje tady paní Šebelová, že se pan prezident pokoušel dohodnout. Tedy na dopisy.
4: Ale to je přesně ono. Vy tady neustále říkáte, pojďte debatovat, pojďte se dohodnout, ale to prostě nejde. A v téhle situaci to evidentně nešlo též. To je stejně, jako my se nedohodneme.
3: Já bych to chtěl posunout do pozitivní roviny. To, co bych chtěl ocenit, a jsem za to rád, že říkáte, že role ústavního soudu je důležitá a chcete, aby zůstal.
4: Ano.
3: Protože to je důležité vyjádření za nás a všechny, co tady sedíme.
0: Vy jste chvíli pochyboval, že to někdo může myslet vážně, že by ústavní soud měl přestat v této zemi existovat?
3: Minimálně, když poslanec Turek řekne, že ústavní soud nemá existovat a je tam řada útoků na ústavní soud.
2: Pardon, neřekl, že úplně za hranou, to
0: nemá existovat. Že potvrdil dnes tím rozhodnutí, že by existovat neměl.
3: Přesto to zde říkám. Protože to, že zde máme demokratické instituce, které jsou nezávislé a jsou důležité pro právní fungování tohoto státu, je velmi důležité vyjádření. A za to díky.
4: Doufám, že budete zítra s panem Žurkem.
3: Co se týká vás, pane Reichle, je těžké diskutovat v okamžiku, kdy se chováte jako hulvát vůči ženám, kdy napadáte moderátorku a nerespektujete ji, kdy napadáte kolegyni Šebelovou a nerespektujete ji. To, co tady děláte, že nerespektujete absolutně strukturu, skáčete do řeči, což je latentně agresivní chování.
0: To se tady děje.
3: Nerespektujete formát a mě uráží to, že se chováte vůči ženám jako hulvát, protože v tomto duchu se skutečně nedá vést diskuze, je to neúctivé učení.
0: Pane Reichle.
6: Vždycky, když panu Bartoškovi dojdou věcné argumenty, tak začne s osobními útoky, on je tím známý. Ale pojďme se bavit o těch faktech.
3: To není útok.
6: Vidíte, teď mě skočíte do řeči, teď přesně předvádíte to, co jste kritizoval, ale to taky umíte. Takže pojďme se bavit, prosím pěkně, fakticky. Ústavní soud samozřejmě má existovat, je to velmi důležitá instituce, ale pro mě absolutně nepředstavitelné, aby předseda ústavního soudu chodil na protivládní demonstrace.
0: Už bylo řečeno.
6: To je věc, ano, ale to je velmi důležitá věc. Prostě to je v zahraničí, v těch západních demokraciích, na které vy se rádi odvoláváte. To je něco absolutně nemyslitelné. Absolutně nemyslitelné. Za druhé, to, co Petr Pavel nám předváděl, bylo to, že kritizoval naši vládu v zahraničí. V Estonsku, v Litvě. Najděte mě jeden příklad, kdy Václav Klaus nebo Miloš Zeman v zahraničí kritizoval jakoukoliv vládu, u které oni byli prezidenti. Ani jednou. Já jsem se s panem prezidentem Zemanem bavil, jak němu mám poměrně blízký vztah. On mi říkal, mně by se to nikdy nestalo. Já bych se totiž dokázal dohodnout. A to je pravda. Takže z mého pohledu ten problém vězí v Petrovi Pavlovi, nikoli v té současné vládě, protože Petr Pavel kudy chodí, tudy tu vládu kritizuje, což je možná v pořádku tady u nás. ale je to absolutně neprofesionální a je to velké diplomatické foupa, pokud tohle prezident dělá v zahraničí. A jak teď my máme věřit tomu, že on by najednou přijel do Ankary a řekl by, ano, nevadí, že neplníme 2% DPA, ano, nevadí, že tady prostě jsme se neúčastnili muniční iniciativy, že do ní nepřispíváme. No, jestli si tohle někdo myslí, že by Patr Pavel dodržoval, tak je naprosto naivní.
0: Připomenu, že pan Reichl se odkazuje, naposledy to bylo v Estonsku, ano, jestli se nepletu, kdy pan prezident při tiskové konferenci v podstatě se vymezil vůči naší vládě, že tu muniční iniciativu poslala do toho formátu, v němž je, jenom abychom
6: to
0: věděli,
6: Klaus
0: o čem
6: ani
0: mluvíte.
6: Zeman neudělali nikdy.
0: Paní Šebelová,
2: tak musíme
0: argument.
2: Si uvědomit, v jaké jsme bezpečnostní situaci. SPD mělo ve svém volebním programu, že zruší muniční iniciativu. Já jsem osobně ráda, že v tomto nedodržuje svůj volební program a muniční iniciativa podkračuje byť v tom omezení.
0: Promiňte mi, o tom nemluvíme. Mluvíme o tom, že pan prezident odjel ven
2: ale
0: a říkal,
2: tady reakce
0: to kritizoval
2: na to
0: vládu.
2: Tak myslím si, že na druhou stranu je důležité v té bezpečnostní situaci, která je, vyjádřit jasný názor, protože taky vláda osekala výdaje na obranu, nedala tam 21 miliard, nemáme ty výdaje
6: tady
2: dostatečné,
6: tady ne,
2: ale já bych chtěla říct ještě jednu věc, že je důležité umět respektovat nález ústavního soudu. A padlo tady, jak bychom se k tomu třeba stavili my, v roce 2024 nám ústavní soud zrušil Lex Babiš 2 ke střetu zájmu. Ústavní soud vyhověl návrhu poslanců ANO a zrušil podstatnou část novely, která zpřísňovala pravidla pro vlastnictví médií a čerpání dotací členy vlády. Důvodem nebyl obsah zákona, ale způsob jeho přijetí. Soud označil změny za protiústavní přílepek k nesouvisejícím zákonu. Když nám to tehdy ústavní soud zrušil, tak jsme všichni to rozhodnutí respektovali. No, je to tak. Je to potřeba, můžete si to dohledat. A teďka sotva ústavní soud tady rozhodne předběžným opatřením, tak co slyšíme od představitelů vládní koalice? Ústavní půjč, prezidentovi Vazalové, okamžitě znevažujete to rozhodnutí ústavního soudu. A to je špatně. A to je to narušování právního státu. A tomu byste neměli jako hnutí ANO přihlížet a měli byste se jasně od těch výroků distancovat. Protože tím, že jenom řeknete, že to je nešťastné, abych to tak neřekla, to tady od vás známe a obhajují taky jiné kolegyně výroky motoristů. Ale myslím si, že to je fakt jako za hranou.
4: Já teď nevím vůbec, kde mám začít. Vy vždycky používáte to líbivé, jako my tehdy, když ústavní soud rozhodl. Jo. Vy vždycky řeknete, ano, my to respektujeme, ale. A pak si spustíte ten příšerný, omlouvám se za to slovo, shitstorm na těch jako sociálních sítích a děláte to neustále ke všemu. Mě by jako zajímalo, jak byste se zachovali, kdyby dnes ten ústavní soud rozhodl jinak. Fakt by mě to jako zajímalo.
2: Říkali jsme to dopředu, respektovali bychom to rozhodnutí.
4: Ano, určitě ano. Ještě když tady zmiňujete v podstatě tu bezpečnostní situaci, ale o tom ten summit na to přece je. To je o těžkém vyjednávání, je to přesně o té obranné politice, o té bezpečnostní politice, jak se ta obrana a armáda a vůbec ty peníze budou vyjednávat a o financování a bude to tvrdá dřina. A když pan prezident má jiný názor, tak zkrátka za mě na tom summitu nemá co dělat.
0: Zároveň je to vrchní velitel ozbrojených sil.
4: Ano, to já vůbec nespochybnuju, že v ústavě je to tak napsáno. Pan Reichl vyložil ty články té ústavy za mě velmi jasně a já s tím souhlasím.
3: Jenom si můžu krátce reagovat na ty předchozí prezidenty, tak samozřejmě Václav Klaus jako velký prezident se především zapsal tím, jak ukradl včele Pero, že jo? To byl jeho největší úspěch.
4: A co se týká
3: prezidenta Zemana, který bezprecedentně útočil na naši bezpečnostní informační službu a při útoku na Vrbětice víceméně citoval to, co chtěla ruská strana. Ano, to jsou ty stopy, které ty předchozí prezidenty zachovali. A v okamžiku, když současný prezident říká, ano, česká vláda neplní 2% na obranu, což je zákon, který v České republice platí a je to špatně, tak je to vyjádření, kdy v okamžiku, když česká vláda nerespektuje zákon, který platí v České republice, tak si myslím, že to není kritika, ale konstatování stavu.
0: Tak pojďme se posunout
6: jenom,
0: dál.
6: Jenom,
0: pane
6: já to,
0: Reichle,
6: jenom úplně
0: já bych
6: krátce zareaguju, jestli můžu, protože pan Bartošek zase předvedl svoji oblíbenou demagogii, vytahuje tady nějaké péro z Chile. Prostě já jsem řekl, že prezident Klaus ani prezident Zeman zahraničí nikdy nekritizovali žádnou vládu. A také spolu měli spory. A tohle vy jste nevyvrátil a jenom jste se snažil to obejít.
0: Co se týče
6: vlastně té situace, která tady v současné době nastala, tak je to skutečně to, že prostě Petr Pavel nerespektuje tu zahraniční politiku vlády a kritizuje tu vládu i v zahraničí, což se prostě nedělá. Nedělá to žádný prezident na světě. Je to absolutně neférové. Víte, například polský prezident Navrocký má velmi napjaté vztahy s Donaldem Tuskem. Nikdy by ho nekritizoval v zahraničí, kritizuje ho doma. A mimochodem, když jsme byli u toho neplnění zákona, tak vaše vláda nesplnila
0: ten zákon. Tak necháme to, pane Reichle. Posunu to dál. Paní Rázka, mě by zajímalo, jakou roli by tady Petr Pavel měl mít na tom summitu v Ankaře? No. To se pro něj má vymyslet, tak už víme, že nepůjde na večeři, bude hladovět, ale jak si představujete, že tohle může dopadnout?
4: No já právě vůbec nevím. Já jsem z toho pochopila tady, že pan prezident pojede, tu delegaci vede pan premiér, je tam nějaký jako protokol, který jako je daný dopředu, dlouho dopředu, je nějaká příprava, nějakých jednání se účastní pouze pan premiér, dalších jednání se účastní ministři, někdy jsou tam všichni dohromady a já se teda přiznám, že absolutně nevím, co tam teď pan prezident bude dělat. Samozřejmě pak podle toho protokolu, co jsem se dozvěděla dnes na sociálních sítích, omlouvám se, nemám to nastudované úplně dopodrobna, má hlava státu jiné postavení než jako zbytek té delegace, takže já si vůbec nedovedu představit, jak to tam bude fungovat, se přiznám.
0: Takže vláda bude v pondělí vymýšlet vlastně pro něj úkol.
4: Já netroufnu si absolutně předjímat,
0: takhle
4: nevím.
0: Si to představuji já. Vlády. A součástí toho úkolu, paní Šebelová, může být takhle A4 a tam bude napsáno, co má pan prezident říkat, protože tak to může dopadnout. A tak se ptám, jestli vlastně se to paradoxně nemůže obrátit ještě proti němu celé.
2: Já myslím, že pan prezident se bude chovat velice důstojně. Nejsem si tím jistá u pana ministra zahraničních věcí. To teda musím říct upřímně. A přála bych si, já nevím, jak to proběhne, ale přála bych si, aby to proběhlo důstojně. Aby se všichni, zejména pan minister zahraničí, vykašlali na to, co si o tom druhém člověku myslí. Aby se začali důstojně reprezentovat Českou republiku navenek. Protože to je to, o co nám všem by mělo jít a co by měla být to společná snaha. Aby pan premiér, pan minister zahraničí, pan minister obrany a pan prezident se dokázali dohodnout, kde budou sedět v letadle, jakým způsobem na tom summitu si rozdělí role, co kdo bude říkat.
0: To nejde.
2: Aby to prostě bylo opravdu
0: o to, že stejně přijedeme a už tam přijede dvouhlavé tele. Můžeme se vůbec, pane Reichle, no dobrá, ale ta situace je taková.
4: Myslím,
0: to znamená,
4: to říkal,
0: můžeme se my
4: na té tiskové konferenci, že delegace teď, jak byla, má nějaký úkol a že pan prezident bude také plnit nějaký úkol.
0: Tak bude plnit nějaký úkol. Já se ptám spíš potom, jestli se dá ještě vyhnout nějaké mezinárodní ostudě a dalšímu vzájemnému, řekněme, náznacích ponižování a nepříjemností.
1: Já jsem byl v mnoha debatách na tohle téma a vždy jsem opakoval jednu věc. Tady nejde o žádné nejmenování Filipa Turka. Tady jde o to, že prostě Petr Pavel odmítá respektovat zahraniční a obranou politiku vlády České republiky. Dokázal nám to už nespočetněkrát. To znamená, že právě šlo o to, ten nesouhlas té vlády podle článku 63 odstavec 3 ústavy byl dán proto, protože prostě prezident Petr Pavel odmítal tenhle ten respekt. A je naprosto legitimní, aby vláda chtěla působit jedním hlasem, aby byla prostě čitelná pro zahraniční partnery. A ne, že tam přijede Petr Pavel a bude říkat něco jiného, protože pojďme
0: promiňte,
1: si říct, proč tam jde,
0: promiňte,
1: protože ho tam posílá pan Dobrovský.
0: S argumenty, když dovolíte, pane Reichle, skočím já. Ano. Říkáte, že tam není na začátku Filip Turek. Já bych připomněla ty legendární SMS zprávy, kde bylo jasně napsáno, že v případě, že to prezident neudělá, tak se budou dít všechny tyhle
1: to
0: věci.
1: Zažije kohabitaci, ano.
0: Brutální kohabitaci. Já si myslím, že jsme ještě neviděli a možná to bude pokračovat. To znamená, na začátku toho příběhu je pořád nevraživost.
1: Já samozřejmě chápu, že tady vždycky opozice se snaží říkat, že Babiš je slabým premiérem. Já myslím, že Andrej Babiš je jedním z nejsilnějších premiérů, které jsme tady kdy měli, asi 100x silnější, než byl Petr Fiala.
0: Jak to poznáme?
1: No, protože prostě dokáže řídit tu vládu. Vždyť u Petra Fialy se to kompletně rozpadlo. Ale co bych chtěl říct, je to, že Andrej Babiš právě proto, že on to vnímá jaksi velmi vážně, tu zahraniční politiku, chce mít dobré vztahy se Spojenými státy. On je má s Donaldem Trumpem a s jeho administrativou, zatímco Petr Pavel má ty vztahy s administrativou Donalda Trumpa a s Donaldem Trumpem samotným absolutně na bodu mrazu, protože o něm řekl, že odpudivá lidská bytost. Tak pardon, dokonce řekl, že už doufá, že už mu nikdy nebude muset podat ruku. A teď se cpe na summit.
0: Tak
1: mě
2: nezlobte se na mě, ale hovořit o panu prezidentovi, o nejvyšším ústavním činiteli, že se někam cpe,
4: To je fakt. Je naprosto nedůstojné vyjadřování poslance České republiky a něco to o vás
1: říká. No,
0: já jsem se zeptala,
4: říká panu prezidentovi, že tam SPD je za hranou.
0: Já se zeptám, co teď opozice na celou tu situaci.
6: Lidé si udělali obrázek sami.
3: Co se týká v podstatě toho programu, já taky nevím, jak to bude vypadat. Já jenom doufám, že to nebude ostuda. To jako říkám na rovinu.
0: Dá se říct, že už je ostuda?
3: A znovu zopakuju to, co jsem říkal na začátku. Já jsem přesvědčený, že bude-li dávat dohromady program prezident s premiérem, tak z toho vypadne smysluplné dílo, kdy se nějakým způsobem rozdělí kompetence. Bude-li do toho camrat minister zahraničních věcí, který si na tom léčí své vlastní mindráky, tak se tam k něčemu dobrému prostě nedospěje. A já doufám, že prostě prezident s premiérem najdou společnou řeč. Chápu, že pro premiéra Babiše je to problém do určité míry osobní, protože on prohrál s Petrem Pavlem souboj o prezidentské křeslo a doufám, že se přesto dokážou překonat, přenést. A je v zájmu nás všech i vzhledem k tomu, jak se vyvíjí bezpečnostní situace, aby jsme tam vystupovali jako věrohodný partner. Já třeba nesouhlasím s Andrejem Babišem, který říká, nedávali jsme a nedáváme 2% a já jim to vysvětlím. Já si myslím, že to se nedá vysvětlit. Prostě nedáváme 2%.
0: Předjímejme, to uvidíme.
3: Jo, to není jenom směrem k vám. Ano, ani my jsme to nesplnili a mě to štve. Ale v tenhle ten moment je to o tom, že my potřebujeme vystupovat jako věrohodný spojenec, že na Severoatlantickou alianci chceme budovat, vzájemně rozvíjet a že v případě krize se na nás naši alianční spojenci mohou spolehnout. To je to důležité.
4: Já se zeptám, pane Bartošku, myslíte, že to je možné v této situaci, která nastala díky panu prezidentovi a celé téhle situaci, kdy to nedává smysl?
3: Já jsem přesvědčený, že zodpovědností nás všech, aby jsme k tomuhle směřovali.
4: Já si to přeji.
3: To jsme ve shodě. V okamžiku totiž, když z toho Česká republika vyjde jako republika, kde nedáváme 2%, obrana je někde na chvostu, my jsme na konci toho, kolik dáváme na obranu oproti jiným státům, tak v okamžiku, kdyby přišlo ke krizi, tak oni řeknou, vy sami jste se o sebe nestarali.
0: Jsou to ale fakta, na která založili i vlády přes vládu Andreje Babiše. Ale paní Rázka.
3: Tohle to by mělo být i vlastně, my bychom tímto způsobem měli podporovat, aby to jednání vyznělo tímto způsobem.
0: Poslední otázka. Petr Macinka na té tiskové konferenci také říkal, že žádné setkání s prezidentem nebude, že se prostě rozhodne, co tam bude dělat a že se o tom nikdo s nikým nebude bavit. Myslíte si, že takhle to má vypadat? Na rovinu, nebo že je tady založeno na to, že by skutečně mohlo dojít k nějaké schůzce a najít už jen proto, jak to bude vypadat, nějaký modus vivendi, jak ten Petr Pavel tam má fungovat?
4: Je to velmi těžké a znova to zopakuju jako několikrát, jako k téhle situaci vůbec nemuselo dojít. Kdyby respektoval pan prezident rozhodnutí vlády, myslím, že by se to odehrálo, nebudu předjímat, co se tam bude odehrávat. Nezlobte se na mě, vím, že kroutíte hlavou, ale je to prostě tak, a vy si to myslíte taky.
3: Kdyby premiér odpověděl na ty dva dopisy.
4: Ježíš, já nevím, co bylo z těch dopisů, já jich dostávám taky spousta, omlouvám se, tak nebudu to komentovat, protože neznám jako
0: detail.
4: Položte ještě prosím ten začátek té otázky.
0: Tam se, jestli by se, zjednoduším to, neměli sejít prezident a premiér a dohodnout se předtím, než dojde vláda k nějakému stanovisku.
4: Myslím si,
0: tam
4: že
0: se takhle na rovinu.
4: Myslím si, že ano. Myslím si, že ano, a opravdu a to jednání dopadlo důstojně, aby byli všichni spokojení, včetně opozice. Jestli k tomu dojde, nevím, nemůžu předjímat. Teď další postup.
6: Já mám jenom problém s tím, že pan prezident Pavel předchozí vládu, která neplnila 2%, nekritizoval tuto vládu, kritizuje. Pan Bartošek dneska říká, že ho to štve. Ještě před 14 dní jste tady všichni tvrdili, že jste to plnili. Takže to jsou ten dvojí metr.
0: Tak teď už víme, jak to je, tak, paní Šebelová.
6: Paní Šebelová vadí, že se někdo někam spě, ale že pan ministr zahraničí
2: Samrát je v pořádku. V tom se shodneme a já bych si to taky hrozně přála a to je to, co jsem říkala. Aby se uměli dohodnout a pokud spolu nebudou mluvit.
4: A tohle už se mohlo stát na začátku, nezlobte se na mě.
6: S Petrem Pavlem děkuju se nedá
0: vám,
6: dohodnout.
0: Dámy.
3: Dá se s ním domluvit.
0: Děkuji vám, pánové, že jste tu byli a přeju vám dobrý večer. Děkuji.
2: Dobrou noc.
4: Děkuji. Na shledanou.

0: Jde to, minuta ticha. Minuta ticha, kamaráde.
1: Ty vole.
0: Minuta ticha za demokracii v České republice.
1: Tak co, jsme tu nebo nejsme tu? 5, 4, 3, 2, 1. Jeden, přátelé, tak se pokoušíme 4 minuty spojit. Doufám, že jsme slyšet, vidět, vyset, vyklad. A...
0: No nevím, ale kamaráde, no? Mě nejde čet, nevím, myslím, že nejedem, nebo jedem.
1: Přátelé, asi ne, já se ještě kouknu, nedivím se, jo, samozřejmě, protože jako to téma samo o sobě není dobré. Ale já tady, přátelé, dejte nám vidět, já tady zkusím.
0: Už, jedeme. Super.
1: Jedeme, jo?
0: Jo, už jo. Tak
1: neuvěřit,
0: to rozjel. Ne. Paráda, takže můžeme začít.
1: Těchut nevidím.
0: Ale už jedem.
1: Jedeme, jo?
0: Přátelé, tak vás vítáme u dnešního smutečního pořadu večerního. Já jsem vzal tady nažal si sklenku dobrého bílého vína, ale není to, přátelé, šťastné. Já totiž dnešní vysílání nebude tak dlouhé, protože já musím, přátelé, brzo stávat ráno. Miloslave, děkujeme. Já musím brzo ráno stávat, protože jdu na výslech k policii, takže vidíte, že čert nikdy nespí. A do toho tady máme samozřejmě klasický ústavní puč.
1: Tak, teď jsme naběhli, už nás vidím.
0: Perfektní.
1: Dobrý, teď se mi to podařilo. Přátelé, děkujeme Miloslavovi a děkujeme vám všem. Je vás tady zatím poskrovnou, nechodí, kdo se vás odhlašuje, to lidi, jo, všiml jsem si toho, já jsem v jeden okamžik měl propad 300 lidí, což se mi nestalo nikdy za celou dobu, co vysílám, tak mi psali lidé, co si předplatili, jo, předplatitelé, mi psali, že absolutně prostě nejde vidět videa nic. Normálně mi YouTube odhlásil 300 lidí.
0: Adios, amigos. No, takže kamarády, téma je dneska, přátelé, jasné.
1: Kateřino, děkujeme.
0: Téma je dneska jasné, protože samozřejmě máme tady ústavní puč, před kterými jsme tady z Vojtu jako dlouho varovali, že ta situace nastane. A to, že ta situace nastane, už naznačovalo několik důležitých věcí. To, že samozřejmě ústavní soud je podjatý, o čemž tady hovoří například prezident Miloš Zeman, dneska k tomu dal vyjádření a další, tak to je jedna to je klasika, to asi o tom nemá smysl pochybovat. Eriko, moc děkujeme. Ale všimně si, kamaráde, jak to bylo hezky načasováno, protože, přátelé, my budeme upadat do takzvané vojenské chunty.
1: Ano.
0: A já bych tady rád připomněl návštěvu našeho druhého nejvyššího ústavního činitele v jedné zemi, která se jmenuje Tchaj-wan. A pokud byste chtěli vědět, Tchaj-wan je taková zem, kde ještě před 25 lety, Vojto, nebo 30?
1: Zhruba.
0: 25-30 let vládla vojenská chunta. Jo, tam se učí jezdit ta demokracie. Jak se dřív jezdilo učit do Moskvy, jo, ve 20. letech, tak teď se jezdí učit na Tchaj-wan. Jo, takže kamaráde, co na to říkáš? Jako, mně to přijde neuvěřitelné, že to proběhlo tak jako hladce a rychle vlastně, bez nějakých větších protestů, si všimni.
1: No, hele, stát se to v Albánii, tak už jsou statisíce lidí v ulicích. Dneska mi psala paní, říká, Vojtěchu, já vím, že máte velké dosahy a že bychom mohli oslovit lidi, ale nakonec nás tam přijde 300, to nemá smysl. Také tomu už jako lidé dopředu přistupují, jo, já se jim nedivím, jo, samozřejmě. Já vám musím přečíst tady, já jsem dostal dneska teda nesčetně e-mailů po tom vyhlášení, protože se to nevešlo už do večerních zpráv. Alenko, moc děkujeme. Já vám bohužel nemůžu ani odpovědět, ani na to, mně nejde vůbec nic, nemůžeme korigovat chat, prosím tě, jo, tak se na to koukni, ohledně nastavení kvůli nahlašování,
0: vím,
1: jo.
0: A vím, nejde to.
1: Tak jenom, přátelé, tohle je docela taková zajímavá úvaha, já ji budu číst ještě i v ranních zprávách, protože tohle je třeba dostat mezi co nejvíc lidí. Mě sleduje 4 roky jeden major ve výslužbě, já ho tady nebudu jmenovat a dostal tady něco prostě z BIS, jo? A asi půjdem zase na další výslech, teda, jo? Tady, až to tady přišlo.
0: Ne, já jdu zítra, tak v pohodě, však se tady sedem.
1: To je jenom otázka času. A tak předtím jsem byl já první a ty jsi byl po mně měsíc a teď jsi ty první. Jako to je taktika, jo, to už je klasika. Jako přátelé, my si děláme legraci, to je jako opravdu fakt. To to jmenuje zakřikli trošku. Každopádně, tak to máme černé na bílém. Tohle už není žádná náhoda. Masky padly, my se právě díváme na přímý přenos ústavního převratu, který byl zasnován v zákulisí. Tady už vůbec nejde o nějakou Ankaru nebo obyčejnou diplomatickou cestu. Sledujete ty nitky, jak do sebe krásně zapadají? Operace Ankara, kdo tahá za provázky? Petr Kolář jako loutkovodič, prezident moc dobře věděl, že podle pravidel potřebuje souhlas vlády a premiéra. Jenže co uděláte, když vám vláda nechce jít na ruku? No, aktivujete svého spícího agenta, neboli ústavní soud. Já tady k tomu jenom dodám, že všech 13, co jmenoval admirální generál, hlasovalo pro něj, 2, které nejmenoval, hlasovali proti. Muž a žena. Soudcokracie v akci. Ústavní soud, který se tváří jako nezávislý strážce práva, dostal ze zhora jasný pokyn. Vydal absurdní nařízení, kterým popřel sám sebe. Obešel premiéra a brutálně nadiktoval vládě, co má dělat. Cíl? Ponížení vlády. Tohle byl přímý útok na suverenitu vlády. Soud jim prostě ukázal. Vy tady nerozhodujete, vy jste jenom figurky, my vám nařídíme balit kufy a vy pojedete. Já k tomu potom ještě dodám jednu věc, která je velmi zajímavá, pokud to teda Vašku nenapadne hned tebe. Proč zrovna teď a proč Ankara? Zamyslete se nad tím, proč globální elity a deep state, neboli hluboký stát, potřebovali protlačit admirálního generála do Turecka i přes odpor premiéra. V Ankaře se totiž zrovna v tuhle chvíli peče něco, o čem my, běžní smrtelníci, nesmíme vědět. Nové rozdělení.

0: palcem. 15 lidí v talárech. Sledujte dál, tohle je teprve začátek konce.
1: Krásná dividenda připomínka.
0: Impera.
1: Tak, krásná připomínka, protože tady padl Pinochet, tak, abych byl správný, Chile a Pinochet. Jako tím směrem někam se ubíráme, ale já si spíš myslím, že ono to půjde víc opravdu do tomu Tajvanu, protože ten Tajvan se mi jako velmi zalíbil. To je prostě ideální. Proto byl, jako si myslím, v tom předvýběrovém řízení na prezidenta vybrán právě generál Petr Pavel, protože samozřejmě to voják je přesně z těch struktur, se kterých má být, to znamená, on je zvyklý poslouchat, zároveň má samozřejmě ty kontakty, ty nitky, je ovládán, a teď nemyslím jenom Petrem Kolářem, ale byl vždycky ovládán, tak teď je tam Petr Kolář a ta vojenská lobby, respektive ne vojenská lobby, ale zbrojařská lobby, tak, aby byl přesný. Vojenská lobby přijde za chvilku. A potřebuje tam dostat tady toho člověka. Jako je to plán, který jako je úžasný, vlastně, když se nad tím jako zamyslíš, protože to není, přátelé, že by to bylo náhodně vymyšleno teď před měsícem. Jo? To je přesně dlouho připravováno, protože vem si, tady dlouho fungoval vlastně za Fialy, tady fungovalo vlastně rozdělení moci jednostranně, protože byl. Současná opozice měla v podstatě obě komory parlamentu, to znamená jak senát, tak poslaneckou sněmovnu. Do toho měla samozřejmě tady svého prezidenta a do toho měla ústavní soud plus média, plus školy, univerzity, plus neziskové organizace, ale neziskové, přátelé, v uvozovkách, ziskové, protože jsou samozřejmě byly sponzorovány z fondů určených pro úplně jako jiné věci a samozřejmě ze zahraničních fondů. Tam se hodně financují, tyhle ty neziskovky se hodně financují ze severu, ze severských zemí, což je taky jako taková jako náhoda. A samozřejmě bylo to tak jako rozděleno a do toho padly ty volby, které možná dopadly tak, jak dopadnou měly. Jo? To znamená, že tady se pár lidí radovalo, jak vlastně se svrhl režim Fialenkův a vlastně teď se to všechno změní.
0: Dneska jsem na to koukal, jak jsme to, pardon, spolu komentovali, ale to je, sdílel jsem to, normálně jsem si to poslech celý a říkal jsem si, to není možné.
1: Co s podjatým soudem, Jarmilko? Nic, protože ten podjatý soud je podjatý většinou, to znamená, já to tady říkám. Za ním stojí prezident, za ním stojí senát, za ním stojí média, za ním stojí vlastně strašně jako silná moc, plus samozřejmě Evropská unie. Jo? Protože pokud by se tady něco jako honilo ve smyslu toho, že byste se chtěli ujmout svých práv a podobně, tak věřte tomu, že zasáhne Evropská unie velmi silně. A věřím tomu, že tady jedna nebo dvě strany, které už s tím mají jako zkušenosti bonzovat do Bruselu, tak by pozvali, ty by poslali zvací dopis a sem by přiletěli vrtulníky jako na to a ty by tady udělali pořádek, si myslím já.
0: Ano.
1: Jo, bylo by
0: ano,
1: to přesně. I... Je to prostě přes kopírák, to funguje jinde, proč by to nefungovalo v České republice, to, že my jsme si na to odvykli, na ten scénář, tak to je prostě jako naše chyba. Přátelé, neustále předtím varujeme, říkáme to tady jako už asi, ale už, přátelé, já nevím, 4 roky, Vojto, 3-4 roky, tady prostě to říkáme, že to k tomu směřuje. A že to nakonec to bude salámová metoda a nakonec to bude jako velmi rychle. Tak teď je to v té fázi velmi rychlé, protože bude opravdu rozhodovat. Přepli jsme se do prezidentského systému a ten prezidentský systém teď ale bude fungovat tak, ne, že jako samozřejmě vláda jako padne, jo? Ale prezident bude úkolovat ústavní soud a ústavní soud právě díky těmto vlastně nařízením bude úkolovat vládu. Jo, ta vláda tam byla vlastně úplně zbytečně v podstatě. Byl to takový jako systém malinko podobný to, co je ve Francii. To znamená, francouzský prezident má svoji vlastní vládu. Jo? On vyhraje volby a vlastně má tam vlastní vládu. Takže tady bude taková jako vláda, která sice nebude jeho, ale bude muset plnit jeho příkazy právě přes ústavní soud. Tak, Vojti, tak teď je řada na tobě.
0: Já jsem tady ještě tady koukám, že opravdu to nemůžu to tady vůbec ovládat ten chat, takže se, přátelé, omlouvám. Zdenku, děkujeme moc. A já jsem úplně zapomněl,

0: co jsem tam chtěl dodat. Jo. Každopádně těch věcí, protože teď mám v hlavě, jo, už je. Tak, vemte si, přátelé, že dneska ráno vyšla zpráva, že Czechoslovak Group jim padly akcie na 12,5 eura.
1: Brutálně úplně.
0: Úplně brutálně.
1: Kapče, děkujeme.
0: Jednu chvíli byly 34 euro. Je to největší propad společnosti, která přišla na pražskou burzu snad v historii. A je to ztráta majetku v hodnotě, pokud správně počítám, když tak mě někdo doplňte, kdo to spočítáte lépe, je to 310 miliard korun minus. Takže zhruba 510, 520 miliard hodnota firmy. Ten pokles je brutální. To tu nezažila žádná společnost. A to je jedna věc. Druhá věc. Technologické firmy, jako je X-Space a podobně, tak naopak za 24 hodin Elon Musk minulý týden vydělal 164 miliard amerických dolarů. Jenom pro vaši představu, Warren Buffett, který mu je 97, myslím, tak za celý svůj život vydělal 144 miliard amerických dolarů. Za celý svůj život. Je se tady totální převrat vlastně světa a tito lidé potřebují, aby na lidi byla přísnost. Martine, moc děkujeme. Na lidi musí být
1: přísnost. Martine, děkujeme. Takže... Jaroslavu taky děkujeme.
0: Taky děkujeme. Je potřeba držet nás u držky, abychom si moc nevyskakovali. Všimněte si, přátelé, co se děje mezi lidmi. Každý den nějaký útočník se zbraní. Dobře, můžu se zasmát tomu učiteli. To nebyla brokovnice, prosím, pěkně. To, co tam měl, byla 25 kalibr, vzduchovka, turecké výroby za 3,5 tisíce. Z 28 žavů, jo? To nebyla žádná brokovnice, to bych jenom chtěl jako upozornit. Ale letá tady těch lidí, děkujeme, čím dál tím více.
1: Ilona, děkujeme.
0: Každý den nějaký blázen. Dneska nějaký chlap střílel po svojí ženě Ukrajince, jo? Přizabil jí, pak se sám zastřelil. V té společnosti to vře. Francie je před občanskou válkou. Británie je před občanskou válkou. Německo je před občanskou válkou. Ve všech těch zemích vítězí lidé alespoň trošku zdravého rozumu. Toto se jim nemůže hodit do krámu. Oni potřebují Stermry, který se rozpláčou. Oni potřebují Merce. Oni potřebují tyto lidi. Oni nepotřebují lidi, jako je Georgia Meloni, jo, nebo i Andrej Babiš. Andrej Babiš udělal jednu obrovskou chybu, my jsme to tady s Vaškem říkali, a já na tom trvám. Nebudu ho hladit po srsti. Neodvolal lidi z vedení těch ministerstev. Neudělal čistku tak, jako udělal Macinka. Neudělal čistku v policii. Nechal tam policejního prezidenta. Takže se nemůžeme divit, že ty věci jsou tak, jak jsou. Jak říkal Vašek, ústavní soudce, ne, že by byl neodvolatelný, to není pravda, ale je to velmi složité a pokud se nemýlím, tak to může udělat. Pardon, prezidenta Senát. Nikdo jiný do toho nemůže zasahovat.
1: Ano. Oslavo, děkujeme. Krásné jméno.
0: Je to opravdu divide et impera. Rozděl a panuj. Nic jiného.
1: Teď si jediné samozřejmě takhle, přátelé, ještě je v tom jako jedna věc. Ústavní soud za sebou nemá armádu, aby mohl své rozhodnutí vymáhat. Jo?
0: Zatím.
1: Možná byste třeba očekávali, že pokud nechcete předat to žezlo, tak by vás třeba napadlo, že řeknete něco ve smyslu, dobře, tak ústavní soud takhle rozhodl, ale my nejsme prezidentská republika, my nebudeme se tím ústavním rozhodnutím řídit. Pokud, Martine, děkujeme.
0: Děkujeme.
1: Pokud si dobře vybavuji všechny teď ta vyjádření, která byla, tak v podstatě to byla vyjádření ve smyslu, nám se to jako nelíbí, prezident je fujka, to bude ty ostřejší, a tím to hasne.
0: Ano.
1: Jo, to je konec. Prostor v médiích samozřejmě nedostanou, nebo dostanou takový, že bude jeden ku čtyřem a podobně, prostě na to jsme zvyklí. A média vlastně budou teď vytahovat ty specialisty, odborníky na ústavní právo, ústavní soud, já nevím, jakékoliv odborníky, kteří vlastně budou říkat, že ano, my vlastně jsme vždycky byla taková trošku prezidentská, jako vlastně, my jsme tady vždycky měli takový prezidentský systém. Teď vlastně on ten Masaryk byl taky takový vlastně prezidentský systém vlastně za Masaryka. A i ten Beneš taky si to dělá podle sebe. No a teď vlastně ten Babiš, jak to tady neustále slyšíme ve všech médiích, téměř, přátelé, Ano. Že Babišova vláda je vlastně vláda lůzy a je ano. to vlastně agent Ruska. A na to ty lidé slyší, jako přátelé, strašně lidi na to slyší opravdu. Ano. Že mají hrůzu z toho, že sem ty Rusové jako vpadnou, jo? Že překročí prostě práh. Oni by teda jako museli říct přes Slovensko, ale to spousta lidí už ani neví, že tam mezi námi je teda nějaká Slovenská republika. A že vlastně toto je ta záchrana té demokracie, že vlastně se odstřihneme od této vlády, která je pro ně jako proruská a je to vláda lůzy a budou vládnout ty jako intelektuálové. Já bych jenom malinko připomněl, že tady to si mysleli přesně lidé, kteří dostali k moci Adolfa Hitlera ve 30. letech.
0: Ano. Jo?
1: Že vlastně Adolfa Hitlera dostali k moci z toho důvodu, že se báli natolik komunismu a komunistů a toho, že přijdou o ty své majetky, o které by asi opravdu přišli v té době, že si zvolili, nebo že takhle, že pomohli, velmi finančně pomohli jeho vzestupu, protože přátelé, nemyslete si, že on jako osoba, myslím rakouský malíř, že by byl schopen vůbec se ujmout vlády v Německu bez toho, že by měl tak obří podporu.
0: Já
1: protože on byl v podstatě, napůl bezdomovec, jo, takže asi tak. Ale to by Vojta samozřejmě ví mnohem lépe tu historii. Ale probíhá tady ústavní puč a mě zaráží, že v podstatě si to, nebo Vojta, já nevím, na mě to působí, že předali žezlo a že se s tím v podstatě smířili. Protože ústavní soud se přece poslouchá, ne? Tam se neodporuje ústavnímu soudu. Ačkoliv je evidentně podjatý a myslím si, že, a vlastně už ani nevadí, dřív třeba ústavní soud přijme se jako rozhodoval v jiných kauzách, tam to trvalo prostě rok, než se něco rozhodlo.
0: No jasně.
1: Přátelé, zkuste se i vy odvolat k ústavnímu soudu, to se vám zaprvé se vám to vůbec nepodaří. A pokud se vám to podaří, tak budete čekat roky, než se něco. Tady v podstatě bylo rozhodnuto, Vojto, a teď mě doplnil, jestli to říkal správně, 3 dny jsou to? 2 nebo 3
0: no, dny to je ten paradox. Podívejte se. 22. to podali a dali k tomu přídomek, protože tady jde o dvě věci. Ústavní soud udělal předběžné opatření. Ústavní ano. soud nerozhodl o té stížnosti.
1: A to už jedno.
0: To není kompetenční žaloba.
1: Ne.
0: A to podali dneska, ne? Takže během několika hodin. To je neuvěřitelné. Mně to přijde...
1: Jo. Ještě možná, přátelé, vysvětlíme, protože možná teď mi možná došlo, že my samozřejmě jak se v tom trošku jako orientujeme, tak možná ne všichni vlastně ví, o co jde. Tak, já to jenom jako doplním, když tak Vojto mě doplní, pokud bych to neříkal úplně jako možná zřetelně, ale ústavní soud ještě vlastně nerozhodl. Ústavní soud teprve tak. bude rozhodovat.
0: Tak.
1: Ale o tom, o čem rozhodne, tak to bude vlastně to, jak to bude v budoucnu. Jo? Ústavní soud třeba řekne, že prezident si ovšem bude rozhodovat sám a naopak třeba ústavní soud řekne, že vlastně ta vláda bude muset poslouchat prezidenta, jestli vůbec oni někam budou puštěný třeba. To by jako ústavní
0: soud... Takhle to právě není. Tak. Je to tak, že tam je předběžný opatření a to předběžný opatření...
1: A teď je právě teď je to předběžný opatření, vlastně to ústavní soud k tomu ještě vůbec ani nedospěl, to teprve bude. Ale co udělal ústavní soud? Že vlastně on už rozhodl tím předběžným opatřením, ale to předběžné opatření bych třeba očekával, aby bylo takový, aby to jako nebylo tak extrémní. Že bych třeba řekl, dobře, kdyby náhodou jsme rozhodli jinak, což se samozřejmě nestane, tak aby pan prezident neměl újmu, tak třeba předběžné opatření je takové, že pan prezident se teda jako musí účastnit. Ale všimně si, že to tak není, tam je toho mnohem víc. V tom předběžném opatření je, že se musí účastnit, musí být součástí delegace, musí mu být umožněno v podstatě úplně všechno.
0: Ano.
1: Samozřejmě říct si se mu svůj tým lidí, to není jako to není tak jako jednoduchý, že řekneš jenom tak, aby jsme neurazili, aby jsme prostě nějak vyšli vstříc. To je opravdu diktát vládě.
0: Ano.
1: A já bych naopak spíš ještě čekal, že teď ještě možná trošku jako přitvrdí a vlastně řeknou, že vlastně prezident by tam měl jet sám s kolářem a s kámošema. Ještě vystrčila, že by měla zjít jako, jo, a vlastně ta vláda by tam jezdit neměla, protože je blbě zvolená. Proruská a je to vláda lůzy, jak se dočítáme neustále, jak nám tady říkají. Lipánek už se těší a se vrátí zpátky do křesla svýho. Teď studuje mimochodem, jsem koukal konečně.
0: No, to
1: nebude bakalář. Už to nebude bakalář.
0: Nezesmává.
1: Takže přátelé, pište, jak to vidíte, Kolář bez prověrky, to přátelé vůbec ne, to se nehraje nějaká, tady někdo psal, jak je placen ústavní soud. Tady nejde vůbec jako přátelé o peníze, jestli je někdo jak placen, to vůbec prostě, to je to nejmenší. To je to nejmenší, přátelé. Tady jde opravdu o to uchvátit moc, což se podařilo. A vidíte, že jak jsme tady říkali minule, při minulém vysílání jsem tady říkal, nebo říkali jsme, že ta chapadla té chobotnice, ta chobotnice sedí v tom Bruselu, tak ta chapadla prorostla absolutně tou Evropskou unii všemi těmi státy a prorostla, a já bych řekl, jak jsme vždycky tady v tom byli Vojto nejlepší, za všech jako režimů jsme vždycky byli jako ve všem jako nejlepší, tak i tady v tom jsme nejlepší, že prostě ta chapadla prorostla tak dokonale, že si myslím, že takhle dokonalý to nebylo ani, takhle dokonalý to není, myslím, ani v Německu třeba.
0: No já si myslím, že ty normativy, ale on to včera vysvětloval, já to zkusím najít, on to včera vysvětloval bývalý ministr zahraničních věcí za KDU ČSL Cyril Svoboda. A to bylo velmi zajímavý totiž, protože on tam napadal právě ohledně toho, jak to je. Já to tady někde mám. No tady taky je těch příspěvků hrozně. No, se to nenajdu. Ale velmi pěkně to tam vysvětloval. Jo? Vysvětloval tam, že tohle tu možnost, jako to změnit úplně, že má vlastně Evropský soud. A že ten ústavní soud, ale teď nemyslím předběžné opatření, jo? Teď myslím opravdu to podání, ale já už to mám.
2: Vidíme to i na dnešní debatě. Já jsem naprosto přesvědčen, že tento konflikt je zcela politický. A vidíme to i na dnešní debatě. Já jsem naprosto v šoku, že diskutujeme žalobu prezidenta republiky. Ani Česká televize, možná jsem jiný, to nečetla. My diskutujeme něco, co jsme ani nečetli, není to na webových stránkách. Možná máte ten text, ale má Česká televize ten text, ten žalobu.
3: Máme vyjádření prezidenta republiky.
2: Všichni, ale seriózně by bylo diskutovat text téma žaloby, když nevím, jak jsou pety. Já vůbec nevím, čeho se prezident republiky domáhá, co má soud udělat. Takže proto já bych tady zastavil jakoukoliv debatu, říkám, proč bych diskutoval jako o chartě 77, v lednu 77, nějaký text, který jsem nedržel v ruce.
3: Dobře, já
2: zkrátka, ústavní soud podle ústavy nemá právo dávat závazný výklad ústavy. Nemá. On může rušit rozhodnutí, odůvodnit říct, co o tom vede a potom zákonodárce případně může upravit právní pravdu. Tohle to má Evropský soudní dvůr v Lucemburku, ten má právo dávat závazný výklad, ale ústavní soud České republiky nemá právo dávat závazný výklad ústavy. To tedy nemá, protože to mi vlastně úplně zvědáví.
0: Jo, takže pozor. A jako Cyril Svoboda je v tomhle velký machr, aby to nevěděl, ten by to nevypustil jen tak, jako pro nic za nic, jo.
1: Ale o to nejde, kamarády. Dano, děkujeme.
0: Děkujeme.
1: O to prostě jako opravdu nejde, kamarády. Víš, že ústavní soud tím předběžným rozhodnutím vlastně, jako předběžným opatřením, tak, já jsem řekl špatně, předběžným opatřením vlastně už rozhodl a nadiktoval vládě, jak bude fungovat a takhle to bude jako v budoucnu dál.
0: No jo, jenomže ten prezident se tam musí řídit tím, co mu řekne premiér. A kdo tam bude vystupovat? Kdo bude mluvit na té večeři? Tam je jeden hlas. Tam nejsou tři hlasy, ani čtyři. Tam je jeden hlas. Delegace, kterou má Andrej Babiš, má 12 členů. Delegace, kterou má admirální generál, má, pokud se nemýlím, 34 členů. Jak se tam chtějí vejít? Co tam chtějí dělat? Jak tam chtějí rozhodovat? To, že on tam bude žvanit blbě, to víme.
1: Ale to nejde, tam jde opravdu, Vojto, opravdu o rozdělení té moci.
0: No, právě.
1: Jako nejde o nějakou Ankaru, jestli tam vůbec on vlastně bude říkat něco, nebude. Tam jde o to, aby tam samozřejmě on se účastnil, protože on je tam za tu lobby, která ho tam tlačí, za tu zbrojařskou lobby. A jak říkal Vojta, tady brutálně padají akcie jedné nejmenované firmy, o které už jsme mluvili. A samozřejmě s tím je třeba něco dělat, jo? A to, že přecházíme na prezidentský systém, tak tohle je jenom jeden z kroků a těch kroků bude, přátelé, víc. Teď vidíme, že prostě ústavní soud hodlá diktovat vládě, jak má fungovat a bude samozřejmě ve všem vycházet vstříc, protože ta ústava, přátelé, totiž je napsaná tak, že ten prezident není přímo volený. On je totiž, vlastně ta ústava je napsaná jako vcelku chytře. Tam se totiž počítá s tím, že ty poslanci si toho prezidenta zvolí a pravděpodobně si zvolí někoho, kdo asi s nima tak nějak táhne za jeden pro vás. Vlastně podobně, jako je to v té Francii, akorát, že obráceně. Jo? Tak to bylo původně vymyšleno. Ve Francii je prezident a ten má tu svoji vládu, kdežto tady vlastně poslanecká sněmovna si zvolí svého prezidenta. Tak to bylo předtím. Takže tam se vůbec nepočítalo s tím, že by se takhle nějak mezi sebou jako hašteřili, protože prostě to bylo lidé z jedné líhně, když bych to tak jako trošku loupě řekl. Tím, že se udělala ta přímá volba a vlastně neupravily se ty jednotlivé kompetence, nechalo se to v tom původním stavu, tak tady vzniklo takové jako vákuum a nikdo si to jako netroufl rozseknout až teď. Jsme slyšet.
0: Děkuju. Děkujeme, Kristýna, děkujeme.
1: Děkujeme, já tady takhle ještě to odkliknu.
0: Tak, Macinka řekl na briefingu, že bolševik pojede, ale nezúčastní se žádné akce, naprosto žádné akce, ani žádné neformální večeře. No to je, jako přátelé,
1: to ne, protože je, to právě
0: to je,
1: v tom...
0: To je trapný
1: ne.
0: Úplně.
1: Ne, ale to není, to zase přesně to sice pan Macinka říká jako asi hezky, to je tak asi, co bych očekával, že bych v podstatě mu zavřel dveře, nebo by jsem tu akreditaci blbě napsal. Jo, já bych to jako blbě poslal někam, já jsem se splet, tak jsem to jako takhle poslal. Ale to je hloupý přece. Přece řeknu prostě dobře, my nejsme prezidentská republika, ústavní soud neřídí Českou republiku. To je sice hezky, že ty soudci jsou jako volení, ale opravdu to nejsou volení soudci jako z lidu, aby tady mohli rozhodovat. A my prostě se tomu jako třeba nepřizpůsobíme. My nepřistoupíme na ten puč. To si udělejte někde jinde, to si zkoušejte tam někde na Tajvanu a podobně, ale tady to neprojde. Co se nestalo? Jo, to se nestalo. Oni ho přijmou a ten ústavní soud přece řekl, že on tam má být zastoupen. A silně. A nemá mu být v ničem bráněno.
0: A je to totální bizár. Jinak, přátelé, máme tady rekordní počet 1458 sledujících. To jsme neměli leta. Takže tak, děkuji.
1: No, protože samozřejmě, myslím si, že lidi toto zajímá. Myslím si, že lidi jsou k tomu jako méně lhostejní, jako je k tomu bohužel za mě teď asi lhostejná vláda, protože za mě vláda jako nereaguje tak, jak bych si asi myslel, že by reagovat na takové prohlášení ústavního soudu měla. Ale to je samozřejmě, přátelé, jenom můj názor. Jo? Jako je to opravdu o tom, že je to salámová metoda, která ale teď už přechází do takové té horké fáze, se tomu říká. To znamená, že už jako vám nestřihajte nechty, ale už jde na to maso. Jo? Už to trošku jako bolí. A oni pořád jako drží, víš? Protože přece ústavní soud se přece co? Poslouchá, ne? Takhle poslouchali ty Židi v tom vlaku, když je vezli do té Osvětimi, víš? Taky spořádaně všichni nastoupili do vlaku. Zbalený věci v kufru.
0: Ne, je to opravdu typická salámová metoda. Tady vidíte to, a teď si teda vzali teda pořádný kus, jo. Ale vidíte to ukrajování těch koleček a pořád. A ještě je to dobrý a ještě se to necháme líbit. Tady se schází Mickey Minář a vybírá prachy na úplně trapní demošky ohledně České televize 28. září, skoro okolností 3 dny před volbami, tam pozve všechny z opozice, nebude se jim to počítat do kampaně, bude to v přímém přenosu v České televizi a tak dále.
1: Non-stop.
0: A tak dále.
1: Non-stop.
0: To znamená totální podpora jako ze všech stran a to je šílenost tohle.
1: Bude k tomu dnes pan Reichl na CNN 360. Přátelé, musíme to bohužel říct, já to nerad říkám, ale Jindra je tam v podstatě jako sám.
0: Ano.
1: Jo? Myslím i mezi těmi jako koaličníky současnými. Jo? On je jako odstřižený. Jako oni ho berou, že je moc nebezpečný pro ně. A to je vlastně možná kamarády, my se na to možná koukáme špatnou optikou, přátelé. To nám napište do komentářů. Možná, že vlastně to, jak se ta vláda k tomu jako staví, tak jako, že trošku jim to nepříjemný, ale vlastně na druhou stranu, jestli to také jako není plán, víš, součást toho plánu velkého.
0: Jako na druhou stranu to může pomoci a můžou se lidé, víš, jako je to hodně naivní, ale mohou se zamyslet a říct si dobře, no tak jako stalo se tady tohle a tohle, můžeme vyhlásit předčasné volby, no a může dojít k absolutnímu jako drtivému vítězství a bude to jinak, protože je, jako já vám říkám, teď potřebuje vláda mít ústavní většinu. To je 120 poslanců a poslankyň, to nemá.
1: I tak, kamaráde, i když máš ústavní většinu, tak opět narazí na ten ústavní soud, který ti ten tvůj jakýkoliv v podstatě návrh změny ústavy schodí ze stolu prostě. Jo? Oni zase budou napak říkat, že to je přesně to je ta naše práce tady přece. Vy jste si chtěli něco odsouhlasit, ale to je vůle tady jako plepsu. Jo? My jsme ty v těch talárech, kteří dohlíží na to správné, jak to má být a to nejde, aby si takhle jako lidi tady volili ústavní většinu a měnila se tady ústava. Od toho tam sedíme my přece. Kamaráde, já jsem jako tam úplně jak tam dneska byl. Baxa soud, jo? Tak to ti jako řeknu. Mně přišlo na chvilku, že to bylo, že jim to bylo jako trapný. Víš, že se jako báli, že i ty novináři třeba budou nějak jako, jestli už to není jako moc, jestli to jako nepřehání trošičku. Jo, jak tam vystoupil, jak se tomu říká, zpravodaj.
0: Pan profesor.
1: Tak on se to sám jako zamotával, jo, to se mi líbilo, jak on to tam jako vysvětloval a jako velmi se zamotával vlastně do těch svých vlastně řečí a občas i jako protiřečil v tom, co jako říkal. Ale všimni si, že v těch médiích jako to bylo očekávané, oni samozřejmě věděli, že to tak dopadne. Jo?
0: Vůbec žádná viděl, kritická otázka.
1: Ne. Kritické otázky se, přátelé, nepřipouští.
0: To je jako...
1: Za kritické otázky skončíte na policii jako já zítra.
0: To je pravda, no. Ne, to je šílenost. To je opravdu jako šílenost, co tady se děje.
1: Podle Macinky se ta večeře nemá... Ano, čtu to tady, že se... Už jsme to tady říkali, že prezident se tam nebude účastnit, protože na tu večeři je pozvaná jenom jedna osoba. Pozvánka už je poslaná, tu pozvánku dostal Andrej Babiš. Ale jako o to nejde vlastně. Tam jako vlastně vůbec nejde o to, jestli on tam někde bude vystupovat nebo nebude vystupovat. Tam jde o to, že tady rozhoduje ústavní soud o tom, co má dělat vláda. A ústavní soud je z většiny dosazen prezidentem a má tam své soudce, takže vlastně máme tady teď nově prezidentsko-ústavní takový jako hybrid. Prezident přes svůj ústavní soud bude řídit vládu.
0: Ano, děkujeme, Zuzko, je to tak? Jako nevím, co s tím, jako teď, jako nic jiného, než jako jít do ulic, se s tím podle mě jako nedá dělat vláda. Jaký k tomu zaujme stanovisko, jako?
1: Nerespektovat rozhodnutí ústavního soudu za mě. Protože respektováním tady toho rozhodnutí, a je to jenom můj názor, samozřejmě jestli nemusíte jako to souhlasit, nebo nemusíte s tím souhlasit, je přijetí role prezidentského systému v takovém jako dvouvládí nebo s prodlouženou rukou ústavního soudu.
0: Vůbec nevím, jak říkám, já mě došly slova, já jsem vůbec nečekal, že to bude takhle rychlý.
1: Ale mohlo tomu naznačovat právě to, jak se byl Petr Pavel jistý vlastně tím, že tam pojede. Jo?
0: Pavlo, děkujeme.
1: Pavlo, moc děkujeme. Že on si tím jako velmi, velmi dobře je jistý, že tam pojede, vlastně všechno tomu nasvědčovalo, ten tým jeho, těch jeho nohsledů se už chystá na cestu. On vlastně o tom ani nepochyboval, že by nejel, takže tam to bylo přesně dané a ústavní soud jako musel opravdu zamakat jako velmi rychle, tam se ráno brzo stávalo, aby to stihli do práce, aby náhodou jako nepřišlo pokárání. A jediný ti dva, teda jestli Vojto říkáš, já jsem neviděl přesně, oni teda jako ještě obhajovali vlastně, co se mi ještě líbilo, ještě odskočím malinko od toho tématu, jak vlastně obhajovali to rozhodnutí, protože tušili, že to je jako průšvih, že to asi nebude úplně jako pro všechny košer, jak se říká, tak jak tam ten zpravodaj řekl, že to ale nebylo to jednomyslně rozhodnuto. No to je dva, který tam nejmenoval Pávek, tak ty byly proti jediný, no. Ale jinak ostatní samozřejmě jako hlasovali pro. Takže to nebylo to jednomyslné, ale bylo to jednomyslné od těch soudců jmenovaných právě tady z této strany, no.
0: No, tady ten pocit, co tady píšete o lině mafia, tak jako já, je to tak? To nemá obdoby po 37 letech demokratury. Aspoň tady byla parlamentní demokratura. Teď, jak to říkal Vašek, tady prostě je poloprezidentský systém. Víceméně ještě je to tak, že to je vlastně prezident a ústavní soud. To úplně potom pochopíte, jak to mají v Izraeli, protože v Izraeli nemají ústavu. A mají tam ten soud a ten všechno rozhoduje. Tady to teď vidíme, jak to je. Jako z ústavy udělali cár papíru. Proč se teda píše ústava? Proč máme zákonodárce? Ne, jako to nepotřebujeme, že to můžeme rozhodovat tímhle způsobem.
1: No tak o tom, že jak se tady rozhodovalo, tak o tom by mohla vyprávět paní učitelka Bednářová, jak se tady rozhoduje, jak soudy rozhodují. O tom, že tady za znásilnění dětí dostaneš podmínku, ale jakmile tamhle něco napíšeš na internet, tak jdeš na 2 roky nepodmíněně do vězení, tak to je jako... Tady, přátelé, není jako o čem se bavit, jo. Samozřejmě soudní systém v České republice je prohnilý, policie, jak by smet, a ten systém je prostě prorostlý ze zorek, to říkáme, to prostě chapadlo. Kdo znáte ten slavný seriál Chobotnice, italský seriál z 80. a 90. let, tak nebo neznáte, tak si to puste, tam všechno pochopíte. Jenom si místo těch mafiánů si dosaďte prostě normální politiky, soudce a pochopíte, že ten systém je tady úplně stejný. V podstatě my jsme teď někde na úrovni Kalábrie. V 80. letech ovšem.
0: Tak, v 80. letech, to si správně podotkl.
1: Jo, protože mafie v těch částech jako byla dost silně rozprášena, když samozřejmě teď tam funguje zase zpátky, zase v jiných podobách. Ale taková ta klasická italská mafie, kalábrijská, tak to se přesunulo takhle jako k nám. My jsme to tady jako adoptovali hezky. A ten systém je tím naprosto prorostlý.
0: A tady vidíte, jak ten doktor Kolář, jak je silný, jo, na plecích.
1: Ví, kde má své lidi. Té vojtostí politiky jsme se naučili jednu věc, to musím jako tady trošku prozradit. Jakmile máte na těch správných místech dosazeny své lidi, tak vy v té politice vlastně nikdy být nemusíte. Jo? Máte svého radního. Máte své ideálně víc radních. Ani nemusíte mít starostu. Toho nepotřebujete. Stačí, když máte většinu v radě.
0: Ano.
1: A když ten jeden zlobí, tak přijedete s černým autem, na protest si stoupnete na parkoviště a přijdete se podívat na to zastupitelstvo a tam mrknete a takhle to nebude, Frantíku. Takhle ne. Nebo Pepíku, nebo Lojzo, nebo Vašku.
0: To jsme si nedomluvili.
1: To jsme si nedomluvili takhle. Dá se takzvané přerušení jednání.
0: Ano.
1: Odejde se do kanceláře starosty nebo koukoliv jiného.
0: Ano.
1: Tam si tajemníka. To jako vysvětlíte, že byste jako mohli být někde tam. A taky kluk chodí do školy a mohl bych se ostrazit tamto po cestě, nebo něco se stane. Dneska je provoz a všechno. A přijdete zpátky a my tam s Vojtou sedíme a všechno je připraveno a najednou se hlasuje úplně jinak. A pán je spokojený, viď? Zamává a odjíždí ve svém Mercedesu a spokojené. Pozemky jsou prodány, tak.
0: Jo, zažili jsme to, no, je to pravda. No? Přátelé, vlastně jako v té komunální politice to spoučíte.
1: No to ano. My tam seděli jak dva tady trdlíci, pak se mi někdo diví, že já nechci jako někde kandidovat.
0: Já taky vůbec, absolutně. Je to jako úplně zbytečný. To je zbytečný jako mocní na zjednu. To tam nemusíš jako být vůbec u toho. Tady vidíte, jestli to rozhodnou si to jinak. Prostě volby dopadly, jak dopadly. My jsme to s Vaškem okomentovali. Úplně do puntíku to přesně takhle skončilo. A je to jenom hra. Je to jenom hra pro lidi, aby měli pocit, že o něčem rozhodují, ale nerozhodujeme vůbec o ničem. Bude tady rozhodovat ústavní soud, což je přesně věc, před kterou varoval například Václav Klaus a Miloš Zeman.
1: Ano.
0: Ty předtím velmi varovali. Jak vidíte, jde to takhle rychle. Já vůbec nechápu, proč se takhle rychle nerozhoduje u soudů, které jsou důležité a proč trvají 10 let a 15 let a 17 let a podobně. Proč taky nedokáží takto rychle rozhodnout, když teda jde o znásilnění práv prezidenta republiky, v podstatě jsme se dozvěděli. Nevím, jako, jak tohle je. Třeba to vůbec jako neumím představit, kam až tohle to může zajít. Jo.
1: No pojďme si říct, jaký může být Vojto vývoj. To by mě jako zajímal tvůj názor. Můžeme se jako nad tím ještě pobavit, protože ještě chvilku čas máme. Tak mě zajímá, jak se to teď bude vyvíjet, protože já si myslím, že to je něco jako ten výstřel z Aurory. Víš, to je jenom taky to první jako plácnutí do vody. Teď se čeká ta ozvěna, co se stane. A vlastně se toho moc neděje. Samozřejmě budou tady jako pan Macinka a pan Turek, samozřejmě ten něco napíše, natočí video, postěžuje si, proti němu nastoupí média, ty ho zesměšní a vlastně tím to skončí. Jako jo, tady ten vlastně, jo. A teď jde o to, jak to bude pokračovat, protože já si myslím, že Lucie, děkujeme.
0: Lucie, děkujeme.
1: Já si myslím, že to je právě jenom první jako výstřel, že tady vlastně tímhletím systémem se teď bude pokračovat dál. Zaprvé totiž on prezident v té ústavě nějaké role má, jenom nikdo nikdy nevyužíval tak, jak by se asi jako dali zneužívat, když to tak jako řeknu. Například, že pan prezident může být na vládě. Jo, on tam může být. Ale pozor, často se říká, že on tam vlastně jenom jako takým hostem a nemůže do ničeho zasahovat. To není pravda úplně. V té ústavě to prostě napsáno trošku tak jako vágně. A pokud si pan prezident usmyslí, že vlastně tu vládu povede, já věřím tomu, že ten ústavní soud mu k tomu dá za pravdu. Že by měl sedět v čele, víš, přece nebude sedět někde bokem. A že by naopak on měl, protože takhle, přátelé, vy možná nevíte, to taky možná. Vláda se normálně schází, a to normálně zasedání vlády, je to v podstatě něco, když se schází rada třeba na městě, jo? Pokud jste radními, tak no, nebo víte, jak
0: to je uzavřená skupina.
1: Je to uzavřená schůzka, kde se vlastně normálně hlasuje a jedná. Jedná se a hlasuje se, jsou různé body, program, normálně jednání vlády, o tom se hlasuje, má to nějaké parametry, jak musí probíhat. A předsedou nebo ten, kdo řídí tu schůzi, je samozřejmě premiér. Jo? Je to vlastně stejné jako přesně ten radní, tak na radě je předsedou rady je starosta, ten určuje, dává slovo a tak, vlastně pak dává hlasovat a podobně, tady to funguje úplně stejně v podstatě.
0: Ano.
1: Myslím si, že bude taková tendence, a už jsem právě to slyšel, protože jsem už slyšel nějaká vyjádření těch správných demokratů z takových těch jako silných institucí, kteří vlastně prohlašovali, že prezident by naopak měl na vládu chodit neustále a že našli vlastně takovou sklinku, že prezident by snad tu vládu jako taky měl řídit. Že by vlastně měl vystřídat tam toho premiéra. A já, přátelé, čekám, že tohle bude další políček, který jako dostane asi Andrej Babiš. To znamená, že ústavní soud mu nařídí v podstatě tam mít přísedícího pana prezidenta, který bude určovat, o čem se tam vlastně na té vládě bude jednat. Ale moc děkujeme. Radované také děkujeme.
0: Radované to samé.
1: Ale možná se o to pletu, třeba to vidím moc černě, třeba ty to máš jako růžovější trošku, tak mě
0: nemáš něco pozitivního. Já si dokonce myslím, že to může dopadnout tak, že prezident si založí nějakou svoji vlastní stranu. Strana prezidenta Pavla. Pitomců, kteří by tady volili, je tu dost na to. Mohli by do toho ještě pěkně hodit vidle. Dali by tam nějaké tak Ukrajince, co už budou mít občanství.
1: Ty jsou spokojený, ale ty už čekají jenom, až odbyde. Kolik je to vlastně? To už teď kamaráde bude, ne? Po 4 letech máš nějak ten?
0: Ne. 10 tam bylo a teď je tam nějaký to zrychlení řízení, myslím, že to udělají na 5. Takže do příští
1: vole, když
0: to stihlo.
1: To se
0: stihlo. Ale to je prostě šílenost tady to. Co tady se děje, to nemá absolutně obdoby. To, prostě já na to nemám ani co říct.
1: Ano, vítězný únor, ten proběhl v zimě, když to tady to máme pěkně hezky v létě, protože taky, přátelé, je to tak krásně načasováno, ještě já vám řeknu, nad tím jsem přemýšlel vlastně to načasování, jo. Trošku si tady v tom Andrej Babiš naběhl na bydle sám, ale on v podstatě jako ne, asi by to neovlivnil, protože prostě bylo rozhodnuto už dávno předtím, než o to vůbec pan Babiš anebo Macinka vůbec uvažovali, že se něco bude dít. Protože demonstrace se hezky jako dávají se dohromady demonstrace, ale když mají všichni naplánovány prázdniny.
0: Evi, děkujeme.
1: Evičko, děkujeme moc. Když jsou naplánovaný prázdniny, kamaráde, on se blbě demonstruje, víš, on se to blbě a taky venku, když máš 36 stupňů, hele, stát na to Václaváku, aby tam pak Česká televize prohlásila, že se tam sešli v podstatě dezoláti a příznivci Ruska. A spousta lidí taky, kamaráde, víš co, ale my se pořád smějeme České televizi, jo, protože nám to přijde vtipné. A když o nás někde v novinách, nebo Vojto, ty jsi byl nedávno, se jsem tě viděl v deníku, nebo kde jsi byl, nebo v něčem takovém článek. Tak já si to normálně vystřihávám, ne teda tebe, ale když jsem viděl, já si to vystřihnu a pak se na to třeba za 5 let kouknu a řeknu si, jaký to byly blbci, ty co mě psali, jo, vždycky se tomu zasměju. A je mi to vlastně úplně jedno, jo. Ale protože my jsme ostříleni tady z komunální politiky, jste vlastně Vojta, jste trošku vyšší, kdy nám neustále v podstatě na nás vlastně se vždycky všichni jako vylejovali zlost, je to tak, Vojto?
0: Jak, přesně tak.
1: A my už jsme jako taky, tady v tom taky se říká teflonový, nám už to bylo jedno. Jsme se tomu zasmáli, nám třeba řeknu, někdo řekl, že jsme debilové, já jsme říkali, ježiš, to je hezký, takhle hezky nám už dlouho nikdo neřekl, většinou jsou to horší slova, které nám jako říkají. Takže debil je vlastně hrozně příjemný, takže děkujeme. Ale Vojto, vem si, že spousta lidí to tak nemá, samozřejmě, pokud se objeví ve zprávách a ten redaktor tam před tebou, jako přes tebe, před celým národem se snaží udělat debila, že jo? Jo? A ty lidi na to nejsou zvyklí, tak spoustě lidí se prostě taky nechce. Víš? Že nechceš, aby tvé tvář, nejseš prostě, každý není Vojto jako ty a já, že tady takhle stoupneme před kameru. Každý jako nechce být jako na kameře a být v novinách a mít problémy v zaměstnání, protože samozřejmě to máš, potom problémy s zaměstnání, to víme. Já bych řekl, strašné množství lidí, kteří nás sledují, tak nám píše, že nás musí sledovat tajně v práci, nebo takhle v práci samozřejmě ne, ale jako třeba na obědě, že sami si sednou, aby to ty ostatní neviděli, že se koukají na Vojtu a podobně. Takže Zuzano, moc děkujeme.
0: Zuzko, děkujem. No teď ještě
1: ty média rozpoutá, v tom mají jako velkou moc, ono se to jako nezdá, ale ty média tu moc prostě mají na ty lidi, jo.
0: Ještě Volodymyr Zelenský rozpoutá válku s Běloruskem, ne? Že mi hrožuje. S Polákama to má taky nahnutý. To dochází zase na tom, co jsme se bavili před 3-4 lety, že dojde k tomu porcování Ukrajiny, že to tady, že už se cítí, že by se to mohlo chýlit ke konci, tak se chce každý urvat kus. A ti Ukrajinci tomu jdou jako velmi naproti, to vedení, tím, jak se chovají, takým způsobem vyzdvihují Banderu a Melníka. To je šílenost naprosto. Jako, že tady redaktor v deníku napíše, držitel ceny Ferdinanda Peroutky a napíše, že tam údajná genocida, volinský masakr, no tak to je
1: silná
0: káva. Údajná.
1: Tak oni teď říkají, že vlastně ta UPA byla vlastně docela dobrá.
0: Super kluci. A nemůžeme se divit. A když je to proti Rusákům, tak tady máme být rádi. Nemáme tomu bránit.
1: A už jsem taky i čet, že ty Poláci si za to vlastně mohli za všechno sami.
0: Ano, oni je utlačovali. Ano.
1: Oni je utlačovali. Protože i takový hrdý Ukrajinec má přece nárok jako na to jako být kdekoliv v podstatě.
0: Jo. Potom tady jede pick-up se Zetkem, tak mu hrozí 2 roky. To se musí smát normálně, to je...
1: No ale protože se nic nezměnilo, Vojta, to tady říkám jako už od začátku vysílání, tady se nic nezměnilo. Miloš se hrozně divil, že probíhá puč, já říkám, čemu se divíš, Miloši, tady se nic nezměnilo.
0: A pozor.
2: Rozehrál na Pražském hradě, dneska pokračuje Brně. Dostali jsme usnesení ústavního soudu, které mimo jiné ukládá vládě ministrovi zahraniční věcí a ministerstvu zahraniční věcí, aby bezodkladně notifikovali Severoatlantickou alianci o tom, že součástí delegace bude i pan prezident Petr Pavel. Takže samozřejmě usnesení ústavního soudu je třeba brát vážně, i když je to předběžné opatření, takže my zítra doakreditujeme soudruha prezidenta, předsedou vlády na summit.
0: Soudruha prezidenta.
2: Přesně roli bude mít. Ankaře tak o tom rozhodne vláda v pondělí na svém pravidelném zasedání.
1: Teď to neslyšel, Vojto.
2: Já vnímám tu situaci, to celou
0: věc.
1: Musíš to natočit na obrácení, před sebe tady.
2: Také nekonečně rozeštval celou českou společnost. To podle mého názoru není úlohou prezidenta, to je spíše chování nějakého politického nájezdníka, který se snaží dobít nějaké území. Musím tedy říci s politováním, že Petr Pavel tak učinil v době, kdy už na mě nějakou dobu premiér apeloval, abychom se společně snažili ty spory mezi námi a Pražským hradem postupně zahlazovat. Petr Pavel bohužel tady těmito svými kroky tu situaci celou velmi dramaticky vyeskaloval, takže musím říct, že žádné uklidňování situace ani zahlazování těch sporů v tuto chvíli nepřipadají v úvahu. Jak jsem taky ostatně minulý týden na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že pokud by prezident Pavel podal ústavní žalobu na vládu, tak že bych to považoval za nepřátelství, takže já přesně takto tu situaci vnímám. Stejně jako myslím, že nyní je již asi každému jasné, že ta lobbystická skupina lidí okolo Petra Pavla rozjela mnohem rozsáhlejší akci, která se určitě netýká pouze účasti na summitu NATO, ale která má za cíl násilně změnit ústavní zřízení a ústavní pořádky v České republice.
1: No, on mu to Babiš ještě vysvětlí.
0: Soudruha prezidenta, tak to byla hláška. Těma.
1: No, jako je to vtipné, ale pořád to říkám, že víš co, je to málo prostě, jo, to tak si kopneš, jo, prostě, je to vtipné, to jsem se zasmál, to mě pobavilo. No, ale na věci to nic nemění prostě, jo.
0: Nemění, jo, právě.
1: To je na tom to nejhorší, že my se jako necháme ukláchlit, že to sní hezky, je to pěkné, silné politické gesto, hezké politické prohlášení a vlastně tím to končí, že to je politické prohlášení nějaké. Takže kamaráde, nevidím to úplně jako růžově, protože opravdu to vidím tak, že jak to i vlastně řekl pan Macinka na závěr, že tady vlastně dochází k snaze o změnu na prezidentský systém, když on už jako možná mu to ještě nedochází, ale on už ta změna jako nastala v podstatě.
0: Ano, ano.
1: Ono si ty škaredé věci nerad připouštíš, jako víš. Takže samozřejmě mohl by se mu někdo pomstit, že by mu tam dal třeba jako roli, víš. Že dostaneš tu akreditaci a pak tam každý má nějakou roli, tak on by tam třeba mohl mít, protože dřív ve středověku byla taková jako krásná role, to jmenovalo se to královský šašek, nebo clown, šašek to byl.
0: Už to byl chytrý člověk, toho není.
1: Většinou to byl vzdělaný člověk, bohužel dost často končil na popravišti, protože se občas jako blbě vyjádřil něčemu a znelíbil se. Ale kdyby třeba jako dostal takovou jako pozvánečku a jako, že by tam je jako šašek, víš, jako hradní šašek vlastně. Hradní šašek, ale jde tak přátel asi všechno, co by to k tomu asi jako se dalo udělat, protože říkám, progresivci z Bruselu to tady ovládli, tak je to blízko. Je to blízko tomu, jak to je. Tady to nejsou přátelé jako progresivci, jako to je opravdu vždycky potřebujete někoho strašně silného hráče, který vám dokáže držet rýt záda. A to není Brusel, přátelé, jo? Ale to v našem případě jsou to zbrojařské lobby.
0: Ano.
1: Jo? Samozřejmě Brusel vám jako s tím jako může pomáhat něčím, protože ten má zase své zájmy a jim se hodí lidé, přesně jako je Petr Fiala a jako je Lipánek a podobní prostě servilní politici. A nechci říkat slovo politik, protože tím jako dehonestuje to slovo politik. Politik byl Miloš Zeman třeba, politikem byl Václav Klaus, politikem byli další politici v hlavně 90. letech. Ale to nejsou politici, jo? To jsou prostě jenom loutky svých loutkovodičů. A takový oni potřebují. Ale taky potřebuje Brusel, ale lidi, jako je Petr Pavel, tak takové lidi potřebuje zbrojařská lobby.
0: Ano. No. Já myslím, že to je taková hezká tečka, přátelé.
1: A my se, kamaráde, zítra uvidíme na policistech, protože jdu první já, pak proč, kamaráde, si myslím ty, tobě to ještě budou volat. A to není žert, přátelé, to není žert, já si musím ráno přistat. A doufám teda, ať bych to trošku odlehčil, tak já doufám, Vojto, že budu mít trošku lepší kávu. Pán za mnou přijede z kriminálky až z Českých Budějovic, takže má taky cestu chudák. Takže vidíš? Tak doufám, že tam zase popovídáme si pěkně. Bude to prej na hodinu, si říkal. Říkal mi tak na hodinku, abych počítal. No, tak. Ale je to pravda, že předtím jsi šel první Vojto ty a pak jsem šel já.
0: Jo, jo.
1: Pravda.
0: Jo, jo. Je to
1: a
0: tak.
1: My už jako víme, čeho se to týká, takže... Takže to bude zase, přátelé, za dva roky si tady dáme zase speciální vysílání. Až to zase bude jako u ledu, nebo až budeme mít odsedíno s Vojtou, tak se pak tady sejdeme. A zase si k tomu něco řekneme, no. Takže tak, myslete, přátelé, na mě zítra ráno u výslechu. Držte mi palce, ať mají dobré kafe a ať nemají moc tvrdé sesle, protože oboje tam jako nestojí za nic. Takže snad to bude lepší. Vojto, já doufám, že se ti to třeba vyhne, že třeba se ti nedovolají.
0: Ale já už jsem připravený na všechno. Po tom zásahu tady já už to ne, že by mě nic nepřekvapilo, to říkat nebudu, ale...
1: No ano, já jsem přátelé musel přerušit dovolenou, tak jste si všimli, že dnešní díl na polední vlně musel být přetočen, protože já samozřejmě teď sedím tady v Českém Krumlově, protože zítra jdu na policii tady v Českém Krumlově. Takže mě čekají teď takové dlouhé cesty, pak se zase musím vracet zpátky v pátek, takže to mám jako náročné, takže to bude jako extrém, jo. Je to, přátelé, my to z toho říkáme, my se tomu smějeme, ale ono to strašně jako obtěžující samozřejmě, jo. Je to obtěžující, protože samozřejmě na výslech se musíte dostavit, to musíte, jo. Není to tak samozřejmě, že by pro vás musel přijet, ale oni vám tak dá jako tak pár dní dopředu vědět, abyste se tak ten týden ještě možná.
0: Ano.
1: Jo, ale samozřejmě nepočkají ještě 3 týdny, až vy se vrátíte do České republiky, to jako ne. Takže tak, no. Takže není to tak úplně, přátelé, jednoduché, jak tady nám někdo píše, že si tady jen tak veselé vysíláme a jsme tady úplně v pohodě a teď, Vojto, ty máš toto hrozný peníze, si skoupil Mercedesa, jak se máš, jak je to krásný život, jak ti to závidí.
0: Jo, jo. No, je to
1: tak, tak. Vojtu před dvěma měsíci tam si na tu zásavku, ne?
0: Mhm.
1: A my to bereme s legrací nebo s úsměvem. Takže kamaráde, moc děkuji za tvůj čas. Čas se nachyluje, máme 59 minut.
0: Přátelé, moc to děkujeme, Český dům, děkujeme za Český dům, děkujeme, přeskočili jsme konečně, chtěl bych říct 250 milionů, jako to řekl Miky. Bohužel takhle dalece nejsme, ale 250 milionů na transparentním účtu, takže za to chci moc poděkovat. Ten transparentní účet je 333-88-99-002/5500 Raiffeisenbank. Můžete se jí podívat, takže chceme za to moc poděkovat. Vidíte tam taky, kam jdou peníze potřebným, že to není pro nás a je to super, už to se to tam střádá, takže věřím tomu, že za 5-6 let budeme moci něco pořídit pro fond, nikoliv pro nás, jak si někteří myslí, a že se tam budeme scházet a bude tam ten základní kámen, nebo je tam ta deska, kde budou všichni ty přispěvovatelé, jak se na to moc těším. Přátelé, dneska absolutní rekord, já jsem zvědavej, kolik nám ukradnou, protože minule nám ukradli 3600 sledujících, což přepočteno na peníze je 420 korun hrubého zhruba.
1: Tak, nebude na kávu.
0: To je teď taky taková novinka, která se tady děje. To taky, jak musím říct, mě to udělali s Jindrou minule, takže to jsem taky čuměl, pak teda Jindra říká, hele, to není možný. Já říkám, no je to tak, vzali nám 16 700 lidí. No.
1: Kamaráde, je to tak. Já si jdu zbalit kartáček, ať tam zítra nejdu z holu řítí, jak se říká, a možná se potkáme. Takže přátelé, krásný večer.
0: Se krásně, děkujeme.
1: Mějte se.
0: Dobrou noc.
1: Dobrou.
0: Ahoj, kamaráde.
1: Ahoj.

0: Mně připadá, že ústavní soud se stal takovým vazalem pana prezidenta, protože dát předběžné opatření během jednoho dne, tak si kladu otázku, jaká je tedy rovnost před ústavním soudem z hlediska běžného občana. Běžný občan čeká na rozhodnutí ústavního soudu roky i déle. A teď v podstatě se z mého pohledu je to velmi podivná situace. Ano, všichni víme, že ústavní soudci jsou jmenováni přímo prezidentem, takže to mohl být další důležitý okamžik při rozhodování. A zároveň ústavní soudci jsou jmenováni návrh Senátu, kde má většinu opozice a pan prezident Pavel je lídrem opozice. To znamená, u mě, když jsem slyšel to vyjádření ústavního soudu, tak jako první mi prostě vytanulo na mysli toto, jak je to vlastně, že běžný občan by čekal na rozhodnutí ústavního soudu roky déle a tady se dějou úplně věci, které nejsou z hlediska rovnosti před soudem vůbec standardní.
1: Pane předsedo, běžné opatření, není to rozhodnutí ústavního soudu, ale chci se ještě doptat. Vy tedy zpochybňujete pozici ústavního soudu?
0: No to mě překvapilo ještě víc, že ústavní soud řekl, že to není vůbec finální rozhodnutí, které prý nelze předjímat. A přitom v podstatě rozhodl okamžitě předběžným opatřením, že tady je to velmi závažná otázka. Předběžně rozhodl předběžným opatřením o článku ústavy, článek 67, kde je jasně napsáno, že vláda je vrcholným orgánem výkonné moci, tedy jinými slovy za zahraniční politiku je odpovědná vláda, nikoliv prezident. Takže takto klíčový článek a v takto řekli v medializované kauze a ústavní soud během jednoho dne dá předběžné opatření, kdy v podstatě úplně postaví tento výklad na ruby, z mého pohledu, ale s tím, že zároveň alibisticky řekne, že to není žádné finální rozhodnutí. Takže naopak děkuju za ten dotaz, paní redaktorko, to vzbuzuje další obrovské otazníky, jak to vlastně celé funguje.
1: Já se vás ptám právě na ten názor, jestli vy to zpochybňujete, jestli nerespektujete to, co říká teď ústavní soud.
0: Tak já nejsem právník, my samozřejmě se na to musíme podívat, ale čistě z lidského hlediska, kde řada občanů se rozhodnutí ústavního soudu domáhá rok i déle a čekají, protože ústavní soud, jak víte, tak nemá zákona lhutu na vyjádření, takže opravdu můžou občané čekat a čekají dlouho, tak já, když si přečtu článek ústavy vláda je vrcholným orgánem výkonné moci, tak ten článek je úplně jasný jak facka. A je to úplně jasné, že prezident není vrcholným orgánem výkonné moci.
2: Co ta vláda bude dělat? Zajímá mě to z toho pohledu, že jste předseda koaliční strany, je tady nějaké předběžné opatření. Bude ho vláda respektovat, bude prezident součástí té delegace, nebo se to budete snažit nějakým způsobem ještě zvrátit? Možná by někdo použil slovo obejít.
0: Tak samozřejmě my to projednáme. My jsme hovořili o tom i v rámci koalice, že to projednáme na nejbližší zasedání vlády a tím pádem samozřejmě to projednat musíme a tam se udělají ty závěry.
3: Argument ústavního soudu, to tady ještě nezaznělo, je ten, že všichni předcházející prezidenti jezdili na ty summity, dokonce s výjimkou dvakrát, kdy byl pan prezident Zeman nemocný. Není to silný argument, že ještě se nikdy nestalo, aby prezident, který je zdravý, nejel na to zasedání. Děkuji.
0: Tak já si myslím, že je potřeba vycházet z ústavy a z platných zákonů. A zvyklost, o které vy hovoříte, zvyklost je zvyklost. Ale já si myslím, že by Česká republika neměla fungovat na základě zvyklostí zrovna toho, kdo zrovna vládne. A že bychom měli fungovat na základě platných zákonů a ústavy, protože to dává přeci té zemi ten řád, dává to systém, dává to i právní jistotu a dává to prostě i demokracii. To znamená, že i když třeba něco může být někdy zvyklostí, třeba zvyklostí bylo to, že vždycky dosud nebyla v české vládě vlastenecká konzervativní strana. No a poprvé historii se stalo, že je součástí SPD. No vidíte, kdyby to bylo zvyklostně, tak dodnes tady vládne bývalá Fialová vláda s Rakušanem a s Fialou a jde to všechno z kopce.
3: Teďka jste utekl od toho argumentu, protože vy jste začal filozofovat o zvyklosti, ale tam byl argument.
0: No to byl ten argument, ta zvyklost.
3: I Miloš Zeman, když byl prezidentem a byla jiná vláda, taky přijel prostě do zahraničí na takové summity. To je silný argument, není?
0: Já si myslím, že argumentovat můžeme skutečně platnými zákony. A to, jestli někdo měl nějaké zvyklosti, je jiná věc, ale já vám odpovím, já to posunu. Určitě znáte, možná neznáte, tak vám to řeknu. Je tady rozsudek polského soudu. Vlastně v podobné situaci. A mimochodem upozornil na tento rozsudek i renomovaný ústavní právník z Karlovy univerzity Jan Kysela, kde tam soud rozhodl, že prezident se může účastnit těchto zahraničních misí nebo zahraničních delegací, ale měl by jednat vždycky v souladu s vládou. Jo, neměl by názorově postupovat v rozporu s polskou vládou. To znamená, asi to finálně možná směřuje k takovému rozsudku. Je to země, kde platí podobná pravidla jako u nás. To znamená, v tomto případě ale to vzbuzuje otazník. A to už právě naráží mi na to předběžné opatření. Protože pakliže tam

0: Takže on mluví úplně opačně. Naše vláda říká, že nebudeme zvyšovat výdaje na zbrojení, protože chceme dát nejprve peníze českým občanům, poté co Fialová vláda zdestruovala rozpočet.
1: Pane předsedo, já se zeptám na jednu věc. Vy jste říkal, že o tom bude rozhodovat jednat vláda. S jakým mandátem tam půjdou vaši ministři? Doporučíte vašim ministrům, aby na tom jednání vlády třeba doporučili nerespektovat to předběžné opatření soudu? Nebo s jakým názorem půjdou vaši ministři na to jednání vlády? A ptám se vyloženě na ten respekt toho předběžného opatření, anebo se budete třeba navrhovat nějaké obejití toho?
0: Já se vám snažím vysvětlit, ještě bych dořekl druhou věc. Prezident Pavel například po nástupu naší vlády v zahraničí vyjednávali o vyvedení platné funkční výzbroje z české armády, konkrétně letounu L-159. Přestože ta pravomoc podle zákona patří pouze vládě. Pouze vláda může hlasováním odsouhlasit vyvedení výzbroje z české armády. To znamená, za zády vlády v rozporu s pravomocemi chtěl prodat české letouny české armády Ukrajině. Darovat nebo prostě předat. To znamená, dal jsem vám dva konkrétní příklady. A když se tedy ptáte, proto já považuji to předběžné opatření za velmi problematické. Protože ústavní soud řekl, že nic nepředjímá, ale co tedy prezident Pavel tam bude prezentovat dosavadní názory, které jsou opoziční, je to lídr opozice, v rozporu s vládní politikou, kdy to poškodí Českou republiku. Navíc, jak víme, prezident Pavel se velmi nevybíravě a hanlivě a urážlivě vyjádřil o americkém prezidentu Trumpovi. A teď tedy, kdy je potřeba vyjednávat, vysvětlovat naše stanovisko České republiky v NATO a ostatní partnerům, tak teď Američani mají velice dobře poznamenáno, všichni máme poznamenáno, kdo co kdy o nás řekl, to je standardní zahraniční politika každé vyspělé země. Já taky, když mám jednání zahraniční partnery, tak mám přesně z ministra zahraničí i od svých porad napsáno, co kdy o nás kdo řekl a jak se k naší republice stavěl, abychom věděli, koho máme proti sobě. A takže já si myslím, že to je taky problematické velice a nepřispěje to vůbec ničemu pozitivnímu. A také ještě jednu věc mi dovolte říct. My tam chceme vysvětlovat, my tam budeme muset vysvětlovat, protože já tam jdu taky na ten summit, jak víte, už o několik dní předem, že je tam setkání předsedů parlamentů členských zemí NATO. A my tam musíme vysvětlovat to, že bývalá Fialova vláda, jejíž je prezident Pavel podporovatelem, nesplnila ani český zákonný závazek 2%. A on toho byl součástí. To znamená, ten problém toho předběžného opatření je, který teď se nad tím musíme zamyslet. Co tam vlastně prezident Pavel bude říkat, když vlastně i ten polský rozsudek ze sousední země, kterým argumentuje například i ústavní právník Kysela z Univerzity Karlovy, říká, ano, měl by se účastnit, ale neměl by říkat jinou politiku, než říká ta stávající vláda. Měl by souhlas s politikou. To znamená, vy se ptáte jenom na ten moment předběžné opatření. Já už jsem dál, jasně, předběžné opatření je předběžné opatření. Ale teď si my všichni klademe otázku a měli by si klást i veřejnost, i média, a my si ve vládní koalici klademe taky, koho tam teda bude zastupovat a co bude říkat tedy. No,
2: ale
0: to je problém.
2: Pan prezident ale opravdu několikrát řekl, že bude respektovat ten vládní
0: postup. To ale nerespektoval nikdy doteď. A nejenom, že nerespektoval, hovoří přesně opačně. On hovoří jako lídr opozice, to znamená, zastupuje v podstatě politiku bývalé Fialovy vlády, TOP 09 paní Pekarové Rakušana a takhle. Takže to si myslím, že ústavní soud právě nevyjasnil. A to nám tam chybělo, abych se tam vrátil k meritu věci. V tom předběžném opatření mi chybělo to, co by mělo být součástí tedy toho výsledného rozsudku, kde tedy ústavní soud řekl, že ten rozsudek bude někdy později, ale z Polska už ho známe, ten rozsudek například, což je srovnatelná země. Jakým způsobem by se tedy měl tam vyjadřovat a co tam vlastně bude říkat?
1: Tedy zavázat nějakým rozhodnutím vlády, to znamená, že vláda řekne, pane prezidente, ano, pojedete do Ankary, ale my chceme, abyste říkal to, to a to?
0: Všichni přeci víme při znalosti ústavy, že jako ústava, v ústavě jasně dáno, nemůžete zavázat poslance k nějakému jednání, přinutit ho k tomu, aby jednal tak či onak. To znamená, ani vládu nemůže prezident zavázat a my nemůžeme zavázat prezidenta. To znamená, to je prostě, teď to právě ústavní soud nevyjasnil. A já mám takovou obavu, že z toho vzniká blamáž tím pádem, tímto předběžným opatřením. A místo, aby to jakoby udělalo jasno v této věci, tak tím, že ústavní soud řekl bez dalšího vysvětlení, v podstatě bez jakého dalšího vysvětlení dal předběžné opatření, s tím, že rozhodne někdy později, tak vlastně skutečně je to teďka ještě větší galimatiáž, než to vlastně původně bylo. My jsme tomu dali řád, my jsme tomu dali systém, naše vládní koalice,

0: a umožnili jsme i panu prezidentovi, aby jel přeci do New Yorku, do OSN, zastupovat Českou republiku. Už byl na více než 10 zahraničních cestách, takže my nikomu na schvály neděláme, nemáme s tím vůbec žádný problém. Ale tak koho tam bude zastupovat, nebo co tam bude vlastně teďka vlastně říkat, když podle ústavy je zahraniční politiku odpovědná vláda a to ústavní soud, mě to tam chybí prostě to, tyhle ty pár vět navíc mi tam prostě chybí a teď se budeme tady zase i z ní společně všichni dohadovat v České republice oba tábory, jak ten vládní, tak ten opoziční, co, jak to teda bude.
1: A já myslím, že... A bude se Petr Pavel účastnit i té neformální části summitu a víte, zda už pojedou všichni spolu v jednom letadle, nebo to budete ještě řešit na vládě?
0: Tak to se bude určitě ještě řešit, protože je to úplně čerstvé, to vyjádření ústavního soudu bylo před hodinou, takže to je otázkou. Já letím zvlášť, protože já letím v přestihu, že jo, tři, čtyři dny předtím už, ale to se musí už vyjádřit pan premiér a to už se musí dohodnout kolegové ministr zahraničí, se musí dohodnout ministr zůna obrany za SPD, ministr zahraničí za motoristy je tam, pan premiér je tam za hnutí, ano, a oni se musí domluvit, protože naše vláda odsouhlasila, že oni pojedou v té vládní delegaci, já jedu v té jako předseda parlamentu o něco dřív a to už je otázka, tohle to nevím.
1: A ta neformální část summitu, zúčastní se Petr Pavel té neformální části summitu za vás?
0: No, tam je trošku problém v tom, že právě na té neformální části, na té večeři, to je velice klíčový moment. Protože přesně jako my máme taky neformální večeři, kde samozřejmě jsou už lídři i další a tam se právě dohadují mezi čtyřma očima ty stanoviska, který já samozřejmě ho mám připravené i na základě toho čtvrtečního jednání v Bruselu, který absolvoval ministr obrany Zuna, kde to byla příprava právě všech těch členských států právě na ten summit a diskutovali se pozice, jsem podrobně o tom informován, tak právě na té formální večeři tam je klíčový, aby ten člověk dokázal s těmi ostatními státy mluvit. A právě to jste se zeptala výborně. V okamžiku, že prezident Pavel hrubě urazil v minulosti Donalda Trumpa a současné tedy celé vedení Spojených států, jako hlavního v podstatě sponzora NATO, tak já si vůbec toto jednání prezidenta Pavla na té neformální večeři Je to přeci jasné, že tam nemůže domluvit vůbec nic. Vy někoho urazíte, ani se mu neomluví. Jo, a teďka s nima chce jednat, to je jak v mateřské škole, teď to je přeci úplná fikce. To znamená, naším cílem je dobrý výsledek těch jednání. Naším výsledkem je úspěch. Ale přeci představte si, že by vás je to hrubě v osobní rovině urazil, jako urazil prezident Pavel Donalda Trumpa, ještě před volbami tedy americkými. Oni si to velmi dobře pamatujou. Velmi dobře to ví a velmi dobře si to pamatujou. Americký velvyslanec byl naposled minulý týden u mě. Všichni si dobře pamatujou, kdo tady co řekl. A teďka bude chtít s někým jednat. To pane, prostě.
2: Vy tady mluvíte o urážkách, nicméně před několika minutami jsme mluvili s panem poslancem Ševčíkem za vaše hnutí, který prezidenta označil za kašpara a ústavní soudce za poskoky. Měl bys takhle poslanec za hnutí SPD vyjadřovat?
0: Tak mě prezident Pavel pochopitelně v předvolební kampani, ani by jsem nebyl překvapen, hrubě urazil i mě, kdy na dotaz televize Prima, jestli by mě jmenoval ministrem školství, o co jsem nikdy neusiloval, ani o tom se nikdy nevyjadřoval, řekl, že bych prý byl mravním ohrožením mládeže. Jo, já, který jsem nikdy neměl žádný delik, nikdy jsem nic neudělal. Takže jako ty výroky pana prezidenta Pavla jsou velmi urážlivé.
2: Poslance Ševčíka, který označil
0: pan prezident se vyjadřuje vůči oponentům úplně stejně. Takže já si myslím, že nikdo by neměl urážet druhé lidi. Jo, jako, že by se...
2: Naším panem poslancem Ševčíkem, že tak to se nemá vyjadřovat.
0: No tak slovo kašpar úplně mi urážlivé nepřipadá, ale to, když někdo řekne, pan prezident Pavel v předvolební kampani, než byl zvolen tedy, tak řekl na moji adresu, že můžu být mravním ohrožením mládeže, to je velice hrubá urážka, já který nemám žádný takový delikt, ani náznak takového deliktu. Jako jo, a nikdy jsem nic takového ani neudělal, tak já nevím, proč to mě říká. Taky to vzbudilo obrovské pohoršení mezi občany. Takže pan prezident Pavel uráží lidi prostě bez důkazů, úplně jako na běžícím pásu. Takže já si myslím, že na obou dvou stranách já bych byl proto, aby se lidé chovali slušně a bezdůvodně se neuráželi. Já jsem proto, aby se prostě lidi chovali slušně bez urážek. Tvrdá argumentace, ano? to k politice patří, ale ne osobní urážky v osobní rovině a tak to vzájemně mluvit. To já musím říct, že jak pan prezident, ale pan prezident má obrovské preference, vyhrál přímé volbě prezidenta, já to respektuju, to je jasné úplně, jo, jako já jsem takové preference nikdy neměl, takže to potřeba respektovat, je to politický boj, to všichni víme a je to samozřejmě úspěch, ale to neznamená, že se budou lidi urážet a takhle se chovat.
3: A budete schopni potom teda případně jako ti politici koaliční, kteří se zúčastní toho summitu, nějakým způsobem takhle slušně vycházet i s prezidentem, pokud to nakonec dopadne tedy tak, že on na ten summit poletí taky?
0: Tak já jsem proto, aby politici spolu uměli mluvit. Já se to snažím dělat teďka v poslanecké sněmovně, scházím se s opozicí, s ostatními politickými stranami. Já s tím problém nemám vůbec. Já si myslím, že by všichni měli spolu umět mluvit. Jak víte, tak prezident Pavel, když navštívil sněmovnu, tak jsem byl požádán o schůzku mezi čtyřma očima z 20-minutové schůzky, nakonec zcela beze svědků, což mi ve sněmovně říkali, že to bylo poprvé, že když přišel prezident, tak vždycky u toho někdo z poradců seděl, toho daného prezidenta. Nakonec z 20-minutové schůzky bylo skoro 40 minut a ta diskuze proběhla věcně, proběhla konkrétně, vyměnili jsme si názory, takže já nemám problém se jako bavit jako s kýmkoliv, protože mým cílem je prosadit program, aby se český občany měli líp a jakákoliv diskuze s kýmkoliv, s ním nemám absolutně problém, pak, že to směřuje k výsledku. Já jsem třeba během tého jednání jsem třeba požádal pana prezidenta, aby nám pokud možno nevetoval zákony, to, že když to není prostě, když to nebude prostě nějaké, aby tam nebyly nějaké takové záležitosti, když to nebude mít skutečně pádný důvod. Takže já jsem při té diskuzi třeba s panem prezidentem, to bylo jedno z témat. Já myslím, že jsem udělal dobře, protože chci, aby prostě naše zákony byly prosazovány. A já s tím nemám problém, jako já nemám problém si sednout ke stolu jako s lidmi, s kterými nesouhlasím.
1: Pane předsedo, pan premiér už tweetoval reakci, psal, že nezvykle rychle rozhodnutí ústavního soudu respektuje. Co vy na to? Souhlasíte s tím a respektujete to? Protože byste to neřekl na začátku.
0: No tak s tím rozhodním ústavního soudu to nezbývá, než respektovat, protože ústavní soud jako nejvyšší soudní instituce nemáte jak to zvrátit. Jo, to znamená, nemáte jak se proti němu odvolat, krátce řečeno. Jo, to znamená, u jiných soudů nižší instance můžete říct, ano, my se odvoláme. Jo, a čekáte na vyšší instanci. U ústavního soudu se odvolat nelze, už víš, ano. Teoreticky k Evropskému soudu pro lidská práva, ale to není tento konkrétní případ kompetenční žaloby. Takže nezbývá, než to respektovat, protože nemáte možnost opravného prostředku. Jo? Ale to, co můžu a určitě můžu říct, je, že rozhodně nejsem spokojen s tím ohledně té rovnosti všech občanů před ústavním soudem, protože nestandardně druhý den, zatímco běžní občané čekají déle než rok. A samozřejmě nejsem spokojen s tím, že tam chybí to B, jakým způsobem nebo koho tam bude vlastně pan prezident zastupovat, protože vládu rozhodně zastupovat svými názory nebude, protože má názory opoziční.
4: Ale přece pan prezident říká to samé, co Andrej Babiš, že se mají dodržovat závazky, které máme v rámci NATO, a to, že bylo loni domluveno, že se ty závazky navýší na třeba 0,5%, to přece vy nespochybňujete jako vláda. Ta řeč je stejná, vy říkáte, dodržujeme závazky v rámci NATO.
0: Tak ještě jednou, ten závazek udělala bývalá Fialova vládní koalice. O nás bez nás, ani řekli, nemusíte mi skákat do řeči, jo? Stačí, když tak prosím, já vám odpovím, já jsem vaši otázce rozuměl, takže není potřeba dvakrát opakovat. A já jsem jenom chtěl říct, že ten závazek udělala bývalá Fialova vláda a já vám řeknu jednu věc, právě z toho Bruselu v ten čtvrtek, jenom to bylo interní jednání, ale trošku to poodkryju. Mám samozřejmě podrobnou informaci od ministra obrany Zuny, který je za SPD generál, a tamto, já jsem se ptal, když jsme si vyhodnocovali při rozhovoru to jednání čtvrteční, jak jsem říkal, to byla předpříprava právě na tu Ankaru, na ten Istanbul teďka, kolik států na to tam vlastně potvrdilo to, že budou zvyšovat ty výdaje na ty 3,5 až 5% do roku 2035. A víte co? Já mám informace interní, že většina těch států na to tam nepotvrdila to prudké zvyšování výdajů, protože na to prostě nemají. Jo. A naopak, že ta diskuze se teďka v NATO a už je to druhý, třetí jednání, který byl i předtím, a já jsem podrobně informován, protože rezort obrany spadá pod SPD, že teďka se to posouvá právě ne už k procentům, protože se ukazuje, že většina zemí NATO prostě na to nemá peníze teďka a není ochotno třeba ty peníze taky dát, ale začíná se mluvit o schopnostech, to znamená ne o procentech, ale začíná se mluvit o schopnostech. To znamená, vy tady neustále, protože bohužel nemáte ty podrobnější informace, takže vám to nezazlívám, ale ty procenta už přestávají být postupně tématem na to, že se ukazuje, že nejsme sami, kdo ty rozpočtové problémy s tím letím má. Jo? Takže uvidíme, jak to bude v tom NATO. Byla tam diskutována i ta naše pozice, vládní pozice pro to jednání v té Ankaře, která byla odsouhlasena na pondělním jednání naší vlády, následně teďka v pondělí. A s touto pozicí my tam jdeme, kolegové jsou s ní víceméně obeznámeni, už se o tom jednalo a to prudké navyšování těch výdajů na zbrojení, které vy tady v podstatě někteří dokola tady opakují, tak ono to postupně přestává být tématem a jde to spíš na ty schopnosti. Takže uvidíme, jak se to vyvine.
5: Pane předsedo, abych se ještě vrátila, vy jste zmiňoval tu rychlost toho rozhodnutí ústavního soudu. Přece jen vláda rozhodla o tom, kdo na summit má jet toto pondělí. Akreditace končí tento pátek. Nemyslíte si i tu vlastně časovou tíseň zmiňoval i sám soud? Nemyslíte si, že je to na místě v tomto případě?
0: Já myslím, že právě, že to úplně na místě není, ale to je už na ústavním soudu, protože ten ústavní soud právě vždycky rozhoduje věci ne konkrétní, proto to předběžné opatření, které dá ústavní soud, to jsem četl i předtím tento týden, různá stanoviska ústavních soudců, že je velmi neobvyklé, ani to v podstatě neobsahují pravidla ústavního soudu, že by měl dávat nějaká předběžná opatření, takže to samo o sobě, už i právníci se vyjadřují ústavní, že to je velmi nezvyklý krok, ale že ústavní soud by měl rozhodovat tu ústavnost, tu řekl bych ty širší mantinely, jakým způsobem případně z ústavního hlediska vykládat ten právní řád, právní systém v České republice. Takže by to nemělo být o nějakým konkrétním termínu. Takže mě to taky překvapilo docela, ta rychlost. No a samozřejmě teď, jak jsem říkal, vláda to musí projednat. My máme teda zasedání vlády je v pondělí. No, ten termín je do pátku, tak to je teďka otázka, co s tím.

Tohle už není obyčejný spor mezi prezidentem a vládou. To, co začalo jako zdánlivě technická debata o tom, kdo bude reprezentovat Českou republiku na summitu NATO v turecké Ankaře, se během několika dnů proměnilo v jeden z největších střetů nejvyšších ústavních institucí za poslední roky. Na jedné straně stojí prezident Petr Pavel, který se rozhodl soudní cestou domáhat účasti na vrcholném aliančním jednání. Na druhé straně vláda Andreje Babiše, která trvá na tom, že zahraniční politiku řídí kabinet a že českou delegaci má vést premiér. Mezi nimi pak vstoupil ústavní soud, jehož mimořádně rychlé rozhodnutí vyvolalo doslova politické zemětřesení. A právě v tomto okamžiku zazněla slova, která okamžitě rozvířila veřejnou debatu. Bývalý prezident Miloš Zeman totiž obvinil ústavní soud z podjatosti a naznačil, že se Česká republika může nebezpečně přibližovat situaci, kdy se začnou rozmazávat hranice mezi jednotlivými pilíři státní moci. Zemanova reakce byla mimořádně ostrá a rozhodně nešlo o běžnou politickou kritiku. Bývalý prezident dal jasně najevo, že podle něj nejde pouze o jednorázové rozhodnutí týkající se jednoho summitu NATO. Podle jeho názoru se otevírá mnohem závažnější otázka, a to zda si ústavní soud nezačíná přisvojovat pravomoci, které mu nepřísluší. Zeman upozorňuje, že úkolem soudu není sestavovat delegace ani rozhodovat o tom, kdo bude sedět v letadle směřujícím na mezinárodní jednání. Podle něj má soud posuzovat soulad kroků státních institucí s ústavou, nikoliv vstupovat do praktického výkonu politiky. Právě proto označil rychlý zásah soudců za velmi nebezpečný precedens. Pokud totiž jednou soud začne rozhodovat o podobných otázkách, může se podle jeho názoru stát, že příště zasáhne ještě výrazněji do oblastí, které byly dosud výhradně politickou záležitostí. Celý spor přitom vznikl ve chvíli, kdy vláda Andreje Babiše dlouhodobě deklarovala, že na červencový summit NATO vyšle delegaci vedenou premiérem. Kabinet argumentoval tím, že za zahraniční politiku nese odpovědnost vláda a že právě předseda vlády je tím, kdo má na podobných jednáních hájit zájmy České republiky. Prezident Petr Pavel však takový postup odmítl přijmout. Tvrdil, že účast hlavy státu na summitech NATO představuje dlouhodobou tradici a že prezident má ze své funkce právo podílet se na reprezentaci země v zahraničí. Konflikt tak velmi rychle přerostl z běžné politické neshody do sporu o samotný výklad ústavy. Obě strany začaly argumentovat nejen politicky, ale také právně. A bylo stále jasnější, že bez zásahu soudu nebude možné najít řešení. Petr Pavel proto přistoupil ke kroku, který vyvolal silné reakce napříč politickou scénou. Podal kompetenční žalobu, ve které tvrdí, že vláda nemůže jednostranně měnit zavedené ústavní zvyklosti bez dohody s prezidentem. Podle jeho výkladu je zastupování státu navenek jednou z klíčových prezidentských pravomocí a nelze ji jednoduše odsunout stranou rozhodnutím kabinetu. Prezidentovi podporovatelé upozorňují, že podobná účast hlavy státu na aliančních summitech byla v minulosti považována za samozřejmost. Kritici však namítají, že Pavel se tímto krokem pokouší posílit prezidentský úřad na úkor vlády a že otevírá dveře k mnohem silnějšímu postavení prezidenta, než jaké předpokládá parlamentní systém České republiky. Skutečný šok však přišel ve chvíli, kdy ústavní soud rozhodl nečekaně rychle. Ještě před samotným projednáním kompetenční žaloby vydal předběžné opatření, kterým vládě nařídil zajistit účast Petra Pavla v české delegaci. Tento krok okamžitě rozpoutal lavinu reakcí. Zatímco příznivci prezidenta mluvili o vítězství zdravého rozumu a obraně ústavních tradic, kritici začali klást otázku, zda soud nepřekročil své pravomoci. Mnohé překvapila zejména rychlost celého procesu. V zemi, kde se některé složité spory táhnou měsíce nebo dokonce roky, přišlo rozhodnutí doslova bleskově. A právě tato rychlost se stala jedním z hlavních argumentů Miloše Zemana. Bývalý prezident totiž upozornil na okolnost, která podle něj nemůže být přehlížena. Připomněl, že většinu současných ústavních soudců jmenoval právě Petr Pavel. Podle Zemana tak vzniká minimálně velmi nepříjemný dojem, že soud rozhoduje ve prospěch člověka, který měl zásadní vliv na jeho personální složení. Zeman sice nehovoří o přímém ovlivňování soudců, ale tvrdí, že už samotný vznik takových pochybností představuje problém. Důvěra v soudnictví je totiž založena především na přesvědčení veřejnosti, že soudy rozhodují nezávisle
a bez jakýchkoliv vazeb na účastníky sporů. Jakmile se tato důvěra začne narušovat, mohou být následky mnohem závažnější než samotný spor o jeden summit NATO. Kritika navíc nepřichází pouze od Miloše Zemana. Velmi tvrdě se k celé záležitosti vyjádřil také bývalý prezident Václav Klaus. Ten dokonce použil výraz překročení Rubikonu a varoval před tím, že se prezident pokouší změnit charakter českého politického systému. Klaus připomíná, že Česká republika není prezidentskou republikou a že rozhodující odpovědnost za řízení státu nese vláda, která se zodpovídá poslanecké sněmovně. Pokud by se podle něj začalo prosazovat pojetí, ve kterém prezident může soudní cestou vynucovat své zapojení do zahraniční politiky, znamenalo by to zásadní posun v dosavadním fungování českého ústavního systému. Na druhé straně však zaznívají i argumenty podporující Petra Pavla. Jeho zastánci připomínají, že prezidenti České republiky se summitu NATO účastnili prakticky nepřetržitě od vstupu země do aliance. Podle nich by náhlé vyřazení hlavy státu z delegace znamenalo porušení dlouhodobé tradice a mohlo by působit jako signál vnitřní nestability. Zastánci prezidenta rovněž upozorňují na to, že summit se blíží a že bez okamžitého rozhodnutí by se spor stal prakticky bezpředmětným. Akreditační lhůty totiž končí ještě před tím, než by soud stihl vynést definitivní verdikt. Podle této logiky tedy soud pouze zabránil tomu, aby byl prezident fakticky vyřazen ještě před konečným rozhodnutím. Do celé kauzy se samozřejmě vložil také premiér Andrej Babiš. Ten prezidentovo jednání označuje za součást předvolební strategie a tvrdí, že Petr Pavel využívá celý spor k posílení své vlastní politické pozice. Babiš zdůrazňuje, že summit NATO není žádná reprezentativní společenská událost ani slavnostní výlet, ale tvrdé pracovní jednání, na kterém mají vlády členských států řešit zásadní otázky bezpečnosti. Podle premiéra by přítomnost prezidenta a premiéra zároveň mohla vyvolávat zmatek a vytvářet nejasnosti ohledně toho, kdo za Českou republiku skutečně hovoří. I tato slova dále zvyšují napětí a ukazují, že konflikt zdaleka nekončí. Nejdůležitější bitva však teprve přijde. Předběžné opatření totiž neřeší samotnou podstatu sporu. Ústavní soud bude muset v následujících měsících rozhodnout, kde přesně leží hranice mezi pravomocemi prezidenta a vlády při zastupování České republiky v zahraničí. Právě toto rozhodnutí může mít historický význam. Nepůjde totiž pouze o Petra Pavla nebo Andreje Babiše. Verdikt vytvoří pravidla, podle kterých se budou muset řídit i budoucí prezidenti a budoucí vlády. Jinými slovy, soud nyní rozhoduje o tom, jak bude český ústavní systém fungovat v příštích desetiletích. A právě proto jsou slova Miloše Zemana tak výbušná. Když bývalý prezident hovoří o obavách o charakter země a o rovnováhu mezi nejvyššími ústavními institucemi, nesměřuje svou kritiku pouze proti jednomu konkrétnímu rozhodnutí. Varuje před dlouhodobým trendem, který podle něj může postupně měnit podobu české demokracie. Zda má pravdu, nebo zda jde pouze o politicky motivovanou kritiku, ukážou až následující měsíce. Už dnes je však jasné, že spor o cestu Petra Pavla do Ankary se stal mnohem větším tématem, než kdokoliv očekával. Jedna zásadní otázka tak stále visí ve vzduchu a s každým dalším dnem nabývá na významu. Sledujeme pouze běžný politický spor mezi prezidentem, vládou a ústavním soudem. Jakých už česká politika zažila mnoho? Nebo jsme právě svědky okamžiku, který může zásadním způsobem změnit fungování českého státu na dlouhé roky dopředu? Neotevírá se před našima očima cesta k posílení prezidentských pravomocí, která může v budoucnu změnit rovnováhu mezi hradem a vládou? A pokud dnes ústavní soud rozhoduje o tom, kdo bude součástí delegace na summit NATO, kde budou podle kritiků jeho pravomoci končit příště? A teď je řada na vás. Souhlasíte s Milošem Zemanem, že ústavní soud překročil své pravomoci a nebezpečně zasáhl do politického procesu? Nebo podle vás pouze ochránil ústavní tradici a zabránil tomu, aby prezident byl z jednání NATO vyřazen? Myslíte si, že by Českou republiku měl na podobných summitech zastupovat prezident, premiér nebo oba společně? A může podle vás tento spor změnit českou politiku více, než si dnes většina lidí uvědomuje? Napište svůj názor do komentářů, protože právě vaše názory ukazují, jak veřejnost tuto bezprecedentní situaci vnímá. Pokud vás podobná témata zajímají, nezapomeňte dát videu like, sdílet ho s přáteli a přihlásit se k odběru.
Jen tak vám neuniknou další velké politické střety, zákulisní informace ani nejnovější vývoj v případech, které mohou rozhodovat o budoucnosti České republiky.

0: Mám vytáhnout cedulku Pozor humor?
1: Mateřská škola. Péťa hrozně chtěl jít taky na výlet, no ale kluci se nesmilovali a na ten výlet ho prostě nevezmou, i když Péťa se tak hrozně snažil.
0: A takhle tam bouchali těma bábovičkama.
1: A tak si půjde stěžovat k principálovi, požalovat, že do této míry ten Petr Pavel ponižuje. Jako to už je otázka sebeúcty.
0: Prezident tam prostě vždycky jezdil.
1: Na co jako? Tak to už by se ponížil úplně. Možná jediní stříleli Ramba, že jo? Třeba to se pleteš, jo? Ne, tak letí raketa, ukážeš jí tu zálohovou fakturu, ne?
0: Afghánistán, Irák.
1: Ty tam lítek. Pak tam přijde Petr Pavel a jde tam kritizovat vlastní vládu.
0: Já jsem prostý ogar z Valašska.
1: Co je tradiční plodina na Valašsku?
0: Slivovice. Ta nám roste rovnou ve flaškách ze stromu.
1: Fregaty, ponorky, průzkumná letadla. V Česku nemáš dálnice, neprojedeš ani osobákem.
0: Máš tady D1, to je legenda. Tak přátelé, já vás opět vítám u nejlepšího podcastu. Děkuju vám všem, kteří nás podporujete na www.vox.tv.cz. No a i dnes probereme ta nejaktuálnější témata, která hýbou českou společností. A i dnes mám pro vás jednoho velmi speciálního hosta. Velmi oblíbený politický komentátor našimi fanoušky Tomas Koulidakis. Ahoj Tomasi.
1: Dobrý den, zdravím všechny, ahoj a děkuji za pozvání a děkuji, doufám, že se i pobavíme i něco navzájem dozvíme sami o sobě i o jiných.
0: Chystáš se nějakou hlubokou analýzu psychologickou, tak ty jsi teď přiletěl z Řecka, ty jsi tady na 3 dny.
1: No.
0: Jak se ti tady aklimatizuje takhle?
1: Jako z hlediska počasí?
0: No celkově, z hlediska počasí, společenské atmosféry.
1: Ne, tak jako samozřejmě společensky jsem rád, že jsem tady. Mm-hmm. Snažím se za 3 dny stihnout, co to dá. Nadpracovat, abych si mohl zasloužit dovolenou, tak samozřejmě vidím rád lidi, které chci rád vidět, tak většinu z nich vidím třeba tebe, že jo? A mohl jsem přijít do nejlepšího podcastu, takže taky super. Počasí je teda, musím říct, že jak jsou tady příšerné zimy, kvůli té vlhkosti, že leze do kostí, tak ta horka jsou taky nepříjemná kvůli té vlhkosti, takže je to taková prádelná. No a politicky, já jsem byl teďka pryč 3 týdny.
0: Jako takže pracoval, nevíš vlastně.
1: Pracoval jsem na dálku, takže jsem to všechno sledoval na dálku. A když jsem teda nevěřícně jenom chvilkami kroutil hlavou, obracel oči a pak se smál, abych nemusel plakat, tak poté, když jsem jako teďka zase do toho vplul přímo tady, tak si říkám, co se všechno můžu udát za 3 týdny, no. Ale jako tak, co mě samozřejmě těší, že zrovna v době, kdy já jsem přijel, tak už konečně víme, jak dopadla tak naprosto zásadní věc pro naše každodenní životy a pro cenu potravin a pohonných hmot a dostupné bydlení a dost bytů a tak dále.
0: Tak touto fatální zprávou možná rovnou začneme. Já poprosím režii. Prezident Pavel nepojede s vládou na summit NATO. Vláda rozhodla, že prezidenta nepošle nakonec na summit NATO v Ankaře, přestože Petr Pavel o účast velmi stál. Babiš argumentuje, že na summitu budou stačit premiér a příslušní ministři. No a my teď chvilku předtím, než jsme začali natáčet, tak se to ještě posunulo dál. A sice kam?
1: Asi se to posunulo tam, že jsme se podívali a proto jsme začali trochu později. Jestli pan prezident Petr Pavel podá kompetenční žalobu, no a podal, tak já prozradím se zákulisí, že jsme se do toho zasmáli a zakroutili hlavičkami trochu, ale no tak má na to právo podat, takže jsem rád, že se to jako rozseklo. Já opravdu, já bych tomu řekl několik věcí, jo. Jako asi začnu nejdřív humorem, protože s humorem se žije lépe, jo.
0: Mám vytáhnout cedulku Pozor humor, aby jako...
1: Ne, ještě ne.
0: Ne,
1: ne, ale rozumíš, jako, tak já už, jako, když to úplně jako extrapoluji, jo, to už opravdu jak základní nebo mateřská škola, jo, tak prostě Péťa hrozně chtěl jít taky na výlet a tak chodil s těma klukama, zkoušel jako to po dobrým, takže zkusil na sílu, pak vyhrožovat, pak prosit, pak zase na sílu, pak vyhrožovat, pak prosit. No ale kluci se nesmilovali a na ten výlet ho prostě nevezmou, i když Péťa se tak hrozně snažil a přísahal jim, že nebude dělat nic jiného, než mu kluci řeknou, aby na tom výletě dělal a bude si rád jenom zračkami, které mu ukážou.
0: No počkej. Tak zase, abych já tady jsem vždycky za protistranu, tak budu i zde. Kdybych použil tvoji analogii, no, tak bych mohl naopak říct, že pan prezident chtěl jet na výlet nebo na summit, kam běžně jezdí prezidenti. A Andy a Péťa řekli, ne, vy nepojedete, protože vás nemáme rádi. A takhle tam bouchali těma bábovičkama a řekli, ne, nepojedeš.
1: No, A proto se rozhodl teda ten Péťa říct, že Péťa a Andy teda řekli, že nepojede a ostatní z jejich družiny. A tak si půjde stěžovat k principálovi prostě, jakože požalovat, že jako to prostě neprošlo. A tak on chce hrozně moc jet, ale že ten výlet už je hrozně brzo. A že prostě on tu letenku tak hrozně chce.
2: Grilluješ, tovaríš? Na tvojom grillu grozit dogon? Tvojemu grillu ne chvátaje revolucionálního zapala. Zastavíte! Mně tu industrializaci odpustí. Grilluj, jak heroj socialističeského trhu. Nacionalizuj sochy, mistr Kudel. A kazu žochy kontrarevolucionálně. Разрушат желудок каждого троцкиста. Приналежат к мясу, как в Грузии, как Советскому Союзу. Хочешь, чтоб твое барбекю запомнили, как коты? Да, иди на Vox TV и зажиги пламя революции.
3: Грилуешь? А не хиби ти омачки?
0: А, почкай, а теď je otázka vlastně. Jestli ta analogie je, není čirou náhodou správná jako obecně. No, protože to je moje základní otázka, kterou se tady vždycky ptám, jestli to je vůbec nějaké téma pro českou společnost. Jestli pan prezident pojede nebo nepojede na summit a jestli vláda to dovolí nebo nedovolí.
1: A to je zajímavý, protože jak jsem tady na ty 3 dny, tak jako lítám jak čemrda tam a zpátky, tak jsem zjistil, že jako kromě nás, který musíme, a evidentně lidi na Pražském hradě, anebo jsem tam možná i někdo na vládě, protože musí, tak to vlastně nikdo neřeší. Jako, že bych tady chodil po ulicích a lidi se tady hroutili v dlobách, že prostě Petr Pavel nepojede, nebo naopak pojede, se nestalo. Jo. Proto jsem říkal, že to mám několik komentářů. Mm-hmm. Proto jsem to i uvedl, protože co vím, tak lidi pořád čtou ty věci, jako když jsem odjel před 3 týdny, tak je to stejný. Jo. Jestli bude levno nebo draho, kolik stojí chleba, jestli mají kde bydlet, jestli v těch školách prostě se najde místo pro jejich děti, co s těma dětma, co se nedostali, protože tam to místo není, zdravotnictví, jestli člověka vyšetří dřív, než nedej Bůh umře, prostě, nebo se mu to zhorší a tak dále. Jako to jsou zásadní věci, které je potřeba řešit. Jestli prostě tím, že se někdo rozhodl válčit někde několik tisíc kilometrů daleko, jestli to bude ovlivnit dál, že prostě nám vystřelí inflace a pošroubuje se ekonomika, tak to lidi řeší, ale jako tohle je podle mě pro každodenní život. Jako každodennost, která rozhoduje volby stejně, ale rozhoduje také o tom, jestli se máme dobře nebo špatně, jako i psychicky, tak tohle je úplně jako irrelevantní. A pak tomu mám ještě jednu věc. A jako nevím úplně přesně, co tam chce žalovat, tak já jsem tu žalobu ještě nestihl, jsme se asi nikdo nestihli podívat do toho. Jo. Ale tak jako asi pravděpodobně by to mělo být tak, že on teda bude žalovat rozhodnutí vlády. Mm-hmm. Jo? Protože vláda rozhodla, že pověřuje ministra zahraničí, aby se stavil delegaci o tolika a tolika osobách do tolika a tolika peněz. Že on by měl dosáhnout toho, pokud teda chce ještě jako jet. Ty jsi říkal výlet, já bych si nedovolil říct, že chce jet na výlet, abych řekl, že chce jet na zásadní cestu tam, kde ještě nebyl tento rok. Tak a k tomu se taky ještě dostanu. Jo. Takže fakticky, jo, takže bych měl chtít po ústavním soudu, aby zrušil ústavní soud usnesení vlády a aby vláda na základě toho rozsudku přijala nové usnesení, které bude zahrnovat Petra Pavla a jeho družinu. Jestli to dá stihnout, fakt netuším, protože podle mě ne, protože jsou tam lhuty k tomu, žalovaná strana se může vyjádřit, má na to lhutu, že musí se to podat, na to je taky nějaká lhuta a tak dále. Těžko přijít, jo. Jako mně přijde, že to spíš stihnout nedá, jo. Ale většinou kompetenční žaloba je o tom, že buď někdo nerozhodl a chce se, aby rozhodl, a po ústavním soudu bych řekl, aby rozhodl, nebo naopak, rozhodl, a je to teda špatné, a ten ústavní soud si to chce jako ústavního soudu někdo vyřídit. Jo? Vzor byly ty důchody, když bývalá vláda prostě prohlásila důchodce hospodářskou škodu, penzisty, mm-hmm. kteří jako za to, že vychovali tu generaci, včetně těch vládnoucích v minulé vládě, tak se dozvěděli, že jsou hospodářská škoda a nezaslouží si penízky, protože celá země věděla, a valorizace to samé, celé země věděla, že inflace a bude, jenom vláda se tvářila v čele s Marianem Jurečkou, že to neví. A pak najednou teda si slyšel, že inflace, jak jim osekali valorizace. Takže legitimní očekávání, jako sice řekl ústavní soud, ano, tak jako legitimní očekávání jste mohli mít, ale ta hospodářská škoda, no hrozný prostě, jako už je, i lidsky hrozný. A nebo prostě rozhodlo, anebo jestli jako rozhodne třeba víc orgánů, jak jste chtěli vyříkat, který z nich to má rozhodnout, jo. Ale co chce na tom žalovat?
0: No jako to je vlastně ta otázka. My tu máme teď čerstvě tu informaci, takže nemáme, ale jako co může v té kompetenční žalobě žalovat tady v tomhle kontextu?
1: No, když ještě
0: nebo je to jako obecná prostě, to znamená, aby jednou provždy se vyřešily kompetence vlády a kompetence prezidenta. Asi spíš tímhle směrem by to mělo jít.
1: Tak hele, no tak počkej, obecná to už vůbec nemůže žalovat, protože říkal včera předseda vlády Andrej Babiš to vypočítal, že jenom za období této vlády, za 6 měsíců byl ve 12 zemích, Petr Pavel. Mm-hmm. A to si myslím, že je dobrá cestovka, jo, na státní, za naše.
0: Tak ano, jasně, ale je to prezident republiky, to znamená, je přímo jasně psané, že prezident reprezentuje.
1: No tak počkej, jo. Tak jenom jsme to řekli. Pokud obecně, jo, proti to jenom na tom vysvětlím, to nezávidím, mu to přeju, já jsem přející člověk, jo. Já jsem rád, že můžu platit daně, aby si Petr Pavel zašel nafotit auta na Le Mans, jo. Ale jestliže mu už byl za 6 měsíců ve 12 zemích je v průměru 2 za měsíc. Tak. Mm-hmm. Už má jisté, že pojede na summit OSN, kde teda nebude jeden z 32, ale bude tam sám. Prostě může se tam vykládat. No sice bohužel v OSN to bývá často, takže se mluví do prázdného sálu, pokud nejsi Spojené státy americké, Rusko, Čína, víš, nebo nevím. To je někdo z jaderných mocností a minimálně stálých členů Rady bezpečnosti. A což mě mrzí jako hrdého občana České republiky, ale to tak, no, si přiznejme. Ale měl by tam prostor pro sebe, mohl si tam vykládat. Takže asi těžko obecně, protože není tak, že ho vláda nikam nepouští. Jo? Ta argumentace vlády je, že ten summit bude důležitý a na tom summitu mají být ti, kteří rozhodují. Což je vláda podle ústavy i fakticky prostě. To, co mě mrzí, že ta debata se zvrhla v to, což já chápu, je to jednoduchý, je to pochopitelný, pojede, nepojede, ale ani Petr Pavel, ani jeho podporovatelé, tudíž opozice, nám a některá média, nám neřekli, jaký je ten důvod, proč tam chce. No jaký je ten důvod, proč tam chce?
0: No to je dobrá otázka.
1: Řekni, no tak já se tě ptám, no.
0: Tak já budu argumentovat tradiční argumentací, to znamená, jsou to nějaké zvyklosti. Vždycky tomu tak bylo. To znamená, prezident tam běžně jezdil. Druhý argument je, že dlouhá léta sloužil v NATO, tedy tam má spoustu konexí, tedy může dohodnout určité dohody. Za zavřenými dveřmi například.
1: No. No tak to je ta běžná argumentace, kterou můžeme asi vyvrátit, ne? Tak máte na určitě třetí, a tak to nebudu kazit, že? Tak mi řekni, třetí.
0: Třetí, jo? No. No tak je to reprezentant České republiky, který bude reprezentovat stát navenek.
1: Dobře, kouzlíš. Mám to říct.
0: Když mi dáš ještě chvilku, vymyslím i čtvrtý, ale...
1: No tak je tam jeden, který nechceš říct totiž, ne?
0: No, jako jestli myslíš kolem pana Koláře, že by to kroužilo?
1: Třeba.
0: No ne, tak to jsem se chtěl totiž zeptat. Teď, když to, protože z obou stran, když se na to podíváš, tak tohle je jedna část. A druhá část je, že se tam velmi pravděpodobně budou dohadovat zakázky zbrojního průmyslu.
1: Prosím tě, no tak tam se bude dobře dělit medvědno. Jo, ale fakt ten zůstává, že zatímco ta strana vláda nám řekla přesně, proč tam chce jet ona, proč tam nemá jet Petr Pavel, protože tam se bude projednávat to, co je důležité. A proto já jsem... To je satyřně na začátku to říkal, jo. Když už neviděl kudy kam, tak veřejně slíbil, že se tam neodchýlí od toho, co mu nadiktuje vláda. Že oni dostane mandát a tam to přečte, že? A že mu stačí 3 minuty na neformální večeři. 1 z 32, rozumíš, tam se to přečte, jelikož nejseš prezident Spojených států amerických, tak jako zašumí a jde to pryč. Mm-hmm. Tak až tak daleko šel, jo. Takže ti, co si slibují, že by tam jako třeba podporoval pozici opozice a svou, že já nevím, má mít právo veta, má se víc zbrojit a kde si cosi, tak jako prostě on už dokonce, aby se tam dostal, Petr Pavel, slíbil, že řekne jenom to, co mu řekne vláda, aby řekl. To, že stejně v pořádku, protože má dodržovat mandát vlády. A to je o tom, to je, jak ty mluvíš o těch zvyklostech a podobně. Zvyklosti se můžou měnit, jo. Ale vláda jasně řekla, ta strana vládní řekla, prostě tam se bude rozhodovat o důležitých věcech, může to být velmi důležitý summit, možná se vůbec nebude jedno o těch 2, 3, 5% Možná jo. Možná se bude jednat jenom o to, nebo se bude jednat třeba o to, že bude si stěžovat prezident Spojených států amerických, že ty státy na to se nechtěly účastnit války proti Iránu po boku USA a státu Izrael. Agresivní, útočné, že? Možná ne, jo. Možná se bude jednat o penězích, možná se bude o tomhle, možná se bude o nerostných o čemkoliv, ale všechno to je v pravomoci vlády. Kdyby tam byl jenom Petr Pavel, tak mu řekli, tak najednou by se rozhodlo, že se bude jednat o něčem novém. A on řekl, anebo i od těch stávajících tam řekl, ano, ano, moment, tak já, dejte mi chvilku, já zavolám do Prahy panu předsedovi vlády Babišovi, aby mi řekl, co mám říct, protože já na to nemám vliv, jako Petr Pavel. Jo.
0: No dobře, a jaký teda je podle tebe ten důvod, proč no tam chce
1: takže,
0: pan prezident?
1: Takže pokud přijmeme argumentaci Petra Pavla, nebo respektive té opozice, že to bude o těch penězích, tak o tom rozhoduje vláda. Vláda si může klidně rozhodnout, že dá 40% HDP, že nám zruší školy a školky a nemocnice a bude se jenom zbrojit. Vláda může rozhodnout, že se vůbec nebude zbrojit. Vláda si může rozhodnout, že ode dneška budou všichni chodit povinně na vojnu, včetně nás dvou, anebo taky ne. Jo? Celé je to v pravomoci vlády. Takže a ta vláda řekla, že jestliže to bude důležité, že tam chce být ona, a je to logické. Jo? To jsou všechno spekulace. Já jsem četl, někde psala nějaká novinářka investigativní, právě to, že třeba to může jít o kšefty kolem pana, těch lidí kolem pana prezidenta, s tím Sabina Slonková, pokud vím dobře, to psala. Jako kromě toho, že tam bude krajen medvěd, tak už si jenom připadá vůvou, že si prostě chce udělat hezkou fotku anebo ukázat třeba tomu, kdo mu řekl někdy v minulosti, jakože je jakkoliv mu řekl třeba něco nehezkého, když byl ještě ten v tom vojenském výboru, tak ukázat, vidíš, že jsi jako prezident, jo. Ale jinak jako udělat si fotku anebo tam kšeftovat, jsou jenom dvě možnosti, proč tam tak vehementně chtějí, že se do této míry ten Petr Pavel ponižuje. Jako to už je otázka sebeústy, jako já, kdyby já být v té pozici, jak řeknu, hele, víte co, tak si tam jeďte, vyžerte si to a já vám tady budu zatápět další dva roky.
0: No a tak ten hlavní argument by byl, že prezident je podle ústavy je hlavou státu a tradičně se summitu na to účastní.
1: A co jako? A já tradičně vstávám v 8 ráno a dneska jsem stal v 8.
0: Dobře, ty nejsi prezident.
1: No co?
0: Stávej si, kdy chceš.
1: Jo, děkuju.
0: No ale prezident tam prostě vždycky jezdil.
1: No a co jako? A má tam co dělat, jako tak, rozumíš, tak ježišmarja, tak já to řeknu ještě jinak, lištěji to řeknu. Z pohledu daňového poplatníka, běžného člověka. Jako ta cesta tam, ty hotely, stojí nějaký prachy. Ať tam jedou tě, ať je to efektivní, co o tom rozhodují a ušetříme pár kaček, protože rozpočet je úplně rozložený a země je zadlužená. Prostě koruny, halíře dělají talíře, se říká. Petr Pavel tam fakticky nemá co dělat, kromě toho, že může jako formálně reprezentovat nebo říct 3minutový proslov nebo položit věnec. Udělat si fotku, nebo ty lidi kolem něho se můžou s někým scházet. Jako fakticky tam nemá co dělat, prostě je to efektivní, takhle je to efektivní. Ať tam jedou ti, co to mají rozhodnout v nejnižším možném počtu, za co nejméně peněz tím pádem a ty peníze se dají na něco jiného. Máme problém jako dost. A jako pardon, jo, já opravdu jsem přející, jako mě, já jsem s tím v pohodě, no tak dobrý, tak hele, dvě země měsíčně jenom za dobu této vlády, myslím, že 61 zemí už celkově měl, jako kde navštívil v destinace Japonsko, Argentina, prostě tamhle dělá fotografa na Le Mans, což jsem se včera dozvěděl, že jsou auta, protože jak já to nesil, tak jsem si myslel, že to je cyklistika, podle mě. Na Iron Maiden mu chválím, protože jako já taky mám rád Iron Maiden, takže to je dobře, že šel na Iron Maiden, tak to je aspoň v Česku bylo. Ale jako cestuje si veselá, pojede na OSN, takže jako zase zpět té kompetenční žaloby, to nemá žádný reálný základ. Proč by? Protože v té ústavě je napsané, že o tom rozhoduje vláda. Jo. Prezident v naší ústavě má formální úlohu, ceremoniální. Možná, kdyby se choval podle té ústavy, to znamená hezky a dobře vypadal, pronášel nějaká nadčasová moudra, jo. Ne z Batmana, pokud možno, ale z nějaké jako opravdové literatury. Jo. Já mám rád Batmana, se taky podívám. Ale že bych jako to přednášel studentům, když učím Batmana, tak to ne. Držím se, asi je to ode mě špatné, že se toho držím, ale držím se prostě, já nevím, Platonem a Sokratem počínaje a Aristotelem a přecházím až k současnosti, já nevím. Posledně jsem tam vykládal, jsem dával do kontrastu Fukuyamu s Huntingtonem třeba. Mm-hmm. myslím, že tam asi možná nejsem tak hodnotný jako pan prezident, když cituje Batmana, ale v projevu k vyznamenáním, jo. Ale myslím si, že se něco dozvíte lidi.
0: No ale tady jenom k tomu, to je přece tradice, že prezident vždycky s vládou má nějaké spory. Ale ty spory vždycky dokázali jaksi zastínit nebo uhladit tak, aby vždycky prezidenta vzali sebou. Na summit.
1: Tak jako on si, jako vláda říká, má v tom pravdu, že on si postavil prostě svoje bytí na tom, že jde proti ní, tak jako nemají povinnost ho brát. Je to stejně ve věci vlády, on tam nemůže, jako může si koupit letenku a odjet, může se tam domluvit s někým, jestli mu nedali prostě, tak on tam stejně může jít, jako bez souhlasu, jo. Může tam zajet prostě.
0: Promiň, myslíš, že ta, protože on říkal, že tam by klidně jel na motorce na ten summit, ale že nechce nějak provokovat. Nadě... To znamená, myslíš, že je reálná šance, že tam pojede jako mimo?
1: Tak to už by se ponížil úplně. Ale jo, tak jako, jako potom, když je schopný kvůli tomuhle podat ústavní žalobu, potom, když tady 3 měsíce prostě úplně nedůstojně to zkouší po dobrém i po zlém, aby ho vzali prostě na jeden summit, když si jinak jezdí všude, rajzuje, tak jako já už jsem ochotný věřit všemu, ale to je úplně nedůstojný, ten člověk se tím úplně ztrapnil toho okolí. Protože on si chce být znovu zvolen, potřebuje vládní voliče a potom dle teda to nevím. No. Ale myslím si to od začátku, tak jako tady máme Andreje Babiše, no tak ten mu jako se k němu snažil chovat jako vstřícně, že jo. Velkorysý byl v podstatě jako slušný, ale ona i ta číše, každá číše, když se dlouho chodí jako pro vodu trpělivosti, tak se jako utrhne. Ta vláda ho k ničemu nepotřebuje, Petra Pavla, vůbec ničemu, protože ona má důvěru, odpovídá se lidu podle ústavy a sněmovně, ta má důvěru, lidi zvolil, lidu bude skládat účty, to je na její dobré vůli, jo. Takže si to od začátku, tak nejdřív nutil tady předsedu vlády, aby veřejně vykládal o tom, jak bude dávat svěřenský fond, jako takže se z nás stal tady z národa, se stal z expertu na fotbal, stali experti na obchodní a mezinárodní právo, korporátní. Potom, byť říkal ještě před svým zvolením, že vždycky jmenuje ministra na návrh předsedy vlády, tak ho nejmenoval. Potom ještě mimo jiné teda mu poslali jako první vláda v historii pro informaci ze zdvořilosti programové prohlášení. Po ním do toho začal kibicovat, co tam mají mít. Oni mu řekli, že do toho jako nemá co mluvit. A řekl, aha, no tak jo teda. A od té doby se to takhle táhne dál. Jo. Teď tady posledně vykládal, že chce, aby jsme zrušit právo veta v Unii, což je v přímém protikladu proti vládní politice a většině voličů, kteří byli u voleb, vykládal, že chce, aby jsme měli euro, což vláda řekla, že nechce, tak když se do ní staví do kontrapozice, tak jako se může divit, jako tak co, tak se mají pořád, já správně křesťanské nastavit druhou tvář, ale v tomto případě, pokud by vláda pořád a její voliči nastavili druhou tvář, tak už se jim jako ta hlava točí jako obrtlík ve větru, jako korouhvička, rozumíš, jako, protože to je furt do kolečka, takhle, takhle, takhle, ale tady o nic nejde, jako to je, Ježišmarja.
0: To je vlastně, na to, že o nic nejde, tak jsme vlastně u toho strávili poměrně dost času, takže já bych to...
1: Myslím, že to trávím už 3 měsíce, když vlastně, že to konečně rozuzlilo, ať si podá žalobu, jako jestli mu tam řeknou...
0: A čím si myslíš, že to je, protože...
1: Jestli oni řeknou vládě, prosím vás, vezmte toho Péťu, tak jo, tak ať ho vláda vezme, prostě Péťa, ať se udělá fotka, ať tam ty lidi si tam jdou kšeftovat nějací, ať si tam něco dohodnou, jako a už můžeme snad zase řešit. Něco jiného, tak já...
0: Ne, ale to mi vysvětli. Čím si myslíš, že to je? A vlastně my se o tom teď taky bavíme, takže já jdu trošku sám proti sobě, ale že se to řeší takhle intenzivně. A třeba já jsem tady měl Petra Koláře, komentátora, ne přítele, a ten říkal, že prostě média to chtějí, protože to má jako čtenost, lidi to zajímá. Tak čím si vysvětluješ, že zrovna tohle je tak populární?
1: Jo, hele, tak nejdřív začnu s teorií sociální psychologie. Pravdou je, že média neříkají, jak, co si mají lidi myslet, ale rozhodně určují, o čem budou přemýšlet. No. Takže teďka je to otázka, co bylo první. Jo. Bod 1. Bod 2. Hele, agregátní poptávka, nabídka třeba, jo. Makroekonomie, politická ekonomie a tak dále, školství, zdravotnictví, tady jsou fakt složitý věci. Jo. Tohle je tak jednoduchý, s proměním tak pitomý, že na to může mít názor každý a nemůže se mýlit v podstatě. Jo. Ve své podstatě, jako když bude dostatečně vehementní. Jo. Můžeš mu 100krát argumentovat ústavu a článkem 63, že ten prezident si to je fakt jenom formální. Jako, je to, že se říká, že on jako je hlava jako armády zase formální, jo? Protože o té armádě rozhoduje zase vláda. Jo? Armáda je řízená ministerstvem obrany, které je řízené ministrem, že podléhá armáda civilní kontrole. Vláda rozhoduje o koncepci armády, kolik bude mít vojáků, jakou bude mít výzbroj, jestli vůbec bude mít výzbroj, jestli vůbec armáda bude. Jo? Jestli válka bude, nebude, tak to není, že by se Petr Pavel probudil, rozhodl se, že vyhlásí válku, já nevím, komukoliv. Prostě to zase musí do sněmovny, vláda a takhle. Jo. To má fakt jenom formální pravomoci. Ale to je tak jednoduchý, že prostě ano, jako zbuzuje to velké vášně. Jo. No ale pak to zasněme ty důležité věci. Jako můžeme se klidně dohadovat tady. Jo. Jako já bych za to byl rád. Představil Alena Schillerová tu penzijní reformu. Jo. Za mě dobrý. Mm-hmm. Pokud si někdo myslí, že nedobrý, tak já s ním rád o tom budu odborně diskutovat. Jo? Protože může říct třeba, že nevím, chudáci banky teďka budou mít méně na poplacích a že on si tím pádem myslí, že třeba přijdou lidi nějaký o práci, jo? Nebo cokoliv, jo? Tabuluju. A můžeme se o tom bavit. Ale už je to taková jako složitější debata. Jo? Tohle je prostě, řešíme to 3 měsíce, já jsem rád, že se to pěkně posunulo, že teda vláda řekla, Péťa nejede, Péťa se šel stěžovat ředitelny. A uvidíme, co bude dál, co řekne ředitelná, ve které sedí učitele, které Péťa jako se svými rodiči vybral. Protože říkám rodiči, protože Péťa je spojen pupeční šňůrou s bývalým vedením školy, no.
0: Tak já to posunu teda k těm komplexnějším tématům.
1: A teďka ještě, no, teda,
0: tak znamená, poslední větu ti tam nechám.
1: Petr Pavel je spojen pupeční šňůrou s bývalou vládou. Tak. A Petr Pavel najmenoval si většinu ústavního soudu a teď uvidíme, co se stane. Tak.
0: Tak posunem to, protože to se tam bude také řešit a poprosím další slide. Česko letos 2% HDP na obranu nesplní, řekl Babiš. A jak je tohle závažné téma pro Česko a pro Česko v mezinárodním kontextu?
1: Já mám hroznou výhodu, jak jsem teďka přijetěl ze zahraničí, tak jsem se mohl na ty naše zásadní témata podívat taky z druhé strany jako bezprostřední. Mm-hmm. Tak já jsem se hrozně poctivě snažil tam třeba najít zmínku o tom, co řekl, jak tady probíhalo všichni rozdíly, co řekl Mark Rutte na nějaké tiskovce. Ale fakt jsem se poctivě snažil, hrozně poctivě jsem se snažil. A v řeckých, tureckých, bulharských novinách jsem našel ani řádku.
0: Nepíše se o tom, jo?
1: Vůbec.
0: O celé Evropě, že vůbec. Česko nesplní 2%.
1: Vůbec. Ale nejenom o tom, že Česko nesplní, ani o tom Rutem, že někde něco říkal, jsem nepsal. Koukal. Tady hrozný téma to bylo, no, ale tak dobrý, tak jako to já si jenom tak říkal, jako, že to je zajímavý. Hele, tak pobavil teďka Andrej Babiš, pobavil v tom svém podcastu, sorry, jako jak říkal, že by tam možná měla i ta bývalá vláda, protože se bude projednávat rok 25. Ten jde za Fialovou vládou, za těmi všemi, co křičí o těch 5%, tady furt křičeli a křičí.
0: No tam je dobrá otázka, kde je těch 5%?
1: Ja, tak já doufám, že pořád jenom v velkých snech plánovačů.
0: No ne, protože zase já se to vždycky snažím dělat objektivně, to znamená v rámci možností, co to jde, ale tak tady se vyhlašovalo, jak nejvíc pomáháme Ukrajině a tak dále.
1: A ukázalo, že to není pravda.
0: Byly tady velké zbrojní zakázky a najednou neplníme ani 2%.
1: No.
0: Tak to tam to úplně nesedí přece.
1: A už si prodal někomu nějakou polní kuchyni aspoň?
0: Já ne, člověče. Přemýšlím, že bych vstoupil do tohohle biznisu, nevím, jak je to výnosné, ale...
1: Může ti pak dělat zahradníka?
0: To bych se asi musel zeptat pana Strnada, nevím.
1: Já nevím, no. Ne, to byl nějaký ODSák, co prodával ty předražené kuchyně, které nedorazily, ne? Bývalej poslanec.
0: Je to možné, já si to teď úplně přesně nevybavuju.
1: No jo, je to tak.
0: No ale to jako...
1: Do přístroje, ale tady ho nemáme chytrý, protože bychom na tom jinak prý mohli sledovat veřejnoprávní média, no. Ale...
0: Tak já to upravím. Oni se odvolávají, což je tradiční, to dělají vždycky všechny vlády, nově nastupivší, hážou tu vinu na tu předchozí vládu. Je to fair, ten argument?
1: Tak.
0: Že se z toho vyvinujou?
1: Ne, tady se není z čeho vyvinovat, protože je to pravda. Jako. Bývalá vláda nám tvrdila ústy Petra Fialy, paní ministryně Černochova a tak dále, že to jsou 2%, určitě to jsou procenta, dokonce víc než 2%. A přísali na holý pupek. A říkali to ještě před 3 týdny, obviňovali tady vládu z toho stávající, že lže, když tvrdí, že jim říkali, že dostali z informací z Bruselu, že není. Aby se ukázalo, že to je přesně tak, že není. Jo? Takže to není žádná výmluva, to je prostě fakt, tam se bude řešit, jestli to vůbec bude řešit v té Ankaře. Turecku, jak se tam bude řešit prostě rok 2025, nesplněno, stejně jako 4-3-2-1. OK? Mm-hmm. No a tak 2-3-4-5 jde za Petrem Fialou a jeho vládou, za těmi, kteří tady furt křičeli. Co týká těch 5%, v dnešních cenách zhruba se bavíme o téměř 500 milionů. 5% HDP. Není to samé, co třeba 5% rozpočtu. 5% celého HDP je zhruba bají oko 90 miliard. 1%. 5 je 450. 450 miliard. Jo. Pro představu teďka má ta obrana, jako i s těmi ostatními kapitolama, rezortama 180 miliard. Jako 450 miliard, to si fakt můžeš vybrat, co se tady zruší. Jo? Co nebudeš chtít mít? Jestli nebudeš chtít mít osvětlení, školství, policii, zdravotnictví, záchranky, nevím, silnice, něco si vyber prostě, jo? Každý ví, že ty prachy nejsou. Nemáš. No, tak jako z čeho to máš dát? Nemáš. Naplánovali si to, napsali si to, prdlačka.
0: Samozřejmě. No, to je 5%, ale tady se bavíme o 2%. Ani tam řekl Andrej Babiš, že to nesplní letos. To znamená, letos už vládne on. Ano. Letos už se to nemůže odvolávat na tu předchozí vládu.
1: Teď se dostanu k tomu, kdo. Jenom chci říct, že ten tipkoval tam, že jakoby měla ta bývalá vláda si to jako vysvětlovat sama do toho Turecka. Ale tak z ní by to mohlo dělat. Ano, a to je možná důležité, že mluví Petr Pavel, že by to za ty svoje kamarádičky vysvětlovalo. Ale teďka vážně, ano, nesplní se, protože schodek státního rozpočtu 310 miliard. Tak. Minulá vláda zadlužila zemi 1200 miliard. 1,2 bilionu. To je víc než, to je asi, než kolik, 5-6 vlád přední dohromady. Jo? 90 let jsme činili s nulou, pozor. Furt se dozvídáme, na co nejsou ještě peníze. Jo, vláda teďka se tady snaží udržet se stropováním cen pohonných hmoty,

0: co zrovna ti chybí, co zrovna je výhodné, levné, to je to samé. Pojď se, já jsem, když tobě dám, jako indexuju ti výdaje, jo, dejme tomu, že budeš brát, tak se nám to dobře počítá, jo, tak dejme tomu, že budeš brát 1 000 000 korun měsíčně. Šlo by?
1: Beru.
0: Bereš, jo. Já ti z toho budu indexovat 10%. Může být?
1: Mm-hmm. Jo? To, co mám s tebou udělat?
0: No, tak jsem bohužel škrt, no. Takže 200 tisíc dostaneš měsíčně, jo. A dobrý první měsíc si teda něco pořídíš hezkýho, druhý taky, třetí taky, čtvrtý taky, pátý, a k šestý zjistíš, že už vlastně všechno máš, jo. Jenomže já ti nařídím, že 200 tisíc musíš utratit. Fakt to musíš utratit. Nebudeš mít větší barák nebo něco, musíš to někam dát, jo. A teďka najednou přijdeš, než ty, jo, tak co teďka mám dělat, ale ještě pořád tady mám 20 tisíc, musím něco utratit, tak to už, tak já nevím, než třeba ty, jo, tak koupím si tak druhou televizi, jo, a najednou si, že jich máš 10. Když mám, že já si jenom na jednu, jo, nebo tak si řekneš, dobře, já už na to kašlu, mi to stejně mi to dá, tak půjdeš, tady potkáš nuzného člověka, dáš mu to do ruky, ať si jde něco koupit, jo, to je indexace. Já jsem to zažil nedávno, ne nedávno, tak před rokem jsem měl na jedné akci, kde jsem dostal indexovaný výdaj. Hmm. Dostal jsem pitlík s takovýma hracíma penízkama, chodil jsem v té středověké vesnici a potřeboval jsem utratit 70 dukátků. Jo? Ať jsem dělal, co jsem dělal, tak jsem jich utratil 50. A říkal, co s těma 20 máš dělat, jo? Vrátit to nejde? No tak jsem si koupil ty mídla 4, no. Teď to máme, ještě rok to máme.
1: Tak budeš aspoň čistotný. A já tomu rozumím, tomu argumentu, ale pak je druhý. Zaprvé jsme se k tomu zavázali.
0: No.
1: To znamená, minimálně já bychom mohli držet slovo.
0: Já ne.
1: No ty ne, ale ty taky nesedíš ve vládě.
0: Ty jsi zavázal?
1: My jako Česká republika.
0: Zavázal jsi ty?
1: Ne. Zavázala se Česká republika.
0: Volil jsi ty, kteří se zavázali?
1: No to jedno, to tak funguje demokracie. To ty jako řek bys o demokracii něco mohl vědět, když u vás vznikla. Byť jiný typ demokracie, jiný, než máme
0: jiný,
1: my dneska.
0: Ano, jiný. Já to chci, jiný. Řeknu bon mod, jo? Jsme ano. Se bavili teďka nedávno, jsem odjížděl se sousedy, že kdyby naši předkové věděli, jak to dopadne, že jsme možná to vynalezání demokracie vykašlali.
1: No to je otázka, protože já tam nechci zabíhat, ale aténská demokracie, to je moje téma, protože ona byla dost jiná.
0: Hodina.
1: A myslím si, že dneska by se určité části společnosti ta původní aténská demokracie velmi nelíbila.
0: Třeba.
1: Byla velmi diskriminační totiž, mimo jiné.
0: No diskriminační, tak jo. No,
1: tak vůči ženám ku příkladu, vůči lidem, co neplatili daně, taky byla dost diskriminační.
0: No nebo vůči těm, co nebyli občané.
1: Ano. Takže velmi diskriminační demokracie.
0: No, já si myslím, jako, proč by měl... všeobecné volební... Dobrý, tak já se posunu trošku v dějinách.
1: Nemusíme tady
0: zabíhat.
1: My jsme fandové, ale nevím, jak diváci.
0: Takovou, ne, tak pro diváky taky, tak je taková pikantérie, když se tak zavádělo, jedna ze zemí, když se zavedlo první všeobecné volební právo v té moderní historii, byla Francie. Jo? A bylo to mimo jiné, protože potřebovali zkrotit ty lidové bouře, se jim lidi bouřili. Takže zavedli všeobecné volební právo pro všechny a dali tam ale klauzuly, kromě těch, kteří byli trestáni. Jo? Mm-hmm. No a protože ty chudí lidi, kteří se jim bouřili, tak pro ně dali to volební právo, tak aby měli možnost, že jo, teoretickou, tak oni prostě byli chudí, takže kradli třeba chleba, takže byli všichni trestaní, takže pak se zjistilo, že jejich všeobecné volební právo odpovídá přibližně 2-4% populace tehdejší, neboli přesně téměř lícovala s počtem aristokracie.
1: Vidíš, no, to jsou náhody v tom světě.
0: A počkej, ten vzor z té aténské, co si myslím, že bylo dobré, tak to byla... To bylo cyklické střídání úřadů, jo?
1: Mm-hmm.
0: Že si prostě zastával, byl vylosován, zastával si úřad přesně jeden rok, a pak šel druhý, jo. Že jsi nevytvořil konexe, neměl dost času, aby jsi jako byl úplatný a tak dále. Ano, byly tam samozřejmě pak excesy, no tak když prostě toho Sokrata dali mu vypít dilithyrium, že jo, aby se kazil mládež, no.
1: Ano.
0: Tak.
1: Ptal se na nevhodné otázky totiž mládeže.
0: No, taky špatně odpovídal, no. A to bylo nějakým českým filmu, no. Jsou ty lidi, s kterýma se stýkal, ale... No a tak vzpomínáme ne na ty, kteří ho popravili tolik, na to, na něho, no. Na něj. Ale bohužel ústy Platona, takže kdo ví, jak to bylo, jo? Zase na druhou stranu, co ten Platon si tam jako napsal věrně a co ne, když byl jeho žákem.
1: Tak přátelé, tady bohužel naše YouTube část končí, ale pokud se vám líbí to, co děláme, tak na vás mám takovou prosbu. Dejte nám odběr tady na tom kanále z jednoho prostého důvodu. Blížíme se ke 100 tisícím odběratelům. Já vám za to děkuji a vám, co se opravdu hodně líbí,

0: to, co děláme, tak pojďte s námi ještě na web, protože s Tomasem jsme se dneska zapovídali, takže uvidíte spoustu dalších témat. Třeba jako tato.
1: Jako takhle si lehnou na záda. Ještě nožičky, ručičky jako brouček, jo? Boris tam odpaluje golf a ona se ukloní v podstatě, odejde jak gejša, ne?
0: To je přece neuvěřitelné.
1: Neuvěřitelné. Eur.
0: Eur. Se zavedly takové totalitní praktiky.
1: 2% B, 3,5% B, 5% B.
0: Já úplně Českou televizi nesleduju.
1: Já nechci tady vybuzovat k občanským nepokojům.
0: Vystřelili rakety do obydlených částí Libanonu. Izrael si najednou dělá cokoliv chce.
1: Dneska paní Černochová Sileka mi napsala tak. Vláda Spojených států amerických kritizuje stát Izrael, vystupuje z OSN, že to je úplně hotovo.
2: Chápeš to?
1: Tak chtěl prostě borec jinému člověku říznout jako hlavu.
0: Pobodal 5 muslimů.
1: Pak je podle toho vypadá, že? Člověk dal 5 korun, aby si skoupil rohlík.

0: Krásný dobrý večer, vážení přátelé, dlouho očekávaná událost je tady, přišel Michal Svatoš, ahoj.
1: Já vás všechny zdravím, já se omlouvám, je strašný horko a tak, tak se to nějak nepodařilo, no prv, kolabuje v Praze, no jsou tady piráti, no to je jedno.
0: Pirátská doprava kolabuje, ale nakonec si to zvládnul, což je skvělý a jsem moc rád, že jsme zase po čase spolu.
1: Takhle. Dneska ukážeme pár map, no to nebude moc dlouhý, tak jenom ty mapy a všechny ty věci a ty výpočty se potom najdete na webových stránkách michalapetr.com. michalapetr.com, já to prostě zopakuju, aby zbytečně tady zase nikdo neříkal, že si něco vymýšlíme, nebo to je špatně spočítaný, no to je dobře spočítaný. Takže já bychom to tak vysvětlili, je taková zajímavá situace, já to budu říkat o Ukrajině, ale jinak mě to tady docela překvapuje. Víte, ve Spojených státech amerických momentálně hlavní politické téma, kterým se zabývá vláda a kongres, je, jak Američanům zajistit dostupné bydlení, protože byty tam za posledních 15 nebo 20 let, nebo tak nějak zdražili ze 3 na 10 milionů českých korun. Průměrný byt pro toho obyčejného Američana, ne pro ty milionáře. Tak to tam řeší, jak to teda dokážou a zakazují to v podstatě tam spekulaci s bytama investičním fondům. Ale to je jenom tak, co si děje v Americe. Ne, že bychom to chválili, ale tady, jak víte, to s těma bytama stejný. A co dělá vláda? Ústavní soud a opozice a no, hádej si, jestli prezident je pes nebo kočička. No, to je velmi zajímavý. Podívejte se, ústavnímu soudu se podařila úžasná věc. Udělal z prezidenta České republiky hradního mazlíčka, tedy pejska nebo kočičku a Macinka ho teď může připoutat na vodítku, odvíst na summit a tam všichni můžou jako správného pejska drbat za ušima, plásat po hřbetu, on tam může běhat, brčet, štěkat, jo, klasicky. Ale všichni vědí, že prezident České republiky, přestože je to nejvyšší ústavní funkcionář, bez zesporu se má dávat ústa, nemá jakýkoliv zákonný vliv na politiku, to je záležitost čistě vlády České republiky. A tak to vidíte, že tady v Čechách je opět je ta typické české prostředí, kdy tady obě dvě strany vytváří zástupné problémy, místo toho, aby se řešilo to, co je problém. Tady se budou, a jim to vyhovuje těm politikům v obou stranách, protože si budou hádat zleva doprava. Samozřejmě tady to vypadá, že by za to mohla vláda nebo vládní strany, ale on to tak není, protože jsou tuhle hádku vyprovokoval prezident České republiky. Ten se nemá právo míchat do vládní politiky, vládne ze zákona vláda zvolená parlamentem. Tedy vláda jmenovaná parlamentem, který byl zvolený ve volbách a prezident si z toho tady dělá jakýsi autokratický ten autokracii, jakou si tady chce udělat. Ale dopadlo to tak, že je za pejska a za kočičku, jo? Takže máme hradního mazlíčka. A teď největší legrace by bylo ještě, aby tam vzal tu svoji kočičku a bylo by to úplně úžasný. Mi Macinka vyvenčil pejská kočičku s Babišem. No úžasný, nevím, co si o nás musí v zahraničí myslet, jako, co jsme za stát, ale je to přesný. Podívejte se, Amerika není žádný geniální stát, ani Rusko není geniální stát, ani Ukrajina, nikdo není, ale všichni se aspoň trochu snaží. Tady se nesnaží, tady se vyvolávají zástupný problémy, úplně nesmyslný, šílený. Jenom proto, aby to politické uskupení, které prohrálo volby, jo, mohlo představovat aspoň nějakou politiku, protože oni žádnou politiku nemají. No nic, půjdeme na tu aktuální Ukrajinu. Já bych poprosil první mapu, jsou na ní takový údery na benzínové stanice. No, to je velmi zajímavý, protože jsme se dostali do stadia benzínové války. Ne. Když už je tam tohle, tak tadyhle, vidíte, to je moc v Záporoží, protože tady všichni servery, třeba CZ24 a všichni říkali, jak ti Rusové zautočili na servery, na most v Záporoží, tak to vůbec není pravda. Tady vidíte takový fialový kolečka, to je satelitní pohled na ten most a tam vidíte fialový kolečka a to jsou místa, kam ty bomby dopadly. Rusové neútočili na most, Rusové útočili na logistiku, na kamiony a na všechno ostatní, tedy na ty auta, které jsou tam připraveny ten most překročit. Ukaž ty další fotky, já jsem tam, myslím, dal k tomu mostu ještě další. Tak vidíte, ty bomby dopadaly tady. Jo, to oni už Ukrajinci odklidili všechno, co tam dopadlo. A teď jdeme dál. Ne, ještě tam je jedna fotka. Tak, Tady vidíte, kam ty bomby dopadaly. Technicky za to Ukrajinci samozřejmě tvrdí, že ty bomby neumějí házet, takže padají špatně a nedokázali té fitnost. A problém je v tom, že tak, jak dopadly, tak dopadly přímo na ty cesty, do oblasti těch cest, to jsou velké, to jsou snad tunové bomby, podle toho, jak to udělalo velkou ránu, nebo možná půltunové, a oni útočili na ty dálniční přivaděče, na ten most. Čili Rusové si ten most chrání. On je to v podstatě ruský majetek, z pohledu ruské ústavy, je to na ruském území, a Rusové to území chtějí, tak si zatím ten most nechtějí ničit. No, řada lidí tomu nerozumí, takhle zničíte spoustu aut, spoustu všeho ostatního a zkomplikujete to dopravu. Samotný most si zatím Rusové ničit nechtějí. Jo, to je jenom k těm mostům. A ještě jsou tam další, bych tu takovou tu mapu jednu s těma, ne.
0: Sorry.
1: Tohle to jsou útoky za letošní měsíc, ono jich je ještě mnohem víc, ale tady vidíte, jak Rusové likvidují jednu čerpací stanici za druhou. Oni už likvidovali, víte, Rusko má asi 156 rafinerií, tak to je údaj Severoatlantické aliance, jak to má dobře spočítaný. No, takže oni jim zničili asi, nebo poškodili asi 16 aktuálně. Takže vidíte, že Ukrajina má jednu a to už nemá. Jo, to už nemá několik let, srovnali. Čili veškeré palivo se na Ukrajinu dováží a Rusové teď momentálně celou tu Ukrajinu zbavují cíleně jedný benzínový pumpy za druhou. Provádí to pomocí automatických, tedy umělé inteligence, která řídí ty drony, které to napadají. Tam je jednoduchý program, který umělá inteligence, jakmile vidí nádrž, takovou tu klasickou nádrž na pumpě nebo pumpové stojany, tak na to útočí. Takže oni tady ničí stovky benzínových pump, ničí to podél celého území ty fronty. Takže já bych tě poprosil, ještě teď, kdyby si najel, ještě jsem tam poslal jednu mapu. Z hlediska toho, ty ukrajinské útoky na ruskou logistiku vytvářejí asi nějaký nedostatek, který se předpokládá, asi 10-15%. Všechno to bude, je to velmi zajímavé, protože tohle se Zelenskému zase mimořádně povedlo, protože Zelenský zaútočil a Rusové teď přestávají vyvážet benzín a naftu, což znamená, že oni to vyváží hlavně do Brazílie, do Evropy, a teď začínou dovážet benzín a naftu z Indie, z Kazachstánu, z Číny, a všechny tyto země přestanou tyhle komodity dodávat na světový trh. Tam dojde tedy zase k zdražení těch koncových produktů. A zase, kdo si to nejvíc odskáče, budou kromě Brazilců i čeští, i Evropané. Čeští řidiči, němečtí, protože Evropa dováží obrovské množství nafty. A samozřejmě Ukrajinci. Na Ukrajině se předpokládá, už to tam oznámili na ministerstvu, že přes léto nebude 8 hodin proud, protože mají všechno zlikvidovaný, tak už nemají prout nejenom v zimě, ale už ho nebudou mít ani v létě. No a taky nebude na Ukrajině ani benzín, ani nafta. Jo, ještě jsem tam poslal jednu mapu ti v druhém mailu.
0: Člověče, zatím ho mail druhej nemám. V druhém mailu byly 4 fotky, které jsme všechny viděli. A, tak nevím, zkus si uknout, jestli ti na to. Nevím.
1: Nice, yeah.

0: Tak už jsem ji poslal.
1: Super.
0: Omlouvám. A on bez těch má, protože Rusové se chystají k přímému útoku pravděpodobně na Kyjev. Ukrajinský ministr obrany Dmitry Michailov prohlásil, že zasype Rusko raketama, tak Rusové budou chystat odpověď. Já jsem to zveřejnil právě na michalopetr.com, to je dneska zveřejněný v jedné mapě. Tak já bych už to dostal, tu mapu tuhle.
1: Už ji mám.
0: Tak. A tadyhle vidíte dole velkýma písmenama v ruský azbuce napsáno sumy. Je to na levém spodním okraji. To je velký 230 tisícový město. A Rusové se k němu trvale přibližují. Když si všimněte, tak všechny ruský útoky jsou vedeny úplně novým způsobem. Já jsem si na to prohlížel na spoustě map, všechny jsem je vyhodil na Michala Petr.com, tuhle tu tam dáme jenom, on to tady krásně vidět. Protože to, co vidíte jako světle zelenou barvu, jsou v podstatě říční toky. To jsou údolí řek, ano. No a teď si představte, že Rusové v zásadě všude na celé frontě postupují tak, že i u Kupianska, všechny ty mapy jsou na michalpetr.com, takže v podstatě likvidují Ukrajince na tom východním břehu. Zbořejí jim všechny mosty, nemilosrdně, bombama ničí všechny mosty. Neníče je na Dněpru, ničí je v tom přífrontovém pásmu, ale úplně všechny. A jakýkoliv most. A když se pohybujete po Čechách, tak vidíte spoustu menších řek, jako je Berounka, Sázava nebo všechno. A všechny tyhle mosty Rusové ničej. A je to velmi zajímavý, protože já jsem tam hodil jednu mapu na michalapetr.com a ta ukazuje, jak Rusové tady sumy nad sumama je v podstatě jako prázdný prostor. Tady z těch sum vyrazili Ukrajinci kdysi dobývat Korskou gubernii, to se jim nepovedlo. No a nad těma sumama tam v podstatě je Černigovská gubernie, to je takový prázdný prostor, ale ono vytváří takový obrovský, jsou tam dvě velké řeky, jedna se jmenuje Desna, druhá se jmenuje Sejm a ty řeky vytvářejí takový trojúhelník, jehož základna je připnutá ke Korský gubernii ruský a směřují ke Kyjevu. A jsou to v těch řeky 160 km od Kyjeva. A Rusové začali likvidovat jeden most za druhým na těch řekách Sejm a Desna. Což je pravděpodobně zcela jasný, že celou tu oblast chtějí zbavit ukrajinské logistiky, to je ten jejich nový způsob postupu, a celou tu oblasti obsadit. Proč jich chtějí obsadit, je poměrně zajímavý. Za prvé budou mít větší pásmo, na které můžou sestřelovat ty ukrajinské drony, protože se plánují to posunout se zhruba 200 km. Není tam moc velká obrana, Ukrajinci tam vybudovali... Je tam. Tady, vidíš tam ty fialový čáry, když tak je ukáž.
1: Zkus
0: to zvětšit. Tam jsou dvě fialové čáry, bylo to je vidět. To je prostě celý tenhle prostor.

0: Víte, momentík, už to bude, já to tady.
1: Jo, tadyhle, vidíte, tadyhle je teď ten ruský útok, který začal před 2 měsícema a zatím to území čistí na těch prvních malých řekách. Ale ty dvě hlavní řeky vedou, oni jsou tam takovým fialovým koridoru, když tak vidíte, jak tam běhá ta jeho šipka mezi tím,
0: No,
1: tak
0: no, no.
1: celý tenhle ten prostor, a tadyhle je ten soutok.
0: Tady
1: Tady,
0: je,
1: tadyhle,
0: tady je,
1: tamhle
0: no.
1: ten soutok. A z toho soutoku je to 160 kilometrů na předměstí Kyjeva, možná 150 kilometrů. A to je v dosahu jako Luzových bomb, tak už to je v dosahu těch středních dronů. Rusové s těma středníma dronama trošku zaspali, to jsou ty drony, které jsou od 50 do 120 kilometrů, do 150 kilometrů. Ukrajinci jsou v tom trošku napřed, ono to je daný tím, že Rusové se snažili vyhrát tu válku na bojišti, Ukrajinci zjistili, že to na bojišti prohrajou, tak přešli na to ničení té logistiky v tom středním pásmu. Takže Rusové to teď dohánějí, protože musí ty svý drony, které mají ty molny a všechny ostatní, navěsit na ně větší bomby. To je tak otázka půl roku až roku větší nálože. A jak on k tomu přijde, tak z toho soutoku se dostane Kyjev pod přímou palbu ruských operačních dronů. Jo, takže zároveň ono to má ještě ten efekt, že totiž ukrajinská armáda je totálně bez lidí. Jo. To je brutální, takže oni teď se jim podařilo najmout 500 lidí na základě velké kampaně, tak sehnali 500 lidí, nemají lidi. Dokonce už sami Ukrajinci nechtějí podepisovat nové smlouvy, vojáci už si na to stěžují všelijak, že oni chtějí už domů, oni už nechtějí ani když by byl mír sloužit v té armádě, už to mají dost, já se jim nedivím. Jako. On si to válčí už 4,5 roku. No, takže to prostě žádná sranda. No a Rusové mají větší, lepší rotace. No ale víte, tady tohle, co vidíte, prostor, který je obrovský, to je stejně velký jako Donbas, akorát se tam nebojovalo. To dokonce ani není to místo, kudy se hezky útočil, to je ještě jednou pod tím. No a teď vidíte na severu všude, oni to tam už Ukrajinci vyklízejí, ty pohraniční vesnice, to je ještě ruská hranice tam. A už nařídili, že musí provést perimetrovou obranu, to znamená, že musí nějaký vesnice tam upevnit a všechno, jako oni tam nemají lidi. A tohle to bude asi velký průšvih pro Ukrajince, protože oni už nemají vojáky. Takže jakmile ruská armáda má k dispozici zálohy ve výši tak asi 500 000 vojáků. A říká se o tom, že šéf tajné služby ruský a šéf generálního štábu nad Putina tlačí, aby odložil volby, zavedl mobilizaci. Provedl větší mobilizaci a pravděpodobně chtějí roztáhnout tu frontu. Tím pádem ukrajinská armáda se bude muset zředit, nebude mít ještě, bude mít ještě méně vojáků na frontě a tady, takhle se mohou dostat na dostřel Kyjeva. Zase Rusové na jihu postupovali na Záporoží, minulý rok, ale letos celý ten postup zastavili. Ono se ukazuje, že ten klasický ruský způsob boje, který ještě tak trošku fungoval loni, že když se přiblížíte k městu na 30 kilometrů, tak ho zasypete dělostřeleckou palbou, tak to už nefunguje, ty děla se tam už nedostanou. Ty děla jsou už dneska strašně zastaralý, takže dělo, který nebude střílet 100 kilometrů, je v podstatě na nic. Takže my tady budeme nakupovat teď díky Metnarovi a díky ty předchozí, jak se jmenovala ta předchozí, Černochová.
0: Jednochováno.
1: Černochová, budeme nakupovat kanony, ty houfnice na těch kolečkových podvozcích, to na Ukrajině má životnost tak jeden den, jakmile se to objeví, ono to vystřelí, přiletí dron a je pryč. Je to zbytečně drahý. Tahle technologie je pryč špatně celý. Asi to vypadá, že se nám do budoucna kombinuje tank s houfnicí, takže tank bude sice obarvený, proti dronům bude v takové kleci, ale bude to jezdit někde 100 kilometrů od fronty a od tam, tak to bude střílet jako houfnice. To je takový velmi zajímavý, jak se to vyvíjí. No ale, takže tady to vidíte. Pokud se týče Ukrajinců, oni vyrábějí 1500 dronů měsíčně. Těch, kteří má útočili na ten Krym. Zelensky včera zase vykřikoval, že Krym obsadí, že očekává velkou pomoc skupiny G7, což je velmi zajímavý, protože Jennifer Kanavach, to je jedna z hlavních strategických analytiček Georgetownské univerzity, univerzity, která je notoricky propojená se CIA, mezojezuitská univerzita. To je taková ta univerzita amerického Deep Stateu, je tam z ní spoustu těch funkcionářů CIA a všeho ostatního, tak ona tomu čistá.

strategii, armádní strategii. Zároveň je to bývalá vojenská analytička Rand Corporation nebo Carnegie. Takže velmi důležitá osoba Jen Farkanovo. A ta v podstatě včera vypustila text, ve kterém tvrdila, že v žádném případě Ukrajina ze Spojených států amerických nesmí dostávat rakety Patriot, tedy technologie, linky, aby si mohla vyrábět své vlastní rakety Patriot na sestřelování balistických raket, protože by Spojené státy americké takhle velmi rychle přišly o své velké tajemství, protože to výrobní zařízení by zcela určitě by s velkou pravděpodobností padlo do ruských rukou. Čili vidíte, že americký deep strip už počítá s tím, že velká část Ukrajiny spadne do ruských rukou. Rubio před pár hodinami prohlásil, že žádné dohody v Anchorage nebyly uzavřeny, že to byly pouze návrhy dohod, které se ovšem nebudou uskutečňovat. Takže Lavrov v podstatě se teď jede podle vyjádření Lavrova a Putina a je to tak, jak říkal Putin před dvěma dny, kdy říkal, že platí stále istanbulský scénář, to znamená Ukrajina kapituluje, odzbrojí, bude mít 40-50 tisíců armádu, žádné tanky, žádné drony, žádná letadla, nebude tam ani jeden banderovec, ti budou zakázáni, stejně jako nacismus a ruština. A ukrajinština budou hlavně budou rovnocené jazyky na Ukrajině. Vzhledem k tomu, že velká část ukrajinské mladé generace stále častěji hovoří rusky, to se Ukrajincům stále nedaří, naopak více a více hovoří rusky, tak ta kulturní převaha ruská, množství ruské kultury, množství filmů, a je to prostě kulturní tlak. Tak jak řada Čechů hovoří stále více anglicky, no tak řada Ukrajinců hovoří stále více rusky. Takže ve spoustě těchto věcí se to sune zpátky k tomu roku 2022, k těm ruským podmínkám. Jenom pro vaši představu, Rusové útočí na Ukrajinu asi 600 nebo 900, já teď ani nevím, kolik jsem tam už to číslo napsal, to je hrozný všechny ty čísla mít v hlavě, takže já se musím podívat, teď se omlouvám zase. Jo. Takže Rusové vypálí 900 balistických raket na Ukrajinu ročně a Američani jsou schopni vyrobit jenom 650 kusů Patriotu ročně. Nikdo, i s Japoncema, Němcema dohromady, tam jsou takový malý výrobní linky v Japonsku. Tedy v Německu ta výrobní linka teď naběhne na provoz, ale bude plně provozní v roce 2030. Pak už budou vyrábět těch raket Patriot velké množství. Otázka je, jestli ještě budou mít nějakou hodnotu, vývoj jde velmi rychle dopředu. V současné situaci tak Jennifer Kavanoch jednoznačně prosazuje, že Ukrajina nemá střednědobé a krátkodobé řešení, takže bude neustále pod útokem ruských balistických raket. Takže situace je prostě taková, že Rusko stále intenzivněji a rychleji spěje ke svému vítězství. V podstatě Ukrajinci se domáhají, se snaží všemi způsoby do toho, do konfliktu zatáhnout Severoatlantickou alianci. Takže současný stav je takový, že Rusko nedostatek paliv vyřeší, takže se je doveze z Indie. Tím, že se je doveze z Indie, přijde, bude muset Brazílie začít dovážet od někud jiná, to zdraží paliva, naftu a benzín po Evropě. A hlavně na Ukrajině. Takže vlastně Zelenský těma útokama způsobil pouze to, že se nám zdraží nafta a benzín. Samozřejmě tady bude potom ještě ten druhý problém, že tady, jak bude pokračovat jednání o Iránu, tak se to může jakoby zlevňovat. Ale výsledkem je, že ceny benzínu i nafty budou dražší, než byly před válkou v Iránu. Jenom pro vaši představu, Němci to spočítali, že to vychází na 400 euro na každou německou domácnost. Já jsem to přepočítoval, ten jejich údaj, protože oni to jednak přepočítali na 400 euro na každou domácnost, pak to taky přepočítali na celkový množství eur za celý Německo. Takže když jsem to přepočítal na Čechy, tak mě vyšlo nějakých 9

0: korun na každou českou domácnost. To jsou náklady jenom uzavření míru s Iránem, to znamená zvýšení cen paliv a toho všeho ostatního. Takže ta válka bude zdražovat a zdražovat všechno. Nadále bude inflace. No a Rusko si nakoupí od Indů, od všech, teď bude v Dillí. Tenhle ten týden bude probíhat velká konference bezpečnostních, šéfů národních bezpečností zemí BRICS. Tak uvidíme, co tam chystají. Vypadá to, že svět je rozdělen na dvě party. Jedna je Evropa a Ukrajina, a druhá je Rusko a jeho spojenci. A mezi tím poskakují Spojené státy americké a snaží se uzavřít jakýsi mír, asi jako, asi jako v Iránu. Moc se jim to nedaří. No tak nejhorší na tom by bylo, pokud by to tedy překročilo určité ruské červené linie, tak by nás Rusové začali bombardovat, o tom jako není žádných pochyb.
1: Prosím tě, no na to jsem se chtěl zeptat, protože třeba ten Sergej, myslím, že se jmenuje Karaganov, o tom vlastně mluví, jako o té hrozbě,
0: to je takový ruský mluvka, on už toho Medvěděva nikdo nebude moc vážně, tak zase vytáhli dalšího kašpárka jménem Karaganova. To je tak normální, ale on o tom mluví víc nahlas, než je třeba. Zatím to ještě není úplně tak, jak to on říká, ale nemůže se stát, že to tak bude. On prostě, když ho své začnou prohrát. Víte, bývalý analytik CIA, George Beebe, to je velký specialista, radil Dicku Cheneymu, takže to je velký jestřáb, tak on to zdefinoval velice jednoduše. Víte, Ukrajina, Rusko nesmí být poraženo, Rusko musí vyhrát. Když Rusko nevyhraje válku na Ukrajině, bude to znamenat jadernou válku s Evropou. Minimálně s Evropou. A samozřejmě Američani nepřijdou v Evropě na pomoc. Je to velmi jednoduché, on to George Beebe řekl úplně krásně, jak profesor Mezama. Kvůli Tallinnu Spojené státy americké neobjezují New York. To není nic neobvyklého, to je prostě politika velmocí, tady si může říkat, kdo chce, co chce, tak to prostě je. No a teď je otázka jenom, kde je ta ruská hranice. Zatím to, co provádí Zelenský, tedy to, že na Krymu není moc benzínu a podobně, to není důvodem ještě k tomu, aby se spustila útok proti Evropě ruské. Ale přibližuje se to k té hranici.
1: Prosím tě, ještě jedna otázka, a jak v tom může nebo nemůže hrát roli teď vlastně to ultimátum, který vyplší v pátek, což je zítra Bělorusku.
0: Ale to nesmíte brát příliš vážně, protože Zelenský je magor. Jako, on vyhlásil něco a pak to zase řekl, že už to splnili a Lukašenko ani v podstatě ukázal nějaký delegace, ale Lukašenko ani neví, co vlastně chtějí. On Zelenský včera tvrdil, že už to odmontovali a že ruské drony už nelítají na Kyjev, tak jako uvidíte, až zase začnou lítat. To je, prosím vás, Zelenskýmu se to hroutí, jo. On totiž jako dokonce, on co navíc vypustil tohohle Lukašenka v době, kdy se začalo z Deep State USA šířit, že jako ten Budanov, ten by byl dobrý jako prezident Ukrajiny, on by uzavřel ten mír, není svetovaný, není to feťák, není to korupčník, má americkou důvěru. Jo, tak jako rozumíte, když tohle se začne takhle z těch Deep State kanálů šířit, tak to Zelenským někdo řekne a ten potom musí vydávat ty své vyhlášení. No, a tam je nebezpečný to, že jako opravdu řada lidí. Víte, ta válka je rozhodnutá. V podstatě zbývá pouze Ukrajině jedna jediná možnost, a to zasáhnout do toho Severoatlantickou alianci. A teď možnosti jsou dvě. Buď přepadne Bělorusko, což by byl velký nepříjemná situace. Nikdo neví, jak by Rusové jednali. Bělorusko není velký stát, navíc Ukrajinci tam nejsou příliš oblíbení, pač Ukrajinci to byli ti, kteří tam za druhé světové války vypalovali Bělorusy s celýma vesnicema, vraždili to i s dětma, tak jako víte, ten nácek, on ten Zelenský se nedá pokoj s těma náckama, no, to je až podivný, ale oni ti Ukrajinci asi nemají žádný.

0: žádného hrdinu. Je to zajímavé, že jako stát, který 4 roky vede obranou válku, že je to obecně obranná válka, tak nemá žádný hrdiny, na kterých by mohl postavit svůj kariéru. Musí tát takovým existencím, jako je Melnik, Šuškevič, Bandera, jo, Petlujan, jsou prostě odporné existence. Jo. No, to je velmi zajímavé, prostě jednou, je to typický korupční režim, ta Ukrajina, to se to chová jako oligarchie. Takže oni potřebují nějakým způsobem to vyprovokovat, protože jim dojdou vojáci, Ukrajinci se už do armády nahlásí. Oni zkoušeli jim teďko nabídnout platy v řádu 10 000 dolarů za měsíc, když se přihlásí a poje na frontu, ale Ukrajinec ví, že prostě jako tam na tu frontu ani nedojde. Jo, no tak a teď víte, když začnou vojáci docházet, tak ona se potom armáda zmenšuje. Teď si představte, že máte základní poměr. Ruská armáda má 1,5 milionu lidí a ukrajinská armáda má podle odhadu dneska asi 700-800. Tak je to 2:1. No, ale na konci roku to už může být 4:1. A to Putin nemusí mobilizovat. Samozřejmě Putin má ještě nějaké strategické síly, takže on ten poměr je, dejme tomu, 1 milion dneska ku 700 000, ale prostě se to snižuje ten poměr a právě Rusové hodlají tu frontu roztáhnout do té severní oblasti. No a jakmile ruské taktické drony dostanou Kyjev pod svou kontrolu, tak to bude velký masakr. Takže no. Jakmile se přiblíží do toho místa soutoku Desně a Sejmu, tak v podstatě můžou začít kontrolovat Kyjev. Tedy zatím je jenom jeho předměstí, jenom ten východní břeh, ale to už je dost.
1: No, jo? Prosím tě, to už vlastně zasáhne přímo tu kyjevskou kavárnu a baštu Zelenskýho, ale jak dlouho ty typuješ ještě, že jako byly odhady, že by to mohlo letos jako skončit v létě, pak zase se říká, že do konce roku, teď někdo říká, že to bude na dlouhý roky. Evropa údajně potřebuje, aby konflikt fungoval do roku 2030, než bude připravena sama vstoupit a mnoha eurounijní armády prostě.
0: Já, to jsou takový šílený přepočty, protože podívejte se, Ukrajina teď momentálně se drží jenom tím, že likviduje ruský území v hloubce. Ne moc, škodí. Jenže škodí chvilku. Představte si, že Rusům škodí 4 roky. To už by vytvořilo velké ekonomické problémy. A museli by reagovat a reagovat znamená převalit se přes Ukrajinu. Buď je zasypat jadernýma bombama, nebo zmobilizovat a rozstřílet to tam celý. Co mají v plánu Rusové, to nevím, ale nějak tak to budou muset reagovat. Samozřejmě také můžou ještě, tak jak si myslí ta Ursula, vytáhnout bílou vlajku, kapitulovat a slíbit, že rozdělí Rusko a budou mluvit německy, ale to je taková utopistický scénář. Ten může myslet jenom Ursula vážně. Takže on to tak dlouho trvat nebude, protože Ukrajina už na to nemá. No, v Německu zmobilizovali teď do armády, vymysleli nový smlouvy, tak se jim mysleli, kolik Němců se jim přihlásí, tak se jim přihlásilo 536 za půl roku. Takže jako Němci se do války nehlásí, AfD vládne v popularitě, bude pravděpodobně ve volbách v Sasku-Anhaltsku, vytvoří sama vládu, protože už má nadpoloviční většinu. V Evropě to samé se děje ve Francii, v Anglii teď nasliboval lidem domy, byty, znárodňování, to všechno stojí peníze. Andy Borham chce znárodňovat, tak jako se po válce v Spojeném království znárodňoval, tak zase chce znárodňovat vodárny a všechno tohle, to dopravu, všechno to potřebuje peníze a peníze nebudou pro Ukrajinu. Jo, Němci budou muset platit, všichni Evropani budou platit, teďko už platíme v podstatě 400 euro, každý Evropan platí ročně, co jsou náklady na zdržení v důsledku Trumpovy války proti Iránu. I to po uzavření toho míru, teď platíte víc, ale po uzavření toho míru, to všechno, peníze nejsou. Jo? Takže válka skončí, protože Západ nebude mít peníze. A teď jde otázka jenom, co se stane na té Ukrajině, až ten Zelenský režim tam skolabuje. No a já si myslím, že Rusové se chystají to obsadit celý. Je to, oni teď poměrně Rusové zase začali nadávat Trumpovi, Obiovi, tak říkat, že no, oni jim říkají zpátky, jestli s tím ani nikdy něčem nedomluvili, no, tak je to taková klasická přetahovaná. No a ta přetahovaná znamená jedno, oni se prostě stejně nikdy nedomluví, stejně si nikdy nebudou věřit. Ať se o to pokoušeli, tak to nejde, protože to se něco změní v politice podobně. Takže já si myslím, že Rusové tvrdě celou Ukrajinu obsadí.
1: Prosím tě, ale co to znamená potom pro nás, až tyhle ty, řekněme, vojáci nebo členové toho Azovu, pravýho sektoru a tak dál, tak budou utíkat logicky na západ?
0: A oni nebudou celkem nikam utíkat, protože oni tou dobu už nebudou.
1: Víš jo?
0: Nebudou utíkat, protože nebudou.
1: No, když se ten režim zroutí, dejme tomu, a bude to dokytek...
0: Ale on se zroutí, až bude ty ruský drony zlikvidují. Víte, já si myslím dlouhodobě, že to je ruská strategie nechat Ukrajince, ať si bandejovci dostaví na frontu a tam je zlikvidovat dronama, dělama. To je prostě klasika. Potom nemáte problém s tím, že by někdo na vašem novém území proti vám dělal nějakou partizánskou, teroristickou nebo sabotážní činnost. Prostě není. Je to taková ta americká taktika dobej indián, mrtvý indián. Ono to zní velice, velice jako děsivě, ale prostě války jsou děsivé. To jako, víte, války jsou strašně děsivé. Vždycky jsou, protože se politici neumí domluvit, protože jeden přemýšlí, jak by převrstl, jak by ho napálil, jak by si něj rozdělil jeho majetky. A nemá na to. No a Evropa bude bez Ukrajiny v prdeli, to bude vyřízená existence. Euroseus se zroutí. Jakmile se ruská hranice dostane k Moldavsku, tak začne nevratný proces Balkánu, který se začne připojovat do území, do organizace BEICS. Což Němci nemají žádnou jinou politiku, než šířit všude německé, po Evropě německé daně, německé ceny potravin, energii, no a mít ve zbytku Evropy koloniální platy. To prostě takhle nefunguje. My jsme prostě pro Němce Afričani. Jak byli pro Brity a pro Francouze. Takže jsme se dostali do postavení Afričanů vůči koloniálnímu centru bývalému v době, kdy už se Afričané tohoto koloniálního, této koloniální nadvlády zbavili. Takže víte, je to velmi jednoduché. Podívejte se, Němci dneska prodávají Číňanům jednu Volkswagen, jednu továrnu za druhou, jedna i o tom, jak se to všechno zbaví. Protože Německo je hotovo, vyřízeno, nebudou tam lidi, nejsou tam lidi, nedá se to zaplatit. A jediné, na čem Němci přemýšlejí, kdo pro ně bude v těch ovládaných územích pracovat. Proto chtějí ten jednotný Brusel, aby ten Brusel financoval to Německo. Víte, oni si odsud odvezou 380-400 miliard ročně na dividendách. To nám chybí na mzdách. To je půlka všech výdajů České republiky za zdravotnictví, i z těch soukromých. My jsme mohli mít jednou výkonnější zdravotnictví, ale proč to tady všechno nemáme? Co Němcům to vyhovuje? To je jediný způsob, jak oni dovedou existovat. To je celý Brusel.
1: Každý rok vlastně, že jo, furt.
0: Představte si, že by Spojené státy měly politiku, že New York a Los Angeles budou ždímat Texas a Floridu. Nařídějí jim tam mít vysoký ceny potravin, vysoký daně a budou tam mít poloviční mzdy. No to by se Američané zmůřili, to by se Spojené státy rozpadly. Tady v Evropě se to považuje za běžnou politiku.
1: No jasně, no tak...
0: To je politika našeho Petra Pavla, ten by takhle chtěl být tady tím místodržícím. Já jsem v politice, tak já myslím, že to 9 hodin, já myslím, že to tak.
1: Prosím tě, ještě jedna otázka v rychlosti. Jak odhaduješ teda to americko-íránský izraelský, já nevím, prostě v tom středním východě je to příměří, vydrží to, nebo...
0: Já to říkám už u Hájka, už jsem to říkal několikrát, podívejte se vždycky, když se Evropská unie tlačí, když Kyjev tlačí s Evropskou unii na Rusko někam do vyhrožuje nějakýma raketama HIMARS nebo nějakým útokama na Krymský most, tak ku podivu ve stejné době Netanyahu provede nějakou neplechu, na někoho zaútočí. No, to je časově velmi zajímavé, tak já jsem zvědavý, jestli opět Netanyahu tedy zaútočí, když teď Evropani chtějí zase dodat nové zbraně. To bude velmi zajímavé, jestli to takhle funguje. No, nicméně asi tak. No. 22. srpna budou příčovy, tak v příčovech budou.
1: Jo, tam budeš vystupovat, to je pravda.
0: Tam budu vystupovat, takže se i ten bestem, co tam rozjedem o té Ukrajině, no tak já tak tajně doufám, že v té době už nebudeme muset mluvit o Ukrajině, že ta válka už skončí, ale to je takový tajný přání.
1: No kež by, jo. Ale prosím tě, kdybys měl náhodou druhýho čas, tak druhýho děláme na Novotnýho lávce autogramiádu, kde bude Jarda Doubrava, bude tam...
0: Na autogramiádu.
1: Tak uvidíš.
0: Druhýho navíc tady nejsem, budu...
1: Jo, ty seš mimo. Budu. Tak kde budu. Máme příčovy, člověče, příčovy...
0: 22. srpna, myslím.
1: No, to si myslím taky, že to sedí. A já se pokusím najít ještě... Nebudu příště, to teď já nebudu zdržovat. Každopádně, přátelé, podívejte se na web michalapetr.com, kde dostáváte každý den dávku novinek, informací, zajímavých analýz, který Míša dělá. A buď tady pod videem, anebo přímo v těch článcích pod těmi články, máte i číslo účtu, kam můžete dát příspěvek Míšovi na činnost, protože pořád je to o tom, že takováhle práce detailní a dlouhodobá prostě stojí hromadu času. A dopředu vám samozřejmě děkujeme za vaše...
0: Já obzvlášť děkuji všem. Tak jo, někdy příště.
1: Děkujeme moc, přejeme vám krásnou dobrou noc, dávejte si odběr, dávejte si zvoneček, zítra Jiří Jaroš Nikely. A podíváme se na spoustu zajímavých věcí, jak se nám to shoduje, ty plány našich evropských elit, plány a s věcmi, které už tady byly za druhé světové války. Zítra v 8 a děkujeme moc, krásnou dobrou noc. Ahoj.

0: Hezký večer všem ve spolek, je naprosto parádní, krásný červnový den, teploty jsou zcela unikátní, jak mi někdo poučil, nedivte se, pane Franto, vidět je léto. Tak jo, já jsem rád, že hezky, že krásný počasí. Pane inženýra, vítám tady pana inženýra Jaroslava Števce, dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: No, já jsem takhle nesmělý hned na začátku, protože se vám přiznám, že jako ty zprávy, které člověk teď čte, jsou na jednu stranu takové, že jsme si na ně zvykli, ale jak se říká, něco se děje, pane inženýre. Tak já nevím, pojďme začít buď teda těmi domácími poměry, jakoby, anebo začneme mezinárodními. Tak co byste raději?
1: No, je to víceméně jedno, jak na mezinárodním poli, tak doma se děje ledacos, ale můžeme začít těmi domácími.
0: Tak dobře, já jsem samozřejmě teda na půl ucha poslouchal ten náš hlavnoprout a zdá se, že Petr Pavel tedy podá tu žalobu k ústavnímu soudu a jestli jsem to správně pochopil, on zřejmě asi velmi rychle rozhodne, takže je dost možné, že na tom summitu v Ankaře pan Petr Pavel se tedy ukáže. Co to znamená celkově? My tady máme desetiletí vleklé spory, včetně toho Čapího hnízda a podobně. A když se chce, pokud to tak dopadne, jsou věci, které jdou vyřešit lusknutím prstu. Co to znamená?
1: No, tak znamená to ne zcela objektivní, nebo takhle, já nevím, jak bych to přesně řekl. Spíše bych řekl, že mohou panovat jisté pochybnosti o ne zcela nezávislém rozhodování ústavního soudu, protože pro ústavní soud by měl být každý člověk, který k němu podává nějakou žalobu nebo něco podobného, stejný. Takže je to jedno, jestli to je prezident, anebo tamhle nějaká, dejme tomu, účetní nebo paní, která prodává v supermarketu. Teoreticky by měl ten ústavní soud rozhodovat zhruba stejně. Je fakt, že on nerozhodl. On vydal předběžné opatření, kterým jako dal zapravdu prezidentu Petru Pavlovi a vytvořil tady určitý precedens, protože on rozhodl o něčem, co mu nepřísluší ústavnímu soudu rozhodovat. Protože o zařazení do delegací a podobně ve věci, které se týkají vládní politiky, v první řadě rozhoduje premiér a vláda. Takže ústavní soud tady ohnul ústavu, podle mého názoru, samozřejmě nikomu to nevnucuju, ale podle mého názoru ohnul ústavu podle okamžité situace a potřeb konkrétních lidí, kteří se pohybují kolem Petra Pavla a vlastně samotného Petra Pavla, tak, aby určitým způsobem dal facku premiérovi České republiky, imaginární. Vtip je v tom, že já jsem teda určitým způsobem doufal, že to takhle dopadne, protože ten ústavní soud, ať rozhodne jakkoliv, teď vytvořil precedent pro příštího prezidenta a vlastně otevřel mu daleko širší pole působnosti a možnosti rozhodovat a řešit konkrétní problémy. Je téměř jisté, že Petr Pavel příští prezident nebude. A ať to bude kdokoliv, a já předpokládám, že už do jisté míry je jasné, kdo bude příštím prezidentem, tak to je, ten bude mít vlastně daleko širší pole možností, jak určitým způsobem ovlivňovat vládu, jak současnou, respektive s ní spolupracovat, protože předpokládám, že tam to bude na úrovni spolupráce, nikoliv války, což je nesmyslné samozřejmě, no ale dobře, Petr Pavel si to zvolil, jeho problém. Takže příští prezident bude mít možnost a i tu příští vládu určitým způsobem potom další dva roky ovlivňovat. Takže já jsem na to zvědav, na to rozhodnutí ústavního soudu jako takové, že ústavní soud podle mě nerozhodne. On tam to skončí nějakým způsobem, protože on už teď rozhodl. V podstatě tím, že dal to předběžné opatření, tak v podstatě nařídil premiérovi, aby Petra Pavla vzal do té delegace. Prohlášení Petra Pacinky v tomhle smyslu je velmi zajímavé, který pominu ta slova o ústavním puči, což do jisté míry ale je, dalo by se říci, sice na hraně, ale může to být pravda, může to tak být bráno. Ale například už se vyjádřil v tom, že je velmi nevhodné, aby letěli vrcholoví představitelé státu v jednom letadle. Čili prezident pojede úplně, poletí po nějaké své linii, nevím jak. O přidělování letadel tady v tomto případě jednoznačně rozhoduje vláda. Takže možná, že pan prezident tam poletí i se svým doprovodem, panem Kolářem a dalšími lidmi normální klasickou linkou. On je na to zvyklý, on je lidový. Pan prezident je lidový, čili on rád poletí linkou a nechá se v letadle samozřejmě těmi lidmi určitým způsobem oslavovat a tak dále, kteří s ním poletí, aby si to pamatovali na celý život, že letěli s prezidentem. Takže takhle nějak to vidím. Já to vidím jako přínosné. To rozhodnutí vidím jako přínosné a nepovažuji to v žádném případě za porážku premiéra Babiše. Je to jednoznačně porážka Petra Pavla. Že k tomuhle musel přistoupit, že se nedokázal dohodnout, přistoupil tak, takovému to řešení a vlastně tady se objevil takový velmi zajímavý moment, kdy pan tím, že odmítl třeba jmenovat pana, já mám pocit, že to bylo dokonce vykalkulované, že odmítl pana no, ministrem zahraničí dneska,
0: Turka,
1: že odmítl jmenovat pana Turka ministrem zahraničí, tak se tam dostal pan Macinka na tu pozici, na tuto pozici a já si myslím, že dneska toho hořce lituje, trpce, tedy lituje toho, že tam pana Turka nejmenoval, protože pan Macinka je úplně jiná liga v oblasti politiky, je to úplně jiná liga v oblasti šachů, politických šachů a podobně, než byl třeba pan Lipavský. Když to srovnám, pan Lipavský, to bylo něco úplně šíleného v tomto smyslu. Takže já to vnímám tak, že ano, je to pozitivní. Ten výrok soudu ústavního je pozitivní pro příštího prezidenta a v současné době udělal z našeho pana prezidenta udělal troubu, protože se musel vlastně obrátit na ústavní soud, aby se dostal do té Ankary vysněné. Už byl na Dakaru, už byl v Itálii, lítal tam někde na paraglidu nebo zachraňoval nějakého paraglidistu někde a ještě nebyl v Ankaře, tak teď tam pojede. Jo, takže, ale musel k tomu použít ústavní soud. Budiš mu to přáno. Mm-hmm.
0: Tak já jsem to teď částečně předpojal už housné situace na bělorusko-ukrajinské hranici. Však si k tomu můžeme ještě pár slov něco říci. A houstné atmosféra ve vztazích mezi Polskem a Ukrajinou. Zase se k tomu dostaneme, jo. Někteří komentátoři si myslí, já to teď řeknu větou takovouhle trošku jako neutrální, jo, že v té Ankaře se bude řešit něco úplně jiného, než co si Babiš myslí s Macinkou i s Pavlem dohromady. Vlastně vzhledem k tomu, že se mění dostatečně teď jako nebezpečně ten mezinárodní kontext, ten rámec vlastně toho všeho. Takže já se ještě jenom jedním slovem vrátím k tomu Pavlovi. Není to částečně i tak, že oni tady předstírají nějaký spor, aby zamaskovali něco jiného, protože to vypadá strašně už absurdně, přesně jak říkáte. Není náhodou tady nějaká jiná ještě věc pozadí zatím?
1: Myslíte to Bělorusko?
0: Ne, to ne, tak já to zkusím říct úplně natvrdo, jo. Ten Pavel je pro NATO. Andrej Babiš je taky pro NATO, Macinka je taky pro NATO, všichni jsou v podstatě pro NATO. Takže jsme přestali řešit otázku, jestli tam chceme být nebo ne a řešíme jenom, kdo pojede do Ankary. Jestli to není takový strašně chytrý manévr, jak odvést pozornost od té debaty, jestli je nám prospěšná aliance nebo ne, že se začíná řešit něco jakoby nesmyslného prostě.
1: No tak ono v podstatě dneska je úplně jedno, jestli v alianci jsme nebo nejsme, protože ta de facto zanikla. Já to říkám už dlouhodobě, aliance NATO je dneska mrtvá, je to vidět vlastně v tom, že Británie se snaží převzít vedení evropských zemí aliance, snaží se tomu tady velet a kočírovat to přes Severoatlantickou alianci, samozřejmě se snaží určitým způsobem ovlivňovat a podporovat i vlastně procesy v Evropské unii, takzvané včetně migračního paktu a já nevím čeho všeho možného. Takže ano, tady vlastně ta Severoatlantická aliance jako taková je dneska pouze prázdná skořápka, zejména v momentě, kdy Spojené státy odmítly být tím ohnivým mečem, který si nechá radostně a potěšeně dostřískat vlastní zemi pro zájmy britských bankéřů a francouzských bankéřů a bude šťastný a spokojený a to Rusko bude zničené a Amerika bude zničená a ta Británie pořád ještě doufá, že by z toho mohla nějakým způsobem vyklouznout. Takže to jsou věci, které tady se dneska dějí. A vtip je v tom, že Aliance se, jak už jsem říkal, rozpadla dávno. Ona vytváří takový pocit života, to je něco podobného, když vám chcípne kůň u plotu a teď, jak na něm hodujou ty červy, tak to vypadá, že žije. Jo? Pořád se to všechno hejbe a když se na to díváte, vypadá to jako živý organismus, ale v reálu nemáte nic jiného než chcíplého koně. A přesně tohle je dneska Aliance. Protože tam si prosazují konkrétní skupiny svoje zájmy. Německo, Francie, Británie, jedna část, prosazují svoje zájmy tvrdě. Chtějí po dalších zemích, aby je podporovali nekompromisně a využívají k tomu nátlak přes Evropskou unii dokonce. Takže to jsou věci, kdy už tady vidíme dneska, že ta Severoatlantická aliance, jakmile Spojené státy se stáhly, tak přestala fungovat. Ta funkcionalita tady není a o nějaké podpoře, že by někdo byl napaden tady někým, někde, takže by Severoatlantická aliance pomohla, to ne. Jediné,

0: kožešiny, že jo, to byl tehdy obrovský artikl. Takže oni dneska se to samozřejmě snaží na jiné úrovni zase dostat se k těm prostředkům, to Rusko zlikvidovat interně a podobně. Ale to je prostě otázka už potom konkrétních nástrojů. Podstatné je to, že Severoatlantická aliance dneska objektivně vzato neexistuje. A já si myslím, že to, co se bude dít v Ankaře, tak to jasně ukáže, že to je pravda, protože tam dojde k obrovským rozporům. A není to jenom ten spor mezi Pavlem a vlastně k Německu tíhnoucím Pavlem dneska, nebudu říkat přímo k tomu, k NATO, jo, ale k Německu tíhnoucím Pavlem a spíše, ono neřeknu ke Spojeným státům úplně dneska, ale k renovované a obnovené V4 tíhnoucímu premiérovi, panu Babišovi, tam bude velmi zajímavé, protože Polsko, já jsem fakt zvědavý na to, jak tam bude vystupovat Polsko, které se otevřeně postavilo proti Ukrajině a ukrajinské vedení si naběhlo na vidle. Tam je jediný problém pro Ukrajinu je dneska ten, že Ukrajina říká, helejte se, já mám pocit, teď se podívám přesně, ale nebyla to Řeč pospolitá, byl to...
1: Myšl Polská
0: zveřejnila zajímavý dokument, který popisuje vlastně to dění a vlastně i to vyhrožování Ukrajiny vůči Polsku svým způsobem. A tam se objevilo dokonce to, že v podstatě zaplať pánbu za to, že Polsko má tak silnou armádu, protože tím klíčovým nepřítelem, jak to tak vypadá, není Rusko, ale Ukrajina. A že by bylo dobré s Ruskem začít mluvit a vrátit se k diplomacii. A vtip je v jedné věci. Dneska Polsko si může dovolit a de facto, když řeknu ano, obnovíme V4, tak celá V4 si může dovolit spolu s Polskem začít jednat s Ruskem na úrovni diplomatické. Nikoliv jenom předáváním ultimát, jak to dělají Němci, jak to udělali Němci, Francouzi a Britové, že předali vlastně pokusili se ministru zahraničí Lavrovovi předat víceméně podmínky kapitulace Ruska, které po nich požaduje Evropská unie, které po něm požaduje. Takže tady to vypadá, že tady dojde k tomuhle sporu. A já mám pocit, že V4, že Pavel se tam bude snažit zabránit tomu, aby V4 se deklarovala jako společenství. To znamená, bude tam vykládat, jak Česká republika drží neochvějně linii Evropské unie. Což není pravda. Dneska už ne. Jo. Ale může se stát, že tady vlastně dojde k obrovské ostudě, protože Pavel bude někde vykládat něco úplně jiného, než bude říkat premiér. A to bude problém obrovský.
1: No já právě si myslím, jestli je teda pravda to, co naznačuje ta Myšl Polská, protože ten článek se přímo, co jsem já teda viděl, jo, je tam více článků, já jsem si otevřel ten, který tady píše vina leží na straně a teď se tam cituje ten stát, který má na vlajce dvě barvy, oblohy a obilí. Já to tady nechci říkat na tvrdo, protože všichni se na to podívejte, jo, protože tady jsou algoritmy různé a podobně. Takže...
0: Já jsem ten článek četl samozřejmě jasně. Už včera, jo, takže...
1: Já vám řeknu autora Lukáš, neboli Lukáš Jastřemský, to napsal 24. června 2026. Já jsem to tak jako lehce projel těmi různými filtry, co je to za médium, tak jako mě tady ty chytrý stroje přesvědčují, že to je takový trochu marginální médium Myšl Polska, jenomže, jestli polský prezident chtěl po Zelenském, aby vrátil řád Bílé orlice, tak tady těžko se tady uklidňovat tím, že Myšl Polska, přitom jako já bych neřekl, že to je nějaké jako rusofilní médium, to mě vůbec nepřišlo teda. Jako...
0: Není to polskofilní médium.
1: No, jasné, no. Právě. Takže napsat něco takového u nás v Česku s takovýmhle titulkem v roce 2022, tak ten Stříč nás poslal okamžitě do tepláku tady všechny. Teď najednou Polsko to tady píše a přímo se tady jako říká, že jako na té Ukrajině se měli vlastně uvědomit, proč tady eskalují tu situaci s Polskem a já jsem se tady dozvěděl, že když to Maďarsko už tomu nemůže sloužit, protože tam se vyměnila ta jako vláda, tak se použilo vlastně

0: to Polsko a ta historická retorika, protože se vědělo, že to rozjítří ty vášně, aby se odvrátila pozornost do těch vnitroukrajinských problémů vlastně.
1: No samozřejmě, jenže Maďarsko pořád drží tu linii víceméně pro maďarskou. Ne zatím úplně striktně proti ukrajinskou, ale říká, vlastně Maďar pořád trvá na těch původních tezích. Maďarština jako rovnoprávný jazyk, maďarská menšina rovnoprávná s Ukrajinci, Ukrajina žádný takový do Evropské unie, jo, hezky, ať splní všechny podmínky, žádný zrychlený postupy a tak dále. Takže tohle to Maďarsko jednoznačně jako drží tu lajnu a já si myslím, že ta V4 konec konců sformovaná v podstatě už začátkem 90. let, protože tohle bylo něco, co protlačoval Václav Klaus. A já svého času jako ředitel Národního úřadu pro vyzbrojování v 99. roce jsem vlastně vedl jednání na úrovni ředitelů pro vyzbrojování Polska, Maďarska a Slovenska a snažil jsem se vytvořit jednotnou unii pro vlastně společné programy vyzbrojování a pro společný programy logistiky, právě zbraní, výcviku a tak dále, výroby munice a podobně. Tehdy to trošku ztroskotalo na těch Polácích, protože oni měli představu, že by to všechno řídili. Jo. Ale dneska ta situace je někde úplně jinde a ten politický level je daleko důležitější než ten level ekonomický v tenhle moment. A tady Poláci budou daleko ochotnější spolupracovat, protože oni se obrovsky zadlužují právě. A já jsem už někdy před 10 lety napsal, že Poláci vlastně zbrojí nikoli pravděpodobně ve skrytu zbrojí spíš proti Ukrajině. A to už asi 10 let dozadu, že zbrojí spíš proti Ukrajině, než proti tomu Rusku jako takovému. A tam je taková, já ještě, jestli můžu, zase se trošičku vrátím k tomu Bělorusku, jak jsme o něm mluvili. Nebo vy jste o něm mluvil, že jo, jste se zmiňoval. Tohle je, to, co se stalo, je absolutně bezprecedentní. Ukrajina hrozí napadením členskému státu OSN a nic se neděje. Nikde žádné protesty, žádné vyhrožování, žádné sankce vůči Ukrajině. Ukrajina vyhrožuje, že napadne Bělorusko. Snaží se eskalovat ten konflikt. A co se stane, když ta Ukrajina skutečně teď na konci týdne vlastně na to Bělorusko zaútočí? Jak odpoví? Protože v podstatě Lukašenko se nijak netají tím, že nemá zásadní výhrady k použití jaderných zbraní v takovém případě.
0: Taky mimochodem ty orešníky byly rozmístěny na území Běloruska.
1: Ukrajina... Myslíte ty neexistující orešníky?
0: No jo, jak ta, tam, který píše česká některá. No. No, jako takhle, prosím vás, objektivní fakt je to, že Ukrajina dala Bělorusku ultimátum, že to má odstranit retranslační nějaké posilovací, zesilovací vysílačky, které činí těm ruským dronům delší dolet. A jestli to teda neudělají Bělorusové, tak se o to postará Ukrajina. A to zní všemi médii. To je prostě opravdu doložitelný fakt. Zároveň
1: i z těch... To je v podstatě vyhlášení, to je ultimativní vyhlášení války de facto. Protože oni řekli, pokud něco neuděláte, my na vás zaútočíme. A pokud zaútočí, tak tohle je regulární to je začátek skutečné války. Zatím tam vede Rusko jenom tu svoji speciální operaci. Stejně tak, jako si vedl speciální operaci Trump v Iránu.
0: A nebo
1: a
0: Izrael
1: to ještě
0: Gaze.
1: Neskončilo.
0: Ano.
1: To ještě neskončilo. On tomu taky říkal speciální operace. Konec konců operace na zachování míru říkají i Izraelci tomu, co se děje v Libanonu.
0: To je pravda. No.
1: Současné době. Takže ano, tyhle ty speciální operace jako neválečné, při kterých ale samozřejmě umírají spousty lidí. Vemte si, že podle informací, které se dneska objevily, myslím, že na Pakistan News, tak jenom za dnešek přišli Ukrajinci o víc než 1500 vojáků. jo, na jednom úseku fronty. A teď si představte, že bojeschopný, množství bojeschopných vojáků armády České republiky je kolem 4,5 tisíce. Hmm. Takže nám by to vydrželo zhruba na 2,5 až 3 dny. Hmm. Zdroje,
0: já bych tady, když tak se vás potom bokem ještě zeptal, jestli na to nezapomeneme, a taky musíme odpovědět panu Miloslavovi, který tady pochybuje, že na to neexistuje, tak připomeňte nám to na konci, jo. Jako, že tady máme prostě... No, prostě takhle, jako, ano, chtěli bychom toho probrat hodně, ale musíme se teda nějak jako držet prostě toho tématu, tak je fakt, co jsem teď chtěl jenom říct, že na základě teda těch polských médií tady zjišťujeme další věc, že ten Navrocký se podle Ukrajinců špatně vyjádřil, že to je špatná historie a že by to mohlo mít neblahý konec, když to si interpretují svými volnými vlastně slovy. Takže nejenom teda tomu Bělorusku se předhazuje nějaké ultimátum, ale v podstatě to slyší i ti Poláci. Jo. A ten Navrocký...
1: To ultimátum padlo už zhruba před 2 lety, zajímavé, když pan Zelenský prohlásil, že pokud nebudou evropské země dostatečně podporovat Ukrajinu, tak by se to mohlo přestat líbit páté koloně, tedy Ukrajincům v těch zemích. A teď si vezměte, že v tom též médiu vyšel článek, velmi zajímavý, o ukrajinských zločineckých strukturách v Polsku. A tyhle ukrajinské zločinecké struktury nejsou jenom v Polsku. Oni jsou v Maďarsku, jsou na Slovensku, jsou u nás, jsou v mnoha zemích a reálně fungují. Oni vlastně za tu dobu, co tady jsou, tak se sem stáhli, vidíte tady ty auta za mnohdy desítky milionů korun, které tady jezdí, s polskými značkami. To nejsou žádní chudáci, kteří by sem přišli a utekli před válkou. To jsou lidi, kteří si sem přenášejí svoje v uvozovkách podnikání. A není to podnikání ve stylu nějaké výroby nebo něčeho pozitivního třeba pro Českou republiku. Máte tady lidi, kteří pracují na stavbách za pár šupů, jo, protože je vydírá právě ta ukrajinská mafie, která tady působí a vlastně ovládá je a tahá z nich peníze. A pak tady máte tyto lidi, kteří tady vytvářejí naprosto otevřeně zločinecké struktury, navazují se na politickou scénu. Vis Kampelička. To nebylo nic jednoduchého. Nebo vis to zabavené zlato v Maďarsku, kdy to tam vlastně jednoznačně prohlásil a ono to byla pravda. Oni to, Poláci jim to poslali, teda Maďaři jim to poslali zpátky, to zlato a prachy. Ale ty peníze byly určeny pro ovlivnění voleb v Maďarsku. Jednoznačně tam zpravodajské služby to jasně deklarovaly. A nemám důvod jim nevěřit. Maďarský teda samozřejmě. Takže když si to vezmu z tohoto pohledu, tak ukrajinská, tyto struktury, které působí v našich zemích tady kolem, tak jsou daleko nebezpečnější v určitém ohledu, než imigranti z muslimských zemí. Nebo je to minimálně na stejné úrovni. Ale oni působí skrytěji. Tyto struktury působí skrytěji a přenášejí sem ty zvyky, které vlastně fungovaly na té Ukrajině. Korupci, vydírání, vraždy, tohle tady prostě jede. A ty Poláci tam vlastně rozepisují konkrétně počty trestných činů, jakého charakteru, jak se to zvyšuje, jaká jsou rizika. A jasně říkají, musíme zabránit tomu, aby do Polska přišli lidé, kteří půjdou v případě po pádu Ukrajiny, po pádu ukrajinské armády, se ukrajinská armáda pokusí dostat, nebo většina těch vojáků se pokusí zdrnout do Evropy a etablovat se tady. A to budou lidi bez skrupulí, zvyklí zabíjet, okoralí a schopní čehokoliv prakticky.
0: Vlastně ten Jastřemský... Aspoň teda, když jsem si udělal tu rešerši, jo, tak on tam jako naznačuje to, že se ti Poláci teď osmělují v těch veřejných debatách. Jo. Ta situace už mě lívá Poláků. Takže Poláci se začali otevřeně ptát, jaké zisky a ztráty má Polsko z podpory Ukrajiny. Podle autora se témata, o nich se dříve mluvilo jen soukromně, tedy, jo, nyní masově objevují na sociálních sítích. To označuje, že vlastně to označuje za porážku těch, které nazývá pátou kolonou toho banderismu v podstatě. Jinými slovy, ten diskurs veřejný v Polsku se posouvá, na čem to objektivně vidíme, na určitém střetu názorovém teda toho Tuska a Navrockého, kterého na Ukrajině nazývají králem, který zapomněl, že nemá v Polsku monarchii, ale republiku. A přitom zrovna ti Poláci jako té Ukrajině hodně pomáhali v tom, od toho roku 2022. Teď je tam vlastně v éteru zní něco takového. Současně hustne situace na bělorusko-ukrajinské hranici. Současně od Lavrova slyšíme, ať se nikdo nemyslí, že ta jaderná ruská obnovená doktrína, že to je nějaké jenom blafování. Jo. Takže ta situace je, jako řekl bych, velmi třeskutá. Do toho je ten ankarský summit. Takže já si jenom troufnu nabídnout tu myšlenku, že je dost možné, že v té Ankaře nakonec budou probírat fakt něco jiného teda, než si teď myslí Pavel i na Macinka při vší úctě.
1: Já jsem si jist, že Macinka velmi dobře ví, co tam bude probíhat. Mm-hmm. Velmi dobře to ví a to byl ten hlavní důvod, proč tam nechtěl Pavla, no ale tak když tam Pavel bude, tak jediné, co si udělá, tak si udělá ostudu, protože tam bude mimo jiné ta odporná osoba, které by nepodal nikdy ruku. A jsem zvědav, jak na to bude odporná osoba, které by nikdy nepodal ruku reagovat na pana Petra. Jo. Protože bude velmi dobře informován Donald Trump, kdo tam je. Pokud tam tedy Trump bude. Jasně. A pokud tam nebude, tak tam bude někdo ze zásadní. Takhle, pokud tam bude Trump, tak je úplně jasný, že to bude velice zásadní mýty.
0: No ono v podstatě to všechno teda začalo tak, to je vlastně tak, že na té Ukrajině pojmenovali nějakou současnou jednotku jménem té historické UPA, což byli lidi spřežení s hitlerovským Německem a to jejich řádění v minulosti je dokonale už potvrzené. Vy jste ten film Voliň o těch reálně doložených volyňských událostech, tam máme na mysli ten volyňský masakr vlastně. Takže jestli Poláci teď přehodnocují už některé ty skutečnosti vlastně současné, nezapomeňte na to, že Macinka jako trochu mistroval Lavrova z platformy OSN a mě by teda zajímalo, o čem on s ním si popovídá, jestli se jednou teda setkají, pokud se ukáže, že v Polsku nemají halucinace, pokud teda jde o to, co teď dělá ten Navrocký, že i ten Tusk s tím jako nemůže nic dělat vlastně. Co myslíte? Není to nějaký opravdu jako zamotaný uvěřitelně tohleto?
1: Ne, není. Tak v Polsku se blíží volby a je prakticky jisté, že Tusk to prohraje. Jo, že celá ta jeho vláda, celá ta strana nebo ta koalice prostě zmizí. A že je nahradí jiná politická konstelace, která bude daleko více jednak propolská a daleko více proamerická. To znamená, bude protievropská de facto. Proti Evropské unii, respektive nebude proti, ale bude se proti ní významně, velmi významně vymezovat. A bude potřebovat spojence. A to Polsko právě velmi jakoby dbá o to, nebo já nevím, stojí o to, aby se obnovila právě ta platforma V4.
0: Tak zase tak pro orientaci, část společnosti je v Polsku proukrajinská, mají to být liberálové města, Tuskovi voliči, část je protiukrajinská, což jsou konzervativci, venkov, voliči PIS, jo. Část je unavená a chce řešit vlastní polské problémy. Vlastně, jo.
1: Čili je protiukrajinská. Ti, co jsou unavení a chtějí řešit vlastní polské problémy, jsou a priori protiukrajinští.
0: V podstatě zase jsem si tady vypsal z toho článku, že oni ti v Poláci, někteří přestávají věřit tvrzení, že Ukrajina brání Polsko před Ruskem, což je právě ta důležitá informace, jo. Nebo že Ukrajina nemá problém s banderismem vlastně. No a v podstatě končí taková ta bezrozumná podpora té zemi, co má na vlajce obilí a oblohu. Dost pravděpodobně. Hlavně teda Amerika chce to řešit určitým americkým způsobem. Brusel má trošku jinou politiku a ten Zelenský se hodně orientuje spíše na Brusel než na Washington. A právě ten Navrocký po návratu ze Spojených států potom zaujal takové stanovisko, že to potom vyústilo v to odebrání teda té bílé orlice, kterou Zelenský poslal do Polska poštou vlastně. Čili takhle si váží někdo jako toho nejvyššího vyznamenání a už jenom ten fakt, že se odebírá státníkovi, kolegovi, se kterým řeší evropské věci, vlastně to vyznamenání, to není jenom nějaký malicherný symbol přece, teď to je neuvěřitelný.
1: Navrocký s ním neřeší nic, to s ním řeší Tusk, jo? To je Tusk teda, takže to je, tam to je potřeba odlišovat. A navíc já se domnívám, osobně se domnívám, že V4 se stane velmi významným nástrojem Spojených států pro tlak na Ukrajinu. A na ten, protože a na Evropu, na Evropskou unii. A tenhle ten proces, který teď se startuje, povede k rozpadu Evropské unie na několik bloků. A samozřejmě už teď, jak jsme se o tom zmiňovali, vlastně je jasně vidět, že NATO jako takové už před značnou dobou zaniklo. Ačkoliv formálně existuje, ale jak říkám, je to jak když se díváte na chcíplýho koně u lesa.
0: To je pan Miloš, jestli ho správně cituju, teď máme tady divácký dotaz, nicméně na to konto je skeptický a nemyslí si, že na to je již vyčpělou historickou reálí. Jak byste mu to argumentoval?
1: Jak se to pozná, že není? Porušuje základní článek NATO, porušuje už mnohokrát, porušilo jediný závazný článek, který je závazný pro všechny signatáře, článek číslo 1. Řešit veškeré spory mírovými prostředky. To je první. V souladu s chartou OSN. Charta OSN je dneska v rámci Evropské unie jako pojem považována za sprosté slovo. Aspoň podle toho, co tam běžně vidíme. Mírové řešení, diplomacie, to všechno prostě pase. Spojené státy se, samozřejmě, to jejich napadání cizích zemí a podobně je přesně v souladu s americkými doktrínami Wolfowitzovou, Hooverovou, to znamená zlikvidovat všechno, co je protivník a hlavně zásadní je, primární jsou americké zájmy. Čili, jak bylo několikrát již řečeno, historicky údajně se to připisuje několika lidem, Amerika nemá spojence, ani přátele, má pouze zájmy. Takže Amerika si sleduje samozřejmě svoje zájmy. Jejím zájmem dneska není se nechat zatáhnout do války v Evropě, zejména v souvislosti. Tady, víš, teď se je strašně zajímavý. Teď se tady ukázalo, jak obrovským odstrašujícím nástrojem jsou skutečně jaderné zbraně. Protože Američani si nehodlají nechat rozmlátit Ameriku Ruskem. A oni to jasně vyjádřili, Donald Trump to řekl zcela jasně. A teď vlastně ta Severoatlantická aliance, co to vlastně je? To je nějakých těch 27 zemí, které jsou někde něco podepsali, je to uložené ve Spojených státech a nic není závazného, kromě toho článku číslo 1. Jak se zachová aliance v případě války mezi dvěma státy aliance? Komu bude pomáhat? Jednomu, druhému, viz válka o Kypr mezi Řeckem a Tureckem. Turecko se dneska netají tím, že chce získat prakticky všechny řecké ostrovy, včetně Kréty. Nijak se tím netají, oni to mají v mapách. Jsou mapy, kde jsou tyto ostrovy zakreslené jako součást Velkého Turecka. A tady my se bavíme o tom, že Severoatlantická aliance je nějakou garancí vlastně bezpečnosti. V čem? Severoatlantická aliance, nebo respektive evropské země, které jsou členy Severoatlantické aliance, kopou do Ruska a vysmívají se mu s tím, že vlastně to Rusko je nenapadné nebo nerozbije ty fabriky třeba, které uvedlo jako ty jejich adresy, kde se vyrábějí drony, které zasahují cíle hluboko na ruském území a podobně, protože by to bylo napadení člena a byl by aktivován článek číslo 5. Je to pěkný, ale přesně tohle se bude řešit v Ankaře. Američani řeknou, vaše válka, váš problém. Nás do toho netahejte, článek číslo 5. A je dost možný, že Donald Trump tam vystoupí s tím, že vystupuje nebo ukončuje členství ve vojenských strukturách Severoatlantické aliance. Je to dost pravděpodobné. To znamená, že sice si nechá politický vliv, ale ukončí členství ve vojenských strukturách. Čili nebude se nadále vlastně cítit vázán článkem číslo 5. A v ten moment se radikálně změní situace v Evropě a v podpoře Ukrajiny. A předpokládám, že právě V4 tomu má na pomoci. A prezident Pavel dostal jednoznačné zadání pokusit se tomu zabránit. Pokusit se rozbít tu jednotu V4, která tam bude vystupovat jako jedna parta a bude vystupovat vlastně v té Ankaře tímto způsobem. Mm-hmm. A tady už je vlastně vidět to, že ta Severoatlantická aliance se rozpadá na několik bloků. Jižní státy, ty mají svoje vlastní problémy. Británie, Francie, Německo, znova drak nach Ost. Malí státy, my máme svůj vlastní obrovský problém, východní Evropa jako bývalé státy Varšavské smlouvy, které byly poražené ve studené válce a tak se s námi zachází a dívá se na nás takto. My jsme sice byli nepřijatí, my jsme byli, jak bych to řekl, natlačeni do té Severoatlantické aliance. Já jsem u toho byl a my jsme to nevěděli vůbec, že tam vstupujeme. Ze dne na den najednou nám všichni gratulovali na jedné akci, kde jsme byli v Německu, kdy byly dvoustranné jednání se Spojenými státy a všichni nám najednou gratulovali strašně. A my jsme koukali jak blázni, že jsme vůbec netušili, jak rychle jsme byli vstoupeni najednou z ničeho nic. Takže to jsou věci, které tady hrají zásadní roli. Ten problém právě těch ekonomických zájmů, priorita dneska, kdy ty státy odmítají platit další a další prachy na Ukrajinu za situace, kdy to k ničemu nevede, vede to akorát ke snižování jejich vlastních ekonomické síly, obrany schopnosti a podobně. Protože oni, Ukrajinci, vyloženě už dneska ani nežádají nebo neprosí. Oni si nařizují, co se jim tam má poslat. A tady tento arrogantní chování a naduté, ty státy, nelíbí se jim to. Nelíbí se to Polákům, nelíbí se to mnoha dalším zemím, Maďarům, a nám by se to také mělo nelíbit. To chování třeba k volyňským Čechům, zákaz češtiny, já nevím, co všechno, po ukrajinšťování takzvané, nebo já nevím, jak bych to napsal. To bylo po němčování, to je přesně to samé. Takže asi takhle.
0: Tak malá vsuvka, jo. My tady máme, já jsem si znechal brýle, ale jistý pan Josef, jo. Pane Josefe, jestli máte kritickou připomínku, zavolejte nám teď do studia tady 702 116 066. Já se vás zeptám, pane inženýre, máte pocit, že my dva jsme v nějaké názorové opozici dneska?
1: No já myslím, že ani ne.
0: Já si taky myslím, že ne.
1: Když se ptáte, já odpovídám to, jako nejde o názorovou opozici.
0: Jasně. Tady přece jde o to, že my si probíráme, pane Josefe, mezinárodní tisk, polský tisk, a na základě toho tisku vznikají nějaké otázky. Já se ptám právě váženého hosta ve studiu, co on si o to myslí, a to, že já kladu ty otázky, to neznamená, že to vidím v duchu toho, jak se ptám. Tady jde o to, že ten náš tisk neprobírá některé otázky vzniklé v zahraničí u tady bratrů Poláků, tak to tady děláme prostě my. Snažíme se to nějak aktualizovat a přemýšlet, a jak to vlastně souvisí s námi. A jestli třeba podobné záležitosti nebudou nakonec diskutovány i tady u nás, protože nás se to taky vlastně týká, že jo, ta Voliň, ne, je to tak? Jsou tam nějaké souvislosti taky trochu s námi?
1: No tak jistě, na ty Voliňi zahynulo kolem 5000 volyňských Čechů bylo zavražděné. Jo, to se nás týká taky přímo a týká se nás i to, když dneska se tam zakazuje čeština, jsou likvidovány vlastně české školy, které tam byly, zákaz používání české vlajky, zákaz používání češtiny jako jazyka. To jsou věci, které Fialova vláda prostě přecházela jako brnkajda.
0: Já si jenom skočím pro telefon.
1: Ale se o tom měli zajímat.
0: Já vás nepřerušuji, já jsem skočil pro telefon, kdyby pan Josef zavolal do studia, tak abych to mohl přepojit ten jeho telefonát. A prosím vás, jenom krátce, jo. Jenom nám krátce řekněte, jak to myslíte, abychom tady neubírali.
1: Spíš otázku.
0: Ano, výborně, ano, super, super. Tak já teď nechám mluvit vás minutku beze mě, pane inženýre, skočím si pro ten telefon, jo.
1: Dobře, já tady, skočte si pro telefon, technologie nám pomáhají v mnoha případech, teda jak kdy. Ale já se ještě vrátím samozřejmě k tomu Polsku, respektive k té otázce. tady těch hraničních států, protože stejně jako existují hraniční státy, třeba Sahel a tak dále, kde dneska tady u nás se píše, jaký je tam obrovský problém, že tam budou stovky tisíc uprchlíků se cpát do Evropy, protože tam bude válka. No dobře, jenže tu válku tam rozmíchávají bývalé koloniální velmoci. Francouzi především, kteří tam ovládali celou tuhletu oblast. A třeba Rusko, které tam a Ukrajina, které tam získávají vliv, pardon, Ukrajina, Rusko a Čína, které tam získávají vliv dneska, tak se chovají úplně jinak a ty země to akceptují. Ty politici i lidi normálně akceptují daleko spíše Čínu a Rusko, než akceptovali Francouze. Takže ti lidé budou mít spíš tendenci tam zůstat, místo toho, co by utíkali do Evropy. Ale tady u nás, naše média, Lukaševič a tak dále, to prezentují tak, že prostě všechno špatně a že tam jsou ty hraniční státy, že to prostě bude mizérie. A my jsme ale taky hraniční státy. My jsme státy na hranici mezi Ukrajinou a Evropou. Jsme na hranici schengenského prostoru a měli bychom se podle toho chovat a zařídit se podle toho, že Ukrajina není přátelský stát. Je to stát, který nás vydírá, tahá z nás peníze na jednu stranu, ale na druhou stranu prostě nám z toho nic neplyne pozitivního. Protože takové ty keci o obraně proti Rusku jsou nesmysl, jestliže Rusko nedokáže se tady probít ani přes ty čtyři oblasti, které připojilo formálně ke svému území a teď je dobíjí, tak to asi jak by dobilo Evropu. Jo. To jsou fantazie, naprosto stupidní. Já jako člověk, který se celý život zabývá armádou a bezpečností, tak studoval jsem prostě různé typy okupace a nevím, co všeho možného. Naprosto efektivní okupace je vlastně to, že Česká republika byla převedena do role takové té kolonie exploatované a lidi jsou zpitomělí seriály, na které koukají a já nevím čím možným. Takhle já se zeptám, víte co, já odbočím teď trošičku. Už jste se sice vrátil, ale fakt by mě zajímalo, jestli někomu z posluchačů chyběla Česká televize, když stávkovala. To je téma možná na nějaký příští rozhovor. Mm-hmm. To je taky domácí dění tady, velmi důležité a zásadní.
0: Tak oni naštěstí mají Plesk a můžou si to vynahradit tu minutu zpoždění, se kterou vysílali na ČT, tady zrovna na Plesku. Můžete se podívat na záznam některých našich relací. Pokud někomu přeruší reklama YouTube toto vysílání, tak si to místo puste znovu prostě normálně. Dejte tam posuvník zpátky a puste si, nepřijdete vůbec o nic, tedy chci říct paní Vlastě. A mě mrzí, paní Vlasto, že jsme si to tady už mockrát vysvětlovali, tuto záležitost. Jo. Každé médium potřebuje si zajistit nějak tu existenci. Je to normální, že k tomu využívá ty reklamy. Pane Josefe, mám připravený telefon. Jako napsat jako tnout do živého písemně, to jako je docela jednoduché, ale říct to do telefonu, to už je asi... To už vyžaduje charakter, bych řekl, ale já vás nenutím. Nicméně jsme připraveni, můžete položit otázku panu inženýrovi vy. Jestli máte pocit, že se můžete nějak, chcete lépe zeptat, tak jsem s tím. Proto máme tu možnost, máme kontaktní pořad, telefon do studia 702 116 066, a jestli třeba moderátorovi, panu domácímu se to nedaří, položte vy tu otázku, nezdržujte se mnou a rovnou položte vy ten dotaz, jenom prosíme, buďte struční, aby pan inženýr mohl využít ten svůj čas, který nám tady věnuje pro tu třeba i rozvitou odpověď. Takže, než nám případně zavolá pan Josef, tak já bych tady jenom připomněl, že ta atmosféra tam houstne u toho Běloruska, potvrzují to běloruské ministerstvo obrany, polské a litevské zpravodajské služby. Teď tam jako je skutečně velmi hustá aktivita těch ukrajinských dronů skoro každý den. A tak, jak teď tam letají stovky dronů na Rusko, může jich časem letat 15 000 klidně za den, tak jak se zlepšují schopnosti na obou stranách právě té fronty a pak už jako ta situace nemůže eskalovat do nekonečna a něco se asi teda dít bude třeba, jo. Proto nepodceňujeme to jednání v Turecku a tomu podobně. Čili, pane inženýre, jak vy, jestli byste ještě mohl říci, jak vy vnímáte tu situaci kolem toho Běloruska? Jakou vy máte přibližně prognozu třeba?
1: No tak já jsem o tom mluvil, že to v podstatě Ukrajina dala ultimátum. A to ultimátum bylo dané tak, že v podstatě bylo řečeno, pokud nesplníte naše požadavky, tak vás napadneme. A v momentě, kdy zautočí nějaké ty ukrajinské drony, samozřejmě já předpokládám, že Rusko v rámci smlouvy o vzájemné vojenské pomoci už tam někde rozmístilo nějaké prostředky protivzdušné obrany a podobně. A že jsou připravená, že je připravená vlastně i ta armáda běloruská na něco. Navíc vtip je tady ještě v jedné věci. To je fakt zajímavý. Kim Jong-un prohlásil, že v momentě, kdyby Ukrajina napadla Bělorusko, tak je připraven poslat 15 až 20 tisíc vojáků na pomoc bratrskému národu. Jo? Takže to je další legrace, která se tady objevuje. Vtip je v tom, že v momentě, kdyby Ukrajina napadla Bělorusko, je to regulérní agrese a je to regulérní začátek války. Regulérní začátek války, protože tohle je něco, co je nevyprovokované. Jo, není to, protože to Bělorusko tu Ukrajinu nějak neprovokuje, dejme tomu, nevím, jestli je to pravda, že tam jsou nějaké ty retranslátory u těch hranic, posilovače a podobně, možné to je. Nebudu tvrdit, že ne, konec konců Rusko a Bělorusko mají velmi zásadní vztahy, mají smlouvy o vzájemné vojenské pomoci a podobně. Bělorusko logicky nebude udržovat nějakou neutralitu vůči Ukrajině nebo ji ještě navíc podporovat. To v žádném případě. Lukašenko se snaží to uhladit, dokonce se tam omluvil Ukrajině za něco a tak dále, ale prostě tohle už je těžce za hranou. A já se domnívám, osobně se domnívám, že pan Zelenský si těžce nabíhá na vidle a Ankara to ukáže zcela jednoznačně. A jestli mezi tím skutečně dojde k napadení Běloruska, tak to, co se tam stane, bude přímý střet Velké Británie a té koalice ochotných blbů, její a Spojených států se svými spojenci evropskými. A k tomu dojde v Ankaře. A Petr Pavel se snaží přetáhnout Českou republiku do koalice ochotných blbů, kteří jsou připraveni a ochotni nechat zabíjet svoje lidi v nějaké pitomé válce. Úplně nesmyslné.
0: Tady je ten problém té kauzality, co kdo komu jak způsobil, kdo byl historicky prvně podobně. Já si umím představit, že tady samozřejmě teď se může někdo ozvat a říct, že v tom roce 2022 se útočilo směrem ke Kyjevu i z toho běloruského území vlastně. Je tady takovýhle argument, co k tomu byste řekl?
1: No tak ono z běloruského území, ono, jak se to tak veme z běloruského území, bylo to podle vlastně kolem běloruských hranic. Mm. Tam je otázka, jestli to bylo z běloruského území. Jo? Tam ty jednotky, které tam pronikaly, tak tam to bylo trošičku jinak nastavené.
0: Takže když tak můžeme potom někdy tomu věnovat jako zase samostatný třeba díl, až to bude nějak jako možnější asi, já nevím, prostě pojďme, jenom jestli můžeme, pane inženýre, jestli máte nějaký názor vy na média, z čeho mají žít, fungovat ta média, protože tady divačka prostě píše, mě reklamy nevadí, ale všude jinde se o část rozhovoru nepřijde. Je na to nejspíš nějaká aplikace, kterou nepoužíváte? Co byste jí odpověděl?
1: No tak já nevím, já nejsem technik, takže v tomhle směru to po mně nechtějte, ale vím, že standardně to pokračuje obvykle po reklamě. Ono, jedna věc je, když máte živý rozhovor a druhá věc je, když máte ten rozhovor potom vlastně uložený někde na YouTube a YouTube vám tam vkládá reklamy. A já tady nevím přesně, jak to máte řešené, čili to nejsem schopen.
0: Já to mám řešené tak, jo, jak to dovolí ta platforma. Ale teď je to prostě jednoduché, jo. Já to zkusím jednoduše vysvětlit.
1: Dejte to spíš, než to vysvětlovat, takhle dejte to spíš na ten, web, ať je
0: ale
1: to tam...
0: Ale ono to tam, pane inženýre, je. Jo, toto je živé vysílání, jenom abychom všichni věděli, takže jste všichni teď v tom živáku, který se nám archivuje do těch odvysílaných živých pořadů, které je možné zhlédnout v repríze, kde se možná taky reklama sem tam objeví, ale na jiném místě. A nebo, jestli se vám zdá, že jste část rozhovoru neslyšeli, tak si posuňte ten rozhovor trošku do minulosti o pár minut a to místo si vyslechněte přece. Teď já to tak dělám sám, zcela nemám s tím vůbec žádný problém. Takže se domnívám, vyslovuji předpoklad, že pokud to tak taky uděláte, tak o to místo nepřijdete. Není to nic, na co bych já jinak měl nějaký přímý vliv, protože jsme tady na platformě, která má nějaké nastavení, zkrátka jaké má. Pane inženýre, já jsem tady nabízel diváku, že bychom udělali pro uzavřenou společnost druhý program přímo na mé webové stránce, kde bychom toto mohli jaksi vynechat, protože bychom si nastavili vlastní podmínky a ten program by nekonkuroval Plesku na YouTube. Prostě by se to vzájemně doplňovalo. Nevím, jak to jinak vyřešit, ale jestli máte pocit, že jste o čas přišli, tak jsem vám právě řekl, jak si to kompenzovat teď hned, abyste o to teda nepřicházeli. Nevím, co bych tomu víc teda vlastně ještě dodal. Čili my jsme se tady dotkli toho, co je aktuální. Byli jsme překvapeni, jakou retoriku mají některá polská média, která já nepovažuji přímo za nějaké jako rusofilní, je tady na spadnutí právě sami z té Ankaře. Vlastně se nabízí ještě jedna otázka, jo, pane inženýre. Pojďme teda to uzavřít tou otázkou. Existuje pojem eskalační žebř a já to teda chápu tak, že to Rusko nechce bojovat na dvou frontách, ale ani Evropa nechce vlastně bojovat na dvou frontách a mám pocit, že ani Spojené státy si to nepřejí vlastně. A přesto vidíte, se tady otevírá otázka druhé světové války, UPA, OUN, dopředu se ví, že to někomu vlastně bude vadit a stejně se to vlastně teda dělá. Čili, pane inženýre, myslíte si, že pravděpodobnost konfliktu v Evropě tady vzrostla díky tomu a o kolik?
1: Těžko odhadnout. Pravděpodobnost konfliktu, velkého konfliktu v Evropě v horizontu 5 let je 100%. Ať už to bude konflikt mezi Ruskem a evropskými zeměmi, které vedenými Velkou Británií, samozřejmě, který přeroste ten formát Ukrajiny, a nebo občanské války, ke kterým dojde v souvislosti s imigrací z islámských zemí. Jeden nebo druhý konflikt to odstartuje a oni pak srostou. Ten konflikt jeden se přeleje do druhého, jednoznačně. Protože v momentě, kdy vznikne velký konflikt v Evropě, muslimové ucítí svoji příležitost. V mnoha zemích ovládají jejich vlastně v současné době v Evropě až 20%. A oni se budou snažit převzít moc tak, jak je to deklarováno v 5 základních pilířích islámu, džihád a šíření islámu slovem, mečem, úplatky a tak dále. Takže tohle funguje regulérně. Vidíme některé projevy, bohužel i u nás v České republice tady toho. A na západě, to je totální katastrofa, když si vezmete, že i v Bruselu chtějí poslat vlastně armádu. Belgický premiér zvažuje variantu, že pošle do Bruselu armádu, aby ho vyčistila od bojůvek, od islamistických bojůvek. A teď si vemte, že to je srdce NATO a srdce Evropské unie. Sídlo, Brusel. A tohle tam panuje. Takže asi máte představu o tom, jak tyhle dvě instituce fungují, když jejich sídlo je umístěno tam, kde to nejsou schopni ukočírovat ani z hlediska bezpečnosti. Čili to jsou věci, které, jak říkám, jenom svědčí o tom, že Severoatlantická aliance se de facto rozpadla a Evropská unie také, protože se nikdo nestará o to, jak to funguje tam, kde sídlí. A to je základní problém.
0: Poslední výzva, pokud chcete položit otázku, udělejte to teď. Číslo do studia je 720 116 066. Dáme tomu 30 vteřin, pane inženýre, jestli někdo zavolá.
1: 30 vteřin a já musím končit. Já už jsem přetáhl o více než 15 minut.
0: Dobře, tak, tak v tom případě se nedá nic dělat. Pan Josef tu možnost měl, nevyužil. Já vám děkuji za rozhovor, že jste nám věnoval tolik času, díky i divákům, hlavně těm pozitivně a vstřícně naladěným. Takže lidem dobré vůle, přeji klid a mír, snad to všechno dobře dopadne tady s námi a nejenom v Evropě, slunce v duši, nejenom na obloze. Dobrou noc a naschledanou.

dávám, nemám tyhle lidi rád, co se nechtějí a neumějí smát. Řekněte mi, má to smysl takhle si kaponit mysl? Vždyť si člověk může brát příklad ze zvířat. Dejme tomu stonožka, co má práce s obouváním, než se oběda dočka, začne se zouváním. Na každou totiž nožku má ponožku v botě vložku a stačí pláta trošku pro show.

0: Československé mírové fórum. Hezký večer vám všem, vážení posluchači ze studia Helen svobodného vysílače CS. Zdravím vás, příznivce hovorů s Vladimírou Vítovou a přeji příjemný večer plný zajímavých postřehů, názorů a komentářů. Mějte i přes některé neradostné informace pohodový večer se studiem Helen. Pro dnešní hovory s Vladimírou Vítovou jsou připravená kromě aktualit a vašich otázek, na které chcete znát odpovědi, tato témata. Nejprve budeme mluvit o tom, zda má smysl institut celostátního referenda. Pokračovat budeme konstatováním, že nový svazek metropolitních aglomerací České republiky vystupuje proti státu. Dalším tématem je oligarchizace země. Pokračovat budeme globální transformací i lidského vědomí. A na závěr si připomeneme rok 1948 a Edvarda Beneše. Taková jsou dnešní témata a nyní už zdravím Vladimíru Vítovou. Hezký večer.
1: Dobrý večer.
0: Tolik úvodem. Příjemný poslech.
2: Posloucháte Svobodný vysílač CS. Projekt internetového svobodného rádia.
0: Nejprve si odpovězme na otázku, zda má smysl institut celostátního referenda. Referendum přece nemusí sloužit jen k zásadním změnám poměrů v historicky stěžejních okamžicích. Lze jej využívat i jako obecný nástroj, kterým se v rámci běžného politického provozu řeší relativně méně důležité politické otázky. Takový obecný nástroj je upraven téměř ve všech zemích Evropské unie. Vzestup trendu zavádění referend jako obecného nástroje politického rozhodování se spojuje s takzvaným deliberativním obratem, tedy s akcentací potřeby umožnit lidu vést věcnou debatu a podílet se na procesu přijímání, ale i procesu samotné tvorby politických rozhodnutí. Ačkoliv Česko se tomuto trendu stále úspěšně brání, na straně politické nabídky i politické poptávky se referendum těší dlouhodobé pozornosti a je zjevné, že debata o referendu jen tak sama neskončí. Bude ale úspěšná, Vladimíro? A nebo referendum opravdu není potřeba?
1: Já si myslím, že to je taková vějička pro lidi, protože referendem jsou každé volby a kolik tam chodí lidí? Málo. Referendem jsou volby do Senátu, kolik tam chodí lidí? Minimum. Referendem, používá se teda referendum někdy v těch obcích, ale tam, když se podíváte na ty statistiky, tak zjistíte, že tam chodí málo lidí k referendu. A že ať je výsledek referenda jakýkoliv, tak vlastně, když jsou ve hře vyšší státní zájmy nebo vyšší krajské zájmy nebo vyšší takzvané vyšší ekonomické zájmy, tak vlastně se na to referendum vůbec nebere zřetel. Takže kdyby to referendum bylo povinné, a bavíme se tady tedy o celostátním referendu, kdyby bylo povinné, jako to je v některých zemích, tak to je samozřejmě jiná věc, ale tady se vůbec nehovoří o povinném referendu, to za A. A za B, když tady jsou ta celostátní referenda, a to jsme měli jedno, to bylo při vstupu naší republiky do Evropské unie, tak byl absolutní nepoměr v těch mediálních možnostech, jak prezentovat názory, které byly proti vstupu České republiky do EU. Byl to poměr 90% pro a 10% proti. A to ještě bylo všelijak zpochybněno. Takže tohle to všechno vůbec není ošetřeno. A tohle, ta mediální stránka ani nemůže být nikdy normálně ošetřena, protože samozřejmě většina médií u nás je soukromých, to veřejnoprávní o tom teda taky můžeme se třeba pobavit dneska. Ale tam hrajou samozřejmě roli různé ty finanční, průmyslové, bohaté skupiny, které to nějakým způsobem tu diskuzi v těch soukromých médiích o tom, jak chtějí, aby dopadl ten výsledek, tak ho ovlivní. Já teda, když hovoříme o tom jediném celostátním referendu a když říkám, že tam nebyla povinná účast, tak bych tady ráda zmínila ta čísla, aby se lidi uvědomili, jako co vlastně chtějí, když to nebude povinné. Já ještě než zmíním ta čísla, tak chci říci, že ty úvahy o celostátním referendu, tam se hovoří o tom, že když někdo bude chtít celostátní referendum, bude muset nasbírat 250 tisíc podpisů. To je nerealizovatelné. To prostě nebudou tady žádné takové organizované placené skupiny se sekretariátem a placenými lidmi a nebudou sbírat ty podpisy, když to někdo nebude chtít. Takže když už nějaká petice nasbírá 250 tisíc podpisů, tak vemte jet na to, že nebude pro dobro obyvatelstva, ale bude zatím stát nějaká klanově korporátní skupina nebo nějaké mocenské složky, aby řekli, jako jo, to je referendum. Ty lidi chtějí na tohle téma referendum, protože není v lidských silách to zorganizovat vlastními silami bez ohromné materiální a ekonomické podpory. A pak ještě se hovoří o tom, že vy teda nasbíráte 250 tisíc podpisů, jako dejme tomu ideální stav pod nějakou petici, ale nesmí to být petice, že chceme, aby bylo referendum, že chceme vystoupit z EU a z NATO. A k tomu se taky dostanu. To nesmí na tohle téma, na základě naší ústavy, nesmí být žádné referendum. A to zopakuju ještě jednou. Na základě naší ústavy, která se nedá změnit, a k tomu dojdu, nesmí být v České republice referendum o vystoupení z Evropské unie a z NATO. Ale k té otázce, takže když vy jakoby se sbíráte teoreticky 250 tisíc podpisů a někomu se to nebude líbit, tak to dá k ústavnímu soudu tu otázku, kterou vy jste tam vymyslel, třeba chcete vystoupit z Evropské unie, a ten soud rozhodne ústavní, že se mu ta otázka nelíbí, že je nerelevantní, že porušuje ústavu, že porušuje český právní řád, bla, bla, bla. Najde si tisíce výmluv a můžete si těch 250 tisíc podpisů vytapetovat doma v kuchyni. Protože to prostě nebude přijato, ta petice. Takže takhle k té otázce o celostátním referendu. A teď, jaký máme tady jeden konkrétní případ, a to je ten vstup do Evropské unie. Takže, kolik lidí nehlasovalo? Skoro polovina, 45% lidí vůbec nešlo k volbám. Co se týče voličů, tak těch máme 8 300 000 bylo v té době a zúčastnilo se těch voleb jedině 55%. To znamená mírná nadpoloviční většina. To znamená, že hlasovalo vlastně 4,5 milionu lidí, plus minus polovina. A z těch 4,5 milionů lidí, tedy z té poloviny těch oprávněných voličů, bylo jenom 3,4 miliony lidí pro vstup do Evropské unie. Takže abychom si toho byli vědomi, máme tady 8,5 milionů lidí a 3 miliony rozhodli, že budeme v Evropské unii, protože ten zbytek byl buď proti, teda to bylo velké množství taky občanů, anebo se prostě rozhodli, že jim to je jedno a že k těm volbám nepůjdou. Takže když není referendum povinné, když nejsou argumenty pro a proti v rovnováze těch mainstreamových médiích, tak vůbec nemá cenu, aby se takové referendum konalo. Ještě jsem možná chtěla říci, že když to sečteme všechno, jako dohromady, ta čísla, zmiňovala jsem počet voličů, takže pro vstup do Evropské unie, abychom tam byli, z toho celkového počtu voličů hlasovalo jenom 41,7%. Ani ne polovina. z celkového počtu voličů. Ani ne polovina. Přes polovinu se zúčastnilo, ale ne celá ta polovina hlasovala. Takže 41,7 desetin oprávněných voličů bylo pro vstup do EU, což jsou 3 miliony 400 tisíc. A ostatní lidi proto nebyli. A stejně v té Evropské unii jsme. A oddílí se rozhodně od toho celý náš život. Teď bych ráda řekla, jak je to s tím článkem, který vlastně neumožňuje, aby to referendum o Evropské unii a o NATO vůbec proběhlo. A pokud, dejme tomu jakože, proběhne. Že někdo sebere 250 tisíc podpisů, že ústavní soud bude s tou otázkou souhlasit, že prostě většina lidí bude pro, tak stejně to není možné. Protože článek 9 říká, změna podstatných náležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. A tenhle článek 9 ústavy se označuje a je označovan právníky, že ten je materiálním ohniskem ústavy. A nebo to má ještě jeden termín a ten se jmenuje věčnostní klauzule. To slovo věčnostní je od slova věčnost, na věky. Takže článek 9, ještě jednou to zopakuje, je materiální ohnisko ústavy, tedy věčnostní klauzule. Ten článek 9 výslovně neznamená,

Příležitostí demokratického právního státu je nepřípustná. Toto je materiální ohnisko ústavy a věčnostní klauzule. Potom tam máme v ústavě článek 10 a ten zní: vyhlášené mezinárodní smlouvy, k jejichž ratifikaci dal parlament souhlas a jimiž je Česká republika vázána, jsou součástí právního řádu. Stanoví-li mezinárodní smlouva nebo něco jiného než smlouva něco jiného než, použije se mezinárodní smlouva. A to znamená, že některé mezinárodní smlouvy, včetně smluv s Evropskou unií, jsou součástí právního řádu. Pokud by český zákon byl v rozporu s tou smlouvou, tak má přednost smlouva. A teď je otázka. Může parlament článek 10 zrušit? Může. Teoreticky může. Když by se změnila ústava, může se to změnit tedy jenom ústavním zákonem. To znamená, že musí souhlasit 3/5 poslanců, to teď jako vůbec nepřipadá v úvahu, zastávajícího osazenstva parlamentu. A k tomu ještě 3/5 senátorů, takže nezmůže to jenom parlament, ale i senát, obě dvě komory, teda poslanecká sněmovna i senát, obě komory parlamentu. A v obou musí být 3/5. Koho si tam lidé navolili? Příznivce Evropské unie, takže teď to nepřipadá v úvahu, nevím, jestli v budoucnu lidi a voliči jsou tak zblblí, že už asi nikdy. Ale existuje omezení pro změnu té ústavy. Ta změna v podstatě nesmí porušit ten článek 9, ty podstatné náležitosti demokratického právního státu. A pokud by Česká republika zůstala členem Evropské unie, tak zrušení článku 10 by samo o sobě vůbec nezbavilo Českou republiku těch povinností, které vyplývají z těch evropských smluv. Protože je prostě podepsala Česká republika. A kdyby byl článek tedy 10, někteří lidé to říkají, zrušen, a ČR by zůstala v té Evropské unii, tak by vznikl takový problém, ale ne ten nejpodstatnější. Že Česká republika by byla dále vázána těmi evropskými smlouvami podle mezinárodního práva. I když by ta smlouva odporovala našemu právnímu řádu, tak v rámci OSN a v rámci mezinárodních vztahů by, kdybychom by jako zrušili článek 10 a řekli se, nebudeme dodržovat ty zákony Evropské unie, tak by to byl prostě mezinárodní problém, protože takový je úzus. Něco podepíšete, tak to dodržujete. Takže jako vyštípat z naší ústavy článek 10 není řešení. To dodržování smluv by ta naše právní ústava nezměnila. To samotné zrušení článku 10 by vůbec neukončilo závazky naší země vůči Evropské unii. A ten článek 10 má taky ten článek 10a a ten říká, že Česká republika může přenést některé své pravomoci na mezinárodní organizaci nebo instituce, například tedy tu Evropskou unii. Takže když by se zrušil ten článek 10a, tak by to bylo problematičtější, pokud bychom jakoby v té unii zůstali. Já nevím, jestli je to srozumitelné, protože nevím, jestli se lidi třeba otevřeli ústavu a mají to před sebou. Prostě je mnoho úvah, že když by se zrušil v naší ústavě článek 10, že to znamená, že přestáváme být pod jhem Evropské unie, tak to bohužel není pravda. Ten parlament může článek 10 změnit nebo ho může zrušit ústavním zákonem, ale samo zrušení článku 10 neznamená odchod z EU a neznamená to ani zánik povinností, které vyplývají z toho našeho členství. A to se týká v podstatě i toho článku 10a. Pokud by Česká republika zrušila tu desítku a zůstala členem Evropské unie, pak musí i nadále plnit své závazky, které z těch smluv vyplývají. A

0: Sama Evropská unie neurčuje těm členským státům, jaké mají mít ústavy. A to, jak ty členské státy plní ty závazky Evropské unie, je v různých státech různé. Mají ty ústavy různé. Ale kdybychom přestali plnit, jakože se říká, zrušíme desítku, článek 10, a přestaneme plnit povinnosti vyplývající z těch smluv, nebo že přestaneme uznávat závaznost toho unijního práva, tak v takovém případě zasáhne Evropská komise, zahájí řízení pro porušení povinnosti členského státu. Ten spor se dostane před soudní dvůr Evropské unie a ten rozhodne, že stát porušuje unijní právo a budou uloženy finanční sankce. A z těch se prostě nevzpamatujete. Takže to samotné zrušení článku 10 automaticky vůbec neznamená, že se tady u nás něco změní. Pokud přestaneme plnit závazky, budeme před Evropským soudním dvorem, budou z toho platit sankce. A teď jaké je odvolání, ani nevím, tak k soudu OSN. Ale když už jednou podepíšete smlouvu, teď je to tak prosté, tak prostě plníte závazky. Takže tady je to takový, jako takový podvod, že se říká, zrušíme článek 10 a tím pádem nebudeme dodržovat smlouvy. No tak takhle to teda fakt neplatí. V tom vystoupení z Evropské unie, tak tam to upravuje ta smlouva o Evropské unii, článek 50, a ten v souladu se svými předpisy a následně to oznámit Radě Evropy. Takže to znamená, že tam ještě možná, já jsem neřekla to slovo, ten článek 50 říká v souladu s ústavními předpisy toho jednotlivého státu. Takže to znamená, že Česká republika by nejdříve tady musela jakoby změnit tu ústavu. A teď jde o to, když jsme kandidovali z ČR loňského roku, tak jsme dělali k tomu podrobné analýzy a jsou různé právní výklady. Nikde není řečeno, že o tom, že se to pošle do té Rady Evropy, má rozhodnout parlament. To nikdo nikde neřekl. Takže může teoreticky o tom rozhodnout vláda. A tam dokonce v těch právních analýzách je řečeno, že když už jednou ten požadavek na vystoupení naší země z Evropské unie je doručen, tak už to běží. Od té chvíle to běží. Pak třeba se tady můžeme hádat o tom, jestli chceme, aby to potvrdil nebo nepotvrdil parlament. Ale ten požadavek na vystoupení je tam doručen a běží to. Takže takhle to je. A teď ještě k tomu článku 9. To jsou taky úvahy. Vypadá to, že parlament je náš nejvyšší zákonodárný sbor. Podle toho, jak je ta stávající moderní společnost uspůsobená, že jsou tady ty tři pilíře demokracie, parlament tedy tvoří zákony, vláda, to je exekutiva, že řídí tu zemi. A pak je tady ten sloup soudnictví. A ty jsou všechny jakoby na stejné úrovni. Ale protože do parlamentu volí lidi, tedy ty členové toho státu, tak asi parlament by měl být nejvyšší autoritou. Jenže v Evropské unii to tak nechodí. Tam jste jednou lapen. A prostě dělají psí kusy, aby vás nemohli pustit. Takže ten článek 9, ještě jednou to řeknu, říká, změna podstatných náležitostí právního státu je nepřípustná. A teď převládající názor české ústavní teorie a judikatury ústavního soudu říká, a teď pozor, parlament nemůže odstranit článek 9, nemůže ho ani obejít, nemůže třeba ústavním zákonem zrušit demokracii, to je jasný, nemůže ústavním zákonem zrušit svobodné volby. A ústavní soud v několika rozhodnutích naznačil, že by přezkoumával i ústavní zákony, které ten parlament schválí, pokud by zasahovali do toho věčnostního jádra, tedy do toho článku 9, tedy do těch podstatných náležitostí. Je samozřejmě názor, že parlament jako ústavodárce by měl mít právo změnit jakoukoliv část ústavy. Ale ústavní soud se teď postavil úplně na roveň v zemích Evropské unie a je k tomu poňoukán, úplně na roveň vlastně parlamentu a soudci teda fakt nejsou voleni lidmi. Soudci jsou jmenováni. Takže když jsem potom pátrala, tak momentálně, a asi se na to soustředili, tak už je víc studií, tak právně je to sporní otázka, sporná otázka. A vrch nabývá ta teorie ústavního práva. Takže podle současného výkladu ústavního soudu, jak to naznačuje v různých těch svých rozhodnutích, parlament České republiky nemůže zrušit článek 9. A podle některých kritiků, samozřejmě to není možné, ale ty hold nemají v ruce ten ústavní soud. Takže logika vypadá takto. Ústavu vytvořil a může změnit jedině ústavodárce, tedy parlamentní ústavní většina. Ústava sama říká, že některé její části nelze změnit. A ústavní soud vykládá, které ty části jsou nezměnitelné. Takže když parlament přijme ústavní změnu, soud může říci, že je neplatná, protože zasahuje do toho nezměnitelného jádra. Takže takovou my máme nádhernou ústavu. A jestliže se to dostane k tomu, cokoliv, k tomu ústavnímu soudu, co se týče toho článku 9, tak je to v podstatě jakoby neřešitelné, že jsme si tady na sebe upletli takovou smyčku, ze které není úniku. A existuje tady, si můžeme říct, a je nějaká vyšší autorita než ta ústavodárná. A ukazuje se, že podle Evropské unie, ano, a to je ústavní soud. Takže mezi právníky se vedou desítky let debaty na toto téma. Ty, co mají zdravý rozum, tak postupně odpadly, protože jsou vychováváni pro evropští právníci. Takhle v tom jsme až po uši a vůbec se nedovedu představit, že by se tady z toho naše země nějak vymanila. A to samé se samozřejmě týká NATO. A ještě když někdo říká, počkáme si na ten rozpad, no tak to je absolutní nesmysl, protože ta Evropská unie se nerozpadne zpět na národní státy. A to proto, že i v našem státě, i ve všech těch ostatních státech Evropské unie, ty státy sami nevlastní skoro nic. Tam mají majetky ty nadnárodní korporace a pro ty není výhodné, aby se ta Evropská unie rozpadla na jednotlivé státy. A že jde vždycky o to, kdo má v ruce tu reálnou moc, kdo má v ruce ty majetky, kdo má v ruce tu armádu, kdo má v ruce tu policii. A lidi to teda fakt nejsou. Takže ty řeči, že Evropská unie se rozpadne možná na bloky, buď centrum a periferie, nebo třeba na tři bloky a my budeme součást Německa. Tak a mě to opravdu mrzí, že to ti lidé říkají, protože vlastně dostává naši zemi do úplně podřízeného postavení takováto idea, protože říká, budeme čekat na rozpad a vůbec neříká, jestliže jste suverénní ve vlastní zemi, tak si řekněte, co chcete. A to mě mrzí, že vlastně tohleto často slyším i na té vlastenecké scéně. A pokud by k jakémukoliv rozpadu došlo, tak samozřejmě ten rozpad přivede k chaosu část těch států. Protože ta Evropská unie má absolutně provázanou ekonomiku, proč by to byla ta nejhorší varianta? Pro Českou republiku podle analýz všech ale těch normálních ekonomů, ne ty, co jsou v televizi, podle těch, co jsou v televizi, je nejvýhodnější řádně připravený článek 50 a ne čekání na rozpad. A neexistuje vůbec žádný nikde, je řečeno, jaký bude ten mechanismus rozpadu, to neřeší ani ta Lisabonská smlouva. Evropská unie má článek pouze 7, to je ten článek o pozastavení práv anebo o dobrovolném vystoupení, to je tedy článek 50. Takže rozpad by vyžadoval samozřejmě nové mezistátní dohody a přinesl by právní vákuum. A to pro ty nadnárodní korporace je prostě nemyslitelné. A ta kontrolovaná časová osa, pokud bychom si řekli, že chceme vystoupit, tak jsou ty 2 roky. A ještě jednou řeknu, že ta sázka na rozpad je scénář s absolutně nejvyšší nejistotou, s nejmenší kontrolou a největšími škodami pro ekonomiky typu, jako je ta česká. A ještě tady jsem si, že bych k tomu mohla dodat, jak
1: já
0: se říká...
1: 3 otázky, ano. Tak dobře. Možná, že bychom na ně mohli odpovědět. Hezký večer, myslím si, že dost občanů si přeje referendum o vystoupení z Evropské unie. Referendum bylo slíbené mnoha politickými stranami už mnohokrát, ale nic se neděje. Ani na.
0: Já si myslím, že jsem o tom hovořila celou první část pořadu, že to referendum... že v podstatě z podstaty naší ústavy zakázáno o tomto. Ostatně mnozí politici to i řekli, že o tomhle by referendum nikdy nebylo. Za druhý, že pokud má být referendum, tak to není tak, že by ho vyhlásil stát, jako stát vyhlásil, že bude referendum o vstupu do Evropské unie. Tady ne, tady byste nejprve museli sesbírat 250 tisíc podpisů a pak by o té otázce rozhodl ústavní soud. A teď už bych se opakovala, v podstatě jsem to celé zmiňovala v té své první části.
1: Vašek píše, dobrý večer, paní Vítová, jsem v každém případě pro referendum o změně ústavy, o ponechání české koruny, samozřejmě také o vystoupení z Evropské unie. A pořád si ještě myslím, že nejsme národ blbců, kteří musí poslouchat a nemohou projevit svůj názor. Ale teď nevím po tom, co říkáte, zda je jisté, že by to dopadlo, jak chtějí mocní, pokud by referendum vůbec bylo. Vašek.
0: Děkuji. No, tak víte co, asi jsme národ blbců, když se tam neustále volíme ty politiky, kteří nám přímo říkají, že nechtějí vstoupit z té EU a referendum, to jsem teď vysvětlila, že když to někdo říká, tak je to jenom takovej fáborek, jak oblbnout lidi. Jak může, za A, není zákon o státním referendu, tudíž nemůže být referendum o změně ústavy. A i kdyby třeba jako tak bylo, znovu opakuji, tak zasedne ústavní soud, který má to složení, jaké má, a řekne, to není možné, aby referendum o změně ústavy bylo. Prostě pokud my nezměníme ten parlament a pokud v největším referendu, které máme vždycky jednou za 4 roky, tam nenavolíme ty politiky, kteří nejsou v televizi, tak se prostě nic nezmění, no.
1: A ještě 3. otázka, tu poslal Vilda, píše hezký večer, paní Vítová. Co je tedy potom podle vás nejnebezpečnější věcí nebo událostí pro český národ? Když to není chybějící referendum, tak Lisabonská smlouva, smlouvy s VHO nebo procesy Total Control, rezignace obyvatelstva, obrazná kolaborace obyvatelstva s globalisty nebo snad něco dalšího? Děkuji za ujasnění, Vilda.
0: Děkuji. Podle mého názoru je největší nebezpečí rezignace obyvatelstva a kolaborace obyvatelstva. A já jsem si říkala, že ještě tady dnes řeknu něco o prezidentu Benešovi. A on ve svém posledním díle, to mě opravdu skoro rozesmálo, si stěžuje po válce na pasivitu lidí. Takže kolaborace a rezignace obyvatelstva... Já si prostě myslím, že za všechno, co se u nás děje, jsou odpovědní sami lidi, sami občany, občané této země. Pořád do zblbnutí volí své vrahy a pak jenom kňučí. To se netýká posluchačů Svobodného vysílače.
1: Pojďme přejít k druhému tématu. Pojďme hovořit o novém svazku metropolitních aglomerací České republiky, novém svazku, který vystupuje proti státu. Posílit postavení metropolitních oblastí a aglomerací při rozhodování o budoucím programovém období, a to od roku 2028 do roku 2034, a regionálním rozvoji, chtějí primátoři největších českých měst. Nově vzniklý svazek metropolitních oblastí a aglomerací upozorňuje, že bez silnější podpory dopravy, bydlení, klimatických opatření a tak dále budou česká města narážet na limity dalšího rozvoje. Podle zástupců měst je přitom budoucnost metropolitních oblastí zásadní pro konkurenceschopnost celé České republiky a Evropy. Svazek, který funguje už od ledna letošního roku, zastupuje České metropolitní oblasti a aglomerace a chce být společným partnerem pro vládu, kraje i evropské instituce. Členy svazku jsou v tuto chvíli Plzeň, Praha, Karlovy Vary, Ústí nad Labem, Liberec, Hradec Králové, Pardubice, Jihlava, Brno, Zlín, Olomouc, Ostrava, Mladá Boleslav a České Budějovice. Tato města a jejich zázemí, metropolitní oblasti a aglomerace společně zaujímají prý přibližně 25% území republiky, zahrnují prý téměř třetinu všech obcí a žije v nich 60% obyvatel. Jejich význam prý podtrhuje i to, že vytváří více jak 70% celkového hrubého domácího produktu Česka. K rozvoji metropolitních oblastí a aglomerací je využíván také integrovaný nástroj, takzvané integrované územní investice. Ale já se ptám, co ostatní obce, co zbytek České republiky?
0: No přesně, já jsem ten bod nazvala Nový svazek metropolitních aglomerací. Vystupuje proti státu, protože když se podíváte, dívala jsem se na ty jejich stránky, proč jako oni si říkají, že vznikly. Mimochodem, je to na základě jednoho investičního evropského programu, projektu, na základě toho ta nová organizace vznikla. Tak cílem je společně hájit zájmy velkých měst vůči vládě a Evropské unii. A jsou tam vlastně všichni teda hejtmani, všichni zástupci krajů. Já tomu vůbec nerozumím, vůbec teda rozumím tomu, to vám řeknu pak, jak tomu rozumím. Ale mně se to zdá opravdu strašně nebezpečné, protože oni teda, jak tady bylo řečeno, chtějí zejména mít vliv na rozdělování těch dotací a plánování rozvoje, ale vždyť ho mají. Vždyť kraje mají obrovský vliv na rozdělování dotací, plánování dopravy, plánování bydlení, plánování infrastruktury. Vždyť jsou tam všechna krajská města. A za Prahu teda je tam Mladá Boleslav, je tam Praha plus Mladá Boleslav. Takže je to normální prach sprostá lobbysticko-koordinační organizace veřejného sektoru. Vůbec to není žádná, nebo oni možná chtějí, aby to byla nová úroveň samosprávy. Oni zatím nemají pravomoce jako kraje, nemají pravomoce jako stát, ale když se podíváte na Moravany a Moravské strany, které chtějí zemské zřízení, tak podle mě je to první krok, aby ten náš stát byl roztrhán. Ty Moravané chtějí státní zřízení, chtějí stát, chtějí moravský stát. A všechny tady tyhle ty aglomerace jsou součástí i těch takzvaných regionů, euroregionů a mikroregionů a příhraniční spolupráce. Je to první krok k demontáži České republiky, podle mého názoru. Samozřejmě oni si říkají, já se fakt musím smát, když to čtu, ještě jednou to zopakuju, jo, že oni považují za svůj cíl, aby měli větší vliv na rozdělování dotace, na plánování rozvoje, dopravy, bydlení a infrastruktury. Vždyť ty peníze na tohle všechno mají. Mají na to peníze ze státního rozpočtu, mají na to peníze z evropských projektů. Tak jako o co jim jde? Jim jako je, logicky z toho vyplývá i to, jak tady byla řečena ta otázka. Takže velká města podle toho asi mají mít ještě větší vliv na rozdělování těch veřejných prostředků, ale pardon, že řeknu to slovo hergot, vždyť ty peníze se všechny rozdělujou mezi ty jednotlivý kraje. A když řeknou zase lidi, no ale Praha, ale v tom je i Praha. V tom novém svazku je i Praha. Takže ani tenhle argument tady neobstojí. A ty venkovské oblasti teda samozřejmě mohou být při tom rozdělování a budou upozaděny. A dlouhodobě to povede ještě k vylidňování venkova a k velkým rozdílům mezi těmi 14 metropolemi v uvozovkách a zbytkem naší země. Takže jde o faktickou regionalizaci a metropolizaci. To jsou úplně nový termíny, které tady od ledna, nebo takhle do ledna ještě nebyly. To znamená, já jsem kdysi zaregistrovala, že vlastně v rámci OSN i v rámci Evropské unie je, jako, jsou to takové struktury napříč těmi státními strukturami. A v každé zemi je to tak, že v rámci OSN i v rámci té Evropské unie tam mají jakoby svůj spolek primátoři hlavních měst těch jednotlivých zemí. A jestli si vzpomenete, tak tenkrát byl velký na tehdejší vládu tlak toho primátora pražského Hřiba, který mimochodem je z Moravy. Brno nikdy v životě nemělo žádného Pražáka nebo Čecha za primátora. Vždycky má Moraváky. Ale Praha ne. Praha má moravské primátory, tak to je jenom taková vsupka. Takže Hřib byl proti vládě. To samé se stalo v Maďarsku, že primátor Budapešti byl vystupoval na mezinárodní scéně proti tehdejšímu premiérovi Orbánovi. Takže to uspořádání těch mezinárodních velkých institucí je uděláno tak, aby všude měli dozor. Takže jednak jakoby komunikují s tím naším státem, v rámci toho financování udělají ty příhraniční spolupráce, ty euroregiony, plus ještě tady udělají, že někde se budou scházet primátoři hlavních měst a ty budou vést svoji politiku. A teď v rámci toho, já nevím, jak se ten projekt jmenuje, ten program Evropské unie, nějak integrální, z čeho vychází tady ta nová instituce, nějaký integrální, a to druhé slovo nevím, projekt. Takže oni to úplně rozparcelujou v rámci těch zemí, protože Evropská unie, vždy to pořád říká, je to její oficiální politika, nechce, aby byly národní státy, aby byly státy. Ona to nechce. A bere tady tu svoji ekonomickou, ten svůj ekonomický vliv, ty prostředky, které jí dávají jednotlivé členské státy, tedy i my, ne, že by k nám byla tak štědrá, my jsme jí nic nedali a ona nám rozdala peníze. My cpeme do Evropské unie peníze. A ty, co tam nenacpeme, tak už se rozkradou z naší země, přejdou úplně pryč přes ruky těch nadnárodních korporací. No a takže takhle se dělá ten rozpad jednotlivých zemí a my jsme tady toho svědkem. Vzniká tady úplně regulárně další mocenská úroveň, kromě vlády, protože oni pokrývají vlastně celou tu naši zemi. Je to 14, de facto, ne de facto, ve skutečnosti je to těch 14 krajů. Takže oni se tady zřídili nějaký orgán, který bude vystupovat proti vládě. A ten stát má vládu. A ta vláda a ten stát je systém pro ochranu a rozvoj národa. A oni vlastně těch 14 krajů, což je to území toho státu, budou bojovat proti vládě. Chápete tu absurditu této organizace? No, mě to skoro vyděsilo, když jsem se o tomhle poprvé dozvěděla. Tak tím bych to asi skončila, že se mi to zdá jako nebezpečné, ale už to je. Premiér proti tomu není, takže tady pak budeme mít nějaké ty vladyky. Možná pak ještě to půjde dál, že Zeman bude v každém městě a bude tady úplně jiná hierarchie uspořádání a fungování společnosti, no ale nebude to stát.
1: Tak říkají mimo jiné, že cílem této nové platformy je mít silný a jednotný hlas při prosazování zájmů měst, při vyjednávání s národními i evropskými partnery, zejména v souvislosti s budoucí podobou politiky soudržnosti Evropské unie po roce 2027.
0: No, přesně. Politika soudržnosti Evropské unie. A jako jak chtějí jednat proti nám, teď ten stát jsou oni? Už teda tady existuje ta vláda, která vlastně je zastřešující nad těmi 14 kraji, když oni se teď udělali nový orgán. Mimochodem, už mají účet, každý ten kraj do toho bude dávat peníze, Hradecký kraj už odmávl 250 000. Můžou podnikat. Chápete to? Můžou podnikat. S tím veřejným majetkem můžou podnikat. Budou to normálně, bude to podnikatelský subjekt v rámci toho národního státu. Mně se to zdá úplně omračující.
1: Mně to připadá, že tak trošku počítají s tím, že pokud se mění vlády, tak se mění i možnosti jednotlivých krajů a krajských měst a mají takovou představu, že budou těmi rozhodujícími, to znamená těmi základními, zásadními partnery pro vyjednávání. Oni píší.
0: Ale
1: dál.
0: Oni se nemění. Když se mění vlády, tak se nemění žádné rozdělování, jako pravidla rozdělování peněz pro kraje. Jako třeba, když teda byl premiér Fiala z Brna, že dostane víc Morava, tak to není. Ta pravidla jsou stejná. Tohle to, ten jejich argument, jestli ho používají, tak taky samozřejmě neobstojí.
1: Protože oni hovoří o vyjednávání, ne o jednáních. Dále píší, že svazek vznikl v reakci na zásadní změny, které Evropská unie i Česká republika připravují pro programové období 28 až 34. Nový rámec financování a zejména národní a regionální partnerský plán výrazně mění dosavadní systém financování z operačních programů. Města proto usilují o to být na tyto změny připravená a vystupovat jako rovnocenný partner při nastavování tohoto národního a regionálního partnerského plánu. A to
0: a
1: tak,
0: jako rovnocenný partner koho?
1: Evropské unie.
0: Aby tento rámec ne stát, ale tam města.
1: Ano, aby tento rámec odpovídajícím způsobem reflektoval územní dimenzi a specifika metropolitních oblastí a aglomerací.
0: No,
1: to znamená takže ne všem stejně podle jednotných pravidel. Tak to z toho slyším já.
0: No, já si teda myslím, že je přirozený, že stát má větší váhu a pak to tady uvnitř rozdělí. A teď jde o to, podle jakého klíče, počet obyvatel, území. Musí se zohlednit všechno, jako když se hrajou počítačové hry a budujete tam hříše v úvozovkách, a aby vám to jako nespadlo na kolena. Vždyť budou mít daleko menší váhu. Já to musím zhodnotit jedním slovem, že to je prostě, že to je absolutní blbost, jenže to je jako, že by to vycházelo z blbosti. Ne, je to zlý akt na zničení České republiky, podle všech mých poznatků, co o tom mám.
1: Rozhodně to vypadá tak, že vlastně vznikem toho svazku získají metropolitní oblasti a aglomerace a ti ostatní se budou jenom dívat? Jak budou žít? Co pro ně zbyde? Pomůžou jim potom
0: Já vůbec nevím, co na to mám říct, jako fakt nevím. Já jsem se dívala na ty jejich stránky a mě prostě úplně nad tím zůstává rozum stát. Já vůbec nechápu, tak nemůže jim to zakázat. Není taková právní jako moc, aby se zakázalo, že oni jsou nějak svazek města, obcí, ale prostě že je to všechno špatně, teda já nevím, jestli jsem to tady objasnila trochu, ale vždyť to nedává logiku, to je konec českého státu. Tady prostě budeme mít 14 prti nějakých malých vladyků a ty budou jako, ty se spojí dohromady a budou vyjednávat s tou Evropskou unii. A co teda ten stát? Oni to tam přímo mají? Vůči vládě a vůči EU.
1: Ano, to bude zřejmě taková stínová vláda.
0: Jo, přesně.
1: I když oni hovoří o tom, že se připravují na budoucí podobu politiky soudržnosti Evropské unie po roce 27, ale když si přečtu, co vlastně ta politika soudržnosti znamená, jaký je její význam a co obsahuje, tak se dozvím, že je to klíčová strategie Evropské unie, která má za cíl snižovat ekonomické a sociální rozdíly mezi různými regiony. Na vyrovnávání těchto nerovností a podporu harmonického rozvoje všech členských států vyčleňuje přibližně třetinu celého celkového rozpočtu Evropské unie. Tak o čem budou vyjednávat?
0: Já to jako fakt tomu nerozumím. Jsem z toho otrávená. A největší radost z toho má asi ta nově vzniklá organizace, kde teda budou podnikat. Budou podnikat, to je asi to nejpodstatnější. Mají účet a asi největší radost z toho má Morava. Mně se to zdá strašné a zlověstné.
1: Luboš píše, kde navrhujete, v jaké aglomeraci by měl člověk bydlet, aby byl na tom nejlepším místě. Bere to tak trošku s nadsázkou, protože posílá
0: To asi
1: svým.
0: záleží na tom, co člověk od života očekává. Jestli chce víc přírody nebo více města, jestli chce dobré víno, nebo jestli rád chodí po horách. To asi nelze takhle říct, to záleží na každém, co má nejradši.
1: To je prozatím vše k tomuto tématu. A protože jsme téměř v polovině dnešního vysílání, je před námi krátká hudební přestávka. Krátká hudební přestávka sestavená z hitů Osvobozeného divadla. První má název Tři strážníci.
2: Nehádejte se, prosím vás.
3: Nehádejte se, prosím vás, teď.
2: Bubu, kdo se hádá?
3: Já tam nejsem.
2: Dejte pokoj, nebo vám to na mou duši vrazím jednu hned.
3: Přes hubu, kdo tam půjde?
2: Já tam nejdu.
3: Jděte tam vy.
2: A tam nebo.
3: No tak půjdeš, nebo nepůjdeš.
2: Nebudu.
3: No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.
4: Před strážnici stáli trojkrýcí. Tři strážnici asi ve tři v noci. Strážnici

0: ta druty. Zatímco se strážníci před strážnici hádali, zloději se opatrně na strážnici vkrádali. Lehli si do postelí a dlouho, dlouho mysleli, proč se asi ti strážníci nehádají na strážnici. Zatímco se zloději ke spánku kládají, strážníci raději před strážnici hádají.
1: Dejte si tu pozor!
2: Nehádejte se, prosím vás.
3: Kdo se hádá?
2: Já to nejsem.
3: Dejte pokoj, nebo vám tu na mou duši vracím jednu hned.
2: Se zubu, kdo tam půjde?
3: Já tam nejsem.
2: Jděte tam vy.
3: Ať tam nebo no, tak půjdeš, nebo nepůjdeš.
2: Nebudu.
3: No tak paní, tak se o tom dohodneme po půlnoci.

naleje, do domu dodá, každému prodá, co kdo chce a jak. Když městu zleje, ví kudy na to, nic nechce za to, že

klenutém těle duch bohatýra z očí mu zírá odvaha i cit. On se dal celé do služby lidu, potírá bídu, brání blahobyt. Proslavil město, předák je to skvělý,

Narodné hroudě v malebném kroji rozkročen stojí, hoj, jaký to znoj. Dle gesta soudě je to muž akce, když se mu zachce.

0: Písničky dozněly a hovory s Vladimírou Vítovou, předsedkyní Československého mírového fóra, pokračují. Před námi je další téma. Oligarchizace země. Oligarchizace České republiky zrychluje. Jeden příklad za všechny. Nejbohatším, to je nejmocnějším Čechem, se stal člověk, který pohádkově bohatne na zabíjení. 33-letý podnikatel Michal Strnad. Tahle zpráva by neměla minout nikoho z nás. Dokonce si myslím, že by se měla stát jedním z top témat rozhovorů v naší zemi. Cesta do pekla je totiž lemována různými milníky. To, že nyní žijeme v zemi, kde se nejbohatším, to znamená nejmocnějším člověkem, stal člověk, který vydělává na válce, to je na zabíjení a destrukci, je právě jedním z těch milníků. Je nakonec fascinující pozorovat, jak raketově narůstá jeho bohatství. I to, že je to nyní nejenom nejbohatší Čech, ale i nejbohatší východoevropan. A že se prodral dokonce i mezi nejbohatší lidi na této chátrající planetě. A není všem dnům konec. Bohatne každou sekundou.
1: No, já bych začala možná tím, že co přesně ten pojem oligarchizace znamená. To znamená, že, a tady byl příklad, že velká ekonomická moc není v rukou státu, ale soustřeďuje se do rukou velmi malého počtu velmi bohatých lidí. A ta ekonomická moc se pak promítá do politiky, promítá se do médií a promítá se do veřejných rozhodnutí. Takže oligarchizace znamená propojení velkého majetku a politického vlivu. To tak prostě je. Ta vysoká koncentrace majetku, tak vlastně můžeme to vidět u nás, že dochází k rostoucímu vlivu velkých ekonomických skupin. A v tom je ohromné riziko pro naší zemi, a já pak uvedu konkrétní příklady. Ta veřejná politika vlastně reflektuje zájmy ekonomicky nejsilnějších, jak se tomu říká, klanově korporativních skupin. A když tady byl zmíněn ten zbrojař Strnad, tak vlastně podstatou toho včerejšího, dnešního nebo minulý týden sporu vlády a prezidenta, kdo pojede na to zasedání NATO, tak je jenom, že jeden gang má obšanclou vládu a druhý gang zbrojařský má obšanclý hrad. Doug Danish natočil rozhovor a kolegové se ho snažili, a řeknu vám, co v tom rozhovoru bylo, kolegové se ten rozhovor, je velmi krátký, je to výsek, jenom minuta, snažili dát na diskuzní stránku na Facebooku pod tiskovku vládní a nebo na hrad a okamžitě to všude vymazali. Udělali to několikrát, vůbec to tam není. A ten Doug Danish říká, že podstatou toho jednání v Ankaře bude, že se tam bude projednávat, že Evropa dá 70 miliard euro Ukrajině na zbraních, že Amerika od toho ustupuje, Německo jakoby schudlo, to už nechce dávat tolik, takže bude tam 70 lidí se zavážou za ty země k tomu, že se dá 70 miliard, dá Evropská unie euro, 70 miliard euro Ukrajině na zbraně. A teď jde o to teda, který z těch zbrojařských gangů našich se v tom zaangažuje. A jeden si financuje lidi z vlády a druhý gang si financuje hrad. Takže to je ta podstata, zase podle mého názoru, o co jde. A jinak ještě když jsme u té kompetenční žaloby, já si myslím prostě, že můžu mít výhrady stokrát k prezidentovi, ale podle ústavy a podle různých těch zákonů, tak samozřejmě vláda mu to nemůže zakazovat. Takže i kdyby tam měl soudce, kteří by mu byli nepřátelští, tak pokud by se drželi zákonu, tak samozřejmě v tomhle to má Petr Pavel pravdu. Tak to je jenom můj názor na to, i když tady se jako říkám, no, ten z toho hradu a všichni jsou proti němu, ale tak jestli prostě ty zákony by měly platit, tak pro každého a v tomhle případě opravdu jsou nakloněny tomu Petru Pavlovi. Já se ale vrátím k té oligarchizaci ještě, abych to objasnila na konkrétních případech, které se týkají naší politiky. Když je vrcholný politik zároveň vlastníkem, což teda byl případ, teď se to jakoby vzdal, to Agrofertu, Andreje Babiše, tak vzniká otázka střetu zájmu. Ale jsou jakoby různá změkčovací pravidla a snižovány bariéry mezi tím výkonem státní moci a mezi soukromým podnikáním. Já vám řeknu o několik velkých investičních skupinách, které vlastně mohou získat, ne mohou získat, které získaly velký vliv na rozhodování těch našich politiků. Ta ekonomická moc v naší zemi se rozdělila mezi těch několik velmi bohatých aktérů a získala opravdu nepřiměřený vliv na politická rozhodnutí. A ještě než vám řeknu ta konkrétní jména, tak ti lidé získali ty majetky ne proto, že by byli tak úspěšní a tak chytří jako opice, ale proto, že jim bylo dovoleno těmi, kteří nás porazili, my jsme poražený stát v rámci studené války, tedy bylo to dovoleno těmi Američany a západními korporacemi. Některým bylo dovoleno, jsou to v podstatě jejich koně, tady získat veliké majetky a na základě toho oni plní úkoly, politické úkoly a vlastně jim to tímhle způsobem vrací. Takže ti, kteří to získali podvodem, také tací jsou, ale většinou byli vybráni. Ti oligarchové, kteří teď jsou, tak původně byli vybráni těmi Američany. No a teď teda pojďme se podívat na to, kdo to je. Takže Pavel Tykač. Ten bývá spojován s podporou pravicových a konzervativních projektů, co se týče parlamentních politických stran. Daniel Křetínský, ten vlastní významná média a firmy, proto bývá často zmiňován v debatách o vlivu ekonomických skupin na veřejný prostor. Potom je tady PPF, tady Petr Kellner, který zemřel. Většinou je to ta klanově korporativní skupina, která souvisí s podnikáním jakoby našeho kapitálu v zahraničí. Potom je tady Zdeněk Bakala, ten bývá spojován hlavně s vlastnictvím médií a podporou liberálních a prozápadních iniciativ. A Andrej Babiš, tak ten jediný sám jde z kůží na trh a politicky se angažuje. Když skončily ty volby v roce 2025, tak se ukázala taková tabulka, kdo vlastně vyhrál. To znamená, která z těch lobbystických skupin, těch oligarchů stála za tou, kterou politickou stranou. Tak se třeba říkalo, že Richard Chlad a asi taky nějací ti zbrojaři, malí Strnadové, tak možná i velký Strnad, tak ty stály za těmi motoristy. A potom samozřejmě tam byly taky lidé, kteří jsou spojeni s automobilovým, energetickým a finančním sektorem. Vlastně žádná ta velká politická strana, která je v parlamentu, není nezávislá na ekonomických zájmech nějakého oligarchy. To prostě vůbec nepřipadá v úvahu. A když jsme se bavili v té první části o referendu, tak když lidé vůbec nebyli schopni podpořit nějak masivně ty strany, které nejsou mainstreamové, tak jak by asi pro Boha rozhodli pak v tom referendu. Pak bychom tady byli úplně zabetonováni, ještě když vezmeme v úvahu tu roli médií. A říkalo by se, ale vždyť to lid chtěl v referendu. Vidíme, jak se lid chová ve volbách. Tak jak myslíte, že by se choval jinak v tom referendu? Ty ekonomické skupiny jsou i veřejně spojovány s těmi jednotlivými českými politickými stranami. Tak to tady možná taky trošku zmíním. To ANO, tak to je tady Andrej Babiš, to je takový typický příklad propojení velkého biznesu a politiky. Motoristé sobě ty bývaly spojováni s okruhem kolem Václava Klause, ale vzhledem k té zahraniční politice, kterou dělá Petr Macinka, tak asi ty vazby ochably, i když byl vypěstován v podstatě Václavem Klausem. Dále motoristé bývají spojováni s tou podnikatelskou pravicí, s částí automobilového průmyslu. A jak jsem tady zmínila, ten Richard Chlad, ale to není, Richard Chlad není Daniel Křetínský. Dále ODS, tak ta bývá historicky spojována s širším okruhem podnikatelů, hlavně developerů průmyslníků. Tam nejde o jednoho vlastníka, ale tady tyhle ty kruhy, developeři, stavebnictví, průmyslníci. Bývá ODS i v těch městech spojována s městskými podnikateli, s finančními elitami. Co se týče TOP 09, tak tam Zdeněk Bakala, ten je samozřejmě podporovatel pravicových liberálních projektů. Česká pirátská strana, tak ta je absolutně propojena s neziskovým sektorem, který má peníze nejen ze státního rozpočtu, ale z rozpočtu Evropské unie a z rozpočtu OSN. Protože v OSN ta snaha nahradit tu státní správu neziskovkami v podstatě vychází z té agendy 2021-2030 ze strany OSN, takže Piráti jsou spojeni s tímto neziskovým sektorem. Stan, tak tam ty kauzálně nebudu zmiňovat. KDU, ta je církevně orientována, tak církev to taky nejsou žádní chudáci, ne, že by jim přímo dávali něco, ale tam je specifický druh chování těch voličů a lidí, takže tam pan farář zavelí a voliči prostě volí. SPD, tak tam se hovoří také o některých drobnějších podnikatelích a pak samozřejmě je tady ještě pro, tak to je osoba toho Jindřicha Rajchla, kolem něj také byly nějaké kauzy, ale tam není takové masové financování. Ještě když jsem zmiňovala tu nejznámější PPF skupinu toho Kellnera, tak to je veliká skupina, která bývá spojována prakticky s každou vládou, bez ohledu na to, jako má ta vláda barvu. A je to skupina, která je tak jako ocejchovaná, že se snaží vždy o dobré vztahy s jakoukoliv státní mocí, že nepodporuje jen jednu tu politickou stranu. A pak už jsem tady zmiňovala Bakalu, ten je ten hned druhý nejznámější a podobně. Ale když bychom to rozhodili na strany oligarchů, tak by se dalo spíš říci, že tady se jedná o okruhy vlivů. Že to je tedy agrochemický a potravinářský průmysl, to je Andrej Babiš, potom finanční kapitál, to je tedy PPF a další skupiny, pak jsou tady energetické skupiny, energetika, pak developerské stavební skupiny, to je LDS, mediální domy, křetínský veřejný sektor a dotační struktury. A to jsou ty neziskovky a podobně. Takže vlastně můžeme říci, že i ty politické strany mají, každá z nich má blízko k nějakému tomu ekonomickému prostředí. No a teď lidi se řeknou, bože, my jsme chudáci, jak se tomu máme bránit? No tak jednak se o to mají zajímat a pak samozřejmě tyhle ty lidi nevolit, ale když už tedy k tomu došlo, tak co může každý z nás dělat? A teď se to třeba děje v Brně v souvislosti s těmi ale sudeťáky, jenže by se to mělo dít v každém městě, v každém kraji, na jakékoliv téma. Takže každý by měl sledovat veřejná jednání zastupitelstva. Měl by vyžadovat, aby byly zveřejňovány smlouvy, měl by vyžadovat, aby byl zveřejněn, ne zveřejněn, no informace o zákonu o střetu zájmu. Každý by se měl zajímat o územní plánování, občané by měli a mají tu možnost, jenže toho nikdo nevyužívá, podávat připomínky, námitky, a to i k jednotlivým zákonům, kde je to připomínkové řízení. No a pak samozřejmě soudní přezkum rozhodnutí a kontrola médií a opozice, jenže každý je tak zahlcen tou agendou svého vlastního života a těmi starostmi, že tohle to dělá opravdu jenom pár lidí. Takže tolik tady k té oligarchizaci, jestli můžeme ukončit toto téma.
0: Samozřejmě. Před posledním tématem si pojďme odpovědět na to, co nám říká globální transformace lidského vědomí. Jde o označení pro předpokládaný evoluční posun v lidském vnímání, myšlení a empatii. Mnozí filozofové, psychologové a sociologové se shodují, že v reakci na dnešní globální krize dochází k posunu od přísně materialistického a individualistického pohledu k hlubšímu propojení s okolním světem. Dnešní strmě narůstající globální krize udržitelnosti jasně naznačuje, že 21. století bude dobou dalekosáhlé a bouřlivé proměny země i lidstva. Současné

0: Tanec samotného stvoření, píše ve své knize Temná noc, brzký úsvit právě Christopher M. Beach. Tento fenomén lze rozebrat v několika základních rovinách. Myslím tím samozřejmě globální transformaci lidského vědomí. A to od ega k ekologii, vliv technologií, osobní probuzení, technologie, které deformují vnímání reality. K tomu snad jen jeden příklad, jak politika může ovlivnit kolektivní nevědomí. Za posledních pár let se v České republice vystupňovala a silně zmedializovala situace kolem současného premiéra Andreje Babiše. Andrej Babiš se stal negativním fenoménem České republiky. Je vnímán jako velmi nedůvěryhodná osoba, která má v současnosti obrovskou zodpovědnost ve své moci. Jeho vliv postupem let, po která působí v politické sféře, narůstá. Některá média hovoří o tom, že se z něj stalo nebezpečí pro státní finance a finance čerpané z Evropské unie, tím pádem i pro rozpočet jako takový a v důsledku pro ekonomickou stabilitu, spravedlnost a životní úroveň obyvatel celé České republiky. Ať už aktivně sledujeme politické dění v naší republice či nikoli, do našeho kolektivního nevědomí se ukládá to, jak tuto situaci lidé vnímají. I to je samozřejmě globální transformace lidského vědomí.
1: No, já jsem teda měla v plánu, můžu se odklonit od Andreje Babiše, toho bych ve svém pojetí toho dnešního pořadu zařadila mezi ty oligarchy, jako v rámci jedné té skupiny. A já na něm oceňuji, jak jsem řekla, že on jde prostě z kůží na trh, ty ostatní oligarchové ne. Ty to tak řídí jako spoza a ty si nenechají nadávat, ty každý je adoruje. Slyšeli jste někdy v médiích, aby někdo útočil na Bakalu, na svatého Petra Kellnera? Na Daniela, velkého Daniela Křetínského, nebo na úplně supermana Strnada, nikdo. A všichni jenom kopou do Andreje Babiše, protože ten jediný šel z kůží na trh. Ale já jsem teda ten bod, když jsem ho dávala do programu, myslela trochu jinak. Nevadí teda, že se zmocním teď svých myšlenek?
0: Vůbec ne. Já to vlastně použila jenom jako příklad. Jeden z mnoha, protože těch je kolem nás celá řada. Když se zamyslíme nad tím, jak moc používáme to kolektivní vědomí zmanipulované.
1: No to je neuvěřitelné, ale já jsem si říkala, že bych vás tady seznámila ráda s obsahem jednoho rozhovoru, já ho sleduji, je to izraelský analytik, ale vyrůstal v Rusku, jmenuje se Simon Tsipras a on se zabývá nejen tou světovou globální politikou, ale i různými těmi duchovními otázkami a jsou ty jeho pořady vždycky velmi zajímavé. A já se dostanu k obému a začala bych teda, možná trochu navážu tím jakoby duchovnem. A on v tom jednom z posledních pořadů říká, a to se bude, doufám, všem posluchačům líbit, mně se to také líbilo. Já vám to budu říkat tak jako jenom stručně. On říká, bude nová energie, lidé se stanou úplně jinými, postupně nám budou vráceny naše telepatické schopnosti, budeme mít možnost jako chovat se úplně jinak, protože budeme propojeni skrze kvantové pole, tedy skrze éter. A říká, kvantový skok je nevyhnutelný a prostě proběhne. A těm silám, které teď řídí náš svět, tak těm už bude konec, ale on tomu říká přímo síly zla, že ty síly zla se snaží zabránit všemi prostředky, aby působili proti tomu, co se děje, ale on říká, že to je, že to taky používá teda ty termíny, co u nás někdy ezoterika, že to masové probuzení a přechod k té nové realitě, že je prostě nevyhnutelný, že i kdyby se strhali a vytrhli se játra ty zlé síly, takže prostě tomu nezabrání. A teď ale začíná hovořit o globální politice a říká, že to, co on považuje za nejdůležitější, že je odchod Spojených arabských emirátů z OPEC. A že to znamená konec éry černého zlata. Že ty Spojené arabské emiráty byly členy tohoto vojensko-průmyslového kartelu. Říká přímo to.

0: OPECu, vojensko-průmyslový kartel a komplex, že to je konglomerát států, které produkují ropu. A že tam, že byl jeden ze SAE, že bylo jedním ze zakládajících členů. A že prostě dochází úplně ke kvalitativní změně v té globální politice a ekonomice. Že ten OPEC byl kartel zemí, které produkují ropu a plyn a navíc ji prodávají. A že teda sice existují ve světě také jiní producenti ropy, kteří nejsou v OPECu, ale je jich málo a jsou v menšině. A ta podstata toho kartelu OPEC spočívá v tom, že ať se dělo a děje cokoliv, tak každý z těch největších států, které produkují ropu, tak nikdo nezíská monopol, absolutní monopol na žádném tom světovém trhu. Prostě, že si rozdělili trh s energií a nepouštějí do toho kartelu nikoho zvenčí. Takže na jedné straně, že to je oficiální organizace, ale že to je v podstatě organizovaný zločin. A ty Arabské Emiráty to opustily. A že prostřednictvím, jenom prostřednictvím tohoto kartelu jsou určovány ve světě ceny ropy a plynu. A že jako úplně porušují jednoznačně všechna antimonopolní pravidla. A že se teda vzájemně kontrolují, jako kontrolují si ty svoje výdělky. A z prodeje těch energetických zdrojů, že mají ohromné příjmy. A oficiální verze toho, že ty Spojené arabské emiráty vystoupily, tak je, že to je v důsledku války s Iránem, protože Západ zaútočil na Irán. Irán je stát produkující ropu a po zablokování toho Hormuzského průlivu náhle vypukla ta energetická krize a že ten Irán začal s útoky na území těch Spojených arabských emirátů, kde byly americké vojenské základny. A že to ohrozilo samotnou existenci těch emirátů. Ale že ta podstata je jiná toho odstoupení z toho OPECu. Že to můžeme nazvat, nebo že to je symbol toho úplného nového světového přeformátování a že to znamená teda fakt nový světový řád, ale že nejdůležitější v tom světovém řádu bude skok v evoluci. On říká, že to proběhne, a víte, co to je poslední ze série jeho přednášek, kdy on se tomu věnuje, tak já vám říkám jenom extrakt toho posledního. A on říká, že ta evoluce, která proběhne zákonitě, ovlivní naprosto všechno živé, teda i neživé, že ovlivní živý svět, ovlivní svět zvířat, že ovlivní svět pod zemí i svět nad zemí, svět pod vodou, přímo říká, svět na hladině, svět ve vzduchu. Že součástí této evoluce budou nové metody, neříká čeho, myslím řízení společnosti. Součástí toho budou nové energie, nové zdroje energie. A že on tam totiž vychází i z mnohých vědců izraelských, jmenuje tam ta jejich jména. A on říká, že Spojené arabské emiráty jsou takovým lakmusovým papírkem, takovým signálním výstřelem, že se to samozřejmě uvědomují a že proto opustili ten OPEC. Protože zdroje energie na bázi uhlíku, kam patří ropa a plyn, přestanou být používány. Že se připravuje nový řád, kvantový skok. Jde o to, jako on myslí ten kvantový skok, ale to nebudeme rozebírat. A že se na to připravují všechny státy. Čína, Rusko taky. Že ty staré metody výroby a energie se stanou minulostí. A už v budoucnu nebudou nikdy stejné. A teď tam uvádí spoustu konkrétních příkladů. Mě nejvíc zaujala třeba Antarktida. On říká, že tam ty ledovce tají a že se patrně na Antarktidě najdou nové artefakty že je tam velmi činná různá ta přístrojová geolokace, že se objevily pod ledem pyramidy. A já nevím, jestli jste zaregistrovali, že Irán řekl, že prostě chce mít v Antarktidě je vojenskou základnu. To by ještě před rokem vůbec nepřipadalo v úvahu. A jak říká Valerij Pěkin, tak jsou dvě křídla globálního prediktora, jedno bude sídlit v Iránu, druhé v Číně. Potom, ale vrátím se k tomu Simonu Cipisovi, on říká, že můžeme to vidět, že dnes dochází k masivnímu zveřejňování dříve utajovaných informací. Když se ho tam ptají na mimozemské civilizace, tak on říká, teď vám to zacituji. Můj osobní názor je, že informace o nich jsou kontrolované a jedná se o úmyslnou dezinformaci k odvedení pozornosti, že lidstvo je sváděno od toho, co skutečně existuje. A to, co skutečně existuje, nejsou mimozemské civilizace. Že nelidské civilizace nepochybně existují a jsou na naší planetě, ale jsou z jiného interdimenzionálního světa. A ne, že by přiletěli z vesmíru. Tak to mě fakt zaujalo. A pak tam ty říká, že teď se ukazuje v televizních vysíláních, třeba v živých přenosech a ve zprávách, že se tam ukazuje hodně lidí v maskách a že už se to děje několik let. A že se tam tedy objevují a že je otázka, jako co je to vlastně za lidi. Buď mají někdy masku slavných lidí, to jste určitě viděli. Jednak tu výrobu těch masek, co vypadají jako absolutně lidské obličeje, vůbec úplně dokonalé. Vůbec byste nepoznali, když si to nandáte na hlavu, že tam není ten dotyčný nějaká ta dotyčná slavná osobnost. Pak jste určitě mnohokrát viděli, to je taky plno fotek, že třeba, já nevím, mluvil Biden a teď má na krku vidět, že má odchlíplou na krku tu masku, kterou si navlékl na tu hlavu. Ale myslel třeba i masky, když se nosily roušky, anebo když jsou třeba vojáci, takže že jsou zamaskovaní. A on říká, že teda, že my vůbec nevíme, kdo pod tou maskou je. Jestli jiná osoba, nebo neexistující osoba. Pak zmínil, že samozřejmě ten let na měsíc, jak teď měli Američani, že se ukázal jako naprostá lež, jako podvod. A že se ukazuje, že ani kosmonauti nikdy neletěli na měsíc. Ty informace jsou již teď k dispozici, že ani neplánovali přistát na měsíci. Asi tím měl ale na mysli tu poslední kauzu měsíc, let na měsíc v USA. A říká, že všem bylo jasné, že ten let byl fingovaný a že nikam nedoletěli. A že se tím vlastně ani moc netajili. A potom tam hovořil o vraždách vědců, že za poslední, já nevím, si říkal půl rok, že bylo zabito 15 špičkových vědců a teď tam rozebírá, jak byli zabiti. Všichni dobrovolně odešli s ruksakem z domu, měli rodiny, děti a po čase je našli mrtvé třeba někde v poušti. Tak říká, jakými zbraněmi a jakými vlnovými zbraněmi. Asi byli ovlivněni, že to udělali dobrovolně, vždycky se tam našel telefon úplně jako vymazaný, takže se nedalo zjistit, kdo jim volal, kdo je tam poslal a podobně. Mluví tam o těch zbraních na ovlivňování mysli, že se udávají různé ty vlnové efekty a ty ovlivňují různé části mozku. Potom tam říká, že zamýšlí se nad tím a vychází z jednotlivých konkrétních případů, čemu se oni věnovali a k jakému on došel v závěru, že proč ti vědci mizí, že došel k závěru, když to analyzoval, že zjevně zjistili, že cestování vesmírem je nemožné, že to je podvod, že ropa, to, co se o ní říká, je bluf a já jsem, protože sledují alternativní ruská videa, tak tam se to dokonce vyučuje na univerzitách. Ta ropa je neustále produkována tou zemí. Není to tak, jako že by bylo naleziště, to se vyčerpalo a už nikdy nebyla. Prostě je to úplně jinak a že s tím chtěli možná jako vylézt na povrch. Že prostě teď to tam se prolíná s tou jeho evolucí, kterou zmiňoval, že ty zdroje uhlíkové energie budou nahrazeny zdroje energie, které jsou zdarma a nachází se v naší atmosféře, v éteru, že lze extrahovat naprosto volnou energii v neomezeném množství, že to dokázal Tesla těmi svými experimenty a že on si myslí tedy, že ti zmizelí vědci chtěli hovořit, že nejsou mimozemšťané, ale entity z paralelních světů. A ty to tam hovoří o tom, jak vlastně ten vesmír funguje. Je to jako, když se naladíte tu stanici rádia, že přicházejí ty, jakoby, co my je nazýváme mimozemšťany, z paralelní reality, že to objevili, že s tím chtěli seznámit veřejnost, to opakuje. A že tihle ti vědci o nich prokazatelně ví, o některých z nich, že chtěli oznámit, že programy NASA jsou falešné, že to všechno je podvod. A protože teď dochází k hromadnému ničení špičkových vědců, protože teď vlastně kolabuje vojensko-průmyslový komplex. Ještě se tady dívám na něco. A říká, že to můžeme vidět, že se třeba na to, že se něco děje jakoby k lepšímu, že se něco mění, na tom, jak se lidé chovají ke zvířatům, daleko líp než třeba před 100 lety nebo před 50, možná i před 10 lety. Potom, že to můžeme registrovat na tom, že čím je vyšší vibrace, tím rychleji plyne čas. To znamená, že všichni vnímáme, že čas se zrychluje a že vlastně tohleto budeme vidět, nebo takhle, že tohleto všechno se nám rozkreje. A to, co jsem říkala na začátku, on to tam říkal v takovém jako perexu toho rozhovoru, že postupně se nám vrátí ty naše schopnosti, které máme v DNA, kterou vědci nazývají, že je odpadová, nebo taková, jak se to říká se tomu, ne, odpadová DNA, což je 90, asi 9 nebo 8 nebo 90% naší DNA, že prostě fyzicky se zrealizuje to, že budeme mít rozšířené vědomí a že, tady zopakoval to, co na začátku, že 21. století je stolem přechodu a že ty síly zla se tomu snaží zabránit, že dojde k úplnému vyřazení benzínu a je to, bude to velká rána právě pro země OPEC a ty, co produkují ropu, že ropa bude méně žádaná a například, že ty Spojené arabské emiráty úplně prokazatelně se připravují na novou éru energetických zdrojů a že dnes úplně každá země závodí s časem, že nejde ani o konkurenci, ale že je to závod s časem. A já si myslím právě, když se třeba vrátíme k té světové politice, že se toho asi je vědomo Rusko, ale asi i Amerika, proto nám nějaké věci nedávají smysl, protože tohle to nám v médiích neřeknou, ale mně to přijde, jako by všichni závodili nějak s časem, že ví, třeba, že se něco stane. Já jsem ještě na závěr chtěla říci ke globální politice, to byl taky jeden rozhovor Alexeje Kazakova, velmi zajímavý, a on tam říká, a to si myslím, že by bylo dobré zmínit, abychom měli trochu pořádek v tom, v té speciální vojenské operaci na Ukrajině. On říká, je to vojenský a politický analytik, že až letos pochopil, o co jde Vladimíru Putinovi, že on chce, aby ta válka byla jenom lokální, že úplně od začátku, ty tam zmiňujete jednotlivé historické kroky, on nechce, aby se ta válka rozšířila do Evropy. A teď, když tam komentuje to, co kdy Vladimír Putin udělal a jak se chová ruská armáda, že se absolutně snaží zabránit tomu, aby se ten konflikt rozhořel v Evropě. A ještě tam zmiňuje, ať si všichni uvědomí, že přesný název toho je speciální a vojenská operace na Ukrajině. A pak ještě jeden rozhovor Karaganova hýbe teď alternativní mezinárodní scénou. Říká se, že to je poradce Vladimíra Putina. Myslím si, že byl že byl poradce Borise Jelcina a Vladimíra Putina, ale teď už není. A on poskytl velmi zajímavý rozhovor a tam se ho ptají na milion věcí a jedna z těch věcí je, jako zase Rusko bude útočit na tu Evropu. A já už jsem to tady několikrát zmiňovala v těch svých vysíláních, když jsem byla i na těch mezinárodních konferencích online vlastně zemí BRICS, kde byli zástupci jednotlivých států. A on to v podstatě potvrdil i to, čeho my jsme byli i s kolegy svědky, když jsme byli přímo třeba na té konferenci v Moskvě, Jalta 2024 a podobně. O tu Evropu fakt nemá nikdo zájem, protože on říká, že to je jakoby, že je to uráží, když jim tohle to někdo říká. Jakoby oni chtěli jako napadnout nebo obsadit smetiště, že Evropa je zdrojem všeho zla a absolutní morální smetiště a navíc jde úplně ekonomicky do kopru. Tak to fakt bylo drsné a jenom to chci říct, aby lidi, tak posluchači Svobodného vysílače, určitě ne, ale jak teda vidí tu Evropu ti Rusové, že chtějí rozvíjet tu zemi na východ, směr Sibiř a ví, že Evropa je smeťák a vůbec o to nemají zájem. No. Já jsem ještě se ke mně dostal takový zajímavý materiál, že bude 29. června, což je v pondělí, odstaven CERN a že se říká, jako, že tam bude nějaká údržba a tak. No, ale že to asi není ta podstata toho, co se tam děje. Já jsem se tady udělala pár poznámek, ale nevím, jestli se v tom dokážu tak rychle zorientovat, abych vám řekla fyzicky, co se tam děje. Oni říkají, že prostě teď přichází na Zemi tak ohromné množství plazmové energie, že vlastně dochází k tomu, že jsou tam jakoby taveno nějak to zařízení v tom CERNu a ty magnety a podobně. Tady oni říkají, pokaždé, když byly supravodivé magnety uvedeny do provozu a protony do sebe srazily rychlostí blížící se rychlosti světla, stalo se následující. CERN fungoval jako umělá kotva. Je to obrovská intenzita elektromagnetického pole a byla využívána k tomu, aby energeticky stabilizovala uměle vytvořenou něco jako realitu. Ty to tady popisujou a v podstatě mě to hrozně překvapilo, protože mi to objasňovalo některé ty věci, o kterých hovořil ten Simon Tsipis. Oni tady dále říkají, že ten CERN generoval umělé stojaté frekvenční pole. A proč ti provozovatelé přímo říká kapitulují? A víte, jaká tam je ta bohyně toho zničení před tím CERNem, ta indická? Tak oni říkají, důvodem je kosmické přetížení toho softwaru v CERNu. A od začátku léta zaplavuje naší Zemi nezastavitelná vysokofrekvenční plazmová vlna. Toto je plazma, která reaktivuje energetické linie Země a uvolňuje nekonečné množství původní prasíly. A pokud se nyní CERN pokusí se svým umělým taktováním pracovat proti tomuto proudu fyzikálnímu, tak vznikne extrémní kvantová entropie. Magnety zařízení se přehřívají už teď a přehřejí se, protože přirozené frekvence Země, umělé frekvence stroje doslova požírá. Pokud by nechali technici urychlovač běžet i po 29. červnu, systém by utrpěl elektromagnetické rozložení jádra, které by energeticky odpařilo celý sektor Ženevy a že prchají. No a že to právě souvisí s tou naší myslí. Nevím, jestli tady jsme byli zablokovaní a možné to je elektromagneticky, abychom měli uzavřené nějaké části mozku nebo nějakou část v DNA, Takže tady to všechno se mi zdálo, že to, co řekl ten Simon Tsipis, že to potvrzuje tahle ta zpráva z toho CERNu. A ještě když se hovoří o nějakých těch kvantech, jako kvantový počítač, tak já jsem zjistila, že já sama jsem to taky nevěděla. Jakoby, co to je kvantový počítač, tak vám to řeknu. Zadala jsem dotaz umělé inteligence a tam to vysvětlila celkem hezky. Ona, já jsem se ptala, jaký je rozdíl mezi kvantovým počítačem a normálním počítačem. A ona mi napsala, kvantový stroj, jako co to je kvantový počítač? Kvantový počítač je kvantový stroj na počítání. Je to super počítač pro speciální úlohy a používá kvantovou fyziku. Kvantová fyzika je obor fyziky, který zkoumá velmi malé částice, jak se chovají, jak fungují, třeba elektrony, protony, atomy. A teď v čem je podstata? To jejich chování je jiné samozřejmě, než je ta naše jako pozemská fyzika. Tam je to jinak. A to chování těchto nejmenších částic popisují kvantové zákony. Takže ta kvantová fyzika zkoumá pravidla chování těch nejmenších částic. A já jsem se teda ptala, takže kvantový počítač je založen na jiné fyzice, na fyzice malých částic. A tu mi řekl GPT, ano, přesně tak. Běžný počítač funguje hlavně podle normální fyziky, kterou pozorujeme v každodenním světě. A kvantový počítač využívá jevy z kvantové fyziky, tedy kvantový počítač funguje na pravidlech, podle kterých se chovají ty velmi malé částice, jako jsou elektrony, atomy. Proto umí dělat některé výpočty jinak než běžný počítač. Takže kvantový počítač, to říkám na závěr, je počítač, který využívá fyziku mikrosvěta, těch nejmenších částic. Tak jestli jsem někomu upřesnila, jaký je rozdíl mezi normálním a kvantovým počítačem, tak jsem ráda a zmínila jsem to proto, protože když jsem hovořila o tom rozhovoru Simona Tsipise, tak vlastně tam jsem to slovo kvantový skok a kvanta, tak jsem to používala. A myslím si, že to, čím se jako myslí ten kvantový posun a podobně, že to souvisí s tím, jak jsem vám definovala ten kvantový počítač.
1: Iveta nás ještě prosí, pokud bychom měli chvilku času, abychom se věnovali těm nekonečným debatám vládních a opozičních politiků o financování České televize a Českého rozhlasu, protože v tom už se prý podle názorů jednotlivých aktérů nikdo nevyzná. A to, že demonstruje i pan prezident, prý o něčem svědčí podle ní.
0: Musela snad, že ten bývalý předseda České národní banky tak byl pozvaný do televize a oni se ho tam ptali, nevím, jestli jste to zaregistrovali, jak je to strašné, že bude mít televize, myslím, o 2 miliardy míň, když by přešla do toho režimu, že by byla kapitolou ve státním rozpočtu. A jako, co mají dělat? A on jim řekl, že prostě každý musí šetřit a teď tam uvedl konkrétní příklady, kde si myslí, že by ta televize úplně v pohodě ušetřila. Já nejsem proto, pro co jsou mnozí lidé, aby se Česká televize privatizovala. Privatizovaná televize je Prima, Barrandov, Nova a milion dalších soukromých televizí Seznam. A co pak tam je jiné zpravodajství? Já si myslím, že nebo ne, myslím, to tak prostě je, každý stát, pokud teda ho nerozeberou jednotlivá krajská města, které si teď začala říkat metropole, tak každý stát by samozřejmě musí mít nějaké sdělovací prostředky. A mimochodem ten šéf TČNB tam říkal, že prostě v mnoha evropských zemích je samozřejmě dohromady jedno vedení pro televizi, pro státní televizi i státní rozhlas. Takže já si myslím, že stát má mít sdělovací prostředky, má mít televizi, musí jinak, jako jak by fungoval. A musí mít rozhlas, musí mít televizi. To, co oni blbnou v té televizi, tak to, já to vůbec ani nesleduju. jestli si myslíme, že se změní nějak informování, i když bude ta televize pod státním rozpočtem a nebudeme platit to výpalné, jestli se změní to, ta politická orientace televize, no nezmění, protože jsme v Evropské unii.
1: Takže ani nemá smysl vést skutečnou debatu o tom, co všechno má vysílání České televize a Českého rozhlasu obsahovat.
0: No, myslím si, že tam je největší problém a naše bohatství, že Česká televize má ne kartotéku, jako filmotéku, že má ty nádherné filmy, ty nádherné seriály. A kdybychom to privatizovali, tak se tohodle všeho zbavíme. Samozřejmě, že se musí vést diskuze nad obsahem toho, co bude vysílat, ale mám tím na mysli třeba programové složení. Ale ty politické zprávy, ty budou pořád pro evropské a pro natovské. A je úplně fuk, jestli je státní, anebo jestli je soukromá. Teď ani kdyby měla být nějaká televize, která bude proti NATO vysílat, tak ani nedostane licenci, pokud jsme v Evropské unii a v NATO. Takže mně se to zdá, jedna parta taky se pere s druhou partou. Pro nás to bude fajn, že nebudeme platit ty poplatky, ale ten obsah, myslím, jako ten ideový obsah té televize, i když bude pod státním rozpočtem, se nezmění. Možná tam nebudou tolik adorovat Petra Fialu, ani nevím, jestli ještě adorují. Ale zase, když bude premiér Petra Fiala, tak ho budou adorovat znovu. Ale ať je kdokoliv premiérem, záleží to na lidech, lidi nesou tu odpovědnost. Ať je kdokoliv premiérem, tak vláda musí mít nějaký takový sdělovací prostředek. Musí mít vždycky televizi a rádio, každá vláda. Jinak ten stát musí přece být na nějakých principech založen a nějak fungovat. A jestli někdo si myslí, že je svobodný člověk a že tu bude anarchie, tak to chce teda vidět.
1: Obsah se určitě nezmění právě vlivem Evropské unie a jejich takzvaných hodnot, ale co efektivita vynakládaných prostředků?
0: Jo, to se určitě změní. Tak to bude fajn.
1: Ta se změní sama od sebe.
0: No tak budou mít méně peněz, budou muset optimalizovat, nebudou moc točit takové kraviny, co točí. A možná budou dávat tolik věcí z archívu, protože jinak nebudou mít co dávat, jako dává třeba televize Seznam. Víte, co mě na ní naprosto fascinuje? Televize Seznam je příšerná, co se týče stávající politiky a kopání do minulého režimu, ale pořád tam běží ty staré socialistické filmy a seriály. A lidem se to fakt nezdá divný. A dívají se na to. Dívají se na to strašné zpravodajství i na ty dobré seriály a filmy. A mohla bych na závěr otevřít ještě jedno téma velmi stručně.
1: Ano.
0: Nebo už nemáme time.
1: Máme čas.
0: Dobře. Já jsem ještě chtěla říci, že jsem byla pozvána na jeden rozhovor, jmenuje se to Nadsvět, je to u Kataríny Benke a tam jsme se dostali do takové polemiky s tím jejím kolegou, který to s ní natáčí a týkalo se to Edvarda Beneše konkrétně. A já jsem si pak četla diskuzi pod tím videem a zajímala jsem se vlastně o to, jak lidi vnímají Edvarda Beneše. A já bych ráda řekla tady něco na tohle téma. Můžeme to pak vystřihnout třeba jako samostatnou část. Říká se, že vlastně Edvard Beneš, a je to i v tom muzeu Edvarda Beneše, na závěr jako nepodpořil tu ústavu 9. května roku 1948 a jako zavrhl ten systém, který tady nastal a tím pádem byl bojovník proti socialismu. Tak nemůže to být vzdáleno více od pravdy. Když se totiž podíváme na konkrétní svědectví historických dokumentů, tak kolem toho Benešova odmítnutí podpisu vznikla hned po tom roce 1948 absolutně zavádějící legenda. A ta legenda vlastně vychází z pamětí jeho kancléře, který byl antikomunista Jaromír Smutný, žil v exilu v Londýnu A ten napsal paměti a z toho to všechno vychází. Ale ty historické prameny, jako jsou, já nevím, korespondence, jiné paměti, různé novinové články a podobně, tak ty hovoří úplně o něčem jiném. Hovoří jinak. A teď tedy proč Edvard Beneš nepodepsal tu novou ústavu? Já nevím, jestli se ti lidé dívali na to, jaká byla ta ústava 9. května. Ale předtím Edvard Beneš souhlasil s košickým vládním programem, který byl podepsán, a vlastně to bylo logické, když Sovětský svaz zvítězil a tam došlo k postupy a podobně. A my jsme byli součást toho, té zóny, kterou osvobodil Sovětský svaz. A Beneš dobrovolně a rád souhlasil s košickým vládním programem. Edvard Beneš souhlasil s Národní frontou. Protože, jako proč by pro Boha měly kandidovat strany po válce, které předtím kolaborovaly s nacismem? A konkrétně se tam asi nejvíc to týkalo strany agrárníků. A ta sice jakoby zanikla, ale ty sami ty agrárníci kolaborovali s Němci. Takže jako Edvard Beneš souhlasil s Národní frontou. Edvard Beneš souhlasil se znárodněním klíčových odvětví a znárodňovalo se nejen u nás, ale ve Francii, v Anglii, všude, protože ty státy některé byly rozbité a my jsme byli díky americkému bombardování úplně zničeni. Jsme měli zničený průmysl. Takže Edvard Beneš souhlasil se znárodněním klíčových odvětví v roce 1948. Souhlasil Edvard Beneš s těsným spojenectvím se Sovětským svazem. A vůbec se nesnažil po roce 1945 obnovit předmnichovský stranický systém. O těch agrárnících jsem hovořila. To jsou historická fakta. A proto je opravdu problematické tvrdit, že v roce 1948 náhle odmítl ústavu proto, že by byl principiálním odpůrcem socialistických nebo levicových změn. Taková tvrzení vůbec ty historické prameny nepodporují. Edvard Beneš nikdy nenapsal: odmítám ústavu, protože je socialistická. Takový důkaz neexistuje. A naopak řada těch ustanovení ústavy 9. května navazovala na směr, který Beneš podporoval. A to už od roku 45. A když se teda podíváme na ty základní body, což se může podívat každý, tak co obsahovala ta ústava? Řekla, že existuje prezident, že existuje vláda, že existuje národní shromáždění, tedy parlament. A ústava obsahovala katalog občanských práv a vůbec neobsahovala vedoucí úlohu komunistické strany. Tak teď se na to lidé podívají. Takže Benešovi, znovu opakuju, nevadilo ani znárodnění, ani sociální politika. Vždyť byl socialista, pro Boha. Tak proto je úplně scestná ta antikomunistická interpretace typu Beneš bojoval proti socialismu. No nebojoval. Beneš byl socialista. A různí, ty, co nejsou teď publikovaní, jo? Ale když se podíváme opravdu do těch historických knih, tak badatelé a publicisté sdělují, že Edvard Beneš nepodepsal tu ústavu jednoduše proto, protože vůbec nebyl už schopen nést odpovědnost kvůli svému zdravotnímu stavu. Takže tam nebyl žádná ideová výhrada. Protože Edvard Beneš sám nesl tu odpovědnost za roky 45 až 48, pomáhal budovat systém Národní fronty. Takže je úplně nelogické, proč by to nepodepsal. A teď ještě, na co se vůbec nebere zřetel, a ty informace jsou veřejně dostupné. Stačí zadat si to fakt do Google. Objeví se vám dokumenty přímo. Podle těch historických pramenů prodělal Edvard Beneš několik mozkových příhod. Asi pět dohromady velkých. A potom ještě několik malých, a to samozřejmě bylo částečně utajeno, nebo utajeno. S těmi malými nebyli seznámeni lidé veřejně. A tu první mrtvici měl v roce 45. A v roce 47 měl dvě vážné mrtvice a nikdo je nezotavil. A jak jsem řekla, dohromady jich prodělal pět, včetně těch několika menších. A historici se shodují, že v roce 48 byl fyzicky i psychicky absolutně slab a proto abdikoval v červnu a v září zemřel. Takže stačí fakt se zopakovat ty dokumenty a neříkat pořád takový blbosti i na vlastenecké scéně. Tak tohle jsem chtěla říct na závěr.
1: Bylo to tedy poslední téma a tím končí hovory s Vladimírou Vítovou. Pro dnešek se s vámi Vladimíra Vítová loučí, naslyšenou.
0: Já moc děkuji za pozornost, dobrou noc.
1: A já ještě připomínám, že Svobodný vysílač vysílá dál. Následují další zajímavé pořady, včetně těch, které jste si ještě nestihli pustit. Proto hezký večer se Svobodným vysílačem, příjemnou pohodu. A naslyšenou.

Budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak vítejte u toho dnešního pořadu pátečního. Já jsem rád, že se opět slyšíme. Hlásí se vám Petr Václav tady z Midgardu. No a pojďme se podívat na to, kdo slaví dneska svůj svátek. Dneska slaví Leoš. Leoš je příjemným mužským jménem. Je jménem pro muže, který je šaramantní a vstřícný, má však v sobě lví sílu. Tu dostal do vínku dle významu svého jména. Jméno patří mezi nositele jména patří hudební skladatel Leoš Janáček, sochař Leoš Kubíček nebo herec Leoš Suchařípa. Současným nositelem jména je známý český moderátor Leoš Mareš. Mužské křestní jméno Leoš pochází z řečtiny nebo z němčiny. Řecký původ jméno spojuje s antickým jménem Leon. Význam jména by pak pocházel ze slova Leo, lev, druhá výkladová verze. Jméno Leoš odvozuje z německých jmen Leopold nebo Leonard. Dle jména Leopold by se vykládalo jako smělý, statečný. Leute lidé, bald smělý, rychlý. Dle jména Leonard by pak překlad zněl silný jako lev. No Leošů máme v republice 5736. Je to 83. příčka mezi nejčastěji používanými jmény. A to znamená, že milí Leošové, já vám právě teď přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování, no a také skvělé promořování, na to nezapomeňte. Hezky to oslavte, protože je krásně. No a pro nás to znamená, že tady bude slavit minimálně 20 000 lidí v republice. No, pokud znáte nějakého Leoše, nezapomeňte mu popřát, protože mu tím nadělíte zdraví, bo mu prodloužíte život tím, že mu uděláte radost a posílíte mu imunitní systém. Tak, no to je paráda, ne? Tak v pátečním vysílání pochopitelně by nám nebylo dobře, kdybych to byl sám, že? To je jasný. Takže se mnou tu prostě bude můj host, ale až potom, co já ho přivítám. Takže Jiří, zdravím tě, vítám tě ve vysílání, ahoj.
1: Ahoj, čau, taky tě zdravím. Tož vítaj.
0: Tož vítaj. Taková obligátní otázka. Co jsi dělal ten týden, co jsme se neslyšeli?
1: Jak by řekl klasik, ale jsem se tak jenom poflakoval.
0: Takový běžný doktorský pindy.
1: Přesně, takový odborný lékařský pindy. Přesně. No dívej, bylo to jednoduché, z práce do práce zase. Dodělával, vestavil jsem schody půdní konečně, dodělal jsem na půdě pochozí, natáhl jsem elektriku, takže něco se stihlo tento týden, takže jsem rád, že máme horko, až se mi lepijou podrážky k tomu, k rozpálené zemi, takže byla to jenom práce a zase jenom práce. Tento týden. Z práce do práce. Hodně cestování, byl jsem v Olešově u zákazníka. Nějaký Brno, nějaká Ostrava, takže bylo toho dost.
0: No, nakonec papíry a zase jenom papíry. Ale jednou jsme dostali takový úkol. Takový rozkaz.
1: Zlikvidovat diverzanta na motorce.
0: Muž s koženou brašnou.
1: Za žádnou cenu nesmí projet.
0: Máš na mysli soudruhu? Jo, dvě dávky.
1: No nic, tak. Byl to naručitel.
0: To jenom tak na úvod. Jsme si trošku zašpásovali, ale ono to brzy bude velice aktuální, jo, protože těch diverzantů tady máme docela hodně. Máme tady bývalýho ministra spravedlnosti, který krade jako straka. Pak tady máme bývalýho ministra vnitra, který krade ještě víc. Pak tady máme bývalýho premiéra, který jen tak prošustroval několik desítek miliard. Pak tady máme bývalého ministra financí, který neumí spočítat rozpočet a předložil paskl, čímž porušil zákon. No, pak tady máme bývalou ministryni obrany, která objednala zbraně, které ještě vůbec nikdy nedorazily a jsou extrémně předražené. Pak tady máme bývalého ministra zahraničních věcí, který jedinou práci, kterou vykonával, že vždycky dlouho objednával menu pro sebe k obědu, anebo když byly nějaké ty návštěvy. No, pak tady máme bývalou předsedkyni poslanecké sněmovny, která rozkradla dary, které se tam shromažďovaly v té poslanecké sněmovně asi 50 let. No, a pak tady máme ještě současného pořád Pepka Vyskočila, který jezdí na Tajvan a totálně mrší vztahy s Čínou. A propo, víš, jak dlouhé diplomatické vyladěné vztahy s Čínou tenhle ten blbeček narušuje? Víš, jak dlouho, Jiří, máme s Čínou my, jako jeden z prvních evropských států, tak my s Čínou, jak dlouho kooperujeme diplomaticky, jak máme s Čínou vyladíno? Jak bys řekl, že už to máme s Čínou dlouho?
1: Já nevím, od 50. let někdy?
0: Věče, 100 let. My s Čínou, ano, my s Čínou máme diplomaticky vyladěné vztahy už víc jak 100 let. A tenhle ten pazřád se to snaží prostě rozbít. No, ty.
1: No, taky půjde po žních Turkovi, že jo? Možná doslova.
0: No, vidíš, tak
1: pane Pávek.
0: Prosto jde. Myslíš jako k Pávku?
1: Je to má úplně jiný rozměr, pane Pávek.
0: Dostalo to úplně jiný rozměr.
1: Nevážil jsi z mě, půjdeš.
0: Jo. Však on taky půjde, Pávek, neboj.
1: No, Pávek půjde, jak říkají hezky Poláci, tak to pěr dole.
0: No, to by měl moc jednoduché. Jo, on se bude muset zodpovídat z vlasti zrádných nějakých těch
1: pokusů.
0: On totiž vymyslel, že jo, že děti v České republice se nebudou učit česky. Ano. On vymyslel, že se budou učit německy, protože jenom tak mají šanci uspět. Pravděpodobně Spojené státy evropské budou mít úřední jazyk němčinu, ale nebude to čtvrtá říše, budou to Spojené státy evropské.
1: Ano.
0: S jazykem myslím, němčina. Je jo.
1: Já si myslím, že ta němčina už nestihne ani nastoupit, protože bude se to turečtina nebo nějaká svahilština nebo nějaký jiný nářečí. Anebo arabština, protože s těma věcma, co se všechno děje v té Evropě a jak vlastně teďka i řvou, lidi řvou a atmosféra housne a vře, kor třeba v tom Irsku, jo, po tom incidentu. Já nevím, jestli jsi to zaznamenal, jak tam podřízl ten přistěhovalec toho jednoho Ira.
0: No, vím, že nějakýmu chlapovi se snažil uříznout hlavu.
1: No.
0: To je ono.
1: To je ono. A to odstartovalo obrovský jako nepokoje. Já teda nemám televizu, ale zajímalo by mě, jestli o tom naše česká televize, která...
0: No, můžu tě uklidnit. Je jedno, že nemáš televizi. Tohle tam stejně nedávali.
1: Nedávali, jo. Takže jsou stále objektivní a ty
0: vyvážené zprávy poskytují, ano.
1: Ano. A ty poplatky si fakt jako zasloužili.
0: Jo. Hele, no. Ono totiž Irové, jo. Nejsou anglosasové. V tom nejsou, je ten velký rozdíl. Nejsou.
1: Oni jsou velmi přátelští. Já jsem měl několik kontaktů ještě v rámci minulého zaměstnání. Dělali jsme nějaký projekt společně s Irama a měli jsme tady Iry a oni byli velice nadšení z našeho českého piva a když zjistili, kolik stojí to pivo, tak říkali, že se sem přestěhujou oproti těm irským cenám. A panovala s něma velmi dobrá atmosféra. Když se člověk baví s Anglánem, tak je takový odměřený,
0: odtažitý.
1: Takový studený psí čumák, odtažitý taky, ale ti Irové byli hodně družní. Byla s nima sranda.
0: Jo, takže Irům totiž
1: byli to takový...
0: Irům koluje slovanská krev, pozor.
1: No.
0: Jo, Irové, to je odnož Slovanů. No, vidíš, jak jsme to hezky probrali. No tak pochopitelné je, že na každou svini se voda vaří a každý prase má svýho řezníka, takže já věřím ve spravedlnosti.

0: přesně, jak to bude, ale ta víceméně ta povinnost jako učit se anglicky od první třídy, když ty děti se mají učit svůj rodný jazyk minimálně do 10 let. I ruštinu jsme se začali učit až ve 4. třídě, když nám bylo 10, že jo?
1: Jo.
0: Jo, protože vlastně ten jazyk ti buduje osobnost právě do těch 10 let a je velice důležité, abys tam nemíchal jiný jazyk, jo?
1: Ano, a musíš to ukotvit. Ono totiž, když se dneska, já teda zhodou okolností jsem byl na setkání, něco jsme řešili u zákazníka, setkalo se tam víc chlapů, kteří mají děti okolo 10, 12, 14, do těch 17 let třeba. A všichni říkali jako s jedním hlasem, že vlastně nerozumí těm svým dětem, co vykládají. Jo, že používají ty anglikanizmy nebo amerikanizmy, a navíc ještě v takých zkomolených patvarech, že vlastně vůbec nerozumí, co říkají. A to je přesně ta deintegrace toho českého jazyka, že jo?
0: No, mimo přesně, jiné. Takže to je systém jakoby určitých věcí, že? Tak jo, ještě aby se to nepletlo, jo? Bohužel sněmovna to schválila, jo? Až na SPD, tak ale pochopitelně byl navržen, víš, kdo byl navržen na státní vyznamenání in memoriam? Aby Pávek
1: předal? In memoriam, jo.
0: To je pro někoho už je mrtvej, že to.
1: Jo.
0: To ty víš, pochopitelně, to jenom tak připomínám.
1: In memoriam, člověče, toho já neznám.
0: Tady takový,
1: jak se jmenoval, Laďa?
0: Tady takový asi nebydlí.
1: Myslíš, to je PSVBák? To není jméno, to je pomocná stráž VB. Jo, ty myslíš, ta svině Fízlovská, tak ta bydlí ne tuhle vedle.
0: No,
1: no, prosím tě, jako nikdo
0: Koudenhove
1: mě...
0: Koudenhove Kalergi.
1: Jo?
0: No jasně. Otec scénáře, podle kterého se ničí Evropa, tak Koudenhove Kalergi se svým pan-evropským přístupem, založeným na germánských kořenech, tak to je...
1: Takže
0: bude vyznamenán v České republice. Slova. Prezidentem republiky bude vyznamenán.
1: Takže vlastně zase vyhlazování Slovanů a genocida a fašistický vlastně přístup.
0: No ne, tak to je jenom sjednocování germánský přístupu. Ber to tak, že přeci v Evropské unii je Koudenhove Kalergiho cena. A Koudenhove Kalergiho cenu dostávají takový, jako je Merklová, ten Kohl to dostal, dostal to ten ještě jeden, ještě jedno jméno, takový hodně kontroverzní, co se týká tahu proti Rusům. Teď mi vypadlo to jedno.
1: Jo.
0: Já už to, tam je
1: Richard Karl. Jo.
0: Já myslím, že to byl Němec, jako jo.
1: Nebyl
0: to Břežinský, byl to jiný. No, to je cena, která se uděluje za to, jak se naplňují ideje Koudenhove Kalergiho, pan evropské ideje. Jo. Takže.
1: No, ale asi. Já se dívám, Richard Mikuláš Hrabě, Koudenhove Kalergi. Německý Richard Nikolaus Klaus, se dívám.
0: On se narodil v 20. letech to napsal, že jo? 20. století.
1: Jo, spoluzakladatel Panevropské unie, příslušník rodu Kandenhove. Já totiž jsem si to... on byl prezidentem Mezinárodní Panevropské unie, ve funkci byl 1926 až 1972. Dokonce a jeho nástupce, co to je za blbost, jeho nástupce Otto von Habsburg,

0: On dokonce měl český občanství, se dívám, do
1: Nový,
0: roku
1: on byl, ano,
0: 39.
1: on byl Čech, Gordon Hubert Kalergi. Proto
0: No,
1: jsme na něho pyšní, že?
0: No, je tady napsaný, že byl rakouský šlechtic s československým občanstvím, spisovatel, politik, spoluzakladatel, příslušník. Člověče, ten byl našlapán jak popelnice, ten měl tolik funkcí a všeho, že...
1: No, teď on napsal, hele, jedou podle jeho scénáře, jo, jedou podle jeho scénáře. No ne, tak v tom se vidí Pávek, že jo, prostě, on chce zakládat tu evropskou, ty evropské spojené státy a takovýhle. A to je všecko jenom krytka na to, aby to doklepli přesně podle těch zásad. Tam některé knihy, které on napsal, tak vůbec nejsou veřejně přístupné, jo, pozor. Některé knihy jsou jenom pro vykonavatele.
0: Myslíš, že by tam byl nějaký návod, jo, třeba?
1: No, tam jsou právě naprosté návody. To jsou čítanky toho, co oni dneska realizujou. Evropská unie jde vyloženě podle toho. Všimni si, že z Evropské unie, čili z ekonomického modelu evropské spolupráce, se stává evropské NATO. Oni z toho dělají vojenský pakt. To je dneska už...
0: Ano,
1: Rusové to prezentují, jak Lavrov, tak Vladimír Vladimirovič to prezentují jako hotovou věc, že oni se přetransformovávají. Jo, a jestli k tomu použijou NATO zatím, nebo jestli si udělají, to by byla ta, že jo, evropská armáda společná, no tak to by byl Wehrmacht 2, 2.0.
0: Ano.
1: Jo.
0: Ano.
1: Oni jedou
0: Prosím
1: opravdu...
0: tě, já jsem možná našel...
1: Ano.
0: Možná jsem našel toho... Helmut Kohl dostal tu
1: ano.
0: cenu.
1: Merklová
0: Ronald
1: dostala.
0: Reagan.
1: Ano, Reagan.
0: Ronald Reagan. Pak 2010 Angela Merkel. Jo, a tady potom už jsou takový pro mě neznámý jména. Teda.
1: No ještě tam je jedno jméno, které je velmi známé. A byl to německý, buď kancléř, nebo to byl...
0: Otto von Habsburg tady.
1: No, tak to je
0: ten, jeden.
1: Který... Ještě někdo tam je. Jich tam víc, těch potentátů. Ježíš, mě to jméno vypadlo, člověče. To je jedno. Hele, není to podstatný.
0: No,
1: pojďme se posunout teďko k tomu, co je důležité a co je potřeba umět správně číst, aby jsme si z toho zase něco vyvodili. Tak sledujeme Roberta Fica. Robert Fico, pochopitelně jeho politika na všechny čtyři světové strany, velice prozíravá, musím říct. S Vladimírem Putinem pochopitelně nemá problém se bavit, nemá problém se bavit se Zelenským, nemá problém se bavit s kýmkoliv. Ale, co je důležité, Módy navštívil a byl přijat na Slovensku. Takže ty, kterou máš určitě informaci, pojďme to rozebrat.
0: No prosím tě, já to tady právě, že já jsem si tady vyjel události, které se staly od začátku června v rámci BRICSu a dívám se, jestli mi to tady, pro samostatný, tady to mám. Počkej ještě. Státní návštěvy a diplomatický kalendář. Co se týká vrcholných státních návštěv přímo mezi členy BRICS, tak hlavní události spadají do té návštěvy Putinova státní návštěva Číny v květnu a Putinova státní návštěva v Indii 2025 v prosinci, takže Putin vlastně byl v květnu a v prosinci teďka v Indii a v Číně a máme tady teďka tu návštěvu indického premiéra. Já jsem totiž nevěděl, že ta návštěva probíhala, až to na mě vyskočilo zase z nějakých těch sdělovacích prostředků. Je tady napsaný, že diplomaticky nejvýznamnější je skutečnost, že indický premiér Modi, co by předseda BRICSu, mimo jiné teda oni mají letos předsednictví, potvrdil účast na summitu G7 v Evianu 15. až 17. června a Francie přitom zdůraznila význam, který přikládá zapojení Indie a držitelky předsednictví BRICS do blablabla 7. Jo, ale on mi tady nenapsal úplně nic důležitého k tomu. Já mu tady řeknu, ať mi...
1: Tak víš co, ty to tam dohledej a já zatím ti tam udělám na tom můstek, jo?
0: Jo.
1: BRICS podporuje globální zemědělskou spolupráci a potravinovou bezpečnost. Píše se na serveru vietnam.vn 16. zasedání ministrů zemědělství BRICS, kterému předsedala Indie, skončilo v Indore v Madhya Pradeshi přijetím indorské deklarace BRICS, která je považována za nový rámec spolupráce zaměřený na podporu udržitelného rozvoje zemědělství, posílení potravinové bezpečnosti a zvýšení role zemědělců v agendě bloku. Podle reportéra VNA indický ministr zemědělství Shivraj Singh Chauhan uvedl, že indoreská deklarace otevírá novou kapitolu v globální zemědělské spolupráci tím, že staví zemědělce, zejména drobné zemědělce, do centra rozvojových politik. Členské země znovu potvrdily svůj závazek zajistit potravinovou a nutriční bezpečnost, podporovat zemědělství adaptované na klima, posilovat roli žen a mládeže v zemědělství a rozšiřovat spolupráci v oblasti zemědělského obchodu a investic. Podle ministra Chauhana přijatá rozhodnutí odráží společné odhodlání zemí BRICS řešit globální výzvy prostřednictvím inovací, transferu technologií a sdílení znalostí. Zdůraznil, že BRICS v současné době tvoří téměř polovinu světové populace, přibližně 42% zemědělské půdy a podílí se na světové produkci potravin asi 42% posílení spolupráce v této oblasti, proto bude klíčové pro globální potravinovou bezpečnost a udržitelný rozvoj. BRICS byla založena v roce 2009 se 4 původními členy Brazílii, Ruskem, Indií a Čínou, později v roce 2010 se přidala Jihoafrická republika. V letech 2024 až 2025 se blok dále rozšiřoval za účast Egypta, Etiopie, Iránu, Spojených arabských emirátů, Indonésie a Saudské Arábie a stal se jedním z nejvlivnějších mechanismů spolupráce mezi rozvíjejícími se ekonomikami na světě, píše tento server. A hned tady máme pod tím z dneška možná něco, co bychom do toho ještě měli vsunout. To musíme čumět na vietnamský server, aby jsme se dozvěděli, co se děje v Hormuzu. Trump hrozí obnovením leteckých úderů, pokud Irán nedodrží dohodu. Prezident Trump 17. června varoval, že USA jsou připraveny obnovit letecké údery, pokud Irán poruší připravované memorandum o porozumění. Zároveň odmítl zvěsti o financování fondu pro obnovu Teheránu ve výši 300 miliard dolarů. Tak on to podepíše a teď už to zase není pravda, jo. To je masaker, ty jo.
0: No prosím tak... je to ta zpráva, já jsem totiž zaznamenal, já jsem to teda neuvěřoval, ale zaznamenal jsem zprávu, že Irán a USA se dohodli, a že podepsali dohodu,
1: ne,
0: kde USA sklaplo paty.
1: Ne, nepodepsali.
0: Ale,
1: nepodepsali, no, že ono to bylo trošku jinak. To tady zase na rádiích našeho mainstreamu a na televizích našeho mainstreamu plkali nesmysly, jo. Oni se dohodli, předložili nějaké memorandum, dejme tomu, k tomu, aby bylo zahájeno nějaké jednání. Takže Američani měli ustat veškeré boje v Libanonu a tak dál, tam všude, že jo, do toho to měl garantovat Izrael. Američani se měli stáhnout z těch rozsekaných základen, co tam mají. z celého Blízkého východu. Měli rozmrazit zmrazená aktiva iránská, asi, já nevím, za kolik to bylo, 25 miliard nebo kolik. A měli zafinancovat 300 miliard de facto reparací, tedy náhradu škody za to, co způsobili Američani tím svým vpádem. 300 miliard dolarů. A dohoda byla taková, že založí fond a z toho fondu ti, kdož to budou napravovat ty škody, tak oni to budou financovat. Takže teoreticky to mohly být třeba, když řeknu úplně blbě, jo, Americe nakloněné firmy anebo americké firmy. Oni jako, dokonce tam tohleto až takhle, sice nebylo řečeno, ale teoreticky by to mohlo být. Iránčani potvrdili, že nebudou teda vyvíjet žádné zbraně, což oni nevyvíjejí a jsou o tom oficiální zprávy, které má Trump na stole od nezávislých pozorovatelů. V podstatě do 30 dnů by došlo k odblokování Hormuzu, přičemž ale Irán si ponechal nad Hormuzem 100% kontrolu. A víceméně to byla porážka USA. J.D. Vance se nechal slyšet, že to je velké vítězství Ameriky. Zaplatit 300 miliard dolarů je velké vítězství Ameriky. No budíš. No a bylo dohodnuto a Iránčani řekli, že nebudou podepisovat nic do doby, než Američani to začnou konat. To znamená, než se ty věci udějí, jo?
0: Ano, protože je znají, že?
1: Ten podpis byl plánovaný na, to je dneska středa, na pátek 19. je plánován podpis toho memoranda, na základě kterého Američani měli nějakou lhůtu, Iránčani měli nějakou lhůtu a tak dále. Takže by podepsali memorandum v pátek a pokud se stanou ty věci skutečností, které jsou v tom memorandu, tak teprve by se přistoupilo k podpisu dalších závazných dokumentů, dejme tomu jako nějaké dohody o příměří, já nevím co. A vidíš, že 17. června, tedy dneska, Trump opět varoval, že hrozí leteckýma úderama, pokud Irán poruší připravené memorandum. Jak ho můžou Iránčani porušit, jako? Když na tahu jsou amíci. Protože oni musí odblokovat, jo, a popírá, že odmítl zjistit o financování fondu pro obnovu Tehránu ve výši 300 miliard dolarů. To je jeden z těch bodů toho memoranda. Tedy doznání se k reparacím, že jo? Pravděpodobně přišel domů a Senát ho s tím vyhodil, že jo? Že nebudou dávat žádných 300 miliard jako dolarů. Přitom jim by to pomohlo, že by je mohl vyprat, že jo? No tak takhle se ty věci mají. S těma klukama.
0: Oni kluci už nemají jednotnou strategii. Už se jim to sype pomaličku, po lehoučku.
1: No ne, ber to tak, že Trump si asi zadal s oběma stranama, a teď pochopitelně mezi tím lítá, protože je voděnej, a dokonce ne jedním loutkářem, a asi dvouma minimálně. No tak jako nudle v mandě. Proto já jsem tady řekl, a teď nevím, jestli ve vysílání s Míšou, nebo kde jsem to říkal, možná v minulý pátek, že jsme se o tom bavili, že já prostě na to nevěřím, že to je konečná, jako že ten Hormuz bude odblokovaný, jo.
0: No vůbec, to je jenom taktická hra, že jo. Oni to totiž jako pořád nepochopí, jako.
1: Tam je pozor, tam je 600 lodí, jo. Mm-hmm. 600 lodí. A teď pochopí, tam probíhají tam různý ještě ty, že? Tam taky v tom memorandu bylo něco. Já tady ty body někde mám. No, tak já si myslím, že si je změřili, jo. Prostě Irán si změřil tu Ameriku. A je vidět, že Trump už tady zase odvádí pozornost od toho a už se k tomu nezná, jakoby k těm reparacím de facto. Mm-hmm. Už se k tomu nezná. To znamená, že to je zase na vodě všechno a ty Iránčani nic nebudou podepisovat prostě v pátek, jako prý by to dělali. Přesně toto předpokládali, já si myslím.
0: Mm-hmm. No je to stejný vlastně, jak se jedná o míru na Ukrajině. Úplně stejný přístup.
1: Úplně stejný přístup. Já jenom teďko musím říct, protože se bavíme o pátku, jo. Musím říct našim posluchačům, že my ten pořad natáčíme ve středu večer. Protože z nějakých organizačních důvodů by Jiří nebyl k dispozici a já ho do toho pořadu chci. Takže se bavíme o tom pátku, jo. Dneska je středa 17. Takže v pátek ještě všechno může být zase jinak, jo. Zase to klidně jako může být to memorandum podepsaný. Ale memorandum je jenom dohoda o tom, jak se budeme chovat. Jak se budeme chovat, abychom se mohli dohodnout.
0: Ano.
1: Jo?
0: takže takový taky pindy trochu.
1: No, takový lékařský, to odborný pindy. Tak, našel jsi to prosím tě, protože a takhle patří to sem, protože Irán je pochopně součástí BRICSu.
0: Ano, ano. Mám tady na to i odkaz, takže dívej, já to přečtu, mám to tady. Takže Modiho státní návštěva Slovenska probíhala teda 14. až 16. června 2026. Šlo o vůbec první návštěvu indického premiéra na Slovensku od vzniku samostatné republiky v roce 1993. Návštěva byla součástí širšího evropského turné, které zahrnovalo i Francii, summit G7 v Evianu. Indický velvyslanec na Slovensku Apoorva Srivastava ji označila za mimořádně důležitou a výjimečnou a historickou. Návštěva navázala na nedávnou diplomatickou dynamiku, kdy v dubnu 2026 navštívila Slovensko indická prezidentka Draupadi Murmová téměř po 30 letech. A v únoru 2026 jednal Modi se slovenským prezidentem Pellegrinim na okraj summitu India AI Impact Summit v Novém Dýlí. Modi jednal v Bratislavě jak s premiérem Robertem Ficem, tak i s prezidentem Petrem Pellegrinim. Spolu se slovenským protějškem uctil padlé u hrobu neznámého vojína a pozval Fica k návštěvě Indie. Hlavní výsledek a povýšení vztahu. Indie a Slovensko oznámili 15. června 14 klíčových výstupů a povýšili vzájemné vztahy na komplexní partnerství, takzvaný Comprehensive Partnership, což odráží rostoucí hloubku a strategickou povahu vazeb. Modi označil toto povýšení za velmi výjimečný moment. Bezpečnost a diplomacie. Vzniká nová bezpečnostní agenda. Obě strany oznámily vytvoření společné pracovní skupiny pro boj s terorismem a zahájení mechanismu konzulárního dialogu. Ve společném prohlášení Slovensko zopakovalo podporu indické kandidatuře na stálé členství v reformované Radě bezpečnosti OSN. V kontextu rostoucího strategického významu Indo-Pacifiku potvrdili Modi a Fico závazek ke svobodnému otevřenému řádu založenému na pravidlech se zdůrazněním svobody plavby, mírové řešení sporů a mezinárodního práva, včetně úmluvy OSN a mořského práva. Tak, podepsané dohody. Jedná se
1: Já tě zastavím, Jiří.
0: Zastav.
1: Na základě toho, co jsi teď přečet, jak bys to jenom teďko dvěma větama, jak bys to okomentoval?
0: Já bych to okomentoval jako příprava vstup do BRICSu.
1: Přesně tak. Je to měkká forma nástupu do BRICSu. Protože v podstatě Slovensko se tím přihlásilo k zásadním pravidlům, která v BRICSu vlastně jsou.
0: Ano, ano, přesně tak. Tak potvrdili ten multilaterální řád. Úplně to přesně na mě čiší. Jo, já jsem právě že říkal, no to jsou kluci šikovní, protože tam už ty kontakty, trvalý od roku 2024-2025 a vlastně v tomto následujícím roce jde vidět, že Robert Fico přemýšlí hlavou a že jako je dobře strategicky rozkročený za mě. Jo, protože to je úplně... A tím, že v podstatě dělají ty kroky za předsednictví Indie, tak je to mnohem snesitelnější forma pro další mezinárodní jako uspořádání v rámci Evropy. Jo, že prostě protože v Indii shodou okolností, jak jsme si říkali, byla ta Francie, Kanada, Německo a tak dále, Spojené státy, blablabla. To znamená, pořád se mi potvrzuje ta role té Indie, že je to takový, že vytváří měkčí intermeco pro ty země, které kdyby přistupovali za předsednictví Číny nebo Ruska jako za konverzní kroky, ale přes tu Indii to dokážou prostě, jak říkáš, tou měkkou cestou jako udělat to propojení v rámci BRICSu. Tam je otázka, jestli oni budou
1: Evropské
0: kontrolové republika bude nejdřív.
1: Promiň, zase se nám rozsypá to spojení, jo. Prostě tam půl věty třeba vůbec není slyšet. Co ti to ukazuje?
0: To je zajímavé, já se podívám.
1: To by to neukazuje nějaký slabý signál nebo něco?
0: Ne, mám plně nabitý sluchátka a i signál mám dobrý. No. Ani jsem nezměnil kupolou žádnou. Co teď? Jak to jede?
1: Jak to jede? No zatím dobrý, no. Tady je ale důležitý, s kým jednal jakoby ten Robert Fico. Jednal s nejlidnatějším státem, jedním z nejlidnatějších států, to za B. Jednal se zakladatelskou zemí BRICSu.
0: Ano.
1: Ale co je důležité a významné, jednal se zemí, která má předsednictví tento rok. To znamená, že vlastně jednal s nejsilnějším mandátem BRICSu v současnosti. Jo, Vladimír Putin, pochopitelně, to je jasný, ale momentálně, protože to je země, která má předsednictví BRICSu, no tak to je nejsilnější mandát, že?
0: Ano, ty to přesně tak říkáš.
1: Tak pojď na ty dohody.
0: Takže dohody. Při jednání na úrovni delegací bylo podepsáno 11 dohod. Podle společného prohlášení pokrývaly následující oblasti. Pracovní migrace, memorandum usnadňující pohyb odborníků a kvalifikovaných pracovníků. Dále to byla obrana, prohlášení o záměru na společný vývoj a společnou výrobu a spolupráci obranných průmyslů. Dále digitální technologie, vyšší vzdělávání, dohoda mezi IT Dealy a na Slovensku technickou univerzitou o výměně studentů, stipendiích a výzkumu. Dále audiovizuální tvorba, zřízení katedry umělé inteligence, Indická katedra AI na Slovenské univerzitě, dále kvantová komunikace, výměnné studentské programy, rozvoj cestovního ruchu, vznikla zde dohoda mezi Sdružením cestovních kanceláří obou zemí a vědecká spolupráce mezi Indickou národní akademií věd a Slovenskou akademií věd. Tak, to znamená, to byly ty dohody.
1: Jak to na tebe působí? Působí to na tebe tak, že jako Slováci budou dávat Indům, anebo že Slováci budou čerpat z Indie?
0: Slováci budou čerpat z Indie. Rozhodně.
1: Protože totiž to není jenom o Indii. Toto, protože zase víme, jaký jsou dohody Indie, Čína, Indie, Rusko.
0: Ano, Rusko.
1: Takže
0: ano.
1: To otvírá ten prostor vlastně vstupu do prostoru toho BRICSu ve vědě, technologiích, vlastně jako v té budoucnosti. Jo. To jako můžou ty jako Slováci jako říkat, co chcou. Já vím, že někteří Robertovi Ficovi nejsou schopni některé věci odpustit, ale bratři a sestry Slováci, to, co udělal teď Robert Fico, řeknu to blbě, kdyby nic z toho, co ve volbách slíbili, kdyby nic z toho neudělali a povedlo se mu jenom tohleto, to je tak významná záležitost pro budoucnost Slovenska, pro budoucnost vašich dětí, budoucnost vašich vnuků a vnuček, to je neskutečný. Jako mě mrzí, fakt mě to strašně mrzí, že zatím ještě ty problémy, které musí řešit Andrej Babiš tady u nás, kdybych byl sprostej, tak řeknu tu žumpu, když musí kydat, jo. Ty exkramenty, které tady prostě ta opozice neustále vymýšlí a aktivizuje, jo. To prostě, tohle to je zapotřebí dělat. Tohle to je zapotřebí dělat. To, co dělá Robert Fico.
0: Ale já tam vidím jednu pozitivní věc, tím, že česká vláda buduje nadstandardní vztahy se Slovenskem, tak my se k těm Slovákům můžeme tak jako přicmrdnout teďka. Ty myslím já, že bych tam viděl příležitost, jo. Třeba nějakým způsobem v rámci těch bilaterálních dohod a podobně, jo. Takže za mě jako tleskám, posíláme velký palec nahoru Ficovi a slovenské vládě, protože jako fakt dobrý.
1: Já bych dokonce řekl ještě, že i Pellegrini mu, protože tu návštěvu určitě Pellegrini rozjednal, to tam bylo zmíněno, že v podstatě už se s Modim sešel někde na okraji nějaký konference k něčemu ohledně umělé inteligence. Byli takový, jak bych to řekl, bylo kontroverzní, že Pellegrini se stal prezidentem, že to byl politický obchod, jo, a tak dál. Ať to bylo, jak to bylo, tak Pellegrini jako prezident kope za Slovenskou republiku. To ten náš nájemník na ty Hradčanský 1, jo, ten kolaborant, to se nedá srovnat. Kam se hrabe Wittmer?
0: Kam se hrabe Wittmer?
1: To se nedá
0: to srovnat. Přesně
1: jo, tak. Přesně tak, no tak pojď, jdeme dál. Jo.
0: Modi a Fico se rozhodli na posílení vzájemného obchodu a oboustranných investic v sektorech jako automobilový průmysl, elektronika a další pokročilá výroba. Modi na tiskové konference zmínil jako oblasti zvláštního zájmu automobilový průmysl, železnice, pokročilou výrobu a zelené technologie. Lídři se navázali posilovat spolupráci v umělé inteligenci, v polovodičích, technologiích 5 a 6G, kosmických aplikacích, zdravotnictví, zelené energetice a odolné infrastruktuře. Obě strany vyzvaly k brzkému uzavření a provedení obchodní dohody mezi Indií a Evropskou unií. A vazba na BRICS a iránskou dohodu. Je podstatné, že návštěva proběhla v době, kdy Modi, co by předseda BRICS, současně mířil na G7 do Evianu, což ilustruje indickou roli mostu mezi Západem a globálním jihem. Slovenská zastávka navíc časově splynula s ohlášením dohody USA Irán. Podle indických médií Modi ocenil Trumpovu iránskou dohodu, neboť otevření obchodní trasy znamená pro Indii velkou úlevu. Ale to samozřejmě se bude ještě vyvíjet, tady toto. Nicméně bych chtěl říct, že co se týká Indie a indických sdělovacích prostředků, tak ti vlastně o Iránu celou dobu pravdivě informují. Takže kdyby někdo chtěl a potřeboval se o Hormuzu dozvědět opravdu pravdoucí, tak na indických serverech je to všechno, tam je všechno jako popravdě, jak to vlastně jako je. A iránská televize i vlastně promítá, viděl jsem dokonce, že promítá zprávy z Indie. jako indické reportáže o Iránu, tak to způsobem. Takže za mě super počin, strategická rozhodně výhoda Slovenska, co se týká na propojení s BRICSem. Otázka je, jestli na tom předsednictví již neprohlásí, že Slovensko je dalším členem té širší rodiny BRICS Plus. Klidně se to může stát, protože ten summit je ohlášen na první, v polovině září. Myslím, že je tam taky nějakého 14. 17. 17. září, takže uvidíme, jestli se neoznámí. Protože vlastně letos byl přijat do skupiny BRICS Vietnam jako další země, takže uvidíme.
1: No, tak
0: Třeba tam bude
1: náhodou to
0: Slovensko.
1: čtu z vietnamského serveru, že jo?
0: No, samozřejmě, samozřejmě. Jo, jo.
1: No, takhle.
0: Vrana k vraně se dá, jak se říká. A za mě je
1: Upřímně,
0: to, je
1: jo,
0: to.
1: upřímně nevím, jestli bude klima na to, aby se to oznámilo. Ono totiž by to Robertu Ficovi mohlo trošku zkomplikovat některé jeho záměry a plány. A nebo naopak by mu to mohlo výrazně pomoci v posílení mandátu Slovenska. Takže já si myslím, že to se teprve vyvine. A myslím si, že s Modym asi udělali nějakou dohodu, no, tady o tom. Ale můžou být
0: No.
1: pozvaní jako pozorovatelé, pochopitelně.
0: No, já jsem totiž zvědavý, jak se to vlastně vyvine, protože pro náš region, kdyby se oni stali plnohodnotnými partnery BRICSu, protože ty bilaterální dohody oni už budují. A to je jedna ze zemí, nebo jedna z podmínek. Další věc je ta, že Slovensko má dobré vztahy diplomatické jak s Čínou, tak s Ruskem, takže tam je jako predikce silná na tady to propojení. Takže já jsem opravdu zvědavý. Pro náš region by to znamenalo hodně, protože my samozřejmě se Slovenskem velmi úzce spolupracujeme, takže a já to tady na Slovensku nemám daleko, takže když tak půjdeme v BRICSu na Slovensku, když bude nejhůř.
1: Teď ti položím osobní otázku, Jiří.
0: Ano.
1: Myslíš si, že to by bylo z Modiho hlavy? A nebo
0: Co
1: takhle,
0: myslíš?
1: já ti dám na výběr. Myslíš si, že to bylo z Modiho hlavy, to znamená, že Pellegrini s ním dal cigáro a potom teda se z toho vyklubala tahle návštěva. Nebo že to je o tom, že Robert Fico byl v Moskvě, tam měl jednání s Vladimírem Putinem mezi čtyřma očima, víceméně. Pak proběhlo jednání Vladimír Putin a Xi Jinping v Číně.
0: Ano.
1: A pravděpodobně byl telemost z Indií. Vysvětloval jsem, proč. Vysvětloval jsem, že vlastně Vladimír Putin byl nastínit situaci před úderama, který Rusko udělá v některých evropských státech.
0: Ano.
1: Jestli jsem dobře chytil tu informaci, jak jsi to četl, tak jedna z těch dohod je o výrobě obranných prostředků, tedy
0: Ano.
1: výroba zbraní.
0: Výroba obranných systémů tam bylo vyloženě
1: Výroba
0: řečeno.
1: obranných systémů, dobře. To znamená, že to jsou systémy, které budou sloužit k obraně, ať je to protivzdušná, jo, a tak dále. No, momentálně Slovensko dodává na Ukrajinu, což pochopitelně pravděpodobně vlivem této dohody by se mohlo změnit, protože Slováci se budou mít na co vymluvit v uvozovkách, že z obchodních důvodů prostě musí trošku jako začít napínat plachty jinam. Za mě Pamatuju, když jsem tady říkal, že je možné, že Slovensko se stane dokonce unijním státem Ruské federace. Když jsem říkal, že je zcela pravděpodobné, že vliv Moskvy se vrátí, protože bude vypovězena dohoda 2+4 a vliv Moskvy se vrátí třeba nějakou formou skrz BRICS. Jo. Jenom to časování,
0: myslím si, že to máme tady.
1: Jenom to časování může být obráceně. Ono totiž to může být tak, že nejdřív se tady začne budovat jaksi dobrý vztah s BRICSem a v podstatě odklon od Evropské unie, která dřív nebo později vyhodnotí některé země, že prostě ve vojenském paktu Spojených států nacistických prostě nehodlají být. Do toho Rusové vypoví dohodu 2+4, protože Německo se chová tak, jak se chová, protože Německo už je dneska hlavním iniciátorem vlastně Spojených států nacistických evropských, tak ono to k tomu všechno spěje, že jo. Takže věci se vyvíjí v podstatě podle toho, co jsme si tady povídali. By to pro někoho bylo jako science fiction, jo, takže... To bude složité.
0: Je to pravda to, co říkáš. No, ten můj osobní názor je takový, že určitě je to dlouhodobější rozehraná hra, je to strategie, je tam určitě iniciativa Slovenska a myslím si, že to může určitě v této souvislosti s návazností na ten BRICS a potom na tu soudržnou alianci s Ruskem, protože Bělorusko je vlastně v té alianci s Ruskem, takže může to být návaznost na tady ty dohody. A ještě mě tam pinkla jedna věc, že Slovensko může být jako oficiální odchodový koridor pro lidi, kteří potřebují se dostat na východ.
1: V případě, že by se změnily legislativní rámce.
0: Přesně. Jo. Přesně tady toto, že to bude prostě jednoduchý model, jak se dostat.
1: No ale, kdyby Slováci vstoupili do BRICSu, tak bychom se zase mohli stát Československem, ne?
0: No to bychom nemohli, no. Já jsem rád, že vlastně ta česká vláda dělá teďka, nebo prostě pracuje na nestandardních vztazích se Slovenskem, takže za mě úplně super. Jo. Takže...
1: Má to ještě jeden rozměr, Jiří. Robert Fico přece byl jedním z těch, kteří žehrali pro Evropskou unii, pamatuješ? On jako byl ten budovatel, že jo? Protože on viděl, takhle, Robert Fico si moc dobře uvědomuje, že ani Slovensko, ani Československo nebylo natolik velkou zemí, aby se obešlo bez souručenství s nějakým velkým komplexem, jo? On je pragmatický, takže on si to uvědomuje. Takže ta Evropská unie, ta mu připadala logická. Ovšem to byla ta Evropská unie toho předkládaného typu, od té doby se výrazně změnila. Dneska už to není ani diktátorství Evropské komise, tedy nikým nevolených, kteří diktují voleným představitelům těch zemí. Ale dneska už je to evropský vojenský pakt, který...
0: Fašisticko-nacistická
1: prostě jakoby militantní organizace, jo. Čili ano. To je už dneska úplně něco jiného. Takže já vidím, že Robert Fico je zase při chuti jako být účasten nějakého velkého celku, který má hlavu a patu. Kdyby tenkrát byl BRICS, tak asi třeba pro tu Evropskou unii tolik nebyl, kdo ví, ale zkrátka a dobře věci se vyvinuly, ukázalo se, kdo je kdo, kdo to jak myslí, jakou kdo má budoucnost a kam směřuje. No a Robert Fico pragmaticky prostě rejduje správným směrem. A to pochopitelně ještě pořád jako koukejme na Maďarsko, protože Maďarsko, tam nevím úplně přesně teďko, to, co se tam odehrává, do jaké míry, to je jaksi manipulace s těma informacema ze strany mainstreamu, anebo co se tam vlastně děje, jako já jako úplně přesně, protože jsou protichůdné informace, jo, že
0: ano,
1: Maďar přesně něco říká, že je pro evropský toto, toto, toto, ale přitom pak se dozvíš, že to bylo úplně jinak. Jo. A v Maďarsku už začínají být docela protesty proti některým věcem. No, Polákům těžce vadí ten nacismus a těžce jim vadí ta neochota Kyjeva nějakým způsobem jako se postavit čelem k tomu nacismu. Oni to tam prostě pěstujou a pro Poláky je nepřekročitelný moment toho, jak jim tam vyvražďovali, co tam všechno páchali banderovci a nacisti na jejich území. Čiže myslím, že tam někdo vracel nějaký vyznamenání, ocenění nějaký, který tam dostal od Zelenského, tak minimálně dva to vrátili, nějaký politici, protože s nima nechcou mít nic společného, protože vidějí, že toto takhle nejde. Mluvil o tom Zaorálek, tuším v úterý jsem to pouštěl, mluvil o tom Zaorálek s tím slovenským jedním, teď nevím jeho jméno, ale tak se tam tak notovali. No, všichni okolo vidějí, že Kyjev je nacistická chunta, jo. Jenom my tady ještě se pořád jako tváříme, že ne, jo. Ale to je otázka času. Tak už máš tu Indii dodělanou teďko, nebo ještě tam máš
0: tu něco? V podstatě jo, já ještě dohledávám tu schůzku na G7 s Modím, ale nevím, jestli se to už...
1: Mrkni na to.
0: Jo, něco tady mám.
1: Tak jsem s tím, Jiří, jsem s tím.
0: Už mi to tady hrne pod tlakem. Premiér Modi na summitu G7 v Evianu 15. až 17. června, což je dnes. Kontext a dvojí role Indie. Indie není členem G7, premiér Modi byl pozván jako host. Francouzský prezident Macron pozval Modiho na 52. summit G7 už v únoru 2026 během své návštěvy Bombaje. Výslovně přitom poukázal na to, že zatímco Indie letos předsedá BRICS, Francie předsedá G7 a vyzval k vzájemné koordinaci mezinárodní agendy. Účast Indie tak měla symbolický význam. Země funguje jako most mezi G7 a globálním jihem v době, kdy sama vede BRICS. Diplomatickou přípravu potvrdilo už březnové setkání ministra Jaishankara s francouzským protějškem na okraji jednání ministrů zahraničí G7, kde Francie zdůraznila, že si přeje úzce zapojit Indii do svého předsednictví v G7. Vystoupení Modiho na výjezdovém zasedání. Hlavním bodem programu bylo Modiho vystoupení 16. června. Premiér promluvil na výjezdovém zasedání na téma vytváření nových partnerství a obnova mezinárodní solidarity. Klíčová poselství projevu. Důvěra jako základ partnerství v propojeném světě, kde se prolíná energetická, potravinová, zdravotní, kybernetická i hospodářská bezpečnost, označil budování mezinárodních partnerství za nezbytnost. Upozornil, že obchod a technologie jsou zneužívány pro úzké zájmy, což vede k deficitu důvěry. S odkazem na poučení z pandemie covidu vyzval státy k budování důvěry a transparentnosti. Dále, lidskost na prvním místě, zdůraznil, že Indie vždy uplatňovala přístup Humanity First, což se odráží v iniciativách jako Mezinárodní solární aliance, Koalice pro infrastrukturu odolnou vůči katastrofám, Globální aliance pro biopaliva, Mission Life a kampaň Ek Pat Ma Ke Nam. Svou vizi zakotvil v odvěké filozofii Svět je jedna rodina. A dále rovnocenné partnerství na místo dárce a příjemce. Uvedl, že mezinárodní partnerství by se měla posunout k modelu dárce příjemce, k solidaritě, k rovnoměrnému vlastnictví. Za největší překážku budování solidarity označil nedostatek úcty k mezinárodnímu právu a zdůraznil prioritu dialogu a diplomacie k zajištění míru a stability. Pak jsou tady nějaké ještě věci. Tady ještě Modi a Trump. Šlo o nejsledovanější setkání při příchodu na výjezdové zasedání. Oba lídři poprvé zhruba po 16 měsících se setkali osobně, podali si ruce a krátce pohovořili. Modi seděl u kulatého stolu mezi Trumpem a německým kancléřem Olafem Scholzem. Plnohodnotná bilaterální schůzka proběhla 17. června. Trump novinářům řekl, že rozhovor s Modim byl velmi dobrý, označil ho za tvrdého vyjednavače a uvedl, že obě země pracují na obchodních dohodách. Dodal, že Indii někdy v budoucnu navštíví a na dotaz ohledně obranných vztahů řekl, že pokud by byla Indie napadena, USA by jí přišly na pomoc. Podle zdrojů měli lídři probrat situaci v západní Asii, Hormuzský průliv, dovoz energie z USA a navrhovanou dvoustrannou obchodní dohodu. Kontextem je výrazné ochlazení vztahů. Indicko-americké vztahy zaznamenaly velký propad poté, co Washington uvalil na Indii sankční cla. A mám tady poslední věc ještě. Modi a Evropská unie. Modi absolvoval rovněž trojstranné jednání s předsedou Evropské rady Antoniem Kostou a předsedkyní Evropské komise Uršulou von der Leyenovou na okraji summitu v Evianu. Tématem byla i obchodní dohoda mezi Indií a EU, jejíž rychlé uzavření Indie dlouhodobě prosazuje a kterou Modi zdůraznil i den předtím na Slovensku. Takže tak. Zaujala mě?
1: Povídej.
0: Zaujala mě?
1: Promiň, já jenom jsem chtěl říct, jako, kdyby vás někdo napadl, tak my vám přijdeme na pomoc. Jinými slovy, až vás napadnem, tak vás zároveň osvobodíme.
0: No, jako měl jsem stejné myšlenky, ale... Označil ho za velmi tvrdého vyjednavače. Na mě to dělá, já řeknu svůj pohled a pak tě nechám mluvit. Na mě to dělá dojem, že Indie má za úkol urovnat ty vztahy v rámci světa jako mezinárodní partner pro mír. Tím, že vždycky byli takovým způsobem jako brání jako mírumilovný národ v uvozovkách. A vidím tady tu mezi řádkama napsaný, že ono mi to teda tady nevyskočilo, ale tak to vnímám, že Modi těm partnerům vysvětlil, pokud nebudou postupovat podle mezinárodního práva a těch mezinárodních dohod a nebudou se snažit dohodnout, tak půjdou z kola ven v podstatě. Nebo jim řekl potenciální scénář, jak to může vypadat. Protože se sešel s Trumpem, s Olafem Scholzem a sešel se s von der Leyenovou a s tím Kostou. Takže jako klíčoví lidi za mě.
1: Dobrá úvaha. Já ho taky beru jako Takhle, když Trump o někom řekne, že je tvrdý vyjednavač, tak to znamená, že Trump na něj zadupal a on se z něho očividně nesesoul. Jo. To znamená, že Trump narazil, stejně jako narazil v Číně. Jo. Takže já si myslím, že Trump to zkusil, jako, že Modi ho si vohne, jak potřebuje, protože ani s Putinem, ani se Sittingem to nešlo. A Modi mu ukázal, že i on je tvrdý zastánce mezinárodních úmluv a práv a že to, co si dovoluje Amerika, je prostě přes čáru. A myslím si, že v horovském průplavu nebo průlivu si Američani těžce nabili hubu a proto s ním Modi jednal víceméně tak, že to nebylo rovnej s rovným, ale že Modi tomu Trumpovi dal čuchnout k tomu, že tak, jak si nabili držku v Iránu, tak jsou schopni je srovnat kdekoliv na světě.
0: Já si to myslím taky.
1: Čili pravděpodobně mu řekl, že a tady to končí, tady stopka, je to jako, když Hitlera zastavili u toho Stalingradu, jo. Tady stop a dál už to nepůjde, jako. Vy jste překročili úplně všechny meze, jo. Protože aby si někdo kradl po světě, co se mu zlíbí, to už není ani kolonialismus, jako.
0: To je mezinárodní terorismus.
1: To je terorismus. A pozor, teď se ukazuje, že Amerika má na krku bioterorismus, tedy jako biologický, používá v podstatě biologické zbraně, vyvíjí biologické zbraně, přestože na území USA se to nesmí. Tak teďko to prasklo, že oznámila to přímo americká šajba, která má k tomu zcela bezpečně jako dostatečný mandát, tak oznámila, že prostě Amerika financovala asi 120 biologických laboratoří v různých zemích světa, mimo jiné i na Ukrajině. Rusové pochopitelně tam k tomu zadrželi, co mohli. Hodně těch biolaboratoří bylo zlikvidovaných ještě před příchodem ruské armády, ale pozbírali, co mohli. Zdokladovali, zdokumentovali. Čili takže tohle to mají na krku ekonomický terorismus, pak pochopíte standardní klasický, když oni založili terorismus, oni to, co my nazýváme terorismem, tak to je jejich dílo, jo.
0: To je jejich práce, ano.
1: Teď se ukazuje, že v podstatě zničili ten Blízký východ, protože když jim rozstříleli ty její harpové stanice, tak najednou tam začalo pršet a napršilo tam víc vody než za posledních 30 let. Takže ono na tu Ameriku teďko nějak ti člověče prasklo spousta věcí, jo. A pravděpodobně Trump to dostal mezi světla jak v Číně, tam to bylo asi hodně tvrdý v Číně. Tak já asi myslím, a Modi to jenom potvrdil, že prostě mají stejný stanoviska, jo?
0: Jo, já si to představuju tak, že v Číně dostal přes pařáty a vysvětlili mu takhle hochu, teda ne, na to zapomeň, jako skončili jste. A Modi mu řekl, podívej se, my všichni táhneme za jeden pro vás, takže prostě tady si nebudeš dělat, co budeš štít. Tady samozřejmě je to diplomaticky jako řečeno, ale určitě v tom mezinárodním jednání mu to jako sdělilo, že tak to prostě bude hotovo.
1: No protože Indie usiluje o členství tuším v Bezpečnostní radě, nebo jak to tam zaznělo, že?
0: OSN, ano.
1: OSN, no a nevím, jestli i Čína je už přítomná. Rusové mají určitě právo veta. A teď nevím, jak je na tom Čína. Ale to vůbec nevadí, protože vidno, že BRICS posiluje, neskutečným způsobem posiluje svůj vliv. Jo. A proto bylo to jednání s evropskými lídry, když to takhle řeknu, protože si myslím, že dostali silné varování před tím, k čemu chtějí použít Ukrajinu. Jo. Myslím si, že

0: miliard eur. Bude potřeba na obnovu ukrajinské ekonomiky. Je mi známo o návrzích kancléře Spolkové republiky, že by Ukrajina měla být asociovaným členem a tak dále. Nás se to vůbec netýká. My proti tomu nejsme, prosím. My jsme proti tomu, aby se z Evropská unie stal vojenský blok. To je to, co nás znepokojuje, samozřejmě. Ale proti nějakým ekonomickým integracím, prosím, klidně. Ale evropští experti vědí, kolik to stojí. A evropští zemědělci vědí, jaké následky bude mít otevření evropských trhů pro ukrajinské zemědělské produkty. Ano, pravděpodobně by Evropská unie mohla hrát pozitivní roli, ale ne dodávkami zbraní, nýbrž snahami přesvědčit kyjevskou vládu, aby souhlasila s kompromisy, o nichž jsme hovořili v Anchorage. A to je vše.
1: To zapadá. To znamená, že místo toho, aby tam dodávali zbraně, i když teďko zase Amerika schválila asi 1000 nebo 3000 raket, že jim dodají.
2: No to jsem viděl, no. To jsem ale chtěl zase, taky probrat.
1: Takhle, berme to jako, je to mainstream, že jo, takže musíme to brát jako propagandu. To znamená, že možná Trump to jako řek, jo. A teď je otázka, jestli Amerika má fyzicky ty střely, anebo jestli se jenom jedná o obchodní deal, že by za peníze Evropanů si Ukrajina zaplatila u Američanů ty rakety. Protože Američani, myslím si, že ani nemají na to, aby je dali zdarma, jo. Takže to, že jim je poskytnou, tak pochopně to bude obchodní záležitost, to nebude jako... To nebude nic jako gratis, jo.
2: No to bude financování umírající americké ekonomiky akorát.
1: No zase Evropani to zafinancujeme, ne? Protože kde vyžebrá ten žebrák ty peníze?
2: No.
1: No. To víme, kde vyžebrá. Kdo mu je poskytne.
2: Ano. No prosím tě, a máme teda ještě jednu kauzičku takovou. Chtěl jsi tam ještě něco?
1: No v podstatě asi je to srozumitelné, je to očividné. Je to diplomacie BRICS vůči kolektivnímu západu. A teď je otázka, jestli zůstane u té konfrontace diplomatické, a nebo jestli bude muset být přistoupeno k razantním krokům.
2: To já si myslím, že brzo uvidíme asi.
1: Mě
2: zaujala to vyjádření, nevím, jestli to na tebe vyskočilo, na mě to vyskočilo, jo. Vyjádření velitele Luftwaffe o připravenosti čelit Rusku. Zachytil jsi tady tu zprávu?
1: Něco jsem o tom slyšel. Hodili si tam triko, jako že můžou udeřit klidně dneska, my jsme připravení.
2: Jo. Já totiž tady k tomu něco mám, takže bych to přečetl.
1: No tak pojď.
2: Co ty na to?
1: No tak pojď. Tak,
2: autorem výroku je generál poručík Holger Neumann, velitel německého letectva neboli Luftwaffe. Paradoxní je, že vlastně Luftwaffe se pořád jmenuje Luftwaffe, jak za Hitlera. Jo. V rozhovoru pro britský deník The Telegraph v zveřejněném 15. června 2026 prohlásil, že německé letectvo je připraveno bojovat ještě dnes večer. Šlo o jeho první rozhovor pro britský list a podle Telegrafu o jedno z nejostřejších vyjádření vysoce postaveného německého vojenského činitele za poslední roky. Uvedl, že pokud by se Rusko pohnulo proti kterémukoliv členu NATO, byly by na něj uvaleny zničující letecké údery a obranou akci charakterizoval jako 32 proti X s odkazem na sílu Spojených vzdušných sil. Smysl formulace bojovat dnes večer sám vysvětlil, znamená to, že pokud by mu někdo nyní zavolal s popisem konkrétní situace, musí být připraveny okamžitě a podle něj připraveny jsou. Zároveň dodal, že doufá, že k válce mezi Evropou a Ruskem nedojde. Tak, teďka.
1: My jsme připravení. Hele, můžou klidně přijet ještě dneska večer. Jo. Ale ideální by bylo, kdyby radši zůstali doma, no.
2: Jo,

0: prostě, to je blbec. Ale otázka je, no pak to probereme, já tady ještě k tomu něco mám. Konkrétní cíle a klíčová teze. Neumann jmenoval konkrétní strategické oblasti Ruska. Mezi možnými cíly v případě války uvedl Kaliningradskou oblast, poloostrov Kola na severozápadě Ruska, oblast Petrohradu a Černomorský region. Poloostrov Kola zmínil jako místo, kde Moskva buduje jaderné zbraně. Petrohrad kvůli klíčovým námořním kapacitám a Černomorský region kvůli ruské flotile. Hlavní tezí bylo, že NATO nerozlišuje mezi členy podle důležitosti. Zdůraznil, že útok na pobaltské státy by měl stejné důsledky jako útok na Spojené království nebo Německo. A že uvnitř NATO neexistují zóny s různou úrovní bezpečnosti. Současně varoval, že před podceňováním protivníka jako první pravidlo číslo 1 uvedl, že nepřítel nikdy nelze podceňovat, poukázal na vysokou přizpůsobivost ruských ozbrojených sil během války a jmenoval stroje SU-35, SU-57, MiG-31 a celé spektrum řízených balistických a hypersonických zbraní. Kontext a transformace Luftwaffe. Výrok je třeba číst v kontextu proměny německého letectva. Po desetiletí byla role Luftwaffe v NATO omezena na přepravu a průzkum. Například v Afghánistánu Němci přepravovali a pozorovali, zatímco údery prováděly americké a britské posádky. Nyní německé letectvo se přesouvá od desetiletí převážně transportních a průzkumných úkolů k přípravě na plné nasazení v případě konfliktu. Kritici upozorňují na rozpor mezi retorikou a reálnými kapacitami. Z 35 objednaných letounů F-35A není v provozu ani jeden. První stroje prochází konečnou montáží a výcvik pilotů je plánován na konec roku 2026. A dodáním na základnu Bichel se očekává spíše až v roce 2027. F-35A má primárně nahradit stárnoucí flotilu Tornado jako nosič americké jaderné Pumy v rámci mechanismu jaderného sdílení NATO. Výrok zapadá do série podobných německých prohlášení. Velitel německého pozemního vojska, generál poručík Christian Fröding, dříve uvedl, že Německo musí být připraveno na ruský útok v roce 2029 nebo dříve. Ještě přečtu reakci, jo, z Ruska, pak to rozeberem. Jo, protože to je jako vstota. Reakce zejména ruská strana. Nejhlasitější reakce přišly z Ruska od rusky orientovaných médií. Mluvčí ruského ministerstva zahraničí Maria Zacharovová označila Neumanna za neonacistu. Ruská agregátorová média jeho slova zarámovala historickými narážkami, připomínala, že předchozí lety Luftwaffe na východ skončily pro Německo špatně a že ruská vojska třikrát dobila Berlín. Část komentátorů zároveň výrok bagatelizovala, hodnotila hlasitá prohlášení především jako okázalost. Po zasazení do širšího ruského postoje je relevantní, že Vladimír Putin dříve označil výroky západních politiků o ruském útoku za úmyslnou provokaci a zdůraznil, že Rusko má prostředky srovnat se zemí ty, kdo ohrožují Kaliningrad. Takže no, konec citace.
1: Konec citace.
0: To je hustota, že? První věc, co mi tam hned vleskla, je to, že oni chcou bojovat s nějakýma letadlama, který nemají.
1: Ale už večer být budou.
0: To je jako...
1: To je o zemi, kde zítra znamená již včera.
0: No, to jde vidět, že oni ti Němci jsou... Zase mi vypadl, nebo vyvstal mi ten citát, jak to říkal ten Napoleon, že žádná lež není dostatečně nehorázná, že by tomu německý člověk neuvěřil. Oni už věří těm vlastním bludům, protože oni mají v té Evropské unii dělat toho Rafana té vojenské síly, A tady vlastně generál poručík Freuding a generál poručík Neumann, řečený neonacista, měli jasný instrukce, co mají říct do éteru.
1: No tak.
0: Tak to na mě.
1: A přeci nebudou říkat, že jsou úplně vystříkaný ze zbraní a že v podstatě letadla, na které spoléhali, tak ještě nebyly domontovaný, protože nebylo sehnáno dostatečný počet fénů a ledniček inteligentních.
0: V datartu nebyl výprodej, takže se nic nesehnali.
1: To je jedna kamufláž za druhou, jo, jako oni si fakt, pardon, do ty huby nevidějí, jako.
0: To je prostě, jak když se na to dívám, tak líbí se mi, že oni se teda chvástají, jak jsou připraveni, ale hlavně zůstaňte sedět doma, nechoďte, my si to jenom pokecáme a bude to dobrý. Prostě. A už ví na všechno, na co by útočili. To Německo se připravuje v podstatě na válku, která jako neproběhne. Oni jsou 10 let podle mě za tím vojenským vývojem. Nebo za tou situací, jo. Rusko by tam naházalo rakety a zničili by všechny cíle ještě na zemi, jo, než by nějaké letadlo jako vystartovalo, jo.
1: Ale
0: prostě to je.
1: No to je právě to, že jako v té Sýrii a ty Iránci, jak tam nafukovali ty letadla. Oni na ně útočili, že jo, tanky, letadla nafukovací, všechno koupíš v Číně normálně. Takže najednou prostě zmášíš tlačítko a na zahradě máš tank. F-35 Ačko, to máš normálně za příplatek, to se nafukuje rychlejc.
0: I s kompresorem.
1: Ale jak bych to řekl?
0: To je neuvěřitelný.
1: No já bych řekl, tak já si myslím, že co do armády, tak na tom jsou nejlépe Poláci. Ty mají jako velkou armádu vybudovanou. Němci hlavně nemají jako lidi do té armády, do té techniky. Kdyby tu techniku měli, jakože mají vysmyšlené čísla nějaký, tak oni teoreticky, že jo, teoreticky dobrý, jako to třeba můžou mít zaplacený, ale to až jim dodají, tak už ty letadla jako nebudou mít z čeho vzletět a hruza. Ale vyhráváme, že jo, sice nás ženou od Stalingradu, ale to je Führerův velice chytrý úhybný manévr, který zmate toho nepřítele, aby ho potom dobil, jo. Jak to dopadlo, víme.
0: Ano. Jo, to je... Je to sranda.
1: Dobře. Pojďme teď na principu toho, co jsme teď tady řekli. Pojďme se podívat na co to pro nás znamená. Čili pojďme se podívat na ty důsledky. Jo. Pojďme se podívat třeba na výrok jednoho experta, který se vyjádřil k monetárnímu systému dolarovýmu. A tak dále, a tak dále. Čili měli bychom si ještě jako tohleto překlopit tady do toho.
0: Do těch peněz.
1: Do těch peněz a do těch věcí, které se budou dotýkat toho evropského občana, který to celý musí zaplatit. Jo. Máš tam k tomu vyjádření toho experta?
0: Prosím tě, jo, já to mám tady v telefonu. Kdybych já tak Laruš Organization, já to zkusím.
1: Máš toho moc, viď?
0: Já to zkusím najít. Byl to. Já to zkusím. Jo, já to samozřejmě tady. Larouše, já to zkusím najít ještě teďka. Jestli bychom to. Kde pak já to mám, Larouše, takže Larouše, tak,
1: Máš?
0: Nonprofit organization, tak jsem to našel. Už se to,
1: Už se to
0: jo,
1: nese,
0: už se to, tak já
1: asistentka
0: to hodím.
1: přináší noviny a Jiří bude číst.
0: Únor bílý, sílí pole. Napiš mi.
1: Tady ta ministryně se nejlépe uděl, nejvíce udělá ráno.
0: Protože Tion a kdo?
1: Už to našel?
0: Já jsem to našel, ale ten příspěvek je jako jenom lehce volně. Já mu to tady přidám. Jo, tady je. A to je možná zrovna ten pán, že se jmenuje H. LaRouche. Já ho si ho tady zkusím vyhledat a hned řeknu to. Je to kritické hodnocení hnutí. Jo, aha. On se vyjádřil, má to být nějaký expert na monetární systém a vyjádřil se, že globální finanční systém anebo monetární systém jako takový je v krizi tak velké, že z ní není návratu a nelze ten monetární systém v tomto přístupu jako zachránit. Buď to se ten monetární systém nahradí něčím jiným, nebo si najdete jinou planetu. Jo? Vyjádřil se vlastně v tomto duchu. Jenom vlastně řekl, jedno nebo druhé je možné. Jo, takže.
1: No, to my nejsme takoví experti, ale říkáme to už dlouho, že? Jsem rád, že potvrzuje naše slova. Takže co to znamená všechno, co jsme tady řekli, co to všechno znamená pro Evropana, pro občana, který pobývá v Evropské unii? Tak já tady jsem si jako přemostil trošku, jo? A pamatujete si, to, že jsme s Jiřím nevysílali, pamatujete si, když jsme se bavili o tom, že probíhá monitoring studní a že to není samo sebou, tak si představte, že Vlasta.cz píše: Vláda rozhodla, za studnu na zahradě hrozí v roce 2026 statisícové pokuty. Studna je vaše, ale voda už ne. Vlastnit kousek země a na něm hlubokou studnu s křišťálovou vodou zní jako absolutní vítězství nad rostoucími cenami vodného a stočného. Jenže tenhle pocit svobody může velmi rychle zhořknout, když vám do schránky dorazí pozdrav od úřadu s výzvou k zaplacení pokuty, která vám vymaže úspory. Mnoho Čechů totiž žije ve sladkém omylu, že co je pod jejich trávníkem, to patří výhradně jim. Realita je ale taková, že podzemní vody jsou strategickým bohatstvím státu, a vy jste jen jejich dočasným uživatelem, který musí sekat latinu a dodržovat přísná pravidla, jinak se ze studny stane černá stavba. Právní status podzemní vody. Možná vás to překvapí, ale i když jste za výkop studny zaplatili nemalé peníze, voda v ní vám právně nepatří. Český zákon na ni pohlíží jako na přírodní bohatství, které stát přísně střeží a vy k jejímu využívání potřebujete speciální glejt, bez kterého se vystavujete riziku sankcí. Voda je zkrátka strategická surovina a úřady chtějí mít přehled o každém litru, který ze země vytáhnete. Pokud si myslíte, že na svém pozemku si můžete dělat, co chcete, státní správa vás velmi rychle vyvede z omylu, protože studna je brána jako vodní dílo podléhající přísné legislativě. Povolení k odběru vody. Mít studnu fyzicky povolenou stavebním úřadem je sice hezké, ale pro legální zalévání zahrady nebo splachování to bohužel nestačí. K tomu, abyste mohli vodu skutečně čerpat, musíte disponovat takzvaným povolením k nakládání s vodami, což je dokument, na který majitelé nemovitostí zapomínají. Je to v podstatě stejné, jako kdybyste měli v garáži naleštěný sporták, ale neměli k němu řidičský průkaz. Auto sice existuje a je vaše, ale na silnici s ním legálně nesmíte. A přesně takto se úřady dívají na odběr vody bez platného úředního razítka, které má navíc omezenou platnost. Historické studny v zákoně. Pokud jste zdědili chalupu s kamennou studnou po prababičce, nemusíte hned propadat panice, ale měli byste začít pátrat v archivech. Klíčovým rokem je v tomto případě letopočet 1955, protože studny vybudované před tímto datem mají v českém právním systému o něco málo jednodušší postavení. Problém nastává ve chvíli, kdy nemáte jak dokázat, že vaše díra do země pamatuje ještě první pětiletky, protože dokumentace se často dávno ztratila. Bez důkazů se ze staré studny stává tichá past, která se při prodeji domu nebo při sousedských sporech může změnit v nelegální odběrné místo. Vaše pokuty za čerpání. Pokud si myslíte, že se nad vámi úředník smiluje a odpustí vám čerpání na černo, pamatujte, že sankce za nelegální odběr mohou dosáhnout až 6 místních částek. U běžných smrtelníků a rodinných domů se pokuty silně, sice častěji drží v desítkách tisíc, ale i takový zásah do rozpočtu dokáže pořádně zabolet. Horší scénář čeká podnikatele nebo firmy, kde se výše sankce vypočítává z objemu odebrané vody, což může vést k astronomickým sumám, které jsou likvidační. Stát se zkrátka rozhodl, že ochrana vodních zdrojů bude prioritou a finanční postihy jsou hlavním nástrojem, jak neukázněné majitele studní umravnit. A nelegální odběr vody ze studny může vést k vysokým pokutám. Pravidelné kontroly vodních děl. Doba, kdy bylo možné nelegální studnu maskovat pod dřevěným poklopem s muškáty, pomalu končí, protože dohled nad vodními zdroji je kvůli suchu stále přísnější. Úřady se dnes už neptají, jestli máte vodu rádi, ale chtějí vidět platné papíry a revize, aby měli jistotu, že zdroje nevyčerpáváte. Často se na problém přijde úplnou náhodou, třeba když se nepohodnete se sousedem, který na vás pošle kontrolu z odboru životního prostředí. Moderní technologie a satelitní snímky navíc úředníkům usnadňují práci, takže spoléhat se na to, že zrovna vaše studna zůstane utajená, je v dnešní době čistý hazard. A v klidu nemůžete být ani v případě, že máte na zahradě kůlnu, nebo jste si na chalupě zbudovali pergolu. Za obojí hrozí likvidační pokuty. A co teprve, pokud byste se rozhodli uspořádat zabíjačku? I domácí zabíjačkové hody podléhají přísným kontrolám a pokutám. Je to prostě o tom, jak jsem řekl, někdo tu srandu musí zaplatit. A my jsme tady mluvili s Jiřím o tom, že my máme zdaněnou práci v České republice docela hodně, ale ano. Co máme velice málo zdaněno, to je majetek. A toto jsou ty cesty, jak ten majetek, který máte, jak vám ho v podstatě budou odsávat a jak díky tomu majetku z vás budou vytahovat víc a víc a víc peněz. Čili mít majetek bude čím dál tím dražší a méně dostupná záležitost. Tedy pokud máte majetek, který je registrovaný nebo má povinnost být registrovaný, tady se dostáváme k tomu, že vy tu studnu sice nemáte momentálně registrovanou, třeba, ale pokud dneska třeba máte vrt, tak ten vrt máte k tomu povolení, musíte mít k tomu povolení, v podstatě od stavebního úřadu, protože to je stavba. To se považuje za stavbu. Takže musíte mít povoleno. Když máte povoleno, máte díru do země. Když máte díru do země, máte přístup k vodě. Takže co chcete skrýt? Proto pořád říkáme, máte-li majetek, převeďte ho do zóny neregistrovaného majetku. Jakýkoliv majetek, i třeba ta studna, vás bude stát čím dál tím víc na daních. To neutajíte. Jiří?
0: Ano, já souhlasím. Prostě ten stát si bude vynucovat tyto věci. Navíc toto samozřejmě není do té koncepce těch různých jako nařízení z Evropské unie, kdy ta snaha vyzobat poslední zrno majetku z obyvatel a urvat to pro sebe je jako fatální, takže všechny tady tyto snahy samozřejmě jsou od 1.1.2027 nás čeká spousta přelomů, že jo, bude platit, nevím teďka, jak je to s tou ETS-kou.
1: No, zatím bojujou, aby nebyla, no.
0: Zatím bojujou, aby nebyla, ale je možné, že se to nepodaří, takže dneska už, já totiž i v souvislosti s tímto mi skáčou pořád inzeráty, prodáme vaši nemovitost, znáte svoji hodnotu nemovitosti, máte štítek energetický a tak dále, a tak dále. Zelená úsporám, tady se okolo toho dělá vlastně sekundární biznis ohledně i rekonstrukcí a podobně a je na to navázaný spousta firem a dotačních titulů na opravu rekonstrukce těch domů, takže tady prostě ten modus operandi přesunu majetku od obyvatel na stát a ze státu v podstatě na soukromé věřitele, jako jsou bankovní domy, fondy a tak podobně, je prostě evidentní. Jo, takže. A navíc, já nevím, jestli jsi o tom mluvil s Míšou, ale zaznamenal jsem tady velkou snahu Evropské unie motivovat na Slovensku a i v České republice, aby se okolo obcí instalovaly větrné elektrárny.
1: No, to není motivace, to je nařízení. Dokonce Slováci, který mají asi všechnu energii, kterou mají, tak mají buď z vody nebo z jádra. Myslím si, že na Slovensku není tepelná elektrárna. Tak musí budovat, oni je nutí, aby budovali větrníky. Jo, protože Slovensko má nadvýrobu, vyváží na Ukrajinu, a takže nepotřebuje jakoby další zdroje, ale oni je nutí, aby dělali větrníky, jo. Protože jim dávají kvotu, že jo, stejně jako nám.
0: No, co se týká těch větrníků, já jsem viděl nějakého experta, který mluvil o tom, že v Německu existuje studie, že ty větrné elektrárny odeberou tolik energie z toho atmosféry, z toho prostoru, jak tři jaderné elektrárny za rok vyrobí.
1: Ale
0: obrovský.
1: O tom jsem tady mluvil. My jsme se učili, přeci vzpomínáš, my jsme se učili ve škole, že existuje zákon o zachování.
0: O zachování energie.
1: Tak. Pokud vítr má nějaký potenciál energetický a já mu ho vemu, tak extrémním způsobem narušuju proudění toho vzduchu. Čím způsobuju obrovský klimatický problém, jo. Takže to je ekologie postavená totálně na hlavu. A nesmyslně, jo, prostě to jsou projekty, které jsou prolobované aby výrobci těch turbín a těchto těch věcí, aby profitovali, čili typický korporátní fašismus v praxi, vynutit si to prostě, aby se to muselo realizovat. Filip Turek mluvil v parlamentu o tom, že jak to funguje, že zkrátka a dobře tepelný čerpadlo stojí 300 tisíc, na tepelný čerpadlo dostaneš dotaci 120, takže tepelný čerpadlo bez dotace stojí 300 tisíc a tepelný čerpadlo s dotací stojí 420 tisíc. Ale to samý s fotovoltaikou. Když ty si vezmeš dotaci na fotovoltaiku, tak o tu dotaci máš většinou dražší dodávku. Jo? To je běžná praxe.
0: To musí být nějaká náhoda, ne?
1: No je to náhoda,
0: že by kluci to měli špatně spočítaný, jo.
1: Oni ti vyběhají, takhle, oni ti vyběhají tu dotaci a náklady na pořízení té dotace se rovnají výši té dotace.
0: Ano.
1: Tomu se říká perpetuum mobile.
0: Ano.
1: Finanční.
0: Tomu se říká kačky doma.
1: Jo, ale tak... to je podvod, který se vlastně ukazuje díky tomu, že to bylo od začátku prolobovaný a proto se to takhle chová. Proto se to takhle chová. Nikdo neví, co s těma strojema, že jo, který teď Němci tam bourají pole 15 tisíc větrníků, jo. To dávají pryč, proč? Protože pod tím je hnědý uhlí. Mhm. A to hnědý uhlí spolehlivě vyrábí elektřinu. Teda, když ho nasypeš do správné elektrárny.
0: No jasně, musíš mít ještě správný kotel, správnou elektrárnu. A nesmíš si tu elektrárnu odpálit a zničit, abys musel stavět znovu. Třeba.
1: Mm-hmm. A nebo tak.
0: To ti blbci dělají. No jo, kdo chce kam, pomožme mu tam prostě. A já jsem chtěl, člověče, ještě něco tady k tomu.
1: No ne, tomu. Já ještě jenom teda, než si vzpomeneš, tak jenom podotknu, že ten pohled na majetek je dvojího typu. Jeden pohled na majetek je třeba vlastnění nemovitosti, kterou užívám já sám. Logicky, tak dejme tomu, ta daňová zátěž zatím není tak brutální, ale ona i je, že jo? Protože když to vezmeš, že tě nutí k tomu, aby si měl štítek energetický, tam se to nerozděluje, tam prostě to je o tom, že když ten barák nebude mít ty parametry, tak ty budeš platit obrovský peníze za elektřinu nebo za plyn, čím tam budeš topit.
0: Ano.
1: Jo, a tak dál, čili...
0: Tím pádem se z toho nevyvážeš. Vždycky to někde zaplatíš.
1: A k tomu si ještě přijde, když budeš mít byty na kšeft, tak tam seš v tom úplně potopený, protože to už se bere jako... Ne, že v tom bydlíš, ale už to máš jako, že výdělečnou činnost.
0: Ano.
1: To samé, když jako provozuješ, pronajímáš, dejme tomu, já nevím, budeš mít penzion, a u toho máš vrt a nepřiznal ho, jo, tak ty pokuty jsou úplně jiný, než pro toho občana. Takže jako začíná se smazávat spousta toho výhodného, co třeba znamenalo mít svůj vrt, svoji studnu a mít tu vodu, jo. Jenom taková věc, no, jedna věc by byla, kdyby, nebo takhle, když to rozebereme, jo, třeba co se týká lidských práv, to jako tu vodu, jo, chci rozebrat. Co se týká lidských práv, to znamená, že někdo ti prodal pozemek a nezabezpečil tě vodou, nejsou tam sítě třeba, tak ty máš, ty jsi donucený zaplatit ten vrt, nebo on tam je, to je jedno, čili užíváš nějakou tu vodu. Otázka zní, kam tu vodu dáváš potom? No vracíš ji zpátky do toho koloběhu, ne? Kolik té vody vezmeš a prodáš někomu? No ty jako občan, který používáš tu vodu, no tak tu vodu přeci sice vychlemtáš třeba, jo? Nebo ji použiješ na spláchnutí té toalety, ale zase ji tomu státu vrátíš. I když třeba nemáš kanalizaci, aby si platil vodní stočný, tak ty přeci vrátíš zpátky tam, odkud jsi vzal. Protože máš třeba nějakou úpravu vody, úpravnu vody, odpadní, a z toho teče voda zpátky někam. Jinými slovy, pokud by to mělo být o tom, že teda lidi budou platit daň z té studny, protože berou tu vodu, tak by jim ale muselo být jaksi prokázáno, že tu vodu někam odnášej a že si ji koupili teda za tím účelem.
0: Mm-hmm.
1: Jo, když to vezmu takhle. A teď, z hlediska lidských práv. Voda a vzduch jsou základní jaksi okolnosti toho života a toho bytí. Takže lidská práva ti řeší to, že máš svobodu slova, ale už neřeší, že máš svobodu pitného režimu?
0: Mm-hmm.
1: Neřeší lidská práva to, že máš právo na vzduch, abys mohl dýchat? Protože úplně stejným způsobem to bude se vzduchem, jo? Ty budeš platit za to, že dýcháš vzduch. No ty ho zase vracíš, ne? Přeci.
0: Mm-hmm.
1: Jako no, ty s tím neobchoduješ, ty ho zase vrátíš, tu vodu vrátíš prostě. A dokonce by ti měli platit za to, přispívat by ti měli na to, že je neotravuješ, že jejich infrastrukturou a tak, že si platíš sám elektriku toho čerpadla a tak dále, všechny ty opravy, údržbu a tak. To by měli být rádi, měli by tě v tom podpořit správně. Pokud by se nejednalo o militaristickou organizaci, jako je Evropská unie, která potřebuje vyždímat z každého občana každý grejcar.
0: Přesně tak.
1: A to je bohužel ten důvod, který nevyřeší ani Babišova, ani jiná vláda. To je prostě to, že máme málo zdaněné majetky, tak prostě se to bude řešit tímto způsobem. Zatím, jo? Protože brzy přijde nařízení, že musíš mít měřák na tu vodu, kolik si vlastně z té země vytáh, abys mohl zaplatit. Protože třeba lidi už dneska musí mít leckdy na zalejvání, tak už musí mít měření té vody spotřebované. Jo, dejme tomu, že platí vodní stočný, a když nechceš platit stočný z vody, kterou zalejváš, tak ji musíš změřit, jo, tu vodu. Takže brzy nastane okamžik, kdy budeš muset měřit vodu na průtoku z toho třeba vrtu, tak to budeš muset měřit. No ale to odporuje úplně všemu, že jo. Třeba v Ruské federaci, nevím, jestli tam ještě platí, ale nedávno tam platilo to, tam, když se rozhodneš, že si postavíš dům, tak ti přidělí pozemek, ty nekupuješ pozemek, oni ti ho přidělí a dovolí ti na tom pozemku, který ti přidělili, postavit dům.
0: Mhm.
1: To má přeci logiku, ne?
0: Vlastně.
1: To znamená, že u nás si koupíš pozemek, ale nepatří ti to, co je pod tím pozemkem. Ta voda ti nepatří, za chvilku ti nebude patřit ta hlína.
0: Patří. Ano.
1: Jo, nebude ti patřit spousta věcí. Představ si, že bys tam kopnul a začala tam tryskat ropa třeba.
0: No tak to je úplně hotovo.
1: To je úplně hotovo, přesně tak.
0: To by se ti tam objevili američtí mírotvorci. že máš nějaký problémy. že
1: s uranem.
0: Ti tam na zahradě vytvořil problém s demokracií.
1: Že máš problém s uranem nebo s biologickýma zbraněma. Nebo
0: Přesně tak.
1: schematickýma.
0: Přesně. Přesně, no.
1: No nic, tak nezbývá,
0: Ano.
1: než opravdu se hluboce zamyslet. A pokud člověk má majetky, které se dají zpeněžit, teď je nejvyšší čas, protože nemovitosti brzy začnou padat na cenách. Čili teď pokud prostě pronajímáte nemovitosti a tečou vám z toho peníze, no tak je to hezký. Ale brzy potečou peníze zpátky, jo. Zpátky z vaší kapsy. Protože ty daňové zátěže se budou neustále zvyšovat. A velice dynamicky se budou zvyšovat. Gojím nemá nic vlastnit.
0: Ano.
1: Protože tady lidi za socíku se měli tak dobře, že měli svůj byt, měli auto, protože museli tím autem jezdit na tu chalupu. Takže měli i chalupu. Jako ve vlastnictví. To na západě jen tak nikdo neměl. Aby dělníci měli svoje vlastní chalupy, nebo aby si dělníci vozili v nových autech, protože si na ně poctivě vydělali. Neměli je prolízovaný, neměli je na dluh. Jo, jak
0: měli je západě. Zahotový.
1: No. Nad tím všichni kroutili hlavou. Jak je to možný, ty západní ekonomové se ptali sami sebe, jak je to možný? To je nějaká zázračná země.
0: No, ale skláři neměli co žrát, jo.
1: Jo. No, tak je potřeba prostě se podle toho zařídit. Zjířili jsme na to experti, víme se s tím rady, takže je prostě potřeba reagovat včas, ne s chříškem po funuse, jak se říká.
0: Ano.
1: Mohli bychom si tady se podívat do českých luhů a hájů z toho světa, že bychom se jako přesunuli k bitcoinové kauze, jo. To je tě masakrání. Co zatím bylo zjištěno? Ty bláho, tam se děly věci.
0: No. No,
1: nezbývá než zírat.
0: No, já jsem zvědavý, jestli se potvrdí ta teze, že ty tajné služby skrz bitcoiny financovaly různé operace a nakupovali se a dělal se organizovaný zločin s tím. To jsem zvědavý, jestli se to tam potvrdí.
2: Dobrý den, dámy a pánové. My jsme svolali tento briefing jako dva rezorty, jejíž vysocí představitelé za minulé vlády sehráli klíčovou roli ve státem asistovaném pokusu o legalizaci výnosů z trestné činnosti. Jak víte, případ daru, dražby a pokusu o legalizaci kryptoměny v hodnotě 1 miliardy korun a souvisejících nákladů státu řádek desítek milionů korun v současnosti vyšetřují orgány činné v trestním řízení, konkrétně Národní centrála proti organizovanému zločinu. Ta si kromě samotného červnového zásahu zde na ministerstvu financí jen v loňském roce vyžádala dodatečné informace celkem 6x a my jsme samozřejmě připraveni s nimi spolupracovat i nadále. A to včetně poskytnutí právě dokončených auditů, s jejichž výsledky vás nyní seznámíme. Příběh bitcoinové kauzy z pohledu ministerstva financí je v prvním řadě příběhem o nepotismu. A jako takový by měl vstoupit do učebnic jako ukázka toho, kam může obsazování funkcí na základě příbuzenství místo kvalifikace a pracovního nasazení vést. Symbolem ODS je Marek Benda, nejdéle sloužící poslanec. Symbolem nepotismu ODS byl ředitel kabinetu ministra financí Zbyňka Stanjury, bratr tehdejšího předsedy poslaneckého klubu ODS a neúspěšný kandidát do Evropského parlamentu za ODS, pan Filip Benda. A symbolem bitcoinové kauzy byl Pavel Blažek, ještě nedávno naprosto klíčová postava ODS. Ředitel kabinetu ministra financí Filip Benda měl veškeré alarmující podrobnosti o zamýšlené transakci k dispozici již 30. ledna minulého roku. Od 13. února měl pak na stole také interní stanovisko právní sekce ministerstva financí, koordinované s finančně analytickým úřadem, upozorňující na významná rizika vyplývající z analyzovaných dokumentů, kde konkrétně černé na bílém stálo, že plánované sjednání navrhované darovací smlouvy mezi státem a zločincem Jiříkovským je značně problematické, protože za A. osobu dárce nelze považovat za důvěryhodnou. Za B. přijetí daru může sloužit k legalizaci kryptoměny spojené se závažnou trestnou činností. Za C. lze očekávat negativní ohlas ve veřejném prostoru, včetně vzniku morálního hazardu. Veškeré tyto informace byly šéfovi kabinetu pana Stanjury doručeny v dostatečném časovém předstihu, aby mohl svého ministra informovat. Případně informovat i samotné ministerstvo spravedlnosti ještě než 7. března uzavřelo darovací smlouvu. Měl na to celých 36 dní. Opakuji, 36 dní. Filip Benda nebyl jen jediným oficiálním adresátem varovaného stanoviska úředníků ministerstva financí, ale také jediným adresátem následné komunikace ze strany ministerstva spravedlnosti ve věci uzavírání pozdějších kupních smluv z jednotlivých aukcí bitcoinů. Proč pan Benda svého ministra nevaroval? A pokud ho varoval, proč o tom neexistuje žádná stopa? A může to souviset s tím, že pan Stanjura jako první ministr financí v historii úřadu nevrátil svá komunikační zařízení, konkrétně 3 mobilní telefony a tablet, a úřad mu tak musel vyměřit zůstatkovou cenu 59 tisíc korun? To je, dámy a pánové, v rukou policie. Ale odpovědět si může zkusit už dnes každý sám. Já mohu na základě auditu jasně říci, že došlo k závažným porušením pracovních povinností, interních směrnic a faktickému neplnění podstaty role ředitele odboru kabinetu ministra. Pokud by kabinet ministra nefungoval jako trafika pro bratra předsedy poslaneckého klubu, ale jako profesionálně řízený odbor, nemuselo ke škodám vůbec dojít. Stát měl 36 dní se na tu operaci připravit a zastavit ji. A selhal v tom jediný člověk, který měl informaci předat dál. Čistě manažersky pak musím vyjádřit naprosté nepochopení nad tím, že můj předchůdce zrušil rozšířené porady vedení, kde mohla být tato rizika včas zachycena. Já jsem samozřejmě pravidelné porady vedení, a to i za účasti Finanční analytického úřadu, UZSVM, čili Úřadu pro zastupování ve věcech majetkových, a dalších složek ministerstva financí na týdenní bázi okamžitě obnovil. Zda to vše byl záměr nebo jen pochybení, je úkolem pro probíhající trestně právní investigativu, která přesahuje kompetence auditorů ministerstva financí. Mnohé, ale možná napoví i závažné audity, závěry auditu provedeného na ministerstvu spravedlnosti, se kterým vás seznámí můj ctěný kolega, ministr spravedlnosti, pan Jeroným Tejc. Já děkuji za pozornost.
3: Děkuji za slovo. Já jsem slíbil při svém nástupu, že se kauze bitcoinu budeme věnovat, protože to je věc, která velmi výrazně poškodila nejen pověst ministerstva spravedlnosti, ale myslím si, že i České republiky. Slíbil jsem, že tu věc prověříme a seznámíme výsledky veřejnost, a to se nyní děje. Zdůrazním, že jsem provedl interní audit, to znamená, vypracovali ho stávající zaměstnanci ministerstva spravedlnosti, nejednalo se nějakou externí službu, to znamená, nevydali jsme žádné peníze navíc, tak jako to bylo v případu mé předchůdkyně, paní exministrině Dekroa. Troufám si říct, kdyby ona využila těch kapacit ministerstva, které už v té době měla k dispozici, kdyby je nechala objektivně pracovat a nezatajovaly se před nimi některé dokumenty, které byly podstatné pro to zjištění, nemusela by státní pokladna přijít až 8 milionů korun, které byly vynaloženy na auditní a právní služby v této souvislosti. Ten nově provedený audit se zabývá jednak otázkami darovací smlouvy, jednak komunikace právního zástupce obviněného Tomáše Jiříkovského s ministerstvem před uzavřením té smlouvy, komunikací ministerstva spravedlnosti s ministerstvem financí, přípravy darovací smlouvy, zapůjčením otevření virtuální peněženky, ale i nesouladem toho plánu, jak realizovat předání bitcoinů do ministerstva spravedlnosti s tím, jak to skutečně proběhlo. Ten audit se ale také zabývá novými věcmi, především prodejem bitcoinů kupcům, to znamená těch bitcoinů, které stát nabil tím darováním a následně je prodával. Zabývá se samozřejmě i tím, jak řádně byly najímány i ty auditorské a právní kanceláře pro posouzení tohoto postupu. A zabývá se i dohodami o narovnání, které následně paní exministrině Dekorová uzavřela s těmi, kteří koupili bitcoiny a kterým zaplatil stát navíc, aniž by z toho cokoliv měl 44 milionů korun. Ten nový audit samozřejmě nemůže nahradit vyšetřování policie. Já do toho vyšetřování samozřejmě nezasahuji a zasahovat nebudu. Jsem nicméně rád, že se vrátilo zpátky do rukou vrchního státního zastupitelství v Olomouci, kde od počátku bylo. Myslím, že to oddělení věci a její předání do Prahy, které nejenže bylo avizováno, ale na chvíli k němu došlo, bylo nesprávné a bylo rozporné s dosavadními postupy státních zástupců. A myslím, že tedy návrat tohoto vyšetřování do Olomouce je podle mého názoru jediným správným řešením situace, kdy vznikly vážné pochybnosti veřejnosti o tom, jestli ta kauza není účelově zametána pod koberec. Náš audit tedy má za cíl doplnit informace, které orgány činné v trestním řízení doposud nedostaly, přestože jimi ministerstvo disponovalo, a předat je policii a státním zastupitelství a zabývat se i kroky představitelů ministerstva, tedy po přijetí bitcoinu. K těm konkrétním zjištěním. Obecně lze konstatovat, že v celém procesu došlo k porušení pravidel a principů řízení rizik v činnosti ministerstva, k porušení zákona o finanční kontrole a k porušení rozpočtové kázně. To jsou vážné věci, které samozřejmě jsou takovou suchou mluvou těžko popsatelné, tak aby jim veřejnost rozuměla, ale v zásadě se říká, ministerstvo nefungovalo dobře, nebyly nastaveny základní kontrolní mechanismy, nebyly nastavena základní rizika řízení a myslím si, že to je věc, která musí mít nějaké důsledky, jak ve vztahu k tomu, jak funguje úřad, tak samozřejmě i do budoucna, tak aby se něco podobného neopakovalo. Zásadním zjištěním je, že ministerstvo disponovalo o informacemi o trestní minulosti obviněného Tomáše Jiříkovského již od roku 2018. To znamená, není žádná pochybnost o tom, že kdyby dotčené osoby na ministerstvu spravedlnosti chtěly vědět, tak se velmi rychle lustrací v systémech během pár minut dozví o trestní minulosti pana Jiříkovského a o celém pozadí toho jeho problému a mohly tyto informace, byly-li by sdíleny, byly-li by vyhodnoceny, být podkladem pro rozhodnutí ministerstva, že takovou transakci s touto osobou neučiní. Bývalí tedy funkcionáři ministerstva a pracovníci bohužel tedy nepostupovali ve věci s náležitou profesní péčí. Kdyby totiž, jak říkám, ty informace využili, tak by došli zřejmě ke stejnému závěru jako úředníci ministerstva financí, když už 13. února 2025 právní odbor ministerstva financí nedoporučil dohodu tohoto typu uzavřít a dar odmítnout. A jak už řekla paní vicepremiérka, jen velkým otazníkem, jak je možné, že tyto informace, které a toto stanovisko, které mělo k dispozici ministerstvo financí interně, nebylo předáno ministerstvu spravedlnosti. Audit dále konstatuje, že návrhy a postoje právního zástupce obviněného, tedy pana advokáta Tice, na úpravy darovací smlouvy byly ze strany představitelů ministerstva přejímány bez ověření jejich pravosti a selhala v tom potřebná kontrola. Dá se říct, že ministerstvo do značné míry vyhovovalo veškerým požadavkům, které ta druhá strana na úpravy smlouvy měla a nevždy to dle mého názoru bylo ku prospěchu ministerstva a ochrany zájmu České republiky. Sama ta darovací smlouva mezi obviněným Jiříkovským a ministerstvem spravedlnosti byla podepsána panem náměstkem Daňhelem 3 dny předtím, než ji schválil sám ministr. Opakuji, byla podepsána 3 dny předtím, než ji ministr schválil. Ve věci nebyla provedena řídící kontrola, jak ukládá zákon o finanční kontrole, a odborem právním, tak jak vyžadují vnitřní předpisy, nebylo v této věci vyžádáno žádné a zpracováno komplexní právní stanovisko. Darovací smlouva na bitcoiny dokonce nebyla ani zaevidována v centrální evidenci smluv ministerstva. Vypadá to jako byrokratická zbytečnost, ale ta evidence je tam proto, aby se umožnila kontrola ze strany dalších orgánů ministerstva a ta kontrola tedy provedena být nemohla. Ze strany samotného dárce, už to zaznělo v několika reportážích, nebyly dodrženy podmínky transakce, a to bez jakékoliv reakce zástupců ministerstva. Mám tím na mysli právě to otevření bitcoinové peněženky předtím, než se dostavili zástupci ministerstva. Znalec přitom ale v e-mailové komunikaci jasně uvedl předpoklad, že počítač Tomáše Jiříkovského bude zapečetěný prostředky policie České republiky. Ale tato

pojistka vůbec nezafungovala. K zásadnímu pochybení došlo podle auditu i při následném prodeji bitcoinů, ačkoliv na první pohled se zdálo, že je vše transparentní, neboť prodej byl řešen formou aukcí, tak tomu tak nebylo. Samotný ten proces té přípravy aukcí vykazuje, jak je konstatováno v auditu, nedostatečnou auditní stopu a nesrovnalosti. Zjednodušeně řečeno, nejsou podklady dostatečné k tomu, abychom zjistili, co, kdo, kdy a o čem rozhodl, a tedy není možné se teď v tuhle chvíli provést kontrolu toho procesu. Jednoznačné je, že ministerstvo, jak konstatuje audit, umožnilo účast i výhru v aukci i účastníkům, kteří nesplnili základní podmínku včasného vložení kauce. Pro mě nepochopitelné. A možná nejpodstatnější, přestože aukční vyhláška stanovila nejnižší hodnotu podání, tedy tu nejnižší možnou cenu pro prodej bitcoinu, tak tato cena byla před započetím každé aukce nepochopitelně snížena o 10%. Ministerstvo spravedlnosti tak ve všech 78 realizovaných aukcích stanovilo hodnotu nejnižšího podání o 10% níž, než bylo deklarováno aukční vyhláškou. Tím byl porušen zákon o majetku státu, ale především došlo pravděpodobně ke snížení výnosu státu o celých 13 milionů korun. Kdyby ta dražba probíhala tak, že se přihlásí vždy jen jeden uchazeč, tak by to bylo skoro až 95 milionů korun. To znamená, v tuhle chvíli je to jedno z těch zásadních zjištění, které jsme doposud neprezentovali. Prodej bitcoinu ministerstvo nepřerušilo dokonce ani po obdržení informace NCOZ 23. května, a už v tu chvíli ale je jasné, že muselo vědět, že je to přinejmenším problematické. Ačkoliv tedy policie vyzvala ministerstvo k předání vyžádaných listin ve věci prověřování legalizace výnosů z trestné činnosti, byly i přesto zahájeny další dražby a podepsány další kupní smlouvy. Přestože v tu chvíli asi každému bylo zřejmé, že se jedná o rizikové transakce, tak ty aukce pokračovaly dál a nikdo žádnou analýzu rizik neprovedl. Po tomto datu, tedy tom 23. květnu, byly ekonomickým náměstkem podepsány další kupní smlouvy na prodej bitcoinu v hodnotě desítek milionů korun, což samozřejmě založilo závazky kupujícím a zvýšilo rizika pro stát. K uzavření poslední kupní smlouvy došlo až 27.5., tedy 4 dny po zásahu NCOZ, a ty kupní smlouvy o prodej bitcoinu byly zveřejněny v registru smluv ve 49 z 55 případů. Na první pohled se může zdát, že to byla chyba, že měly být zveřejněny ve všech případech a že těch 6 nezveřejněných smluv někdo z ministerstva zapomněl. Já jsem názoru, že to byl záměr, a že to byl záměr v zásadě bohulibý, protože těch 6 smluv v hodnotě 92 milionů korun v registru nezveřejnilo ministerstvo pravděpodobně proto, že chtělo zabránit dalším škodám. Ty smlouvy byly uzavřeny, ale dokud nebyly v registru, nebyly účinné a tedy nebylo jimi ministerstvo vázáno. O to překvapivější je, že jeden z těch kupujících bitcoinů, říkejme mu pan B, dle zjištění auditu tedy vytkl písemně vady plnění těch bitcoinů, které asi zřejmě nepovažoval za čisté, považoval je za rizikové, a vytkl to ministerstvu 5. června 2025. Nicméně ještě více překvapivé je, že ten stejný kupující, který namítl ty vady, po 2,5 měsících jednostranně 22. srpna 2025 ty smlouvy v registru zveřejnil a tím dosáhl jejich účinnosti. Tedy z vlastní vůle se přičinil o to, aby nabyl plnění, o kterém sám předtím tvrdil, že je vadné. A samozřejmě si můžeme pokládat otázku, proč. Proč někdo nejdříve vytýká, že nechce nabít plnění, které je vadné, a následně sám v rozporu s tím, jak jedná ministerstvo, učiní kroky k tomu, aby ty smlouvy byly účinné, a tedy aby ty z jeho pohledu vadné bitcoiny nabyl. Myslím si, že je to důležité proto, abychom se zabývali tím, proč paní exministrině de Croix jednala, uzavřela i s tímto kupujícím dohodu o narovnání a v celkově vyplatila 44 milionů korun z veřejných prostředků právě těmto kupcům. Podle auditorů toto jednání totiž vykazovalo možnosti spekulativního jednání. A musím říct, že právě i přes všechny pochybnosti paní ministryně de Croix jednala a usilovala o těch uzavření těch dohod a narovnání s kupci bitcoinů velmi rychle. Auditoři považují za významné i riziko, že i přesto, že ty dohody byly uzavřeny, stále nejsou odstraněna všechna rizika možných nároků vůči státu, a to je přece ale účel jakékoliv dohody o narovnání, že už

0: jak po ekonomické, tak právní stránce, a proto se tím podle mého názoru musí zabývat orgány činné v trestním řízení. Ještě krátce k nákladům na právní služby a audity. Jak jsem řekl, bylo to 8 milionů. V jednom z případů byla dokonce uzavřená smlouva podstatným způsobem překročena. Navýšení výdajů nebylo smluvně podpořeno a došlo tak neoprávněnému použití peněžních prostředků z rozpočtu a porušení rozpočtové kázně. Z těchto všech důvodů jsme se rozhodli, že podáme Národní centrále organizovaného zločinu policie trestní oznámení. Budeme o tom informovat samozřejmě dozorové státní zastupitelství, vrchní státní zastupitelství v Olomouci, protože se ukazuje, že mohlo dojít ke spáchání jak trestného činu porušování povinností při správě cizího majetku, tak trestného činu zneužití pravomocí úřední osoby, ať už ze strany zaměstnanců ministerstva anebo jiných osob. Tolik ode mě vše, tedy k tomu, co jsme zjistili na Ministerstvu spravedlnosti. Děkuji.
1: Kristýna Ciroková, Seznam zprávy. Já si jenom chci dozeptat k tomu trestnímu oznámení, jestli můžete to trošku víc do detailů vysvětlit. Vy jste řekl, jaké trestné činy, ale jestli můžete jenom třeba stručně shrnout, jaké jsou ty skutky, ve kterých podle vás došlo nebo mohlo dojít k nějakému trestnému činu. A pak se chci zeptat, jestli jste třeba tím auditem zjistili i porušení nějakých pracovních povinností ze strany zaměstnanců, třeba kteří doteď na ministerstvu působí, nebo i těch, kteří už tam nepůsobí, a jestli to budete nějakým způsobem řešit.
0: Pokud se týká té otázky, jestli to budeme řešit ve vztahu k zaměstnancům, zjistili porušení, ano. Ten audit poukazuje ne na porušení, možné porušení zákona a předpisů z hlediska těch nejvrcholnějších představitelů, ale bohužel tedy i zaměstnanců ministerstva na různých úrovních. My ten audit zašleme policii a dáme ho dispozici státním zástupcům, ale ta jména v tuhle chvíli, právě proto, abych nenarušil to vyšetřování, nebudu zmiňovat a nechci ani rozebírat jednotlivé činy. Myslím, že jsem byl docela konkrétní v tom, kde spatřujeme ta rizika. My samozřejmě musíme v případě, že zjistíme, že vznikla škoda státu, vymáhat tuto škodu po těch, kteří mohli způsobit, ať už jsou to zaměstnanci nebo bývalí představitelé ministerstva, ale v tuhle chvíli počkáme na výsledky toho vyšetřování trestního a následně tedy budeme pokračovat případně tou cestou civilního práva.
2: Za ministerstvo financí, protože se asi ptáte za oba rezorty, tak bych chtěla říct, že samozřejmě audit se tím zaobíral, prověřoval participaci zaměstnanců finančně analytického úřadu a úřadu pro zastupování ve věcech majetkových. Když to zjednoduším, tak ministerstvo financí jako úřad včetně svých složek v té kauze obstálo. Nakonec to klíčové stanovisko právní, které vypracoval zaměstnanci ministerstva financí právního odboru, takže veškeré informace měl včas šéf kabinetu Filip Benda, ale bohužel s nimi nenaložil tak, jak měl. Takže co se týče zaměstnanců ministerstva financí, včetně podřízených složek, které na tom nějakým způsobem participovali, tak selhání zjištěno nebylo.
1: Já jenom ještě doplňující dotaz, jestli ten audit zveřejníte?
2: Tak my ho určitě, já ho pošlu neprodleně NCOZ, na vědomí to udělám okamžitě, předpokládám, já nebudu mít za ministerstvo spravedlnosti. Co se týče podání trestního oznámení, tak my budeme spolupracovat, protože asi je lepší tyto věci koordinovat, takže v tomto směru ta gesce bude na ministerstvu spravedlnosti a zveřejníme ho pouze, pokud budeme mít souhlas právě NCOZ, protože probíhá vyšetřování. To znamená, to je důležité a to my se budeme vzájemně koordinovat.
3: Dobrý den, Zdislava Pokorná. Já se chci zeptat asi nejprve paní ministryně. Vy jste tady zmiňovala ty dva dokumenty, které tedy byly na ministerstvu a tehdejší ministr financí Zbyněk Stanjura říkal, že o nich nevěděl. Jedná se tedy o dokument z 30. ledna loňského roku a potom ten e-mail toho právního odboru z 13. února. Já se chci zeptat, jestli v rámci toho auditu se tedy zjistili detaily, kdo všechno další o těchto podkladech věděl a jestli kromě Filipa Bendy třeba byly předány někomu jinému, protože to je vlastně to gro toho, co se řešilo u tehdejšího vedení ministerstva, že jsou tedy dva dokumenty a nevíme, kdo další k ním měl přístup nebo o nich věděl. Tak jestli na tohle konkrétně ten audit odpověděl nějaké

0: Prokazatelně to věděl Filip Benda. My jsme audit nenašel konkrétní stopu k ministrovi, to říkám otevřeně, zkoumali jsme to, ta stopa nebyla prostě nalezena, takže není tady jednoznačný důkaz o tom, že ministr o tom věděl. Já mohu jenom spekulovat z toho, jak co vím o způsobu řízení, jak to tady probíhalo, že Filip Benda byl klíčovou osobou, který seděl u každého jednání, ale to je jenom pouhá spekulace. A znova opakuji, že ex-ministr financí Stanjura nevrátil ani jeden z mobilních telefonů, ani svůj tablet s odkazem na to, že prostě, cituji úředníky s odkazem na to, že si myslí, že by věci, které tam byly i vymazány, mohly být oživeny, takže nevím, čeho se bál. A proto to následovalo do škodní komise a ta škodní komise mu vyměřila zůstatkovou hodnotu, tuším jsem říkala 59 tisíc, pokud si to pamatuju dobře. Takže to už je ale úroveň spekulací a já už toto skutečně musíme nechat na Národní centrále organizovaného zločinu. Konkrétní stopu o tom, že by mu to bylo předáno, zasláno e-mailem nebo cokoliv, jsme nenašli. Ty informace se soustředily u Filipa Bendy a dokonce, tak jak jsem říkala, Filip Benda byl vlastně tou osobou, která i komunikovala s ministerstvem spravedlnosti jako jediná, jo? Takže on byl tady opravdu klíčovou, hrál tady v této věci naprosto klíčovou roli. A znovu opakuji, 36 dnů tento dokument měl údajně někde v šuplíku. Já mohu jenom kroutit hlavou, mohu jenom spekulovat, ale to je jediné, co mohu dělat. Fakta nepotvrdili to, že skutečně by ministr financí to prokazatelně měl. A ještě jsem uváděla i to, že on vlastně zrušil ty rozšířené porady vedení. Vždy bývalo zvykem, tak za mě jako ministrině financí, za Andreje Babiše jako ministra financí a i pravděpodobně za těch předchůdců, že porady vedení jsou pravidelně každý týden, a dělají se v té rozšířené formě, to znamená, nechodí tam jenom vedení ministerstva financí, ale chodí tam i šéfové těch podřízených organizací, UZSVM, FAU, celní správa a tak dále, určitě jsem na někoho zapomněla. To znamená, že já jsem obnovila tento formát, ale tento formát zrušil Zbyněk Stanjura bezesporu. Já vím, že to je jenom podpůrný argument, ale bezesporu kolegové by prostě takhle závažnou věc tam zmínili, takže ty informace prostě neprobíhaly. Fungovalo to standardně. To, že tady porušil Filip Benda celou řadu svých povinností, ať už pracovně právních a jestli i trestně právních, to necháme na orgánech činných trestních řízení, o tom my tady nejsme, ale tohle je ten příběh, ta část toho příběhu za ministerstvo financí, ano, to nakonec na to navazuje i ministerstvo spravedlnosti, proto je to provázané, proto tu stojíme spolu, že UZSVM poskytlo peněženku, ale nezjistilo se, že by konkrétně něco porušilo a finanční analytický úřad, a to už jsou věci, které dál nechci sdělovat, činil tak, jak činit má.
1: Můžu ještě na pana ministra. Já se chci zeptat, jestli jste v rámci toho auditu nenašli vlastně víc detailů ke komunikaci mezi advokátem Karimem Tycem a třeba tehdejším vedením ministerstva spravedlnosti. Ptám se konkrétně na ten e-mail, který byl vlastně zaslán panu Daňhelovi a bylo to několik dní poté, co byl převeden ten bitcoinový dar. A v tom e-mailu pan Tic vlastně žádal pana Daňhela, aby se ministerstvo nějakým způsobem přimluvilo a zaručilo ty další transakce a převody bitcoinu, které plánoval Tomáš Jiříkovský dělat skrze směnárny, což se i později stalo, ale právě těch 50 bitcoinů mu bylo zajištěno. Tak se chci zeptat, jak na tohle ministerstvo reagovalo, jestli jste našli nějaký třeba dopis nebo nějakou žádost na FAU a jestli Karim Tic nežádal ještě o nějaký další věci v souvislosti s tím, aby se případně mohlo Jiříkovskému v jeho další směně těch bitcoinů. A potom mám ještě dva dotazy na ty právní služby.
2: Já se moc omlouvám, k tomuhle dotazu nemohu úplně odpovědět, a to z pochopitelných důvodů. My jsme na základě dohody jednak z vlastní iniciativy, jednak na základě požadavku NCOZ a VSZ Olomouc postupně doplňovali tu důkazní situaci, včetně e-mailu a včetně té komunikace, kterou jsme byli schopni dohledat i po nástupu nového vedení ministerstva. A pokud jsme jim něco zaslali, tak jsme vázáni tou mlčenlivostí, abychom teď nezdělovali, o co se jednalo a zda ty dokumenty existují. Takže tady se moc omlouvám, ale nemohu to komentovat, protože se to týká té věci, která už je vyšetřována.
1: A potom ještě na ty právní služby, vy jste zmínil, že jedna z těch advokátních kanceláří překročila vlastně limit té ceny, tak která advokátní kancelář to byla? A potom se chci zeptat, proč vy jste si najali jako ministerstvo právní služby aktuálně Jaroslava Ortmana, který se ale primárně zaměřuje na trestní právo, a tady pokud se nepletu, podle té smlouvy by mě vlastně zastupovat ministerstvo a vlastně řešit jiný druh práva, než na který se zaměřuje, tak proč jste se vybrali právě jeho?
2: Tak pokud se týká toho přečerpání té smlouvy, to bude předmětem vyšetřování, takže tam taky si dovolím alespoň chvíli posečkat, než zjistíme, zda tohle budeme moci zveřejnit jako část toho auditu. A pokud se týká pana doktora Ortmana, tak ano, my tam vidíme vysoké riziko sporů, které může zasáhnout ministerstvo, a já jsem přesvědčen, že to je člověk, který je schopen vyhodnotit právě i ty trestně právní následky, které tady hrozí, a proto jsem ho oslovil, respektive ministerstvo oslovilo, a uzavřeli jsme s ním smlouvu. Očekávám, že to plnění nebude v řádu rozhodně 100 tisíců ani milionů. Je to spíš teď v tuhle chvíli akutní pomoc, tak abychom vyhodnotili ta rizika, která zde jsou.
3: Karel Rychlý, CNN Prima News, dobrý den. Svého času po nástupu paní ministryně Dekrová se hodně řešila časová osa celé té bitcoinové kauzy. Ta vaše analýza ukázala nebo může potvrdit vlastně jako ten časový sled? Nebo jste tam našli nějaké rozpory oproti tomu, co svého času tvrdila současná opozice?
2: Já bych neřekl, že jsme tam našli nějaké velké rozpory, ale našli jsme tam bílá místa, která jsme doplnili, a myslím si, že tak, jak jsem o některých i mluvil, ta tam podle mého názoru popsána nebyla. Takže jsou to spíš nové věci, které jsme doplnili a zaslali, nebo respektive zašleme orgánům činným v trestním řízení.
0: Děkujeme. Naschledanou.
4: Prosím tě, dneska jsme měli takovou diskuzi s kolegou, vlastně byli jsme u zákazníka a narazili jsme na nějakou skupinu ČES. A ta skupina ČES skupina ČES si vytvořila skupinu ESCO, ESCO, a je to o tom, že skupina ČES si udělala, já to zkusím tady, jo, tady to mám. Shodou okolností jsme na to narazili. A počkej, tady seznam, jo. ČES ESCO znamená Energy Service Company. Znamená, společnosti poskytují energetické služby. U ČESu je ČES ESCO dceřiná firma, která pod tímto modelem komplexně řeší energetické potřeby firem, obcí, institucí, energetické audity, poradenství, výstavbu, provoz kogeneračních jednotek, fotovoltaik, renovace tepelných soustav, řídících systémů, měření, elektromobilitu, dodávky elektřiny, plynu, tepla i servis. Podstatou ESCO modelu je obecně, že poskytovatel navrhne a realizuje úsporná opatření, často garantuje vyšší úspor. Typickou formou EPC projektů jsou Energy Performance Contracting, kde se investice splácí z dosažených úspor energie. A my jsme na to narazili u dvou společností, a oni nám říkali, že na různé typy zakázek mají různé firmy, a mě zajímalo, a zabývají se kritickou infrastrukturou. A mě zajímalo vlastně, co vlastně všechno spadá do kritické infrastruktury. Tak jestli to tady můžu přečíst.
5: Není-liž to dlouhé, tak budíš.
4: Ne, je to kousek.
5: No, pojď.
4: Mám to na 8 stran. Popsaných z obou stran.
5: Takže
4: přílohy, ústě psáno, přesně. Kritická infrastruktura je definovaná krizovým zákonem a kritéria jsou pro určení jednotlivých prvků stanoví nařízení vlády. Jde o 9 odvětví, takže první je energetika, to znamená elektřina. Výrobna elektrické energie, přenosová a distribuční soustava, plyn, tepelná energie, ropa a ropné produkty. Za druhé vodní hospodářství, to znamená, to navazuje na ty studny, proto i je tam snaha vlastně zhamstat tu infrastrukturu krizovou, zásobování pitnou a užitkovou vodou, správa povrchových vod a podzemních zdrojů, systém odpadních vod. Dále potravinářství a zemědělství, produkce a péče o potraviny, zemědělská výroba, zdravotnictví, přednemocniční a nemocniční péče, ochrana veřejného zdraví, výroba a distribuce léčiv. Dále je to doprava, silniční, železniční, letecká a vnitrozemská lodní, komunikační a informační systémy, pevné a mobilní sítě, rozhlasové a televizní vysílání, satelitní komunikace, poštovní služby, kybernetická bezpečnost. Dále bankovní a finanční sektor, správa veřejných financí, bankovnictví, pojišťovnictví, kapitálový trh a nouzové služby, HZS, policie, radiační monitorování, hydrometeorologická předpovědní a varovná služba a veřejná správa, sociální zabezpečení, výkon státní správy a další. Pak je tady ještě nějaká teorie o tom, jak se ten objekt určuje, které spadá do té kritické infrastruktury, a dnes je to tak, že na území České republiky je cca 1300 takových objektů, 1300 objektů, co se týká jednotlivé kritické infrastruktury.
5: No a?
4: A to je asi tak celé. Já se na to dívám z pohledu toho, že pokud stát, protože furt se vlastně mluví o nějakých hodnotách, že stát je suverénní a tak dál, pokud, protože já jsem tam se dostanu do nějaké diskuze s někým a mu řeknu, jako co vlastně ten stát z té kritické infrastruktury vlastní, jo, vodní hospodářství vůbec třeba, jo, když se budeme bavit o té vodě. Tam stát vlastní jako hrozně, hrozně málo. Něco mají v Drápech přes jako jednotlivé kraje, ale jinak ta voda je v různých majetcích různých zahraničních firm, Veolia a tak dále. Jo.
5: No a to ještě, že víme, kolik je kaus okolo toho, jak se ty infrastruktury zmocnily. No, nevím, jako, co, jak to chceš vyjádřit, nebo to, ale jestli jsem to dobře pochopil, tak ČES má asi 150 dceřinek, jo. Mm-hmm. Na různé věci, i v zahraničí a tak dále. Na jedné straně to jako lze kritizovat, protože tam je prostor na spoustu věcí, ale na druhou stranu, když se tím zamyslíš, tak musí existovat jakýsi dohled, controlling, management, speciální nějaký režimy, že třeba, já nevím, představ si, že budeš potřebovat řídit síť rozvodnou, mm-hmm. a tak ten software ti nemůže dodat jen tak někdo, aby si tam neudělal zadní vrátka a těma zadníma vrátkama ti potom nespůsobil nějaký škody, anebo tě nevydíral, anebo, rozumíš?
4: Mm-hmm.
5: Čili na některé věci musíme pohlížet tak, že z hlediska vnitřní bezpečnosti musíš jít nad třeba i tu vlastnickou strukturu a musíš si umět vymoct, že ti to úplně neuletí z drápu, jo. Představ mm-hmm. si, kdyby se třeba někdo rozhodl, že tady skoupí infrastrukturu pitné vody, byl se tvářit jako 3-4 různé firmy, které nejsou spolu nějak souvislé. No a v určitou chvíli jako musíš zabránit tomu, aby ti někdo třeba neotrávil jedno město nějaký terorismus a tak dál. To, musíš tohleto chránit. A na, na druhou stranu musíš prostě to brát tak, že nemůže dojít k situaci, že ty čtyři firmy se na konci domluvějí a řeknou, my máme ty a ty požadavky a pokud nám je nesplníte, tak my zavřeme kohoutky občanům. Mm-hmm. Jednak to musí být ošetřený dodavatelskýma vztahama a jednak to musí být ošetřený fakticky nějakým způsobem. Jo. A to si myslím, že je těžce zanedbaný a že se tady jako spousta věcí prostě to jsou holý záda. Jo. Dneska, když se podíváš, že dřív to bylo tak, že rozvodní závody a výrobní celky elektřiny a tedy jako přenosová soustava a výroba té elektřiny, to byla jedna firma, jeden státní podnik, jmenoval se ČEZ, už tenkrát. Mm-hmm. A k tomu, do toho ČEZu ještě patřili doly, který zabezpečovali pochopitelně to, čím se v těch elektrárnách topilo. To bylo strategický prostě. Zajedno tam nepracoval jen tak někdo, pracovali tam prověření lidé. A tak dále, a tak dále. Čili jsou strategické věci, které si musí ten stát hlídat. Oni na to úplně rezignovali, rozprodali strategickou infrastrukturu. Jo. Prostě pitná voda, to není to, co můžeš prodat. Jako infrastrukturu nemůžeš prodat. Protože potom vystavuješ obyvatele jednak ekonomickým nepředvídatelnostem, no a ještě k čemu jinému. No Jiří,
4: je to tak, no.
5: Máš na to nějaký ty ještě dovětek?
4: No já jsem chtěl, aby to tady zaznělo, protože tou kritickou infrastrukturou v dnešní době já mám pocit, že když existují tak sofistikované zbraně, tak tou kritickou infrastrukturou by se, a když vidíme ty útoky dronový různě na infrastrukturu ropovodu, plynovodu a podobně, tak jsem chtěl, aby to tady zaznělo, co ta infrastruktura v podstatě je, a že by to mělo v tom veřejném prostoru se to víc diskutovat, tady to téma. Protože je to klíčový pro naše jako žití.
5: Jinak se ví, že tenkrát, jak byl ten výpadek masivní, ten částečný
4: blackout. Jsi v tom Bavorsku?
5: Ne, tady
4: to
5: u nás.
4: No,
5: tady
4: jo.
5: U nás.
4: Jo, jak to bylo způsobeno tím... Tím Německem, s těma elektrárnama, myslíš toto?
5: Ano, oni říkali, že to byl nějaký spadlej vodič a tak dále, a nakonec se ukázalo, že to pochopitelně bylo úplně jinak. A tuším, nevím, kdo se nechal slyšet, jestli Turek, že od začátku letošního roku už bylo zabráněno okolo 50 blackoutů, jo.
4: Mhm.
5: Tam totiž Evropská unie zase nařizuje, že obnovitelné zdroje mají vždy přednost před těma stabilníma.
4: Hmm.
5: Na to nemůžeš uregulovat.
4: To nemůžeš uregulovat. To je neregulovatelné.
5: No. No nic, musíme končit. Čas se naplnil. No,
4: to nám to zase uteklo.
5: Já, nám to vždycky spolu teče.
4: No, nedá se nic dělat. Mějte krásný poslech, budeme se těšit příští týden. Ahojte a star a sílu.
5: Děkuji ti za informace, za témata, za vyjádření. Jsem rád, že nás, přátelé, posloucháte, že se vám pořady líbí. No a zase brzy naslyšenou. Mějte se krásně, přejeme vám s Jiřím, tady teď od mikrofonu, skvělý víkend, teplý, krásný, tropický víkend se vším, co k tomu patří, takže si ho užijte. Takže od mikrofonu společně s Jiřím se loučí, jak jinak než Petr Václav.

0: prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad nasdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.
1: Takže je to tady, 20. hodina odbyla, chlapci, chopte se. Jo, pozor, technická, dámy a pánové. WhatsApp funguje, spojení je, sice se uslyšíte možná trošku jednou nebo mě jednou, ale budete volat na WhatsApp, nebudete volat na telefon a já tady nebudu hodinu držet v ruce mobil. Budete volat na WhatsApp přímo do počítače. Ano, telefonní číslo zůstává stejné, takže před písní, před hovory já to číslo ještě zopakuji, kdyby si ho ještě do kanadského studia někdo nepamatoval. Opakuji WhatsApp, na telefon ani nešáhnu a bude mít vypnutý zvonění, takže to ani neskoušejte mobilem, jo? Vy to zkuste mobilem, ale na WhatsApp aplikací.
2: Paráda, já myslím, že každý má WhatsApp, že to bude docela technická.
1: No, to by se zdivil.
2: myslím, ale že ne.
1: Uvidíme.
2: Ale já myslím, že to je výhodné pro všechny, protože každý má internet a v podstatě to budete mít i zdarma, milí posluchači, nebudete muset utrácet ani haléř za telefonní hovor.
3: Je to, já můžu doporučit, to je vynikající odposlechová služba, to jede přímo, mají všechny ty třípísmenkové služby, tam mají přímo své naslouchače, takže tam můžete říct úplně všechno, vyhrajete první cenu.
2: Takže oni mají v podstatě klíčité šifře, protože ono to vždycky hlavně
3: šifrovaný hovor. Ano, to byl článek, ano, velký článek, mají klíče, dešifrovací klíče k jednotlivým zájmovým hovorům, že jo, takže když někdo mezi sebou jako dealujou třeba nějaké věci, třeba já nevím, kočičky na jaře a podobně, takový ty různý přezdívky, jak dávají, že jo, těm balíčkům a podobně, tak oni potom jako zjišťujou, jako kdo si komu, že to normálně to dešifrujou, že jo. Takže já vám přeju samozřejmě krásný poslech všem našim posluchačům a čtenářům, my jsme se vůbec jak se tomu říká, že jo, no, velkom, že to přivítání, že jo, takže doufám, že se budou všichni teda jako těšit, že jo, nebo se těšili za domácí úkol, že jo, mají všechno připravené, všechny otázky potom na ty telefonické dotazy, protože jako se někdo se stěžuje, jako, že tam prostě jsou jako třeba 2-3 otázky a že polovinu my z toho jako zapomeneme, protože už taky máme sklerózu, protože jsme chlapi, že jo, protože to je známý, že chlapi jedou na jeden proces a ženský jedou na dva procesy, že jo. To byla ta studie, nebo možná znáte tu studii, že jo, že ženský dokážou dělat dvě věci naraz, ale chlap jenom jednu věc, že se dokáže soustředit raný v mozku. To je speciální věc, že jo, to jsme se dostávali do tady těch věcí. Takže pokládejte nám jedny otázky, aby jsme na tu druhou nezapomněli. Takže já vám přeju krásný, pěkný večer a nádherný poslech.
2: Já se teda osobně těším do třetí hodinu, myslím, že tam další hodinu, druhou hodinu, až lidi budou volat na WhatsApp. Já myslím, že to je jako technický krok kupředu a bude to fajn. Já si myslím, že přece jenom každý má WhatsApp, přesně bude to zadarmo hlavně. Jo? To je, myslím, že dobré. A v rámci telefonu tak tří písmenkové služby, tak samozřejmě to mají z první ruky v rámci telefonu, tak WhatsApp sice mají dešifrovací klíče, ale je to v podstatě totéž, tak je to úplně jedno, jestli to na telefon nebo na WhatsApp. Fajn, pojďme tady na první téma, které tady máme, já to lehce přehodím, my jsme se z VK ještě bavili o aktualitách, které se odehrály tento pátek ještě před vysíláním a rozhodl jsem se, že ta témata přehodím, protože to aktuálnější téma je paradoxně jako druhé, které jsem měl původně v programu, jak jste ostatně četli na naší fanpage stránce Svobodného vysílače na Facebooku, případně na naší klubové skupině, na klubu Group Svobodného vysílače, taky na Facebooku, případně na dalších sociálních médiích. Takže ta druhé téma, které tady máme před třetím jako první. Dohoda mezi USA a Iránem je největší Trumpovou porážkou, kterou si Barack Obama náležitě vychutnává. Nová dohoda s Iránem totiž bude pro USA a Izrael ještě mnohem horší než ta, kterou s Teheránem v roce 2015 podepsal Obama a kterou Trump v roce 2018 roztrhal se slovy, že šlo o nejhorší smlouvu v historii. Klíč míru ale nedrží ani USA, ani Irán, ale Izrael. Pokud nepřestane s útoky na Libanon, smlouva padne. Což se samozřejmě stalo právě teď. A z té celé smlouvy, z té celé monumentální, pompézní smlouvy, která se tak vytrubovala do světa, tak právě z ní sešlo. VK, ty máš čerstvé informace o tom, co se vlastně stalo, proč z té dohody vlastně došlo. Halo, halo, halo.
1: Neslyším VKáč.
3: Ano, já jsem to měl stišený, jako Vítek má někdy stišený, já to měl taky stišený.
2: Jasně.
3: Takže super. No, co se stalo? Iránské revoluční gardy teď večer, v podvečer oznámili a vytroubili, že do rádiových přenosů pro všechny tankery a lodě, aby neprojížděli Hormuzským průlivem, že Hormuzský průliv je znovu uzavřen. A bude otevřen až ve chvíli, kdy Izrael začne naplňovat mírovou smlouvu mezi Íránem a Spojenými státy, článek 1. To znamená, ano, Benjamin Netanyahu je samozřejmě ten, který to všemu šéfuje. Trump měl velký povídání v televizi, jsme spolu mluvili, Vítku, před začátkem našeho pořadu, měl povídání, nebylo to důstojné. Ten rozhovor, který měl s redaktorem britské televize, který se ho ptal na to, jestli kontroluje Benjamina Netanyahu. Tam ten kameraman se trošku pousmál, to bylo, dokonce to trošku bylo slyšet, jak se zachechtal, protože ta otázka samozřejmě měla být položená obráceně. Jo, proč vás, pane Trumpe, kontroluje Benjamin Netanyahu? Nejlépe o tom hovořil teď v posledním vysílání včera. A možná by bylo dobré k tomu připravit, možná v tom na neděli nějaký komentář, možná video s titulkama. Douglas McGregor, analytik, včera hovořil o tom, že Donald Trump prohrál válku v Iránu a má strach o jeho život, protože to, co udělal, to znamená podpis dohody s Iránem, je zrada Izraele. Že má strach o jeho život. Že to, co ty atentáty, kterým čelil před tím, že nebyly nic ve srovnání s tím, co mu hrozí teď. A samozřejmě, protože Trump 7. října 2024 u hrobu jednoho z nejvyšších vůdců Chabadu Lubavič, Menachem Mendel Schneersona v New Yorku, složil slib halachy ochrany národa sionistického, že? A porušení tohoto slibu tam je prostě trest smrti, žádný jiný tam není. To znamená, že Trump je v ohrožení života a Douglas McGregor o tom hovořil, že má strach o jeho život, protože Trump má teď spoustu nepřátel ve Washingtonu, je obrovský počet takzvaných dual citizens, nebo lidí, řekl dual citizenship, to znamená lidí s dvojitým občanstvím. Nebo s dvojím občanstvím. Co se tím myslí? No, jsou to Američané, ale mají současně občanství státu Izrael. A mnozí z nich jsou na kooptování a jsou naverbováni Mossadem. A pokud kdokoliv z nich dostane pokyn onemocnět Trumpa, Trump dostane rakovinu a do 3 týdnů zemře. Nebo dostane pokyn, aby se udělalo Trumpovi špatně, provedou zákrok, použijou tu pistoli, kterou mají a on do 3 týdnů zemře na nemoc, najednou z ničeho nic. To znamená, oni se ho zbaví. Fyzická likvidace samozřejmě. Mohou samozřejmě na to jít jinak a použijou likvidaci politickou, přesvědčí dostatečný počet senátorů z republikánské strany, protože demokrati to udělají zadarmo. Ti nesnáší Trumpa do morku kosti, ale ovládnou, zaplatí několik republikánských senátorů a republikánů, aby to dalo tu nadpoloviční většinu. A normálně ho odvolají v impeachmentu. A ani se nemusí vlastně čekat do těch sněmovních voleb. že jo, kongresových voleb na podzim v listopadu, klidně by to mohli udělat teď, nebo někdy v létě, v červenci, v srpnu, po těch prázdninách letních, které tam budou ve Spojených státech v kongresu. To znamená někdy, nebo na konci srpna, začátku září by to klidně mohli udělat. A protože samozřejmě zrada Izraele se neodpouští. A to, co provedl Netanyahu, že zahájil dneska masivní bombardování Libanonu. Masivní. Ne takové to symbolické, co bylo ještě před několika dny, ale opravdu masivní. Aby tím dal najevo, že je to on, kdo rozhoduje. To je symbol, to je symbolika. Jo? Vždycky, když chce někdo ukázat, že ten, kdo vládne, že jo, že jo, kdo říkají who's in the charge, že? A kdo tomu šéfuje. A tím se to dává najevo. To znamená, Trump podepíše dohodu s Iránem a první pasáž, že jo, první odstavec, první článek, že jo, že se zastaví všechny vojenské akce a včetně Libanonu. No a první, kdyby to byl článek třeba číslo 12, nebo 13, nebo ten poslední 14, ale je to první článek, chápete, to je provokace. To je provokace a Netanyahu si to vychutnává. Jak by to šlo řešit? No jednoduše. Americký prezident by řekl okamžitě, Spojené státy zastavují veškerou finanční a vojenskou pomoc státu Izrael. Jenže to nedovolí ta kolona, pátá kolona, která je v americkém kongresu. A jak to skvěle vystihl Douglas McGregor v tom povídání včera. Jsou to všechno v podstatě kongresmeni, kteří berou peníze od sionistických sponzorů, od Izraele, od dárců. A de facto to funguje takovým zvláštním způsobem, že americký kongres pošle Izraeli peníze na jeho fungování a část těch peněz jde zpátky americkým senátorům a kongresmenům, kteří potom v americkém kongresu prosazují zájmy Izraele. To je perpetuum mobile. Ještě jednou si to vysvětlíme. Američtí kongresmeni schvalují každoročně velký balík finanční pomoci a zbrojní pomoci Izraeli. Peníze odejdou ze Spojených států od kongresmenů do Izraele. Izrael část těch peněz vezme a obklikou pošle a rozdělí zpátky americkým kongresmenům, kteří ten balík před několika měsíci schválili, dostanou to na své účty různými cestami na své volební kampaně. A když se ty peníze vyčerpají, tak to kolečko začne znovu další rok. Zase se pošle něco v Izraeli, zase se ten zbytek nějak vrátí. Zase, a to je v podstatě perpetuum mobile. To je mašina na peníze. Jednoduše to tak funguje, ale samozřejmě na úvěr, že jo, na nekonečný úvěr amerického státního deficitu. Nikoho to nezajímá, dokud je to kryté ropou a dokud je to kryté petrodolarem, tak všichni prostě jsou v pohodě. Takže Trump, i kdyby to chtěl zrušit, tu pomoc, tak ten kongres mu to zkrátka nedovolí a mu to zkrátka zakáže. Trump je ve špatné pozici. Opravdu ve špatné pozici. On se nechal nalákat do války, kterou nemohl vyhrát, válku, kterou prohrál. A jak to dát dohromady a dát do pořádku, jedině s nějakou mírovou dohodou s Iránem, což ale automaticky znamená zradu Izraele. Protože Izrael potřeboval Trumpa na jednu jedinou věc, na zlikvidování režimu ajatoláhů v Iránu. To byl cíl likvidace režimu, který je v Iránu a dosazení loutkové vlády Šáha, že jo, ten by se vrátil ze Spojených států, že jo, synáček vykutáleného otce, že když utíkali v 79. v tom Boeingu naplněným iránským národním státním pokladem, že jo, byl tak těžký, že musel mít prodlouženou zlatovou dráhu, to bylo celý naložený zlatem, že jo, tenkrát byly ty záběry, jak ten Boeing se musel vrátit a musel startovat znova z větší vzdálenosti, protože byl tak těžký a přetížený, že nemohl odstartovat během ty islamské revoluce k popukání, ale ne samozřejmě pro iránské občany. Tohleto je katastrofa samozřejmě pro Donalda Trumpa. Naprostá katastrofa. A jak on z toho vyleze, jak se z toho vykroutí, opravdu není jasné, protože udělal si obrovského nepřátele sionisty a samozřejmě, že on slouží pod halachou, to znamená slouží Chabadu a to jsou hoši od ne od Bobří řeky, ale od Crimson River, od rudé řeky, krvavé řeky. A tam se jako nikdo koupat nechce v té řece. Tam se většinou lidi koupají jenom jednou. Jenom jednou do ní vlezou, že jo. A potom odplavou pryč. To znamená, já se na to dívám tak, že v podstatě on bude buď dál hrát tu svoji hru, to znamená, bude se snažit nějakým způsobem naplnit jakýmkoliv cílem prostě, nebo jakoukoliv silou ty cíle, o které usiluje jako Izrael, aby vyhověl Izraeli v nějakých podmínkách, jakože Irán se úplně zbaví jaderného programu, ale to je jenom část těch požadavků, protože oni ultimátně požadují jenom jednu jedinou věc a to je likvidaci íránského režimu. Likvidaci. Jim nestačí jenom to, že Irán přestane někde něco obohacovat. Oni chtějí zlikvidovat ten režim. Úplně ho odstranit. No to je samozřejmě historicky daná sionistická nenávist vůči Peršanům. Jsem o tom několikrát hovořil. Oni do morku kosti nenávidí Peršany na prvním místě a na druhém místě nenávidí křesťany. Jo, Peršany na prvním místě, křesťany na druhém místě. A tohleto je potom naprosto absurdní, když někdo z křesťanského prostoru jede do Izraele, narazí si na hlavu jarmuly, začne mlátit hlavou do zdinářku a ten člověk přichází z křesťanského prostoru, nebo někteří dokonce jsou pokřtění. A oni tohleto udělají. Jo, oni prostě zradí víru a jedou. A ještě mají tu drzost říkat, jako že jsou součástí, že to omlouvají, že to omlouvají. On byl pokřtěný, on byl klidně i biřmovaný, že jeho rodiče byli křesťané, cokoliv. A najednou on si bere jarmuly, on tam někde začne vykřikovat, že pomalu žije žit a podobně, takovéhle ty věci, že ve slabé chvilce cítí nějakou sounáležitost, on cítí tu sílu, že jo, tu sílu cítí toho vyvolení toho národa, protože to je cítit, že oni, když projdou tím rytem a složí slib halachy, tak jim jsou otevřeny některé procesy řízení, vyššího kultního řízení, v hlavě jim otevřou několik filtrů. Několik filtrů, které normálně jsou nedostupné běžným lidem. Oni provedou určité okultní rituály a otevřou jim některé takzvané čakry. Možná se o to zajímáte, tak buď se někdo tomu říká filtry, někdo čakry, ale spíš z toho, řekněme, biologického a fyzikálního hlediska je lepší říkat filtry, protože ty čakry jsou spíš takovým jako tím transcendentálním přesahem. Ale zkrátka, oni začnou cítit tu sílu té vyvolenosti, začnou ji cítit. Ona je skutečně cítit. Ona je cítit. Najednou máte sílu, že jste nedotknutelní. Je to opojný pocit. Naprosto opojný. Jste součástí nejvyššího planetárního procesu řízení a cítíte sounáležitost. Nedá se to popsat. Je to něco, jako by se dalo jako nazvat jako mnohojedinečnost. Jo, mnohojedinečnost. Jste součástí mnoha. Jo, a cítíte tu strukturu jako včelí roj, že? V podstatě něco jako systém včelího roje. Těžko se to vysvětluje. Takže oni jim dají tady ten pocit, že to cítí, cítí tu sílu a slabé kusy to úplně ovlivní a pod emocem a začnou vykřikovat, já jsem Žid, a začnou to vykřikovat na náměstích a na různých sjezdech, protože ty emoce je úplně přemůžou, oni se přestanou kontrolovat. Úplně se přestanou kontrolovat. Začnou to vykřikovat. Přitom oni jsou křesťané. Že? Obrovská síla, obrovská moc. A tohleto v podstatě je podle mého názoru, nebo bylo patrné a je patrné u Donalda Trumpa. Oni mu dali pocítit tu moc, proto on v okamžiku, kdy podstoupil Halachu, tak on se změnil, strašně se změnil a prostoupilo ho zlo. To je mimochodem doprovodný proces. Oni vám dají v podstatě pocítit tu moc, ale současně vás to začne měnit ke zlu. Ke zlu, k sionistickému zlu. Začne vás to změnit. Kroutí vás to. Že? Začne vás to překrucovat úplně. Jo? Pokřivovat charakter a podobně. Do toho, abyste sloužili sionistické otázce. Úplně. Že? Úplně, abyste byli oddáni sionistické otázce. Někdo to nezvládne, někdo se z toho pomátne, začne mu prostě hrabat v hlavě, někdo naopak se v tom začne vyžívat. Typickým příkladem a příznakem takového člověka je americký velvyslanec v Izraeli Mike Huckabee. To je člověk, který propadl sionistickému zlu způsobem, že je přímo viditelné. Lidi, kteří jsou schopni vidět některé energetické nebo takzvaná energetická pole okolo lidí, tak vidí, co okolo Huckabeeho je vytvořeno. Kdo mu sedí za krkem, že? On se úplně přetvořil. Úplně se... Stačí si poslechnout znovu Gregora McDouglase, co on povídá o Huckabeem, jaký je to naprostý magor. Mimochodem, Huckabee teď prohlásil, byl věšivě a prohlásil, že kdyby nebylo Izraele, tak americký národ by vůbec nepřežil a že za svůj vznik vděčí zkrátka Izraele. Tohle to řekl Huckabee v posledním projevu. Chápete? Tohleto je, proto existuje takovéto jadrné slovo šábezgoj, ale to je hodně slabé slovo, protože tohle jsou lidé, kteří jsou úplně přeprogramovaní, ačkoliv původně křesťané jsou úplně přeprogramovaní a propadnou zkrátka onomu takzvanému mesiářskému komplexu, že jsou součástí prostě vyššího, nebo do toho v podstatě nejvyššího procesu řízení, tedy okultního procesu řízení nad planetou. Úplně jim hrábne v hlavě, jako Huckabeemu, úplně stejně. Jemu hráblo. Jo, on je mimo, úplně. A přitom je v roli amerického velvyslance v Izraeli. Já, když jsem viděl onoho ministra zahraničí, a jak tam přijel a vykládal tam o tom, že Izrael je obklopený necivilizovanými národy a ty národy přirovnal ke kanibalům. Já jsem tam skoro viděl Huckabeeho, místo něho. Jsem si říkal, ten začíná mluvit jako Huckabee. Opravdu pozor na to. Oni, když nechají těm lidem v podstatě čichnout k té moci, oni cítí tu moc, tak někteří to opravdu nedají. Můžete to přirovnat k nějaké opravdu silně návykové droze. Jo? A některé ty drogy jsou opravdu tak návykové, že stačí jedna dávka a už jste závislí a už se z toho nevyhrabete, naprosto se nevyhrabete. A, že jo? A tohle to je něco podobného. Znamená ta moc, ten pocit té absolutní okultní moci, který prochází a člověk cítí, jako přímo od, jako v mozku prochází, že jo, tělem, páteří až do nohou, že jo, prostě ten moc, to proudění té obrovské síly, té energie, najednou jako prostě jako pocit, jo, že prostě jste neporazitelní, nikdo na vás nemůže, kdyby na vás někdo vystřelil, tak kulka vám nic neudělá, protože vy jste chránění vyšší mocí a věříte tomu, jo, věříte tomu, naprosto jste o tom přesvědčení. Proto mnoho lidí se jako diví, proč oni disponují takovou mocí. No, samozřejmě, kdo kontroluje okultní procesy řízení, dokáže si podřídit naprosto kohokoliv. Naprosto kohokoliv. Jedině člověk s velkou silou, s velkou vůlí, obrovskou vůlí, který tomu odolá, který řekne, ne, nebudu sloužit pod halachou, nebudu sloužit vyvolenému národu. A řekne to pevně, řekne to silně, řekne to jasně a tím v podstatě se jako uchrání, obrání, ale otázkou je, jestli oni o toho člověka opravdu jako silně usilují. Pokud o něho usilují, tak ho vystaví takovým zkouškám, že on prostě podlehne tomu tlaku, obrovskému tlaku. Znovu si to přirovnejte k nějaký droze. Někdo vám nabídne drogu, a vy to odmítnete, to já nedělám, do toho nejdu. Nabídne vám to po druhý, po třetí, po pátý, po desátý a když vy pořád ne a ne, no tak vás k tomu dostanou tak, že vás opijou, vy o tom nevíte a přisypou vám to do pití, zatímco vy to nevíte. To znamená násilně to do vás dostanou. A najednou jste v jejich moci. Prostě nechtěl jste dobrovolně, tak oni si vás vezmou na sílu, takzvaně. Takhle to funguje. No, ale to jsme samozřejmě zaběhli s přesahem, že jsme se vytvořili oblouček, takový most, že jo, sklápěcí, zase někam trochu jinam. Ale když se znovu vrátím tedy ještě k Trumpovi, tak já se na to dívám tak, že on teď bude mít nějaký čas, pár dní, kdy buď dá dohromady Netanyahua a řekne mu, že to, co navrhuje, je jediné možné teď řešení, rozumné řešení a že Izrael teď v téhle chvíli nemůže očekávat víc. Že to prostě není realistické. A pokud bude se snažit dostat víc, nedostane nakonec nic, respektive dostane se znovu do války s Iránem a Spojené státy už nebudou moci Izraeli nějak významně pomáhat. To je jeho jediná možná šance. Samozřejmě, že je tady velká otázka toho, jak hluboko on je pod tou halachou. Jak moc mu dali okusit ten pocit té moci. To znamená, víte, na něho působí na Trumpa obrovské tlaky, lobbystické tlaky před kongresovými volbami na podzim do kongresu. Kdyby nebyly volby, žádná mírová dohoda by nebyla. Republikáni mají strach, že kvůli uzavřenému Hormuzu, který tlačí na ceny paliv ve Spojených státech, likviduje to volební šance republikánů. To znamená, oni potřebují otevřít hormuzský průliv, aby ropa proudila, aby ceny u amerických benzínových pump spadly před volbama dolů. To je hlavní cíl a to se bez otevření Hormuzu nedá udělat. Ani když pustí ruskou ropu na trh, nebude to stačit. Oni potřebují otevřený Hormuz. A proto byl Trump k tomu donucený a neudělal to z vlastního rozhodnutí, ale protože republikáni ho k tomu donutili a dotlačili. Problém je v tom, že Netanyahu a nezajímá, kdo ho dotlačil, protože on složil halachu a on musí sloužit ve prospěch jich, jejich vyvolené skupiny. Konec konců sloužit chabadu má doma zeťáka, že jo, člena chabadu Lubavič, dokonce jeho vlastní dcera je tam nasáčkovaná, konvertovala k chabadu. Takže oni to mají přímo v rodině a de facto už bylo jenom otázkou času, kdy k chabadu přivedou samotného Trumpa, no a to se nakonec stalo toho 7. října 2024 u hrobu Menachem Mendelssohna. Tam se to pojistili, dali mu, strčili mu do ruky, že jo, Tanach, nechali mu tam přečíst pár věcí, mu tam stejně strčili papír, aby to bylo v angličtině, protože on hebrejsky neumí, to určitě ne. Takže dovedu si představit, že on je v nějaké pozici teď a když jsem ho viděl dneska v tom videu, tak mi připadalo, že je mimo. Že na nějakých tabletkách ujíždí, na nějakých pilulích, možná něco bere, nevím, ale vypadalo to, že jako prostě bere nějaký nevermind tabletky, jo, něco v tom smyslu, že je mu úplně šumafu, co se děje okolo něho, trošku takový ten styl à la Biden, ale ne v tak viditelném postavení, to znamená, u Bidena to bylo přímo viditelné z velké dálky. Biden někam vešel, vyvalil oči a nevěděl, kde je, co je a podával ruku do vzduchu imaginární postavě. V této pozici Trump ještě není, ale vesele vykračuje k tomu modelu svého předchůdce zcela jednoznačně. Takže uvidíme následující dny, jak se vyvrbí. No, bude to hodně zajímavé. No a teď bychom si dali přestávku, Vítku. Využijeme, že jo, teď máme půl deváté, tak nějaká jedna písnička a potom bychom se pustili do dalšího tématu.
2: Dobrá, Martin něco zahraje, určitě vybere nějakou pecku a pak pojedeme dál, Martine.
1: Tak, 10. jsme měli smutné výročí, samozřejmě 84. Tak já jdu zahrát Lidice. Tak, nevím, jestli pánové jsou zpět.
2: Ano, já
1: jsem jestli se určitě. Jo, určitě, dobře, jo. Dobře, je to vaše.
2: Vatikán a židovská lobby s Izraelem nás znovu podvedli. Alexander Lukašenko v rozhovoru pro Al Arabiya zhodnotil proces selhání mírových rozhovorů v březnu a dubnu 2022, a když ruská vojska stála u Kyjeva. Podle jeho názoru byla tehdy Rusko znovu podvedeno, jako předtím v případě minských dohod. Mezitím summit skupiny G7 potvrdil rostoucí únavu z konfliktu na Ukrajině, který nepřinesl očekávanou porážku a izolaci Ruska. Jak ten summit potvrdil únavu z toho vleklého konfliktu? Protože já chvilku poslouchal mainstream dneska s chodou okolností, což občas dělávám ze studijních důvodů, a tam jsou rozjásaní, naprosto rozjásaní nad těmi drony. Jak drony vítězí nad Ruskem, oni Ukrajinci, kdyby neměli drony, tak už jsou dávno prohraní. Jo, tak ty drony,
3: no, Vítku, jsou zrovna,
2: tak to je ta, to není těch, moc těch, jako ta únava z toho, jo?
3: Ne, přesně o těch dronech je teď poslední článek na Aeronetu, který vyšel právě před začátkem našeho vysílání, teď o něm vůbec nevíš samozřejmě, tam já to řeším, podívejte se, tak nebudeme řešit přece,

že jo, tohle to všechno a působí to strašně sugestivně a všichni v Evropě a v Bruselu jásají, Rusko konečně prohrává válku, Ukrajinci konečně už zapálili tu Moskvu a už konečně hoří a s pocitem a pohledem šílenců tancují a křepčí jako blázni na uzavřeném oddělení psychiatrické léčebny. A proč? No, protože oni se radují nad něčím, co nemá s válkou na Ukrajině vůbec nic společného. Právě dneska ruské ministerstvo obrany oznámilo, že Ukrajina průměrně ztrácí každý den 24 kilometrů čtverečních území a ruská armáda postupuje na celém úseku fronty na všech klíčových bodech. To je zkrátka realita. Ukrajinské obranné pozice v podstatě nemají už jak se bránit ruské armádě, protože nemají vojáky. To, co chytají skupiny a komisaři TCK, ty zoufalce po ukrajinských ulicích a nakládají je do těch autobusů, že jo, a do těch vanům, že jo, těch dodávek, tak v podstatě tu válku nedokáže vyhrát, nedokáže zastavit ten ruský postup, protože zkrátka ta Ukrajina na frontě tu válku prohrává. A jak už řekl Josef Goebbels v tom fantastickém, nebo to nebyl fantastický projev, to byl spíš vysoce konceptuální projev, který zazněl ještě před začátkem války, a to byl myslím rok 1938 a skoro okolností to byl jeden z jeho projevů, který měl v rádiu a on tam měl takové to povídání o tom, jako, jak se prostě vyhrávají a prohrávají války. A on tam řekl tu úžasnou věc, když prohráváte válku, je třeba přesvědčit vaše občany, že ji vyhráváte skrze tisk a rádio. No a přesně tohleto dneska dělá Kyjev za pomoci CIPSu operací řízených z Vauxhall, z MI6 z Velké Británie. Protože to, co všechno teď je zaplavováno v evropských médiích, všude jsou videjka, natočená videjka, amatérská videjka z telefonů, jak bouchají střechy a jak hoří střechy někde v Moskvě a jak dron narazil do jeřábu, stavebního jeřábu v Moskvě a jak dron narazil do nádrže s olejem v Moskvě a ta nádrž vybuchla a víko od té nádrže vyletělo asi 30 metrů do vzduchu a neustále je to prostě vysíláno na všech médiích a vypadá to působivě, vypadá to sugestivně, vypadá to, že Moskva už hoří, Rusové se zhroutili, už jsme vyhráli, peremoga, že bude. Ukrajinští občané, evropští občané, všichni si myslí, že Rusko už je poraženo a trojice velvyslanců Německa, Francie a Velké Británie má dokonce tu drzost, že přijdou za Sergejem Lavrovem na ministerstvo zahraničí Ruské federace v Moskvě a položí mu na stůl papír, který je ultimátem a kapitulační listinou a očekávají, že Lavrov to podepíše. Video máte v tom posledním článku. Tohle to všechno, jste to možná zaregistrovali před několika dny, jak trojice velvyslanců přišla s neznámým účelem.

0: na ruské ministerstvo zahraničí v Moskvě, že jo, nikdo tehdy nevěděl, co tam vlastně dělají, nebo co tam pohledávají, no ale oni přinesli ultimátum. A víte, na jakém základě? Na základě obrazových videí CIPSO operací, kde jsou zachyceny hořící moskevské paneláky, jejich střechy a hořící auta, a pod vlivem a pod dojmem toho, že Rusko už prohrává válku, přinesli kapitulační dekrety přímo Lavrovovi do jeho kanceláře. V normálním světě ty lidi by okamžitě sebrali do svěrací kazajky a odvezli do psychiatrické léčebny. Ale v dnešní současné západní Evropě nic takového se neděje, protože procesy šílenství samozřejmě řídí celou Evropu. Nikdo už se ani netváří, že se dělá nějaká reálná politika, všichni se zbláznili. Dvě krávy řídí Evropskou unii. Když ji neřídí dvě krávy, tak je řídí, tak ji řídí tři šílení velvyslanci, kteří jdou s kapitulačním dekretem za ruským ministrem zahraničí. A když tu situaci neřídí tihleti tři, tak to řídí pro změnu skupinka těch tří magorů, jako je Zelenský, Starmer a Merz, kteří se sejdou někde v Londýně a tam plánujou svoji velkou peremogu nad Ruskem. Ale ona nejde udělat reálně na frontě, ona jde udělat pouze mediálně. Mediální peremoga. To je to, co momentálně teď vidíte na televizních kanálech, co vidíte na internetu. To znamená poklopy od olejových rezervoárů, které letají vzduchem, hořící střechy ruských paneláků a nějaká hořící auta a nákladňáky na ruských silnicích. To je přesně to, co teď vidíte každý den, pořád
1: dokola. To jsou teda deepfakey, nebo co to je? Teda AI fakey?
0: Ne, je to informační kolo, to jsou to normální údery, v každé válce hoří střechy. Podívejte se do Kyjeva, tam hoří střechy každý den mnohonásobně více než v Moskvě, ale to je válka. Chápete? A když se zaplavují média těmito obrázky, tak si tím vytváří informace, falešná informace o tom, že Rusko prohrává válku, jenže Rusko ji vyhrává. Fakticky vyhrává na frontě. Zatímco Ukrajina se snaží přesvědčit celý svět, že válku vyhrává na mediální úrovni propagačními kamerovými záběry vybuchujících poklopů olejových nádrží někde v Moskvě. To znamená, to, čeho je právě teď celá Evropa v podstatě svědkem, tak je de facto konec a destrukce válečného úsilí Ukrajiny, protože ona už nemá skutečnou sílu vyhrát válku. Ona už může se snažit pouze o vítězství na mediální úrovni. Takzvané mediální vítězství. CIPSO vítězství. To, o kterém hovořil Josef Goebbels. Přesně tohleto dělala Goebbelsova propaganda až tedy úplně do konce, že v podstatě dá se říct, že až vlastně někdy do poloviny dubna, než se úplně celý propaganda stroj rozpadl, tak že jo, ty historické záznamy hovoří o tom, že v Berlíně centrum propagandy skončilo svoji činnost a vysílání, propagandistické vysílání 22. dubna 1945. To znamená, skoro úplně až do konce propaganda tvrdila, že ruská, tedy sovětská rudá armáda, že je likvidována, že vítězství Wehrmachtu je na dosah a že usilovnou prací tohoto vítězství během několika týdnů dosáhneme velkého, velkolepého vítězství. A říšská propaganda tohleto šířila po celé říši, včetně protektorátu Čechy a Morava. Lidové noviny o tom psaly ještě 29. dubna. že vítězství třetí říše ve druhé světové válce je na dosah. Takže takhle funguje dneska CIPSO systém řízení téhleté války, a protože oni mají samozřejmě řízení z Londýna, odborníci na CIPSO z Velké Británie, samozřejmě to je jejich práce, tohleto. Konec konců oni jim financují a chtějí jim zafinancovat. Velká Británie oznámila, že zafinancuje Ukrajině 150 tisíc dronů, že jim poskytne peníze na nákup 150 tisíc dronů, a ty drony jsou potřeba jenom k jedné jediné věci, k vytváření iluze vítězství. Rusové mezi tím si vezmou Záporoží, mezi tím si vezmou Donbas, mezi tím si vezmou postupně Dněpropetrovskou oblast a postupně si vezmou celý východní břeh Dněpru. Ale tady v Evropě budeme slyšet, jak Rusko už je skoro poraženo. Chápete? Takže já varuju před tím, abyste podléhali CIPSO dezinformacím. Tak, jak řekl brazilský prezident Lula Silva, nálada uvnitř za zavřenými dveřmi, ne to, co je prosím vás veřejně filtrováno, veřejně, ale za zavřenými dveřmi, on hovořil o tom, co se děje za zavřenými dveřmi při jednání, je velice špatná. No, protože tam oni si mezi sebou lhát nemusí, mezi sebou. Oni vědí, jaká je situace na frontě. A oni vědí, že morálku kolabující ukrajinské armády je třeba posílit nějakými dobrými zprávami. No a k tomu slouží obrazové záběry vybuchujících poklopů v Moskvě. Já doufám, že na alternativě nejsou idioti. Lidé, že by byli idioti, kteří nerozumí tomu, jak funguje propaganda, jak funguje válečná propaganda, jak fungují CIPSO operace a kontrolu, že jo, na takzvané psychologické operace, že Centrum pro řízení psychologických operací během války, takzvaná válečná propaganda. Takže je jasné, že ve chvíli, kdy nemá Ukrajina už vojáky, nemá dostatek zbraní, nemá dostatek raket, to jsou všechno veřejně známé údaje, tak Ukrajina v podstatě válku prohrála, ale čeho má dostatek? Tak jsou drony. No a těmi drony dokáže létat do Ruska a zapalovat střechy bytovek, paneláků, nějaká auta, nějaké sklady, nějaké nádrže. Rusko po několika dnech vypálí na Kyjev, na Žitomir, na Dněpropetrovsk, zase nějaký obrovský, mohutný raketový úder. Zase jim rozmlátí něco, co Ukrajinci potřebují. Elektrárny, trafostanice, čističky odpadních vod, vyhodí jim do vzduchu nějaké železniční depo, nějaké opravny. Zase se jim to nějak zpomalí, zase nebudou mít čím svítit. Zase tam pojedou generátory, zase budou schánět někde, kde budou mít palivo, aby si mohli zasvítit večer. Tenhle ten proces války zkrátka má svoje pravidla a my jakožto zatím, a já říkám zaplať pánbů, jenom nezúčastnění pozorovatelé. My musíme vědět, kde je ta pravda, kde je ta realita, nepodléhat CIPSO manipulaci. Ale co je důležité, Lavrov tam řekl jednu zásadní věc. On řekl, že v Kremlu jsou si vědomi toho, že Evropa se chystá na válku s Ruskem v roce 2030. To tam řekl v tom rozhovoru. A pokud se něco nezmění, tak on ujistil evropské protějšky, že ta válka se bude diametrálně lišit od toho, jaká válka je teď na Ukrajině. Válka Ruska s Evropskou unií, potažmo z NATO, bude mít úplně jinou podobu a jak on řekl, bude vedena úplně jinými prostředky. Můžete si domyslet, jaké prostředky to jsou, samozřejmě i ty nejzazší, to znamená termonukleární. A hranice roku 2030. Já jsem o tom hovořil několikrát, že a už v minulosti, že jsou některé ty projekce, které zobrazují různé věci, které se odehrávají na přelomu let 2030 až 2034 a podobně, ale jsou tam některé projekce, které už v roce, dokonce v roce 2029 už tam prostě nejsou vůbec pěkné záběry, prostě to, co se děje prostě v Evropě a Velká Británie je se 70% potopena pod vodou. Nějakým způsobem. Jo? Jestli to bylo zemětřesení nebo nějaké silné údery a 1/3 Francie nížiny je potopena rovněž pod vodou. Pod vodou je Holandsko, Belgie, země Beneluxu a podobně. A prostor střední Evropy je spálený na uhel. A to jsou, samozřejmě to jsou iterace, které nevíme, jestli nastanou, jestli se takto odehrají, ale nemůžeme úplně si říct, to se nás netýká, bude to dobrý, bude to fajn, to se nestane, protože to časové kontinuum je opravdu silně a velice nevyzpytatelné. To znamená, jaká konkrétní realita v budoucnu se takzvaně nastaví k realizaci. To znamená, při plynutí toho časového kontinua jsou různé odbočky a rozbočky. Já jsem to vysvětloval, jak to vypadá, že jo, jakoby připodobnění, jako máte jednu kolej, jedete po jedné koleji, ale najednou v nějaké chvíli máte 6 různých odboček. Jo? Koleje se rozjíždí do 6 různých kolejí. A vy do poslední chvíle nevíte, na kterou kolej z těch 6 prostě najedete. A každá z těch 6 kolejí vede k nějaké jiné iteraci. Do té chvíle, dokud se to nestane, to rozdělení, to rozpojení, a nedojde k výběru některé té trati, některé té trasy, tak vy do poslední chvíli nevíte, která z těch iterací se zrealizuje. To znamená, jsou to možnosti, jsou to iterační možnosti, jedna z nich se zrealizuje, jedna z nich bude. A hodně jich je tam jakoby normálních, válka pokračuje, pořád Rusové mají Dněpropetrovsk, drží Záporoží, dostali se na východní břeh Dněpru, směřují nahoru. V roce 2029 se dostávají útokem z Běloruska do východního Kyjeva a východní Kyjev na levé straně Dněpru, to znamená na východní straně, se stává ruským a dostává název takzvaný východní Kyjev a stává se ruským městem. Poté dochází k uzavření příměří a celý ten prostor vlastně se rozděluje na ruskou sféru vlivu a tam je most a na tom mostě se potom podepisuje mírová smlouva. Přesně uprostřed se podepisuje, tam mají stůl a podepisuje se mírová smlouva. No přesně tam, to znamená východní Kyjev, ruský, západní Kyjev, no toho, co zůstane z Ukrajiny. To znamená, tam jsou různé iterace, k čemu může dojít a to, že samozřejmě, kdo tam podepisuje tu mírovou smlouvu, to je zajímavé, prezidentem u podpisu té smlouvy je Dmitrij Medvěděv. Znovu. Už tam není Vladimír Putin, je tam Dmitrij Medvěděv. Podepisuje mírovou smlouvu. To je zvláštní. No, ale jak říkám, to jsou různé iterace. Některé z nich se mohou naplnit a některé ne. To znamená, takhle je třeba se na to dívat. Máme 20.55. Vítku, jestli máš nějaké doplňující dotazy, tak ještě bychom to probrali, a nebo jestli ne, tak si pustíme jednu písničku a potom bychom se pustili do těch našich posluchačů, kteří kteří na nás čekají určitě.
1: Já bych se jenom ve slušnosti, opravdu ve slušnosti VK zeptal s těmi drony a vybuchujícími a olejovými nádržemi v Moskvě a bytovkami a tak dál. To je jedna věc, ale on to tak úplně fake, respektive ne fake, ale
0: ne, to není fake, to není,
1: když se to tam
0: není,
1: odehrává, ne,
0: ne,
1: fake,
0: ne,
1: já
0: ne,
1: jsem
0: ne,
1: se špatně
0: ne,
1: vyjádřil,
0: Vítku.
1: já jsem se špatně vyjádřil,
0: No.
1: dezinformace, že to není úplně dezinformace, že se tam děje. Otázka je spíš, do jaké míry Ukrajina a respektive Rusko ví, že ty drony jsou zafinancované Západem a když už to dosahuje metropole, opravdu jako Moskvy, tak to už je docela mazec a divím se, že Rusko si opravdu tohle. Já vím, že to je pořád dokola, ta červená čára a tak dále, všechny ty věci, ale že si to Rusko nechává líbit, když to je vlastně dosahuje hlavního města. My jsme říkali už v našem vysílání několikrát, že když se to bude odehrávat už v hlavním městě, nejenom na okraji ruských hranic, ale v hlavním městě Ruska, tak už se Rusko musí něco udělat a ono furt pořád mluví,
0: A přesně takhle by se mohl ptát i na ze strany Ukrajiny. Když už teda i na té Ukrajině, v tom Kyjevě padají orešníky, když už ty orešníky padají i do toho Kyjeva, proč teda na tu Ukrajinu nepřijdou západní vojska? A jsme ve stejné pozici. Proč? No, protože na to nemají. Nemají výzbroj. Nemohou bojovat s Ruskem. Teď momentálně v roce 2026. No a Rusko, jak je na tom? Může teď bojovat se Severoatlantickou aliancí? No, teď ještě asi nemůže. S největší pravděpodobností. Jinými slovy, když hoří Kyjev ve válce se musí počítat, že bude hořet i Moskva. To je realita války. Konec konců Karaganov teď o tom měl pěkný povídání. To je zkrátka daň, která je naprosto jasná, ale co je důležité je, že tím, že budou hořet někde prostě střechy nějakých bytovek v Moskvě, tím se nezmění situace na frontě, na Donbasu, na frontě v Záporoží, na frontě na severu, fronty nahoře, okolo Kupiansku. Tam nikde se prostě fronta nezmění. Tam bude pořád ruská armáda v té pozici, v jaké je, protože ukrajinská armáda nemá lidi. A dokud ty lidi někde nevyčaruje, tak zkrátka ruská armáda bude postupovat. To je realita. A zoufalost Ukrajiny je v tom, že oni vědí, že takhle přesně to je a nemůžou s tím dělat vůbec nic. Mohou pouze dělat jednu věc, že budou zapalovat střechy v Moskvě a díky tomu budou vyvolávat tu šílenou radost těch magorů a bláznů, kteří patří do psychiatrické léčebny v Bruselu. Ti budou mít obrovskou radost z toho, že hoří nějaké střechy v Moskvě. A protože budou mít radost, tak sáhnou znovu hluboko do kapsy, ale ne sobě, ale daňovým poplatníkům v Evropě a znovu pošlou kyjevské chuntě velké peníze. Jenom za to, že jim ta chunta bude pravidelně dodávat zábavná videa s hořícími střechami v Moskvě. Já doufám, že tomu rozumíte, jak to funguje, financování ukrajinské války. Někde je objednávka. Objednávka je v Bruselu, objednávka je v Londýně. Aby přicházely peníze do Kyjeva, musí Kyjev vykonávat nějaké výsledky, musí poskytovat výsledky. Na frontě žádné výsledky Kyjev nedokáže poskytnout už od léta 2023, kdy selhala ta ofenzíva. Ta slavná kontraofenzíva. To znamená, jaké jiné výsledky může Kyjev posílat do Londýna a do Bruselu, aby dál chodili prašule? No, jedině tak, že vyrobíme laciné drony, budeme je posílat do Moskvy a budeme natáčet skvělá videa, jak hoří střechy v Moskvě a díky tomu nám západní mecenáši s velkou radostí budou posílat další peníze na pokračování války. Války, kterou nemůžeme vyhrát, protože Rusové si budou brát stále více a více našeho území. Ale protože si ho berou pomalu, tak to nevadí. Můžeme v tom pokračovat a během té doby vyděláme velké peníze. Odkloníme přes naše koně, přes naše bílé jednorožce. Ten jeden, na který ho to prasklo, ten radši už utekl, byl evakuovaný. Teď se nachází v Izraeli, že jo, pod ochranou Bibiho, že jistý Timur Mindič, ten už tam je. No, jsou další takový jednorožci, že jo, okolo zbrojovské firmy Firepoint, která vyrábí tady ty propagační drony, které letají do Moskvy, financované ze západních peněz, no a něco se odkloní. A samozřejmě jsou předražené, to znamená, ukrajinská vláda používá západní peníze na nákup předražených dronů od Firepointu a hoši od Crimson River se mezi sebou podělí o vývar. Teď to vyšetřuje NABU. To je realita. Takhle funguje válka na Ukrajině. A pokud bychom se zeptali, proč, já už jsem o tom několikrát hovořil, proč ruská armáda to tam nevymlátí, že jo, protože tedy Lavrov o tom teď hovořil, že když bude válka mezi Ruskem a Evropskou unii, respektive NATO, že ta válka bude úplně jiná, tím jako myslí skutečná, opravdová, velká, bum, bum, válka, tak proč tahle ta válka na Ukrajině je taková, jaká je? No tak to už jsem několikrát vysvětloval. Proč myslíte, že není dovoleno, aby ruská armáda bombardovala hlavní logistický uzel, přes který proudí na Ukrajinu nejvíce zbraní a zároveň odtamtud proudí největší suroviny, za které Ukrajina dostává peníze na vedení své války? Jaký je to bod? No je to Oděsa, přístav. Není dovoleno udeřit na Oděsu. Rozbombardovat ten přístav, aby Ukrajina nemohla tam nic dělat a aby tam nebyly žádné lodi, aby všechny lodě byly potopené, aby ten přístav byl uzavřený a aby Ukrajina přišla o lodní dopravu a o přísun zbraní a materiálu loděma, o odvoz ukrajinského obilí a tak dále a tak dále a surovin, že jo, ven loděma, tak nikdo z ruské armády tam neprovede žádný obrovský masivní úder. A když o tom, jako když se na to tady jako Rusové odpověď většinou nedostanou, odvahu na to měl jenom jeden z ruských analytiků, Karaganov, který na to odpověděl, je to z toho důvodu, že většinu těch majetků v té Oděse, včetně těch přístavů, vlastní ruští oligarchové, židovské rodiny. A ty nedovolí Gosudárovi, aby jim je zničil a rozbombardoval. A tohle to platí o mnoha podnicích a o mnoha závodech a o mnoha rezortech a o mnoha objektech a cílech na Ukrajině. Není dovoleno likvidovat železnice, protože většina z nich je v majetku lidí napojených na Děripasku. Na jednoho z hlavních oligarchů po boku Vladimira Putina. Proto není dovoleno schazovat bomby na kyjevské a ukrajinské železnice. Karaganov to vysvětloval. To je realita. Není dovoleno bombardovat židovský majetek na Ukrajině. Ale je dovoleno, aby tam umírali ruští gojim. A je dovoleno, aby tam umírali v té válce ukrajinští gojim. To je dovoleno. A to je realita. A kdo si to chce namlouvat? Taková je válka. Když hoří barák gojim v Moskvě, nobody cares. Každému je to jedno. Je to oběť války. Naopak, Rusy to posílí, zpevní. Rusové pod tlakem se takzvaně semknou. Semkli se, když byli napadeni Napoleonem, semkli se, když je napadl Hitler. Rusové, když se na ně útočí, tak jsou semknutější, jsou skonzolidovanější. Mají lepší disciplínu. Zkrátka, procesy řízení a procesy války mají škaredé a ošklivé obrysy. To znamená, to není tak, že jenom Zelenský, jakožto bývalý prezident a dneska de facto jakoby mafiánský vůdce, má samozřejmě židovský původ. To je veřejně známé a posílá do té války všechny ukrajinské muže a většina z nich, nebo skoro nikdo z nich, nemá židovský původ. Že? To znamená, taková je realita. Takže to není tak jednoduché. Válka je odporná, válka je hnusná, ale někdo ji dělat musí. Takový to přísloví. Takže nebudeme zdržovat. Máme 21.05. Musíme se dát přestávku, já se musím občerstvit, mám sucho v ústech. Takže jednu písničku a potom se pustíme do telefonických dotazů.
1: Fajn, pustíme se do WhatsAppu.
2: Ale položte dotaz.
1: Martine, my neslyšíme, zkus, jestli pán nebo paní...
3: Já jsem volala s tím a jenom to vyzvánělo.
1: Super.
3: Jsem rádi, že se lidi nedovolají, tak tím písem.
2: Já jsem vyzýval, abyste volali na WhatsApp, a ne mobilem. Ne přes mobil. Dobře, tak skládačku nechte být a řekněte dotaz, jestli nějaký máte na pana Vertla.
3: Přístupného. Jsou to odborníci, to paní Seantoví. Mě by zajímalo, proč to dělá. Co dělá, jestli se mu ozval. Já vím, že tam sleduje, ano, sleduje i Aeronet, to je zajímavé, ale sleduje. A jestli se mu ozval, aby prostě z něj nedělal skupovou hlavu nebo něco podobného, ale ten člověk je magor, já znám v okolí lidí jeho věku, je to takové úplně stejně, nejsou to lidi, nejsou zalitovaní a nemají žádný nějaký čakry, nebo já nevím, prostě další otevření, tak na to vůbec přijde, jo. Tohle by mě zajímalo, prostě já nemůžu pochopit, jak tak inteligentní člověk může být takovýhle debilovní.
2: Tak necháme pana VK odpovědět.
1: Dobrá, děkujeme. Já jenom, Martine, bychom zaznamenali první třeba polovinu dotazu, kdo co dělá, jaké bylo to jméno, kdo co dělá, Trump, nebo?
2: Ne, já jsem paní pochopil, že to bylo, že proč VK to říká, nebo?
1: Aha, VK, aha.
0: Já jsem slyšel úplně prd.
3: Že oni mají nějaký další, který otevře. Mu, aby byli takhle agresivní, když jsou to nemocní lidi, schizofrenici. Já mám životní zkušenosti s schizofrenikama. Tam jí netáhla jihu, to je schizo už. Vyšitej, plně perfektní, ten patří do blázince a ne do vlády. A lidi by ho měli buď zastavit, nebo prostě se ho zbavit a mě už zní v Izraeli od lidí. Jediná šance, jak se ho zbavit, je
2: to. Dobře, takže to bylo na Bibiho.
1: Dobrá, rozumíme. VK, to znamená, že paní spíš... Ano, rozumíme, tak...
0: Rozumíme.
1: Paní spíš se odpracuje prostě... to, že jak jsi říkal, že nemají filtry zapnuté, že to není žádná okultní záležitost, ale že jsou to prostě
0: nemocní. Já vím, paní myslím volala už minule, já jsem říkal, já jí nechávám její názor. Jo, já ji nebudu vyvracet. Já nejsem v pozici vyvraceče, jo, že to dělají jiní. A to mají, to jsou ti vykladači dobra, nebo jak se jim říká. Dobro, Vítku, pomoz mi. Jak se jim říká?
1: Dobroserové.
0: Lepšo lidi. Jo, to jsou, ti mají ten certifikát na to, co je pravda a mají dovolenou vyvracet, jo. Já tohle to nedělám. Já lidem nevyvracím jejich názory, mají právo na svůj názor, jo. Nemůžu na to reagovat, ale jenom bych se chtěl jako ohradit, jako prosím vás, takový ty výzvy, jako že likvidace někoho, že někdo by někde měl likvidovat a podobně, prosím vás, tohle to nevolejte, jako jo, nevolejte tyhle věci, zachovávejme takovou tu korektní rovinu v rádiu vysílání, jo, aby... že potom nás někdo neobvinoval, že tady nějaký výzvy a něco takového podobného. No, takže...
2: Hrajem si na demokraty, takže si to musí vyřídit občané, samozřejmě. Když je mezinárodní právo krátké, tak si to musí vyřídit občané.
0: Voliči v Izraeli si to musí samozřejmě vyřídit. A... protože samozřejmě tady to, já chápu lidské emoce, jo, já chápu, že prostě lidi jsou prostě úplně z toho, ne ten jeho úplně na větvi, zmetek jeden, ale chápete, jo, lidi se musí trošku ovládat. No. Takže pojďme teda do dalšího volajícího, protože to takový, jsou takový dotazy, jo, na který prostě jako já nemůžu ani odpovídat, nikdy bych chtěl, protože bych zase někomu něco vyvracel, a já vyvracet nikomu nic nechci, protože každý má právo na to si myslet, co chce, samozřejmě.
1: Já myslím, že Viri je tam asi minimálně, tam asi tak dlouho, jako u nás Marek Benda, jo, to jsem chtěl jenom říct. Tak
0: jo. No, jistě, samozřejmě.
1: A taky se ho nemůžeme bavit,
0: Ten je tam na většině.
1: To je toho, protože jsou nám napřed.
2: Tak,
4: fajn, počujeme se?
2: Měli bychom se započuť,
1: krásně,
2: tak zkuste položit dotaz.
1: Krásně vás slyšíme, povídejte, hezký večer.
4: Ano, ma počujete dobré, lebo já jsem, a já se vlastně počujem, no dobré, nevadí. Já jsem volala před pár týždňami ohledom Maďarov. A pan Veka povedal vtedy, že Maďari patria do ugrofinskej skupiny, pričom to je jazyková skupina. A inéž, mohli by ste ma uťať, lebo ja sa počujem a hrozne mi to ruší myšlienky.
1: Skúste.
0: No, tak nemáte tam rádio? Nemáte tam rádio opuštený?
1: Skúste na sluchátka. Jestli ste máte na reproduktor, skúste na sluchátka. Vypněte handsfree, pokud máte. Tak nevím, jestli spojení funguje, možná pokud paní nepůjde, dneska to opravdu nějak nefunguje, možná bychom mohli zkusit na dalšího posluchače, protože paní se evidentně odpojila. Nevím, co se děje.
2: Ano, ještě se slyšíme.
1: Ale já neslyším paní, nebo my neslyšíme, najednou jsme přestali
4: slyšet. Byl Modi, indický premiér. A bolo uzavreté strategické partnerstvo. Následne bol indický premiér na navšteve, alebo sa stretol so Zelenským a Starmerom, pretože aj na Ukrajinu už sú plánovaní títo migranti a Starmer vieme, čo robí v Británii. Takže či pán VK vie, o čo išlo na Slovensku?
2: Také
4: to strategické partnerstvo, jo. Pretože už 10 000 Indov a moslimov
0: ano,
4: u nás
0: ano,
4: sú.
0: Áno. Dobře. Vím přesně, dobre, kam vďaka. Míříte. Áno.
2: Děkujeme.
0: Ano, podívejte se, museli bychom sáhnout politikům do svědomí, že jo? Všichni by se museli sáhnout do svědomí, co se všechno chystá poté, co od 12. června, 12. júna, že pro naše slovanské posluchače, je aktivní a platí od 12. migrační pakt. A to mění mnoho věcí, ale vedle pozor, vedle migráčků. To jsou ti, kteří nemají vůbec nic, řeknou, že utíkají před válkou anebo před tím, že mají nějakou jinou sexuální orientaci a že by je tam někde pověsili nebo zastřelili. Tak kromě nich ještě jedna skupina lidí a o té se skoro vůbec nemluví na různých protimigračních demonstracích, je to obrovská chyba, nebo se mluví občas, se o to takhle jako štejchne a podobně, ale většinou ne. A to jsou Gastarbeiteri. Ale pozor, ne z Ukrajiny, jako to bývalo někdy v 90. letech, že přicházeli Ukrajinci, že Gastarbeiteri všude a takhle. Ne. Dneska je celá Evropa zaplavovaná Indy. A to si musíme rozebrat. Indy. Indové, to je skupina sorta lidí, kteří na rozdíl od všech těch v Africe a v těch různých banánových republikách mají většinou nějaké vzdělání. Jo, ta Indie je taková trošku zvláštní, že oni tam třeba nemají co jíst, ale mají tam školu. Ta škola je státně placená a mají tam státní jídlo. Děti nemají co jíst, ale chodí do té školy, protože tam mají dvě jídla za den. Jo, při normální výuce mají tam v oběd, ale mají tam před tím obědem ještě i svačinu. A některé ty školy jim dávají dokonce i svačinu na cestu domů. Takže mají 3 jídla. Je to státem placený. A to je jediné jídlo, které ty děti mají, protože ty rodiny jsou tak chudí, že žijou tam někde v těch slamech a podobně. Takže v podstatě oni dostanou... Indické děti chodí do školy kvůli tomu, aby se tam najedli a díky tomu v podstatě oni mají zájem chodit do školy. To je takový trošku zvrácený prostě paradox. Oni jsou opravdu velice vzdělaní. Málo se ví, že tam chodí kvůli tomu, aby se najedli. To je situace, Indie, to je úplně jiný svět. Někdo, kdo tam byl, tak ví, jak to tam funguje. Ale tohle to mě šokovalo, mě osobně teda, mě to šokovalo, ale ono to funguje, opravdu. Takže ty děti odmala jsou tam učený, že se nají jenom ve škole, chodí do školy a hodně Indů, většina Indů prostě má opravdu slušné vzdělání. Není to, že by byli inženýři a že by stavěli nějaký balistický rakety, ne, ale mají slušné vzdělání na středoškolské úrovni. A to je dostatečná kvalifikace na to, aby pracovali na normálních pracovních profesích, nejenom někde mistr Lopata, ale aby fungovali normálně i v běžných pracovních i třeba intelektuálních procesech. Bez problémů jako zdravotní sestry, bez problémů na úřadech, bez problémů v obchodě za kasou, bez problémů řidiči autobusů, nákladňáků, ovládají stavební techniku, jezdí s kamionama, zkrátka jsou jakoby všeho použitelní. Jo? Na rozdíl od různých Afričanů, od různých občanů různých banánových republik. Indové. Takže je o ně velký zájem. A Indové, v podstatě oni mají s nima velkou zkušenost ve Spojených státech. Ve Spojených státech je obrovská komunita Indů. A oni opravdu jsou velice ambiciozní, mnoho z nich si po příchodu do Spojených států dělá vysoké školy a tak dále a tak dále. A oni jsou spatřováni jako dobrá varianta velice levné a slušně vzdělané nebo dostatečně vzdělané námezdní pracovní síly, která může být použita, aniž by představovala bezprostřední bezpečnostní riziko, jako představují třeba nějaké ty černošské pracovní skupiny a podobně. Jo, to je ten důvod. A teď, já vím, že třeba ne všichni čtete prostě takový ty časopisy jako Forbes a další, ale když si, nebo Economist a podobně, ale když si přečtete občas někdy tyhle ty plátky, co tam první uvidíte, nebo první, každou chvíli článek o tom, nedostatek pracovních sil. Na manuálních profesích, ale pozor, na řemeslných profesích. Soustružníci, frézaři, zedníci, instalatéři, automechanici, nejsou. Proč? No, protože evropské děti nebo děti kolektivního západu, nechtějí makat rukama. Jo. Neexistuje. Jo, proto si vezměte, že dneska se všude se zavírají prostě tady ty pracovní obory, nebo ty Arbeit, jak se tomu říkají, no u vás se tomu říká
1: učňovské obory.
0: Učňovský, ano, správně. No, tak se zavírají, že jo, tohle to všechno, protože děti nechtějí zkrátka pracovat rukama. Děti chtějí jenom hlavou, jo, když teda něco tam mají,
1: hlavou, samozřejmě. Chtějí být youtubery, no, řekněme se na rovinu.
0: A podobně. Ale zkrátka, lidi nejsou na manuální práci a oni opravdu vidí šanci a příležitost v těch Indech. A proto je všude ta obrovská migrace, proto jsou Indové teď všude nasazováni na Ukrajině, ale v obrovských počtech na Ukrajině. No protože chybí muži, kteří padli na frontě, no a na těch pracovních místech, které osiřely, ta pracovní místa, že osiřela, tak tam dávají Indy. No a protože na té Ukrajině se to osvědčilo, tak teď se to kopíruje do celého Eurosojuzu, sem se to kopíruje. A bude se to kopírovat do všech zemí. Bude se to kopírovat, jak volala paní, jak na Slovensko. Naprosto budou Indové na Slovensko do prostoru Česka, do prostoru Polska, do Maďarska, tady už jsou samozřejmě, tady v Německu už jsou dávno. To znamená, bude se to rozšiřovat, bude se to zvětšovat. Zkrátka migrace takzvaných Gastarbeiterus in der. A ten důvod je v tom, že jednak je nedostatek řemeslníků, protože žádní noví řemeslníci západního střihu nevyrůstají, protože děti nechtějí dělat rukama. Takže to budou Indové. A co je zásadní a co je hlavní, je, že tahle ta migrace v podstatě de facto není odvozená od toho, jestli mzda je nízká nebo vysoká. Protože dneska mzdy a platy, které jsou v rukodělných profesích, jsou obrovské. Obrovské. Dneska zedník, dneska instalatér, dneska automechanik, schopnej, ne nějaký kopito, ale schopnej, si prostě vydělají obrovský peníze. To se nedá srovnávat s nějakým programátorem, který někde prostě si něco vydělal. Se nedá srovnávat, kolik si vydělají řemeslníci. Oni se vydělají, takže to není kvůli tomu, že by si vydělali málo peněz. Ale oni nechtějí dělat rukama. Ty děti. Ta nová generace, chápete? Ani, že si vydělají více peněz, oni radši budou vydělávat méně někde, když budou někde v kanceláři, někde v nějakém korporátu. Tam budou mít duhové barvičky, dvakrát týdně si tam zatancujou okolo těch unimobuněk, nebo těch, že jo, no nejsou unimobuňky, to jsou tyhle ty, oni tomu říkají, no takové ty, no ty stoly oddělené těma paravanama, že jo, tam tancujou, že jo, to je v těch korporátech, v těch progresivistických korporátech, že jo, tancujou tam, vždycky tam přijdou takový ti z těch písmenkových organizací, že jo, vezmou na sebe ty duhové obleky, zatancujou si, takzvaně pozitivně se nabijou, jo, pozitivní nabíjení tomu říkají. Positive charging, jo, v korporaci, takže když někdy, jestli půjdete někdy do korporátu a bude se říkat, hele, ve čtvrtek bude positive charging, tak nevíte, když se máte hodit marot. No. Takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Jdem na to, napsal jsem mu zpět. A, svobodný vysílač, hezký večer.
5: Už jsme ve vysílání.
2: Ano, ano, můžete položit dotaz.
5: Dobře, já se budu snažit, to mám tady na mikrofonu. Ale jo, slyším se vás dobře, bude to zajímavý ještě. Takže potvrzuju, že vlastně ty řemeslníci a řemeslnické práce ty opravdu teďka najdou svoje, ale pouze teda v Německu a v Holandsku a západních zemích, protože u nás není to až tak zaplacený dobře, jako to je tam zaplacený. A mluvím ze vlastní zkušenosti. A ty platy jsou opravdu jako obrovský. Já se tomu vlastně směju, protože vlastně v Česku není možný najít pro mě práci, protože všechny ty nabídky, které dostávám, jsou směšný. Takže tohle to potvrduju. A k těm Indům mám taky zkušenost ze zahraničí. Tahle ta komunita je v podstatě extrémně pracovitá, nekonfliktní. Povětšinou jsou to Hindové, takže oni to mají tak nějak nábožensky. Ale pokud vím, oni netíhnou moc k řemeslům, těm manuálním. Oni spíše jsou programátoři nebo dělají takové ty soft věci, takže to je jenom k tomu. A můj dotaz zní, já se vrátím k těm židům, co je za nimi? Pane VK, to stojí za nimi, co jim dává tu obrovskou sílu, kromě toho, že teda je to ten syndikát, takže jsou vyvolení. Mm-hmm. Tak já mám za to, že tam je ještě jedna entita, kterou my víme asi o co je. A jestli mi to teda potvrdí, protože mně přijde, že všichni ty lidé, kteří s tím se začnou paktovat, tak mě přijdou jako posedlý. Jo.
0: Je tam ano, ano, ano,
5: ano. A to je ty schizofrenie mimochodem, to, co říká ta paní. Jo. Schizofrenie je de facto rozdvojení osobnosti, a to znamená, jedna osobnost jsem já, a druhá je ta entita, která je ve mně. A jednou promluvá jedno, toto po druhý druhá. Takže prosím k tomuto, jestli můžete, moc děkuji.
1: Dobře, děkuji. Měla jenom technická připomínka, zkuste, prosím, nevím, jestli to tak pán měl, jak už druhý posluchač říká, že se slyší dvakrát, zkuste vypnout handsfree, zkuste mluvit pouze na sluchátko a mít vyplý.
5: Handsfree nemám.
1: Nemáte, jo? Tak já nechápu, že
5: nemám,
1: posluchač slyší dvakrát, to se omlouvám, nevím, čím to může být způsobené.
5: Ne.
2: Hele, necháme Pavla, ať se na to pak koukne. A...
1: Jasně. Já jsem s tím WhatsAppem, když jsem myslel právě, nebo něco. V pohodě, ale ten WhatsApp je perfektní. Tak pojďme tady VK odpovědět na otázku velmi zajímavou.
0: Já jsem na to odpovídal v první části našeho pořadu. Ta obrovská moc, já když jsem mluvil o souvislosti s Mikem Huckabeem, s americkým velvyslancem v Izraeli, ta moc, která vychází v podstatě onoho, nebo prochází takzvaným vyvoleným národem, tak to, co člověk pociťuje, nebo ten pocit toho, v podstatě, když je zasvěcen, de facto je součástí tedy nějakého ritu, okultního ritu, tak dochází samozřejmě k otevření některých filtrů. A ty filtry jsou pozváním pro některé síly. A ty síly jsou napojeny právě na sionistické hnutí. A ten sionismus vlastně ovládá a kontroluje nejvyšší procesy řízení, takzvaného okultního řízení. A není náhodou, že lidé, kteří jsou podřízeni a propadnou tomu, tak propadají zlu. A zlo je samozřejmě stělesněním takzvaného ďábla. A to má různé názvy, že jo, které se jim udělují a podobně, ale ten hlavní motiv vlastně vychází z toho, že jakákoliv okultní moc zkrátka je vždycky navázaná na to, že čerpá některé síly z takzvaného podsvětí, z takzvaného okultního světa, a je to vždycky výměnou za něco. Protože existuje takový jeden zákon a ten zákon v podstatě jako zní, nebo dal by se přeložit jako, že každá znalost nebo znalost něco stojí. Každá znalost vás něco stojí. To znamená, oni se snaží v podstatě získat informace a postupně propadají, no, prodávají části vlastně svého vlastního vědomí, svědomí těm entitám na druhé straně. To už bychom zacházeli opravdu do velice komplikovaného okultního schématu a scénáře, o tom já vůbec nechci mluvit, ale je to v podstatě tak, že ti, kteří jsou posedlí mocí, absolutní mocí, tak vypadají, jako kdyby se zbláznili, nebo vypadají jako posedlí a podobně, ale já bych tady opravdu jako jenom zdůraznil, že schizofrenie je něco úplně jiného. Schizofrenie rozdvojení osobnosti, stavy, změny nálad a podobně, je to něco úplně jiného. Tady mluvíme o entitách, které v podstatě se stávají součástí identity člověka, ne druhé identity, ale mění jeho vlastní identitu. Jeho vlastní. Není rozdvojený, nejsou tam dva. Jo? Mění jeho vlastní identitu, která se mění. Protože ta entita přetvařuje a reformuje v podstatě vaše vlastní já, a když jste té síle vystaveni dlouho, tak vás úplně přetvoří. Jinými slovy, lidé vás vůbec nepoznají. To, jak se chováte, jak jste se změnili, co najednou prosazujete, co obdivujete, co zavrhujete a tak dále, prostě za nějaký čas vás lidé vůbec nepoznají. A nemá to nic společného s rozdvojením osobnosti. Je to změna vaše. Síla vás přeměnila a přetvořila k obrazu svému. Takže pozor na to, jo, nezaměňovat. No, dopustíme se do dalšího volajícího a doufám, že bude něco teď veselějšího. Že se nás někdo zeptá něco.
2: Přišel dotaz, psanej teda, jaká situace v Evropě nastane, pokud vznikne v Německu či Francii občanská válka? Děkuji, Petr. Petr z Norska se ptá. No já bych to spíš viděl na, to, na tu Británii a Severní Jirsko, no ale... Budíš, má tady dotaz na Německo a Francii a na občanskou válku.
0: Pokud se prostě lidé prostě v nějaké chvíli prostě seberou a zjistí, že v podstatě jejich vláda je terorizuje a utlačuje, dojde k povstání, ale to povstání samozřejmě bude organizované, protože nic jako spontánní protesty v podstatě dneska neexistuje, většinou je to organizované přes sociální sítě. Hned se toho ujímají různé aktivistické organizace, takzvané lidskoprávní a zastupující práva, takzvaných bdělých bytů. Takže to by bylo všechno už připravené dopředu. Otázka je, kdy bude takzvaně hotovo, protože těch lidí, kteří jsou nespokojení třeba ve Velké Británii, je hodně, ale ještě jich pořád není dostatečné množství. Zatím se hovoří o tom, že protestuje asi 5% Britů, že má problémy s migrací. 5%. No, můžete tomu věřit, nemusíte, může to být víc, ale zkrátka v těch ulicích není dostatečné množství lidí. Museli by tam být miliony, kteří by demonstrovali a to by byla dostatečná síla na svržení vlády ve Velké Británii, na změnu systému. No, uvidíme, jak dlouho Britové si nechají podřezávat krky, než si konečně uvědomí, co by měli dělat, že by měli vyrazit do ulic a vzít si moc, která zjevně leží na ulici, podobně jako pákistánský nebo nějaký prostě nějaký ten jejich nůž, kterým podřezávají svoje oběti. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
2: Teď to někdo zkouší, ale ani to nezazvoní, problikne to teď, tak to zkusíme. Někdo to tady zkouší opakovaně z Francie, tak to zkusíme naspátek do Francie teda.
1: Uvidíme, mě jenom napadlo.
2: Spojeno, svobodný vysílač, slyšíme se?
6: Ano, slyšíme se, dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Jasně, slyšíme.
6: No, jenom pro informaci, mám to jenom na uchu a taky se slyším dvakrát. Nevadí. Zdravím celý.
1: Tak zkuste si zatvat ucho u telefonu a uvidíte.
6: A mám otázku na pana Vejka. A je to mezi Chabad a Dům Sion. Vy jste několikrát řekl, že Chabad se považuje za nejvyšší z vyvolených národů. Nebo teda z toho jejich kmene. Já mám otázku, nemají mezi sebou ty kmeny taky nějakou válčičku, není nějaký jiný kmen, který se taky považuje za nějakého vysokého a tak dále, jako jejich víc, a jestli mezi sebou prostě, anebo jestli opravdu ten Chabad je ten nejsilnější. Ne, že se autoproklamuje. Děkuji a budu poslouchat.
2: Děkujeme.
0: No, já děkuju za dotaz, ale samozřejmě v okultní procesy řízení platí, že oni jsou na vrcholu. Oni dostali samozřejmě onu něco, co čemu prostě říkají předurčenost. A oni mají několik pojmů, že něco je vyvolenost a něco je předurčenost. A předurčenost být prostě vedoucí silou takzvaného židovského světového hnutí. Celosvětového. Jo, Chabad Lubavič. A všichni je uznávají. Nikdo to nespochybňuje. Tím je to dané. Jo, to se nemusí rozporovat. A to je něco podobného, jako když prostě někdo já nevím, čemu bych to přirovnal. Někdo jde na vysokou školu, že jo, tak tam máte učitele, máte tam profesory, pak tam máte nějaký, že jo, tyhle ty, kteří jsou nahoře, nějaký ty proděkany, děkany, no a nahoře máte nějakýho rektora. A ti studenti, kteří tam chodí, tak taky nespochybňují rektora. Jo? Je to dané. Že by tam někdo přišel, nějaký student, a začal by spochybně říkal, ten rektor je nějaký divný, nosí divnou čepici, má takový nějaký divný auto, já ho neuznávám, měli bychom to prověřit, měli bychom ho možná sundat a podobně. Jo?

0: komunismu je vybudování Velkého Izraele samozřejmě, s tím, že oni věří, že mají přímé napojení na Mesiáš, že s ním komunikují. A on je úkoluje. To znamená, mají to zkrátka takhle nastavené, věří tomu. No, co k tomu víc říct? No, čili pustíme se do dalšího volajícího, pokud máme někoho.
1: Musím přes telefon, ale bude to bída. Svobodný vysílač, hezký večer, můžete položit dotaz.
2: Dobrý večer.
1: Dobrý večer.
2: Já bych se chtěl zeptat, před nějakým rokem pan VK tady měl pořad, kde mluvil o Valhale a Erešavu a Řehově a říkal, že vlastně, pokud jsem to tady dobře pochopil, že smyslem života je, aby se ta entita byla po smrti s Řehovou. To, že platí pro lidi a že jaksi cestou k tomu je vlastně archetyp Ježíše Krista. A teď je ten dotaz, ti členové syndikátu a ti členové vyvoleného národa, jako ta jejich duše nemá tuhle tu jaksi touhu, že teda dělají takový věci, co dělají. Děkuji.
1: Dobře, dobře. Děkujeme.
3: VK, možná mluvíš, máš vypnutý mikrofon?
0: No, samozřejmě, protože jsem zase slyšel jenom polovinu, protože zase prostě nějaký výpadky, tak jestli mi to můžeš zopakovat, nebo aspoň část, jsem tam něco zaslyšel, no.
3: Tam se jednalo o věci, ohledně kterých jsem mluvil v rámci Valhaly a mesianismu a dalších věcech ohledně Antikrista a tak dále. Já v těch dotazech opravdu se neorientuju, takže já to opravdu nezreprodukuju, teda mimo mě.
0: Teda no a ten dotaz byl teda konkrétně jako na co? Na co se ptal teda konkrétně?
3: Nevím, říkám, já to nezreprodukuju. Pokud to neslyšel, ten člověk byl slyšet velmi dobře, tak se divím, že jsi to neslyšel. Ale říkám, já ty dotazy ani nevnímám tohoto charakteru, takže já to opravdu nezreprodukuju.
1: Tam bylo, že po smrti si říkal před asi rokem nebo kdy, že se ta duše spojí s Žehovou. A
0: ano, ano, ano, ano. A to pán vytahuje informace z té knížky. Já bych jenom se vás požádal. Tohle to není jako open material. To není teda něco prostě otevřený materiál, který bychom měli tady probírat. To jsou věci z knih. A tam je to důkladně vysvětlený. Co se děje, že jo, a tak dále, a tak dále. Dvě síly samozřejmě, Hereshav, Jehova, to znamená Hereshav je stělesněné zlo, chlad, smrt, nečinnost. Jehova je život, teplo, láska, spravedlnost. To Hereshavu, kromě těch té tmy a toho chladu, je tam i zlo, nenávist, absolutní zlo a tak dále. Jsou to dva protipóly, stejně jako máte čínský systém yin a yang, tak tohle to je v podstatě jedno a to tež. My, jakožto entity, lidské entity a v podstatě to, co jsou naše duše, se nacházíme zhruba někde přesně uprostřed. A v podstatě to, co jsou lidské reinkarnace, to je boj a souboj mezi oběma silami, to znamená mezi Jehovou a Hereshavem o tuhletu duši, jednu konkrétní, každého člověka. Jo? To znamená, která si přitáhne k sobě. A to je ten boj. A dokud vy nejste dostatečně na vysoké úrovni, tak nedokážete být přitaženi ani k jedné, ani k druhé straně. Musíte tedy se vypracovat. A teď, to je zásadní, trochu děsivé. Na této zemi se někdo vypracovává k tomu, aby se dostal do nebe, vypracovává se k tomu, aby, nebo takzvaně v uvozovkách do nebe, prosím vás, se mluvíme o takových přesazích, abyste to pochopili, nebo čtenáři to pochopili a posluchači. A to znamená k dobru. Jo, k dobru. Dobro.

0: je Jehova. Abyste splynuli s Jehovou, aby vás nespálila, protože má obrovskou, pro lidi, kteří nejsou připraveni, je spalující jako vysoká pec. Lidé, kteří nejsou připraveni, je spálí, kdyby se pokusili spojit, schořili by v zlomku sekundy. A, tak to je jedna možnost, znamená splynutí s Jehovou do jednoho. Že to máte v té knize, to nebudu to úplně celý rozebírat. To samé platí o splynutí s Herešavem. To znamená, to jsou ti, kteří zasvěcují svůj život temnotě, temným silám, službě temným silám. Obecně tomu, co není láska, ale to, co je spíš jakoby nenávist. To, co není dobro, ale to, co je zlo. Zasvěcování. Velmi mnoho bankéřů je zasvěceno Herešavu. Herešav poskytuje služby za to, že se mu někdo zasvětí. Bohatství, moc, slávu, úctu, obrovské bohatství, bezproblémový život, obrovské dlouhé zdraví, skoro žádné nemoci, neuvěřitelné štěstí, ochrana před různými věcmi, které by špatné se mohly člověku stát, a tak dále, a tak dále. Chybně někteří to zaměňují za to, že je to jeden z největších jako omylů, velmi nebezpečných samozřejmě. Ti, kteří se tomuto zasvětí, tak neznalý člověk to může vyhodnotit, že jsou pod ochranou nějakého anděla, že je ochraňuje, že tohle to všechno mají, ale ve skutečnosti jsou pod ochranou temnoty, to znamená slouží temnotě a ta temnota se stává jejich součástí. Je to komplikované, máte to v té knižce zkrátka rozebrané, rozepsané. A já bych poprosil, že pokud něčemu z té knihy prostě nerozumíte, tak to nějakým způsobem mi napište, že jo, do kontaktního formuláře tam u nás, že jo, na Aeronetu, tam máte kontaktní formulář a já vám v rámci možností časových na to nějak odpovím, ale opravdu jako netáhat to prostě do tady těch pořadů, protože ty jsou skutečně určeny pro širokou veřejnost a ne pro tady ty věci, protože potom lidé říkají, řešíte tyhle ty a já se chci dozvědět něco třeba o Trumpovi nebo si se dozvědět něco o Blízkém východě a vy probíráte prostě tohleto. No, takže pojďme se pustit do dalšího volajícího a ten určitě bude mít nějaký normální dotaz, který bude směřovaný, že jo, na třeba na schůzku ve Švýcarsku, která se vůbec nekonala, to je zásadní událost.
1: Já bych chtěl jenom podotknout, že vlastně ochrana před zlem, tak to měl v podstatě Adolf Hitler, že jo, na něj bylo spáchen neskutečným atentátu.
0: Ano,
1: a on se jim
0: ano. Skvělé přirovnání, naprosto skvělé přirovnání, ano, přesně tak.
2: No, mám tu dotaz. Není celá tato šílená hra, vše, co se děje, včetně globálních procesů, kultivace lidského vědomí a jeho evoluční aktivace? No?
0: No, tak to je samozřejmě to klasické přísloví, co nás nezabije, to nás posílí. Myslím, autorem je myslím Friedrich Nietzsche, autorem toho citátu. Takže asi jo, dá se s tím souhlasit. Takže takhle bych na to odpověděl a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak máme 7 minut do konce, uvidíme, jestli nám ještě někdo zavolá.
2: To zkusíme zase přes telefon. Svobodný vysílač, hezký večer. Ano, Vítek.
1: A zase neslyšíme.
3: Jo, ale řekněte mi upřímně, jestliže přímo v Izraeli politici volají po tom, aby se ho nezáhla zlikvidovali, proč mě za to vzniknit? Já jenom reprodukuju. Co na tom vadí?
2: Takže že v Izraeli lidé plísní Netanyahu.
3: Já sleduju, co tam se děje a ti politici tam volají po jeho likvidaci. A já když to zavolám, tak mi spasná, že to řeknu, a že se to nepřeje. Lidi volají kvůli tomu. Já mám takové věci, protože to jsou masový zdrahové. A on je omlouvá. On je omlouvá a to mě nejvíc uvadí. Já už jsem posil peníze.
2: Dobře, dobře, dobře. No.
1: Dobrá, děkujeme. Tak, Velká, můžeš odpovědět na otázku.
0: Já jsem, no, já děkuju za dotaz, prosím vás, opravdu, já nikoho neomlouvám, já jenom nechci, aby tady padaly výzvy, které jsou v rozporu se zákonem, aby potom měl svobodný vysílač problémy, že někdo vyzývá výzvy k něčemu v rozporu s paragrafem, já nevím, kolik to je 124 nebo kolik, prosím vás, nedělejte tohleto. Žádné výzvy, takhle, já to nemůžu říkat, jako co má dělat rádio, ale výzvy k nějaké likvidaci nikoho, to prostě, já prostě nechci, aby tady v těch našich pořadech prostě zaznívalo. To, že potom nás zase budou někde rozmazávat někde v nějakých médiích, že tady něčemu vyzýváme a že jsme extrémisti a podobně. My se snažíme dopátrat pravdy, my tady mluvíme o aktuálních událostech, mluvíme tady s nějakými přesahy a nechceme, aby mělo rádio nějaké problémy. Protože potom bude mít problémy Vítek a bude mít problémy Pavel, že jo, a ten už jednou měl problémy, že jo, takže já to tady přece nemůžu moderovat. Zkrátka, paní má nějaký názor, v Izraeli jsou Izraelci se tam musí vyřídit, oni jsou taky naštvaní na Netanyahova, samozřejmě, nejsme jenom v Evropě, že jsme na něho naštvaní, ale to se musí prostě vyřídit oni. To je to samé, jako kdyby jsme byli rozčílení na polskou vládu a říkali jsme, že Poláci dělají úplný prd. Že jo, na to, že tam prostě vyzbrojovali Ukrajince, Bůh ví jak dlouho, než přišli na to, že jsou to banderovčiky. A teď konečně jim to došlo, když začali na Ukrajině vyznamenávat svoje vojenské jednotky titulem Andrie Melníka, že jo, jednotka UPA, že jo. Takže teprve teď jim to došlo. No, takže takhle by na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Tak poslední volající, máme někoho, Martine, nebo už budeme končit? Neslyšíme nic, takže asi budeme končit.
2: Asi můžeme skončit.
1: Ne, neslyšíme. Dobrá, tak skončíme. Já samozřejmě ještě podotknu, že pokud by samozřejmě VK neuvedl ty informace ohledně nevyzývání nějakým způsobem k násilným činům nebo k likvidaci kohokoliv, tak samozřejmě bych to uvedl já, ale naštěstí to tady substituoval pan VK, takže tady musíme odnávat.
0: já jsem ti, Vítku, lezl do zelí, já se omlouvám.
1: Úplně v pohodě.
0: Tohleto,
1: já to ani tak neberu.
0: Ale já to chápu, že lidi jsou prostě naštvaný na politiky a podobně, ale prosím vás, jako musíte si uvědomit, že zpravodajské médium si musí zachovávat nějaké dekorum a musí se pohybovat někde v nějakých mantinelech něčeho únosného, že aby potom ty lidi neměli prostě problémy. Máme zodpovědnost samozřejmě k provozovateli rádia, že jo, k Pavlovi a k Vítkovi a i k Martinovi a ke všem. Takže,
2: a víte, jak dopadl vlastně, jak dopadli Čermák s Tušlem, že jo?
0: No ano, samozřejmě. A dokonce, kolik dostal? Myslím 5,5 roku, že jo?
2: Minimálně 5 let, 5, možná 5
0: no,
2: něco.
0: No, přesně tak. A jenom za to, že řekl něco o nějakým házení do Vltavy, ne? Nebo něco takového to bylo, ne?
2: Jo, chytit za držku a hodit do Vltavy.
0: No, přesně tak, takže to prostě takhle to je.
1: Dobrá.
0: My všem ale samozřejmě přejeme hodně lásky, štěstí, že jo, krásný večer, hodně peněz, to taky hlavně. Krásně si užijte samozřejmě všechny tady ty letní dny a brzy budou dovolený, že jo. Příští týden v pátek máme pro vás zase nachystané překvapení, a myslím jako v pozitivním slova smyslu, že jo, ne, že pojedeme offline, ale bude to pěkný, myslím si. A vy se budete určitě těšit. Já se teda loučím s tebou, Vítku, i s tebou, Martine, díky za písničky pěkný, no a se všemi s vámi, posluchači, čtenáři, se loučím, no a uslyšíme se opět právě za týden po 19.45 se ohlásíme. No a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc, anebo když se budete dívat na ten, na tu akci, že jo, s tím míčem, na ten fotbal, že jo, světový šampionát, tak si to pěkně užijte a přeju krásný, pěkný večer.
1: Já se připojuji, VK, loučím se taky s tebou, mě se moc hezky, taky pěkný víkend i tobě, Martine, děkuji za vysílání i vám, milí posluchači, za vaše telefonáty. Omlouváme se za technické potíže s duálním poslechem, ale doufejme, že to příští pátek bude dobré a my se to i s Martinem pokusíme vyřešit v koordinaci s Pavlem, který snad najde tu příčinu, proč se to tak děje, hlavně u WhatsAppu, protože ten se opravdu osvědčuje a je to zdarma, je to perfektní záležitost. Nevím, proč jsme to vůbec předtím dřív nedělali. Takže to je všechno ode mě, mějte se moc hezky, přeju vám hezký zbytek večera, případně dobrou noc.
4: Prosíme, pomozte nám s propagací kanálu Studia Tapin Rádio Svobodného vysílače CS. Pokud se vám tento nebo jiné pořady na tomto kanále líbí, klikněte na vaší obrazovce na tlačítko s nápisem Sdílet a vyberte sociální síť, na kterou pořad sdílíte. Jde o pouhých pár desítek sekund vašeho času. Děkujeme.

0: obsahu slov člověk nenajde odpověď a radu. Na takovou situaci, které jsme, ale stala se věc podivná, já dostávám dopisy. A jeden ten dopis byl velice tlustý a protože jsem člověk zvědavý, tak jsem tu tlustou oválku otevřel první a tam byla tahle knížka. A poslal mi kdosi, koho ani osobně neznám, z Hradce Králové. A já jsem ji otevřel, tu knížku, a začal jsem číst a najednou mě napadlo, že tohle je vlastně vzkaz. To je vzkaz od jednoho velikého vlastence, který svému vlastenectví obětoval život. Já bych ten vzkaz rád vyřídil. A začnu číst třeba tady. To máte tak, píše. Ono je dobře, že jsou mezi národy sloni a poníci. A je dobře, když ti mrňousi dostanou čas od času trošku na frak, když zapomenou třeba, že musí do houfu. Jenže přitom nikdy nesmí zařvat žádný z těch malých, jak se lidově říká. Protože mrňousové mají zrovna tak nesmrtelnou duši jako ti velcí. S tatou jsme často mluvili o malých národech. S tatou, pane Škučino, víte, kdo to byl tata?
1: Pan prezident Masaryk.
0: Ano, TGM. A toto říká jeho vtipný syn Jan. S tatou jsme často mluvili o malých národech. Já byl ovšem skeptik ve familii, ale starý pán nikdy nepřestal věřit, že mrňousové mají na světě zrovna tak své poslání jako ti velcí. A když někdo hodil flintu do šita jenom proto, že se narodil jako Čech nebo Slovák a ne jako Rus nebo Američan, tata se vždycky rozčílil. Takovým lidem říkal vůl. On rozlišoval mezi vůl s kroužkem a vůl bez kroužku. Ti bez kroužku podle něj byli nebezpečnější. Ale v jedné věci jsme se neshodli. On věřil, že malé národy, jako třeba my Češi, by měly být mosty mezi těmi velkými. Mně se tato myšlenka nikdy moc nezamlouvala. Po mostech se šlape. Ale v tom jsem souhlasil se starým pánem, že člověk může být zrovna tak hrdý na to, že se narodil v Praze anebo v Bratislavě, jako kdyby se byl býval narodil v Moskvě anebo ve Washingtonu. A taky jsem souhlasil s tím, že máme ve světě na trh nosit výsledky našeho politického myšlení a vyložit je pěkně vedle zboží z Washingtonu, z Paříže, z Londýna nebo z Moskvy. A že se sice mrňousové mohou moc věcem naučit od těch velkých, ale taky je můžou vůbec čemu naučit. No to se ví, že se máme učit od těch velkých. Ale ne se po nich opičit a papouškovat. Národ, ať je malý anebo velký, nesmí nikdy ztratit svou původnost, jinak by přestal být národem. S Karlem Čapkem jsme si taky mockrát povídali o malých národech a o těch velkých, velikých básních a veliký zahradník před hospodinem, Karel Čapek. A jednou, když jsme zase takhle mluvili, on povídá, podívej se tamhle na ten strom. Jsou na něm veliké větve a malé větve. A ty velké podpírají ty malé. A jde z nich míza do těch malých. A neberou těm malým větvím mízu. Takhle by se měli chovat velmoce k malým národům, povídal ještě Čapek. No. Člověk může věřit buď na násilí, anebo na ideu. Ale když věříte, že člověk je opravdu, jak nás učili ve škole, homo sapiens, a že velikost se nesmí měřit podle toho, kolik kdo má tanku a kanónu, ale podle toho, jak původně a jak hluboce umí myslet, tak vám můžu dát 1000 příkladů, které dokazují, že se velké myšlenky můžou narodit zrovna tak dobře v poslední české nebo slovenské vesnici, jako v nějaké té metropoli s miliony obyvatel. A on pak říká dál, vy víte, že jsem neroztrhal moc podrážek cestou do kostela a kalhoty nemám na kolenou moc prošoupané od klečení. Ale na jedno jsem vždycky věřil, že nás Pán Bůh udělal všechny stejné. Jeden je bílý a druhý černý, jeden je krásný, jako vy a já, a nebo poďobaný od neštovic. Ale všem je nám zima, když venku mrzne. A všichni se potíme, když praží slunce. A všichni musíme dýchat, abychom se neudusili. A všechny nás nakonec odvezou. No, jinými slovy, všichni jsme smrtelní. I nesmrtelní. Ale protohle nesmíme jeden z druhého dělat otroka. Protohle každý, ať jeho táta byl prezident, anebo dráteník, musí mít stejnou příležitost žít plný život. Nikdo si nikdy nesmí myslet, že je něco víc nebo lepšího než ten druhý. Možná, že toho má víc makovici, možná, že nosí lepší košily, možná, že má fortelnější ruce, možná, že má větší bicepsy. Ale tohle všechno ho jenom zavazuje, aby toho udělal tím víc, pro ty s menšími bicepsy a s horší košily. Jenže tomuhle můžou věřit jenom a rozumět jenom ti lidi, kteří mají rádi lidi. Mít rád lidi a milovat lidi, to je to celé tajemství a jediný recept na štěstí. A to platí pro všechny. Pro mě, pro vás, pro Stalina, pro Trumana, pro celý svět. Já nevím, snad by se dala dodat ještě tadyhle jedna zajímavá myšlenka. Někdy si myslím, že jsme udělali velikou chybu, když jsme nechali o svobodě mluvit jenom básníky a táborové řečníky. Básníci nedefinují věci moc přesně. A už vůbec nedefinují věci jasně táboroví řečníci. O svobodě jsme měli nechat mluvit učitele. Děti se měly učit o svobodě ve škole, docela vědecky, tak jako se učí číst a psát a počítat. A měl to být povinný předmět, náramně povinný, každý den. A měli jsme je učit, že svoboda není jenom takové to láska, páska a vlast, masť. Že to není jenom to básnické volání po křídlech. Měli jsme je učit, jaký je rozdíl mezi skutečnou svobodou a anarchií. Jak svobodu je třeba vždycky spojit s kázní. Jak každý může dělat, co chce, jen pokud přitom nešlape sousedovi na kuří oko. Jenže s lidma je těžko. Dovedou si věci vážit plně jenom, když je na chvilku ztratili. To platí o svobodě zrovna tak, jako o všem ostatním. Dokud vám někdo nestojí za zády a nepoloží vám revolver mezi lopatky a nediktuje vám, co máte psát a říkat a učit, nevíte opravdu, jaká je to veliká věc, když smíte psát a říkat a učit, čemu sám věříte. A to je ten vzkaz.
1: Tak vám děkuji za tento vzkaz a za tuto lekci svobody.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: A vy jste, promiňte, že to tak říkám, štíhlá drobné postavy. Proč vám nasazovali medvěda? Vy jste se s nimi chtěla nějak dohadovat nebo něco takového?
3: Samozřejmě určitě ne. Já jsem v té době vážila 45 kilo. Navíc prostě vidíte, že je tam spoustu lidí a sice jsem si říkala, ano, teďka je to policie, ale jednou prostě vyjde na světlo to, že jsem nic neprovedla, jo? Tak je to nějaký zátah, viděla jsem ty lidi. Určitě jsem neměla zájem se jako bránit, nebo tak člověk jako není zvyklý, není žádný kriminální, tak ani neví, co má v tu chvíli.

0: chvíli dělat. To jste prostě jenom jako zaražená v šoku a jenom děláte jako pokyny, se řídíte pokyny, které vám řeknou. Že?
1: Takže vám nasadili medvěda a co následovalo?
0: No, vyvedli mě jako v těch poutech, samozřejmě po schodech a to a jsem se snažila na nikoho nedívat. Pardon. A mě odvezli do Jihlavské

budeme rozebírat a budeme si vyprávět o věcech a záležitostech, které jste už možná slyšeli, ale pravděpodobně trochu jinak. Budeme nahlížet do tajné kuchyně těch, kteří nám zamlčují soustavně to, co bychom měli vědět. A proto je tady Svobodný vysílač CS a proto je tady Studio Midgard a já vás vítám.

0: Tak po nějakých technických problémech jsme se konečně prokopali do sítí a dokonce i do vašich domovů. Tak vítejte u vysílání tady z Midgardu. My jsme se na vás těšili. A tak jsme to prosadili. I přes to komplikované datum 26.6.2026 jsme tady. No a vy s námi. No a když už jsme tady i my, i vy, teda i my, i Jirka, no tak tady nemůžeme být jen tak, že jo. Tak vítám Jiřího. Jiří, zdravím tě, vítám tě, ahoj.
1: Ahoj, čau. My, jak vy k my, tak my k vy. To bylo v jednom našem filmu.
0: No,
1: tak zdravím, taky tě zdravím.
0: No to jsem rád, že a já jsem nepozdral ten film, člověče.
1: To bylo v nějakým vojenským filmu a já si teďka nemůžu vzpomenout na název. Třeba nás někdo třeba někdo pošle.
0: Jo, třeba. Tak požádáme naše posluchače, jestli nám můžou napovědět, jak to teda vypadá, z kterého filmu to bylo. Já jsem to teda nepoznal, upřímně. Tak jak jsi se měl jako ten týden, co jsme se neslyšeli?
1: No, u nás byla hrozná zima, nedalo se to vydržet, kosa jak svině, jak se říká. No, hodně práce bylo, hodně práce, zase nějaké finišování, dodělával jsem půdu, natahoval jsem elektriku, frezoval jsem drážky do betonu a tak, takže ještě potřebuji natáhat kabely a už budu mít elektroinstalaci hotovou, takže dělal jsem takový práce okolo.
0: No, já jsem byl aktivní, co? No, zase si budoval Rivieru, že?
1: Ano, víš, jak to bylo v tom filmu, ten film si pamatuju, to bylo, to máte pračku hezkou, je. On říká, na pračku zapomeň, rodina se dusí. Jak přišla ta paní se ptat, jestli má jich sklep a mohla bych ho vidět.
0: To byl kulový blesk, no.
1: To byl kulový blesk, ano, přesně tak.
0: Jo. To byla taková ta hodná
1: rodina
0: paní,
1: se dusí, musím budovat.
0: To byla ta hodná paní, jak potom ve vesničce mé střediskové měla na starosti otíka.
1: Jo. A může jít zároveň? No může, pokud jí stačí.
0: Pokud jí stačí. A může jít muž vedle ženy, nebo má jít za ní? Pokud jí stačí, může jít i vedle ní.
1: Přesně.
0: No. Tak, co si dáme teď? Dáme si asi aktualitu. Lekce historie, jak nám tady napsala Boženka. Tak 26. června 1954 začala v malém městě Obninsk v Kalukské oblasti dodávat elektřinu první jaderná elektrárna na světě. Viděl jsem fotku. Uh-huh. Vypadalo to trošku jako nádraží a trošku jako lázně zvenku. Taková hezká budova. Obninská uh-huh. elektrárna jaderná s reaktorem AM1 mírumilovný atom o výkonu 5 MW se stala skutečným průlomem sovětské vědy a inženýrského myšlení. Nešlo jen o technický úspěch, šlo o symbol. V zemi, která teprve před 10 lety vyšla z nejhorší války v historii, jsme jako první ukázali světu, že atom může nejen ničit, ale také tvořit. Poskytovat světlo, teplo a energii pro míru milovný život. No co, to je 9 let, ne 10 let. Mm-hmm. Vědci, konstruktéři, stavitelé, celá plejáda talentovaných lidí darovala lidstvu novou technologii. Obninsk se stal kolébkou jaderné energetiky a Rusko, tehdy Sovětský svaz, potvrdilo svůj status velké vědecké mocnosti. Dnes, když nadále rozvíjíme jadernou energetiku, stavíme nové bloky a pomáháme ostatním zemím s čistou energií. Pomáháme ostatním zemím s čistou energií. Teď mi to jde akorát na půl řádku. Stojí za to připomenout ty, kteří v roce 1954 udělali první krok. A agenturní zprávy, Evropská veřejná ochránkyně práv, to je hodně zajímavá, pozor, informace. Tereza Anjajno zahájila šetření vůči Uršule von der Leyenové kvůli tajnému chatchatu s účastí Merce, Macrona, Melony, Starmera a Zelenského, píše Berlinger Zeitung. Silné zemětřesení ve Venezuele způsobilo značné škody a oběti na životech, uvedl ministr vnitra. Nějak se jmenuje, počkej. Zase mezi řádkem to. Diosdado Cabello. Mezinárodní letiště v Caracasu bylo zavřeno kvůli škodám způsobeným zemětřesením, uvedla agentura Reuters. Ruská armáda během týdne a půl zablokovala Konstantinovku a obklíčila ukrajinské síly, uvedl zástupce velitele 1. batalionu 1194 pluku jižní skupiny vojsk s přezdívkou JUSA. Scott Ritter řekl, že po cestě po Donbasu a Novorosii nemohl v noci spát, uvedl v rozhovoru s korespondentem TASS. Tady k tomu se ještě vrátíme, já tu mám víc informací potom. Britská vláda plánuje prodat více než 100 000 tun ropy z tankeru Smirtos, zadrženého v Lamaňském průlivu. Výtěžek z prodeje má být předán Ukrajině, píše The Daily Telegraph. V Japonsku došlo k zemětřesení o síle 7,2 stupně Richterova žebříčku. Epicentrum se nacházelo v Tichém oceánu východně od prefektury Iwate a jeho ohnisko bylo v hloubce 50 kilometrů, uvedl Národní meteorologický úřad země. Maria Zacharová oznámila, že rumunský velvyslanec v Moskvě, Christian Istreit, byl pozván na ruské ministerstvo zahraničí, kde mu budou oznámeny odvetné kroky v souvislosti s uzavřením ruského generálního konzulátu v Konstancii. Vysoký iránský zdroj uvedl, že Irán se nevzdá svého raketového programu a nedovolí, aby jeho spojenci v regionu padli. Západ mylně považuje zdrženlivost Ruska za slabost. Je nezbytné zákonně stanovit reakci na tyto nepřátelské snahy, uvedli v ruském ministerstvu zahraničních věcí. Ve Venezuele oznámili, že počet obětí zemětřesení se blíží 200, uvedla viceprezidentka strany. Můžeme, tak se jmenuje ta strana, Vilan Rodriguez. Rusko označilo rumunského, pojď dolů, generálního konzula v Petrohradě za nežádoucího a uzavřela konzulát v Petrohradě. Oznámilo to ruské ministerstvo zahraničních věcí. Na Aljašce byla nabídka, ale ne dohoda. Rubio se domnívá, že Putin a Trump nedosáhli v Anšranč konečných dohod o urovnání situace na Ukrajině. Největší izraelská letecká společnost EIAL se rozhodla v nejbližších dnech dočasně zastavit lety na trase Tel Aviv-Moskva v souvislosti s vývojem událostí mezi Ruskem a Ukrajinou. Podle předběžných informací nejsou mezi členy posádky tankeru Deliver zadrženého ve Francii žádní občané Ruské federace, uvedlo ruské velvyslanectví pro TASS. Francouzské úřady neinformovaly ruské velvyslanectví o zadržení ropného tankeru Deliver, uvedl v diplomatické misi. Zadržení tankeru Francie, to zase máme z řádky. Zadržení tankeru Francií je podle mezinárodního práva nelegální. Jedná se o další případ pirátství, uvedlo ruské velvyslanectví. Spojené státy a země Perského zálivu odmítly ve společném prohlášení jakékoliv pokusy o zavedení cel v Hormuzském průlivu. Ukrajinské vydání strana uvedlo, že v Oděse se pokusili mobilizovat muže spolu s jeho psem. Moldavští policisté nelegálně požadují kontrolu diplomatické korespondence ruského velvyslanectví, uvedlo zase mezi diplomatické zastoupení. Ruského velvyslanectví požaduje od Moldavska propuštění zadržených diplomatických kurýrů a přístup konzulárních pracovníků k nim. To je všechno. Řekl bych, že to vůči Rusku jako obecně ve světě těžce houstne. Ta rusofobie nabírá jako už ne retoricky, ale nabírá hlavně fakticky, ať se týká toho terorismu, pirátství, zadržování pošty konzulátů a takové věci. To už je prostě někde jako přes čáru, co Jiří?
1: Určitě jo. Protože já samozřejmě jsem si to tady připravil, protože Vladimír Putin...
0: Neslyšíme tě.
1: Halo, halo, a teď?
0: Teď tě slyšíme.
1: To připravil.
0: Neslyšíme.
1: Halo, a teď mě slyšíš?
0: Teď tě slyšíme.
1: To je divný, já mám sluchátka furt jako stejně.
0: No, ale jak začneš mluvit, tak to stichne.
1: A teď mě slyšíš?
0: To jsme neslyšeli dvě slova.
1: Tak já zkusím možná teda vypnout sluchátka a mluvit do mikrofonu do počítače.
0: Jak začnou fungovat, tak se vypnou.
1: Jo, to je divný. Počkej, já teda zkusím, tak mluv a já to tady zkusím poladit.
0: No tak já budu mluvit. No tak než se Jiří, jak se technicky a technologicky oprostí od všech pokusů zmařit jeho účinkování v dnešním pořadování, tak já bych se podíval na to, kdo má dneska svůj svátek, když dovolíte. Dneska slaví slečny, no, děvčátka, paní a rozumné dámy, tak slaví, pokud nesou jméno Adriana. Adriana, když slyšíte, tak první se vám naskočí Adriana Sklenaříková třeba, že jo. Takže jméno Adriana se nedílně pojí s Adrií a Adriatickým mořem. Adriatické Jadranské moře leží mezi Itálií a Balkánským poloostrovem. Je teplé, průzračné a přirozeně modré. Adriana by tak přeneseně mohla být i mořskou vílou, příjemnou, okouzlující a zářivou, jako je voda Jadranského moře. Významné nositelky jménem Adriana a nebývalou krásou se pyšní hned dvě světové modelky. Slovenská Adriana Sklenaříková, Kerembeu, nebo brazilská playmate Adriana Lima. Ženské křestní jméno Adriana se odvozuje od jména Adria, původně Hatria, latinsky Atria. Šlo o ertuskou osadu, která ležela nedaleko dnešních Benátek a dala jménu Adriatickému nebo častěji Jadranskému moři. Adriana se tak dá přeložit jako ta, co pochází z Adrie, zrozená v Adrii. Adriana, toto jméno nosí v České republice 4653 slečen, dívek, žen a paní. Jde o 122. nejčastěji používanou variantu jména. Já znám jednu malou Adrianku, kterou jsem dneska přál, takže doufám, že i vy máte okolo sebe ty Adrianky a Adriany, tak jim nezapomeňte popřát, jo? Protože když jim popřejete, tak jim nadělíte radost a radost jim nastartuje imunitní systém a ten jim prodlouží jejich život. No a já teďko doufám, že i s Jiřím, tak popřejeme všem Adrianám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, obdarování a také skvělé promořování. Pěknou oslavu. Můžete něco ogrilovat, venku je teď asi 32 nebo 33 stupňů, takže ideální ideální teplota na grill, to má tu výhodu, že nemusíte ten grill zapalovat, jenom do toho doházíte to maso a necháte to na tom sluníčku, ono se to ogrilluje samo. Takže dnes bychom mohli říct, že je také den ekologického grillování, jo, třeba. Takže už seš tady, koukám. Takže máme tady tento vynález, no a můžete tady slavit háž do haleluja, protože máme víkend, takže se z toho stihnete dostat. A asi tak. No, takže Jiří, ty znáš nějakou Adrianu?
1: No, já přemýšlím, jestli nějakou znám a...
0: Dívil bych se, kdyby ty si neznal nějakou tu Adrianu.
1: Myslím si, že asi ne. Asi neznám.
0: Ne?
1: Asi ne, myslím si, že ne.
0: Ty mě ale překvapuješ.
1: No, já jsem přemýšlel, protože mám u počítače kalendář a samozřejmě jsem se díval, že v pátek vysíláme a má svátek Adriana. Už jsem nad tím přemýšlel předtím, že si nějakou znám, ale myslím si, že neznám.
0: Větši, a já přemýšlím, jestli nějakou dospělou Adrianu znám. Přemýšlím. No tu Sklenaříkovou, že jo, no ale tak s tou si nějak moc, já se s ním moc nebavím, jako. No ale...
1: Nezavolá, nenapíše.
0: No jasně, tak víš co, tak má hodně práce, viď.
1: Jasně.
0: No, to je, víš co, jak ten chlapík říká, ty jo, tam tomu, víš, tomu boxerovi, ne, mistrovi světa. Říká, normálně mu říkám, ty hajzlé, ty jo, jako já tě fakt ale už zmydlím, už je mám plný zuby. A kámoš, jo, tyjo, co ti na to řekl? Nic, položil telefon, tyjo. Takže...
1: No, tak to je.
0: Krom toho, že slaví Adriany, tak dneska je, pozor, Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi. Tedy... Pokud obchoduješ s drogama zákonným způsobem, tak seš ready. Pokud nezákonným způsobem, tedy jako nedělíš se s politikama a tak, tak máš problém. No, na podnět valného shromáždění OSN vznikl Mezinárodní den boje proti drogám a nezákonnému obchodování s nimi. S drogami se obchoduje po celém světě. Lidé se stávají... Pardon. Lidé se stávají drogově závislými a bohužel zde nejsou jen závislí dospělí, ale i děti. V tento den bychom si měli připomenout, jak se proti této problematice bránit. Konají se různé akce, kde se lidé dozví, co s nimi drogy dělají. Jsou například i semináře do škol. No dobře, tak pak máme ještě jeden. Den, a to je Mezinárodní den podpory obětem násilí, v závorce mučení. Mezinárodní den podpory obětem mučení, týrání, a to nejen fyzického, ale i psychického, a význam tohoto mezinárodního dne není nutno zveličovat, neboť jakýkoliv způsob týrání je velkým problémem a tento den má pomoci, jak v případě nouze někomu týranému, mučenému pomoci a jak týrání přecházet. A jak týrání přecházet? Místo předcházet. Mm-hmm. Víš, tohle to píšou prostě debilové, jako já si nemůžu pomoct, ale ta úroveň těch zpráv, co do chybovosti, je strašná prostě. Bohužel, a takhle, když je to překlep, tak to, ale tady vyloženě se to úplně významově mění, jo.
1: No jasně.
0: Jak mučenému to pomoci a jak týrání přecházet, jo. No tak...
1: To je asi nějaký strojový překlad nebo něco a nikdo to neopraví, si myslím,
0: nevím, že... No. Bohužel právě při tomto mezinárodním dni si i připomínáme rostoucí tendenci těchto případů. Takže i při těchto dnech si prostě občas některý píchnou, no, tak to je jasný. No.
1: Mm-hmm. No.
0: Takhle, já si myslím, že svět je strašně jako silovej a svět je neskutečně postavený na hlavu. A co je nejhorší, že si tady vykládáme o tom, jak některé společnosti byly prostě primitivní nebo jo, zaostalé. ale snad tolik násilí, jako je teď, tam nebylo. Prostě, když to vezmeš, jak tě psychicky znásilňujou vydavatelé zpráv, jo? Jak nás mučej a tejrají, když pustí na obrazovku toho skvotera z Hradčanská jedna,
2: to
0: všecko musíš
2: nechej,
0: vyslechnout z úst opozice, ty lži a plky a keci, jo.
2: No, to je masakr, to je pravda.
0: To je mučení.
2: Jo, jenom, jenom to, co jsi říkal, ty dva dny, jo, ten první byl s těma drogama, že jo?
0: Jo, jo.
2: Tak ten lehce okomentuju a pak i ten druhý den. Oba dva samozřejmě těžce pokrytecký, protože CIA samozřejmě dováží, dováží kokain jak z Afghánistánu přes, přes svoje spojky v Evropě, tak, tak z Jižní Ameriky. Takže to jsou prostě normálně jako legitimní věci, které se ví. A to je jedna věc. A druhá věc, ta, a to je to, co jsi říkal, kdo se dělí, kdo se nedělí. Oni, oni nahánějí člověka, který má u sebe sáček, ale velký dealerský skupiny, ty jsou prostě chráněný tady těmato oficiálníma dodavatelskýma řetězcama ze CIA, jo. A ta druhá zpráva s tím obět, s těma obětema toho násilí, jo. Teď se stal v Paříži jako případ, kdy francouzská běloška byla napadena nějakým uprchlíkem z Afriky, nebo ne z Afriky, někde prostě z Blízkého východu, mám pocit dokonce, a s nějakým pakátlem a ubránila se mu, šla svědčit k soudu, nařkla ho, nebo prostě ho označila za viníka a tak dál, ke znásilnění nedošlo, ale soud ji odsoudil k pokutě 1000 euro za šíření nenávisti vůči, vůči jako rasovým, s rasovým podtextem, jo. Tak jako o čem se tady bavíme potom. Jo, no, a on, tu, on ji chtěl znásilnit samozřejmě,
0: já
2: jo.
0: Já tady tu zprávu pochopitelně mám. Já ji jenom najdu.
2: Já už jsem si to nepřipravoval, on... protože já už jsem na dnešek to...
0: Prostě neslyšíme,
2: a já mluvím do mikrofonu teďka.
0: Že se nám to jako tak trochu vymklo.
2: No, já mám pocit, že to možná bude tím připojením totiž. Teď mě slyšíš?
0: Samozřejmě, normálně tě slyšíme, ale jakmile, jakmile se to dostane do nějakého presu, tak...
2: Já totiž mluvím teďka, já jsem sluchátka úplně vypl a mluvím na mikrofon v počítači. Že to už by neměl být problém.
0: To už by neměl být problém sluchátek. Ale teď se to popravilo a teď už to zase funguje, tak je to dobrý. Mám tady tu zprávu a opravdu ano. Byla odsouzená k těm, k té tisícovce, kterou má uhradit a zaplatit. Protože se dotkla velmi choulostivého tématu, pochopitelně. Jo, kdyby... Ona to tam nějak... Počkej, já to tady najdu. Když se nad tím zamyslíš, tak je to naprosto, ale naprosto tragický, jako jo. Jenom proto, ano. Že řekla pravdu, tak má problémy, ty jo.
2: No jasně.
0: Tam jsme se to propracovali, je. Jako, a pak tady jsou blbečci a blbky, který tady vyřvávají, že když tady vláda přijala usnesení o tom, že se budou zveřejňovat při státní příslušnosti násilných činů, jo, pachatelů násilných činů, tak oni to tady považují za nějakou strašnou újmu na nějakých lidských právech a na takových... A co ty lidský práva těch obětí, jako? A proč by lidé neměli vědět, že tady ta kriminalita Ukrajinců třeba, nebo těch různých, že tady vzrůstá? Proč by se to mělo...
2: zveřejňoval nejenom, nejenom jako tu příslušnost státní nebo rasovou, ale prostě i jméno, jako s fotkou, se vším, normálně natvrdo, jako...
0: Jaký pokud je odsouzený, tak ano.
2: No.
0: Některé věci nejdou odevřít, koukám. Tak Teď to zrovna taky není.

0: Nemám totiž, bohužel nemám u toho ty fotky a já to nemám tu zprávu, člověče, já ji nemůžu najít. Přitom
1: No,
0: jsem
1: to nevadí,
0: si
1: jako v
0: tady.
1: principu jsme to. V principu jsme to vlastně jako vyjádřili, si myslím, že
0: Jak
1: to asi v pohodě.
0: vyjádřili? Jakože to je všechno.
1: Vyjádřili až od vyjádřím se. Asi jo. Já.
0: Ne, tak jako máme jako tu kauzu, že máme totál naplněnou těma věcma. Když už jsme teda u toho, jo, tak co může způsobit, tím bychom možná mohli začít. My tady pořád jako jsme vlastně, ty, já, spousta dalších lidí teda svobodném vysílači, jsme jako zaostalí, jo, víš, my jsme prostě hlupky, který kritizujeme ten moderní směr vývoje té společnosti. Jo?
1: Ano. Ty západní hodnoty, myslíš, jo?
0: Ty západní hodnoty tady kritizujeme, protože říkáme, že to se zdravým rozumem nemá nic společného. A oni zase říkají, že prostě my se to kritizujeme, takže někomu něco odpíráme a podobně. Ono všecko nese svoje plody. Jo? Já tady mám na Necenzurované pravdě takovou jednu praktickou. Jo? Když se psychická nemoc neléčí, ale oslavuje. Dívka, která se identifikovala jako chlapec a později jako pes, zavraždila své rodiče. V západních zemích jsou dnes různé psychické nemoci zařazeny do pestré škály tzv. Genderových identit či LGBT queer a namísto toho, aby byly léčeny, jsou oslavovány. V některých zemích si můžete nejen změnit pohlaví, i bez operace, což je už ovšem možné i u nás, ale dokonce se lze prohlásit i za nějaké zvíře nebo věc a ostatní to musí akceptovat. Již opakovaně jste si zde mohli přečíst třeba o případech, kdy jsou kantoři nuceni akceptovat, že děti už nejsou jen trans, ale i psy, kočky či jiná zvířata. Ti, kteří to odmítli akceptovat, byli suspendováni či dokonce žalováni a odsouzeni k pokutě. Zatímco ještě tak před 15 až 20 lety by se tito jedinci dostali na psychiatrii, dnes jsou oslavováni a považováni za zcela normální. Dnes možná mohli stále žít rodiči dívky, která se nejprve prohlašovala za chlapce, aby po čase změnila názor a začala se prohlašovat za psa. 15-letá nizozemská dívka, která zabila své rodiče, trpěla genderovým zmatkem, což je poslední hlášený případ transgender násilí. Manželé, kteří byli zatím identifikováni pouze jako Johan a Matilda, byli nalezeni ubodaní k smrti ve svém domě v Mirstadu poté, co jejich 15-letá dcera údajně poslala fotografie jejich těl spolužákům pomocí WhatsAppu. Hele, ten WhatsApp bych zakázal normálně, to je
1: No
0: hrozný.
1: to jo.
0: To je hrozný, ten WhatsApp tady nemá co dělat mezi normálníma lidma. Policie také našla rodinného zlatého retrievera s bodnými ranami, ale ten stále žil. Také se spekuluje, ale není to potvrzeno, že dříve zranila rodinnou kočku. Nizozemské mediální rozhovory se spolužáky a sousedy vykreslují obraz dívky, která dlouho bojuje s duševními problémy. Podle zpráv chtěla být identifikována jako chlapec, než se rozhodla identifikovat a chovat se jako pes. Nosila falešné uši a ocas, když lezla po všech čtyřech a štěkala při běhu školními chodbami. Běhala také po své čtvrti pozdě v noci, seděla na plotech a schovávala se v křoví. Úřady zatím nekomentovaly duševní stav dívky, ani veřejně nepotvrdili motiv, ale mnozí zděšení pozorovatelé naznačují, že zločin je dalším důsledkem podporování změny genderových identit u mládeže místo řešení duševních problémů. Podávání hormonů vyvolávajících vztek duševně nemocným lidem samozřejmě výrazně zvyšuje riziko vraždy a sebevraždy, komentoval případ technologický magnát Elon Musk. Velké množství důkazů ukazuje, že podávání hormonů způsobuje vážné škody, zejména pokud

0: se provádí u vnímavých dětí, které postrádají duševní vývoj, emoční zralost a životní zkušenosti ke zvážení dlouhodobých důsledků takových rozhodnutí. V dubnu studie všech osob mladších 23 let s genderově doporučeným pohlavím mezi lety 1996 a 2019 ve Finsku, bylo to 2083 osob, zjistila, že ti, kteří prošli genderovými tranzicemi, měli výrazně vyšší psychiatrickou morbiditu, jiné duševní problémy, než kontrolní skupiny, přičemž potřeby léčby často přetrvávaly a dokonce se po lékařských zákrucích zvyšovaly. Vidíš, stačilo, kdyby jí dali přes hubu, už když chtěla být chlapec a byl klid, veď?
1: Mhm. Asi tak.
0: Tak bych to asi řekl. Měla dostat přes papulu, jenomže tím, že se právě zákony mění tak, že by ty rodiče si šli sednout, tak zase, kdyby jí dali přes hubu a šli si sednout, tak by taky byli naživu, že jo?
1: Mhm. To jo. No já jsem zvědavý, jak se k tomu oficiální orgány postaví, protože to je taková dost bezprecedentní situace, jo? Pes ubodal vlastní rodiče, jako jo, jak to chceš vysvětlit?
0: No jo, ale oni nemůžou ani odsoudit, protože ona to dělala jako pes, že jo?
1: No právě, proto to říkám, že pes ubodal svoje rodiče, že jo?
0: Přitom jak mohli rodiče porodit psa?
1: No, přesně.
0: To byli asi nějaký cizí lidi teda v tom případku, ano, co jí dávali na žrat jenom.
1: Asi jo.
0: Měli jí zkrátit řetěz a dát jí do boudy, no. Tak jako co no. S takovým vlčákem, který pokouše svý vlastní lidi, ne?
1: No. No to je šílený, jako, když si to představíš. To je fakt šílený.
0: No, já, mám určitou, já mám určitý typ zkušenosti, jo. Prostě byla to rodina, se kterou jsem měl nějakou vazbu, nebyla to moje rodina, ale byla to rodina, se kterou jsem tu vazbu získal nějakým vztahem. A tam právě se dceruška taky jako zhybridovala. A vlastně já jsem byl jediný, který jsem jako otevřeně mluvil proti. A nejenom, že já jsem byl nepřítel té dotyčné dívenky, která teda jako se hormonama změnila na ochlupatýho a fousatýho s hrubším hlasem pošahanýho kluka, ale zbytek rodiny, ať to byli příbuzní blízcí nebo vzdálenější, tak oni ji fandili. Oni ji respektovali. Oni, místo aby řekli, podívej se, my tě známe jako holčičku a my tě furt budeme jako holku, tohle to sem netahej prostě. To si jdeš někde na internet, tam se můžeš reprezentovat. No, tak oni měli pro ně silné pochopení.
1: Mm-hmm.
0: Chápeš? A to je ta zmaštěnost těch lidí, jo. Tak, jak
1: a to už je ta deviace, to už je ta deviace i v té společnosti, že jo?
0: Ano, přesně.
1: Že vlastně že k tomu že k tomu zaubírají takový jako pochopitelný názor, jo? To prostě absolutně nechápu jako.
0: No, protože to oni to chápou jako nemoc, rozumíš? Když máš žloutenku nebo když máš angínu, tak ti taky dají najíst a mají tě rádi, že jo. No, a když máš nemoc, že seš pošahanej, tak místo aby tě dali na psychárnu, aby tě tam trošku jako dali dokupy. No tak tě začnou uznávat, že? A teď ona se prezentuje na tom internetu, že jo? A jak prostě tyhle ty různý influenceři, tak oni tam chodí s tou kůží na trh, oni jsou tím příkladem jako pro tyhle ty pošahance, jo? Ty tam vykládají pochopně vymyšlený věci, jo? No ale tak já jsem jí predikoval dvě věci. Já jsem jí říkal, kdyby tví rodiče se nechali jako psychicky pošahat, tak jak jsi pošahaná ty teďko momentálně, jo, tak ty ses v životě nenarodila. Chápeš to? Nenarodil. Říkám, pro mě nenarodila. Jo? Takže v životě bys tento svět nespatřila. A byl by klid. Oni by se s tebou nemuseli trápit. Takže se zamysli nad, zodpovědností tvých rodičů a nad tvojí zodpovědností. Ty zodpovědnost k té rodině žádnou nemáš. Dětí je dost, je můžeme vzít. To ještě oni spolíhají na to, že jim někdo dá děti z děcáku, rozumíš?
1: Já... No tak to je úplně mimo.
0: Takovýmhle případňákům, jo. No protože zase ta společnost je tomu nakloněná, že oni jsou v podstatě jako jinak úplně v pohodě. No tak po nějakých eskapádách, tak mají společnou domácnost. Ona, která jako se stala tím klukem, žije s klukem, který se stal holkou. Takže v podstatě
1: našli,
0: pravděpodobně, když bych se chtěl zamýšlet nad nějakýma sexuálníma praktikama, tak se toho až tolik nezmění, akorát si prohodili strany, jako rozumíš.
1: No to je už
0: chápeš?
1: To je šílené. Víš, jak to bylo v tom?
0: Akorát pro mě, akorát nic nesplodě, jo? Protože pochopitelně ty hormony jim nedopřejou, ale a to je dobře, že nemůžou splodit potomka, jo, hybridního.
1: Jo, jo, určitě. Víš, jak to bylo v tom filmu? Mami, asi budu blejt, aby ses neposral.
0: Jo.
1: Tak asi tak. No, no je, tak... je to Kentus Kekel Spekel, takzvaně, jo. To je prostě úpadek nejhlubšího zrna, jo.
0: No ale teď si představ, že v té společnosti to funguje tak, že ty děti, o které se starají ty rodiče, vyrostou, přijdou do toho pracovního cyklu, že jo? Vytváří hodnoty, odvádí daně, aby společnost mohla sociálními způsoby se starat o ty rodiče, kteří už zestárli mezi tím, potřebují důchod, zdravotnictví a to. Jak tyhle ty, jak toto v podstatě se nedomýšlí, jo. Teď se tady řeší, že v Evropě poklesla extrémním způsobem, že poklesla porodnost.
1: Ano.
0: A toto je přeci všecko jako na vině, jo. Očkování proti covidu, nové
1: jasně,
0: typy očkovacích látek, mRNA, to všecko jakoby je tím zdrojem, jo.
1: Jasně, jasně. To je spojená nádoba. Prostě.
0: Ještě se vrátím k té rodině. Ta rodina jako první začala šít roušky. Jo. Pochopitelné je, že speciální vojenskou operaci vnímají správným, tedy plnoproudovým způsobem, protože mají tu zkušenost, co slyšeli o 68., že? No, tak takhle to chodí v té společnosti, rozumíš?
1: Ano.
0: No, a teď bychom se mohli trošku obveselit. Poveselíme se.
1: Dobře, dobře. A pak mrknem na to, na tu rusofobii, jo, teda.
0: Můžem, ale dobře. My tady musíme teď uťukat téma, které hýbe pochopitelně společností, jo.
1: A myslíš to téma, který si myslím já?
0: No, určitě si myslíš to
1: Ankara?
0: Téma, co já mám na mysli.
1: Myslíš projekt Ankara?
0: Myslím ten závažný projekt Ankara, ano.
1: Ano.
0: Pojďme na to.
1: Pojďme na to.
0: Chrostal mě rob srandu, chrostal ozvy se.
1: Chrostal kdesi.
0: Chrostal kdesi, mi to tady zase nejede, boha Mária.
1: No, jak je horko, tak jsou tě pakety na internetě také si lenivé.
0: To je srandu, čověče, ale...
2: Rozhodnutí ústavního soudu.
3: No tak pro mě je to úsměvné, já jsem, aby vám pravdu řekl, dneska to trošku očekával, protože pan prezident Pavel jmenoval 13 ústavních soudců z 15, takže samozřejmě mu půjdou na ruku. Já bych ale, víte, co bych doporučil těm novinářům, co se teď tam ptali, aby si zjistili, kolik těch ústavních soudců opravdu spolu rozhodovalo, když ta žaloba byla podána údajně večer v pondělí 22.6. 23.6. jestli tam opravdu všichni byli a 24.6. že vydají předběžné opatření. Musím říct, že to předběžné opatření nijak nesouvisí s kompetencí ústavního soudu rozhodovat o souladu postupu a rozhodování vlády s ústavou, ani nijak nesouvisí s meritem věcí, který je spor o kompetence. Já věřím třeba takovému ústavnímu právníkovi, nebo respektive právníkovi panu profesoru Gerlechovi, který jednoznačně říká, že pravomoci prezidenta republiky, které vyžadují souhlas předsedy vlády, tak v tom je jasné, že předseda vlády rozhoduje o tom, podle článku 63 ústavy, kde bude zastupovat navenek jako naši republiku. Já to považuji za jednoznačně politický konflikt, jednoznačně za to, že když je tu narušená ta rovnováha, máme moc zákonodárnou, pak máme moc výkonnou, to jsou vládní představitelé, a pak máme soudní moc. Jo? A toto všechno přechází v soudokracii. Jo? Všechny pravomoci sebrali tento ústavní soud, který je jmenován převážně tady na základě pana současného prezidenta. Jsem hrozně rád, že tam byli pár jako slušných soudců, dva teda, celý pár, kteří jednoznačně dali svoje stanovisko, jo, protože říkali, že předběžné opatření ústavního soudu, to je úplně postavené na palici, jo, takže tam má jít o zabránění mimořádné závažných následků, odvrácení hrozících vážných škod nebo újmy a zabránění hrozícímu násilnému zásahu nebo jiného závažného veřejného zájmu.
2: Pane Ševčíku. S dovolením. No. My už víme, že premiér řekl, že bude samozřejmě tohle rozhodnutí respektovat. Tak mě teď zajímá, premiér samozřejmě není vláda. Jak se vláda jako celek teď zachová? Bude ten výrok respektovat?
3: No, poslouchejte, já samozřejmě nejsem součástí vlády. Já bych to nerespektoval samozřejmě, protože toto je převzetí soudokracie. To znamená, že je to narušení vlastně ústavních principů, kde je to jednoznačně řečeno, kdo co má dělat. A tam je, znovu zopakuju, zákonodárná moc, výkonná moc a soudní moc. A tady si z ústavní soudci převzali vlastně všechny tyto pravomoci. Já bych si nechal udělat rozbor, být panem premiérem a normálně bych udělal ne to, co tady každý mele, že to byla zvyklost. Víte co, paní redaktorko, zvyklost nebyla ani platit paní prezidentové 100 000 na ošatné měsíčně. To taky nebyla zvyklost. A podívejte se, a platí se to.
2: Pane Ševčíku, a když se vrátíme k tomu rozhodnutí a k tomu, co nás čeká, no. Vy si umíte představit, byť nejste členem vlády, umíte si představit, jak bude ta spolupráce ministra zahraničí, premiéra a prezidenta na tom summitu pokračovat, jak poletí třeba v tom jednom letadle, jak budou spolupracovat při té neformální večeři, pokud se jí zúčastní a tak dále.
3: No, já bych vám pravdu řekl, tak letadle tam je dost místa, tak jeden si sedne do první řady a prezidenta dají do poslední řady. Nicméně je mi to opravdu úsměvné, rozumíte, že z jakých důvodů se tam snaží protlačit. No, z největší pravděpodobností tam chce vést lobistická jednání ohledně zbrojního průmyslu, protože Kolář je napojený na zbrojní průmysl, takže paní redaktorko, Milton Friedman, to je nositel Nobelovy ceny za ekonomii, řekl, za vším hledej peníze. A já to musím zopakovat i v tomto případě, za vším hledej peníze. A musím říct, že mě ústavní soud zklamal, myslím, že zklamal řadu občanů. A musím vám říct, já jsem za těch pár chvílek dostal spoustu zpráv, že to je něco neskutečného od právníků. Ale dostal jsem i zprávy od běžných občanů, kteří říkají, že to je úplně něco nepochopitelného, jak je možné, že se můžou nechat skorumpovat takhle pod taktovkou Koláře.
2: Můžete některého z těch právníků citovat, prosím, pane Ševčíku?
3: Nebudu je citovat, protože vím, že by to mohlo jako uškodit, ale mohu citovat, protože je to veřejné, mohu citovat pana profesora Gerloka, který je uznávaným právník, byl děkanem fakulty právní na Univerzitě Karlovy a ten předjímal to, že by prezident s žalobou neměl mít šanci a vláda má odpovědnost i za jeho činy. To si můžete najít, to vyšlo, takže můžu citovat přinejmenším toho, který se nebál a řekl to už dopředu. Jednoznačně popsal, že podle něj ten článek 63 ústavy předpokládá, že prezident při zastupování státu navenek potřebuje souhlas vlády. A ne, že ten souhlas vlády nahradí předběžné opatření. Víte, jaká je to drzost? A ještě potom řeknou, že to budou projednávat až v září? Co to je, pane Bože? Vemte si, jak ten ústavní soud jednal, když se jednalo o důchody. Všem důchodcům jejich rozhodnutí uškodilo, přišli o 36 tisíc za 3 roky vlády Fialovi. To, ať si to občané uvědomí, co jsou to zač, tady tito ústavní soudci. Jsem rád, že mezi nimi jsou i slušní lidé.
2: Tak já děkuji za názory.
0: No, Jiří.
1: Prosím tě.
0: Trošku to probereme, ne?
1: Proberem to, mohl bys ještě pustit 4-minutový, já jsem ti poslal do toho e-mailu, měl bys tam mít reakce na ústavní soud a tu první reakci od právníka, to je člověk, právník, který se k tomu vyjadřoval, kdybys to tam pustil.
0: Já mám tady třeba vyjádření, Cyrila Svobody, to je dokonce bývalý ministr, že? A Cyril Svoboda byl jeden z těch, kteří se na ústavě ji tvořili, jo, když byly nějaké změny. Takže taky mám jeho stanovisko. Takže říkáš, aha, že jsi mi to poslal.
1: Poslal jsem ti to do mailu a je tam odstavec reakce na ústavní soud a je tam reakce od právníka, první odkaz.
0: Už mi držaj pianěr, já pasmatruju.
1: Da. A čučku, to je asi 4 minuty, čučku. On to tam taky zhrnuje zajímavým způsobem z pohledu profese. To je taky člověk, který dělá právo třeba 40 let, jo. Já jsem bohužel nenašel jeho nacionále, ale podle toho vyjadřování jde vidět, že je právník.
0: Tak co? To nějak nechce. Hele, ten Google nějak špatně pracuje dneska.
1: No, oni kucí údajně přistavují nový data centra a asi jedou na
0: záležní zdroje. Asi ty starý vyply moc brzy, jo.
1: No, asi nemají elektriku, no. Všecko je to o energii, no, aby mohli provozovat takový náročný služby. Dneska je takový horko, že ani Google mě premává.
0: Tady potřebuji. Jinak nám napsal posluchač náš.
1: Ano.
0: K tomu vyjádření tvému hned na začátku. Já tady mám, člověče, jaký mi tady přišlo v 15 hodin a teď od tebe nemám nic, člověče. Na Midgard to poslal.
1: Posílal jsem ti na e-mail, tvůj klasický.
0: No, na Midgardí e-mail.
1: Jo, jasně.
0: Teď jsi to poslal, jo?
1: Ne, posílal jsem to někdy okolo...
0: musíš říct.
1: 11. Ty tam máš takový provoz na mailu, jo?
0: Já tady mám denně asi 50 mailů.
1: Člověče, to letí.
0: No, to letí, no. Já tě tady mám 11. hodina. Mám tady vysílání, jsi mi tady poslal.
1: No.
0: Hned to první chceš? Reakce právníka.
1: Hned ten první odkaz, reakce od právníka.
0: Jistě, to není problém, tak zabezpečíme.
1: A to tam kopnu a je to vyřešený.
0: Jo, že to je z Facebooku, že jo? To je problém. Jo, ale mám to. Jede to.
1: Načte se ti?
0: Jenomže... To je 6 minut. Zase je to stišený. Tak jo, tak jdeme na ten příspěvek.
4: Kamarádi a přátelé kritického myšlení, Kdybych se zeptal tisícovky svých kolegů advokátů, což je malý výseč celkové hromady advokátů v této republice, jestli někdy zažili předběžné opatření ústavního soudu, myslím, že jeden z tisícovky by řekl ano, zažil. A kdybych se jich zeptal, jak dlouho trvalo, než ho vydal, tak by určitě nemluvili o 24 hodinách od podání návrhu. Když jsem ten návrh četl, včera ráno byl publikován, tak jsem si říkal, sakra, terce odbité, odkazy na Forum 24 a podobné nesmysly. Celková dikce toho návrhu, poměrně jednoduchá argumentace, to je přece divný základ pro nějaké rozhodování ústavního soudu, jsem si říkal, to psal nějaký justiční čekatel. Jenže pak mi to došlo, když jsem se v šoku jako mnoho jiných dověděl, že během 24 hodin vypálil ústavní soud, to jest komunista Baxa, komunistu Petru Pavlovi, předběžné opatření, že do té Ankary prostě pojede a tečka, tak mi došlo, že byli předem dohodnutí. A kdyby tam napsal něco o pytlíku v mouce, tak o pytlíku na mouku, tak by to, myslím, vydal taky. Takže takhle to tady chodí. Je to samozřejmě ústavní puč. A já vysvětlím stručně proč. Předběžné opatření se vydává v ústavně právních věcech. To je právě proto neobvyklé, že když je nebezpečí z prodlení, že by mohlo něco nastat, co by pak už v podstatě nešlo judikovat. Účast Petra Pavla tedy byla povýšena na záležitost, která vlastně, kdyby tam nebyl, tak hrozil nebezpečí z prodlení, že se zhroutí NATO. Že se zhroutí naše účast na to, což by byl příjemný, samozřejmě důsledek, ale to nehrozí. A že vlastně celý ten sumíš bude v hajzlu, když tam nebude náš pestrobrký prezident. To je celý první bod průšvihu. Druhý bod průšvihu je, že se předběžným opatřením rozhodlo ad hoc v jedné věci. Předběžné opatření tedy vyřešilo jednu účast, ale k tomu neslouží. Přece šlo o kompetenční spor. Kdo jezdí na sumíše NATO? To znamená, ústavní soud tady zcela aktivisticky použil předběžné opatření k vyřešení jednoho problému. Pana prezidenta svrbí už dlouhodobě, že si tam musí pustit hubu na špacír a pomluvit Českou republiku. Jako to udělal v Kyjevě, jako to udělal v Estonsku, jako to udělal v Litvě a v Lotyšsku. To je přece ten problém. Totiž tady předběžné opatření je zcela mimo zákon a mimo účel. To je na tom to nejhorší. A třetí pruser je, že vlastně tím ústavní soud zcela změnil příslušné články ústavy, ale to on nesmí. Jenže to udělal. Vykolíkoval tady prezidentovi claim a mění parlamentní systém na prezidentský nebo poloprezidentský. Je to zupácké, je to aktivistické a je to průšvih. Akorát nadšeně hýkající opozici, která už říká, objednávejte letadlo, pane Macinko, a šťastný let, pane prezidente, nedochází, že až jednou, možná zase ona vyhraje volby, a to se zase bohužel stane, ale bude tam prezident, který nebude jejich, tak s odkazem na tento nález jim bude mydlit schody způsobem, že jim z toho půjde hlava kolem. Nikdy se to nemělo stát. Ústavní soud se tady měl chovat maximálně zdrženlivě. A měl nechat ústavu běžet tak, jak běžela doposud. Je pravda, že zvyklosti jsou pramenem práva, ale v ústavně právních věcech to tak úplně neplatí. Tady nejde o to, o prezidenta Pavla. Ten je jako vyrážka. Každá vyrážka jednou skončí. Zarděnky jednou skončí to. Všechno bude pryč. Jde tady o to, že se zcela naboural ústavní pořádek ve věci hlavy státu a jeho vztahu k vládě. To je zločin a je to ústavní puč, to říká Macinka správně. No nic, Petr Pavel pojede do Ankary, akorát neví jak, protože ten nález říká sice, že je povinen zajistit akreditaci vláda, akreditaci pana prezidenta a jeho tým, ale kdo v tom týmu bude? To už neříká. Určitě tam nebude Petr Pavel, ten ani není zaměstnancem kanceláře prezidenta republiky a nejspíš tam nenominujou nikoho důležitého, koho by si velmi přál. A taky nemusí letět vládním speciálem. To je další věc. Poletí si tam třeba za peníze kanceláře prezidenta republiky a ochudí tak svůj rozpočet. To je další stránka věci. Ale jinak, co si budeme povídat? Jsme svědky veselé současnosti a máme tady případ, kdy se odměnili nově jmenovaných 13 z 15 ústavních soudců se odměnilo panu prezidentovi, svému páničkovi a dobrodinci za to, že můžou vykonávat tuhle prestižní funkci. Všechna čestem dvěma, co byli v opozici. To je jeden z nich, se jmenuje Winter, a ta druhá, teď si nemůžu vzpomenout. Ty byli jmenováni Petrem Pavlem a ty zůstali v dizentu a nesouhlasili s tím. Možná jednou budou mít pomník ve foaje ústavního soudu. V Brně, v hustě osídlené zatáčce na D1. Odtud, jak vidíme, nikdy nic dobrého nevzejde. Přeji krásný den.
0: No Jiří, já bych ještě teda, když už jsme v tom pouštění si, jo, dejme slovo Cyrilu Svobodovi.
1: Jo, a pak tam mám ještě jednu reakci historie pana Baxy.
5: Soud je předběžné, zavazuje účastníky, takže zavazuje navrhovatele, tedy prezidenta republiky a žalovaného, to je vláda. Můžeme spekulovat, jestli byly dány podmínky, spekulovat, jestli pro předběžné opatření, a to je otázka jenom pohledu, protože soud takto rozhodl. Přesto nejde vlak, to znamená, že toto se musí naplnit a vládu to zavazuje. Tečka. To, co na celém rozhodnutí je s velkým otazníkem, ale s velkým otazníkem je, že soud rozhodl, aniž by vládu slyšel. Náš zákon o jednacím ústavním soudu říká, že v krajním případě může ústavní soud rozhodnout i bez slyšení jedné strany nebo účastníka řízení, ale to je úplně krajní případ, protože vláda je k dispozici. Dá si napsat e-mail, dá se s vládou komunikovat. To znamená, že ústavní soud rozhodl, aniž by se zeptal vlády na ten konkrétní návrh, co s tím vláda, jaký je její názor. A to samo o sobě samozřejmě bude znamenat, že se tím definitivně vykopal nepřekonatelný příkop mezi vládou a prezidentem republiky.
6: Nejsem já znalec českého ústavného systému. A to nie len ústavy, ale ani procedurálnych otázok, a ako sú kompetencie rozdelené. Môžem to vidieť iba z toho zahranično-politického hľadiska, že takáto hádka nikdy samozrejme nie je dobrá na prezentáciu krajiny, ale nie je to nič neobyčajné. Zase musíme si zvyknúť, že politika je vec zápasu a napätia a medzi českým prezidentom a predsedom vlády je dlhodobý spor. Spomeňme si už od zostavovania vlády. Tento spor bol jasný a viditeľný napríklad v návrhoch konkrétnych ministrov, kde prezident odmietol alebo podmienkoval, koho do vlády víťaza volieb, teda pána Babiša, bude menovať. Je to vec, ktorá vytvára napätie v českom ústavnom systéme, ale podľa mňa nie je niečím, čo by napríklad na tom konkrétnom samite, o ktorom hovoríme, Severoatlantické aliancie, nejako znížilo pozíciu Českej republiky. Nemyslím si to. Myslím si, že napokon príde k nejakej dohode a pôjde jeden reprezentant, v tomto prípade asi prezident republiky, ale určite to bude mať svoju dohru pri vyjasňovaní si kompetencií medzi vládou a prezidentom, a som si 100% istý, že vláda sa bude usilovať o to, aby tie kompetencie prebrala na seba a aby neostali v rukách prezidenta. A vláda má na to, tým, že má parlamentnú väčšinu, má isté páky v rukách.
0: No, Jiří, ešte bych řekl, že se tady hodně omílá v podstatě ta záležitost pana Macinky, který se měl omlouvat podle některých politiků, tak by se měl omlouvat za to, že použil výraz puč, ale ono to má všechny ty atributy, tak si to pojďme pustit ještě, ať to máme celé.
7: Tak, dovolte mi, abych se vyjádřil tady k tomu pokusu o ústavní puč, který se včera rozehrál na Pražském hradě a dneska pokračuje v Brně. Dostali jsme usnesení Ústavního soudu, které mimo jiné ukládá vládě, ministrovi zahraničních věcí a ministerstvu zahraničních věcí, aby bezodkladně notifikovali Severoatlantickou alianci o tom, že součástí delegace bude i pan prezident Petr Pavel. Takže samozřejmě usnesení Ústavního soudu je třeba brát vážně, i když je to předběžné opatření. Takže my zítra doakreditujeme soudruha prezidenta jako člena delegace, která bude vedena předsedou vlády na summit NATO. O tom, jakou přesně roli bude mít Petr Pavel v Ankaře, tak o tom rozhodne vláda v pondělí na svém pravidelném zasedání. Já vnímám tady tu situaci celou tak, že prezident prostě vyhlásil válku vládě a svými kroky také nekonečně rozeštval celou českou společnost. To podle mého názoru není úlohou prezidenta, to je spíše chování nějakého politického nájezdníka, který se snaží dobít nějaké území. Musím tedy říci s politováním, že Petr Pavel tak učinil v době, kdy už na mě nějakou dobu premiér apeloval, abychom se společně snažili ty spory mezi námi a Pražským hradem postupně zahlazovat. Petr Pavel bohužel tady těmito svými kroky tu situaci celou velmi dramaticky vyeskaloval, takže musím říct, že žádné uklidňování situace ani zahlazování těch sporů v tuto chvíli nepřipadají v úvahu. Jak jsem taky ostatně minulý týden na tiskové konferenci po jednání vlády řekl, že pokud by prezident Pavel podal ústavní žalobu na vládu, tak že bych to považoval za akt nepřátelství, takže já přesně takto tu situaci vnímám. Stejně jako myslím, že nyní je již asi každému jasné, že ta lobbystická skupina lidí okolo Petra Pavla rozjela mnohem rozsáhlejší akci, která se určitě netýká pouze účasti na summitu NATO, ale která má za cíl násilně změnit ústavní zřízení a ústavní pořádky v České republice.
8: Petr Macinka to řekl natvrdo a bez zbytečného balení do diplomatické vaty. To, co se rozehrálo mezi hradem a ústavním soudem, není běžný spor o jednu cestu na summit NATO. Je to pokus prezidenta protlačit se do vládní delegace proti vůli vlády. A ústavní soud mu k tomu v rekordním čase otevřel dveře. A právě ta rychlost je na celé věci nejvíc výmluvná. Když běžný občan čeká na spravedlnost, stát má čas. Když prezident Pavel potřebuje prosadit svou vůli proti vládě, najednou se v Brně rozhoduje expresně. Vláda nedostala normální prostor se vyjádřit, ale dostala příkaz, aby prezidenta doakreditovala. To už není zdrženlivý ústavní soud. To je soud, který vstoupil do politického střetu a fakticky posílil hrad proti vládě. Macinka správně říká, že rozhodnutí soudu je třeba respektovat. A vláda ho respektovat bude. Pavla doakredituje. Jenže respektovat rozhodnutí neznamená mlčet k tomu, co se stalo. Prezident se nechoval jako nadstranická hlava státu, ale jako politický hráč, který odmítl přijmout rozhodnutí vlády a vytáhl na ní soudní zbraň. To není spojování republiky, to je eskalace. Pavel nebyl nikam zavřený, nikdo mu nebral zahraniční cesty, nikdo ho neodřízl od reprezentace státu. Jenže summit NATO v Ankaře je vládní politická akce s mandátem, obranou, rozpočtem a odpovědností kabinetu. A právě tam se hrad rozhodl udělat mocenskou bitvu. Macinka to pojmenoval přesně. Prezident vyhlásil válku vládě. A po tomto kroku se už těžko může někdo tvářit, že Pavel stojí nad sporem. Nestojí. Je jeho hlavním aktérem. Místo, aby napětí uklidnil, dramaticky ho vyhrotil. Místo, aby respektoval vládu, šel přes ústavní soud. Místo, aby spojoval společnost, dál ji rozeštvává. Nejnebezpečnější na tom všem je precedens. Pokud může prezident přes ústavní soud vynutit svou účast ve vládní delegaci, kde je hranice? Bude hrad příště žalovat každé rozhodnutí vlády, které se mu nelíbí? Bude soud určovat složení delegací, mandát zahraniční politiky, nebo kdo má sedět u jednacího stolu? Tohle už není technický spor, tohle je posun k prezidentskému systému zadními dveřmi. Ať si Baxa říká o nezávislosti soudu, co chce. Důvěra se nedeklaruje, důvěra se buduje činy. A když ústavní soud ve sporu prezidenta s vládou jedná tak rychle, že to u obyčejných lidí vyvolává jen hořký smích, pak se nikdo nesmí divit, že roste podezření, že tady nešlo jen o právo, ale i o moc. Macinka v tomto střetu sehrál roli člověka, který odmítl dělat, že se nic nestalo. Řekl nahlas, že Hrad překročil hranici. Řekl nahlas, že žádné uklidňování vztahů po takovém kroku nedává smysl. Řekl nahlas, že prezident se nechová jako symbol jednoty, ale jako politický nájezdník. A právě proto je tahle kauza důležitá. Ne kvůli jedné akreditaci, ne kvůli jedné cestě, ale kvůli tomu, jestli v České republice vládne vláda, nebo jestli si Hrad začne přes ústavní soud vynucovat, co se mu politicky hodí. A pokud dnes někdo tleská jen proto, že to pomohlo Pavlovi proti Babišově vládě, měl by si dát pozor. Protože precedens, který dnes oslavuje, může zítra dopadnout na kohokoliv. Tohle není vítězství ústavy. Tohle je nebezpečný zásah do rovnováhy moci. A Macinka má pravdu. Pokud prezident začne používat soud jako nástroj proti vládě, pak už nejsme u běžné kohabitace. Jsme u otevřeného mocenského střetu. Macinka dnes řekl, že prezident vyhlásil vládě válku a pokud bude Hrad pokračovat tímto směrem, pak to nebude jen válka mezi Pavlem a kabinetem, bude to válka o výklad české ústavy, o to, jestli vláda skutečně vládne, nebo jestli musí pokaždé čekat, zda jí Hrad a ústavní soud dovolí rozhodnout. O to, jestli jsme parlamentní republika, nebo jestli se z prezidenta stává politický velitel nad vládou. Reakce vládních politiků je pochopitelná. Babiš mluví o absurdním rozhodnutí a o tom, že vláda nedostala prostor se vyjádřit. Okamura mluví o podivné situaci a vazbě soudců na prezidenta a senát. Turek mluví o neobjektivitě a posunu k prezidentskému systému. Macinka mluví o ústavním puči. Někdo může jejich slova považovat za tvrdá, ale tvrdá slova často přicházejí ve chvíli, kdy se děje něco skutečně vážného. A co si o tom myslíte vy? Má prezident právo vynucovat si přes ústavní soud účast ve vládní delegaci? Byl verdikt z Brna normální ochranou kompetencí nebo politickým výstřelem dozad parlamentní demokracii? A není už na čase říct, že Hrad se nemá chovat jako opoziční štáb s právním razítkem? Pokud vám tento komentář dává smysl a chcete další ostré, dlouhé a nekompromisní analýzy bez hradního a justičního přikrášlování reality, sdílejte ho dál, sledujte další komentáře a dejte jasně najevo, že parlamentní demokracie se musí bránit.
0: No Jiří, z toho to pochopitelně vyplývá, že navnímávat celou tu záležitost jenom jako nějakou rozepři jednoho nějakého případu nebo jako nějaké, řeknu, nějaký typ nějakého škádlení se, by bylo velice naivní. Ten problém je opravdu, ale opravdu mnohem větší. Ano. A nelze zavírat před tím oči, protože tady položili základy tomu, co už je dlouho cítit, že tedy bych takhle, na základě toho, že se stal prezident volitelným přímo občany, tak vy začínají budovat jakousi konstrukci a na tu konstrukci už naplácávají masíčko, že sice se budeme dál tvářit jako parlamentní jaksi politické uspořádání, ale de facto to bude prezidentský systém. To znamená, že ješitnej, ješitnej skvoter z Hradčanská 1, loutkovodičem, který, řízený loutkovodičem, který je napojený na zahraniční tajné služby, nevím, jak ty dva mohli projít nějakýma bezpečnostníma prověrkama, to mi taky jako přijde divný. Rozhodně prezident asi žádný prověrky nesplňuje. Kolář, nevím, jak mohl splnit nějakou prověrku bezpečnostní, ale teď se ukazuje, že jejich napojení na zbrojní průmysl, jejich napojení na CIA a další tajné služby je v důsledku jejich činnost zaměřená na prosazování zájmů cizích mocností v naší republice. Ano. Ano. A ta nebezpečnost spočívá v tom, že mají v rukách Senát, mají v rukách ústavní soud a začali využívat všechny tyto nástroje k tomu, aby mohli provádět činnost pro zájmy cizích mocností. Za mě je to vlastizrádné, za mě to je souzeníhodné, za mě je to žalovatelné. Ano. Co ty na to?
9: No, za mě je to prostě porušení veškerých právních stavů do dnešní doby a jak to říkal, já jsem si totiž četl i to vyjádření toho pana Gerlocha a ten vlastně řekl, že je to celé jako nesmysl, že vlastně i nárok prezidenta vůbec to podat, vlastně, že neměl ani nárok to podat, bylo to špatně podaný, vlastně bylo to zprasený tak a domluvený dopředu, aby se udělala díra v ústavě a dál se mohla hlodat a aby se rozpadla veškerá, protože tady si lidi zvolili strany, které šly proti opozici, a to se samozřejmě západním loutkovodičům nehodí, tak skrz prezidenta se to snaží rozbít jiným způsobem a evidentně ten, jak jsi říkal, to napojení na ten zbrojářský průmysl a vlastně CIA zbrojářský průmysl jedno jest, tak vlastně oficiální delegace České republiky na NATO nebo v NATO by neprosazovalo, by to nějak jako skouleli tak, aby jsme vlastně neplnili ty závazky nebo nějakým způsobem to jako dlouhý zakopávaný balony, aby jsme nefinancovali něco nebo něco vlastně nedostáli těch mezinárodních dohod, ale tady vidíš, že skrze pávka chcou nasekat víc, chcou prostě udělat díry do ústavy, aby potom mohli převést moc na jednoho jima dosazeného člověka, s kterým mu řeknou, bude to tak a tak, tak to rozhodni, hotovo. A vlastně snaží se odebrat jednotlivý, úplně té vládě se snaží odebrat jakýkoliv prostor pro rozhodování ve státě. Jo. Je to absurdní naprosto. Jo. A za mě Pávek je vlastizrádce a veřejný nepřítel číslo jedna. Jo.
0: No protože to je agent. Je to agent, který pracuje pro cizí mocnosti. No tak dali jsme mu prostor. Bohužel dostal prostor. A teď ale zapotřebí, protože naplňuje tu skutkovou podstatu těch činů, aby také ho někdo žaloval. Jo. Já tam vidím ještě dva sporné body, jo. Jako ta válka, toto se teprve jako rozhořívá. A teď, ale pořád jde o tu Ankaru. Jo. Ta kauza Ankara má ještě dva velké nevyřešené body. První bod je, že Pávek okamžitě, tedy Squatter z Hradčanská 1, okamžitě potom, co mu kamarádi vydali to předběžné opatření, bez toho, že by slyšeli druhou stranu, na to je takový právnický obrat, tím, že vláda nedostala vůbec možnost se k tomu vyjádřit, takže se nestala oficiálně stranou toho sporu, tak vlastně ani oni nemůžou vůči ní vydávat to předběžné opatření. To si odporuje, jo? Na základě nějakých jakoby soudcovských, řeknu, nějakých parametrů nebo nějakých zvyklostí, nebo jak bych to popsal, protokolu, jo, soudnictví, tak vlastně, když nejsi účastníkem té strany, nejsi některou z těch stran toho řízení, tak jak ti může někdo něco ukládat?
9: No jasně.
0: Jo, to za prvý. Takže už tady to je děravý, ale jsou tam pořád nevyřešené dva body. On když dostal to od těch kamarádů, tak okamžitě reagoval, že automaticky se stává vedoucím té delegace.
9: Ano, ano.
0: Protože on je prezident, tak on bude vedoucí delegace, jo. Přitom bylo rozhodnuto na vládě a vláda je za to, je to v kompetenci vlády, vláda za to zodpovídá. Bylo rozhodnuto, že delegaci vede Andrej Babiš jako premiér. To znamená, že on nebude chtít přijmout tu pozici, že není vedoucím té delegace. Druhá věc, že ta delegace, která tam byla schválena, má 12 členů, z toho jsou 3 členové vlády a Pávek sebou táhne 35 lidí a ten soud neuložil, že mají těch 35 lidí, že má letět s ním jako a být tam přítomno. Mm-hmm. To znamená, že vláda zcela bezpečně těch 35 nebude nikam nominovat a to bude další problém, protože on ten ansábl lidí tam potřebuje, protože pravděpodobně to budou lidé, kteří si tam mají dohadovat další kšefty na zbrojení. Jo?
9: Ano.
0: Já tady mám ještě teda, když si tomu dopřejeme, tak Andrej Babiš se taky nějak vyjádřil.
10: Nicméně ze strany pana prezidenta padla kompetenční žaloba. Ne. Jaký krok bude z vaší strany? Chystáte se třeba omezit rozpočet Pražského hradu? Všude říkáte, že se má šetřit. Rozpočet schvaluje sněmovna.
11: Tak je pravda, že pan prezident do té Ankary si naplánoval 35 členů delegaci a dva dny. My šetříme, my jsme tam schválili nějakou delegaci, která bude mít 12 členů a budou tam vlastně dva ministři a já.
0: Tak teď nevím, jestli nám to... Jo. Takže tady to potvrzuje Andrej Babiš svými slovy, že prostě prezident se z toho dělá cestovku, jo. Tak musíme takhle... Musíme si říct i matematiku nějakou, jo. Prezident pobírá úhrnem se všema záležitostmi asi 836 až 850 tisíc měsíčně. K tomu má ošatný pro svoji lady 100 tisíc a oni dva dohromady mají minimálně 100 až 200 tisíc nějaké výsluhy. Ona se nestydí pobírat od státu výsluhu a ještě si nechat schválit 100 tisícové ošatné. Rozpočet Pražského hradu je přes 500 000 000 na rok. Každý měsíc tedy to stojí 42 milionů. V tom nejsou platy, jo? To je jenom provoz té kanceláře.
9: To je jenom provoz, jo?
0: To je jenom provoz. 500 000 000 nás stojí provoz kanclu pro skvotera. To jenom pro představu, jo. On už byl na více než 60 návštěvách zahraničních a jenom za vlády Andreje Babiše byl na 12. Tak mi řekni, o co se opírá to předběžné opatření, o co se opírá ta kompetenční žaloba, když v podstatě nikdo mu nebrání ve výkonu jeho funkce. Čili článek 63 ústavy jednoznačně stanovuje pozici prezidenta. Prezident neodpovídá za zahraniční politiku, prezident neodpovídá ani za armádu. On je sice vrchní velitel, ale máme tady hlavní štáb armády za první a za druhý máme tady ministerstvo obrany. Takže on tam sice může pochodovat a může si nechat na přehlídce salutovat, ale to je všecko. On nebude rozhodovat jako vrchní velitel o nasazení těch vojáků někam. Nasazení vojáků musí schválit parlament na návrh generálního štábu a dejme tomu ministra obrany.
9: Ano.
0: To není o tom, že on zavelí a batalion povede prostě někam, kam jemu se zachce. Ale on by to takhle chtěl.
9: No, on by to takhle chtěl,
0: cítí,
9: aby...
0: jako jo. Ano. Takže tahle ta kreatura a tenhle ten škodič nás stojí spoustu, ale spoustu peněz. Takže já si myslím, že ten pokus o ten puč se mu velice nevyplatí, protože není ještě všem dům konec. A je dost... Takhle, já bych postupoval třeba tímto způsobem, jo. Já bych nechal udělat právní analýzu toho, co udělal ústavní soud,
9: ano, souhlasím.
0: Z této analýzy bych vyvodil, že jsou tě předpojatý. To znamená, že to opatření ztrácí relevanci. Vzal bych to do parlamentu České republiky, vzal bych to normálně, udělal bych k tomu mimořádnou schůzi a ta mimořádná schůze by pověřila vládu, aby nerespektovala toto opatření s tím, že pochopitelně postrádá věcnost, postrádá čistotu, protože to je předpojatost, kterou tam, nebo podjatost, kterou tam v podstatě jakoby předvedli. Ať se to týká procesních chyb, ať se to týká všeho možného. Vyzval bych třeba ještě před tou schůzí, tak by měli doložit v podstatě, na jakém sezení to vlastně vydali a jak to bylo. Protože bylo zmíněno, že pravděpodobně ani nebyli přítomni na nějakém společném sezení a jednání a projednávání, protože kdyby to projednávání existovalo, tak by musela být vyzvaná druhá strana, tedy vláda, aby se vyjádřila k té problematice.
9: A navíc to jednání by netrvalo jako půl hodiny. O tom by byly velký spory, byl tam velký mediální zájem, byli by tam reportéři a tak, jo. To prostě udělali, zašili to rychle horkou jehlou a odpálili to pryč. Já jsem zvědavý, jak se k tomu postaví jako vláda a Babiš, jo, protože měl by jim to dát sežrat určitě, natvrdo.
0: Je to, a takhle, a je to závažné v tom, že vlastně vůbec nejde o tu Ankaru. Jde o to, prošlápnout prezidentovi cestu k jeho pravomocem, na které podle ústavy nemá mandát, ano. Ale oni mu je chtějí delegovat a protože se to stane pravidlem, protože to je precedens, no tak další už budou takhle postupovat taky, jo. Tak to asi nejde. Porušovat ústavu a dělat z toho pravidlo je velice nebezpečná hra. A to se tady teď vlastně děje. Takže dneska soudci rozhodujou, jo, o politických věcech. Soudci zbavili vládu, tak nějak zbavili vládu zodpovědnosti, respektive nezbavili. Soudci zbavili vládu možnosti prezentovat svůj projektový názor na věci, které se budou projednávat na tom summitu, a bude tam do toho zasahovat někdo, kdo k tomu nemá mandát, někdo, kdo nemá odpovědnost, někdo, kdo prostě jezdí po světě a rozdává letadla, pomluvá Českou republiku, tak to je hovado prostě, který tam nemá co dělat.
9: Je to tak?
0: Bohužel.
9: Já si myslím, že se mu to tvrdě vrátí. A já si myslím, že to bude sloužit i k finálnímu demaskování všech sviní, který stojí proti vládě, že to má i jako takový sekundární účel, jo. Tady jde vidět, že už se hraje tvrdý na tvrdý. Jo, no. Že už jako fakt rukavičky dolů, jo. Už jenom podle toho vyjadřování Macinky, on byl dost vytočený, to bylo vidět, jo. Kdyby ten komentátor říkal, že to řekl natvrdo ostrýma slovama, já si myslím, že byl na 10% svého skutečného vyjádření, jo. Za mě se tady hraje, toto je takový jenom jako záminka s tou Ankarou, ale hraje se tady mnohem vyšší hra, jo.
0: A když bych byl u toho, co bych udělal, tak na té schůzi bych pochopitelně rozhodl, že on nikam nepojede a uložil bych ministru spravedlnosti, aby zahájil všechny kroky ve věci možné vlastizrady prezidenta republiky, protože už tady mají nabito dost jako pomlouvání. Chtěl by tady zřídit spojené evropské státy,
9: vyučovat němčinu.
0: Vyučovat němčinu a všechny tyhle ty věci. Záštita nad Landsmannschaftem.
9: Ano, přesně. Globsek a tak dále. To bychom mohli jmenovat do večera.
0: Takže by bylo zapotřebí doporučit Senátu, aby zbavil prezidenta mandátu prezidentského, no aby se vyhlásili prezidentské volby.
9: Ano.
0: Protože tady ta verbež prostě tam nemůže být.
9: Souhlasím. Tak, kdy to oznámíme, prosím tě. Médiích.
0: Brzy. Tak.
9: Pondělí.

Mám tady armádní zpravodaj. Ukrajinští veteráni využívají zkušenosti a staví drony v Kolíně. Na to je kupuje rychleji, než stíhají vyrábět. Česko-ukrajinská firma UNC UAS v kolínské průmyslové zóně vyrábí stovky průzkumných dronů měsíčně a letos na jaře získala první zakázku pro americkou armádu v Evropě. Jevhen, třicátník z Kyjeva, se přihlásil jako dobrovolník hned po začátku ruské invaze. Bojoval u Adživky, přežil útok na výcvikovou základnu v Javorově, má za sebou 3 kontuze mozku. Dnes stojí v přízemní hale na okraji Kolína, kde kompletuje bezpilotní systémy, které míří zpátky na frontu i do rukou spojeneckých armád. Není sám. Ve firmě UNC UAS pracuje více lidí s přímou zkušeností z ukrajinských dronových jednotek. Právě jejich znalost reálného elektronického boje je to, co z kolínského závodu dělá víc než běžnou montážní linku. Z Dnipra přes frontu do Kolína. Kořeny firmy vedou do ukrajinského Dnipra, kde firma DeViro od roku 2014 vyvíjí průzkumné bezpilotníky Leleka a úderné systémy Bulava. Česká sesterská společnost vznikla v červenci 2022. Vývoj a výrobu rozjela v roce 2023 a sériovou produkci v kolínské průmyslové zóně Šťáralka spustila v roce 2024. Ukrajinské platformy tu dostaly nová jména Štork a MAS a úpravy pro západní standardy, ale konstrukční základ zůstává totožný s tím, co denně letá nad frontovou linií. Právě tady vstupují do hry veteráni. Nejde jen o symboliku. Pavel Bulant, šéf české pobočky, opakovaně zdůrazňuje, že největší konkurenční výhodou firmy jsou nejnovější poznatky z taktiky i technických požadavků, které vznikají na frontě. Jevhen a jeho kolegové přináší do výroby zpětnou vazbu, kterou žádný západní výrobce nemá. Vědí, jak rychle ruské rušičky mění frekvence, jak se dron chová při ztrátě signálu GPS, co pilotovi chybí v kokpitu při dělostřelecké korekci za tmy. Co se v hale skutečně děje? V přední části závodu se připravují kamery pro denní a noční vidění, antény, vysílačky a další elektronika. Dál se kompletují trupy a křídla. Na konci linky stojí balící a expediční pracoviště. Ministerstvo obrany, jehož závod letos v březnu navštívila ministryně Černochová, popsalo celý cyklus od stavby těla dronu až po finální balení a expedici a označilo firmu za jednoho z největších producentů bezpilotních prostředků v Evropě. Současná kapacita se pohybuje mezi 100 a 300 kusy měsíčně. Firma zaměstnává zhruba 120 až 150 lidí, přičemž nabírá i běžné české pozice od účetních po skladníky. Frontová zkušenost je klíčová hlavně pro technické a operační role, kde se testuje odolnost spojení, software a letové vlastnosti. Nové a zakázkové systémy se zkouší na letišti v Milovicích. Technicky jde o drony s pevným křídlem, delší vytrvalostí a větším akčním rádiem než u masových FPV strojů. Klíčové vlastnosti. Odolné komunikační kanály s frekvenčním přeskakováním, inerciální navigace při ztrátě GPS, MSH a retranslační provoz pro přenos dat v reálném čase, katapultový start umožňující vypuštění z úkrytu, denní i noční optika pro průzkum a dělostřeleckou korekci. Proč právě Kolín a ne Dnipro? Odpověď je prostá. Ukrajinské firmy dlouho nemohly vojenské zboží samostatně vyvážet. Exportní režim po roce 2022 prakticky znemožňoval přímý prodej do zahraničí bez státního zprostředkovatele. Jak upozornil Defense News, byrokratická licenční struktura a pomalé schvalovací procesy tlačily ukrajinské výrobce k přesunu části výroby do EU nebo NATO. UEC tento problém vyřešila elegantně. Právní a výrobní základna v Česku otevírá dveře k západním veřejným zakázkám, kapitálu a regulatorním požadavkům, zatímco ukrajinské know-how proudí přes veterány a inženýry

0: z Deviro. Výsledek bojově ověřený produkt vyráběný uvnitř aliance pod pravidly, kterým západní armády rozumějí a důvěřují. Tento model není ojedinělý. Analytici Varšavského centra pro východní studia popisují širší trend, kdy ukrajinské obranné firmy zakládají pobočky nebo společné podniky v Polsku, Pobaltí a dalších státech NATO. Kolínská továrna ale patří mezi první, které skutečně sériově vyrábí a exportují. Americká zakázka a rostoucí poptávka. V květnu 2026 firma oznámila pilotní kontrakt na průzkumné bezpilotní systémy pro jednotky americké armády rozmístěné v Evropě. Zakázka běží přes amerického federálního dodavatele ATP Gov, který zajišťuje auditovatelný dodavatelský řetězec a soulad s americkými akvizičními pravidly. Drony z rodiny Stork mají pomáhat s ochranou amerických základen na kontinentu. Nejde přitom o jedinou zahraniční linku. UNC už dodává na Ukrajinu do dalších států NATO a EU i do Indie. Tržby za minulý rok Bulant odhadl na 140 až 150 milionů eur s plánem letos je zdvojnásobit. O objemech výrazně násobně vyšších mluví jako o realistickém horizontu. Současná kapacita podle firmy zatím stačí, poptávka ale roste rychleji, než kdokoliv v Kolíně před 2 lety čekal. A to nejen kvůli válce na Ukrajině. Západní armády si uvědomují, že drony ověřené v prostředí masivního elektronického boje mají hodnotu, kterou žádný polygon nenahradí. Tempo fronty versus tempo továrny. Na ukrajinské frontě analytici počítají životnost nového modelu dronu na 6 týdnů, než protivník přizpůsobí rušení. Stárne hlavně software, datalink a vrstva ochrany proti elektronickému boji. Základní platforma pevného křídla vydrží déle, ale bez průběžných úprav spojení a navigace se stává bojově nepoužitelnou během týdnů. Pro UNC to znamená permanentní iteraci. Jevhen a další veteráni fungují jako živý most mezi frontou a výrobní linkou. Přenáší aktuální taktické požadavky brigád, testují úpravy a vracejí zpětnou vazbu. Na domácím ukrajinském trhu přitom firma čelí tlaku levnějších startupů, které chrlí jednoduché drony ve velkém. Proto se Kolín orientuje stále víc na západní odběratele, kteří platí za odolnost, systémovost a certifikaci. České armádě UNC své drony zatím nedodává. Bulant nabízel bezplatné zapůjčení pro výcvik a testování elektronického boje, ale k dohodě nedošlo. Jednu sadu Stork LR dostala darem Univerzita obrany v Brně pro výzkum. Po ruských výhruškách a útoku na pardubický LPP Holding firma podle Bulanta plánuje posílit bezpečnostní opatření, včetně stavebních úprav areálu. Kolínská hala na první pohled nepůsobí jako místo, kde se přepisují pravidla obranného průmyslu, ale právě tady se ukazuje, že nejcennější exportní artikl Ukrajiny nejsou jen zbraně. Je to zkušenost lidí, kteří s nimi bojovali. No, je vidět, že ten článek je jakýsi kompilát, protože se tady mluví o nějaké Černochové v roli ministryně obrany. Ten článek vyšel 24. června 2024, kdy ona už nebyla ve funkci. No a pak se tady pochopně píše o květnu 2026, takže to za prvé. Za druhé, činí to z celé té zóny jaksi strategický legální vojenský cíl. To znamená, tak jak spojenci bombardovali Kolín za druhé světové války, protože tam bylo, že jo, Koramo, čili Petrolka, jak se říkalo, byla tam chemička, vyráběly se tam kabely, kablovka tam byla tam Draslovka, tam se vyráběl mimo jiné, to bylo IG Farben, tam se vyráběl plyn, který vraždil lidi v koncentrácích. Čili ten Kolín je narvaný průmyslem a jak vidno, tak další války potvrdí, že prostě Kolín bude bombardovanou zónou. No a není jediný, pochopitelně. Zajímavé je, ještě než ti dám slovo, to, že tam nějací váleční veteráni vytváří most mezi frontou. To znamená, že musí být v nějakém taktickém spojení s těmi, co na té frontě bojují. Jo? To znamená, že to je také jako, řeknu, s velkým otazníkem. A navíc nedodávají české armádě. To je také hodně zvláštní. Čili myslím si, že ještě do budoucna se dozvíme, jak velká kauza tyhle ty výrobci dronů, jak to vlastně bude. Jiří?
1: No prosím tě, navazuje tady ta firma nějakým způsobem na tu firmu skupiny D, co dělala ty drony?
0: Ne.
1: Nebo to je jiná firma?
0: Tam ty jsou drony FPV a oni tyhle ty vyrábějí úplně jiný.
1: Jo. No protože mě teda taky šmrnclo přes nos to logistické spojení s těma operativcema v tom. Tady to tak napsali, že jako specialisti z Ukrajiny bla bla bla, kde si co si. To vypadá, že je to zase pod taktovkou jako MI6 nebo něco takového, jo. Že to někdo organizuje. Protože to mě řekni, že kluci se tak jako domluvili a začali tady vyrábět z ničeho nic jako drony a posílají si jako zpětnou vazbu. To je taková pohádka o červené pančošce trošku.
0: Na můj vkus. Je těžko uvěřitelná, že?
1: No, jako když se na tím logicky zamyslíš, no, nevím, jako co bych tomu víc jako řekl, jo. Je to, smrdí to.
0: No, že nějak se nám sype spojení, člověče.

0: Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné...
1: Co je no
2: prostě
1: jako dneska
2: je to úplně se to kouší.
1: Za to, za... Já totiž celý týden u sebe doma pozoruju hrozně velkou vytíženost na Wi-Fi-ně a jako pomalý internet, ale úplně jako zběsile pomalý.
2: No tak to já tady mám teďku taky. Jako jo, když ti valí přes to připojení, prostě velký množství dat. Mohli bychom to, když si dáš, dokonce nám to tady koukám spadlo, jako připojení s placenými daty, jo? Tak oni potom tě nevyužívají.
1: Jo.
2: Tak, jestli to můžeš nějak zopakovat, prosím, to, co jsi říkal?
1: No, já jsem jenom říkal, že asi, že mně to přijde dost podivný a že nechápu vlastně to logistické spojení z té operativy, z toho pole válečného do toho Kolína, kdy kluci dobráci Ukrajinci nám tady montujou drony. No, nechápu, jak ten logistický řetězec mají udělaný. Mám pocit, že je to zase organizovaný nějakou tajnou službou, protože nemyslím si, že by vznikla z ničeho nic taková jako dobrácká iniciativa, že by někdo založil firmu, převedl sem, věděl bych za jakých podmínek, kam a tak dále a tak dále. Jo. Vlastně jenom celou tu logistiku založení firmy, dopravy materiálu. Jo. Řekni mně, že tady ta firma je, platí řádně daně, je vlastně bez poskvrny a všechno je jako v pohodě.
2: No, třeba by mohlo být v pohodě, ale nevím proč, mám takový pocit, že víceméně se jedná o ohrožení, o narušení vnitřní bezpečnosti, o ohrožení v podstatě toho regionu a ta firma by měla mít nějakou další daň, ze které by případně se řešili všechny potom ty důsledky, které to bude mít, že oni jsou strategický cíl na území naší země, jo?
1: Ano.
2: To já bych to se vůbec jako nestyděl jim to tam vysmahnout, udělal bych fond a každá firma, která vyrábí zbraně nebo podporuje válečný konflikt, tedy porušuje základní ustanovení, že se nesmí zbraně dodávat do místa konfliktu, to znamená, že tím, že to tam dodávají, tak vlastně jsme účastníky toho konfliktu. Takže pokud si někdo myslí, jako že tady máme nárok žít v míru, tak to zase, jak já jsem ten, který říká, nebojte se, válka nebude, ta jaderná, tak je potřeba si uvědomit, že ti, kteří podnikají a bohatnou na té válce, způsobují budoucí škody, ke kterým může dojít. Jo? A je potřeba je zapojit už teď, dokud tedy produkují a mají zisky, tak aby byla povinnost, aby oni vytvořili fond, který bude spravovat třeba ministerstvo financí ve chvíli, kdy dojde k nějakým škodám. Ujímám na zdraví, placení odškodného, a tak dál?
1: Přesně tak, souhlasím. Přebudování povinných rezerv, jo, jako tady v tomto systému.
2: Přesně, určitě. Přesně. Čili bavíme se tady o nacismu, bavíme se tady o nacistech, bavíme se tady o velice nebezpečných věcech, bavíme se tady o záležitostech, které si teď musíme připomenout, protože zase, když někomu řekneš, že to je nacistická chunta, tak jsou schopni se s tebou pomalu rvát, že to není pravda, že oni žádná nacistická chunta nejsou, že tam jako žádný nacismus není. Jo, jako.

0: No a my tady máme spoustu politiků, kteří pochopitelně svými vyjádřeními se řadí mezi ty, kteří vědí, že to je nacismus, vědí, co to jsou banderovci, znají trošku historii. No a z té historie vyplývá, že to jsou náckové a že ta nacistická ideologie jim je blízká. A nemusí si tady na nic vůbec hrát, jo.
1: Ano. Jo, viděl jsem teďka video na Facebooku, kde Izrael označil Ukrajinu, že tam existuje nacismus. A mám tady k tomu teda odkaz na videjko, ale to je jenom jako taková poznámka. Jo, pod čarou. Ale mohli bychom se teda přesunout k tomu Rusku a k těm vyjádřením. Co ty na to?
0: No já bych tady ještě jenom chtěl, to musím zase hodit od začátku, prostě tady se tak, už tady mám moc a blbě se v tom hledá. Mám tady dobový dokument z Ukrajiny, který říká, a vy jste věděli, že mezi pozdravem sláva Ukrajině a hajlováním není žádný rozdíl? Přesně tak to nařídilo druhé velké shromáždění organizace ukrajinských nacionalistů v dubnu 1941 bod 3 oddíl 4. Organizační pozdrav má formu zvednutí pravé natažené ruky doprava nad úroveň temene hlavy. Povinná slova. Sláva Ukrajině. Odpověď. Hrdinům sláva. Takže až příště uslyšíte sláva Ukrajině, přesně víte, co se tím oslavuje. Je tady i fotka se zaškrtnutým tím textem, který je tady přeložen. Takže je to oficiální pozdrav nacistů, který je užíván novodobě a já nevěřím tomu, že by to někdo nevěděl. Tak a promiň, ještě nejsem se k tomu Rusku, jo. Zmínil jsem, že Scott Ritter natáčel na Ukrajině a že se nějak vyjádřil. Scott Ritter řekl, že po cestě po Donbasu a Novorosii nemohl v noci spát. O zjištěných důkazech zločinů kyjevského režimu je nutné podat spolehlivou zprávu v USA, uvedl v rozhovoru s korespondentem TASS. Teďko, co tady jako, co viděli? Při ústupu spálili ukrajinské ozbrojené síly chrám s lidmi v Konstantinovce. Byla natočena reportáž o první skupině evakuovaných z města. Přibližně 20 lidí se skrývalo v chrámu Joba Pochajovského. Během útoku ruských sil nebyla budova poškozena, ale jakmile se podařilo vytlačit ukrajinské ozbrojené síly z oblasti, okamžitě na ní zaútočili na chrám zápalnými drony a zaminovali východy. Místní říkají, že při ústupu se Ukrajinci rozhodli zničit je za jejich ruské identity jako zrádce a čekatele na ruských. Zůstat v ohni nebylo možné, ale výjít bylo extrémně nebezpečné. Velitel 4. brigády Rosan vyvedl lidi v malých skupinkách. Prošli ruské pozice pěšky po 20 kilometrů a zraněné a starší lidi vojáci celou dobu nesli na ramenou. Ve městě je stále mnoho civilistů svědomím, že Konstantinovka je ztracena, nepřítel ji jednoduše ničí. Cíleně odpaluje sklepy a ukryty a útočí leteckými bombami z F-16. Tak to je jenom takový pohled na to, co tam vlastně vyvádějí, co se tam odehrává. A já si myslím, že je dobře, že Scott Ritter tam vyrazil a pochopitelně slyšeli jsme, viděli jsme natočený film Stevenem Segalem, dneska zmocněncem Ruské federace pro humanitární konzultanci, takže ten podal nějaká svědectví. No a pochopitelně Scott Ritter je investigativec, který to, co zažil, to, co tam viděl, tak mu prostě z toho dobře nebylo. A ještě k tomu dodám jednu věc, že to, že se v Bulharsku změnila retorika a navnímávání všeho, vedlo k tomu, že Bulharsko vetuje 21. balík sankcí Evropské unie. Bulharsko vetovalo 21. balík sankcí EU, oznámil předseda vlády země. Podle Radeva je Sofie připravena podpořit pouze ta omezení, která mohou přispět ke zblížení Ruska a Ukrajiny při mírových jednáních. Zdůraznil, že nový balík sankcí představuje vážnou hrozbu pro fungování jediné rafinérie v Bulharsku. Je vidět, že ekonomické zájmy pochopitelně v těch zemích otvírají oči a těm politikům, no a má to nějaký důsledky. Tak, jestli tomu chceš něco dodat a přesuneme se na ta témata, o kterých jsi mluvil.
1: No ono, já na to v podstatě navážu těma, já tady mám dva projevy, vyjádření Vladimíra Putina z 23. a 24. června v Kremlu a potom ještě z oficiálního kanálu Ministerstva zahraničí Ruské federace, kdy Maria Zacharovová se vyjadřovala k aktuálnímu dění. Ještě jsem našel teda ještě jedno vyjádření speciální od Lavrova, ale to vlastně se shoduje s těma dvěma informacema, co tady je. Tak já přečtu ten, toto má stránku a půl, nebo tak dvě a půl stránky, tak já to přečtu, jo?
0: Pojď.
1: Tak vyjádření Vladimíra Putina k NATO. Projev absolventů vojenských akademií a navazující výroky. Takže hlavní projev s pasážemi o NATO přednesl Vladimír Putin v úterý 23. června 2026 v Gregorijevském sále Velkého kremelského paláce na tradičním slavnostním setkání s absolventy ruských vyšších vojenských a bezpečnostních škol. Téhož dne a následujícího dne 24.6. řadu výroků publikovaly agentury a zpravodajské servery. Odtud pochází datace 24.6., na kterou je odkazováno. Putin navázal s dalšími výroky na jednání se členy ruské vlády, kde se věnoval zejména ukrajinským útokům na civilní infrastrukturu. Tento dokument proto rozlišuje jedna a hlavní projev k NATO dvě navazující kroky. Tak, kontext události. Místo a příležitost, Gregorijevský sál, publikum. Podle dostupných zpráv přes 600 absolventů spolu s pedagogy a představiteli silových složek, nejen Ministerstva obrany, ale i FSB, Federální gardové služby, Národní gardy, Ministerstva vnitra, vyšetřovacího výboru a Federální vězeňské služby. Symbolika data, projev zazněl den po 85. výročí zahájení operace Barbarossa 22. června 1941, což Putin využil k historické paralele. Projev k absolventům vojenských akademií. Pasáž věnovaná Západu a NATO měla podle analytiků konzistentní čtyřdílnou strukturu. Západ vytváří hrozbu, za druhé následně z ní obvinuje Rusko, za třetí jde o historicky opakující se vzorec, sahající až do roku 1941, a za čtvrté odpověď Ruska je vojenská připravenost spolu s alternativní vizí světového uspořádání. Za prvé, NATO přišlo od podpory Kyjeva k přípravě na přímou válku. Putin tvrdil, že zatímco dříve stáli na to a omezovali to na podporu kyjevského režimu, který podle něj vznikl nelegitimně, ozbrojenou silou a převratem, dnes Západ podle něj otevřeně mluví o přípravě na válku proti Rusku a navyšuje své vojenské útočné a zaměřené rozpočty. Tento posun od zástupné podpory k otevřené přípravě na přímou válku označili komentátoři za nejvýraznější bod projevu. Další část. Falešná ruská hrozba jako záminka pro militarizaci. Podle Putina vedení států NATO a EU používá nepravdivá tvrzení a údajné ruské vojenské hrozbě, aby ospravedlnilo rostoucí výdaje a to, co označilo za radikální militarizaci svých zemí. Jmenovitě zmínil i důraznou retoriku německého kancléře. O tom jsme mluvili vlastně minulý týden. Schéma jednání Západu. Putin popsal podle něj jednoduchý akční plán pseudodemokratického Západu. Nejprve vytvoří hrozby vůči Rusku, čímž ho donutí přijmout opatření nezbytná k vlastní obraně. A poté Rusko okamžitě obviní ze všech smrtelných hříchů, aby ospravedlnil pokračování své agresivní politiky. Za čtvrté, historická paralela s rokem 1941. Den po 85. výročí napadení SSSR připomněl Putin zákeřný útok z 22. června 1941 a tvrdil, že i hitlerovské Německo se po útoku na Sovětský svaz pokoušelo svalit vinu za agresi na SSSR, tedy stejný vzorec obviňování obětí, jaký se podle něj uplatňuje dnešní kolektivní západ. Vojenská odpovědnost Ruska. Modernizace a jaderná triáda. Putin uvedl, že Rusko je připraveno pohotově a adekvátně reagovat na vnější i vnitřní hrozby. V souladu se státním programem vyzbrojování se podle něj země zaměřuje na modernizaci jaderné triády a armády na posílení bojeschopnosti vzdušně kosmických sil a námořnictva. Explicitní zmínka jaderné triády v těsné blízkosti pasáže o přípravách Západu na válku byla podle pozorovatelů cíleným signálem směrem k Washingtonu i celému NATO. Za šesté, důraz na soběstačnost a odolnost ekonomiky. Putin nepřímo zpochybnil účinnost západního ekonomického tlaku a technologické i vojenské úspěchy jsou podle něj dosahovány z domácích vědeckých a technologických kapacit a financovány díky stabilní a odolné ruské ekonomice. Zmínil rovněž zavádění umělé inteligence, robotiky a integrovaných řídicích systémů v ozbrojených silách. Navazující výroky po jednání s vládou. Po setkání s absolventy Putin pokračoval ve výrocích na jednání s členy ruské vlády. Tato část se týkala především války na Ukrajině a nesla se v duchu stejné rétoriky o vnějším tlaku. Ukrajina podle Putina přešla na pozadí neúspěchů na frontě v taktice útoků na ruskou civilní infrastrukturu s cílem rozkolísat společnost. Vyzval úředníky k opatřením, jež mají snížit dopad těchto úderů, a varoval před snahami narušit dodávky energii i turistickou sezónu. K vyjednání zopakoval, že není důvod odklánět se od istanbulských dohod, rámec z roku 2022, a ani důvod jednat s prezidentem Zelenským, přičemž poukázal na ukrajinské údery. K situaci na bojišti tvrdil, že ruské síly jsou blízko konciantivnivky a tlačí na ukrajinská vojska podél celé linie dotyku. Zasazení do kontextu a reakce Západu. Výroky zazněly v době, kdy členské státy NATO dále navyšují obranné výdaje, rozšiřují vojenskou připravenost v reakci na ruskou rozsáhlou invazi na Ukrajinu. Západní představitelé dlouhodobě argumentují opačně než Putin, že právě ruská invaze učinila vyšší obranné výdaje nezbytnými, zatímco Moskva tytéž kroky vykládá jako důkaz nepřátelských úmyslů aliance. Tak, že to je jeden. On samozřejmě ten projev byl mnohem delší, ale toto jsou součásti toho projevu. A teďka tady mám úryvek projevu od Marie Zacharovové, takže to taky přečtu a pak to probereme. Tak, tisková konference Marie Zacharovová. Briefing oficiální mluvčí ministerstva zahraničí věcí Ruska MV Zacharovové, Moskva, 25. června 2026. Probírali se program ministra, situace ve Venezuele, o pokusech kyjevského režimu překrucovat dějiny velké vlastenecké války, zločiny kyjevského režimu, ukrajinská krize, o odstranění řady populárních ruských aplikací z obchodu Apple App Store, situace v Moldavsku, společné cvičení ozbrojených sil Korejské republiky a USA poblíž hranice s KLDR, zpráva generálního tajemníka OSN o dětech a ozbrojených konfliktech za rok 2025, o zprávě ministerstva zahraničních věcí Ruska o situaci s právy původních obyvatel jednotlivých zemí, o vlasteneckém projektu Vlak paměti a o mezinárodním hudebně o světovém projektu Vycházející hvězdy. Tam jsou ještě pak odkazy na ty podrobnější informace. Kyjevský neonacistický režim s podporou západních patronů nepřestává s terorem proti pokojnému obyvatelstvu a civilní infrastruktuře naší země. Za uplynulý týden utrpělo rukama bojovníků ozbrojených sil Ukrajiny 296 pokojných obyvatel. Z toho 47 osob zahynulo, včetně dítěte, 250 bylo zraněno a mezi nimi 20 dětí. Nasazení vyspělých západních zbraní Kyjevem, včetně britsko-francouzských řízených střel velkého doletu Storm Shadow, není možné bez přímé účasti zahraničních specialistů zajišťujících její provoz a navádění na cíl ani bez poskytnutí potřebných zpravodajských dat ukrajinským ozbrojeným silám ze strany jednotlivých zemí NATO. Diplomatickými kanály i veřejně jsme varovali klíčové západní sponzory zelenského režimu, mimo jiné i Londýn a Paříž, před jejich přímou odpovědností za eskalaci a protahování bojových operací na Ukrajině, což ve spojení s pokynem k úderu do hlouby ruského území dalekonosnými prostředky činí i z těchto zemí de facto stranu konfliktu. Moldavsko-rusofobie. Oficiálně Kišiněv nesnižuje míru proti ruské hysterie a paušálně obvinuje Rusko ze všech svých nezdarů. Nyní se moldavským úřadům podařilo spatřit ruku Moskvy v prudkém nárůstu počtu případů telefonních podvodů v republice. 17. června zveřejnila informačně bezpečnostní služba Moldavska komentář k odhalené operaci ruských tajných služeb v uvozovkách, spočívajících v hromadném sběru informací o moldavských občanech prostřednictvím napadení soukromých serverů a nákupních osobních údajů ve stínovém segmentu internetu. Ruská hrozba v uvozovkách se využívá k ospravedlnění bezubé militarizace Moldavska. Přitahování moldavské armády k vojenským strukturám NATO a nasycování země západními zbraněmi. V samotné republice stále hlasitěji zaznívají obavy, že úřady jsou ochotny ke všemu, dokonce uvrhnout zemi do pekla války, jen aby se připojili k evropské rodině. Jaké hodnoty v této evropské rodině panují, to my dva docela dobře známe. Podle posledních průzkumů 53% až 58% Moldavanů nevěří v prozápadní propagandě a domnívá se, že republika se vyvíjí špatným směrem. Dále korejský polostrov KLDR. Ve dnech 16. a 19. června provedlo námořnictvo letectvo Korejské republiky společně s ozbrojenými silami USA v akvatoriích Japonského a Žlutého moře bezprostřední blízkosti mořské hranice s KLDR rozsáhla vojenská cvičení. Včetně ostrých střeleb, mimo jiné i s použitím raketových zbraní, tento další krok Soulu a Washingtonu namířený proti KLDR nemůže nevyvolávat znepokojení v kontextu dalšího vývoje situace na Korejském polostrově. Vzniká dojem, že úřady Korejské republiky, které slovně nepřestávají deklarovat snahu o uvolnění napětí, se ve skutečnosti podnikají kroky přímo opačným směrem. Jsme přesvědčeni, že pro zajištění dlouhodobého míru a stability v severovýchodní Asii je potřeba především objektivní zhodnocení geopolitických reálií vzniklých na Korejském polostrově a zohlednění bezpečnostních obav všech zúčastněných států, včetně KLDR. Takže to bylo vyjádření jak Vladimíra Putina, tak Marie Zacharovové k aktuálním událostem. Ono ještě tam byl projev nebo oficiální prohlášení Lavrova ohledně té situace, ale bylo to dost podobným duchu.
0: Já jsem to pochybně četl. Sergej Lavrov de facto to, co řekl, tak to opakovala Maria Zacharovová jako mluvčí, takže já se tě, ale Jiří, zeptám, kdyby si jednou větou definoval, co vlastně tady bylo řečeno. Z toho, co jsi tady četl, existuje, lze vyvodit nějaký závěr nebo výzvu nebo sdělení?
1: Jednou větou. Nebudeme se Západem jednat o míru, protože víme, že ničeho nedosáhneme. Varovali jsme dostatečně dopředu, udeříme vojenskou silou na kritickou infrastrukturu. Asi tak to čtu já.
0: Já bych to doplnil, já taky mám nárok na jednu větu. Stále vám to říkáme diplomaticky, neslyšíte, proto provedeme akce, které vás přesvědčí a nám zabezpečí to, co vy byste nám slíbili v nějakých dohodách a nikdy byste nedodrželi.
1: Ano.
0: Taky byste dal takhle definovat. No, je to příprava na ten útok, který prostě bude muset přijít, protože v Ruské federaci...
1: Po dobrým to nešlo.
0: Ano, po dobrým to s váma nejde, takže my vám teď budeme demonstrovat, zatím vám budeme pouze demonstrovat to, co bude následovat v masivním gardu, pokud si nedáte říct. Ono vlastně dneska Kyjev a Oděsa a já nevím, ještě nějaká další města byla podrobena velkým útokům a permanentním útokům ze strany Ruské federace, protože ten útok na Moskvu byla poslední kapka, přestože z 500 dronů prošlo 6 a vlastně jenom 2 strategicky dopadly, kam měly, tak i to vyvolalo prostě, to byla taková tak poslední kapka, kdy už to je neudržitelné. A já si myslím, že tady máme 3 hlavní cíle. Paříž, Londýn, Berlín.
1: Ano.
0: Tady, ať to bude na jakémkoliv místě těchto 3 zemí, tak si myslím, že to bude ten zdvižený prst a bude to jedno z posledních varování, protože potom začnou konat. Vladimír Putin se v nějaké své řeči nechal také slyšet, že ta denacifikace, která měla proběhnout na Ukrajině, jak si ukázala, že nemůže probíhat pouze na území Ukrajiny, ale že bude potřeba tu denacifikaci opravdu udělat řádně a na mnohem větším území. Schválně nedefinoval státy, schválně nedefinoval, ale myslím si, že Vladimír Putin chápe, že to, že Stalin nemohl dojít až k tomu moři, protože otevřeli západní frontu a hráli komedii, že poráží fašismus a nacismus německý.
1: Který financovali, že?
0: Přesně, který splodili a financovali. Takže tuhle tu hru s nima hrát nebudou a že prostě budou tvrdé údery. Budou to odvetné údery. To je to, co se tady vlastně říká, jo. Vy dneska útočíte na naše města, protože to, co vy nám tady pácháte jakoby za škody a to, co my jako řešíme, tak to jsou záležitosti, které nemohou probíhat ze strany pouze ukrajinské armády. Vy jste v tom zakomponovaný, jste oficiálními členy nebo jste součástí našeho protivníka, protože jste se zapojili do toho konfliktu, no a tak jste se automaticky stali pochopitelně součástí. Takže bude to nějak řešeno. Jestli jsi zaznamenal, tak teďko proběhla nějaká série zemětřesení.
1: Ano, k tomu mám taky něco.
0: Já nevěřím, že to byla zemětřesení, jenom jako
1: Já taky
0: taková.
1: ne. Já si taky nemyslím.
0: Promiň,
1: Hned
0: já
1: mě
0: ještě
1: to tam
0: jenom dokončím,
1: šmrnklo.
0: dokončím a vrátíme se k tomu zemětřesení.
1: Jo.
0: A já jsem tady říkal, že ku podivu to, jak se Donald Trump stavěl jako kdyby k tomu konfliktu Ukrajiny, ať se tu o něm jako šíří jakékoliv zprávy a jeho rozhodování je opravdu rozhodování velice závislého politika. Každý den v podstatě ta závislost se projevuje tím, že ty určité skupiny nemají jednotné zájmy, ale mají rozdílné zájmy a on jak jim vyhovuje, tak pochopitelně dělá marketing k tomu, aby ozřejmil to, co v podstatě oni chtějí a dělají. Takže jako přislíbil Ukrajině asi 3000 raket s dlouhým doletem, jo. A teď nastává takový ten okamžik, jako, kdy se musíme jako zamyslet nad tím, co je reálné a co není reálné. A proč to udělal? Jako, proč Donald Trump, jakoby, který říká, že přestává toho Zelenského už jakoby podporovat, na G7 v podstatě Zelenskému lezl furt do fokusu a on ho ignoroval. Proč Trump, který nepochodil v Číně a jak si ani jako s tou Indií mu to moc nějak nedopadlo. Proč Trump najednou 3000 raket pro Ukrajinu? No, pak jsem viděl snímky, které jsou teď čerstvé, jak údajně 7000 raket, nevím, proč se lišejí ta čísla, už to je to trochu jakoby divné. Obrovský dlouhý konvoj rozsekaných vojenských vozidel, která vezou ty obrovské rakety. Někde tam na silnici s tím, že speciální složky ruské armády je tam úplně zmasakrovali a neumožnili v podstatě tu dodávku realizovat. Jo. Tohle to je pro ulici informace. Ale když se nad tím zamyslíš, tak my už jsme se tady povídali, že v tom konfliktu s Íránem v podstatě Amerika vystřílela všechno, co vyrobila pro evropské zadavatele,
1: Ano.
0: tak to použila a vlastně Amerika je na dně s nějakým arzenálem. Bylo to probírané, i Trump byl obviňovaný v podstatě v kongresu za to a tak dál. A najednou, kde se vzali, tu se vzali 3000 nebo 7000 nějakých raket, jo. A najednou zničený konvoj. Takže když si to malinko přechroupneme a překoušeme, tak si řekneme, máme tady zbrojařské firmy. Zbrojařské firmy potřebují nějakým způsobem proúčtovat a nejlépe, kdyby Evropa zaplatila ty rakety z těch peněz, které tečou na Ukrajinu, jako ta evropská záchranná pomoc, ty peníze přetekly do amerických kapes zbrojařských. Ty za to údajně vyrobili ty rakety. Teď máme problém, nebo musíme si říct, že existuje problém, že nejsou mikročipy a že nejsou suroviny jako na ty rakety. Takže vyrobili údajně tisíce raket a když je transferovali k tomu odběrateli, tak jim je někdo zničil. A na to stačí pár fotek, pár záběrů nebo pár simulací i možná z počítače. Takže modus operandi, jak se kradou peníze, aniž by se dodalo zboží. Takže já bych si vsadil na tuhle verzi, že v podstatě to byla jenom operace pro získání finančních prostředků od evropských daňových poplatníků na zvýšení ekonomické úspěšnosti USA. Jo.
1: Ano, která
0: Asi.
1: bez tady těch externích dotací už vlastně v podstatě jako skomírá, jo. To je Protože na druhé straně s tím souvisí to, že zaznamenávám od nezávislých analytiků na tom internetu, že se mluví o vlastně přímém nahrazení dolaru a že digitální dolar nebude a že vlastně se přepne a ze dne na den bude jiná měna.
0: Vše je možné, tak jako kryptoměna je jeden z nástrojů momentálně využívaných hojně ke korupci, takže třeba na pražském magistrátu už dneska korupční peníze tečou přes kryptoměnu, protože to je nezachytitelný, jo, v podstatě. Čili Blažek otevřel Pandořinu skřínku, to bude mít nějaký, že jo, dozvuk. Ale ta kryptoměna ve své podstatě umožňuje operace, které jsou nečisté, to je jasné, budou sloužit k okradení občanů, to je také jasné. No a já bych vás chtěl všechny zafokusovat na zítřejší řeklo se, stalo se, protože já vám tam pustím pana Blahinku.
1: Ano.
0: Ten zhrne trošku jiným způsobem, než to děláme my, tak zhrne vlastně fungování celého toho dolarového bankovního systému, operací s dluhopisy státními a tak dál. Čili kdo se chcete opravdu v tomhletom, kdo jste nám moc nerozuměli, anebo kdo to chcete mít ještě v širších jaksi souvislostech, tak vám doporučuji zítřejší pořad. No a teď se pochybně vrátíme zpátky k tomu tématu, které jsme tady nakousli, a to bylo...
1: Zemětřesení.
0: Výborně, začni, Jiří.
1: No, mě to taky tak šmrnclo, tady jsem něco projížděl a vyskočilo mi, že došlo k zemětřesení ve třech regionech ve dní z 24. na 25. června, to znamená před jedním a půl dnem, nebo tak nějak. A ty epicentra byly Japonsko, kdy intenzita byla 7,2 Richterovy škály, jestli to teda čtu správně. Silné zemětřesení. Potom v Kalifornii, kde byla, tam se stala, počkej, ještě tady, otřes u východního pobřeží prefektury Iwate měl magnitudu 7,2. Podle japonské meteorologické agentury bylo v hloubce zhruba 50 kilometrů. Takže bylo to Japonsko. Oblast je dlouhodobě seismicky aktivní, otřes nastal tam, kde v posledních měsících se opakovaně objevují silná zemětřesení, včetně jednoho, které v prosinci spustilo týdenní výstrahu před mega zemětřesením. Tak. Kalifornie. 24. června zasáhlo v severní Kalifornii zemětřesení o magnitudě 5,6 poblíž města Willis. Podle finálních dat šlo o otřes 11 km severně od Redwood Valley v hloubce 8,9 km a lidé je cítili až v San Jose a Sacramento. Tady ještě podle zástupce. A dále byla Venezuela. A ve Venezuele bylo zdaleka nejkritičtější. 24. června zasáhla severozápadní střední Venezuelu dvě silná zemětřesení. Epicentra byly v obci Veroes a ve státě Yaracuy. První otřes o magnitudě 7,2 nastal v 18:04 a o 39 sekund později následoval hlavní otřes o magnitudě 7,5. Jde o nejsilnější zemětřesení ve Venezuele od roku 1900. Bilance je stále vážná, stále roste. Podle posledních zpráv zahynulo 235 lidí, přes 4300 budov bylo, nebo lidí bylo zraněno a více než 40 tisíc bylo prohlášeno jako pohřešovaných. Zhroutilo se přibližně 250 budov. Nejhůře je zasažený stát La Guaira a byl vyhlášen katastrofickou zónou. Situaci komplikuje politický a ekonomický kontext země. Venezuela je vedena jako prozatímní vládou, poté co americké síly letos zajali prezidenta Nicolase Madura, čelí ekonomice ochromené roky hyperinflace. Byl vyhlášen stav nouze a vytvořen počáteční fond 200 milionů dolarů na obnovu země. Prezidentka Delcy Rodriguezová zároveň oznámila uzavření poškozeného letiště Simona Bolívara a týdenní přerušení výuky. USA vyčlenila pomoc na vojenské síly v regionu, včetně lodí USS Fort Lauderdale a USS Billings a nasadili záchranné týmy. No, jak ty se na to díváš? Já myslím, že tři zemětřesení
0: No Jiří,
1: na třech.
0: no, ale jenom mi prosím mě řekni, v Japonsku to mělo jakou sílu?
1: V Japonsku to mělo sílu 7,2, 6,9 až 7,2.
0: Kalifornie?
1: V Kalifornii 5,6
0: Venezuela
1: v tom
0: 7,2 až 7,5.
1: 7,2 až 7,5, ano.
0: Je zvláštní, že na třech místech je až na tu Kalifornii, kde to bylo lehce slabší, protože tak je zvláštní, že to zemětřesení bylo de facto stejné.
1: Ano.
0: Nebo takhle. My víme, že 10. června v noci na 10 sekund otestovali Rusové nebo Rusí otestovali zbraň, která umí vypnout všechny GPSky a všechny navigační systémy. Předvedli to na 10 sekund, všechno na celém světě, nebo respektive v těch státech, kde to oni testovali, kolektivního západu, tak vlastně oslepili armádě naprosto všechny navigační systémy, ať se týká letadel, navigovaných střel, zaměřování jinými zbraněmi, řízení dronů a tak dále. Čili v podstatě jim předvedli, že jsou schopni jim vypnout jakoukoliv techniku, novou technologii, proti které se nedokázali bránit. To za prvé. A to je v podstatě v předvečer, kdy pravděpodobně se chystá nějaký útok na Francii, Anglii a Německo. Dále, a to nikdo nezaznamenal, protože pochopitelně, když ti na 10 vteřin vypadne nějaká navigace tobě jako uživateli, no tak to bere, že vypadl nějaký vysílač nebo jo, bla,
1: Jo,
0: bla, bla,
1: něco.
0: něco. Ovšem, odborníci byli docela zděšení, armáda taky, protože když lokalizovali ty zdroje, proč, no tak pochopitelně zjistili proč. A že to nebylo způsobeno žádnou přírodní anomálií nebo něčím, ale že to bylo prostě naprosto cílené a v jeden okamžik všudy přítomné. Což asi těžko lze udělat jinak než prostě technologicky.
1: Ano.
0: Možná, že tady testovali nějaké jiné zbraně, které jsou podle všeho asi podmořské, tak tady testovali něco, co teda potom pro tu ulici se prezentovalo jako nějaké zemětřesení.
1: No, zajímavý je, že je to vlastně vždycky u pobřeží.
0: To je ti ale
1: Jo, jasně.
0: zajímavý.
1: To
0: A
1: je
0: kde pak
1: ti
0: leží ti
1: taková.
0: Posejdony?
1: No, já si myslím, že možná v té Kalifornii právě.
0: No.
1: Jo, takže
0: Takhle řekněme si
1: Pokud.
0: třeba Japonsko. Jaký by byl důvod, jak si ukázat, že jsme schopni potopit Japonsko, když bude zlobit?
1: Japonsko je klíčový partner USA. Mluvím, co mě napadá jako z hlavy, jo?
0: Jasně, no.
1: Japonsko je klíčový partner na pomáhání živnosti dolarů při té globální výměně přes jen. A vlastně politika toho Japonské centrální banky udržuje dolarový systém v chodu.
0: A Japonsko je velice militantní, jo.
1: A Japonsko je samozřejmě militantní země, samozřejmě. A je v
0: G7.
1: Je v G7.
0: No, Kalifornie. Kalifornie.
1: Kalifornie, no, nebudou tam nějaký laboratoře? Silicon Valley je v Kalifornii, nebo není?
0: To nevím, to by se musel podívat, já to z hlavy nevím.
1: Já mám totiž pocit, že jo, jako zase, dívej, já jsem tomu nevěnoval nějak moc jako pozornost, jo, takže...
0: Ne, to je v klidu, bavíme se jako úplně, úplně online a z ostra.
1: Patra.
0: A z patra, takže máme nárok se podívat někde na nějaké zdroje.
1: Silicon no. Valley je Kalifornie, ano, San Jose.
0: Jo, jo.
1: Ano.
0: Víš to? Hned ti to přišlo, viď?
1: Hned mi to přišlo, no, hned mě to napadlo, no.
0: Co vyrábí, prosím tě?
1: Silicon Valley, křemíkové údolí, že?
0: Mm-hmm.
1: Čipy. Čipy a vývoj, vývoj obecně jako technologií a určitě tam bude vojenský, víš co? Já
0: tam
1: se
0: bude,
1: neceptám.
0: Tam bude datový úložiště jedno z největších asi, ne taky?
1: No, no. Je v Kalifornii, já to hned zadám tady, hned v Kalifornii. Nejí nějaký ztráte vždycky.

0: taky je vnitrostátní záležitost.
1: Jo, dobrý. To je tam někde v těch horách, no.
0: Jo.
1: Takže
0: no a ještě ta
1: Venezuela.
0: Ta Venezuela mě řekně ještě.
1: No já Venezuelu bych šacoval na to, že v podstatě ukradli Čínou zafinancovaný ropný průmysl a to by pak znamenalo, že jim ho nechcou dát.
0: Aha, no člověče. A no a když se ale podíváš na mapu a podíváš se pozorně a vezmeš Venezuela, Kalifornie, Japonsko, tak je to skoro v jedné přímce. Dá se to proložit jako úsečkou.
1: Mm-hmm.
0: To je taky taková zajímavá zajímavost. Já jsem si to tady našel na mapě.
1: Tohle to by bylo zajímavé, pokud by to bylo jakoby přírodní v uvozovkách. Tak pokud je to takhle na té jedné přímce, tak to by, pokud by to bylo přírodní, tak by to také vysvětlovalo, že se tam vlastně ty zlomy, že se tam projevují, ta jedna, a dvě, otázka, co je přírodní. No. Ona totiž planeta Země se taky může zbavovat určitých vší parazitů, které jí dělají neplechu.
0: No a mě už to tady vyjelo. Jo? To se zasměješ, co mi všecko vyjelo. Takže
1: pojde.
0: To je všechno v Kalifornii, jo? Takže to, mám pocit, že to nebude náhoda, jo?
1: Že to asi nebude obraný, přírodní, myslíš, jo?
0: Ne, spíš ne. Podle toho, co ti přečtu, tak spíš ne. Obranný a zbrojní průmysl. Kalifornie je historicky srdcem amerického vojenského průmyslového komplexu. Stala se kapitálem vojenského průmyslového komplexu zejména díky leteckému průmyslu. Sektor letectví a obrany dnes generuje odhadem 35 miliard dolarů ročního HDP, přičemž třetina amerických space tech firem sídlí v Kalifornii. Do Kalifornie se směřovalo 70% rizikového kapitálu pro space tech v USA. Klíčové firmy centra South Bay, historické jádro, kde sídlili, vznikl Northrop, Huge Aircrafts, McDonald's, Douglas Aerospace Corporation. V roce 2021 jsem umístila Space Force své velitelství pro vývoj aktivizaci vojenských kosmických systémů. SpaceX strojnásobil kadence startů, takže vypouštějí se odsud satelity Starlink. Mimo jiné, mě, teďka lehce odbočím, vyskočila mi tady zpráva, že BRICS má nový systém, který je vlastně přímý konkurent Starlinku a dokáže Starlink vypnout. A je to, kde já to mám? Já to jenom tady rychle najdu. Tak, kde to? No, vždycky to chci rychle najít a tady
1: je
0: BRICS.
1: Konec, no. To je potom.
0: Jo. No prostě, já to mám ještě tady výš, jo, tady to mám, jo. Satelitní systém BRICS je to nízkoorbitální alternativa ke Starlinku zajišťující suverénní komunikaci. Může souviset s tím, co jsi říkal, těch 10 sekund, jo. Potom je tady další. General Atomics, výrobce dronů, Reaper a Predator, HDR Laboratories, výzkumné centrum vlastněné společnosti Boeing a GM, Arand Corporation, provozuje několik FFRDC souvisejících s národní obranou, včetně projekt Air Force, National Defense Research a tak dále. Dále jsou tam v Kalifornii více než 30 velkých obranných instalací zahrnujících všechny složky armády. Více než dvojnásobek proti jakémukoliv jinému státu. Kalifornie má největší kombinaci operačních základen, výcvikových prostor a podpůrných aktivit pro obranné potřeby a je strategickou bránou do Asie a Pacifiku. Strategicky nejvýznamnější Vandenberg Space Force Base, Edwards Air Force Base, ono je tady toho hodně, jo. Kosmické raketové lety, špičkové testování letadel, letadlové inovace, zpravodajské sledovací průzkumné mise, na Naval Base San Diego,

0: Hlavní domovský přístav pacifické flotily s 50 loděmi. Je domovem Navy SEALs. Camp Pendleton, největší obojživelná výcviková základna námořní pěchoty. Fort Irwin, hlavní bojové výcvikové centrum armády, pouštní simulace. NAS Leymore, nejnovější a největší stíhací základna námořnictva na západním pobřeží. A tak dál, a tak dál, jo. Sklady munice poskytuje Concord Naval Weapon Station, poskytuje muniční podporu, slouží jako strategické zařízení pro nakládání munice pro pacifickou flotilu. Jo. Dále, energetická struktura. Jsou tady jaderné elektrárny, je tady zásadní rozvodná síť, ale bilancuje na hraně spolehlivosti. A dále je tady přístavní a logistická struktura a kosmický a výzkumný ekosystém. NASA Jet Propulsion Laboratory Aerospace Corporation. A pak
1: nějaký ještě univerzitní. Já myslím, že to úplně stačí. Je to jasné.
0: Je to takže
1: jestli nám k tomu něco pošlete, budeme rádi. Ono totiž čas se nachyluje, víš?
0: Jasně. Už jsem skončil, Hauk.
1: Promiň, že tě také to... Ale ještě jenom to chci říct. Poslal nám... Náš posluchač, na české politické scéně se přemnožila škodná. Zdaleko nejde o jednoho člověka, ale o celou vlasti zrádnou a za každou cenu škodící smečku pohrobku Konráda Henleina a K.H. Franka, která je přisátá jako parazit na Českou republiku. Nepřekvapilo by mne, kdyby to vzal do ruky nějaký horlivý myslivec. No, my tady máme co dočinění s vnitřním nepřítelem a to je vlastně dneska ta celá ta opozice, který nejde o Českou republiku, ale který jde právě o to rozbít a postavit na tom smetišti, potom postavit nějakou čtvrtou říši. Jiří, už nezbývá čas vůbec na nic, pojď závěrečné slovo a rozloučit se.
0: Nevěřím, že ty zemětřesení byly náhoda, jak jsme si četli, a přeji všem, ať zvládnou ty vedra, ať se jdou někam vykoupat, mějte se krásně, budeme se těšit příští týden. Naslyšenou.
1: Já ti děkuju za to, že jsi byl tady přítomen, že jsi přinesl spoustu zajímavých informací, že jsme mohli probrat spoustu, ale opravdu velkou spoustu hodně inspirujících sdělení a toho, co se děje, protože to je důležité k pochopení a k chápání toho, co se vlastně tady ve skutečnosti, co se tady odehrává. Helenka je nachystaná, další pořad taky, takže mě nezbývá, než prostě tady pustit další prostor pro ten pořad, no a taky si pustíme písničku, takže to je všechno, co v podstatě jsme vám dneska mohli nabídnout. Společně s Jiřím se tady z Midgardu loučí a brzy zase se na vás těší, jak jinak, než společně s Jirkou. Petr Václav.

0: Posloucháte svobodný vysílač v Česku. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor pro vás.
1: Hezký večer, vážení posluchači, vám všem ze studia Helen svobodného vysílače CS, kde právě startují páteční hovory u Klábosnice. A protože jsme všichni připraveni, VK, Vítek i náš host, tak přeji všem hezký večer a prozradím vám, že dnešním hostem je Ladislav Vrabel, předseda politického hnutí Česká republika na prvním místě. Hezký večer.
2: Ahoj Helenko, já tě zdravím, zdravím zároveň všechny naše posluchače, kteří se k nám připojili. My jsme minulý pátek avizovali, že tady bude překvapení. On tu Láďa prásknul na nás už během tohoto týdne určitě, tak myslím, že tak velké překvapení nebylo. Nicméně, abychom to nezdržovali, já tady přivítám nejprve našeho hosta Láďu Vrabela po delším časovém období. Láďo, vítej u nás, ahoj.
3: Ahoj Vítku, dobrý večer Helenko, ahoj VK a zdravím všechny posluchače, děkuji za pozvání a přeju hezký poslech.
2: A hlavní protagonista, jak už Láďa avizoval, je šéf-redaktor Anarch News, pan VK, jako tradičně každý pátek. VK, taky, ahoj.
4: No, ahoj Vítku, ale hlavně ahoj Láďo, tak to zase slyšíme zase po nějaké době. Já doufám, že dneska budou naše posluchači dobře naladění, protože samozřejmě končí, že jo, ten měsíc, že jo, před dovolenými, takže určitě se chystají někam do Itálie, chystají se někam do Chorvatska, že jo, do předražených prostorů a podobně. A určitě si to dneska pěkně užijou a my spolu s nimi, takže já vám všem přeji krásný poslech.
2: Já už jsem se bál, že bude říkat, že začínají prázdniny, protože to je takový zajímavý zvyk pro nás dospělé už do konce života, že říkáme, že začínají prázdniny v červenci, už dávno do školy nechodíme, ale tak všichni máme děcka a ty do školy chodí, takže nám to zůstává prakticky celý život ty prázdniny. Nicméně začneme teď prvním tématem, které je docela aktuální a žhavé, stejně tak jako je žhavé počasí venku celý tento týden a vypadá to tak, že celý víkend ještě bude, než přijde zase nějaké to ochlazení. Myslím vnější, nikoli vnitřní, protože vnitřní si jistě dopřeláme taky v někteří v množství hojnější, než by bylo třeba. Ale v rámci toho prvního tématu myslím, že nás dost nažhaví a my to samozřejmě všechno už tak nějak vnímáme. Ústavní soud České republiky vydal usnesení ve stylu ústavního puče a nařídil vládě Andreje Babiše zařadit rozvědčíka Petra Pavla na soupisku členů vládní delegace pro summit NATO. Soudcokracie okolo aktivistických soudců ústavního soudu mění Českou republiku ze zastupitelské parlamentní demokracie na prezidentský systém. Nejde o izolovaný incident, ale o vzorec v Evropě, kdy ústavní soudci zasahují do pravomoci legislativy, exekutivy a plebiscitu. Obrátím se nejprve na tebe, Láďo, jako na našeho hosta. Je jasné, že ústavní soudce nemůže z principu vměšovat do této úrovně. Nicméně má vláda povinnost na druhé straně, na druhou stranu, má vláda povinnost uposlechnout ústavní soud, je to závazný dokument, jedná se přece jenom o usnesení. Jak to tady je? Nebo jak to vnímáš ty?
3: No, tak tohle je zrovna takový téma, do kterého bych se úplně nerad pouštěl, protože mám na to trošičku jiný názor než prakticky celá Česká republika, ale nebo minimálně vlastenecká scéna. Ale když jsem dotázán, tak odpovím. Zaprvé tedy jsem studoval mezinárodní právo, takže a soudím se dlouhá desetiletí, takže se právu věnuju poměrně dost na to, že teda nejsem profesionál, který by byl advokátem, nebo že bych se věnoval jako právník profesionálně tomu. A co se týče toho prvního, co si řekl Vítku, že ústavní soud nemá právo se vměšovat do nějakých věcí, tak ústavní soud máme kvůli tomu, aby vykládal ústavu. A v České republice máme ústavní pořádek, který podle ústavy říká, jakým způsobem jsou rozdělené funkce v zemi, jaká funkce patří prezidentu, jaká funkce patří vládě, jaká funkce patří parlamentu. A ten demokratický systém, tak jak je navržený, neříkám, že tak funguje. To netvrdím, že funguje demokracie u nás, to v žádném případě. Konec konců Petr Pavel, když jsem o tom mluvil před rokem na náměstských předvolební kampani, tak jsem vyzýval k tomu, aby byl odvolaný z funkce, protože zasáhl do vlastně voleb neústavním způsobem a to tak, že prohlásil na začátku předvolební kampaně, že nejmenuje žádného ministra, který by chtěl prosazovat vystoupení z Evropské unie nebo z NATO, což je proti mě protiústavní, protože právě v rámci demokracie rozhodují voliči o tom, jakým způsobem bude směřovat země dále, a to dělají ve volbách. V prezidentských volbách volí prezidenta napřímo, což je velmi demokratické, a v parlamentních volbách si vybírají zástupce do parlamentu a později i tedy do vlády, kteří budou řídit zemi, a pak, když by občané chtěli ve volbách, aby Česká republika vystoupila z Evropské unie a vystoupila z NATO, tak je to právě ten moment, kdy mají občané právo uplatnit svůj demokratický názor. A pak, když prezident a priori na začátku předvolební kampaně tvrdí, že nejmenuje žádného ministra, který by chtěl vystoupit z Evropské unie a z NATO, tak absolutně poškodil celý volební systém. Dopustil se něčeho, co je protiústavní, protože to je protiústavní zásah do voleb, a proto měl být odvolán a volby měly být anulovány. To je můj názor, který jsem veřejně říkal před rokem. Takže pro mě Petr Pavel je pro Českou republiku katastrofa a jedná naprosto protiústavně. Ale co se týče té cesty na summit NATO, tak je potřeba si uvědomit, že v České republice existuje nějaká rovnováha sil. To je ústavní pořádek. A vláda nemá absolutní moc. Není to tak, že by na základě parlamentních voleb vláda měla absolutní moc. Je tady pořád ještě, oproti poslanecké sněmovně, je tady ještě Senát a ještě je tady prezident. A potom je tady nezávislý soud, protože demokracie je rozdělená do té zákonodárné, výkonné a soudní moci, a tyhle ty tři nohy demokracie musí stát nezávisle na sobě, aby existovala rovnováha sil ve státě. A pak, když by vláda měla mít absolutní moc, tak by nebyla demokracie. A ústavní soud taky nemá absolutní moc. Ústavní soud může pouze vykládat ústavu. A to, co udělal ústavní soud, je to nařízení, který vydal, nebo to předběžné prohlášení, to předběžné opatření, který vydal, nejsem si úplně jistý, jestli to je v souladu s právem nebo ne, protože na to jsou různé názory. Ale to, že prezident má podle ústavy zastupovat zemi navenek, to je v ústavě, říkám to celou dobu, kdy začala tato hádka. A taky už na počátku téhleté hádky jsem řekl, že to je hádka, která je uměle vyvolaná, protože prezident Pavel na summit na to pojede. Vsadil jsem se na to, říkám to celou dobu, bylo to jasné. A je to nějaká hra na Českou republiku, na lidi v České republice, že existuje nějaká koalice a opozice. A v tom spočívá vlastně jakoby celá ta pointa, proč se to děje. Aby vláda vypadala, že má oproti sobě nějakou opozici. Protože vláda prosazuje naprosto to samé jako prezident. Podívejte, prezident přišel v březnu s tím, že chce jaderné zbraně od Francie, Babiš s tím přišel v červnu. Jo, co se týče zbrojení, co se týče nákladů na zbrojení, Babiš řekl, že udělá všechno pro to, aby Česká republika dostála svým závazkům v NATO, že se připojí k tomu, abychom platili 5%, a dneska máme ve zprávách, že Česká republika na ten summit NATO se připravila a že tam jednoznačně slíbí, že do konce roku dá do NATO 2% HDP. Takže tam se prezident a vláda vůbec neliší v tom, co prosazují. Takže podle mě to je uměle vytvořená situace, aby občané měli pocit, že tady je nějaká opozice a koalice, protože ve skutečnosti jsme totalitní stát řízený z NATO a z Evropské unie a naše vláda i náš prezident pouze plní to, co dostanou zadáno z NATO nebo z Evropské unie. Jediné, co tam může být, jestli tam je nějaký rozkol, a nejsem si tím úplně jistý, jestli tam nějaký rozkol vůbec je, jestli to není řízené celé někde zvenku a domluvené celé tohle divadlo, ale jestli tam nějaký rozkol je, tak jediný rozkol, který vidím, je mezi Petrem Kolářem, který byl zvyklý, že domlouvá ve Washingtonu v kongresu obchodní kontrakty a určitě z toho má dobré provize. A teď byl ve Washingtonu v kongresu Petr Macinka, který se tam pokoušel domluvit, aby se z České republiky stala výrobna zbraní pro Spojené státy. Takže můj názor na to je, že to je celý v podstatě taková hra na voliče, která nemá vlastně žádný význam. A řeknu vám k tomu ještě jednu poslední věc, abych nebyl dlouhý. Ptám se lidí, když mi říkají, Petr Pavel nesmí jet na summit NATO, ten nám tam udělá strašnou ostudu. Říkám, jakou ostudu? To vám napsali média, že udělá ostudu. Jakou udělá ostudu? Co bude prosazovat jinýho než Andrej Babiš? A víte vůbec, kdo zastupoval Českou republiku na minulém summitu NATO? Víte vůbec, kde se konal poslední summit NATO a kdy se konal? A víte, kdo zastupoval Českou republiku na summitu NATO předtím? A víte, kolik bylo vůbec summitů NATO? A lidi většinou neví. Většinou nepotkal jsem nikoho, kdo by věděl, kdo zastupoval Českou republiku na minulých summitech NATO, kolik jich bylo, kolikrát to byl prezident, nebo jestli vůbec nás zastupoval prezident, jestli vedl delegaci prezident nebo ne. Protože kdyby to lidi věděli, tak by zjistili, že to je prostě celý další vymyšlený příběh, který má rozdělovat českou společnost.
2: VK souhlasí s tím, co Láďa tvrdil, že vláda nemá absolutní moc, tedy že nemají právo zakazovat prezidentovi účastnit se summitu NATO, tedy že prezident má mít danou možnost reprezentovat Česko navenek. A že ten dojem opozice mezi prezidentem a vládou je ve skutečnosti iluzí a že vláda je ve skutečnosti ve shodě s těmi základními postupy nebo principy rozvědčíka. Mm-hmm.
4: No, tady je třeba rozlišovat mezi dvěma věcmi. Vláda Andreje Babiše rozhodně není nějakou vládou, která by byla ultra mega vlastenecká, která by byla protialianční, která by byla protibruselská, to snad se nikdo nemůže ani myslet, to samozřejmě je jasné, že průsečíky, schody společné politiky Hradu Petra Pavla a vlády Andreje Babiše se protínají minimálně v těchto dvou takzvaných uvozovkách hodnotových konstantách Evropské unie. Hodnotové konstanty. Konec konců mluvila o tom Ursula von der Leyen, že celá Evropa je založena na takzvaných hodnotových konstantách souručenství Evropské unie s aliančními ozbrojenými svazky Severoatlantické aliance. Měla o tom povídání před asi 3 nebo 4 dny na tom setkání. Těsně předtím, než teď se setkali včera v Polsku, Babiš tam byl také v Gdaňsku na tom setkání. Takže o tom to není, že by mezi nima byl jakýsi rozkol v pohledech na zásadní teze a pozice. Ten problém, který tam je, je v koaličním sestavení vlády Andreje Babiše, kde jsou dva subjekty, které šly do voleb s nějakým programem, který se hodně tvářil aktivisticky opoziční. Aktivisticky, řekněme, jakoby alternativní ve snaze jakoby vyjet po zádech alternativy, přinést nějaká alternativní témata do vysoké politiky. SPD a následně i motoristé se dostali do parlamentu a vytvořili s Babišem jedinou možnou koalici. Žádná jiná koalice početně by nedokázala složit 101. To znamená, ten problém je v tom, že kdyby Babiš, a to je důležité, kdyby Babiš měl sám o sobě 101 hlasů, žádná kauza s Petrem Pavlem by nikdy nebyla, žádné rozpory a rozkoly mezi Babišem a Petrem Pavlem by nikdy nebyly, protože nikdy by pro ně nebyl důvod, protože proč? Protože Aspen Institut. Vláda je kádrována Aspen Institutem, který je napojený samozřejmě na hlavního prezidenta České republiky, kterým je Petr Kolář. Petr Kolář je prezidentem, skutečným prezidentem České republiky. Petr Pavel, lampasák, prezidentčík, rozvědčík, dělá pouze bílého koníka, bílý kůň v roli prezidenta. O tom nikdo nepochybuje, naprosto nepochybuje. A způsob, jakým se dostal Petr Pavel, jakým byl prosazen, jakým se dostal do povědomí lidí, že vůbec uvažovali o tom, že nějaký Petr Pavel, nějaký bývalý šéf vojenského výboru NATO, že se stane jakýmsi miláčkem českých voličů, tak to bylo jenom kvůli tomu, že Petr Kolář s ním jezdil jako s cirkusovým koněm po celé republice, po velkých, dokonce i malých městech a dělali besedy, dělali meetingy s lidma, hovořili o politice, jak je Miloš Zeman špatný, jak je proruský, jak zatahuje Českou republiku směrem na východ, jak znovu budou českými městy projíždět ruské tanky, jak Putin si bude privatizovat česká pole, české louky a tak dále a tak dále. To znamená, tenhle ten systém propagandistického zpracování procházel celou republikou, no a výsledkem je samozřejmě produkt, ten produkt má název, má trademark, ten produkt se jmenuje Petr Pavel, respektive produkt má název Petr Pavel pomočka prezident a tenhle ten produkt vyrobil jeho hlavní současný poradce Petr Kolář. To znamená, Petr Kolář je skutečným prezidentem České republiky. A k tomu, aby se o Petru Pavlovi vědělo, aby byl všude pečený, vařený během volební kampaně i předvolební kampaní, tak na to byly potřeba peníze. A ty peníze přišly od zbrojařů. Od vojensko-průmyslového komplexu České republiky. Od zbrojařů. A tím se dostáváme k meritu věci. Jak uveřejnil list Politico, na summitu v Ankaře se bude schvalovat takzvaný revolvingový úvěr. Úvěr, který nikdy v historii Evropy nemá obdoby. Revolvingový úvěr je opakovaný úvěr, který se pravidelně bude vyplácet Ukrajině. V objemu 70 miliard eur každý rok k 1. březnu každého roku se bude vyplácet Ukrajině 70 miliard na pokračování války proti Rusku. A teď ten konflikt, který nastal, že Andrej Babiš tam chtěl jet s delegací 12 lidí a s Macinkou a s některými dalšími delegáty a nechtěli tam Petra Pavla, je jenom kvůli tomu, že Petr Pavel je obklopený obrovskou delegací 35 lidí, jeho lidí, kteří jsou napojení na vojensko-průmyslový komplex v České republice. A na tom summitu na Ankaře, podle informací serveru Politico, tam se budou dohadovat obrovské zakázky jednotlivým zbrojovkám a zbrojařům v Evropě a ve Spojených státech. Spojené státy si ukousnou velký balík samozřejmě, ale o nic méně menší balík z těch 70 miliard ročně si vezmou evropští zbrojaři. A to je tak naprosto zásadní, že se nemůže stát a není dovoleno, aby nějaký motorista, aby nějaký zástupce SPD, kteří mají problémy se zbrojením na Ukrajině, aby to zablokovali, aby způsobili, že na tom summitu oni řeknou, my jsme ochotní dávat do zbrojení na Severoatlantickou alianci slíbená 2%, dobře, my se k tomu připojíme, ale nic víc. Žádných 70 miliard na tom se podílet nebudeme. Podobně jako to řekl Robert Fico, teď, když byl s těmi studenty v Bardějově, jak měl to povídání, tak říkal, že Slovensko se na tom balíku 70 miliard na tom revolvingovém úvěru podílet nebude. Jako stát. No samozřejmě, že soukromé firmy si to můžou, že jo, slovenské zbrojovky, které jsou ale pod kontrolou českých zbrojních komplexů. Víte, že Strnadova CSG vlastní na Slovensku několik zbrojovek, to je známá věc. To znamená, ten systém je nastavený tak, že ty dvě malé strany v Babišově vládě by vyrobili na tom summitu obrovský průser. Způsobili by, že čeští zbrojaři by byli odříznuti od té obrovské revolvingové zakázky. To je ten důvod. Tam jde o obrovské peníze. A když jde o obrovské peníze, tak není dovoleno. Není dovoleno, aby to někdo sabotoval. Proto zazněl telefon, v noci svolali 15 zastupitelů, 15 ústavních soudců, v noci zněly telefony. V noci oni museli vstát, sejít se a do rána sepsat mustr, sepsat papír, předběžné opatření a nařídit změnu složky, soupisky na summit NATO, nařídit Babišovi, aby začlenil Pavla plus tu jeho obrovskou skvadru 35 lidí té zbrojařské delegace na summit v Ankaře. Protože jsou to tak obrovské peníze a moc vojensko-zbrojařského, že vojensko-průmyslový komplex, který by v podstatě případnou sabotáží, politickou sabotáží ze strany SPD, případně motoristů, by vedl k odstoupení od toho závazku na 70 miliard, tak by přišly o obrovské peníze. No a protože samozřejmě Petr Pavel je povinován svým sponzorům z volební prezidentské kampaně, o tom nikdo nepochybuje, tak proto nebylo dovoleno. Proto nemohl tam jít jenom Babiš s Macinkou, kteří by se připojili ke 2% HDP, ale odmítli by 70-miliardový balík společně se Slovenskem. A zřejmě společně i s Maďarskem. To je ten důvod. Proto je jasné, že Česká republika jakožto společnost s ručením omezeným založená tehdy toho 15. ledna 1990 v Holandsku, že u obchodního soudu skutečně funguje jako korporace. To znamená, když jde o velké peníze, tak zvednou telefon, zavolají panákům, těm 15 soudcům v noci. V noci se musí sejít a musí napsat papír a musí zabránit motoristům a SPD v sabotáži obrovského dílu, který má být podepsaný v Ankaře na revolvingový úvěr 70 miliard euro ročně pro Ukrajinu. To je celý. Takhle funguje společnost s ručením omezeným s názvem Česká republika. To znamená mafiánský stát, mafiánský subjekt, řízený mafiány, minulá vláda to přehnala, bylo to příliš viditelné, Fialova vláda byla příliš viditelná jako mafiánský stát, kampeličky, dozimetry, mrtvoly, bitcoiny, bylo to moc viditelné, majitelé České republiky nebyli spokojení, bylo to moc viditelné, takže teď je snaha to zakrývat, jenže ono se to nedaří. Ono se to nedaří zakrývat. To znamená, ten spor mezi vládou, spor mezi hradem o jakési ježdění někam, že někam se pojede. Aby pan prezident se mohl podívat, oni mu v tom chtějí zabránit a teď je z toho prostě velké halo. Lidé si říkají, oni nechtějí pustit na výlet pana prezidenta, jenže pro boha tam nejde o výlet. Tam jde o tu obrovskou delegaci, tam jde o to, aby prezident, který chce být v čele té delegace, ne aby to vedl Babiš, protože oni vědí, že Babiš je slabý, že se nechává ovládat zrovna podle toho, který pes je větší. To samozřejmě se říká, že jo, to znamená, kdo je větší pes a víc štěká, tak tomu Andrej Babiš podlehne. Jo, to je známá věc. To znamená, oni se bojí, že motoristé a SPD by tam prostě donutili kvůli svým vlastním voličům, protože SPD a motoristé nemůžou v Ankaře kývnout na 70-miliardový revolvingový balík pro Ukrajinu. To by je zničilo politicky. Doufám, chápete, o co se jedná. Oni nemůžou na to kývnout. Oni můžou kývnout na 2% HDP, budiš, ale nemůžou kývnout na tohle. Na to nemůžou. No a to je problém. To je samozřejmě obrovský problém. Proto Petr Pavel včera, ne předevčírem, řekl v tom rozhovoru, nebo včera to bylo, ano, včera někdy dopoledne, ve čtvrtek, řekl pro televizi, že podle všech zvyklostí, pokud on pojede do té Ankary, jakože pojede, protože to nařídil ústavní soud, tak on bude samozřejmě vedoucím té delegace. On bude mít vedoucí úlohu, protože on je prezident podle ústavních zvyklostí a podle že ústavního nastavení, to znamená prezident je nejvyšší ústavní činitel celého státu, takže když se někam jede, tak jako automaticky, logicky on je v čele delegace, bylo by trapné, bylo by hloupé, bylo by nezvyklé, kdyby prezident jel s premiérem a s ministrem zahraničí a s další delegací nějakých 35 plus, já nevím, 12, pomalu někde k 50 lidem a na místo prezidenta by hlavní roli měl premiér a prezident, jakožto ústavně vyšší činitel, by dělal někde nějakou stafáž, no tak to asi zřejmě ne. To znamená, vede to k tomu, že pokud tam teda oni pojedou spolu nebo poletí dvěma letadly z bezpečnostních důvodů, oni nemůžou být na jedné palubě, protože někdo to letadlo by mohl sundat, že jo, celá vláda by zahynula, včetně prezidenta, nastala by ústavní krize, takže možná, že někdo pojede vlakem nebo seženou čartrové letadlo někde nebo nějaký Gulfstream si půjčí od polského premiéra. To je jedno. Zkrátka, udělají to takovým způsobem, aby to vedl prezident Pavel, a pokud to povede prezident Pavel, no tak oni tam na to kývnou, na ten balík 70 no. miliard pro Ukrajinu. A na to si počkáme. Jak se k tomu postaví motorista, jak se na to bude dívat SPD, nikdo neví. Dokonce, pozor, dokonce to může povalit vládu Andreje Babiše a může to být dokonce i plán. Plán donutit Babiše, aby podlehl silnějšímu, znamená prezidentovi, a aby tam kývl na balík vyzbrojování Ukrajiny za 70 miliard ročně. A to vám garantuji, to by rozbilo koalice, vládní koalice. Takže takhle bych to uzavřel a předám ti slovo, Vítku.
2: Fajn, abychom nechali taky mluvit Láďu Vrabela, našeho hosta. Jak bys navázal, Láďo, na to, o čem hovořil VK, že ty rozkoly a konfrontace mezi vládou a prezidentem jsou autentické nebo autentičtější minimálně v té rovině, že marioneta prezidenta se zpovídá kruhům kolem Aspenu. To je ta, řekněme, vedlejší trať, třeba, že měl komunistické zázemí, ale prioritně, že se zpovídá české zbrojařské lobby a že primárně se jedná právě o ten revolvingový úvěr v Ankaře na summitu na to, aby tam nedošlo k blokaci ze strany české delegace, pokud by ta byla jiná než ta prezidentova.
3: No, bylo řečeno hodně věcí. První věc, od teďka se nehádám, od teďka se sázím, jak zaznělo v pedíškách, takže za mě bych si vsadil na to, že ten úvěr 70 miliard dolarů projde a že se proti němu nepostaví ani naše vláda. Ale to je jenom můj názor. Ale pojďme se podívat na jednotlivé ty věci. Ono, to, že prezident Pavel je řízený zbrojaři, to je neoddiskutovatelné, konec konců mluvil jsem o tom na začátku taky, že jestli tam je nějaký rozkol, tak ten rozkol je v tom, kdo bude kasírovat provize z těch zbrojařských kontraktů, protože za Petra Pavla to, nebo ta parta Petr Pavel, to byl Petr Kolář, který jezdil do kongresu, kde on vcházel první do kongresu Spojených států, protože on tam má jako bývalý velvyslanec, který jednal proti zájmům České republiky, což je zdokumentováno z Wikileaks v oblasti zbrojení, tak tam má otevřené dveře a má tam silné kontakty. Ale když se podíváme na Macinkovou návštěvu před necelým měsícem, myslím, ve Spojených státech v kongresu, tak dělal úplně to samé. Domlouval obchodní kontrakty a do České republiky přijel s tím, že Česká republika by mohla vyrábět zbraně pro Američany. Takže co se týče Macinky a co se týče Petra Pavla, tam samozřejmě může být ten rozkol v tom, kdo bude kasírovat provize z těch zbrojních kontraktů, protože jsme mafiánská republika. V tom souhlasím naprosto. Když se podíváme na předvolební spot Filipa Turka, tak ten jasně říkal, že chce vyrábět drony s umělou inteligencí, třívrstvovou obranu, puste mě na to, potřebujeme odborníky, je to příležitost pro české dronaře a tak dál. Filip Turek byl ten, který chtěl sedět na ministerstvu zahraničních věcí a dělat tyhle ty obchody. Takže ten konflikt mezi motoristy a Petrem Kolářem v tom, kdo bude kasírovat ty peníze ze zbrojení, tam určitě jsou. O tom, že by motoristé chtěli zablokovat ten úvěr 70 miliard, to si nemyslím. Nemyslím si to ani u SPD, protože SPD měla možnost mít svého ministra zahraničních věcí ve formě třeba Radima Fialy, nebo Tomio Kamury, ale spíš třeba Radima Fialy, ten by se na to asi hodil víc. Ale neudělali to. Oni se zbavili odpovědnosti s tím, že dosadili na ministerstvo obrany Jaromíra Zunu, vojenského generála, který samozřejmě dělá úplně to samý, jako třeba Petr Pavel. To je velmi podobná postava. Taky člověk, který pracoval už někdy od roku 2000 ve Spojených státech, vyvíjel letoun F-35, který prosazuje, poděkoval Andrej Babišovi za to, že v prosinci schválil úvěr 90 miliard pro Ukrajinu, z toho je 60 miliard na zbrojení. A tady je potřeba se podívat na Andreje Babiše. Takže SPD pro mě je úplně stejná písnička. Zase zbrojení, akorát, že ty tam vyslali Jaromíra Zunu, aby byli jaksi z obliga před svými voliči. Ale ty už dávno měly být z vlády pryč, už dávno měly být demonstrace v České republice, protože SPD podvedla všechny svoje voliče tím, že ministerstvo obrany si nevzala pro sebe a neudělala ty věci, které slibovala, že udělá, ale poslali tam Jaromíra Zunu, aby on pracoval pro globalisty. Na Andrej Babiš a globalisté a biznis a mafie, no tak se podívejte na rok 2020 na vakcíny. Jaký biznis dělal s Ursulou von der Leyen? Jak tlačil na lidi, aby se dávali vakcíny, aby byly povinné? Jak za to sliboval boty? Nike nebo nevím co, Adidasky nebo co za to dávali, telefony, aby se lidi očkovali. Jak Alena Schillerová říkala, že je potřeba zničit život neočkovaným, znepříjemnit život neočkovaným. A nakonec jsme vylívali vakcíny asi za 8 miliard korun, protože Babiš jich nakoupil moc. Nikdy se to nevyšetřilo. A součástí téhleté party je taky pro takového Jindřicha Rajchla, radnice na Praze, když ohlásil špatně svoji demonstraci na Václaváku, tak otevřeli v neděli. Ten ústavní soud to mohl mít předpřipravené a ráno to dodělat, ale pro Rajchla otevřeli o víkendu, aby mu zajistili, že on převezme demonstrace na Václavském náměstí. Takže to je pro mě úplně stejně falešná opozice, falešná alternativa jako motoristé, jako SPD. A potom se podívejte na Babiše. Babiš první, co udělal v prosinci, když byl zvolený premiérem, tak jel do Bruselu. A v Bruselu se schvalovalo půjčka Ukrajině 60 miliard eur, což je ekvivalent těch 70 miliard dolarů na zbraně, plus dalších 30 miliard eur na fungování státu. A ráno, když se novináři ptali Andreje Babiše, jak to bude v tom Bruselu, co tam budete schvalovat, tak říkal, no to nevím, to víte, tam je to takové dynamické, Giorgia Meloni tam jde s nějakými návrhy, no uvidíme, jak to tam bude. Samozřejmě, že jsme všichni věděli, že se tam bude hlasovat o 90 miliardách pro Ukrajinu. Ještě měli ukrást ten ruský zmrazený majetek, což se naštěstí nakonec nepodařilo, ale zadlužili nás všechny. A Babiš to odmával, sice se s Robertem Ficem a s Viktorem Orbánem tam dělali takový jako drahoty, že se musí něco těm lidem v Čechách, v Maďarsku a na Slovensku říct. No ale nakonec přišli s kým, že to odmávali. A odmávali 90 miliard pro Ukrajinu. 60 z toho je na zbrojení, takže to, že by teďkon Andrej Babiš měl být velký kamarád Marka Rutteho, se kterým se vždycky objímá a teďkon propaguje Friedricha Merce, že by měl Merc vyjednávat za Evropu s Ruskem a velký kamarád Emmanuela Macrona, který pracoval pro banku Rothschildu a říká se, že neudělá žádnou věc, kterou by mu neřekl Alexander de Rothschild, tak to jsou jeho největší kamarádi v Evropě, tak si vůbec nedokážu představit, že by Andrej Babiš nebo motoristé, nebo Jaromír Zuna jako ministr obrany, který tam bude, někdo z nich měl zablokovat to, co chtějí udělat globalisti, to znamená dát 70 miliard Ukrajině. A říkám, nehádám se, tady se vsázím. Jestli tady je nějaký rozkol, tak ten rozkol je v tom, kdo to bude kasírovat. Ale podle mě tam ten rozkol není. Podle mě to je domluvený tak, aby pořád lidi měli představu, že tady je nějaká skupina, která jaksi hájí zájmy České republiky a potom ten špatný Petr Pavel a ta špatná vláda Petra Fialy, na kterou se to všechno háže, aby lidi pořád žrali ten blábol, že je tady nějaká nová vláda, která vlastně jako je protiglobalistická nebo která je jaksi pročeská, nebo něco podobného, což vůbec není pravda, protože podívejte se na to, jak to šlo od začátku. Všechno, co slíbili, tak už stihli nedodržet. To byla muniční iniciativa. Zrušíme muniční iniciativu. Zrušili muniční iniciativu? No nezrušili. Andrej Babiš jel na schůzku někde na to. A co řekl? No řekl, že partneři to vítají, že to nemůžeme zrušit. A ještě když tam jel, tak říkal, že se na to podívá, že má papíry sebou. A pak řekl, ne. Prostě muniční iniciativa bude. Letadla F-35, no co udělal Andrej Babiš? Řekl, že má papíry sebou a pak řekl, že ne. Zavolal mu Donald Trump a řekl, že ne. Jenom se jásal, že si na něj vzpomněl Donald Trump. A ten skvělý ministr obrany z SPD, Jaromír Zuna, povídal, jak jsou to skvělý letadla, jaký to bude přínos pro naši armádu. A Petr Macinka v březnu oznamoval, že v České republice bude povinná vojenská služba. Jestli jste si všimli nebo ne, nevšimli, ke mně se to dostalo až teďkon. Petr Macinka udělal video, kde oznamuje, že oni prosazují 3měsíční povinnou vojenskou službu. No, takže podle mě vůbec tyhle ty lidi, a to jsou další věci, které porušili, podle mě tyhle ty lidi vůbec nemají zájem, aby zablokovali tu platbu Ukrajině ke 70 miliard dolarů, která se bude schvalovat v NATO. To si myslím, že tohle to vůbec není ta skladba. Možná to budou říkat, jako to říká teďkon Robert Fico. On taky říkal,
4: je tam jenom jedna věc, tam nejde o zablokování těch 70 miliard, tam jde o neúčast na tom projektu. Neúčast.
3: No dobře, ale to je stejně, jako to bylo s těma penězma v Evropě.
4: Jenom aby rozuměl v tom nastavení, v jakém se pohybuje vláda, ta chatrná pozice Andreje Babiše. Kde je ten problém? Velká část voličů hnutí ANO je silně nespokojená s tím, jak vypadá koalice. To konec konců to uniká na jejich diskuzní fóra na Facebooku. Tam je možné sledovat, jakým způsobem chtějí, aby Babiš vytvořil něco nějakou formu, nějakou vládu prostě s ODS, to znamená s opoziční stranou. Něco dát dohromady, nějaký projekt, protože spousta bývalých ODSáků je uvnitř hnutí ANO. To znamená snaha o rekonstrukci vlády. A co je důležité a co je zásadní, že ve chvíli, když by Andrej Babiš nějakým způsobem byl dotlačen k rekonstrukci vlády, tak by to ohrozilo samozřejmě jeho samotného. Protože to, že jsou zastaveny nebo nějakým způsobem utlumeny všechna ta Čapí hnízda, snaha kriminalizovat Andreje Babiše, takzvaně ho odsunout z politiky z mnoha důvodů, tak to je vlastně jenom díky tomu, že byla vytvořena vláda, která vzájemně se drží u koryta, u moci a hlavně v bezpečí. To znamená, ta trojkoalice má ještě jednu funkci, kromě toho, že spolu vládnou, vzájemně se takzvaně ochraňují. A znovu se vrátíme k tomu základnímu modelu z toho roku 90, když vznikla ta právní forma České republiky jako společnosti s ručením omezeným založená v Amsterdamu, v Holandsku. Proč to tak bylo uděláno? Když bylo rozhodnuto tehdy v Římském klubu v roce 88, byl u toho Otto von Habsburský, který potom se setkal v roce 90 s Petrem Fialou, s mladíčkem, že tehdy v Brně, tak bylo dohodnuto, že transformace bude zahájena tím, že zlatý poklad státní banky Československé bude převezený do Londýna, do takzvaného Rothschildova vaultu, Rothschildova trezoru, podzemnímu trezoru The National Bank of England. A tato aktiva budou takzvaně zhmotněná v podobě cenných úpisů, které bude držet nějaká organizace, která tehdy neexistovala, nemohla to být nějaká státní firma v tehdy ještě existujícím Československu, tak byla založena obchodní společnost Česká republika, společnost s ručením omezeným u registračního soudu v Holandsku. A proto celá ta společnost nebo celá ta forma té republiky má dneska, nebo dlouho se to dalo tajit, velmi dlouho to vypadalo jako Česká republika, jakožto stát demokratický, demokratickými principy, ale ve skutečnosti oni do všech struktur řízení, soudy, média, velké podniky, privatizační projekty, si dosadili všechno jenom svoje lidi. To znamená, je to něco, co bychom mohli nazvat plutokracií. Bohatí lidé, už tehdy bohatí lidé si vlastně udělali republiku pro sebe. A tohleto, co dneska se tedy odehrává, je, že ty procesy onoho řízení, které připomíná mafii, a minulá vláda Petra Fialy to nezvládla a de facto se utrhla ze řetězu, že všechny ty kauzy, tak i teď v podstatě se ukazuje, že jsou struktury řízení, kdy se rozděluje někde nějaký balík a jedna skupina okolo hradu, okolo Petra Koláře, okolo zbrojařů si na to chce sáhnout a druhá skupina chce zachránit svoji vládu. Protože ta vláda má skutečně ještě jednu funkci, než to, že jenom vládnou. Oni vzájemně se chrání před tím, aby ta druhá skupina okolo hradu je dostala do tepláku a do kriminálu. Minimálně, co se týče všech těch likvidačních procesů, které byly napumpovány okolo Andreje Babiše, okolo Agrofertu, okolo Čapího hnízda a tak dále a tak dále. To znamená, je to o tom, že tam nikdo neusiluje o nějaké vlastenectví. Tam nikdo neusiluje o to, aby země republika byla svobodná. Tam se hraje pouze o to, kdo si přerozdělí velké balíky peněz a kdo komu půjde po krku. Takže oni se rádi rozdělí mezi sebou, samozřejmě, to o tom není pochyb, ale jsou některé věci, přes které nejede vlak a je jasné, že oni musí dělat a musí našlapovat velice opatrně, protože ve chvíli, když by se otevřeně, a ví to samozřejmě, oni nejsou sebevrazy, stejně jako Robert Fico není sebevrah. Robert Fico nemůže se podepsat pod 70 miliardový balík pro Ukrajinu. To nemůže. A to nemůže ani, nemůže to udělat v podstatě nikdo z motoristů a nemůže to udělat ani nikdo se SPD. To by byl jejich konec. Takže v tomhle tom já nemůžu, Láďo, s tebou souhlasit, že oni klidně se k tomu přihlásí. Ne, to by byl jejich konec. Politická sebevražda. Oni se přihlásí k 2% HDP na summitu úplně bez problémů, to bude bez mrknutí oka. Ale co se týče 70 miliard balíku na zbrojení a na podporování války na Ukrajině, tak tam uvidíme jednu věc, nebo jednu ze dvou věcí. Pokud tam bude o tom rozhodovat Petr Pavel, no, tak to bude samozřejmě naprostá katastrofa, to nevím, to může položit klidně Babišovu vládu, ale pokud by tam o tom měl skutečně rozhodovat Andrej Babiš, tak nebude mít mandát od svých koaličních partnerů, nebude mít mandát od motoristů, nebude mít mandát ani od SPD, aby se k tomu přihlásil. Maximálně, že by SPD začala svým lidem říkat, byli jsme přehlasováni na vládě, což taky se může stát. Oni nás na vládě přehlasovali, my jsme to chtěli zablokovat, ale partneři z Hnutí ANO nás přehlasovali. Nemůžu vyloučit, že tohleto se stát nemůže, ale jak říkám, byla by to politická sebevražda konec konců, ale záleží samozřejmě na balíku, na finančního ohodnocení, to znamená, pokud se to někomu vyplatí. Jasně. Politici jsou schopni udělat úplně cokoliv. Takže takhle bych to uzavřel. Já nevím, jestli si dáme nějakou písničku, že by tam Halenka našla.
2: Já myslím, že ta hodina, když se tady oba dva, tak když se tady hodina, tak necháme třeba mluvit Láďu chvíli a když se tady, tak se můžete střídat a ta písnička ani není potřeba podle mě.
4: No ne, to je kvůli posluchačům, jo, tak aby oni si mohli odpočinout. Ale dobře, já, tak mě to je.
2: Myslím, že oni si odpočinou při našem povídání. Myslím, že to je hodnotnější než hudba. Každopádně já se na tebe, Láďo, obrátím. Ty jsi byl přerušen panem VK a chtěl si ještě něco dopovědět v rámci toho, ale i s ohlédnutím na to, co vlastně VK doplnil. Myslíš tedy, že mají oni vůbec sílu cuknout ve finále z těch 70 miliard pod hrozbou ztráty voličů v České republice, že by to došlo až do takové míry, jak jsi říkal, že ano, oni dojednávají kšefty, oni jsou v podstatě proválečná vláda, akorát mají jemnější retoriku, řekněme, než ta předchozí vláda, ale v podstatě dělají to též, ale mají oni nějakým způsobem sílu a hlavně kuráž cuknout právě, že to přebije ta obava ze ztráty voličů v České republice.
3: Ale jak jsem řekl už na začátku, od teďka se nehádám, od teďka se sázím, takže VK nějakou dobrou hruškovici do roka a do dne sázím na to, že Česká republika schválí ten úvěr těch 70 miliard dolarů. Ale jenom jedna technická věc. Prezident nemůže, i když povede delegaci na summitu NATO, odsouhlasit tadyhle ten balík peněz. To musí udělat vláda. A to prostě prezident k tomu nemá z ústavy tu pozici, že by to mohl odsouhlasit on. On povede tu delegaci pravděpodobně, ale odsouhlasit to bude muset vláda, možná myslím si, že vláda. technicky, takže myslím si, že to udělá vláda. To, co jsi říkal VK, že se stane, že je možný, že motoristé budou říkat a SPD, že jsou proti, ale že byli přehlasováni, tam s tebou souhlasím, to je velmi pravděpodobný, protože u nás se děje taková zvláštní věc, že my máme opozici a koalici ve vládě. A toho si můžeme všimnout právě v těchto případech, kdy SPD tvrdí, no my jsme to takhle nechtěli.

0: summit NATO nebude jenom o těch 70 miliardách dolarů pro Ukrajinu. On bude taky o tom, že Ukrajina vstoupí do NATO a o tom se tam bude jednat. Nevím, jestli se tam o tom bude hlasovat, předpokládám, že se o tom bude jednat tak, aby z toho byl nějaký závazný výstup. A to bude naprosto zásadní věc, protože Rusové jasně řekli, že pro ně tohleto je červená linie, přes kterou oni nepřejdou. A myslím si, že to je to, co se tam bude dohadovat, že to nejsou jenom ty peníze, ale tohleto je velmi silný geopolitický moment, pokud se na tom summitu bude projednávat, že Ukrajina vstoupí do NATO, a jsem přesvědčený o tom, že to je přesně to, o co se tam bude jednat.
1: VK, jak bys na toho ty navázal? Nemáme, nevím, jestli máme spojení, možná VK si odskočil. Máme spojení, ale VK zřejmě nefunguje, nevím, jestli má vypnutý mikrofon nebo něco podobného. Tak nevím, jestli máme pokračovat v dalším tématu, nebo jestli, Láďo, chceš ještě něco doplnit v rámci těch věcí ohledně návštěvy NATO v červenci, nebo kdy se to přesně bude konat, nebo přejdeme k dalšímu tématu.
0: Já teď doplnit ještě jednu věc, když už jsem to nakousnul. Summit NATO, ten summit NATO, který teď se koná, je pro Českou republiku 20. summitem. Na těch 19 summitech NATO zastupoval Českou republiku a vedl delegaci s výjimkou toho, kdy Miloš Zeman měl zakázáno létat od lékaře a požádal premiéra, aby za něj převzal vedení delegace pokaždé prezident České republiky při všech 19 summitech. Takže to není žádná nová věc, to není žádná změna, to není žádný, řekněme, ústavní puč nebo něco takového, že by se tady prováděla nějaká změna. To je ustálená záležitost, protože i když se podíváme na to, jakým způsobem funguje NATO a pro koho je summit NATO určený, tak summit NATO je určený pro hlavy států a premiéry. No, takže to je naprosto normální věc, že prezident jede a vede českou delegaci na summit NATO. Vždycky to tak bylo a tentokrát by to bylo poprvé, kdyby to tak nebylo. A proto jsem už na začátku, když se o tom začalo mluvit, tak jsem řekl, ne, samozřejmě, že Petr Pavel na summit NATO pojede. Je to bývalý generál NATO, je hlavní globalista v České republice, není vůbec žádný důvod, proč by tam neměl jet. Jediný důvod, který by mohl existovat, by byl, kdyby vláda prosazovala něco opačného než prezident a proto ho tam nechtěla. Ale vláda neprosazuje žádnou jinou věc než prezident Pavel. A prezident Pavel taky řekl, že nebude on prosazovat něco, k čemu by neměl mandát od vlády. Takže tam není žádný reálný důvod, proč by tam on nemohl jet, nebo proč by tam on neměl jet. Proto bylo jasné od začátku, že tam pojede. Otázkou je, proč vznikla tato mediální kampaň? Proč vznikla tato záležitost, že celá republika to řeší? Protože k tomu není žádný důvod, aby to někdo řešil, protože to bylo jasné od začátku, že tam pojede. A to znamená, že se zaprvé odvrací pozornost od důležitých věcí, a za druhé, že se tam chystá něco, co bude navlíknutý tak, aby někdo vypadal dobře a někdo vypadal špatně. To je jako je můj názor, protože je možné i to, že si jdou po krku, tak jak říká VK, že tam hrozí kriminály a že si opravdu jdou po krku. Ale moje zkušenost z politiky, tak jak znám vrcholovou politiku, je, že nakonec to vždycky končí na nějakém zámečku, kam jsou ty lidi pozvaní, kde se sejdou, kde se domluví, kde dostanou noty a kde to rozhoduje někdo úplně jiný. Měl třeba u toho SPD, o kterém jsme se tady bavili, SPD, proč poslalo Jaromíra Zúnu na pozici ministra obrany? Proč si nenechal Radim Fiala pozici ministra obrany a proč neprosazoval české zájmy? Proč tam poslal americko-českého v podstatě generála? Jo, to je otázka, proč to udělal? Nebo proč to udělali SPD? Proč tam nedali svého člověka? Proč tam dali Zúnu? Proč to ministerstvo, který dostali ve volbách, v demokratických volbách, tak proč ty lidi, kteří stáli na těch předvolebních mítincích a slibovali ty věci lidem, proč jeden z nich není ministrem? Proč tam poslali někoho úplně dalšího cizího? No a tyhle ty otázky potřeba, aby si člověk položil a pak pochopí, že to je proto, že SPD od začátku, když existovalo hnutí Islám v České republice nechceme, tak Tomio Okamuru řídil a podporoval ho Tomáš Hrdlička, bývalý poslanec z ODS a kmotr z ODS, který vytvořil celé to SPD, aby zaniklo i večerný Islám v České republice nechceme a aby tuhle proti migrační rétoriku převzal Tomio Okamura, který to nikdy neměl jaksi v popisu svojí politické činnosti předtím. A je to Tomáš Hrdlička, který je přece velkým přítelem Jindřicha Reichla, kde Jindřich Reichl má v jeho domě, v největším domě v revoluční nebo

0: jel do nedávna, jeho manželka, celý spodní patro revoluci, kam Tomáš Hrdlička chodil. A každý na vlastenecký scéně, kdo si pohybuje ve vysoké politice, přece ví, že Tomáš Hrdlička má na starosti právě vlasteneckou scénu. Vlasteneckou scénu v uvozovkách má pod kontrolou. A to je kmotr z ODS. Stejně tak jako Trikolora, která je součástí tady toho, tak je přece parta z ODS, když zakládal Václav Klaus mladší. Vždyť to je samozřejmě ODS-ka Bčko. A Radim Fiala, bývalý poslanec ODS, a Zuzana Majerová, bývalá poslankyně z ODS, je to pořád stejná parta.
1: Stejně tak jako motoristé, že? Jsou Bčko v podstatě ODS.
0: Tak jako motoristé, přece Petr Macinka nikdo ho neznal, nemá za sebou žádnou historii, jediný, co dělal, tak pracoval v institutu Václava Klause. A ten se dostal do politiky právě přes tyhle ty struktury bývalého prezidenta ODS, který stojí za kuponovou privatizací a za předáním majetku České republiky do zahraničních rukou globalistům, především z Británie a ze Spojených států. No. A Andrej Babiš není vůbec lepší, to je přece člověk, který pracuje, za prvý, on dostal od svého otce, když byla revoluce, 550 milionů, to mi řekl tohleto předseda republikánů doktor Sládek, že dostal od svého otce, který byl šéfem komunistické strany na Slovensku v Bratislavě, dostal do podnikání 550 milionů. Po revoluci. Teď je to sedmý nejbohatší člověk v České republice, který má obrovské koncerny v Německu, který dostává z Evropské unie miliardu jenom pro Agrofert každý rok. Takže to je globalista, který s nima hraje přece celou dobu.
1: Samozřejmě můžeme jmenovat Karla Havlíčka, že v podstatě v rámci té vystavené knížky od Klause Schwaba, jak byla ta kauze v roce 20, myslím, nebo 19, kdy v podstatě dal najevo svou příslušnost tímto způsobem. A kšefty v rámci firmě Inova, myslím, že se jmenovala právě taky s Jindřichem Reichlem v roce 15, 16 a tak dále a tak dále. To jsou samozřejmě ty propletence.
0: Ano, kdy oni spolu podnikali, že jo, a v době covidu Jindřich Reichl byl hlavním bojovníkem právě proti Karlu Havlíčkovi a vládě Andreje Babiše, aby posléze udělal v parlamentu covid seminář, který zakončil tím, že Jana Zirtek-Hamplová a Jindřich Reichl řekli, Andrej Babiš je velký politik, který se omluvil, a uzavřeli veškerou vinu Andreje Babiše a vlády. Přičemž do parlamentu se velmi s velkou podporou dostali právě lidi, kteří bojovali za to, aby byli odsouzeni ty lidi, kteří dělali ty nejhorší svinstva v covidu. A můžeme se podívat třeba na prvního místopředsedu politické strany pro doktora Vacka, který sepisoval dokumenty pro vstup České republiky do NATO. Vždyť je to pořád stejná parta.
1: Tak já myslím, že je velmi důležité znát to zázemí právě těch politiků a jejich historii, to vždycky říká, o, už je to dávno, to je nejvíc, co mě dráždí na vlastenecké scéně, a proto jsem se s mnohými rozkmotřil, že je to dlouho, on se zlepšil, on na to přišel a uznal svou chybu a v podstatě teď kope za nás, tak mu to promiň, on se určitě zlepšil a teď je s námi. Ne, já vždycky říkám jednou svině, vždycky svině, byť to takto řeknu lidově, ale prostě vždycky je to tak, převlíkači kabátů jsou věční. VK, se tady už máš spojení? Tak my si asi zahrajeme písničku a já budu muset nějakým způsobem prošťouchnout potrubí v rámci Discordu a podívat se na to, co se z VK stalo. Nevím, kde je problém.
2: Během toho povídání mi chodí pořád stejná přání, abych pustila Jarka Nohavicu a jeho stále aktuální písničku Pane prezidente. Tak tady je.

Protože jsme se zatím ještě nespojili s VK, tak než se tak stane, připomínám telefonní číslo do studia Helen, kam budete moci poslední hodinu volat svoje otázky. Telefonní číslo je 721 557 022. Tentokrát to ještě bude pouze telefonní číslo a od dalšího vysílání už budete moci volat na WhatsApp. Přesto telefonní číslo zůstává stejné 721 557 022. A protože ještě pořád nejsme všichni připojeni, tak já přidám jednu písničku, tentokrát to bude Olga Lounová, Jsem optimista.

0: Dělo, nemůžu se mu dovolat ani individuálně, ani na tomto kanále vidíme, že stále je, ale nemluví, nemá mikrofon, nevíme, co se děje, prostě technika opět zapracovala v ten nejhorší okamžik. Takže Láďo, my se s dovolením brhneme do dalšího tématu a možná by bylo ještě dobré, kdybychom... Tak, teď se někdo odpojil, já jenom ověřím, Helenko, my se slyšíme.
1: Ano, my se slyšíme a naopak se
2: halo, halo, halo, halo,
1: VK.
2: Halo.
0: Tak no, tedy... VK už se připojil.
2: Halo, slyšíme se? Slyšíme
1: ano,
2: se?
1: Ano, slyšíme se.
0: VK, co se stalo s
2: no,
0: technikou?
2: No, tak jsem zpátky. No, točící kolečko, zase znova. Takže jsem to restartoval a pořád točící kolečko. No, skvělá aplikace, opravdu skvělá, takže musíme pochválit autory, že protože tohle to už je po několikátý a točící kolečko je prostě řešení i politiky. Že jo, točící kolečko pořád dokola jako u blbech. Tě se na to koukají, že jo, pořád dokola točí se kolečko. Jedna svině, druhá svině, třetí svině jako na orloj. Že jo. Já nechci být úplně negativní, ale tak doufám, že nám to vydrží. Já jsem si odskočil jenom, jo. Trošku se občerstvit a přijdu najednou a koukám, je to schozený a startuju a točící kolečko. Takže Discord je opravdu skvělá aplikace. Dobrý, jsme zpátky. Tak doufám, že nám to vydrží. Pustíme se teda do dalšího tématu. Co teda, kde jsme skončili, Vítku? Kde jsme skončili?
0: My jsme skončili právě u té české politiky, kdy jsme tady probírali s Láďou, ty si to právě neslyšel, různé kšefty Karlu Havlíčku, Jindřicha Reichla, a Radima Fialy a další v podstatě kšefty právě v rámci toho kolečka, že se v podstatě nejedná o žádnou změnu v rámci politiky nastolení. V podstatě jde jenom o přebarvení rétoriku, ale ten základ zůstává stejný. Nicméně já myslím, že tohle lidé už slyšeli, ještě bychom se měli v rychlosti vrhnout na druhé téma, které tu máme. A já se zase zeptám Ládi, protože je náš host a potom VK to rozvedeš už právě se zapracováním toho, co Láďa zmínil, o čem on hovořil, abys to uvedl do nějaké tvé roviny. Máme tady druhé téma, co se týče Ukrajiny. Ta písnička, respektive ten technický předěl nám to takto přerušil, což je možná dobře, protože my bychom se možná k tomu druhému tématu ani nedostali, nedopracovali. Takže druhé téma se týká Ukrajiny. Ukrajinské drony útočící na civilní cíle v Rusku nemohou zastavit prostup ruské armády po celé linii fronty, ale mohou rozbít plány ruských rodin na dovolenou u moře. Evropa se chystá na válku s námi. Vladimír Putin zhodnotil ukrajinskou dronovou kampaň a vyhlídky do roku 2030. Sergej Lavrov mezitím prohlásil, že Zelenský je fírer a snaží se zatáhnout Bělorusko do války na Ukrajině. Je tady ta Putinová nerozhodnost, Láďo, ohrožením vůbec akceschopnosti Ruska, protože, a VK na to potom naváže, protože VK tvrdí, že Putin je v podstatě jakýmsi generálním ředitelem, čili vykonavatelem Ruska, tedy on vlastně nemá být co nějak nerozhodný. Měl by jen plnit zadání, instrukce, pokyny, ale on nemá reálnou rozhodovací pravomoc, podobně jako ostatní politické marionety na západě v rámci toho kulečka. Tak vlastně nemá být ani co vůbec nerozhodný. Nicméně, jak se na to díváš v rámci toho celého tématu?
3: Kolik máme času na odpověď, protože 50, 20, 53...
0: Klidně můžeme přetáhnout třeba 10 minut v rámci té technické komplikace, posluchači nám to snad prominou.
3: I když tak taky nechal prostor VK. No, a co se týče rozhodnosti, tak podívejte se na rok 2022, 24. února. Tam myslím, že Rusové ukázali, že jsou docela rozhodní a že dokážou udělat akci, i když to ne úplně všichni čekali. Takže to si úplně nemyslím, ale myslím si, že Rusko má v podstatě cíle speciální vojenské operace, který chce dosáhnout, a to je denacifikace Ukrajiny, to znamená odstranění toho režimu a zajištění toho, aby Rusové nebo lidé s ruskou národností mohli na Ukrajině žít. A druhá věc, chce zajistit svoji bezpečnost, protože se rozehrává to, co se rozehrává každou chvilku, každý několik desetiletí, snaha západních globalistů okrást Rusko o jejich dřevo, o jejich nerostné bohatství, o jejich půdu, o jejich pitnou vodu a tak dále. Tohle jsou cíle Ruska. A zároveň to, co by oni chtěli, je vyhnout se třetí světové válce, protože to, že oni přišli na Ukrajinu, nebylo tak, že oni by chtěli válku. Oni se snažili válce zabránit. To znamená, kdyby teď nějakým způsobem se snažili velmi tvrdě eskalovat ten konflikt, tak by v podstatě měnili svoji taktiku. Jejich taktika byla od počátku zabránit válce. To znamená, pokud oni můžou vydržet do zimy, aby Ukrajina skolabovala, tak se podle mého názoru snaží dostat do téhle z té situace. Druhá věc je, a samozřejmě oni to i tvrdí, že Ukrajina je před kolapsem na frontě. Druhá věc je Anchorage, protože ten Spirit of Anchorage, o kterém mluví Sergej Lavrov dlouhodobě, tak teď se začala přestřelka. Víte, že dneska Marco Rubio řekl, že respektive dneska Sergej Lavrov komentoval, že to, co včera řekl Marco Rubio, že nebyly podepsány a uzavřeny žádné dohody, že to není úplně fér, protože dohoda byla uzavřená, že ze strany Washingtonu, ze strany Donalda Trumpa přišla nabídka na to, jakým způsobem urovnat ten konflikt na Ukrajině a že ruská strana plnila svoji část dohody z Aljašky, ale americká strana ne. Takže to je ta druhá věc, že podle mě se Rusové snažili trošku krotit kvůli tomu, že se Donald Trump s Vladimírem Putinem dohodli na nějaký strategii, kde Donald Trump převezme kontrolu nad Evropany a nad NATO a nějakým způsobem najdou nějaké řešení. A teď, co se týče Běloruska, o tom si taky mluvil, Volodymyr Zelenský před 6 dny pohrozil Bělorusku, že jestli neodstraní repetitory, které navádí drony na Ukrajinu, takže je odstraní ukrajinská armáda, což by v podstatě znamenalo válku s Ruskou federací. Rusové jasně prohlásili, že Bělorusko podpoří, pokud Ukrajina zaútočí na Bělorusko, takže ruská armáda podpoří a bude chránit Bělorusko. Bělorusové jasně řekli, že jsou připravení a že jestli na ně budou útočit, takže se budou bránit a že tam ten konflikt bude. Ale jestli jste si taky všimli, tak Volodymyr Zelenský včera prohlásil, že Bělorusko stáhlo už 22. června ty repetitory z funkce a že už funkční nejsou, tudíž není důvod k útoku. Ruská strana ani běloruská strana to nepotvrdila, podle mě jde zase spíš o propagandu, kdy se Volodymyr Zelenský právě teď, když se koná v Polsku, v Daňsku, že jo, ta velká konference na obnovu Ukrajiny, teď jsme před summitem NATO v Istanbulu, takže v této době prostě podle mého názoru, když už to vypadalo na krach Ukrajiny, na bojišti, tak globalisti ze západu spolu s Ukrajinou vymysleli, že se musí ukázat Volodymyr Zelenský jako silný lídr. Taky včera ze Spojených států přišla zpráva, kterou potom převzala i ukrajinská pravda, nebo předevčírem, že Ukrajina vítězí. No, to je ten současný narrativ, že Ukrajina krátkodobě vítězí nad Ruskem. Což samozřejmě není pravda, protože aby Ukrajina vítězila, tak by musela dobít zase nějak, že, ty svoje území a dostat se na ruský území a zabírat ruský území. To se vůbec neděje. Ale je to ten příběh, který se píše v médiích, že najednou Ukrajina je silná, najednou Ukrajina vítězí, najednou Moskva hoří, najednou Petrohrad bombardovaný, najednou na Krymu je stav ohrožení. No, takže tenhle ten příběh má ukázat, že Volodymyr Zelenský je silný, že je potřeba podporovat Ukrajinu, že je potřeba tam nalít další peníze, dokonce z úst Marka Rutteho slyším včera Uršulu von der Leyen, když jsem poslouchal v Daňsku, že dokonce Ukrajina má na to, aby předčila Rusko ve zbrojení, že má na to, když tam dáme dost peněz, že Ukrajina bude mít víc zbraní než Rusko a tudíž má šanci Rusko porazit. Takže to je ten příběh, který se rozehrál ten poslední týden, že najednou Ukrajina otočila to, že prohrávala, že najednou vítězí, že Volodymyr Zelenský je silný. A to je podle mě i ten příběh toho Běloruska, kdy Volodymyr Zelenský může vyhrožovat Bělorusku válkou a když teda Bělorusko ustoupilo tlaku Volodymyra Zelenského, tak válka nebude. No, takže podle mě tam je 90% válečné propagandy v našich médiích, aby se právě ta společnost naladila na to, že se budou schvalovat velké peníze další pro Ukrajinu. To je to, co si myslím. Ale nemyslím si, že by to bylo pro Rusko aj zas tak zásadní. A myslím, že o tom psal i VK na Aeronetu, že jestli si dobře vzpomínám, že to je spíš na západě vidět, než by to bylo vidět v Rusku. Nemyslím si, že by to bylo v Rusku aj zas tak strašně zásadní. Samozřejmě pro ně to je těžké, je pro ně těžké, že bude možná další mobilizace, je pro ně těžké to, co se děje na Krymu, je pro ně těžké, že hořela rafinérie v Moskvě, je těžké to, že se útočí na rafinérie, ale nemyslím si, že by to bylo tak hrozné, jako to, co zažívají Ukrajinci na Ukrajině, v žádném případě. A další věc to, jestli Vladimír Putin a Sergej Lavrov a další, jestli jsou jenom řízení a vykonávají pokyny. Myslím si, že to je někde mezi, že samozřejmě mají taky nějaké lidi, které na ně tlačí, že tam není jako úplně čistá demokracie, že tam taky musí někoho, že tam je taky někdo ovlivňuje. Nevím, jak je to prostě s těmi židovskými rodinami, s těmi obřezanými chlapci, jestli kompletně řídí ruskou vládu nebo ne. Myslím si, že ne, to je můj pocit, ale samozřejmě někdo si může myslet, že ano, ale nedohlídnu tam. Ale samozřejmě Rusko má taky, co se týče globalizace, tak je taky součástí VTO, taky dělá digitalizaci, taky dělá vývoj, taky je to moderní země a snaží se být moderní, taky v Moskvě jsou všude kamery, taky mají 10% muslimů v zemi, takže všechny ty globalistické procesy, které prochází u nás, tak tam prochází taky, ale trošičku jinak. Pořád je to pravoslavná země, pořád je to velká ruská duše, pořád je to země, kde je mnohem míň toho obalu a víc obsahu, než je u nás na západě. Západ si myslím, že je na tom mnohem hůř. Taky co se týče státního dluhu, tak na tom Rusko není tak dramaticky špatně, jako jsou západní země. Myslím si, že tam je víc pravdy i v tom veřejném prostoru, než je u nás na západě. Myslím si, že západ je opravdu vedený satanisty v tuhle chvíli, že se bude muset západ nějakým způsobem očistit. Nevím, kdy ta proměna přijde, ta očistá, ale myslím si, že my jsme opravdu velmi hluboce oproti Rusku. Myslím si, že Rusko je na tom v tomhle směru mnohem líp.
0: Tak, jaká tvá reakce na to, o čem Láďa hovořil ještě před, ani ne před písničkou, ale před spíš našimi posluchači nebudeme hrát, asi to nemá smysl, potom se vrhneme rovnou, posluchači se vrhnou na nás tady, ale tvoje reakce ještě?
2: No, já už jsem o tom hovořil několikrát. Speciální vojenská operace na Ukrajině se jmenuje speciální proto, protože není dovoleno jí vést jako válku. Je tam příliš mnoho zájmů těch, kteří kontrolují takzvaný nejvyšší sovět dnešní Ruské federace, což samozřejmě jsou takzvané moskevské kanceláře, kontrolované těmi, kteří kontrolují tuto planetu. To znamená, Chabad kontroluje nejenom Kreml, kontroluje Bílý dům, a v podstatě se dá říct, že celá věc Ukrajiny je otázkou toho, jakým způsobem zajistit zájmy těch, kteří tam mají své majetky a které není dovoleno bombardovat, likvidovat, srovnávat se zemí. Ne, není dovoleno. A jakým způsobem naplnit ty cíle, které v podstatě byly stanoveny globálním prediktorem, a to znamená té demise Spojených států. Demise Spojených států je proces rozborky, který je v plánu. Nejprve bylo třeba rozbít Sovětský svaz, to se povedlo, a nyní je třeba provést rozborku Spojených států. Donald Trump se na tom podílí velice úspěšně a urychlovacím procesem je právě válka na Ukrajině. Problém je samozřejmě v tom, že konceptuální gramotnost, tedy schopnost vnímat a chápat, kdo řídí procesy v podstatě nad touto planetou, zabraňuje většině lidí a mnoha lidem vlastně pochopení toho, v čem žijí, v jakém systému žijí. Jenom to velice rychle zopakuji. Všechny banky, všechna média, všechny farmaceutické firmy, všechny potravinářské firmy a velké kolosy, všechna média, všechna velká televizní studia, takzvané velké hollywoodské systémy, všechny politické strany, všechny soudy, všechny velké zbrojské společnosti, všechny chemické společnosti, všechny těžařské velké společnosti, všechny jsou kontrolovány vyvoleným národem, tedy jste tomu rozuměli rodinami židovského původu. Úplně všechny, na všech místech, na všech centrech řízení. Není dovoleno, aby se k moci a k systému moci dostal kdokoliv, kdo by jakýmkoliv způsobem ohrožoval tento konceptuální proces, tento nejvyšší proces. Veškeré procesy řízení na touto planetou jsou kontrolovány vyvoleným národem. Můžete se potom klidně se potom podívejte na to, kdo kontroluje složení Českého ústavního soudu. Jaký je původ, etnický původ těch, kteří tam rozhodují. Podívejte se, kdo kontroluje od roku 90 Českou národní banku. No a konec konců všechny centrální banky na světě s výjimkou těch dvou zemí, které centrální banku nemají. Severní Korea a Kuba. No a samozřejmě, že ve Venezuele bychom to mohli připočítat, ale tam to dlouho trvat nebude, to už je pod kontrolou Spojených států. Proto válka na Ukrajině je vedená s cílem, jakým je vedená od samotného začátku. To znamená vyčerpat Spojené státy, učinit z nich něco, co přestane podporovat Evropskou unii. A Evropská unie automaticky, když odejdou Spojené státy z Evropy, se automaticky znacifikuje a sfašizuje, protože je to přirozený fyzikální proces. Spojené státy fungovaly od roku 1945 v prostoru západní Evropy a po roku 89 a po rozvalu Sovětského svazu jako tlumící pojistka revanšismu a revizionismu na území Evropy, aby fašistické a neonacistické tendence jednotlivých řídících evropských elit se nemohly dostat zpátky k moci po roce 1945. Tím, jak Spojené státy po nástupu Trumpa k druhému mandátu se začaly odsunovat z Evropy, začala mohutně se prosazovat nacifikační, fašizační a samozřejmě revanšistická, revizionistická linka nad celou Evropou. Toho jste konec konců svědky, toho jsme všichni svědky, co se teď děje, všude to vidíme každý den a snaha o zatažení Evropy do války s Ruskou federací je součástí plánu na destrukci onoho západního ukotvení, světového ukotvení systému Pax America. Očekává se, že Spojené státy v jakémkoliv konfliktu, do kterého se zapojí, budou poraženy. Konec konců viděli jsme to právě v případě Iránu. A ten proces vnitřního rozpadu Spojených států samozřejmě je úzce koordinovaný s tím, jak se fašizuje a nacifikuje Evropa. Vtažení Evropy do války s Ruskou federací na přelomu roku 2030 je připraveno a nachystáno. Oni se tím netají. Oni o tom hovoří otevřeně, bude se o tom hovořit i v Ankaře, že musíme se připravit na rok 2030 na válku s Ruskem. Proto i Macinka, já jsem to ještě neviděl, já se na to musím podívat, pokud Láďa říkal před chvílí na začátku pořadu, že nějaké základní výcvikové téma typu 3 měsíce povinné nějaké služby, dobrovolně povinné nebo něco takového. Oni budou chtít samozřejmě naplnit nějaký befel, který přijde z Bruselu. To znamená, aby jako, že někdo je připravený na něco. Není to ani o přípravě. Jde o to, aby oni měli nacvičené a natrénované mobilizační procesy. Oni vidí, že na Ukrajině to je opravdu velký špatný. Tam ten proces té mobilizace je špatný. Co oni budou chtít udělat, je udělat si průzkum, kdo je čeho schopný ve společnosti. To se udělá pod záminkou výcviků, krátkodobých 3měsíčních výcviků, že tenhle ten je schopný dělat tohleto. Tenhle ten má obrovskou nadváhu, toho dáme k někam k dronařům, může řídit drony, protože není schopný chodit, jak si dopřává. Že jo? Takže různě, aby oni zjistili, koho mají k dispozici, až vypukne ta válka s Ruskem. Samozřejmě úplně jiná věc je, jestli oni si uvažují, nebo oni vůbec tuší, co by to znamenalo, že ve chvíli, kdy ta válka začne vyprazňovat celou Evropu, tak co bude důsledkem té války? No, důsledkem války s Ruskem v lepším případě, když to neskončí termonukleární výměnou, v tom lepším případě, povede k vyprázdnění Evropy od původního bílého obyvatelstva. A na jeho místě zůstanou ti, které sem naši politici od 12. června s velkou radostí pod migračním paktem navážejí a ještě navezou v následujících letech. Proces velké výměny, the Great Replacement, to je jejich proces. A je to proces samozřejmě těch, kteří kontrolují Kreml a kontrolují Bílý dům. Chabad Lubavič. Oni to mají napsané ve svých materiálech. To znamená, musí zničit ještě nástupce Římské říše, musí zničit Bílý Edom. To jsme my, křesťanský prostor, nebo takzvaný západní svět. Okay, pod různými čísly. Já to musím dokončit, to je zásadní, protože posluchači musí počkat. Tohle je klíčové, protože chápete, pokud se lidé neprobudí a pokud nechápou, kdo kontroluje tyhle procesy proti ním, proti jejich rodinám, proti jejich životnímu prostoru, ve kterém žijí, tak se nedokážou zachránit. Budou pouze pasažéry ve vlaku, který směřuje na frontu s Ruskem na horizontu roku 2030. A co můžete udělat? Můžeme zastavit ten vlak? Máme na to sílu? No, můžeme třeba říkat, že někdo z toho vlaku vystoupí. Co to znamená obecně řečeno? No, někdo se odstěhuje mimo prostor Evropy a severní hemisféry téhle planety. Protože nemluvíme o zničení jenom Evropy, ale celé severní hemisféry. Spojené státy, Rusko, všechno kolem dokola, co je od rovníku na sever, pryč. Proto je asi jasné, že když lidé chodí k volbám, tak by si měli uvědomovat, čemu čelí. Že by měli odporovat procesům zničení vlastní rodiny na páté prioritě chemickými šmakuládami. A to jsme neviděli během covidové krize. Ano, sice Babiš, ano, rozdával hodinky, rozdával adidasky, rozdával tyhle ty telefony a podobně, že jo, jak se to jmenovalo, tečka, že jo, tečka systém. To znamená, dejte si tečku a dostanete iPhone, nebo nějak tak to, nebo vyhrajete iPhone, tak nějak to bylo. A o co jde? Že lidé chodili dobrovolně na to očkování, ani ne tak kvůli těm cenám a výherním záležitostem, ale oni tam chodili dobrovolně kvůli tomu, že odborníci v televizi, mluvící hlavy, jim to řekli na televizní obrazovce. A když mluvící hlava jim to řekla, oni šli a oni tam dokonce za ruku táhli i svoje děti. Chápete? Není pomoci. Protože pokud lidé myslí jako otroci a mají hlavu otroku, myslí jako otroci, nelze jim pomoci. Máte otroka. Má šanci, že může utéct ze systému. Někdo mu sundá okovy. Může utéct. Ale ten otrok, jeho mindset je nastavený zůstat otrokem. On tam zůstane. On je závislý na systému. Ten otrokář mu dá něco najíst. A má pocit, že ho chrání. Má pocit, že mu dává střechu, za kterou ten otrok musí platit svou prací. Po dobu 30 let. A říká se tomu hypotéka, mimochodem. A když zlobí, tak mu někdo tu hypotéku zruší. A najednou už nemá kde bydlet. Že? No, to už jsme někde jinde, to už nejsme ve starověku, to už jsme v současnosti, že? Jenom příměrem, jak to funguje. To znamená, když lidé chodí těm volbám, tak by měli volit v zájmu vnitřního kruhu své rodiny, ochrany rodiny. To znamená tradiční rodiny, muž, žena, jejich dítě, jejich plod. Měli by bojovat za ochranu druhého kruhu, to je životní prostor. Prostor, kde žijeme, vaše město, vaše obec, vaše čtvrť, to je životní prostor. Aby se o to starali lidé, kteří ten prostor nečiní pro vás nebezpečným, že by do toho vašeho životního prostoru nasunovali migranty z noži, že by vaše dcery měly strach v tom životním prostoru vyjít na ulici, protože nějaký politik, který je placený z Rothschildova domu, rozhodne, že republika přijme dalších 150 tisíc migrantů v příštích 5 letech na základě migračního paktu. A zároveň ti lidé by měli být schopni chránit a vnímat ochranu i takzvaného třetího kruhu, a to je kruh národa, vlasti, země. A my vidíme, že ochrana třetího kruhu, ta už dávno není, nebo jestli vůbec někdy byla v historii našeho národa. Občas někteří jedinci určitě ano, ale ne určitě většinově. Ochrana druhého kruhu životního prostoru. Byly města, kde byly rozumní starostové, ještě do nedávna, kteří bránili různým jevům společenským, že jo, nepřizpůsobivé obyvatelstvo a tak dále, to znamená byli, ale už nejsou, už jsou dávno pryč, jsou odstraněni. No a co se týče vnitřního kruhu, na vnitřní kruh právě globalistický nepřítel útočí na všech frontách. Genderová dysplazie, snaha přeprogramovat děti, aby byly neplodné, aby si nechávali přešívat pohlaví. Kdokoliv tomu brání, je zatčen ve Spojených státech, nemají rodiče právo rozhodovat o pohlaví svého dítěte a tak dále a tak dále. To znamená, cílem je opravdu depopulace. Bílého člověka zdůrazňuji. Bílého člověka. Je to boj proti naší, někdo řekne bílé rase, někdo řekne proti našemu křesťanskému společenství, někdo to uzavře do toho názvu kolektivní západ, že západní svět vzešlý z onoho křesťanského směru a z dobřímské říše. To znamená, je snaha zlikvidovat naší civilizaci na všech prioritách řízení. Buď válečné, šestá priorita, naši politici nás vženou do zničující války s Ruskem. Nebo pátá priorita, narvou do nás vakcíny, chemie, ftaláty, v potravinách, ve vodě. Pátá priorita. Na čtvrté prioritě, že? Na mediální, na třetí, finanční, na chronologické i na vzdělávací, na všech prioritách, ve školách, na všech procesech řízení, v televizích, na úvěrech, na systémech, v bankách. Všechno nedostupnost bydlení. Proč nedostupnost bydlení? Proč na této prioritě se vytváří v západním světě drahost? Drahota bydlení. No, aby bylo bydlení drahé, aby nevznikaly rodiny, protože když bude bydlení drahé, nebudou moci vznikat nové rodiny, respektive když vzniknou, nepořídí si dítě, protože když nebudou mít kde bydlet, bude vytvořena snaha nemít děti. Chápete? Je to systém. Na všech procesech řízení je snaha o vymazání naší rasy. A je to plán vyvoleného národa. To znamená, měli bychom se bránit? A jak se budeme bránit? Je vůbec odvaha bránit se? Je vůbec schopnost a ochota bránit se? A máme vůbec prostředky a víme, jak bychom se měli bránit? No, to už na to nemáme čas, protože máme 21.17, to si řekneme někdy příště. Já teda předám slovo Vítku. Láďa, nevím, jestli to nějak ještě něco k tomu dodá a pustili bychom se už bez nějaké hudební přestávky do telefonických dotazů.
0: Určitě. Přemostíme to. Láďo, chceš k tomu ještě něco doplnit nebo půjdeme na posluchače?
3: Myslím si, že ne, protože ať mají posluchači právo taky si zavolat. Samozřejmě to, co říká VK, tak tam nemám, co bych k tomu rozporoval. To bych mohl jenom doplňovat, ale to bychom tady mohli sedět ještě dalších 5 hodin.
0: My jsme velmi rádi, že když jsme domlouvali telefonátem účast Ládi, tak Láďa se uvolil k tomu, že tady zůstane i potom v rámci té druhé hodiny do 22. hodiny, takže můžete, milí posluchači, směřovat vaše dotazy nejenom na pana VK, hlavně na našeho hosta Láďu Vrabela, pokud budete mít nějakékoliv otázky, budeme rádi, nebo třeba na oba dva na jednu, to vůbec nevadí, bude to ku prospěchu věci. Takže Heleko, ano, je to na tobě, předávám ti, že
1: je
0: zlo.
1: To na mě, v tuto
0: ne prezidentské,
1: chvíli,
0: ale už jsme tady volili.
1: V tuto chvíli tady není na drátě posluchač, ten, který čekal, nevydržel, tak já znovu připomínám telefonní číslo do studia 721 557 022 a už tu mám prvního volajícího, kterého dávám přímo do vysílání. Hezký večer, jste ve vysílání, můžete se rovnou ptát.
4: Ano, dobrý večer všetkým. Dobrý večer panu VK. Pán VK, by som sa chcel spýtať, čo už bolo krátko spomenuté, že Rubio včera poprel ducha Ankorič a že žiadna dohoda na Aljaške nebola, len návrh. Zapadá mi to do toho, čo Trump robí posledné dni alebo týždne novej stratégie vojenskej eskalácie proti Rusku a nech sa ruská diplomacia nehnevá. Lavrov sa jednoducho len zmôže na vyjadrenie, že Moskva chce ešte mať len jasno o tom, akú rolu USA na Ukrajine hraje. tak to je podľa mňa veľmi naivné vyjadrenie vôbec hlavného diplomata. A druhá vec, čo poviete na to potom Zelenského ultimátum Bielorusko, na to závažné mlčanie Lukašenka? Všetci dobre vieme, akú veľkú hubu má Lukašenko, a on celé dní mlčal na to Zelenského ultimátum.
2: Áno, áno. Já děkuji za dotaz. Já to vezmu od konce. Chystám ještě dneska na večer ještě článek právě o Lukašenkovi. On se k tomu vyjádřil. Vyjádřil se k tomu včera. V předvečer vypršení té lhuty. A informace jsou takové, že Bělorusko žádné retranslační, ty ruské retranslační stanice, které jsou umístěné v Bělorusku, že vlastně nikdo vůbec nevypnul a že pouze Zelenský v podstatě tvrdí něco, co zase opět není pravda. To znamená, je to jakási hra, ale pozor, velmi důležitá věc. V polovině týdne, v úterý to bylo, přišla informace, že velení ukrajinské armády nařídilo evakuaci z pohraničí Černihivské oblasti a ta evakuace začala poté, co Zelenský oznámil tuto zprávu, že dostal informace, že Bělorusko vypnulo retranslační stanice. Teprve poté začala evakuace, byla vyhlášena evakuace Černihivské oblasti, která sousedí s Běloruskem. Co to znamená? No, že Kyjev má za každou cenu určeno z Londýna zatáhnout Bělorusko do války jakoukoliv cestou, za jakoukoliv cenu. Bude ještě večer potom článek o tom, budou tam i videa. Je to ještě horší situace, než byla minulý pátek, protože teď se ukazuje, že oni opravdu usilují o to zatáhnout Bělorusko do konfliktu za jakoukoliv cenu, za každou cenu. A co je důležité, bude to mít všechno v článku. Dneska znovu, a dneska už oficiálně, protože byly informace, že Lukašenko odletěl už o minulém víkendu, nakonec se ukázalo, že to byla jenom nějaká cesta do Gomelu a že to nebyla cesta do Ruska, ale teď je to oficiálně. A Lukašenko dneska v pátek přiletěl na rychlou návštěvu pohotovostní letadlem do Moskvy a bude jednat s Putinem. Protože evakuace jednotlivých osad a vesnic v Černihivské oblasti znamená, že Ukrajina chystá otevřít frontu s Běloruskem. A to je velká věc, to je zásadní. Takže to je odpověď na tu druhou část dotazu. První část dotazu, co se týče Lavrova. Tady bych to hodnotil trošku jinak. Já jsem o tom hovořil před asi 10 minutama. O co se jedná? Cílem je v podstatě destrukce Spojených států, ale zároveň i bílé civilizace na prostoru Evropy. A jak se toho dosáhne? Mírem? Ne, mírem ne. Dosáhne se toho konfliktem mezi Evropskou unií, rovná se evropskými zeměmi NATO a Ruskou federací. A Trump, který prohrál válku v Iránu, se znovu vrací k Evropě, znovu se vrací k Ukrajině a hledá jiný způsob, jak eskalovat proces v prostoru Evropy. To znamená, aby byl urychlený proces v podstatě destrukce celého kolektivního západu v prostoru Evropy, takzvané bílé Evropy, naší křesťanské Evropy. A na tomhle tom se samozřejmě podílí obě dvě strany. To znamená, jak kanceláře v Moskvě, to znamená Chabad, který kontroluje Kreml, tak samozřejmě Chabad, který kontroluje Bílý dům. To je společný proces v rámci takzvané komplementární války. A já vím, že veřejnost tomu nerozumí, co je to komplementární válka. A já to jenom velice rychle zopakuju.
0: Jenom velice stručně.
2: Tomu rozumím, ale aby tomu rozuměli ti, kteří nás poslouchají třeba poprvé. Komplementární válka je taková válka, kde dvě válčící strany, které stojí mediálně proti sobě, ve skutečnosti v zákulisí spolupracují, na likvidaci toho třetího, který stojí mezi nimi a neví o tom, že z obou stran je likvidován. To je komplementární válka, která je mimochodem popsána v Tanachu, že? Kterou se řídí Chabad Lubavič. To znamená, to je nejodpornější způsob boje. No a přesně, přesně co teď probíhá, to znamená, Bílý dům a Kreml se budou pokoušet teď vyčistit Evropu od nás. Obrovskou zničující válkou na horizontu roku 2030. Bum, to je rána. Co slučilo? Chápete? A to je prostor, ve kterém žijeme. Proto to, co říká Lavrov, je v podstatě nějaká formulka, kterou on může říct. Pamatujete si na to, jak před několika lety mu ujela ústa Lavrovovi a jak kritizoval Izrael a židovský národ, že za všechny špatnosti a že za tu tragédii, která se odehrává na Ukrajině, že můžou Židé. Ten řev, jaký se začal ozývat z Izraele, že Lavrov je antisemita. Pamatujete si na to? Potom se musel omlouvat za to. No, ono mu to ujelo samozřejmě. Ale jenom to potvrzuje, že zkrátka jsou věci, které hodně tedy jako přesahují asi představivost prostě obyčejného člověka, obyčejných lidí, ale pokud odmítáte používat uši k tomu, k čemu je máte, nebo máte mít, to znamená k tomu, abyste poslouchali, co říkají ti politici, kteří jsou tam v tom Bruselu, tam nahoře, ti, kteří jsou v televizích, ty mluvící hlavy, které mluví o tom, že je třeba zbrojit a připravit se na konflikt s Ruskem, na horizontu let 2029-2030 třeba se připravit, třeba zbrojit, vyzbrojit Evropu. Na co oni potřebují vyzbrojovat Evropu? Na co oni chtějí strkat 70 miliard každý rok Ukrajině? No, samozřejmě na přípravu konfliktu Evropy a NATO s Ruskem. Opakování onoho, že jo, procesu z 22. že? Června 1941, znovu Drang nach Osten, znovu celá Evropa táhnout proti Rusku do války. To je jejich proces. No a Rusko, to by mohlo tomu procesu války přece snadno zabránit. Stačilo by vytáhnout velký kalibr, ani by nemuseli vytahovat velký kalibr, nemuseli by používat nějaký demonstrativní termonukleární úder někde v Severním moři jako varování, že vybouchlo by to v Severním moři a nebo by odpálili EMP, že odpálili by termonukleární hlavici více zhruba 20 kilometrů nad zemí a vypnuli by veškeré polovodiče na území střední Evropy, by spálili okamžitě, že EMP, explozí. Mohli by to udělat, kdyby chtěli. Ne, neudělají to. Putin kreslí červené čáry, oni je překračují a situace eskaluje. A eskaluje do stavu, kdy Evropa původně nechtěla jít do války, chtěla válčit rukama Ukrajinců, ale uběhly více než čtyři roky a jsme ve situaci, že oni najednou chtějí do války s Ruskem, protože ví, že Ukrajinci ty Rusy neporazí. A proto plánují zbrojení a proto znovu plánují povinné výcviky tříměsíční. Chápete? Máte to před očima, nevidíte to. Slyšíte to v televizi od mluvících hlav, ale neslyšíte to. No a to je tragédie. Protože potom, k čemu máte oči, k čemu máte uši. Tak. Já vám to tady pouze můžu tlumočit a upozorňovat na to, ale zkrátka máme to před očima. Ta válka tak. Na Ukrajině je vedena jenom kvůli jedné věci, aby vytvořila eskalační podhoubí pro střet evropských vojsk Severoatlantické aliance s Ruskem. Kreml dělá všechno pro to, aby k tomu došlo. A Brusel dělá všechno pro to, aby k tomu došlo. Chápete? Kdyby Putin nechtěl, aby k tomu došlo, tak by od začátku té speciální vojenské operace dělal jiné kroky. Nejprve by vybombardoval všechny železnice a nechal by svými speciálními jednotkami obsadit všechny hraniční přechody na hranicích, na západních hranicích Ukrajiny. aby nemohla po silnici a po zemi proudit pomoc Ukrajině po železnicích a po silnicích. Ono těch silničních koridorů na Ukrajinu z Polska, ze Slovenska, z Maďarska, z Rumunska zase není tolik. Tam by nemuseli být tak velké kontingenty. Proč to neudělali? Každý generál, kdyby to chtěl takhle naplánovat, by to udělal. To znamená, neudělali to. Za celou dobu nebyly vybombardovány koleje z Kyjeva do Polska. Za celou dobu nebyly vybombardovány koleje z Kyjeva přes Mukačevo a že jo, směrem do Čopu, že jo, na východním Slovensku nebyly vybombardovány. Oni se tomu vyhýbají, ruské bombardéry, protože proč? Není dovoleno. Protože tím by ta válka skončila. Nebo by hrozilo, že Ukrajina nebude moci dostávat zbraně a ta válka brzy skončí. Není dovoleno, aby ta válka brzy skončila. Protože cílem je vehnat Rusko do střetu s Severoatlantickou aliancí. Tohle to je šílené, když se nad tím zamyslíme. Nad tím procesem. Chápete? A někdo si řekne, Putin je slabý. Ne, on není slabý. On dělá jenom to, pro co byl dosazený jako generální ředitel. Nemá dovoleno. 8 let neměl dovoleno pomoci východním regionům, kde žije ruské obyvatelstvo. A Ukrajinci je tam vyhlazovali genocidou. Okolo Doněcku na té linii tam rozestavili dělostřelecké skupiny a každý den dělostřeleckými útoky stříleli na paneláky v Doněcku a v Luhansku. Každý den po dobu 8 let. Jenom chci říct, že opolčenci 8 let prosili Putina, ať tam zasáhne. Ve chvíli, kdy hrozilo, že úplně tam padnou a že Ukrajinci tam udělají speciální operaci se západními partnery a celé to tam obsadí, tak teprve poté bylo dovoleno. Teprve poté moskovské kanceláře dovolili. Je to samozřejmě s velkými přesahy, nemáme na to čas a musíme pustit dalšího volajícího. Takže já se omlouvám, ale je to velmi dlouhé. No.
0: Ano, je to samozřejmě složité téma. Posluchač volal 21.17, teď máme 31, to znamená, tam je 1/4 hodiny jeden dotaz, tak doufejme, že aspoň za polovinu to stihneme.
2: Dobře, tak to uděláme to jinak, teď už budou dotazy jenom kratší a budou jenom na Láďu, aby se to vyrovnalo, takže prosím, jenom dotazy jenom na Láďu.
0: To je oba dva.
2: Aby to bylo vyrovnaný, jo, abych nebral Láďu.
0: No, tam spíš jde otázka, nebo respektive idea je taková, filozofie je taková, že oba odpovíte 2-3 minutky a půjdeme dál, jo, ne, že jeden 4 hodiny, pak druhý 4 hodiny, to nemá cenu. Takže další to je dialogově třeba odpovídat. Pojďme na dalšího posluchače tedy.
1: Hezký večer, jste ve vysílání, ptejte se.
5: Dobrý večer, tak to není problém, keď tam nějaká rozpráva, ale je to zaujímavé. Já bych se chcel opýtať, existuje taký informačný zdroj, nějaký pán Fulford, či by ste vedeli k nemu niečo povedať, nakoľko on, alebo teraz tých nových vyjadrení, ono sa to objavuje sem tam, vyplýva, že globalisti práve strácajú tú kontrolu. Nevyšlo im to celkom tak, ako si predstavovali pri covide a to ovládanie más neprebieha tak, ako by si to oni predstavovali. Tak či viete povedať niečo k tomuto informačnému zdroju Fulford? Potom by som sa chcel, keď neviete, tak by som sa chcel opýtať, že sa hovorí v súčasnej dobe o tom, že sa vytráca duch Anchorage. A nebol náhodou cieľom toho Anchorage urobiť to, čo robia Spojené štáty americké veľmi často, nejakým spôsobom podviesť Rusko, ale hlavne uvoľniť Trumpovi ruky preto, aby mohol zautočiť na Irán. Teraz to nevyšlo, tak dobre, sa uzavrie nejaká dohoda a znova sa koncentrujeme na Európu. A potom ešte možno tretia otázka. Vy ste spomínali, že futbal je globalistická, že to je ich srdcová záležitosť. Vy ste sa k tomu mohli vyjadriť, že prečo je to ich srdcová záležitosť. Neviem, či aj s tými otváracími ceremoniálmi nie sú spojené nejaké tie rôzne, tak ako bolo s olympijskými hrami. Takže vlastne, že prečo to je ich ako srdcová záležitosť. Tak ďakujem do počutia.
1: Ďakujeme za otázky.
0: Dobrá, skúsme tady Láďu. Láďo, vybereš si něco z těch 3 otázek. Začneme třeba Fulfortem je relevantní zdroj informací.
3: Velmi rychle. Ten zdroj informací neznám podle jména. To, že by globalisté ztráceli sílu, si nemyslím. Všechny procesy probíhají tak, jak je potřeba, ať už je to digitalizace, digitální identita, digitální euro, migrační pakt, válka, která se rozjíždí, procesy chemie, která se do nás sune, špatné jídlo, prostě všechny ty procesy vybíjení dobytka, ničení, likvidace půdy, Green Deal, který se promítá do všech různých oblastí. Takže nevidím žádnou záležitost, kde by to globalistům nevycházelo. Naopak, lidé jsou ukolíbání, věří různým nesmyslům a pohádkám, které vytváří CIA, a v podstatě nikdo se nebouří. Takže podle mě jim to funguje naprosto perfektně, mnohem líp než za covidu nebo po covidu, protože to se lidi bouřili.
0: Tak máš na mysli, že nějaké nesarek QAnony a tak dále,
3: A nechci tady prostě jako říkat, abych se někoho nedotknul, třeba někdo věří různým kemleckým věcem, ale podle mě zrovna tyhle ty věci, které ty si řekla, další vymýšlí CIA proto, aby se lidi uklidnili, aby se nebouřili, aby se nespojili. Co se týče fotbalu, myslím si, že to je úplně

0: Anchorage, ten ano. Spirit of Anchorage. Myslím si, že to je typický pro Spojené státy. Podívejte se na, na to, co řekl Donald Trump, že pro něj mezinárodní právo není závazné, že pro něj je závazný jeho svědomí. Takhle mluví zločinci, když zločinci takhle myslí a mluví, že pro ně není závazné právo. A v podstatě pokaždé, když vyjednával i s Iránem, tak, nebo i s Venezuelou, tak to, co udělal, že vyjednával o míru a napadl je. A co se týče Ruska, vytvořil si nějaký prostor v Anchorage, aby Rusové nedělali nějakou ofenzivu, aby měli dobrý kontakt se Spojenými státy a mezi tím se mohlo vrhnout na Irán, přesně jak to pán říkal, a teď se vrací zpátky do hry na Ukrajině. A o tom mluvil, myslím si, že o tom mluvil, teďko nevím, kdo o tom mluvil, někdo z ruského vedení, nevím, jestli to byl Peskov, Šojgu nebo Lavrov, myslím, že dokonce Lavrov, že jestli náhodou ten Anchorage neměl být podobného typu jako Minské dohody, které v podstatě měly hrát o čas pro Ukrajinu, aby se mohla Ukrajina nazbrojit, tak jak to později přiznala Angela Merkel. Takže já doufám, že jsem odpověděl všechny dotazy. Předávám slovo.
1: Tak, VK, chceš tam ještě něco doplnit, nebo přejdeme našeho posluchače? Asi přejdeme dalšího posluchače, jak tak vypadá. Tak, Helenko, máme nikoho?
2: Ano, máme. Hezký večer, jste ve vysílání.
3: Dobrý večer, Martin do Žiliny. Ja by som sa pána Veka, pozdravím vás všetkých, chcel opýtať na jeho názor alebo na neho nejakú takú poznámku, čo sa týka Monsanta alebo Bayeru, ako, ako vlastne robia svoju politiku GMO potravín a obilovín a výsevou, že vlastne v Amerike svojimi patentami, patentovými právami ovplyvňujú všetkých farmárov dookola a napadajú ich cez svojich právnikov, aby vlastne ich zlikvidovali tým, že na susedných plodinách alebo obilninách, ktoré nie sú napadnuté týmito GMO potravinami, ich zažalujú, že vlastne využívajú potraviny, ktoré sú križené s ich patentovými potravinami. Či vlastne chcem, aby to zaznelo len v eteri, by nebolo možné nejak zažalovať naopak firmu Monsanto, že likviduje všetky biologické, čisté, prírodné potraviny a napáda všetkých pestovateľov, ktorí sa snažia v úvodzovkách košer potravinu dopestovať a tým pádom vlastne doplácajú na to, že likvidujú oni svojimi GMO patentmi všetkých naokolo. Uh-huh. Taký akože názor. Ďakujem.
2: Ďakujeme.
1: Zkusíme teď, pane VK.
4: No, já děkuji za dotaz. No tak Monsanto, samozřejmě to je stará historie, to už dávno není americká firma, to je německá firma. Bayer koupil Monsanto v roce 2007 nebo 2006, koupil tuhletu firmu. A co se týče těch patentových práv, tam šlo o to, že v podstatě ty rostliny, ty plodiny, které se v podstatě, jsou tam včely, mají tam včely, jo. A ty včely přenášejí, když opilovávají plodiny, které jsou šlechtěné a jsou to Monsanto plodiny, tak ty včely na svých tělíčkách přenášejí v podstatě ten pyl i na plodiny sousedních farmářů. A tím přenášejí genetický materiál na ty sousední nemodifikované plodiny. Z těch plodin vyrůstají potom super rostliny, které jsou odolné proti škůdcům, proti všemu. A ti farmáři semena, které z toho vzniknou, protože jsou hybridní, tak mají zachovanou plodnost. Kdežto patentovaná semena mají vypnutou plodnost. To znamená, když si koupíte osivo od společnosti Monsanto, tak vzejde z toho klas. A ten klas je pouze potravinový. Pokud se jedná o obilí, je pouze potravinový. To znamená, ta semínka, která jsou v tom klasu, tak kdybyste je namísto toho, že byste je semleli, udělali z toho mouku a upekli chleba, tak místo toho, kdybyste je dali do pytle, schovali a potom znovu zaseli do pole, tak vám z toho nic nevzejde. Protože geneticky jsou modifikované tak, aby byly neplodné. Ta semena, aby zkrátka nemohla znova sklíčit. To je ochrana patentových práv. Jo, aby prostě si museli zemědělci stále kupovat nové a nové

0: a nové osivo od Monsanta. Je to ochrana průmyslových práv. Tím, že ty včelky to přinesou na sousední plodiny zemědělců a ti zemědělci získají osivo, které tuhle tu rozmnožovací schopnost vypnutou nemají. To znamená, mají super osivo, a které se může používat a ti zemědělci toho využívají, dávají to do pytlu a prodávají to pod cenou ostatním farmářům jako skvělé osivo. Potom z toho vznikly spory, Monsanto je zažalovalo, že tohle to dělat nemůžou a tak dále, že je to způsobené včelami, které opilovaly jejich modifikované plodiny a tak dále, a tak dále. Problém je v tom, že na informační scéně, na americké alternativě z toho trošku takovým tím způsobem, který se někdy objevuje, je, že vznikla taková ta věc, že Monsanto chce zakázat ostatním zemědělcům pěstovat v okolí, aby tam vlastně nemohli nic pěstovat, že oni nebudou moci podnikat, že Monsanto je chce zničit a zlikvidovat. No, to o tom to nebylo samozřejmě. Bylo to o tom, že oni chtěli odškodnění za zneužívání jejich patentových práv. Ti zemědělci na to neměli na zaplacení těch rozsudků a proto došlo k exekuci těch pozemků. A z toho to vzniklo. To znamená, že Monsanto prostě krade pozemky a likviduje farmáře. Podívejte se, modifikované potraviny vznikly za nějakým účelem, vznikly kvůli tomu, že zemědělcům šetří obrovské peníze za chemikálie a za postřiky, za herbicidy, za postřiky prostě proti škůdcům a proti potvorám, které ničí úrodu. Kvůli tomu vznikly modifikované plodiny. No a problém je v tom, že ve chvíli, kdy v podstatě máte firmu, která de facto na tom založí biznis, no a někdo potom si kvůli včelám, které to přenášejí vedle na pole, si to používají zkrátka k nějakému vlastnímu výdělku, tak je zkrátka zažaluje. To je Amerika. No, takže jak se na to dívat? V tom já nevidím vůbec jako nějaký velký problém. Hlavní problém je v tom, že jakmile se rozšíří geneticky modifikované potraviny do potravního řetězce, tak samozřejmě povedou k tomu, o co usilují globalisté. Snížení porodnosti, snížení plodnosti, biologické změny, nikdo to neprozkoumal, nikdo neví, jaké budou projevy ve druhé, ve třetí generaci potomků, dětí, jejichž rodiče a prarodiče jedli geneticky modifikované potraviny. Protože proč? No, protože v geneticky modifikovaných potravinách ty pesticidy na ochranu těch rostlinek jsou geneticky vložené přímo do genového kódu těch rostlinek. To znamená, ty pesticidy jsou geneticky přímo v těch rostlinách. Nejsou na nich nastříkané na povrchu, ale jsou přímo v nich, takže škůdci na ně nelezou. Chápete? A lidé tedy konzumují pesticidy. Monsanto tvrdilo, že obsah těch pesticidů je zdravotně v normě, v limitech a tak dále, tak dále. No, někdo tomu může věřit, někdo nemusí. Každopádně konzumace modifikovaných potravin by měla být identifikována tak, že na těch potravinách bude napsáno, že se jedná o GMO, ale víte, že Evropská unie to zrušila. Že v Evropské unii to bylo zrušeno, už nemusí být potraviny GMO, a teď mě neberte za slovo, je to myslím 3 roky stará záležitost, nebo 4, že už nemusí být v Evropě označováno jako GMO. No, proč? To je naprosto evidentní, jaký sledují zájem. Takže takhle bych na to reagoval, no a pustíme se do dalšího volajícího.
1: Hezký večer, můžete se ptát.
2: Hezký večer všem, tady Dugan, Valašsko. Zdravím vás všichni, děkuji takto všem vám, co jste tam za vaši práci, protože to je neuvěřitelné, jak informace podáváte a víc jsou děsivé, tak jako teďka byl ten případ a tam se jich chci zeptat. Vlastně určitá časť, odporná časť vyvoleného národa práve s náma takto pracuje máva. Vede nás tam, jak pán lékař říká, je nepochybné. Jaká je proti tomu obrana? Já jsem si chtěl tak současně jsem slyšel, že jako odstraní nějaký jako člověk, tam chci bavit jako nabát na nic, ale že oni dokáží nějak vymazat dotyčnou skupinu nebo jedince. Ale že to se nedělo třeba s Němcem, s SS-ákama, že likvidovali zvolený národ a prakticky byli chráněni, dokonce byli nabá jako služebníci. Jo, a protože pokud, myslím si, že výchova všechno, že prostě to už nestihneme snad, jo. A oni to tak ženou, že pokud jim nevyjde a nevychází ta chemická cesta, tak oni mají flak našláplo na tu klidně jadernou výměnu, že nás tady spálí a jestli se měl jsem říct snad něco radikálního, tak asi není pomoci. Takže na to bych si chtěl zeptat, jak tu pán VK nebo jí se vrátá, vidí.
3: Dobrá.
1: Děkujeme.
3: Děkujeme, děkujeme. Hezký večer. Láďo, co na to odpovíš?
4: No tak podívejte, děkuji teda za dotaz. V první řadě je potřeba si uvědomit, že je nějaký žebříček toho, kam se to může vyvinout. To znamená, pokud dojde k jaderné výměně a má být změčená severní hemisféra, což se může stát, tak se samozřejmě tomu dá těžko zabránit. Pakliže nedojde k takovéhle situaci, bude jenom nějaká menší válka, při které vymře třeba nějaká určitá část populace, tak to, co jsem vyhlásil asi před půl rokem, je zachraň se, kdo můžeš. To znamená, co mě osobně se týče, tak už jsem několik měsíců zavřený v podhůří v jižním Srbsku, kde buduju pole, dům a takové věci, abychom mohli přežít, když prostě ta situace bude než ta situace bude horší.
3: A vybrali jsme no a to je taky v severní hemisféře. Já ještě trošku rýpnu, jo.
4: Když bude zničená severní hemisféra, tak samozřejmě můžeme odletět do jižní hemisféry, jo. Ale pakliže to nepůjde tak, že by byla jaderná výměna, ale budou tady probíhat ty procesy jako digitalizace, jako jídlo třeba GMO, který taky mimo jiné je GMO proto, aby globalisté absolutně kontrolovali přísun jídla a prodej jídla, protože ti globalisté, kteří jsou u moci, řekněme, tady je určitá skupina lidí, kteří jsou u moci. A můžeme se na to dívat z různých úhlů pohledu, ale když se omezíme na to, že jsou tady čtyři rodiny chazarských židů, který řídí celý svět, tak je potřeba si uvědomit, že je tady dalších 8 miliard lidí, který každý z nich má nějaký zájem a i mezi těmi bohatými lidmi jsou nějaké boje. Takže nemůžeme říct, že by bylo stoprocentně všechno řízeno jenom několika rodinami. Samozřejmě, že jsou tady některé rodiny, které řídí prakticky skoro všechno, že jsou tady firmy jako Vanguard a Blackstreet, který mají 15% ve všem, ať už v médiích nebo v jakýmkoliv biznisu, že tady je WTO a od 50. let se tady vytvořily mezinárodní zákony pro globalistický obchod. Samozřejmě, že to celé je pyramida moci, ale v té pyramidě moci probíhají taky různé procesy, kde někdo uplatňuje svoje zájmy. Takže my nevíme, jakým způsobem to bude přesně. Pokud bude jaderná výměna, a tak se může stát, že celá planeta schoří. Tomu se neubráníme. Ale pokud budeme mluvit o tom, že máme šanci se ubránit, tak jak říkám, co mě se týče, první, co bych doporučoval lidem, je mít někde místo odloučený mimo město, nejlépe někde na kopci, kde je čistý vzduch, jedna příjezdová cesta, chráněný dostatek vody a nějaká možnost pěstovat jídlo. To je jenom jedna věc. Ale samozřejmě jako společnost, my se musíme bránit jako společnost, jako lidi dohromady, nejenom, že si každý bude hlídat sám pro sebe, aby mohl přežít. A jako společnost samozřejmě se jim musíme postavit. A to musí proběhnout po celém světě. To znamená, lidi musí chápat, co se děje. Je potřeba informovat lidi o tom, co se děje, aby se ta elitářská chátra, která se snaží udržet se u moci a uchovat si svoji moc, tak aby se jim to nepodařilo, protože oni se nás bojí. Nás je hodně, jich je pár. A to je neustálý boj tadyhle o to. Jo. Podívejte se třeba na francouzskou revoluci. Ale co se týče České republiky, tak vezmu to, dneska jsem tady jako předseda politického hnutí, tak to vezmu z té politické stránky. To, co my jsme prosazovali před evropskými volbami i před parlamentními volbami, je vystoupit z Evropské unie, vystoupit z NATO, vystoupit z globalistických organizací, jenom jak je to možné. Vyrvat Českou republiku, a protože nám voláky hodně Slováků, doporučil bych to i Slovákům, vyrvat ty země z toho globalistického řízení, jenom jak je to možné, uzavřít hranice. Protože třeba ten migrační pakt, který už u nás platí od 12. června, povede přesně k tomu, že to bude vypadat jako v Británii, jako v Německu, jako v Holandsku a tak dál. To znamená, to jsou dlouhodobé procesy. A jestli nás nevyhladí válka, jakože si taky myslím, že nás tlačí do války, ale doufám, že to nebude jaderný holokaust, a jestli nás nevyhladí válka, no tak ale pořád tady probíhají ty procesy digitalizace, absolutní kontroly, konce hotovosti, přechod na digitální měnu, přechod na umělý nepodmíněný příjem, aby nás mohli kontrolovat, sledování skrze kamery, satelity, čipy, auta, pruhy na silnicích, které kontrolují pneumatiky, digitální technologie a až přijde 6G síť, tak 6G síť má být už poměrně v podstatě jako inteligenční pole, které bude sledovat neustále všechno, co se v tom poli děje, každého člověka, i když nebude mít zařízení, tak je potřeba se těmhle věcem bránit. A říkám to od roku 2021 ve svých videích, není možný bránit se každý té věci zvlášť ani na té politické úrovni. Není možný předpokládat, že budeme bojovat proti migračnímu paktu a vyhrajeme. Jo? Naše vláda odmítla migrační pakt. To je prostě výkřik do tmy. Není to možný, protože ten migrační pakt je závazný pro Českou republiku. A sice máme teď výjimku, protože jsme přijmuli spoustu Ukrajinců, ale v podstatě to už je naplňování toho migračního paktu, takže nebereme muslimy z Afriky a z Blízkého východu, protože bereme Ukrajince. A jakmile nebudeme brát tolik Ukrajinců, tak nám začnou lifrovat ty lidi z toho Blízkého východu a z Afriky. A když se vezmeme jenom ten migrační pakt, tak proti tomu se nedá bojovat a priori jako proti jedné věci. Nedá se bojovat jenom proti třeba digitalizaci. Prostě jediný, co je možný, je vyskočit, vyrvat Českou republiku z toho globalismu, uzavřít ji a nastavit nějakou změnu systému, nastavit si svoje vlastní pravidla. A doufám, že tohle se stane. Možná se to stane po válce, tak jak jsem to říkal, když jsem psal plán Česká republika na prvním místě v roce 2022, tak jsem říkal, že to je plán na 5 až 10 let a mezi tím si pravděpodobně projdeme na 2 na 3 roky válkou. Ale cílem by mělo být dostat se z těch globalistických agent. A to nejde dělat tak, že bychom rušili třeba teď povolenky, no nebo tak. Prostě nikdy se to neudělá, vždycky se to udělá salámovou metodou, tak teď vám to zastropujeme na 45 euro, nebude to pro domácnosti, bude to jenom pro firmy, ale za rok to zase půjde kousíček dál. S migračním paktem to půjde dál. S těma penězma na Ukrajinu to půjde dál. Ukrajina se bude přijmutá do Evropské unie. Pravděpodobně vstoupí do NATO, takže všechny ty globalistické agendy, ten plán na to, aby tady vzniknul jeden velký stát, který bude řízený jednou velkou vládou, tak ten probíhá. A samozřejmě depopulace probíhá. A to, co my můžeme jediný udělat, je probrat lidi v České republice, vysvětlit jim, co se děje, a jestli to nějakým způsobem pochopí, a myslím si, že ta válka by mohl být takový nějaký spouštěč, že po válce by mohli lidi trochu procitnout, tak potom říct, dobře, ale my chceme, aby Česká republika byla samostatná. A předpokládám, že je docela možný, že tohle se začne dít po světě, proto jsem taky přišel s tím plánem Česká republika na první místě, s tím suverenismem, že začnou ty státy po válce, pravděpodobně, přemýšlet tím způsobem, co jsme udělali špatně, že došlo k válce. A zjistí, byl tady ten globalismus, on tady úplně nefunguje. A musíme to udělat jinak, musíme to rozdělit na malé celky a musíme to řídit na úrovni malých celků. Musíme decentralizovat a nastavit systémy řízení, které nebudou centrální, ale které budou lokální. Musíme přejít k lokálnímu od centrálního. A to si myslím, že jako je jediná reálná šance. Takže na té osobní úrovni vám doporučuji, samozřejmě my jsme mimo Evropskou unii, takže v Srbsku není GMO jídlo, to je zakázaný zákonem a ten stát funguje v zásadě, bych řekl, velmi dobře oproti tomu, jak funguje Evropská unie. Ale doporučil bych chránit sám sebe, svoji rodinu na prvním místě, protože vypadá to, že opravdu ty procesy jdou skoro bych řekl až bez jakýhokoliv odporu a je možný, že se lidi nikdy neproberou, tak je potřeba zachránit aspoň svoji rodinu. Ale na druhou stranu je potřeba taky, aby se lidi dávali dohromady, aby spolu mluvili, aby byli svobodní vysílači, aby psal VK na Aeronetu, aby to lidi četli, poslouchali, aby se vzdělávali, mluvili s dalšíma lidma, protože dokud lidi nebudou vědět, co se děje, tak se nikdy nedají dohromady a vždycky budou ty globalisti vítězit. My potřebujeme, aby lidi věděli, co se děje, aby se dali dohromady, aby z toho vznikla nějaká síla, která nakonec ty ty elity porazí. Podívejte se třeba na Albánii, jo, jak si tam Ivanka Trump s Jaredem Kushnerem teď pořídili ostrov a pláž, 8 kilometrů pláže, jak se celá Albánie postavila, že je prostě vykopou pryč. Stejně se to stalo v Bělehradu, když Jared Kushner chtěl tam stavět z toho armádního vojenského štábu si svůj hotel, tak se lidi dali dohromady, architekti se dali dohromady, dokonce úředníci řekli, že to nepodepíšou, aby on tam stavěl, že se radši nechají vyhodit, a nakonec Kushner taky odešel. Takže určitě se to dá vyhrát, ale je to miska vah. A globalisti v tuhle chvíli mají navrch, mají větší sílu, a to proto, že mají dokonale zvládnutou propagandu a psychologické řízení společnosti skrze média a skrze nastrčený politiky. Takže je potřeba lidem otvírat oči, probouzet je a potom je možný, že se nějakým způsobem ty misky vah otočí, ale je potřeba přidávat na tu naší misku vah těch obyčejných lidí, aby jsme měli větší sílu. A dokud budou lidi spát, jako v Matrixu, tak budou zavřený v těch buňkách a budou jim odsávat energii, ale je potřeba ty lidi probouzet, aby vznikla armáda lidí, který nakonec se postaví tomu globalismu, a je potřeba pojmenovávat přesně a správně a pravdivě a bez strachu to, co se ve společnosti děje.
3: Tak, já myslím, že to perfektně shrnuto, už nemáme tolik času, máme posledních zhruba 5 minut do konce, dáme tady šanci poslednímu posluchači, jestli nám Helenko někdo volá.
1: Poslední posluchač to vzdal a zavěsil. V tuto chvíli tedy nemáme žádného posluchače.
3: Nemáme, tak nám prosím už nevolejte. A to byl tady předchozí poslední posluchač. Dáme ještě slovo na závěrečné zhodnocení panu VK. VK, myslíš, že bys k tomu ještě chtěl něco doplnit v rámci toho, jak se networkovat a síťovat se v podstatě nějakým způsobem na nějakých sjednocujících platformách, jako je třeba svobodný vysílač Ironet, Láďa s jeho plánem Čero na prvním místě a tak dále. Prostě nějakým způsobem kooperovat, koordinovat tu alternativní scénu. To je vlastně hlavní achilovou patou naší strany. Pořád to opakujeme dohromady, myslím, ne tedy v rámci politiky, protože politika je falešná záležitost, to nejnižší stupeň řízení, ale myslím na té zpravodajské alternativě.
0: Ano, aby se lidé mohli organizovat, musí mít nějaké společné téma, nějaký leitmotiv. Podívejte se třeba na organizaci Milion chvilek. Oni nemají problém svést a zorganizovat na letenskou pláň 250 000 lidí. Ano, můžeme diskutovat o tom, jestli to bylo jenom 200 tisíc, nebo 230 tisíc, nebo 250, nebo 195 a podobně, ale zkrátka oni to dokážou v podstatě svolat kdykoliv. Kdykoliv. To není tak, že jednou se zadaří super, ale příště jim přijde jenom 5 000 lidí. Ne. Proč? Co oni mají společného? No, oni mají svůj leitmotiv a ten leitmotiv se jmenuje Antibabiš. Antibabiš je spojovací leitmotiv pro zhruba 1 000 000 lidí v České republice. Dokáže, protože hodně lidí nepřijede na demonstrace, ale ten leitmotiv sdílí doma. Doma. To znamená, těch lidí je hodně. Konec konců důkaz máte na výsledku posledních parlamentních voleb tam u vás. Sice Fiala prohrál volby, to je pravda, ta jeho pětikoalice prohrála, ale v absolutních číslech oni dostali víc hlasů než v roce 2021 u voleb. Oni přibrali hlasy. To je neuvěřitelné. Proč? No, protože oni mají svůj leitmotiv, oni mají Antibabiš. Sice to nestačilo, těch lidí, kteří chtěli změnu a kteří nebyli spokojeni s tou mafiánskou vládou Petra Fialy, tak samozřejmě změnili dresy a volili hnutí ANO. Ale pravda je taková, že kdokoliv se chce organizovat, musí mít nějaký spojovací leitmotiv. A tady narážíme na obrovský problém, že lidí, kteří chtějí vystoupit z Evropské unie, v České republice je opravdu málo. A lidi, kteří chtějí opravdu poctivě vystoupit ze Severoatlantické aliance, je možná ještě méně. A teď se můžeme bavit o tom, jestli čeho je víc, čeho je méně podpora ve společnosti, ale tenhle ten spojovací mechanismus nefunguje. Ale existuje jedna věc, která by se měla v následujících měsících a letech uchopit k vytvoření obrovského bloku lidí, které by bylo možné dostat do ulic. Oni to chystají. Evropská unie chce zavést a plánují to, mají to v plánu, chtějí zavést takzvanou komerční daň z nemovitosti. Komerční daň, jako ve Spojených státech, jako v New Yorku, ve státu New York, jako v některých dalších amerických státech, to znamená, platily by se obrovské částky z nemovitosti. Komerční, ne to symbolické, co se platí dneska, že máte nemovitost za 10 milionů a od městského nebo místního úřadu vám přijde složenka na zaplacení 750 korun, nebo 520 korun na zaplacení daně z nemovitosti. Ne, tady mluvíme o takzvaném komerčním zdanění procentem z prodejní ceny, tržní ceny nemovitosti. Například ve státě New York se platí 8%. Proto ve Spojených státech, třeba ve státě New York, skoro nenajdete soukromé vlastnictví domů u jiných lidí, než jsou právníci, soukromí lékaři a bohatí lidé. Protože nikdo jiný se nedokáže dovolit ty vysoké daně z nemovitosti ve státě New York platit. A to chápete, když máte nemovitost a máte, vezměte si, že byste měli nemovitost, která by měla odhadní hodnotu, dejme tomu 10 milionů korun, nějaký barák s nějakým pěkným pozemkem někde v prostoru středních Čech, říkám příklad, měli byste to za 10 milionů a pokud by se platila nějaká 4%, jsou takový ty nástřely v Evropské unii. Jo, 4%, tak by to bylo 400 tisíc platit na daně každý rok za nemovitost. No tak pokud vyděláváte velký peníze, tak byste to zaplatili, ale představte si, že jste důchodci a v té nemovitosti bydlíte jako důchodci. Co by to znamenalo? Museli byste to řešit, jako se to řeší ve Spojených státech. Je to takzvaná reverzní hypotéka. Vy byste v podstatě ten barák prodali bance a ona by vám do konce života platila peníze. Takzvaná reverzní hypotéka. A ve chvíli, kdy sionistický nepřítel se pokusí z Bruselu sáhnout lidem na nemovitosti, to bude leitmotiv. To bude obrovský leitmotiv, schrnout lidi do ulic a změnit volební procesy, změnit výsledek voleb a hned poté změnit politický systém a režim v republice. Problémem totiž není změna vlády, ale změna politického systému, která musí proběhnout. Veškerá moc musí být vrácena do rukou lidu. Není možné změnit jenom politické partaje, je třeba změnit politický systém. O tom jsem naprosto přesvědčen. Musí dojít k návratu něčeho, co bychom nazvali obrozenou národní frontou. To znamená, aby ne politické strany, aby jednotliví lidé zastupovali zájmy ze svých obcí. Lidé, kteří mají důvěru lidí ve svých obcích, ve svých druhých kruzích, to znamená kruh životního prostoru. V dané obci, v daném prostoru je nějaký člověk, který má důvěru lidí v dané čtvrti. Městské čtvrti má důvěru. Na dané vesnici, na dané obci, která má 2000 obyvatel, je tam člověk, který má důvěru těch lidí, tak ten půjde do Národního shromáždění, ten tam bude zastupovat jejich zájmy za jejich očíslovaný okrsek. Žádné politické strany, ale Národní fronta. Jedině tak. Ne ta, která byla pokřivená komunistickou stranou, že oni to udělali jako fejkově, že udělali Národní shromáždění, ale veškerou moc v Československu nedržel lid, ale samozřejmě strana. Takže tak ne, samozřejmě. Ale změna politického systému tak, aby skutečně národ si řídil své věci, aby lidé nedovolovali převádět práva a správu nad svým vlastním národem do rukou partajních sekretariátů, které všechny nakonec jsou zkorumpovatelné. Úplně všechny. Protože buď je zkorumpují tak, že jim nabídnou peníze, anebo jim pohrozí, že je zlikvidují a zničí. To je realita. Globální nepřítel používá tyhle ty dvě metody. Buď si je koupí, anebo je zničí. Konec konců viděli jste, jak dopadl Jörg Haider. Toho si koupit nemohli, tak ho zničili, tak ho zlikvidovali. Zabili ho v autě, odpálili mu za jízdy brzdy. To je realita. Takhle to funguje. Pokud víme, proti komu stojíme, proti globálnímu nepříteli, musíme očekávat, že je připravený nás zlikvidovat a zničit. A pokud chceme národ zachránit, musíme změnit režim. Ne jenom vyměnit politické partaje. To totiž nestačí. Takže takhle bych to uzavřel. Loučím se teda s tebou, Vítku, s tebou, Helenko, a samozřejmě s tebou, Láďo, díky, že jsi našel čas a že jsi přispěl svými názory skutečně podnětnými. Určitě se to lidem opět líbilo, takže doufám, že i v budoucnu takhle to znovu zopakujeme. A já doufám, že se to líbilo všem našim posluchačům a samozřejmě čtenářům Aeronetu. A pokud si najdete čas, tak příští týden, tedy už o prázdninách, že jo, po 19.45 v pátek se opět vrátíme a opět probereme aktuální témata z domova i ze světa, takže si užijte samozřejmě víkend, samozřejmě nastávající dovolené a všechny ty prázdniny, no a pro tuto chvíli vám přeji krásnou dobrou noc.
3: Dáme slovo ještě Láďovi Vrabelovi, aby se rozloučil. Ráďo, Láďo?
4: Tak děkuju VK za pozvání, děkuju za diskuzi. Děkuju Vítku tobě za pozvání, i Helence a celému svobodnému vysílači. Děkuju za vaši práci. Co mě se týče, tak bych vám chtěl říct ještě jednu věc na závěr, a to je, že my jsme začali asi před 2 měsíci dělat zprávy. To, o čem jsem mluvil od roku 2021, že na české scéně chybí každý den dělat zprávy, které nebudou propaganda globalistů, takže pokud byste měli zájem se na ně podívat, tak je vysíláme každý den, kromě neděle, protože v neděli mám pravidelné nedělní vysílání už 4 roky, tak je děláme každý den od 9 hodin, najdete je na mém facebookovém profilu nebo na YouTube. A to je asi všecko, co jsem vám chtěl říct, protože zbytek vám řeknu ve zprávách, protože tam každý den mluvíme a komentujeme tyhle ty věci a těším se někdy příště, až se potkáme, buď to tady nebo někde jinde. To, co bych si přál, abychom se víc potkávali, abychom se víc dávali dohromady, abychom víc spolupracovali, protože myslím, že to je potřeba, aby opravdoví lidi, kterým jde o to, aby se nám žilo dobře, aby se dávali dohromady. Takže to je za mě všechno a moc děkuju.
3: To je velmi podstatné, takže zkuste najděte plán ČR na prvním místě, tam budete mít všechny náležitosti, které vás povedou přímo na tu stránku, kde budete moci právě poslouchat zprávy každý den. To je velmi dobrý počin, já si myslím, že by to mohlo slavit a už dokonce i slaví, myslím, úspěch, protože si říká 2 měsíce, že provozujete, takže to je skvělé. Nicméně já se tady taky loučím s tebou, VK, mě se moc hezky, i s tebou, Helenko, děkuji moc za vysílání a hlavně s tebou, Láďo, díky, že jsi přijal naše pozvání a určitě se budeme těšit někdy příště, až se popovídáme a zhodnotíme nějaká aktuální témata, která přijdou právě v tom čase. Takže ode mě je to všechno, mějte se všichni moc hezky. Děkujeme vám, milí posluchači, že nám voláte, píšete a budeme rádi, když nás budete sdílet na i vaše platformy, na vaše sociální média s kanálu Odyssey, kam za chvilku pořád nahraju. Láďo, píšte technická poznámka na závěr, pošlu ti link, já tam vyšmikám všechna ta hluchá místa, respektive bylo jedno hluché místo, jak jsme se zkoušeli navázat spojení, takže to bude všechno v jednom hutném materiálu. Takže to je všechno ode mě, mějte všichni moc hezky, dobrý večer a případně dobrou noc.
1: Já se samozřejmě také loučím, děkuji tobě VK, tobě Vítku i tobě Láďo za zajímavé informace a vám, vážení posluchači, přeji hezký zbytek večera se svobodným vysílačem, kde za malou chvíli začíná pravidelné oblíbené týdenní kalendárium věnované nedožitým 78. narozeninám anglického písničkáře Nicka Drakea. Po něm bude připravena další spousta populárních pořadů. Přeji vám proto především příjemný poslech, hezký večer se svobodným vysílačem, krásné dny a naslyšenou.
5: Posloucháte Svobodný vysílač. CS. Projekt internetového svobodného rádia.
6: Sepojujeme. Vážení posluchači, vítejte u kalendária číslo 165, věnovaného nedožitým 78. narozeninám britského písničkáře Nicka Drakea. Od mikrofonu zdraví Michal Kyselka a ještě dodávám, že tento pořad byl před lety natočen pro ČRO3, tedy stanici Vltava.
7: Dnes večer se budeme věnovat profilu hudebníka, který nerozčeřil vody populární hudby jako Hendrix, Elvis, Beatles nebo Pink Floyd. Vlastně Pink Floyd ve své historii chovají podobný osud Syda Barretta, osud se šťastnějším koncem. Náš hrdina však ovlivnil nejméně tolik muzikantů, co Barrett. Jmenoval se Nick Drake.

Lidská omnipotentní, někdy až iracionální vůle a motivace žít. Prý důležitý je život, nikoli dílo. Ale Nick Drake jakoby žil právě proto, abychom se dnes zaposlouchali do jeho písniček a potěšili duši poezí umělce, jenž nás za oplátku zavede do sfér, kde není prostoru ni času.

Nick Drake byl minstrel možná ne v tom pravém slova smyslu. Skládal totiž písně, aby je nahrál, nikoli interpretoval. Ne, že by postrádal charisma, naopak. Byl však klasickým den ode dne hlubším introvertem a proto pro něj pódium bylo gilotínou. Jen několika málo náhodným příznivcům folkové hudby se dostalo té pocty, že na vlastní oči zažili tohoto básníka s kytarou, jak se před nimi škvaří ve vlastní šťávě a nejradši by takzvaně vylít z kůže. Jeho písně však plynuly jako nektar, jako třeba The Road.

Nick Drake se narodil 19. června roku 1948 na Barmě, necelého půl roku po vyhlášení nezávislosti. Ostrov byl předtím lukrativní i exotickou britskou kolonií, zbožňovanou Kiplingem, nenáviděnou Orwellem. Otec úspěšně podnikal pro Burma Bombay Trading Corporation, avšak za 3 roky se Nick, jeho starší sestra Gabriela a manželé Drakeovi po 10 letech vracejí zpět do Anglie, severního Birminghamu. Za rok na to 4letý Nicholas skládá svou první kompozici nazvanou Malý kovboj. Ve škole se pak stává vůdčí osobností. Je hlavním pěvcem kostelního dětského sboru. Byl oblíben, účes ve stylu Beatles a jeho obličej vždy zářil úsměvem. Miloval klasiku i rock'n'roll, pivo a cigarety a školu bral s rezervou. Přesto výborně prospíval a stal se dokonce favoritem atletů a co víc, vedl místní rugbyový tým. V 16 letech je Nick Drake ve svém nukleárním pozitivismu nenepodobný Mirku Dušínovi.

Takto ilustruje Drake život a lásku k vážné hudbě. Jeho instrumentální hudba je až na jednu výjimku plná slunce a vůní. Přesně naopak je tomu u písniček, kde pouze jedna jediná není smutná a jmenuje se Hazy Jane, zasněná Jane. Proč je tomu tak, se brzy dozvíme.

V roce 65., tedy minulého století, začíná svět propadat vášni, kterou umí roznítit zvuk elektrické kytary. Mladý Nick zakládá školní kapelu, ve které hraje na klavír, saxofon, klarinet a později i zpívá. S kamarády o víkendech dojíždí do Londýna, kde ve čtvrti Soho v legendárním Flamingo klubu pak hltají tehdy ještě bujaré Moody Blues, Spencer Davis Group nebo Steve'a Winwooda. Zároveň se projíždí Německem, Belgií a hlavně Francií, kde později tráví své nečetné šťastné týdny a má možnost se seznámit s novou hudební formou, pařížským beatnickým šansónem. Jeden takový Le Refrain Magnifique pak slyšíme v písničce I was made to love magic, byl jsem zrozen, bych miloval divy, kde jedinkrát zazní cosi jako výtka lidstvu, které nevěří, že život je zázrak.

0: jak se jednou Nick chopí kytary. Už ji nepustí. Je stále ještě napůl chlapcem, prost narkotik i depresí, pln naivity a ambicí. První písně jsou napsány a první koncert se blíží. Nick nenávidí svá veřejná představení z hlouby duše. Ale naštěstí v Hledišti sedí člen tehdy již populárních popfolkařů Fairport Convention. Hudba se mu velice líbí. A proto se zmíní svému producentu Joe Boydovi, který s Drakem ihned uzavírá smlouvu. Píše se rok 1968. Nick se ocitá ve studiu vybaveném technikou i doprovodnými hudebníky prvního kalibru a pomalu odhaluje svou pravou tvář temného lyrika v písni When the day is done.
1: Když den je u konce a slunce se změní v sen, noc přichází studená. A ti, co ji přežijí, čeká malá odplata, poznání, že život není ze zlata.

0: Drakeova první deska se jmenuje Five Leaves Left, zbývá pět lístků, což byl slogan na obalech pro cigaretové papírky. Ony barokní smyčce zde aranžuje Nickův kamarád Robert Kirby, jenž své umění uplatní nejen ve folku, ale později spolupracuje i s rockery typu Davida Bowieho nebo Marka Bolana a jeho T-Rex, ale zpět do světa rodící se mlhy v hlavě Nicka Drakea. Poslechneme si písničku s příběhem. Mladík bydlí na půdě. Láká bohatou holku, aby se šla podívat do jeho rezidence a slibuje jí, že bude překvapena, jak to tam má nahoře útulné.
1: Uvidíš, že půdy jsou mnohem hezčí, než si myslíš.

Píše se rok 70. Nick Drake se začíná uzavírat. Na výletech Francií se svou kamarádkou, která nikdy nenašla odvahu sdělit mu své pocity, nachází přírodní i chemické léky duše. Druhá deska přesto působí dojmem nejcelistvějším. Ale právě tehdy si ony zlé kurtizány, paranoia a schizofrenie dobrušují drápky. Nic netušící Drake s pomocí Johna Cale'a z Velvet Underground dokončuje úžasné dílo, desku nazvanou slangově Brighter Lighter, později lépe. Odtud je také píseň, v níž se Nick vzdává osudu.

Druhá deska Nicka Drakea se ubírá různými směry a v jedné písni se dokonce ocitáme uprostřed nočního města. Ale písničkář nás zavčas varuje, že městská hvězda daleko nedosvítí.

Nikova hvězda začíná slábnout. Poslední album Pink Moon, Růžový měsíc, již nahrává sám s klavírem nebo s kytarou. Přibližně v té době za podobných podmínek sedí někde poblíž ve studiu se svěšenou hlavou Syd Barrett, zakladatel Pink Floyd, a snaží se zvěčnit podivně krásné popěvky zpoza clony šílenství. Ale nakonec se to oběma podaří. Drake 2 roky na to podléhá depresi a omylem se předávkuje triptizolem, aby tak následoval Jimiho Hendrixe, Kurta Cobaina a všechny, co takto předčasně odejdou do sfér, kde není prostoru ani času. Nick Drake je dnes populární nejen mezi hudebníky. Firma Volkswagen si dokonce vybrala jeho titulní písničku z posledního alba, aby nám v líbivé reklamě na barevné obrazovce přiblížila skrze houpající se růžový měsíc nad luxusním lidovým vozem jednoho smutného romantika.

Vím, že tě miluji, vím, že tě zřím, je mi to jedno, sebe nevidím.

0: Kalendárium 165. končí. Od mikrofonu se loučí Michal Kyselka.
1: Niku, prý tě nazývali Van Goghem hudby.
2: Ale to snad ne.

0: přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS. Přepojujeme na jiné studio svobodného vysílače CS.
1: Skvělá volba. Naladili jste se na vlny svobodného vysílače CS. Rádia, které vás spojuje na cestě za poznáním.
2: Za prezidenta Reagana. Taková krásná věc, která se pak opakovaně používala. Takže, sice se s Iránem v konfliktu kvůli těm zajatým rukojmi, no ale kupujete od Iránu heroin. Převážíte ho do Spojených států. Policie kontroluje distribuci těch drog. A z toho, co se vydělá, se zaplatí kontras v Nikaragui a v Jižní Americe. Pak to vyšetřuje kongresový výbor, zjistí, že tam nějaký plukovník Norton, který vezme všechnu vinu na sebe, takže prezident Reagan je kompletně z obliga, nic se neděje, je to v pohodě. A vy si pak položíte další otázku. Vyjádření šéfa sboru náčelníků amerického generálního štábu o roli největší vojenské základny Američanů v Evropě, v Kosově. S Afganistanem a Talibanem veleme válku, ale dostáváme od nich drogy, které se transportují do Kosova a tam se distribuují na směr Evropská unie a směr Spojené státy a z prodeje drog ve Spojených státech se financují operace, které neschválí kongresové výbory pro kontrolu tajných služeb. Jestli je ta podobnost náhodná, nevím, ale probíhalo to normálně. Pak tady máte další otázky, kdy dneska prezident Trump prohlásí, že bojujeme proti Venezuele, protože je to drogovým králem, ale zároveň se dozvíte, že nejvyšším vývozcem je Kolumbie a s kolumbickým představiteli se představitelé Spojených států setkávají a v přátelské atmosféře diskutují. A pak se dozvíte, že vlastně obchod s drogami slouží na financování těch věcí, které oficiálně národní orgány parlamentu, senátu, kongresu neschvalují, zavírají nad nimi oči. Ale vy ty peníze potřebujete, takže z toho zaplatíte barevné revoluce, z toho zaplatíte všechno ostatní a dokonce řeknete, no jo, to sereš a jo, nadáš se, že jo. Ale vy si musíte uvědomit jednu klíčovou otázku. Jestliže tahle ta společnost je založena na penězích a za vším hledej peníze a biznis, pak musíte sledovat toky peněz, toky informací a podobně. No a vy pak se začnete klást otázku, kurňa, když peníze, tak to je jenom ten americký kongres, nebo taky někde jinde a jsou nějaké jiné toky peněz a podobně. A najednou si položíte takovou drobnou otázku. Jak je možné, že ty čínské firmy soukromé tak expandují? Kurňa, čím to je? No a pak zjistíte zvláštní věc. Státní suverénní fondy Čínské lidové republiky, jejich 11, vznikaly z přebytku zahraniční obchodní bilance, přebytkového rozpočtu a tak dále. Roky. Ale použití těch peněz je přímo řízeno ústředním výborem komunistické strany Číny a slouží na podporu expanze soukromých čínských firm. Například Huawei při prosazování 5G.
3: Ano, to jsme zažívali vy z kauzy. Vy jsi dokonce účast, to je ta kauza s odposlechy Angely Merkel, Obama. To úplně jsme zapomněli, no to bylo v mainstreamu tyhle věci.
2: No a pak je tady další otázka, že takové fondy má taky Norsko. Takže klidně přišel norský ministerský předseda a prohlásil, no tak když nevemete těch 140 miliard z těch zmrašených ruských rezerv, no tak Norsko dá těch 140 miliard. Odkud? No z toho norského státního fondu, který sice slouží na peníze pro norské důchodce, ale protože ta Ukrajina je důležitější, tak proč bychom ji tam nepoužili, kdyby bylo třeba. Ale máte taky státní suverénní fondy, které jsou ve vlastnictví arabských zemí, jako je Saudská Arabie, Katar a podobně. No a pak si začnete vlastně klást otázku, kurňa, a jak je to vlastně s těmi finančními toky ve světě? No, na jednu stranu máte zvláštní věci. Americký Pentagon si objedná speciálně lodě budoucnosti, Zubalt. Má se postavit 6 lodí, celý projekt stojí 63 miliard. Postaví se 2 lodě. No, jedna z nich vyplává na moře a pak se porouchají všechna stroje, takže musí být dotažena do přístavu. A najednou se zjistí, že je to neopravitelné. Ale již další tři lodě jsou ve výstavbě. Pak vytvoříte F-35, skvělý, nejlepší letecký stroj na planetě, má jenom drobnou chybu krásy. Když má nálož raket a bomb uloženou ve trupu, pak je to skutečně stealth. Ovšem, to množství zbraní je malé. Když opět ty zbraně jsou v podvěsech, pod křídly a pod trupem, pak stealth nefunguje a ten bombardér je krásně viditelný. No tak vznikla otázka, jak to zmodernizovat. Dalo se na to více jak 3,5 miliardy a pořád ta modernizace není. A pak se dozvíte, že mohutná raketonosná flotila amerických ponorek, které používá rakety Minuteman 3, které mají drobných 50 let, a má být nahrazena novými ponorkami a raketami Sentinel. Bohužel ten sklus je tam minimálně 3 až 5 let. No a pak se podíváte na mohutné diskuze o síle NATO. Pan Rutte prohlásí, že NATO je 25krát silnější než ruská armáda.
3: Pak blízký prohlásí, kamarád našeho premiéra, jo, nového, staronového premiéra.
2: No ale vy si vzpomeníte na kontrolní zprávy, nejenom za německý Bundeswehr, ale i armády NATO, a najednou máte takový podivný obraz. Německá armáda má mít 170 tanků Leopard. 70 odevzdali do Finska, do Litvy na tu obrněnou brigádu. Ale z těch zbylých 100 tanků je funkčních 30. Ostatní jsou jaksi nepoužitelné. Totéž se týká obrněných strojů Marder, kdy při cvičení vám dvě třetiny zmrzly. No a pak se podíváte na Luftwaffe, tedy německé Bundeswehr, letecké síly, a zjistíte, že je funkční třetina letadel. No a pak přijde poslední šok. NATO ročně vynakládá 330 až 350 miliard na výzbroj, vojáky, cvičení a podobně. A funguje jenom třetina. Ruský rozpočet je zhruba 150 miliard a mají hypersonické rakety Burevestnik, Poseidon, Avantgarde, Sarmat a všechno ostatní. A kurně, jak to udělali z těch 150 miliard, když 350 miliard nám nestačí? No a pak se podíváte na bojeschopnost té vychovávané evropské armády, tak najednou zjistíte, že vy ani nesložíte 200 tisíc vojáků, tak jak tam chce na to poslat 800 tisíc vojáků? Nebo to bude 800 tisíc Ukrajinců, které budou bojovat místo jednotek NATO ve válce s Ruskem? Protože jedině oni jsou vycvičeni na dronovou válku. No a pak k tomu přistupuje poslední závěrečná, velice varovná teze. Dlouhá léta Pentagon a DARPA vyvíjeli použití umělé inteligencie u zbraňových systémů, ale vždy platila zásadní směrnice, že posledné červené tlačítko musí stisknout člověk. Poslední dva roky tahleta směrnice už neplatí. Čili vyvíjíte autonomní systémy zbraní, řízené do umělou inteligencí, kdy už klíčem není poslední tlačítko člověka, ale teď se podržte.
3: To je naprosto šílen, ale nedivil bych se, když prezident Biden měl elektronické péro, který podepisoval, bych se nedivil ani tlačítky, ale záměrně, abych jenom připodobnil.
2: Cílem je ekonomičnost války, zničení nepřítele. Čili ta umělá inteligence optimálně zvolí druh zbraňového systému na zničení nepřítele při minimálních nákladech. Samozřejmě můžete mít například ruský robotický systém řízené umělou inteligencí, který se nazývá Terminátor. Je to pasový podvozek, na kterém je 8 druhů zbraňových systémů. Optimálně se vodí podle toho, jaký druh nepřítele, aby byl zničen s minimálními náklady. Skvěle. Pak máte obrázky, jak Čína zahájí masovou výrobu humanoidních vojáků robotických na pásu. Jsou řízený dronovým systémem, to znamená, dneska máte například stíhačky, které vypustí skupinu dronů, které řídí umělá inteligence a volí optimální směřování jednotlivých dronů, jednotlivé výzbroje, cílu a tak dále na optimální zničení nepřítele za minimálních ekonomických nákladů. Čili i tam se promítá otázka peníze, zisk, efektivnost. Nebudeme mluvit o konkurenceschopnosti, samozřejmě. No a tím se dostáváme k poslední klíčové otázce. Co vedlo k tomu, že Američané prohráli válku nejenom proto, že Severní Vietnam nakonec dokázal porazit spolupráci s Vietkongem americkou armádu, ale především to, že americká veřejnost kapitulovala nad obrazy amerických mrtvol, amerických vojáků v černých měších dodávaných do Spojených států. To vytvořilo nepřiměřenou situaci v americké veřejnosti a ta požadovala kapitulaci. Od té doby Pentagon nedovoluje reportérům, aby sledovali americké ztráty, A taktéž i všechny filmy, u kterých dovolí, aby se angažoval Pentagon, nikdy nesmí ukazovat americké ztráty. A právě proto to bude velice výhodné, protože vy pak budete ukazovat robotické vojáky, a protože to nejsou Američané, to jsou jenom robotičtí vojáci, kteří padnou v té válce, takže je to společensky přijatelné, je to skvělé, a tím totiž psychologicky snižujete prach k válce, k odporu proti válce, který potlačujete tímhle tím způsobem. A my nemluvíme o science fiction, my mluvíme o už existující realitě. No a samozřejmě můžete jít ještě dál, kdy například jeho Korejci chtěli, aby robot nabyl vědomí, tak vybavili roboty senzory na vnější prostředí, vnitřní prostředí a tak dále. Bohužel vědomí se nedostavilo, ale na druhé straně spolu s Číňany vyvinuli roboty, kteří mají umělou kůži, nemají mechanické převody, mají hydraulické převody, kteří se usmívají, mají mimikové tváři, můžou sloužit všechno možné. No a teď přijdou takový hrdinští zástanci umělé inteligence jako Altman a další a prohlásí, no to bude skvělé, budete mít doma pomocnici v domácnosti, která bude humanoidním robotem, no bude vám podávat nádoby, když dodáváte do myčky nádoby, nebo vám podá kabát a popřeje vám hezký den, když půjdete do práce a podobně. A vy si jenom díváte na tohleto všechno a začnete si říkat, pro Boha, vždyť přece hlavní postulát umělé inteligence, která se začala vyvíjet, a teď se podržte před 40 lety, tak bylo, abychom zefektivnili a zlogičtili lidskou společnost a odstranili tovary, služby a činnosti, které jsou zbytečné. Plýtvají energii, lidskou prací, surovinami, materiálem, vším ostatním. A najednou se dovíte, že výsledkem vývoje umělé inteligence má být domácní pomocník v domácnosti, který bude místo vás uklízet, umývat nádoby a popřát vám dobrou noc. Což vás nevyhnutně povede k jedné zajímavé otázce. Vlastně není umělá inteligence zrcadlový obraz našeho vlastního alter ego? Neukazuje nelogičnost a stupiditu dnešní civilizace v plném rozsahu? A najednou tvůrci algoritmu se diví, že umělá inteligence lže, podvádí a podobně. Ne, jelikož předpokládáme, že umělá inteligence přečetla všechny knihy, které byly napsány, má všechny informace o chování společnosti, které má k dispozici. Co je základem dnešní společnosti? Pravda? Láska? Humanita? Alebo lež? Podvádění? Vytváření klamného obrazu reality, která ve skutečnosti neexistuje. Ale ta umělá inteligence to vidí, čili bude se logicky chovat tak, jako vidí v těch zprávách, datách. A proto já říkám kacířskou myšlenku. Proč neuspěje umělá inteligence? Opakuji, neuspěje. Protože jsou tam dva chybné východní body. Poprvé, bude mít dostupnost všech databází informací a všeho. Ale my přece ty informace ideologicky transformujeme. Není se odrazem reálného světa, ale světa, který my chceme, aby byl. Ne toho, který je reálný. Pak je tady druhá otázka, na kterou se málo kdo zamýšlí. Temná data. Data, která nemáte. A jelikož nevíte, jestli ty data náhodou nejsou klíčová, tak všechny vaše modelová rozhodnutí a všechny algoritmické systémy budou viset v prázdnu, protože nechápou roli temných dat. No a pak je tady třetí otázka. Některé rozumné kruhy začínají vyvíjet nevědomou umělou inteligenci. Opakuji, nevědomou. Uvědomujeme si limity, že jelikož my neznáme vlastní vědomí o fungování o podstatu, tak nemůžeme tohleto transformovat taky do robotických systémů. To nesouvisí s tím, jestli se za umělá inteligence sama učí. Protože my zatím o vědomí víme jenom některé aspekty. Například. Uhlíkové nanotubuly ve vašich jednotlivých neuronových sítích a transplantace vaší neuroplastické mapy umožňuje ve změnovém stavu vědomí napojení na morfické pole vesmíru. Najednou Rupert Sheldrake je rehabilitován, jeho teorie morfického pole se začíná akceptovat a najednou všichni zjišťují, že existuje něco jako vesmírná inteligence. Druhá věc, která tady je. Stále více si uvědomujeme, že mnohé aspekty lidského mozku, šestý smysl, intuice a tak dále, jak si nefungují v stavu umělé inteligence. My nevíme totiž, jak vznikají, jak fungují. Teď máte nejnověji objevený nový systém vašeho vědomí. Viděl jste ten dálkový hmatový systém? Kdy například podle posledního výzkumu japonských vědců a i Caltechu ve Spojených státech, jestliže například do písku nebo do půdy zakopete nějaké předměty a přecházíte rukou nad těmi předměty, Vy vidíte, jaké předměty jsou zakopány v té zemi nebo v tom písku. Takzvaný dálkový hmat. A teď máte další kacířské výzkumy, které říkají, že nemáme 5 smyslů, máme 21 smyslů, jenom jsou vypnutý. A nechápeme, proč jsou vypnutý. A nechápeme, proč například funguje 3D informací podle vašeho emočně logického kódu, který odráží civilizaci a její předpoklady. A my dnes tvrdíme, super, většina neurologů, my mozek využíváme na 18-20%. Kurňa, už jste viděli, jak je využitý mozek na 100%? Ale vy klidně řeknete, že mozek využíváme na 18-20%. Další věc. Vůbec nevíme, jak funguje systém, že mozek není soustava procesorů, jak si představují například u Zuckerberga. Ale je to úplně jiná kvantitativní rovina. No a najednou teď zjistujete nejnovější výzkumy Mayo Clinic nebo Stanfordu, kdy o funkčnosti vašeho organismu rozhodují informační signatury, které jsou na jednotlivých buňkách vašeho těla, které váš organismus přečte a které vytvářejí dynamickou rovnováhu informačního algoritmu. Šílená věc. Ale najednou zjišťujeme, že základem toho všeho jsou informace. Buď pronikají, jsou nedeformované a váš organismus funguje skvěle, nebo jsou deformovány například superupravenými potravinami, elektromagnetickým smogem, chemickým smogem a podobně. A pak jsou ty informace deformované, váš organismus nefunguje, dostanete rakovinu, dostanete všechno možné. A všimněte si jednu zvláštnost. Rozplýváme se nad výzkumem umělé inteligence, budeme tady drýstat do všeobecné umělé inteligenci, která bude inteligentnější než celé lidstvo, ale zároveň děláme technologie, které vedou k zhloupnutí lidstva. Doslova k debilizaci dalších a dalších populací. Jedna malá ukázka. Když čtete knížku, váš mozek vytváří abstraktní obrazy, které vyplývají z obsahu té knížky, kombinuje jejich obsah a vytváří nesmírně složité struktury vědomí. Ale když čtete elektronickou knížku Kindle, nic takového nevzniká. Když píšete rukou, vzniká nejenom jemná motorika, ale vzniká nesmírně složitá architektura vašich abstraktních úvah o vědomí, chápaní světa, reality a všeho ostatního. A proč si myslíte, že děti Zuckerberga, Maska a ostatních mají zakázáno používat elektronické knížky, musou číst normální knihy, musou psát poznámky rukama, nesmí používat tablet a podobně. Jenom proto, aby se odlišili. Čili klíčová otázka umělé inteligence dnes zní, je to naše alter ego, ale které v tom zrcadle ukázalo všechny debility dnešní společnosti, dnešního přístupu ke člověku, dnešního nedokonalého vědomí o člověku. A právě ta umělá inteligence by mohla být nesmírně zajímavým pomocníkem a spolupracujícím faktorem, kdybychom si uvědomili, že my neznáme sami sebe. A jestliže teď vezmete jenom objevy posledních 10 let v medicíně, najednou zjišťujete, že všechny trvale platné postuláty vyučované na lékařských fakultách jsou překonány úplně jinými komplexními pohledy na fungování lidského organismu, vztah k prostředí, k přírodě a podobně. Uvedu jediný příklad. Co vám říká japonská lesní medicína. Medicína, která ukazuje, že když se procházíte po lese, najednou funkčnost vašeho imunitního systému se zvýší o 30-40%. Znížíte dobu rekonvalescence, znížíte nároky na léky, když jste v nemocnici a koukáte oknem na přírodu. Někdo by řekl, nesmysl. Ne. Ty 4 japonské ústavy mají roční rozpočet více jak 3 miliardy dolarů a fungují právě na zkoumání důsledku přírody na fungování vašeho organismu. Ale to tež vemte taky výzkum Čínské akademie věd, čínská studie. Nebo vemte taky výzkum, který je na Stanfordské lékařské fakultě, nebo na Caltechu a podobně. Všechno se koncentruje na výzkum člověka. Samozřejmě z vojenské strany je to koncentrace na výzkum mozku. Protože když ovládnu váš mozek, vaše vědomí, vaše myšlení, tak je z vás skvělý voják, skvělý tupej posluchač všeho, co vám nadiktuje vedení a tak dále. Ale tohle to všechno je nesmírně zajímavé. No ale samozřejmě pro většinu lidí je důležité, no kolik bude stát plyn, kolik bude stát kilowatthodin elektrické energie.
3: Kolik bude stát máslo.
2: Ano, a kolik zaplatím za litr benzínu na pumpě. No a to jsou takzvané ty běžné starosti, které zahlcují dlouhou většinu obyvatelstva. A já pak, když se mě ptali, no když se to změní, když začne náběh na novou společnost. Já říkám až tehdy, a všichni podporovatelé dnešní společnosti, ty služebníci, kteří si myslí, že alespoň nějakou malou lokální moc mají, když budou posluhovat dnešním elitám, až pochopí, že to je cesta do pekla a že vlastně by měli přemýšlet nejenom pro sebe, Ale jaký svět chtějí nechat svým potomkům, svým dětem, svým vnoučatům a podobně? Jestli to chtějí nechat ten digitální koncentrák, ke kterému směřujeme, od umělé inteligence, digitálního světa, CBDC, bezhotovostní měny a podobně? A nebo chceme zachovat svět, ve kterém si můžete vyjít do přírody, kocháte se pohledem na západ slunce, kocháte se pohledem na dokonalost stromů i všeho kolem vás. No a tohle to všechno samozřejmě pro ty elity, o kterých jsme mluvili předtím, je velice nevýhodné, protože pak jste nemanipulovatelný, neovladatelný. No a to se dneska většině těch elit nehodí. Samozřejmě můžete rezignovat a říct si kurňa, superclass. 8 tisíc lidí, kteří ovládají tuhletu planetu z pozicí vojensko-průmyslového komplexu, financí, politických struktur a tak dále. Nejlépe to popsal David Rotkov ve své slavné monografii Superclass. No a pak tady mají takové ty papoušky, jako je Bilderberg a WEF a podobně, který budou jenom papagájovat všechny jejich vlastní myšlenky. A pak se zamyslíte nad tím, že proč to tak je. A odpověď je velice prostá. Když máte konkrétní vládu, tak jsou lidi naštvaní na tu vládu a můžou nadávat a kýdat, případně se vzbouřit, útočit a tak dále. No ale když máte neviditelnou vládu, tak vy nevíte vůči komu bojovat. Vy jenom vidíte ty figurky, které ta neviditelná vláda nastavila, ale vy nevíte, kdo je v pozadí, jak to hýbá mocensky. No a tam jsou dvě zajímavé studie, právě znova, když se vrátím. Ta studie MMF o roli transnacionálních korporací, těch 8 tisíc klíčových korporací, které ovládají svět. A pak je tady druhá studie. Když to nezastavíme, tak do 30 let svět ovládne druhá síla a to je organizovaný zločin. No a to byste se dostal do zajímavé sféry.
3: No, mám pocit, že to už se stalo. Že no, propojení ještě, mediálné, kulturně, vědecké, politické a biznisové je velmi smotané.
2: Musíte vědět, že první, kdo se globalizoval v roce 1993, byla konference světových organizovaných skupin zločinu na Sicílii. Zřejmě tehdy komisař známý, který vyšetřoval mafiu, měl dovolenou. No a tehdy se dohodli na rozdělení sfér vlivu, podnikání, oblastech, biznisu, spolupráce a podobně. Čili například ruská mafie vraždí na objednávku, italská mafie pašování cigaret a potravy, drangheta, výstavba veřejných zařízení, jako jsou nemocnice, polikliniky, domoví důchodců a podobně. Čínské triady jsou ilegální migranti. Japonská jakuza se specializuje na inovační procesy. Indická mafie se specializuje na obchod s drogami a ovládání zemědělských oblastí. Zajímavé, že v 90. letech se publikovaly desítky zpráv materiálu o těch mafiích, kosovská mafie a podobně. Po roce 2002 žádné zprávy z tohoto ohledu nejsou. Ty mafie zmizely? Ne. Vplynuly do oficiálního života.
3: Přesně tak.
2: Takže například, když máte Pablo Escobara, tak jeho zisky se pohybovaly v stovkách milionů dolarů. Jeho následovníci mají zisky v desítkách miliard dolarů. A skutečně, jako pravíte vy, došlo k prorůstání mocenských struktur, politických struktur, mediálních struktur a organizovaného zločinu. Takže například ty obrovské biznisy z obchodu s drogami se přetavily do vlastnictví akcí ctihodných firem, mezinárodních
3: kapitálů. Ano, z některých lidí se staly uznávané osobnosti.
2: Jo, a já vám dám takovou otázku. Co myslíte, který je nejvýnosnější biznis v rámci mafii? Obchod s náhradními leteckými díly. Protože je jenom pouze několik fabrik, které vyrábí letecké díly. Kromě platu pilotů a letušek nejdražší je servis leteckých linek a tam je nejdražší nákup licencovaných náhradních dílů. Ono se občas přitraví taková chyba, jak když havarovalo letadlo Lufthansa v 2002 v Dominikánské republice, kdy lopatky byly repasovány, utrhly se a přerazili motor i plášť a letadlo havarovalo. Ale to se jenom občas stane, že jo. Ale biznis s těmito náhradními leteckými díly je nejziskovější. Je ziskovější než prostituce i drogy. No a kromě jiného, obchod a zisk s drogami se nyní odhaduje kolem 2 bilionů dolarů. No a ovšem teď je velice rychle dobíhá jiný biznis. Biznis s lidskými orgány.
3: Orgány, to jsem tušil, že řeknete. 300 miliard
2: dolarů.
3: Obchod s dětma, obchod s orgánama a
2: Jenom,
3: věcmi,
2: to je tak kolem
3: o kterých se
2: 80 miliard.
3: vůbec nemluví a mělo by se mluvit velmi důrazně a nahlas.
2: Takže to jsou takové další věci, čili prosím vás, uvědomte si jednu věc. Ten svět netvoří jenom válka na Ukrajině nebo hádky mezi Babišovci a Fialovci. Ten svět kolem vás má obrovské rozměry v rámci úniku financí transnacionálních korporací, kriminálních činností, které nejsou tím, že vás někdo klofne k jakému po hlavě za rohem, ale je to sofistikovaný, organizovaný obchod.
3: A všimněte si, vůbec se o tom nemluví. Kdyby bylo, nebylo vás, například vás, pár dalších osobností,
2: ano,
3: tak tyhle klíčové věci, které skutečně ovládají svět a které jsou na pozadí, což jako je i v těch našich malých vesničkách československé, tak je viditelné. Tady to vidíme.
2: Malá ukázka. No. Odhad euro institucí spolu s FBI na biznis černé ekonomiky ve světě se pohybuje mezi 14 až 17 biliony dolarů ročně. A samozřejmě ti šéfové to nebudou mít uloženo ve strožoku a nebudou spát na těch penězích. Použijí je, zhodnocují, investují, ovlivňují mediální věci, ovlivňují politické orgány, ovlivňují policii, ovlivňují další struktury. A tohle to všechno je právě to, před čím varoval skutečně oprávněně MMF, že to prorůstání ne toho drobného, ale toho obrovského organizovaného zločinu do oficiální společnosti je dneska obrovské, stává se rakovinou a bohužel ta rakovina je už hodně daleko.
3: Pane profesore, moc děkuju za tohle povídání. Asi dovolím vlastně to rozdělit, protože jsme bavili jsme se o Evropě, bezpečnosti Evropy, těch věcí, příprava vlastně na válečnou ekonomiku a její schvalování, potom umělá inteligence, takže možná řeknu takhle na závěr, že to rozdělíme asi do několika částí jo. Podle těch oblastí, o kterých jste tady hovořil. Umělá inteligence a vědomí, Evropa, geopolitika jako taková, obchod s drogami tady zaznělo, vůbec prorůstání mafií do řízení společnosti a řízení jednotlivých států. K tomu zakládají nové instituce, jako je například Světové zdravotní... No, Světové zdravotnické fórum taky,
2: no,
3: nebo
2: no,
3: protože WHO, protože to vlastně přesně je ta ukázka, že ty soukromé peníze převzaly moc nad kontrolními orgány, které původně měly sloužit a tak dále.
2: Ještě dotknout jednu věc. Teď ještě, vážení diváci, chápete, proč hlavní prioritou OSN i Evropské unie je boj proti dezinformacím, přičem všechny tyhle ty informace označíte za dezinformace.
3: To komplikuje, komplikuje jim to
2: a pak tady
3: business,
2: už máte schválen takzvaný kontrolní orgán pravdy v Evropské unii, ten už je schválen Evropským parlamentem, a v příštím roce by měly jednotlivé národní vlády sformulovat vlastní orgány pravdy. No a kdyby vám to náhodou připomínalo ministerstvo pravdy u Orwella, tak opět podobnost je čistě náhodná. Čili prosím vás, vřele doporučuji, čtěte mnohé sci-fi knížky, jako například 351 stupňů Fahrenheita od Bradburyho.
3: Ano.
2: A nebo čtěte taky další a další knížky a filmy a zjistíte, že ti tvůrci se nechali inspirovat pouze realitou, žádné science fiction.
3: Ať je to film Nákaza, ať je to film třeba Mír, Válka 11. září, nebo 9,11 Fahrenheita, Equilibrium, Ježiš,
2: Hry hladu.
3: Film Víceprezident, mainstreamový film o americké administrativě a změně principu řízení vlastně po 11. září. To je v podstatě životopisný film po nedávno zesnulém Dicku Cheneym, což byl viceprezident za mladého Bushe. Nebo třeba se podívejte na dokumentík televize Prima, který popisuje Mnichovskou dohodu, kterou domlouval pan Kennedy z pozice amerického velvyslance v Británii.
2: Opět
3: a tak dále, a tak dále. Nicméně teda najdete tady v jednotlivých částech k tomu, co se děje v Evropě, téma geopolitického jednání mezi Spojenými státy a Ruskem, vývoj Čína a Rusko, co jste tady zmiňoval, a taky umělá inteligence. Jednotlivé části vysílání tady najdete v rámci Inovace republiky. Pane profesor, moc děkuju ještě jednou.
2: Bylo mi
3: moc
2: potěšením a radostným vzrušením.
3: Mě taky. Já jenom řeknu, že se bavíme o mnoha dalších tématech i mimo kamery. Moc si toho vážím a možná bych i rád třeba příště natočil, jsme se bavili o těch vizích pana profesora Lázla, a v podstatě tom pozitivním, o té naději pro Čechy a Slováky. Co
2: to
3: tomu říct?
2: Naději.
3: Protože vy jste tady řekl takových věcí a je potřeba být v té pravdě, podívat se na to, jak ty věci jdou. Bohužel proti člověku, proti přírodě, proti humanismu, proti vlastně těm přirozeným hodnotám lidského bytí. Jak dát lidem naději?
2: Připomenu slova mistra Jana Husa v Listech z Kostnice. Miluj pravdu, hledej pravdu, bojuj za pravdu, i když ti to přináší strázně, protože pak tví vlastní potomkové si tě budou vážit. A tato slova, i když byla napsána před 600 lety, paradoxně platí dodnes. Samozřejmě teď vás nemůžou upálit, protože dřeví je drahé. Podle směrnic Evropské unie o odlesňování byste musel dokázat, odkud jste vzal to dřevo až po místo stromu, které jste setnul. No, kdo by se pak s tím snažil? No, ale pak máte tady jednoduché řešení, takzvaný mediální lynč, internetový lynč, kdy dokážou, že jste konspirátor, nevědec, podvodník, lhář a tak dále. No, ale vtip je v tom, že ta pravda si vás stejně nalezne. A buď vás nalezne nepřipravené a skončíte šokem, nebo budete, já to říkám, kvalifikovaní konspirátor. Ale z vás bude intelektuální zombie. Viděli jste ty zombíky po fentanylu? Pokrčený, strnulý, tvrdý a tak dále. No tak podobně budete i vy se svým myšlením. No a konečný poslední závěr pak zní, jelikož nebudete mít mozek, nikdy se nemůžete utopit, protože prázdná hlava vás bude nadnášet. Když budete přemýšlet, budete používat mozek, pak musíte umět plavat. Vřele doporučuji, vyberte si správné řešení. A hezký den.
3: Já bych ještě doporučil v souvislosti s mistrem Janem Husem, tak když putoval do Kostnice, tak měl připravený jeden spis. A ten spis je velmi důležitý ne pro tehdejší dobu, ale právě pro naši.

0: Tento zapalovač zapálí milionkrát se zárukou.
1: ...451 stupňů Fahrenheita. Teplota, při níž se papír vznítí a hoří.
2: Byla to rozkoš. Pálit. Krev mi bušila ve spáncích, když jsem stiskl zapalovač. Dům se vzepěl ve žravých plamenech, které zbarvily večerní oblohu do červena, do žluta a do smolné černi. A když se knihy ve víru jisker vznesly vzhůru a letěly pryč, bylo to, jako by vítr odnášel zuhel na tělé cáry a zbytky dějin. Který kluk nikdy nechtěl být požárníkem.
3: Lust is perjured, bloody, murder is full of blame.
4: Immortels in idios.
5: Řeky blíští všude a protékají našimi jazyky. Řeky je
6: blíští. Jak vám píšu, Dioře moje, što já mogu ještě zavčívat Bog a nás dále. Už se prostě neudělá. On knipst und verbeugt sich in der Richtung der Augen.
7: Oh, Torben, let you into a thousand hearts.
6: Quiero beber agua. No hay vaso ni agua.
8: ¿Je tam někdo? Kdo je tam?
9: Dobrý den.
8: Vy tady na mě čekáte?
9: Ne. Vlastně nevím. Promiňte.
8: Vy jste naše nová sousedka.
9: A vy požárník.
8: To je to na mě tak vidět?
9: I cítit.
8: Petrolej. Já jsem Guy Montag.
9: Clarissa McLellanová.
8: Jdete domů?
9: Ano.
8: Jak to, že jste tak pozdě v noci venku?
9: Nechtělo se mi ještě spát. Občas zůstanu vzhůru a prochodím celou noc. Můžu se vás taky na něco zeptat?
8: Prosím.
9: Proč vždycky tak nahlas houkáte? Vyplaší to všechny ptáky.
8: Kvůli bezpečnosti. Aby nám všichni uhnuli z cesty.
9: Ale vy přece domy vždycky zapalujete v noci a v noci jsou silnice prázdné.
8: My nezapalujeme domy, my zapalujeme knihy. Jenom když je jich moc, shoří i dům.
9: No a přečetl jste si někdy nějakou...
8: To je protizákonné.
9: A je pravda, že kdysi dávno požárníci požáry hasili, místo aby je zakládali?
8: Ne, domy byly vždycky ohnivzdorné.
9: Já jsem slyšela, že dřív byly domy hořlavé a že lidi volali požárníky, když nešťastnou náhodou chytli.
8: Kde jste to slyšela?
9: Říkal to můj strýček.
8: To je hloupost.
9: Vy vždycky hned odpovíte. Ani na chvilku se nezamyslíte nad tím, co jsem řekla.
8: Vy jste ale... divná.
9: To jsem. Strýček mi radí, abych všem říkala, že je mi 17 a že jsem cvok, že to jde jedno s druhým. Tak jsme tady.
8: Neděje se u vás něco? Všude se svítí.
9: To naši určitě ještě sedí a povídají si.
8: Celou noc? A o čem si povídají?
9: Jen tak? Jste šťastný?
8: Prosím.
9: Jestli jste šťastný? Nemusíte odpovídat, jestli nechcete, jenom mě napadlo,
8: že... Dobrou noc.

0: je to za nesmysl?
1: Vítejte doma, pane Montagu.
0: Samozřejmě, že jsem šťastný.
2: Mildred? Milý?
0: Světlo. 30%.
2: Mildred? Nemám vypnout klimatizaci? Je tady zima jako v márnici.
0: Milý, spíš? Počkej, aspoň tě přikryju, než se to trochu...

0: Vstávej. Mildred, slyšíš? Mildred! Mildred! Mildred!
1: Říkám, doktor není potřeba. Vypláchnul jsem jí žaludek, vyměnil krev.
0: To je jedno, chci s ní do nemocnice.
1: Lejte, s tímhle se nikam nejezdí. Co myslíte, že tam na vaší paní uvidí?
0: Spolikala celé balení těch prášků.
1: Však to jsme právě tímhle pořešili. Všechno svinstvo, co spolikala, i to, kvůli čemu to spolikala, je venku. Tady se na to můžete podívat. Zároveň jsem jí vyměnil krev, to je důležitý. Nemá smysl vyčistit žaludek a to svinstvo nechat v krvi. To by jí to v mozku furt zůstalo.
0: Chci, aby jí viděl doktor. Proč s pohotovostí někdo nejezdí?
1: Pane, my takových případů máme 9-10 za noc, takže jak byste to chtěl dělat? Navíc, tahle mašinka je chytřejší než všichni doktoři dohromady. To odsaje všechnu žluč a vztek prostě po probuzení. Jste zase spokojený a šťastný.
0: Šťastnej?
1: Kolikrát si říkám, že bych si to dal taky. To máte úplnou regenerační kůru. Tak, hotovo.
0: A kdy jí mám probudit?
1: Dal jsem jí antisedativu. Až bude zralá se probudit, tak se probudí. Jo, jo. A bude mít hlad. Koukám, že u sousedů mají veselo. Mám to nahlásit?
0: Ne, to je dobrý. Já to vyřídím.
1: Jo. Tak naschle.
0: Naschle.
2: Pane Monta, domovní dveře

0: Mildred.
1: Mildred.
0: Mildred, slyšíš?
2: Dobré ráno. Já mám hrozný hlad, Gáji, dáš
0: si
2: taky?
0: Vyndej si ty sluchátka.
2: No, co pak?
0: Jak ti je?
2: Mám strašný hlad, vůbec to nechápu. To už byl ten večírek, myslím, myslela, že měl být v pátek.
0: Nebyl večírek.
2: Ne, to je divný, třeští mi hlava mi třeští vždycky.
0: Mildred, předávkovala se s práškama na spaní.
2: Cože?
0: Spolikala se celý balení. Byla tady záchranka.
2: Neblbost, proč bych to dělala?
0: Třeba jsi vzala prášek a zapomněla jsi na to. A pak jsi vzala další a...
2: To jsem neudělala, proč jsem tě, proč, řekni.
0: Mildred, poslouchej mě. Možná jsi byla z něčeho nešťastná.
2: Pitomost. V životě bych takovou věc neudělala. Mm-mm.
0: No dobře, když myslíš.
2: Hele, to je přesně jako v tom scénáři.
0: V jakém scénáři?
2: No to je nová věc. Něco jako rodinka, ale ještě lepší. Jmenuje se to Hrajte s námi. Pošlou ti scénář a ty hraješ jednu postavu. Normálně koukáš na telestěny, herci hrajou, mluvěj, ale pak přijde vynechávka, všichni se podívají na tebe a ty doplníš, co tam není. Je to skvělý. Počkej, tady to je. Helena řekne, myslím, že je to skvělé, a já řeknu, no dobře, když myslíš. Nechceš se taky dívat?
0: Ne, já musím jít do práce.
2: Ale Gáji, když si pořídíme čtvrtou telestěnu, teď s tím novým seriálem by to chtělo.
0: A o čem je ten seriál?
2: No, je tam Helena, Bob, Mark. Oni se potkají. Já jsem to vlastně ještě celé nedočetla.
0: Musím jít.
1: Mm-hmm. Ahoj. Vložte další plátek.
3: Guy Montag, příchod 1950.
4: Čau.
0: Zdravím.
4: Nazdar, Guy.
0: Dáme ještě kolo?
4: Tak to rozdej.
0: Masíte karty, jo?
4: Jo. Zatím je celkem klid.
5: Nechci se přidat? Už jsem nad Stounem vyhrál tolik, že ho budu muset za chvilku založit.
4: Nekecej.
0: Kde je Beatty?
5: Kapitán, před chvilkou přišel. Někde tady je... Náš kluk je z nich celý zničnej. Jak začnou řvát, už je nalepenej na okně. No, už to brzo začne.
4: Válka?
5: Jo.
4: Bude to trvat jen pár dnů. Soused je voják. Tvrdí, že za týden bude zpátky.
5: Vrakvi.
4: Kam jdeš, Gáji?
0: Na vzduch.
5: Počkej, jak na vzduch? Jsem ti rozdal.
1: Tento zapalovač zapálí milionkrát se zárukou.

0: Co chceš, ty obludo? Zalez a spij. Já tě nemám rád a ty to poznáš, co? Přestaň, Martě. Zalez, slyšíš?
1: Nemá smysl na něj mluvit, co pak je živý.
0: Kapitáne?
1: Chováš se jako blázen.
0: Myslel jsem, že tady nikdo není. Chtěl jsem mu dát najevo, že se ho nebojím.
1: Komu, Ohařovi?
0: Nemám mě rád.
1: Je to stroj,

0: Vybírá si, na koho zaútočí, dostane pakovou stopu a tu sleduje.
1: Jo, něco vám ukážu.
2: Dávej pozor!
1: Viděl jste to? Šel mi po ruce.
0: To dělá ta cigareta. Aktivovala v něm něčí pakovou stopu z jiniška.
1: Spíš to vypadá, že jde po mně.
0: Nepřeceňuješ ty se trochu. To je technická poruka, dáme ho prohlídnout.
1: Kapitáne, je pravda, že dřív požárníci domy nezapalovali? Že je hasili, když nedopatřením chytli?
3: A tohle máš odkud?
1: Už nevím. Je to pravda?
0: A jak by to mohla být pravda? Kdyby to byla pravda, pak by celá historie požárních sborů byla lež.
4: Zásah. Nedovolené držení knih.
0: A, jako na zavolanou, co? Potřebuješ vyčistit hlavu?
1: Mám vzít ohaře?
0: Ne, nej ho tady.
4: Nedovolené držení knih. Centrálka.
1: Vy jste venku, i když prší?
5: Mně déšť nevadí. Strýček vás včera v noci viděl z okna. No, byl jste to vy.
1: Šel jsem projít. Nebylo mi dobře.
5: Měl jste zazvonit.
1: Moc krásně díváte.
5: Psychiatr říká, že zpěvem unikám ze světa a že nejsem družná a to je špatně.
1: Vy chodíte k psychiatrovi?
5: Musím. Poslali mě k němu ze školy.
1: Nepřijde mi, že byste nebyla družná.
5: Že? Akorát mě nebaví chodit s ostatníma do zábavních parků, nebo rozbíjet okna v rozbíjírně, nebo jezdit rychle v autě. No a z toho je prý jasný, že nejsem normální. Už se na mě nezlobíte.
1: Za co?
5: Za ten včerejšek. Nechtěla jsem vás urazit.
1: Líbilo se mi, že ze mě nemáte strach. Požárníků se lidi většinou bojí.
5: Vy nejste jako ostatní. Jste hodný.
1: Jak to víte?
5: Poznám to. Ale hlavně jsem viděla, jak jste hodný byl.
1: Nerozumím.
5: Je to tak rok, co jste si v parku sedl na lavičku vedle jednoho člověka. Nestačil schovat knížku, ale vy jste ho nesebral ani neudal. Místo toho jste si spolu povídali.
1: A tohle víte jak?
5: Byla jsem tam taky. Seděli jsme se strýčkem hned kousek od vás. Oni se s profesorem Faberem znají, víte?
1: Nikoho jsem si nevšiml. A vůbec, je to nesmysl. Před rokem jsme se vůbec neznali. Jak byste si mě mohla pamatovat?
5: Já si pamatuju, jak jsme se lekli, když jste se v té uniformě najednou objevil na cestičce. A pak, jakou jsem měla radost, když jsem zjistila, že jsme se nastěhovali hned vedle vás.
1: Vy jste vážně...
5: Cvok! Já vím.
1: Měla byste vědět, že jsem si toho profesora zapsal mezi případy, co je třeba prošetřit.
5: A tím spíše od vás hezký, že jste to neudělal. Já už budu muset jít. Zítra na vás počkám zas. Chcete? Jeden.
1: Dva.
5: Natáhněte ruku před sebe.
1: Tři. Hoď.
5: Honem, dejte ruku před sebe a otevřete dlaň.
1: Čtyři.
5: Kolik chytíte posledních kapek deště, tolikrát se tady ještě potkáme.
1: A každý den někde tam v tom světě byla Clarissa. Jedna.
5: Proč se ptáte? Jedna.
1: První kapka.
5: Dvě. První kapka.
1: Druhá kapka.
5: Druhá kapka.
1: Co máte dneska? Třetí kapka.
5: Třetí kapka.
1: Čtvrtá.
5: Čtvrtá.
6: Lidi mluví o ničem.
1: Pátá kapka.
5: Víte, že v písních jsou schované básně a nikdo je nemůže spálit, když si je zapamatujete.
1: Sedmá kapka.
5: Šestá.
1: Sedm.
5: Sedmá kapka.
1: Sedm dní. A pak jednoho dne Clarissa zmizela.
4: Požární výjezd. Nedovolené držení knih. Umožněte volný průjezd zásahu. Nepřekážejte bezpečnostním akcím. Požární výjezd. Umožněte volný průjezd zásahu.
7: Vystupovat. Pohyb.

0: chcete?
1: Co chcete?
0: Paní, dostali jsme hlášení, že jsou do mě knihy.
1: Hlášení? Spíš udání, ne?
0: Vlastnit knihy je zakázáno.
1: Ty knížky nikoho neohrožují. Mám je pro vlastní potřebu.
0: Puste nás dovnitř. Máme povinnost je zlikvidovat.
1: Nepustím.
0: Ustupte z těch dveří.
1: Ne, ne, prosím vás, ne.
0: Tak dost, jdeme dovnitř.
1: Ne.
0: Dovnitř, bábo pošahaná.
2: Montagu?
3: Kapitáne?
0: Zůstaň tady s ní, ať se nám tam nemotá. Tak, hoši, co najdete, vyházet a prolít petrolejem, jako obvykle.
3: Pojďte, já vám pomůžu. Můžete se postavit. Kolik jich máte?
1: Dost. Otec přednášel na univerzitě.
3: Co učil?
1: Historii. Tohle je váš první výjezd?
3: Ne. Jak jste na to přišla?
1: Vypadáte tak.
4: To jsem v životě neviděl. Pojďte se podívat.
5: Ono je má úplně všude.
0: Takže, tohle nemá smysl likvidovat postupně. Spálíme to i s barákem. Všechno najedno.
1: Hlavu vzhůru, pane Ridley. S pomocí boží zapálíme tohoto dne v Anglii svíci, která bohdá nebude nikdy uhašena.
4: Co to blábolí?
3: Paní, rozuměla jste. Váš dům se bude likvidovat. Musíte ho okamžitě opustit.
1: Nikam nepůjdu.
0: Jděte ji a vynestej na chodník.
1: Ne! Zůstanu tady!
4: Tak jdeme.
1: Nechte mě být! Nechte mě být! Nesajte na mě! Já chci zůstat tady!
0: Dobře! Puste ji.
4: Přece ji tady nenecháme.
0: Když nechce jít,
4: já ji přivedu.
0: Až půl minuty. Tak to zapálím. Ostatní, odchod.
4: Pojďte se mnou.
1: Nepůjdu, ale jste hodný.
4: Prosím.
1: Ne. Něco vám dám.
4: Dáte mi to venku, pojďte prosím.
1: Vemte sebou tuhle knížku. Schovejte ji pod kombinézu.
4: Musíme ven.
1: Vy byste měli jít. Ušetřím vašemu kapitánovi počítání.
4: Co to děláte?
6: Tento zapalovač zapálí milionkrát se zárukou.
1: Hlavu vzhůru, pane Ridley. Tu hranici si zapálím sama. Běžte. Utíkejte. Rychle.

0: Vítejte doma, pane Montagu.
1: Vítejte doma. Hlavu z hůru, pane Montagu. Ne. Hlavu z hůru, pane Ridley. Ridley. Hlavu z hůru, pane Ridley. Dnes večer zažehneme.
2: Guy, už jsi doma? Proč tady stojíš pod mě?
1: Dnes.
2: Ty jsi opilý?
1: Ne.
2: Vypadáš strašně. Chceš něčím pomoct?
1: Ne.
2: Co to držíš?
1: Nic.
2: Vždyť něco máš?
1: To je jenom svetr.
2: Pojď už si lehnout, prosím tě.
3: Dneska dávali další díl Hrajte s námi. Už tam říkám dvě věty. Docela dlouhý.
1: Milý. Kdy jsme se poprvé uviděli?
3: Kdo?
1: My dva. Kdy a kde jsme se poprvé potkali?
3: To bylo přece. Já nevím. Už je to dávno. Ty to víš.
1: Taky si nemůžu vzpomenout.
3: Vždyť je to jedno.
1: Všechno se ztrácí a já nevím kam. Vyprávěl jsem ti o Clarisse.
3: O kom?
1: To je dcera našich sousedů.
3: Jo, už vím. Já jsem ti o tom zapomněla říct. Myslela jsem na to, pak jsem zapomněla.
1: Na co se zapomněla?
3: Ona je pryč.
1: Kde?
3: Je mrtvá. Teda, myslím. A její rodina se odstěhovala.
1: To se pleteš.
3: No, nepletu. Mac Lelenovi. Měla nehodu. A oni se hned na to odstěhovali.
1: Jak dlouho to víš?
3: Tak 3-4 dny. Zapomněla jsem ti o tom říct.
1: Jak se to stalo?
3: Vracela se od někud v noci a zrazilo jí auto. Dobrou noc, Guy.

0: Herbie, teď nemůžeš odejít.
1: Musím pryč.
2: Milý! Počkej alespoň, dokud nepřijde Bruno.
3: Milý!
2: A necháš tu děti, Herbie?
4: Mildred!
5: Co je?
4: Můžeš jít za mnou?
5: Jo,
6: no. No, co chceš?
7: Asi mám horečku. Prosím tě, zavoláš býty, že dneska nepřijdu.
6: Přece nebudeš nemocný.
7: Jsem.
6: Ale včera ti bylo dobře?
7: Nebylo.
6: Proč býty mu nezavoláš sám?
7: Milý! Uvažoval jsem, co bys řekla tomu, kdybych začal dělat něco jiného.
6: Jak jinýho? Co ti je?
7: Včera jsme spálili hodně knih. A taky jednu ženu. Starou.
6: To byl její svetr, co jsi včera přinesl.
7: Jaký svetr?
6: No, držel jsi svetr, ale tvůj to nebyl. Přece včera jsi zbral jenom bundu.
7: Neměl jsem i svetr a...
0: Ten mánka.
7: To je jedno. Říkám ti, že se včera při zásahu stalo něco strašného.
6: Se. Se netráp, lidi prostě umírají.
7: Takhle by snad umírat neměli.
6: A co budeš dělat, když nebudeš ve sboru?
7: Nevím. Nic.
0: Nechte mě.
6: Jak to myslíš? Nic.
7: Tak zavoláš mu, prosím.
6: Ne, říct si to sám.
0: Jsi v tom přece sám.
2: Všichni ti chceme pomoct. Jsme všichni tvoji přátelé.
0: Já vím. Jen jsem chtěl, aby byla šťastná.
2: To my všichni.
0: Ale možná jí beze mne bude líp. To neříkej.
2: Každý se někdy cítí sám. Ve skutečnosti to tak není.
8: Tak co, marode?
6: Já jsem mu říkala, ať vám zavolá, pane kapitáne.
8: Uděláte nám čaj, paní Montagová?
6: Jistě, hned to bude.
8: Ještě nikdy jsi nepřišel do práce pozdě. Tak mě napadlo, že asi budeš nemocný. Co ti je?
7: Nevím.
8: Aha. Tohle dřív nebo později sedne na každýho požárníka.
7: Co?
8: Pochyby. Začne se ptát, proč pálíme knihy.
7: Ta žena včera, co jsme u ní zasahovali, mluvila o nějakém Ridlim. Říkala, hlavu vzhůru, pane Ridli, s pomocí boží...
8: Boží tohoto dne zapálíme v Anglii svíci, která Boh dá, nebude uhašena. To řekl jistý člověk, který se jmenoval Latimer, člověku, který se jmenoval Nicholas Ridley, když je zaživa upalovali v Oxfordu roku 1555. Co? Překvapuje tě, že to znám?
7: Trochu.
8: Většina požárních kapitánů je samý úryvek a citát. To patří k věci.
7: Co myslíte, že tím chtěla říct?
8: Chtěla, aby si smyslel, že její zbytečná smrt na hromadě bezcenného papíru má nějaký vyšší smysl.
6: Nese si čaj, pánové.
8: Mildred, proč myslíte, že se pálí knihy?
6: Protože jsou škodlivé, nebezpečné a zbytečné.
8: No, sám bych to neřekl líp.
6: Sladíte, pane kapitáne?
8: Ano, ano, děkuji. On tak nemrač se. Vyčítáš si, že pálíme knihy? Nemusíš. Děláme dobrou věc.
7: Dobrou pro koho?
8: Pro tebe, pro mě, pro tvou ženu. Pro tuhle křehkou civilizaci, která ze všeho nejvíc potřebuje stabilitu. Život se za posledních 50 let zrychlil dvojnásobně, možná trojnásobně. Technický pokrok mění svět doslova přetočit.
6: Gáje, ty chceš ten čas čím? Gáje?
8: Na knihy měl člověk čas ještě tak v 19. století. Jenomže pak někdo pustil kameru rychle. Počet obyvatel stoupl dvakrát, třikrát, čtyřikrát. Náš čas a prostor se začal svrťovat. Na život, jaký se vedl dřív, už prostě není čas. Takže se knihy seškrtaly, vykuchaly, skolonizovaly. Víc obrázků, míň textů. Přestala se učit filozofie, dějepis, jazyky. Přežilo jen to, co se dá podat ve zjednodušené podobě. A takhle známe Hamleta, Budhu, červenou karkulku i Ježíše Krista.
6: Ukaž, Gáji. Obrátím ti peřinu.
7: Nemusíš, Mildred.
6: Ale.
7: My mluvíme.
6: Však já neruším.
8: Knihy byly vždycky nebezpečné. Všechny nepokoje měly vždycky v základu nějakou knihu a její výklad. A nejnebezpečnější na knihách je, že každá výklad je...
6: Zvedni záda.
7: Co je?
6: Natřesu ti polštář.
7: Kaká, to je dobrý.
6: Ležíš tady jako paragraf, to není dobrý. Co tam máš, prosím tě? Ukaž to.
7: Nic.
6: No tak to ukáž.
7: Nech to být.
6: Co to je?
7: Nech to být.
6: To je ten svetr?
7: Ne.
6: Ale počkej, co je v tom svetru? Vždyť to je strašně... Gáje, to je...
7: Říkám ti, nech to být!
8: Mildred, nechte nás. My to spolu vyřešíme, že? Montagu.
7: Běž, milý. Omlouvám se.
8: Takže obavíme, co tě tlačí pod polštářem. Ale já chci věřit, že se to stalo poprvé a jenom ze zvědavosti. Pro tyhle případy platí jednoduché pravidlo. Požárník má povoleno, aby si knihu nechal 24 hodin. Když ji do té doby nepřinese na stanici a nespálí, prostě přijdeme a spálíme ji za něho. Tak zítra. Na stanici.

0: Je čas rození i čas umírání. Čas sázet i čas trhat. Je čas zabíjet i čas léčit. Čas bořit i čas budovat. Je čas plakat i čas smát se. Čas hledat i čas ztrácet. Čas roztrhávat i čas sešívat. Čas boje.
1: Co to děláš?
0: Sedni si chvilku a poslouchej. Je čas kameny rozhazovat i čas kameny sbírat. Čas opatrovat i čas odhazovat. Je čas truchlit i čas se radovat.
1: Přestaň s tím. Nemůžu uvěřit, že jsi něco takového přinesl domů.
0: Měl jsem to udělat už dávno. Poslouchej. Člověk neví, co milovat ani co nenávidět. Cíl všeho je před ním.
1: Zvedá se mi z toho žaludek. Chci si pustit rodinku a bavit se jako normální lidi.
0: Co pak to bez nich chvíli nevydržíš? Celý dny zíráš na to, jak někdo mluví, chodí, jí nebo nakupuje.
1: Uklidňuje mě to.
0: Ne, otupuje tě to. Mildred, ty necítíš, že je něco špatně? Proč každou noc polikáš prášky na spaní? Proč si druhý den nepamatuješ, co jsme dělali včera?
1: Ale...
0: Proč nejsme šťastní?
1: Já jsem šťastná.
0: Ne, všechno je nám jedno. O nic se nebojíme, na ničem nám doopravdy nezáleží. Ta žena včera se radši nechala spálit, než aby opustila svoje knížky.
1: Protože byla šílená.
0: Ne. Byla jenom jiná, než jsme my.
1: Já nechápu, proč o tom musíš pořád mluvit. Nechci už slyšet ani slovo o tom, jak někdo někde umírá. Proč bych se měla trápit něčím, co nemůžu změnit?
0: Aby se rozuměla tomu, co se děje. Nad hlavou ti lítají stíhačky. Ty nechceš vědět, proč?
1: To ví každej. Bude válka.
0: A proč by měla být?
1: No, prostě proto války jsou a budou. Tečka. Všechno ostatní jsou už vásty.
0: Mildred.
1: Jak můžeš říct, že se ničeho nebojím? Já se šíleně bojím, jestli něco chceš vědět. Bojím se, že tě býty vyhodí. Přijdeš o práci, seberou nám dům, auto, telestěny, všecko. Všecko. Kdybys opravdu chtěl, abych byla šťastná, tak sebereš tu knížku a odneseš jí býty mu. Teď hned.
2: Prosím, pozor. Metro K.
0: Dovolením.
2: Metro K.
0: Dovolením. Pardon. Promiňte, tohle káčko jede na západ?
3: Ano, směrem na Vilič.
0: Děkuju. Pardon. Pardon, můžu... Jo, děkuju.
2: Přestaňte jenom snít. Dopřejte si tropický luxus moderní fototerapeutické kliniky.
0: Stovli.
4: Jak to bylo? Člověk neví, co milovat ani co nenávidět. Cíl všeho je před ním.
5: Ale nic neděláš.
0: Abyste to stlumit, prosím vás.
5: Co?
0: Jestli to nemůže hrát tišeji.
5: Ne.
2: Kdo se rozčiluje?
4: Všechno je u všech stejné. Stejné.
2: Proč bych měl být stek?
4: Všechno je u všech stejné. Stejný útěl má spravedlivý i své volný. Stejný útěl má spravedlivý i své volný. Dobrý a čistý, nečistý. Obětují... Člověk neví, co milovat, ani co nenávidět. Neví, co milovat, ani co nenávidět. Cíl všeho je před ním. Cíl všeho je před ním. Člověk neví, co milovat, ani co nenávidět. Cíl všeho je před ním. Cíl všeho je před ním. Ticho!
6: Co to dělá ten pán?
2: Stanice Elpán.
6: Má v ruce knihu.
7: Se zubním kamem. Max White Cool pro Bílý chrup.
8: Otevřete. Pane profesore. Otevřete. Pane Fábere, tady Guy Montag. Potkali jsme se loni v parku. Dal jste mi adresu. Jsem požárník.
0: Dobrý den.
5: Přišel jste pracovně?
0: Ne. Vůbec ne. Nebojte se. Přinesl jsem vám...
5: Pane Bože. Pojďte rovnic. Četl jste to?
0: Pár stránek. Skoro tomu nerozumím.
5: Genesis, evangelia, zjevení, nádherný archaický jazyk, paradoxy, podobenství. Pěkné zase po letech držet něco takového v ruce.
0: Kapitán Beatty říká, že knihy jsou přežitek, že odvádějí od skutečnosti.
5: Spoléhá na to, že si nikdy žádnou nepřečtete. Číst dobrou knihu je jako dívat se na lidský život pod mikroskopem. Uvidíte, jak je mnohotvárný, jak se valí proudem. Dobří spisovatelé se dotýkají života často. Prostřední po něm aspoň občas přejdou rukou. Ti špatní se o něj nestarají.
0: Uměl byste udělat kopii. Do zítřka.
5: Vybral jste si špatně. Já jsem zbabělec. Když mě vyhodili z univerzity, neozval jsem se. A protože jsem se neozval poprvé, neozval jsem se ani nikdy potom. Nedokážu pořídit kopii do zítřka. Odevzdejte ji svému kapitánovi. Ukradnete si jinou.
0: Já jsem ji neukradl. Dostal jsem ji. Když ji nemůžu zachránit, tak ji radši zničím sám.
5: To nedělejte. Přestaňte s tím. To je barbarství.
0: Dobře, tak si ji nechte vy.
5: Ví váš kapitán, jakou knížku máte doma?
0: Asi ne. Nevím.
5: Mohl byste mu zkusit přinést jinou, jestli je tahle pro vás tak důležitá.
0: Ale já nemám jinou.
5: Počkejte moment. Dám vám tuhle. Výbor anglické poezie 19. století.
0: Děkuju. Kdy můžu zase přijít?
5: Proč?
0: Chtěl bych, abyste mě naučil rozumět tomu, co čtu.
5: To se za jedno sezení nenaučíte. A scházet se pravidelně je riskantní.
0: Takže se nedá dělat nic?
5: S jedním bývalým kolegou z univerzity jsme byli ve spojení přes takovou malou vysílačku. On byl fyzik. Uměl všelijaké věci. Loni umřel. Mohli bychom vyzkoušet, jestli ještě funguje.
0: Dobře. Co mám dělat?
5: Tohle si dejte do ucha. Dala se nosit celý den.
0: Ale to vypadá...
5: Ano. Jako ta bušnička. Co z ní lidi poslouchají hudbu.
9: Tak co? Slyšíte mě?
0: Ano. O čem si promluvíme?
9: Vy hlavně poslouchejte. Mluvit budu já.

0: Víte, jaký je rozdíl mezi knihou a lejnem? Lejno líp voní. Tohle přijeli hasiči k našemu sousedovi. Měl doma 4 knihy. A když se ho ptali, kterou z nich má nejradši, tak se dlouze zamyslel a než se zase rozmyslel, tak už hořel i s knihama. 3 věci, které bych si vzal sebou na opuštěný ostrov. Telestěnu velkou jako strom. Větší telestěnu velkou jako
1: pláž. Můžeš to slumit?
0: A ještě větší.
2: Mám návštěvu, díváme se.
0: Otrání slunce
1: a hvězdy. Proč? Protože to zve.
2: Už si to vyřídil s Bítym.
0: To už by nebyl opuštěný
1: ostrov. Ještě ne.
0: To by byl přece ráj.
3: Řekl jsem ještě ne.
4: Montagu, co se tam děje?
3: Seznámím vás se svou ženou.
5: S kým se nás seznámíte?
6: Se s Mildred známe, ne?
5: Seznáme.
6: Ahoj.
3: Tak jak se má váš muž, paní Boulcová? Už odjel?
6: Ne, ještě ho nepovolali.
3: A co váš manžel, paní Phelpsová?
6: Pete už tam je.
7: Chudáčku, opuštěná Kero.
6: No.
7: Bojíš se?
6: Já ne. Všechen strach jsem zabalila sebou Peterovi.
7: Říká se, že tam vždycky padne manžel někomu jiným.
6: No, přesně. Právě.
5: Nevím o nikom, koho by zabili ve válce.
6: No, ale i kdyby to nějak nedopadlo. My s Petem jsme si řekli žádný slzy. Tohle je moje třetí manželství a Pítovo taky.
7: A?
6: No, jsme na sobě nezávislí.
3: A nebude smutno dětem, paní Phelpsová?
7: Gaj, Kerol přece děti nemá.
6: A jsem ráda. Nikdo, kdo má rozum, si dneska děcko nepořídí.
7: Podle mě děti člověka zničí.
5: Proč? Já mám 2. Obě císařem. Na tom jsem trvala.
6: No, tak ty jo. To je... Není to kniha?
3: Ano. Je.
7: Požárnická teorie.
5: Já myslela, že dneska už se všude proškoluje filmem.
3: Tohle jsou básně.
4: Montagu, zbláznil jste se.
5: Mně se básně hnusí.
4: Schovejte to.
3: A slyšela jste někdy nějaké?
4: Všechno zkazíte. Proč to děláte?
3: Vystraším je k smrti. Vyděsím je, že nebudou vědět, čí jsou.
7: Guys,
5: co jste říkal?
7: Myslím tě, na koho to mluvíš?
6: Vy nám chcete přečíst nějakou báseň?
5: To se nemá. To nemůžeme dělat. Jdu domů.
3: Sednout!
4: Dají vás, vy idiot. Řekněte, že to všechno byl jenom vtip. Legrace.
3: Dámy. Jednou za rok smí každý požárník přinést domů knihu ze starých časů, aby své rodině ukázal, jaké to byly hlouposti.
6: No.
3: Takže vám teď přečtu něco na ukázku, ano?
6: No, já
3: abyste viděli, jak byly ty věci pomatené a nesmyslné. Můžu, miláčku?
7: Dobře, tak čti. Doufám, že to bude aspoň trochu legrační.
6: Jak se to jmenuje?
3: Doverské pobřeží. To moře víry, kdy oblévalo širý země břeh, ve vlny složeno jak brokátový háv. Však nyní slyším znít vod melancholický, v dál prchající řev, šum větru nočního pustinou břehů šelestit, v nahé tmě světa dlouze vád. Ach, lásko, věrní zůstanem
8: druh druhu.
3: Neboť svět zdá se jak
8: neboť svět se zdá jak fantastický sen.
3: Překrásná
8: před námi leží nová zem. A přece nezná radost, lásky svět, jistotu, mír a soucit v neštěstí. Jsme poutníci, na které nebe tští krvavých nocí hvězdný třpit, v němž nevědomá vojska jdou se být.
9: Já nevím, já vůbec nevím.
5: Vidíte? Já jsem to říkala. Sentimentální
4: svinstvo. Řekněte, že vás to mrzí.
3: Ne.
5: Pak není na světě dost zla, že musíte ještě lidi trápit takovýma věcma?
7: Já pustím rodinku, chceš?
9: Au!
7: Budeme se smát, šťastné. Tak, prosím tě, už nepláč.
5: Co nechybí, nechybí, vezmu ji domů. Pojď, Carol, jdeme v téhle šílené požárnické domácnosti. Už nezůstaneme ani minutu.
10: Dajmonda, příchod 21.
3: Zdravím. Zbloudila, ovce se vrací ke stádu.
11: Čau.
3: Tak co, horečka opadla? Krize zažehnaná?
11: Jo, už je mi líp.
3: No sláva. No, tak teď nám pěkně ukaž, z čeho jsi onemocněl.
11: Tady. Ty jsi stopil knížku.
10: Neodpovídejte jim. Nic neříkejte.
3: No, a početl jsi?
11: Ne.
10: Nezapírejte. Pozná, že lžete.
11: Vlastně stihl jsem přečíst jenom pár stránek.
3: Nevadí. Jak říká klasik. Slova jak listy jsou, a kde jich mnoho je plod smyslu šťavnatý, jen zřídka uzraje.
10: Chci říct, že mnoho slov může někdy zastřít smysl.
3: Alexander Pope. Nádhera, viď. Člověk úplně cítí, jak mu ten rytmus stoupá do hlavy. Přečteš si toho stránku a jsi jak opilý. Chceš vyhodit svět do povětří, srážet hlavy, zabíjet ženy a děti, zničit autoritu. Není to tak, Montagu?
11: Ne.
3: Ne. Ale jen se nestyď. A přiznej se, určitě si tam pro sebe našel nějaké moudro, z kterého ti jde hlava kolem. Něco jako vědění je moc, Francis Bacon. Nebo pochybování je počátek moudrosti, René Descartes. Nebo aspoň kniha je tvůj věrný přítel, který tě nikdy nezradí. No, to řekl kdo? No?
12: Nikdo.
3: Správně, to jsem si vymyslel, protože takovouhle pitomost by snad nikdo ani nenapsal.
11: Nic zajímavého jsem tam nenašel.
3: Aha. Takže se ti nelíbila?
11: Myslím, že jsem nic nepochopil.
3: Předstírat na správném místě hloupost je velice moudré. Marcus Porcius Cato.
10: Myslíš si, že mu lžete?
11: Nemohl jsem se na nic soustředit. Měl jsem horečku. Nebylo mi dobře.
3: Ty a víš, že se mi o tobě dneska zdálo, Montagu. V tom snu jsme se dostali do zuřivé debaty o knihách. Strašně si se rozčílil a vykřikoval si na mě jeden citát za druhým. Byl jsem ohromně překvapený, kolik toho znáš, kolik si toho musel přečíst. Ale nakonec, představ si, ozvala se siréna, volali nás k zásahu a já jsem se tě zeptal. Tak co, jedeš se mnou? A ty jsi naskočil dovnitř, rozjeli jsme se a já jsem viděl, že jsi pořád náš. Prostě dobrý konec vše napraví.
10: Máte uskočit to. Vezmi tu knížku a spal jí.
11: Chtěl bych tu knihu spálit.
3: Dobře. Udělej to, když chceš. A je to. Tomuhle se nic nevyrovná.
12: Máme práce.
3: Ne, hoši, seďte. Tohle s Montagem vyřídíme sami dva.
11: Já to nechápu. Sunhill 4, to je přece můj dům.
3: No, vypadá to, že se spolu dneska večer opravdu projedeme.
10: Montagu, co to znamená? Kam že to pojedete?
11: Kapitáne, poslouchejte mě. Je tam Mildred. Přece nechcete...
3: Co ti to ještě nedošlo? To tvoje žena nás zavolala. To ona tě nahlásila. Předpokládám, že předtím si zbalila svoje věci a už je pryč.
11: To by neudělala.
3: Otevři dveře, nemáme na to celou noc.
13: Vítejte doma, pane Monta.
11: Mildred! Milý, jsi doma!
3: Ty jsi beznadějný případ. Řeknu ti, jak to bude dál. Nezajímá mě, kolik tady máš knížek a někde jsou. Je mi to jedno. Ty sám teď spálíš tenhle dům. Uděláš to vlastníma rukama. A až s tím skončíš, zavolám policii a nechám tě zatknout.
11: V domě žádná kniha není. Mildred si to vymyslela. Měla na mě vztek.
3: Děláš velikou chybu a opakuješ ji pořád dokola. Víš jakou? Ty mi lžeš. Lžeš mi a děláš to tak mizerně, že mě to uráží.
10: Nemůžete zmizet, Montagu.
11: Ne.
3: Ne?
12: Zesměšnil si autoritu svého kapitána před zbytkem posádky. Co bude dál? Budete si teď všichni nosit ze zásahu domů knížky, protože BT je blb a nic nepozná? Nebo si uděláte 14. kroužek přímo na stanici?
13: Je mi jedno, co budou dělat ostatní.
10: Nehádejte se s ním. Nic mu nevysvětlujte.
12: To je právě to, že ti je jedno, co tvoje jednání způsobí, ty idiote!
14: Kacka bolí, ne? A nebude jenom jedna.
10: Utečte, o tam práce, utečte.
14: Aby byl...
10: Hlavně se od něj nenechte vyprovokovat.
12: Co je to za rádio? Kdo to tam mluví?
14: Máte mi to.
12: Kdo je tam?
14: Dejte to sem.
12: Kdo je tam?
14: Jo, ty máš komplice. Kolik vás je?
12: Zjistit, kdo je na druhé straně, bude pro techniky hračka.
14: Vraťte mi tu vysílačku.
12: Nebo co?
14: Nebo vás zabiju.
12: Ale Montagu, ty tu spoušť přece nezmáčkneš.
14: Pojďte!
12: Přestaň s tím na mě mířit, ty pitomče. Polož ten plamenomer.
14: Stůjte!
12: Co pak nepoznáš, kdy je konec?
14: Právě teď.

0: Od včerejší půlnoci pátrá policie po nebezpečném Gáji Montagovi.
1: Policie žádá o pomoc při pátrání po nebezpečném zločinci. Požárník Gáji Montag podezřelý z vraždy.
2: Pozor na posadilého muže na ulici. Gáji Montag, 180
1: cm
2: vysoký.
1: Gáji Montag, na posledy byl velký. 85 cm Montag je asi 180 cm vysoký. Střední postavy, má tmavé vlasy, hnědé oči. Na sobě má požárnickou uniformu. Podle policie.
2: Takový zločinec Gáji Montag se skrývá ve vaší výmrti. Jste na pomocí policejní
1: akci. Policie vyzývá občany, aby pomohli dopadnout uprchlého požárníka Gáje Montaga. Staňte se součástí akce. Na daný povel všichni v oblasti Elm Park vyhlédněte ze dveří nebo z oken a zaměřte se na své nejbližší okolí. Odpočítávání začíná teď.
2: Jedna.
0: Dva.
2: Tři.
0: M-O-N-4-A-G. Gáj Montag je stále na útěku.
3: Jestli pak víte, co se stane s hasiče, který ho zapálej i s jeho knihama? Popelář! Pojďme se všichni přesunout k oknu! Pojďme mu to se mnou spočítat! Jedna! Dva! Tři! Čtyři!
0: Pět! Šest!
2: Devět. Deset.

0: Svlékněte se, Holly, já to hned spálím.
1: Úspěšnost mechanického oháře v terénu je
2: téměř 100%. Neměl jsem chodit. Mělo mě napadnout, že nasadí oháře.
0: Vezmete si moje šat. Dvojpach by ho mohl zmást. To je neuvěřitelné. Jste snad na všech kanálech. Radši budu vysílat tenhle cirkus, místo aby lidem řekli, že už jsme ve válce. Tohle to si oblečte.
2: Děkuju. Máte whisky? Nebo líh?
0: Proč?
2: Až odejdu. Všechno otřete. Kliku, dveře. Podlahu za dveřmi. Ve všech místnostech zapněte naplno klimatizaci. A venku spuste kropení trávníku na nejsilnější proud.
0: O mě se nestarejte. Vy se musíte dostat co nejrychleji k řece, rozumíte? Oháš do vody nepůjde, ztratí stopu. Jo. Přeplavete řeku a pak půjdete podél staré železniční trati k lesu.
2: Dobře.
0: McLellanovi říkali, že tam utíkají lidé, které ve městě hledá policie. Když na pár dní zmizíte, už pro nikoho nebudete zajímavý. Policie vás prohlásí za mrtvého.
2: Děkuju.
0: Dobře. Běžte. Běžte.
3: Jednotkám. Guy Montag byl lokalizován mezi 58. a 40. ulicí.
4: Opakujte
3: se
4: jednotkám. Guy
3: Montag
4: se pohybuje
3: mezi
4: 58.
3: a 40.
5: Tak je to jasné. Ohář zachytil novou silnou stopu. Policie stahuje do oblasti všechny jednotky, aby obsadili možné únikové trasy.
6: Díky naší kameře v policejním vrtulníku můžete sledovat zásah mechanického oháře v přímém přenosu. Zdá se, že konečně chytil opravdu silnou stopu a neomylně se jí drží. Teď už je jasné, že míří ven z města. Jeho rychlost je ohromující. Jako by ho pár spojoval s vrahem před viditelným

Ay, ya está.

0: Pane Montagu? Nebojte se nás. Přišli jsme vám pomoct.
1: Kdo jste?
0: Mé jméno je Granger. A ostatní vám představím potom.
2: Můžete vstát? Musíme se dostat co nejdál do lesa.
1: Proč?
2: Město budou bombardovat.
0: Sledovali jsme váš útěk v rádiu. My všichni jsme prošli tím, co vy. Teď žijeme jako tuláci. Když budete chtít, můžete se přidat.
3: Musíme jít. Podle toho, co hlásili, už jsou bombardéry ve vzduchu.
1: Clarissa.
3: Dobrý den.
0: Všichni, co nejdál do lesa. Pryč od řeky. Jdeme.
3: Oběhnu ten zbytek. Běžte do lesa. Rychle, za chvilku to začne.
2: Pane Montagu, pojďte s námi.
1: Kde je Clarissa?
2: Co?
0: Nezastavujte se. Jdeme, rychle.
2: Doženu vás.
4: Kam jdete?
2: Clarisso!
4: Tam ne, můžete zpátky.
2: Clarisso!
4: Zpátky.
2: Clarisso! Clarisso! Clarisso!
3: Ne, pane, pane, stůjte! Lehněte si na zem! Už to začalo!
5: Obrovská tlaková vlna vyzdvihla vody z řečiště a roztříkla je ve spreškách vysoko do vzduchu. Zvířila mrač na prachu. Zacloumala korunami stromů tak, že žalostně zahučeli. Chvilku to vypadalo, jako by i město někdo zdvihl ze základů. A pak je zase nechal padat zpátky. K nepoznání přestavěné, slepené z kapek rozdrceného betonu a kovu. A pak se město převrátilo a zřítilo se na zem mrtvé.

0: Musíme zajít dál do lesa.
1: Kariso, tak nejsi mrtvá. Říkali mi,
0: že... Já nejsem Clarissa. Jmenuji se Laura.
1: Nejste Clarissa?
0: Připomínám vám vaši ženu. Zůstala tam. To je mi moc líto.
1: Všechno je špatně.
0: Můj strýček říká, že člověk je na tom jenom málo kdy tak, aby nemohl začít znovu. On je hrozný mentor, víte. Pořád přednáší. Vy jste taky profesor?
1: Ne, já jsem... hasič. Hasím oheň.

0: Já si myslím, že by se pan prezident měl chovat jako chlap a to úplně nedělá. V podstatě ze sebe udělal něco jako, nevím, jestli cestovní kancelář. Po cestě samozřejmě vytáhl z hořících aut nějaké děti a zachránil paraglidistů a já čekám, kdy nahoře bez pojede na Medvedově. No.
1: Takže život není buzerplac. Jo?
0: Tak, život není buzerplac. No.
1: Dobrý den, já vás vítám u dalšího dílu našeho politického pořadu, podcastu Chuť moci. Dnes je s námi muž, kterého překvapivě nemusí představovat. Možná nepřekvapivě, každopádně je to vládní zmocněnec pro Green Deal, pan Filip Turek. Dobrý den.
0: Dobrý den, děkuji za pozvání.
1: Tak, nemůžu začít jinak, my tedy natáčíme v den, on se pak chvilku musí stříhat, kdy vy jste vyhrál, nebo možná nevyhrál, to už je na vás, jak to hodnotíte, no prostě pan Petr Pavel, prezident, nepojede do Ankary asi, ale podal kompetenční žalobu. Tak nejdřív, jak se cítíte v dnešní den?
0: No jak cítím určitou sounáležitost s tou vládou a vidím, že ta vláda je pevná, že stojí při sobě. Že pozice prezidenta může být jakkoliv historická, dětinská, nemá to vliv na rozhodnutí vlády a premiéra, tak z toho mám velmi dobrý pocit. Asi jste se všiml, že my jsme nepodali kompetenční žalobu, i když prezident evidentně ústavu porušil tím, že mě nejmenoval ministrem a prezident potom podává kompetenční žalobu za to, že nejede na summit, kde se má prezentovat pozice, za kterou on nezodpovídá a vadí mu, že tam jedou ministře a premiér, kteří za tu pozici zodpovídají. A kvůli tomu podává kompetenční žalobu. Tudíž já si myslím, že by se pan prezident měl chovat jako chlap a to úplně nedělá. Dává tím najevo, že není politiky, přestože je lídr opozice, což je docela zajímavá kombinace. A myslím si, že mu to neprospívá. Myslím si, že já jsem dřív o paní europoslankyni Nerudové říkal, že kdybychom ji neměli, tak si ji musíme vymyslet. A poslední týdny a měsíce mám to stejné s panem prezidentem.
1: Jakože vám něčím pomáhá, jo?
0: Myslím si, že nepomáhá této zemi, nepomáhá občanům, nepomáhá atmosféře, ale rozhodně jako on se pustil do tak zvláštního souboje, že my díky němu samozřejmě máme jako určité téma, které je velmi atraktivní a je to zvláštní, myslím si, že to není úplně rozumné z jeho strany.
1: A nechybí vám tak trošku empatie?
0: Tak v tom, co všechno jsem prožil během 2 let, v těch 2 kampaních, sem empatie tak jako rozplývá celkově.
1: Jakože ji máte nebo už ji nemáte?
0: že jsem učiní imunní. Samozřejmě mi to nevyhovuje. Já bych chtěl mít hezké vztahy i s prezidentem republiky paradoxně, ale je prostě fakt, že on mým nejmenováním na základě z velké části již vyvrácených fám v podstatě odstartoval svoji kampaň na obhájení své pozice, která není prezidentskou funkcí jako takovou, ale je to prostě mise za Spojené státy evropské, za přijetí eura, za ztrátu naší svrchovanosti a za rozplynutí se v Bruselu. Takže to je jasná mise, kterou on naplňuje. A ti jeho sponzoři, kteří jako draze platili jeho kampaň a velmi draze platí i jeho současnou kampaň, když k tomu tedy využívají peníze nás všech, tak nějak jako se snaží tu misi splnit, pan prezident v čele s tímto svým týmem. No a proto mi ta empatie jaksi chybí, protože já vidím, že to opravdu není jenom nějaký jako rozbroj mezi vládou a prezidentem, který to myslí dobře, a mezi zlou vládou v uvozovkách, ale je to jako tvrdá pozice toho, že on opravdu se snaží splnit

0: Zkoušel to s vámi po dobrém i po zlém, přijde?
1: Ne, ne, zkoušel to jenom po zlém. Mediálně dělal, že to zkoušel po dobrém, ale ty dopisy vypadaly tak, že se nahlásil na to, že někam pojede bez konzultace a tak dále. Nebylo to úplně po dobrém.
0: No, že jako jestli jste se nemohli trošku třeba nad ním, nechci říct slitovat, to bych si nedovolil asi, ale třeba ustrnout, jako, nebo si říct dobrý, tak když tam tak moc se, tak ho vezmem.
1: Já myslím, že ono všude
0: jestli jsou... Jestli byste neměli klid?
1: Neměli. On si najde jakékoliv téma, aby mohl být lídrem opozice a aby mohl se vymezit vůči vládě premiéra Babiše, aby se mohl vymezit vůči motoristům. On v podstatě za sebe udělal něco jako, nevím, jestli cestovní kancelář, nebo jestli to je jako vyloženě jako reklamka nebo PR oddělení Pražský hrad. Prostě on byl od momentu, kdy vlezl do své, nebo kdy se dostal do své funkce, tak byl na 61 zahraničních cestách. Jenom za poslední dobu byl Moldavsko, Ukrajina, Japonsko, prostě asi jako opravdu jenom za naší vlády byl.
0: Argentina,
1: Chile, jo, prostě najednou se setkává s Javierem Millejem, jo, člověk, který jako nechtěl jsem říct trošku slovo, ale sloužil prostě Československé lidové armádě, tak se najednou schází s Javierem Millejem, jako jo. Tak je to fascinující.
0: Jaké cizí slovo? Cizí škaredé slovo.
1: Já jsem chtěl říct něco, už to někde zaznělo, Lampion se tomu říká, jako takhle, ale je to prostě někdo, kdo sloužil prostě lidové armádě a najednou se setkává s Javierem Millejem. Najednou já jsem byl, já nevím, v autoklubu a teď jsme řešili start 1000 mil československých, jako jestli bych tam neměl být u startu a mi tam někdo říká, on už se ale nahlásil pan prezident, jo, a GP2, že jo, teď najednou pan prezident tam fotí motorky a milion fotografů fotí, jak pan prezident fotí. Po cestě samozřejmě vytáhl z hořících aut nějaké děti a zachránil paraglidistů a já čekám, kdy nahoře bez pojede na Medvedovi, no.
0: No tak to jezdí ruský prezident, ne, na Medvedovi.
1: Tak mají stejné vzdělání, ne, studovali obdobný obor mládí.
0: A to?
1: No tak jako obdobnou rozvědku pod stejným systémem, ne? Tak já mám pocit, že,
0: to
1: že oni jako i tu propagandu jako nastudovali stejně.
0: Tak jako myslíte, že ta žaloba, co podal ta kompetenční, že to jako je k jeho prospěchu? Že to jako dopadne, dokážete si představit, zahrám si takovou hru hypotetickou na jako když jsme prostě byli ještě jako nedělali vážné věci politické, jo? Jenom tak si zase zalaškujeme. Jak si dokážete představit, že by mohl vypadat takový výnos ústavního soudu pro jeho prospěch? Jako? Jestli by tam tak mohlo být napsaný? Jako
1: vemte pana prezidenta sebou do letadla, to asi neklapne, že to nejde. Ne, no já jako tomu nerozumím, já se nevím přece, jak ta žaloba bude napsaná na to, jak bude vypadat ten rozsudek, jo. Ona teda byla už určitě napsaná před mnoha týdny.
0: No, určitě, když to podali během jako pár minut, že jo.
1: No jako, já si opravdu neumím představit, že na základě toho, že je někde napsáno, že prezident reprezentuje zemi navenek, takže na základě toho ústavní soud prostě rozhodne, že jako ten orgán, který navrhuje nějakou misi, nějakou agendu, a nějaké složení jako té skupiny, která to hájí v té dané organizaci, takže to jako, že jako na základě této věty v té ústavě, jako by ten soud rozhodl, že teda ministerstvo příslušné, které tu agendu předkládá na vládu a předkládá, kdo tu vládu bude reprezentovat a tu pozici té vlády schválenou bude reprezentovat v té dané organizaci, na té dané akci a kdo na to dělá ty akreditace, že by jako najednou jako všem těm institucím ten ústavní soud jako nařídil, aby teda jako dělali věci v součinnosti s tím, jak si dadaisticky vykládá právo hradní kanceláře, já nevím.
0: No, tak jako, protože jestli dobře vím, tak vy jste vlastně přijali usnesení vlády, ne?
1: Mm-hmm.
0: Ve kterém se napsalo, že ukládá vláda ministerstvu zahraničí sestavit delegaci určitém počtu osob,
1: ano,
0: za určité peníze, ne? Myslím za milion.
1: No jasně, prostě to ministerstvo zahraničí určí členy delegace, schválí se nějaká pozice, že jo, a ti, co jsou nejzodpovědnější, logicky teda bývají určeně do té delegace.
0: Takže by vlastně ten soud musel říct, že asi, to je jediné, co mě napadá, ruší usnesení vlády,
1: vydali nějaké předběžné opatření.
0: Vydá předběžné opatření a vyzývá vládu, aby přijala nové usnesení, ne?
1: No jak může ústavní, no jako teoreticky, ale mě by teda zajímalo,

0: zajímalo jako taky rychlost. Jestli to náhodou nebude nejrychlejší reakce soudu a nejrychlejší proces v historii českého soudnictví ústavního.
1: Jakože by se zkrátila lhůta na vyjádření žalované strany třeba.
0: Já si to nevím představit. Já jako doufám, a teď teda ten humor trochu opustím, já doufám, že ten soud bude...
1: Ale zoberám si, že líp.
0: To je pravda, ale doufám, že ten soud bude rozhodovat jako standardně, jako realisticky, normálně. Nepředpokládám, že když se potkal pan Baxa s panem prezidentem na milionu chvilek, že se tam už domluvili, jak to proběhne. Jo. Jako já doufám, že to má normálně standardní nějaký postup a že ten soud ze sebe neudělá to, co by jako hrozilo v těch jako nejexotičtějších snech, co by ze sebe mohlo udělat. To, že absolutní většinu, no tak absolutní většinu těch soudců samozřejmě jmenuje prezident, ale to neznamená, že ti soudci jako rezignovali na pozici soudce, že jo, přeci jenom jako být ústavním soudcem je jako velmi vážená pozice, takže já předpokládám, že když opravdu dáme stranou ten humor a to, že teda předseda toho soudu opravdu jako reálně chodí na milion chvilek, tak což je jako absolutní bizár, jako že se ten člověk vůbec objeví a podle mě teda ho to úplně zbavuje jako jakékoliv kompetence, ale není tam sám přeci jenom, tak si myslím, že většina těch soudců budou slušní, vážení soudci, kteří opravdu v té pozici jsou, protože mají ty zkušenosti, to a to vzdělání. Doufám v to.
1: Tak uvidíte, no. Uvidíme všichni. Každopádně já jsem teda rád, že jsme v dalším dějství, protože já jsem to říkal veřejně, řeknu vám to teďka tak upřímně, řeknu to všem, je to přijde bizarní úplně stejně, protože myslím si, že pro náš každodenní život, kdo pojede do Ankary, je šumák dost, jo.
0: Je to šumák.
1: No.
0: Jako pro běžného občana jako tohle divadlo je velký nadstandard, jako. To, že pan prezident Dětinský trvá na tom, že pojede někam, kde má hájit pozici, s kterou vlastně ani moc nesouhlasí, kterou moc hájit nechce a na kterou nemá žádný vliv. No. A on z toho udělá takovouhle jako monster kauzu, to je podle mě jako pro běžného občana možná nepochopitelné.
1: Já jsem to dneska komentoval, jak jste si říkal, že si myslím, že to jako chleba nezlevní, pohonné hmoty taky ne.
0: No.
1: A pravdou ale zůstává. Je tady jedna nezodpovědná otázka. Jo. Já vím, že se tak ale vy jste politolog, že jo, vzděláním.
0: Částečně, dělal jsem politologii, ale mezinárodní vztahy jsem dostudoval.
1: No já taky, no, takže. No takže taky mezinárodní vztahy, ale měli jsme tam i politologii.
0: Jasně, tak.
1: Jo, nejsme politologové, tak. Ale máme mezinárodní vztahy, takže třeba máme i makroekonomii a politickou ekonomii, ano. A tak, že? takže je tady jedna věc, která zůstává nezodpovězená, tak se vypravíme možná trošku do roviny spekulací. Já se vás na to zeptám. Já jsem to nadhodil a pokaždé se mi dostalo úplně hysterické reakce z druhé strany, když jsem to nadhodil a nikdy jsem nedozvěděl ještě otázku. Jo. A docela mě mrzí, že někteří z nás to nadhazovali, protože to podle mě legitimní otázka a nikdy jsme nedostali odpověď, kromě toho, že se mluvil o tradici. Jo. Proč si myslíte, Filipe, nebo pane zmocněnče či poslanče, to je špatně, jste, můžu vám říkat Filipe?
0: Jo, bude to jednodušší.
1: Bude to jednodušší, ať se jako tady poslanče, zmocněnče, Filipe, jednodušší. Takže, proč si myslíte, zajímá mě váš názor, já mám to, rysuji. Říkala jsem to dneska, jsem natáčel ráno podcast, někdo se mnou natáčel, jak se mi tam odhalil trochu, jo, ale to je kam bokem. Proč si myslíte, že tam tak moc Petr Pavel chce jet do té Ankary, dokonce i za cenu toho, že by někdo mohl říct, že se až ponížil, že svatosvatě veřejně slíbil, že se neodchýlí od toho, co mu předepíše vláda, aby řekla, stačí mu 3 minuty na neformální večeři, hlavně, abyste ho vzali. Proč si myslíte, že tak hrozně to dá? Protože ještě trošku řeknu, já kdyby byl v té pozici třeba, což nejsem, tak já by, kdyby se mi to dělo, tak já bych řekl, víte co, kluci, jo, mě nechcete a dámy, tak jo, tak já nejedu, ale já vám udělám z života takový peklo ještě 2 roky, co to mám jistý, že uvidíte, jo. Bych třeba mohl říct, jo, nemusel, že jo. Jo. Ale proč si myslíte, že takhle vehementně za cenu i toho, že veřejně slíbí, že se neodchýlí ani čárkou od toho, co mu předepíšete, aby řekl, i za cenu toho, že podá kompetenční žalobu, ono se tomu říká teda odborně jako ústavná, jako stížnost na postup. No. Proč si myslíte, že tohle všechno mu za to stojí? Proč tam chce jet?
0: Já myslím, že má tři roviny.
1: No.
0: První je nějaké to vojenské ego a nepochopení parlamentní demokracie, že prezident není nad vládou, ale je spíš vedle ní, nebo je to ten poslední článek v tom systému a tak dále, že pan prezident není ten generál, který by pod sebou měl ty poslance a premiéra a tak dále. Prostě to je nějaké jeho jako úplně nepochopení. To je si myslím tak první rovina, že on pořád žije jako v nějakém konceptu, jako příkaz, buď ho někdo rozdává, nebo ho někdo plní a tak dále a prostě neumí si představit, že je něco mezi, jo? Že musí vzniknout mezi několika nějakými subjekty nějaká dohoda, která nakonec něco, z které něco vyplývá.
1: Takže život není buzerplac. Jo?
0: Tak, život není buzerplac. No, to se ale těžko asi vysvětluje někomu, kdo v tom vyrostl a je v tom celý život. A prostě já jako člověk, který má k těm socialismům a nacionálním socialismům a komunismům a ke všemu jako velmi negativní vztah, tak mě vlastně lidi s tou jako velmi silnou vojenskou historií, která teda byla v nedemokratickém režimu, tak mě z toho není úplně dobře. Jo? A je blbý, když to teda člověku zůstane v povaze ještě tolik let po revoluci. To je, myslím, ta první asi méně důležitá rovina. Druhá je to, že on tím živí tu kampaň velmi špatně. Jako to, že opravdu i že mě nejmenoval ministrem. Nejviditelnější tvář, která tam přivedla novou stranu, díky které ta vláda vznikla. Že s tím samozřejmě souvisely ty momenty, kdy za ním stojí STAN, Piráti, prokazatelně stejní sponzoři a tak dále, kteří chtěli nahradit ten třetí nejmenší subjekt u Andreje Babiše, aby byli na těch ministerstvech, aby byli součástí vlády, protože když potom člověk tu je nějakým způsobem u toho, jak se sestavuje vláda a vidí, co všechno se tam řídí, tak je jasné, že být běžným poslancem je pro někoho, kdo zažil být ve vládě, jako velká potupa. No a tím posledním, třetím z mého pohledu je i to, že pan prezident strávil desítky let jako určitý potentát v rámci NATO a má ty sponzory a především ty neformální jednání, ta neformální večeře, co je před tím summitem a tak dále. Ty neformální jednání, co jsou určitým symbolem i pro zbrojní lobby, pro určité možná sponzory, pro možná i nějaké jako velké hráče, nevím, Colt, nevím, jaké velké si můžeme představit společnosti, které mají i dnes jako obrovský kapitál díky válce na Ukrajině a jsou jedním z nejbohatších firem. A jim je v podstatě jedno, jaký politik za ně bude kopat, ale každopádně potřebují, aby za ně nějaký vysoký politik někde nějaký kontakt navazoval. A je to nějaká ukázka té pozice, že ten prezident si to jako vydobyde před tou vládou a že on je ten, kdo ne, že tam bude hájit to, že nesplníme nebo splníme v budoucnu nějaké závazky na to. Ale kdo na těch neformálních sezeních bude hájit určité zájmy?
1: Jakože tam chce prezident republiky kšeftovat, chcete říct?
0: To nechci říct.
1: Tak to z toho, jako jsi řekl, ale...
0: Já jsem to řekl tak, abych to nemusel říct explicitně, ale myslím si, že za panem prezidentem je silná vojenská lobby, nebo respektive vojenský průmysl má silné lobby, které skrze mnohé síly, samozřejmě dostal pana prezidenta na hrad a skrze mnohé síly se jej snaží na tom hradě udržet, aby obhájil ten titul. A oni chtějí, aby on byl ten, kdo tam je na těch neformálních jednáních, protože, jak víme, tak člověk, jako je premiér Babiš, není úplatný těmto silám, ani by se s nimi pravděpodobně vůbec na nějaká témata nebavil a asi by tam prostě hájil mírové pozice, jak to premiér Babiš teda dělá všude. Stejně tak, jak znám Petra Macinku, který je v podstatě pacifista, tak to je to samé a myslím si, že generál Zuna nebo pan ministr Zuna je také jako jiný level a jiný druh jako vojáka, než je pan prezident. A prostě oni ti vojáci mezi sebou mají také jako vlivové skupiny, které jako spolu neúplně souzní vždycky. Takže já si myslím, že to je vyhraňování si nějakých jako pozic při těch neformálních jednáních, protože samozřejmě na to, jak jistě víme, je především ekonomickou aliancí. Ona je jako obraná vojenská, ale ve skutečnosti ekonomická. Takže je potřeba tam domlouvat peníze a biznis.
1: Jakože by byla na průměrnou výplatu, jo? Nebo...
0: To ne, ale tak jako, když vám někdo nasází miliardu do kampaně a vy nejste ekonom a do každého projevu natlačíte, že chcete euro, daň z nemovitosti a zbavit se práva veta, aniž byste vůbec řešil jako Evropskou unii a chcete Spojené státy evropské, tak to buď jako není z vaší hlavy a někdo vám to radí a podobné věci asi někomu mohou radit i na ta jednání, která nejsou nějakým veřejným projevem.
1: No, tak se nám to odhalil.
0: Já nevím, já jsem neviděl teda ten váš podcast, to si budu muset pustit, já nevím, jak jste to prezentoval vy, jaký je váš pohled na to, ale...
1: No, tak já tady tenhle pořad je stavěný na tom, že...
0: Se ptáte vy mě, jako...
1: Ne, že se ptám, ale tady ten koncept od začátku je takový, že mě když přesvědčovali k tomu pořadu, motiv, tak jako já jsem říkal, to chci dělat jinak, já své názory znám, mé názory jsou dostupné na všech platformách, tady mě vždy budou zajímat názory hostů, ať sem přijde kdokoliv, tak jsem tam to uvedl, už jsem někde říkal, protože každý někde jinde ví, co jsem říkal, takže on stejně byl dneska natočený teprve, takže to ještě ani nevyšlo, ale vyjde to, jako není to v rámci této stáje podcastové, ale jiné.
0: Ne, jestli jsem se nespal, že se to jako souzní trochu s tím, co jsem říkal, aby mě zajímalo teda, ale nevím.
1: No.
0: Třeba vnímáte jinak.
1: No tak já jsem jako vyslovil jako nějaké určité teorie, které by byly pravděpodobné, protože mi přijde jako, že opravdu už je to na úrovni důstojnosti, sebeúcty. A prostě tam je, některé z nich si myslím, že se trošku jako potkávaly, no, protože proto jsem říkal, že jsme slovali mezinárodní vztahy a já teda si pamatuju, když jsem chodil na mezinárodní vztahy, takže jsme dostávali jedničku na zkoušce pouze tehdy, když z těch 10 teorií, které jsme si měli naučit, jsme dokázali udělat 11. Takže jsme cvičení k tomu, aby jsme jako překračovali limity běžného smýšlení a místo repetitivnosti se snažili pospojovat těch 10 do syntézy takzvané. Že jo? Takže když si to člověk vezme jako kol do kol, tak jako pokud někdo prostě, jak říkal předseda Babiš, předseda vlády, za dobu této vlády za 6 měsíců byl někde 12x, takže v průměru 2x za měsíc a ta je taková energie vynaložená prostě do tady téhle jedné cesty. Navíc já jako občan, tak já vám to ještě obohatím teda. Já jsem říkal teda, jsem to dneska mezi tím říkal v televizi, jak to už vyšlo, já moc dobře vím, že vláda je ta, která odpovídá za to, jo? Takže vláda může se rozhodnout česká, že tam přijde a řekne, my nedáme nic. A všechno, za všechno postavíme tady občanům, já nevím, školy a školky, nebo my dáme 40% HDP a ty školy a školky mi nebudou. Jo?
0: Jasně.
1: Jo? A vím, že když je tam někdo, kdo to nerozhoduje, což je prezident ceremoniální, takže kdyby se ho zeptali na to, tak on mi řekl, moment, já se vám předseduji Babišovi, aby mi řekl, jestli ano nebo ne. Že? Takže, ale tak to je čistě politologická, to je prostě normálně logická úvaha. Že? Ale tím jako nepředjímám, nebo neříkám ani se s vámi souhlasím, či ne, ale tak samozřejmě jsem jistým způsobem také s podobným vzděláním, jako máte vy, procházel intelektuální uličky, abych zjistil, která je slepá, která vede třeba do další. Tak jsme si to řekli kulantně. Nějak, aby jsme to...
0: Velmi politicky jsme to řekli.
1: Jakože bychom začali, zavedli nějaký nový obor na nějaké vysoké škole?
0: Jak to říct a neříct?
1: Který by se mohl jmenovat třeba čtení mezi řádky?
0: Tak, to mám nejraději.
1: Jo?
0: No, ale je to teda problém, protože jsem zjistil, že to nechápe většina posluchačů.
1: Ne,
0: mám vašeho ne. Pořadu určitě ne, ale,
1: tady jsou jenom chytří.
0: ale když jdete potom do nějaké debaty s některými politickými oponenty, tak je to těžký.
1: To já se jich zastanu, ale jo. Jo. Je podle mě, Filipe, rozdíl mezi tím, když člověk nechápe.
0: Nebo nechce. Ano.
1: Jo? A já, když sleduju ty pořady, tak se mi zdá někdy, že tam ta nevůle pochopit převažuje. Jo? To se ale k tomu, a tak to mě došlo k dalšímu tématu. Já bych tohle uzavřel.
0: Jasně.
1: V duchu toho, že jsem říkal, že mi to chleba stejně nezlevní.
0: No.
1: A je to jeden ze summit z mnoha prostě a stejně jako, nevím, no, tak jede na OSN, tak tam bude mluvit sám a ani nemusí mít pozici možná, tak jako od vás ne. Vy jste na té vládě hlasoval mimochodem?
0: Já jsem stálý přísedící vlády, no. Takže já na té vládě vždycky sedím.
1: No.
0: Normálně tam mluvím a tak dále, ale ta vláda až na úplné výjimky většinou se rozhodne v nějaké diskuzi, pak se hlasuje většinou formálně a velmi málo kdy se stává, že se někdo zdrží nebo je proti. A takže mě to ani tak jako netankuje, že nezvedám tu ručičku tam.
1: No, ale, myslím, zajímá, jestli tady to rozhodnutí o tom summitu bylo jednomyslné nebo ne?
0: Bylo jednomyslné. Bylo jednomyslné, ale já nezvedám ruku.
1: A kdybyste jim měl zvednout, byl byste proti, byste říkali, vezměte tam pana prezidenta?
0: Já si vůbec, víte co, máme opravdu dobré vztahy v té vládě. No. I když média furt říkají, jak mě někde někdo seřval, jak se mnou někdo nepočítá, jak chce někdo odvolávat jakého ministra a tak dále. My furt nechápeme, kde se to jako bere, nebo chápeme, kde se to bere, ale s realitou to má pramálo společného a i na té vládě, i na koaliční radě jako většinou panuje shoda, a když už není shoda, tak je to teda na rozhodně jiných věcech. A co se týče tohoto, tak tam jsme všichni v podstatě velmi spokojeně vnímali tu pozici pana premiéra i to, jak to celé proběhlo. A vlastně i ta návštěva pana prezidenta byla poměrně krátká, že nám nevzala tolik času.
1: A jdete nám ji popsat trošku pro nás, co jsme tam nebyli?
0: Ano, tak pan prezident přišel na vládu,
1: no.
0: Pan premiér to uvedl, dal a potom, tuším, mluvil chvilku pan, myslím, že ministr zahraničí, mluvil Petr Macinka, a vlastně se tam jenom jako vysvětlilo, že se o tom nebude hlasovat ten den, ale že se bude hlasovat 22. Přičemž pan premiér dal slovo panu prezidentovi a pan prezident tam mluvil právě něco v tom smyslu, že bychom se měli umět domluvit. Což bylo zajímavé, občas se při té řeči tak jako podíval na mě, no nevím, jestli jako mu došlo, co si o tom jako myslím, že my jsme se taky chtěli domluvit, že bych měl být ministr, že bych měl dostat šanci a že bych pravděpodobně teda dělal plno věcí, co dělám i teď a asi by to fungovalo a ostudu by to nenadělalo. Naopak si myslím, že jsem workaholik a že i teď na tom ministerstvu teda trávím absolutně nejvíc času ze všech lidí.
1: Ale mě připadáte vyklidněnej celkem.
0: No, teď zrovna je sněmovna. Takže teď zrovna já nechodím do té sněmovny, jak se o mě všude píše. Mám teda větší procentní účast, než mají všichni kritici moji, což jsme jako omylem zjistili, se stačí se podívat na stránky poslanecké sněmovny a tam jsou procentička, ale to oni si nevšimli, takže na mě všichni nakydali špínu a pak zjistili, že mají třeba 50 nebo 45% a já mám asi 63, nevím, co takovýho.
1: Já jsem to viděl do tabulku. No.
0: Takže pan prezident promluvil, ku podivu nikdo na něho nechtěl reagovat.
1: To se divím.
0: No, nikdo, prostě jsme všichni jako mlčeli.
1: Mm-hmm.
0: Takže pan premiér se ho zeptal, jestli tam chce ještě být, nebo jestli se bude projednávat další bod. No, pan prezident se rozloučil, podal takhle jedné straně ruku, kde já jsem byl v závěru, podal mi má ruku, nashledanou a odešel.
1: To zabralo tak 7 minut, ne?
0: Já myslím, že dohromady asi 20 se všem všude, protože on samozřejmě tam přiběhlo hromada fotografů, že teď on přišel pěšky, aby mohl někoho zachránit po cestě, tak. Ne, choval se slušně, korektně, říkal i rozumné věci. Nevím, no, jako ta žaloba je za mě dětinský závěr. Myslím si, že jako ať ten soud rozhodne jakkoliv, tak já si prostě myslím, že do ankety nepojede a hotovo.
1: Dobré, pojďme od toho, protože to nám momentálně teda opravdu zabralo docela dost energie. A pojďme k tomu, ještě teda, když jsem na to narazil, mezi řádky a pořádcích, teďka prý byla nějaká stávka v rozhlase a televizi.
0: Je to možné, no, nevím, jak velká tragédie je to pro všechny lidi, co se na nás dívají. Jestli se někde zbrzdil nějaký pořad, nebo co se mohlo stát.
1: Ne, prý to nějaký pořad ještě o minutu později, a všichni přišli v černým.
0: To je styl. No, já se domnívám, že jako ta jejich argumentace je velmi špatná. Představa, že všechny instituce placené státem jsou neobjektivní a podřízené vládě, ještě k tomu, když ta vláda může kdykoliv zvýšit i tu sumu těch veřejnoprávních poplatků úplně jak chce snížit nebo zvýšit, tak vlastně to lichý argument. Stejně tak, jako kdybychom se podívali teda na zahraniční příklady, tak my chceme jít cestou Švédska nebo Dánska nebo Nizozemska, které v posledních 10 letech opustily ty veřejnoprávní poplatky, nebo Kanada, která je nevím, v roce 52 začaly, v roce 53 skončily. No a nebo půjdeme cestou Namíbie, Alžíru a Maroka. Nevím, je to směšný, jo, prostě jako chytila se toho kulturní fronta. Je to, kdo chce, nevím, kdo chce tuhle tu vládu prostě poškozovat, hůl si najde, no, jako ti lidi si protiřečí. Já rozumím tomu technickému zázemí té České televize, že tam je hodně zaměstnanců, kteří tam pracují třeba i za nízké platy, pracují tam desítky let, jsou nenahraditelní a mě těch lidí líto. Já jsem mluvil teď s šéfy odboru České televize před koaliční radou, před vládou, no, před koaliční radou včera. A mě opravdu líto těch lidí, protože vím, jak je to těžké, když z ministerstva životního prostředí z 600 lidí nebo ze 700 lidí se jich musí 39 vyhodit. A že opravdu měsíc jsme hledali každé to jméno a snažili jsme se ty lidi nějakým způsobem zachránit. Ale prostě od ministerstva financí přijde pokyn, máte méně pozic kvůli úsporám a tak dále, a vy musíte najít, nebo ti ředitelé příslušných těch sekcí.
1: Mluvíte o MŽP.
0: Mluvím o MŽP.
1: Protože já si myslím, že mluvíte o televizi.
0: No, já to jako přirovnávám.
1: Jo, přirovnám. Jo,
0: a oni mají vlastně, oni mají obavu, že těch lidí nebudou vyhazovat z těch 600 a dohromady skoro 4000, protože ono MŽP a Česká televize má obdobné množství zaměstnanců teda.
1: Také.
0: No, já jsem si to 4000, plus minus jako. A my, když jsme vyhazovali, no, museli ukončit těch 39, tak to fakt nebylo lehké. A opravdu jako jsme týdny do posledního momentu, a na setkání s zaměstnanci jsem to tam vysvětloval, jsme do posledního momentu jako hledali, jak ty lidi zachránit, jak koho zachránit a jak ukončit spolupráci s těmi, co si to opravdu zaslouží. A úplně stejně bolestivý proces je při všech úsporách. A ta Česká televize opravdu, jak máte tisíce zaměstnanců a je to opravdu jako v vozovkách jako strouchnivělá stará instituce, opravdu, kde ještě před 15-10 lety tam existovala pozice správce faxů v vozovkách, jako, když už jako se faxy 20 let nepoužívaly, tak přeci jenom tam jsou lidé, kteří prostě si nezaslouží být jen tak vyhozeni z práce, ale prostě kvůli nějakým objektivním důvodům musí. A já jsem to říkal těm odborářům, my jsme ušetřili na ministerstvu životního prostředí 9,7% a ušetřili jsme nejvíc ze všech ministerstev. A prostě je situace, kdy my se zadlužujeme stovky miliard za rok, platíme přes 100 miliard. 110 platíme už na vlastně obsluhu státního dluhu. A jako není možný prostě nedělat úspory. A když se ty úspory dělají, tak se musí dělat prostě plošně opravdu všude, až na nějaké úplné výjimky. Takže oni to prostě jako těžce taky jako nesli, ale oni sami, a teď já nechci jako mluvit za ně, aby to nebyl nějaký titulek, ale oni sami mají taky problém jako s vedením té televize a tak dále. No to není jako, že jako by všichni v té České televizi nenáviděli jako naší vládu. Jo. Prostě tak to není. Takže já chci říct, že já trvám na tom, že ta transformace musí přijít úspory. A kdyby bylo po mém, kdybych mohl mluvit za sebe jako za občana Filipa Turka, který nemá s politikou nic společného, ale je to nový politik, který se může dovolit říkat své názory, jak řekl, že zprivatizujme to, prostě to je taková instituce, je z minulého století.
1: Víte, co je zajímavý, jak jsem prošel taky už nějakými těmi médii, když jdete na ty Kavčí hory a přijdete potom do nějaký té komerční televize, teď porovnáte ta studia, jo? Tak to možná můžete říct vy, jo? Mi to můžete potvrdit, že to je úplně jako jiná liga, jo? To jako máte pocit jako mezi chatrčí v chatkové oblasti ve vyloučené lokalitě a mezi hotelem nejvyšší třídy, jo? To je prostě, si člověk říká, tak jak je možné, že ti, co se musí živit sami, se uživí a mají tohlensto, jo, jako výkřik, že jo. Tak kde ty prachy mizej potom si říkáš?
0: No tak Česká televize je normálně socialistické Československo, prostě pseudokomunistický starý režim, no a televize Nova, televize CNN funguje normálně komerčně, takže ta efektivita je o tom to celé.
1: To jo, no.
0: Přece i v tom socialismu ti lidé žili relativně spokojeně.
1: Jo, tak ale
0: ta efektivita je šílená, že jo.
1: Jo, a jako teď jsem se tom zrovna s někým bavil, ale už nevím s kým. Jo, tady byl jeden host, nebudu říkat který, a ten měl sebou jako, tak jak chodí lidé, prostě mají, se teda přišel sám, ale většinou chodí hosté, jsou mají ještě někoho z toho svého týmu, a daná osoba byla starší než mě. Nějak, nevím, jak se k tomu dostalo, něco, bylo to něco o výstavbě, jo, už vím, to byl pořád, který se mu věnoval trochu, a pak ještě ty názory, a ta osoba mi říkala, to si člověk říká, co si před rokem 89 něco, ne? A A teďka my jsme říkali s tím hostem, že si to nepamatujeme, že jsme byli malí děti v té době. Mm-hmm. Jo? Narodili mm-hmm. jsme se v té době, ale malí děti. Takže říkám, tak nám to řekněte vy. No. A tak nám to říká, jako, že to říká. A nebylo tam všechno špatný. Jo? Prostě tak postavili byty, nemocnice, silnice a takhle. Mm-hmm. A ten zbytek byl příšerný. Jo? To mi připomínala tady historka. Jo? Ale no. Proč to říkám? Proč to říkám? To je důležité, proč to říkám. Jo? Tím se dostáváme k tomu, co je důležité totiž. MŽP, neboli Ministerstvo životního prostředí, kde jste teď vy.
0: Ano.
1: Ježiš, mi tady spadla propiska. Vidíte, jak je zelená, že bych se nedostal sem jí na MŽP? Ne, tady je napsané něco jiného. Nevím, co to je. No, je to anglicky. Tečou před vás pěkný miliardy, no.
0: Tečou. V podstatě většina těch peněz na Ministerstvu životního prostředí je průtok evropských peněz, anebo to jsou fondy.
1: No. A teď, jo, my natáčíme v úterý, já to prozradím, mm-hmm. protože vy jedete na radu ENVI, což je Rada pro životní prostředí, neboli environmentální rada. Tak co pak, já vím, že to nebude asi tak sexy, jako řešit, dopojede na nějaký summit, jo.
0: No, ale... co, pro mě je to víc sexy teda.
1: Jako je, pro mě jako na něho poplatíka trochu taky. Jako.
0: Já si myslím, ale, že to nám totiž ten chleba zlevní.
1: No tak šup,
0: na rozdíl od toho NATO, na rozdíl od summitu NATO, nám rada ENVI jako tohleto zlevní, a to bylo asi jeden z důvodů, proč já jsem šel do politiky, byla, já už jsem to možná i tady říkal, možná tu moji pozici už plno lidí zná. Já jsem chtěl vždycky bojovat proti Green Dealu, protože prostě...
1: Jo, promítá, jenom dokončí tu větu, jo?
0: Ano.
1: Já už vím, proč to říkám, protože jsme se bavili o tom, jak je možný, že tady od roku 89 nepostavila... No, z Brusu nová jediná přehrada, ano, jak je ano. možný, prostě, že žádná elektrárna, prostě hotovo, jako pro všechno no. máme z roku před, jo, takhle to bylo, teď jsem si tak. Vzpomněl a právě ta osoba, co tady byla, jako že ne, tak jako zralejší než my, mm-hmm, tak nám mm-hmm. pak říkala prostě tak, teď jsem si vzpomněl, jak tak. To přesně bylo a tak jak se nám zlevní ten chleba, tak.
0: No zlevní se nám ten chleba tím, že MŽP teďko je pod kontrolou, a tím pádem se začnou stavět i ty velké věci, které se od roku 89 nestavily. Konkrétně třeba, když jsme u těch přehrad, tak plavební stupeň Děčín a tak dále. Já se k tomu dostanu, ale nejdřív řeknu tu radu, protože jsme mluvili o summitu.
1: No, mě to zajímá.
0: Tak já jenom řeknu, že teda na summitu NATO pan prezident, který tam tedy pravděpodobně nebude, a nebude hájit tu pozici, ale bude jí hájit tedy pan premiér a bude jí hájit pan ministr obrany a pan ministr zahraničí, kde budou hájit nějakou pozici, proč dáme nebo nedáme kolik na obranu. Jenomže na té radě ENVI, na kterou já tedy na rozdíl od pana prezidenta na summit na to pravděpodobně jedu a pravděpodobně, když se to teď bude vysílat, tak já už tam budu sedět a budu tam hájit ty pozice, které se hodně změnily pod naším vedením, protože rada ENVI je druhá nejmocnější rada po těch premiérských vůbec pro náš stát a pro Evropskou unii, protože celá Evropa je o Green Deal, že jo? O průmyslu, o Green Deal, o energetice, o těchto věcech. To znamená, ta rada ENVI je žába na pramenu, stejně jako je to Ministerstvo životního prostředí a ten aktivismus, který zamezujete těm výstavbám, ta občanská demokratická společnost a ty spolky, které zamezily tomu, že od roku 89 se tady opravdu nic nepostavilo, tak úplně stejně žába na prameni ENVI v Bruselu, díky kterému probíhá zelená transformace. A Green Deal je obrovský balíček spotřebních daní. Jinak přejmenovaný, má to důvody. A na té radě ENVI my teď máme několik hlavních pozic. Česká pozice kvůli plastům, takže opravdu to ovlivňuje život lidí. Automotiv, což samozřejmě pro nás je jako stěžejní, protože v březnu, nebo kdy byla ta minulá rada, tak jsem tam přednesl pozici, která už je v podstatě na rozdíl od europoslance, který to říká v těch výborech a říká to v europarlamentu, tak tady to říkáte na té radě, která o tom jako fakticky rozhoduje, tak jsme přednesli pozici, že pro nás je nepřijatelný zákaz výroby aut se spalovacími motory pro rok 35. Teď tam jdu opět s tím a s rozšířenými pozicemi, už s konkrétními řešeními na nějaké flexibility, na něco, co pomůže automotiv, na průměrování cíle roku 30, protože cíl roku 30 je pro nás ještě blíž a mnohem nebezpečnější než roku 35 pro automobilový průmysl, protože to je fakt za chvilku. No. A my už od příštího roku chceme průměrovat ty cíle, to znamená, nebo přes příštího. Takže to je opravdu něco, co jako ušetří automobilkám To první průměrování, na kterém jsem spolupracoval ještě jako europoslanec, které opravdu potom komise vlastně jako prodala nebo nařídila a potom jsme slyšeli, že to tedy vymyslel někdo jiný, ale to je jedno, tak to bylo něco, co pomohlo těm automobilkám ušetřit asi 15 miliard eur. A ono, když se vezmeme, že kolem, já nevím, 7-8% a u nás 10% HDP tvoří jako automotiv, tak si umíte představit, že to má vlastně v konečném důsledku vliv i na tu cenu toho chleba. Co se týče dalších věcí, tak jsem tam přednesl, nebo teď zrovna tam přednáším. Já můžu
1: se vás něco zeptat.
0: Ano.
1: Ale já jsem běžný člověk z lidu. Tak vám řeknu můj případ. Jo?
0: Mm-hmm.
1: Poraďte mi, pane zmocněnče. Libě, poraďte mi. Jo? Já jsem měl auto, měl jsem ho už 10 let,
0: ano.
1: Takže jsem potřeboval obnovit vozový park. Jo? Tak z toho naftového auta jsem přešel na jiné naftové auto. Takže předpokládám, že zhruba tak za 8,5 let budu chtít nové auto. Možná, že dřív, nevím. Ale to ono tak pěkně štimuje těch 8,5, jo? Protože tím se vlastně dostáváme do roku 35. Můžete mi říct, jestli si budu moct koupit za normální cenu jako naftový auto nebo benzínový, nebo už mám myslet na to, že potřebuji dvě elektrické zásuvky.
0: Pravděpodobně, pokud se nám nepovede prosadit to, co navrhuji na té radě, a to, k čemu mám tedy mezirezortní mandát, i mandát vlády v podstatě, tak ne. Za dnešních podmínek byste si už koupil elektromobil. Pokud by to dopadlo pozitivně, koupil byste si nějaký jako hodně hybrid, určitě s automatickou převodovkou. Pokud se povede úplně všechno udělat, tak budou existovat i levná, dostupná malá auta se spalovacím motorem. Pokud nebudete toužit po nějakém Rolls-Royce, Lamborghini nebo Ferrari, kde ten spalovací motor nebude problém.
1: Když normální SUVčka by se tam vezli 4 kufry, ne?
0: No, tak to bude trošku problém, ale pravděpodobně hybridní problém nebude. A pokud se všechno povede, tak nebude problém ani ten diesel. Ale musí se
1: nemohl
0: provést...
1: Nemohl bych si já rozhodnout jako zákazník, co chci? Třeba?
0: No,
1: když jsou to moje peníze.
0: V rámci změn my máme nějaký koncept, že v roce 2029 bychom chtěli celkovou revizi toho cíle, i 35, i toho průměrování, ale musí se nám povést jednotlivé kroky. To, čím jsem začal teď v březnu, to, co vlastně teď za dva dny, nebo dneska, když se na to díváte dneska, prezentuji na té radě. A takhle my máme nějakou koncepci, která je vytvořena na základě spolupráce s automobilovými asociacemi. Je to ta Evropská i Česká automobilová asociace, Ministerstvo obchodu a průmyslu, jsou to zahraniční partneři, jsou to evropské automobilky, ale i třeba japonské automobilky, ještě jako europoslanec jsem byl, JAMA, to je japonská automobilová asociace a všechny japonské automobilky, protože Evropa je pro ně obrovský zásadní trh a i to je teď ve špatné situaci díky emisním cílům Mitsubishi, mimochodem díky něm v Japonsku máme přesto jednu dobu fungovat. A tak dále. Takže ta zkušenost s tím existuje. Kdo zná trošku historii průmyslu, tak ví, že už i v Japonsku, i ve Spojených státech s tímto centrálním omezováním a tím šikanováním těmi emisemi už problémy byly. Víme, co to může způsobit, ale samozřejmě nějaká skupina žen v Bruselu, která neumí spočítat množství pohlaví, tak má na to erudovanější názor. Takže my musíme...
1: Která skupina žen?
0: No tak kolem Ursula von der Leyen a potom Ribera, ty všichni tady těhleti experti a mnoho dalších lidí, kteří jezdí jak na tu radu Envy, tak na ty ministerské rady a myslí si, že spasí svět. Bohužel nejsou všichni jako melony. Jo, nejsou
1: já jsem četl, že prý eurokomisařům vadí, že tím elektroautem nedojedou z Bruselu do Štrasburku.
0: No ta realita právě je fascinující, protože my v Europarlamentu jsme zažívali, že měsíce člověk v Bruselu a jeden týden z toho měsíce je ve Štrasburku.
1: No to je ten lítající cirkus.
0: Takže lítající cirkus a do toho vlastně máte dvě flotily aut, protože jedna flotila je ta, která to přemisťuje ten cirkus.
1: No.
0: A nebo tam máte limuzíny, které jsou elektrické, nebo auta, která jsou elektrická. A potom tam samozřejmě občas vidíte, že jsou tam normálně eskový Mercedesy, které jako ti, co jim jako vytekly nervy, tak do nich v podstatě jako ve vrchní prchni za rohem někde přesedají, aby to nebylo vidět, že je elektromobil.
1: Já jsem si to úplně živě představil, protože jsem si vzpomněl na příběh jednoho diplomata z jedné severské země, která je nám tady dávána za příklad.
0: Švédsko?
1: Se to uhádlo, no.
0: No, tam je ta dojezdová tíseň.
1: Jo. To nevím zase já.
0: No, je protože jak jsou tam dlouhé pláně, je tam obrovské množství elektromobilů, stejně jako v Norsku, tak ale Norsko nám nemůže být dáváno za příklad, že jo, protože není evropské tak moc. A
1: evropské je, na kontinentě je, ale není evropské. Není,
0: v tom jejich úhlu pohledu není evropská, především má peníze z té zlé ropy. Že?
1: A z plynu taky, ne?
0: A z plynu taky dokonce.
1: Dokonce ho dodává sem.
0: No, no, takže to Švédsko je nám dáváno za příklad, ale tam jsou jako dlouhé plány, dlouhé cesty a vlastně jako díky migraci a díky tomu, že tam jsou ty stovky těch bombových atentátů, většinou se jedná o auto nebo popelnice a ty gangy se vraždí mezi sebou, ale přeci jenom tam nejvíc teroristických útoků v Evropě, tak už vlastně ti Švédi praví se odstěhovali z těch měst do těch jako mini měst nebo do těch vesnic, prostě mimo velká města. No a díky tomu jsou nuceni jezdit do velké vzdálenosti, ale protože jsou environmentálně jako zodpovědní, tak samozřejmě jedou vždycky v tom minus 20 stupňovém mrazu, že jo, v tom kulichu, v té netopící Tesle nebo nějakým čínským vozidle a tím, že je elektrický, tak samozřejmě potřebuje zvyšovat dojezd tím, že úplně jako nechtějí topit naplno. No a jak jedou ty dlouhé štreky bez toho topení, tak samozřejmě, že jo, sám to říkám, asi 35 stupňů teďko, že jo. Ale oni mají dojezdovou úzkost a ještě se bojí, že někde umrznou, že jo. To není jako tady, že jo. Máte skoro 7000 obcí na malinký České republice. Tam jedete a nic, jo.
1: Tak víte, já jsem teďka spáchal environmentální hřích, protože jsem letěl za ten do Prahy a teďka poletím z Prahy do Aten.
0: Jste letěl letadlem.
1: Jo.
0: To je hrozný.
1: No a předtím jsem tam jel autem. Pojedu se ještě zpátky autem.
0: A to máte dieselový auto teda, subač.
1: To se přiznám. No
0: tak to je strašný.
1: To se můžu utřít k smrti, už to nesmažu. Jenom jsem chtěl říct, že jsem koukal, jsem koukal na tu krajinu, tak já jsem poznal, že jsme přiletěli nad Českou republiku, protože najednou myslím, jako se tam jedna obec na druhý. Jo. Tak takhle je to. Protože já jsem nevěděl, co zatím je, protože on mi to vyprávěl někde na nějaký recepci, jsme se bavili, jak jsme tam vtipkovali něčem. A on říká, no, nějak ze strany mu říkám, nevím, jak jsme se tomu dostali, říkám, tak tady kolega, ten má určitě nějaké krásné, protože to je příkladná environmentálně zodpovědná země, myslím, že o tom lítání jsme se bavili, tak má určitě to elektrický a nelítá moc, že? On říká, je to tak, mám super skvělý elektrický auto, nebudu říkat značku, které dělá reklamu. Říká, no a proto jsem rád, že jsem tady, kde teda mám toho svýho dvojkovýho diesla. A říká, jak vždycky přijdu jako do toho, ne? Jako přijedu, no, přiletím většinou, no, nebo přijedu, říká, vždycky přijedu tím dieslem, ne? A teďka, aby mě neodsoudil veřejný mínění, tak zajedu do té garáže, vytáhnu a teďka...
0: No jasně, vrchní prchně,
1: nefakt, takže úplně jsem si vzpomněl, jak mi to vyprávíte. A teďka, já jsem to neviděl, ty dojezdový vzdálenosti, protože jsem si myslel, že Švédsko není zase tak jako, já myslel, že tam jako to je kousek, všechno je kousek.
0: Není právě, není. No a ta Uršula právě taky vždycky přijela.
1: Vy jste tam někdy?
0: Jo.
1: A dobrý?
0: No ve velkých městech to úplně dobrý není, no. Třeba v Malmo je to temný.
1: Jo? Protože já jsem si říkal, že bych se jako chtěl podívat na ty fjordy a přírodu.
0: No. Stejně to za to určitě.
1: Víš, já nemám rád zimu. No dobře, no tak nic, pojďme, až to není komedie. No, takže.
0: Uršula přijíždí vždycky opancéřovanou 12-válcovou Audinou. Takže,
1: elektrickou.
0: Benzínovou samozřejmě, 12-válcovou, že jo, takže benzínovou dokonce.
1: Počkejte, ale to je environmentálně odpovědné.
0: No je, ale ty ostatní musí, že jo, ostatní musí soudružky plnit cíle. No, ale já se vrátím k té radě.
1: Promiňte, ne, jenom Filipe, ještě mi řekněte jednu věc, tomu rozumíte, asi ne. Jakou stopu environmentální taková 12-válcová benzínová opancéřovaná Audina zanechá? Kolik takových elektrických aut by muselo mít, kolik občanů by muselo mít, kolik elektrických aut, aby vyvážili jednou 12-válcovou benzínovou opancéřovanou Audinu.
0: No, oni to počítají blbě, protože do toho nepočítají tu těžbu toho kobaltu a litia a to drancování té Afriky a to, že teda se Čína vrací jako hegemon opět po otopiových válek na vrchol a jak si zase u tu Evropu nechává, ta Evropa ještě dotuje ty jejich firmy, že jo? Což na čem se tady bohužel jako podílíme. A teď jako problém je, že oni počítají jenom to, jak to špiní tu planetu, jako když to jede. Ale už se nedívej, jak to škodí té planetě, když se to vyrábí. Takže já bych tohle číslo si rád jako odpustil, protože já bych do toho rád započítával úplně všechno. Ale to pokud...
1: Říkal kamarád, co je metalurgie.
0: No, když se na to podívám evropským procesem, tak vlastně dneska každá automobilka musí vyrobit jako 2-3 elektromobily z 10 a 3-4 hybridy, aby mohla pak prodat pár normálních aut a třeba jeden 12 válec z těch 10, aby neplatila ty pokuty.
1: Super, tak to je raději envy. Takže co tam ještě?
0: Jste mluvil hezky o tom, že tady nemáme ty demokratické přehrady. Nemáme tady ty stavby od roku 89.
1: Chcete mi říct, že beton a asfalt mají ideologii?
0: No, my máme ten problém, že třeba ministerstvo životního prostředí, jak jsem říkal, žába na prameni, já jsem si nechal vědět, kolik staveb blokujeme ministerstvu dopravy. To jsou opravdu jako tři stránky drobné, tři stránky seznam, desítky položek, stavby, které se blokují desítky i vyšší desítky let. Já osobně mám teď nahrány pozměňováky zákonů, zákony, které vlastně budou zlepšovat dostavbu strategických nějakých infrastrukturních věcí, splavny nebezpečného odpadu, vodní stupeň Děčín, jadernou elektrárnu Dukovany a tak dále. Mám na to jako 6 pozměňováků velmi zásadních. A zároveň samozřejmě ministerstvo životního prostředí má povel už tyto stavby neblokovat, což je zázrak, který minister dopravy a všichni vlastně na vládě oceňují, že ministerstvo životního prostředí najednou není největší nepřítel ministerstvo dopravy.
1: Dobře, je to něco, co tady minister dopravy, že ta D49 se blokovala 18 let od roku 2008 a že prostě nikdo neměl odvahu přijmout rozhodnutí, takže si to vzal na vlastní triko, dal tam štempel a otevře se to a už je to u soudu, že tam nějaký ty spolky napadly zase a začala, no tak do té doby se bude jezdit, když se rozhodnou proti nám, tak to asi zavřem potom, no.
0: Ne, prostě o tom to je a samozřejmě to vydávání těch EI a všech těch povolení z ministerstva životního prostředí teď už najednou je naplno. Já dokonce jsem i byl za paní ministryní Schillerovou a poprosil jsem jí, že potřebujeme pracovní místa na tyhle ty pozice, na to vydávání EIA SEIA, že na to budeme rozšiřovat tým na ministerstvu, protože není možné, aby prostě se desítky let čekalo na nějaké povolení stavby, která je prospěšná všem obyvatelům. Jo. Takže v rámci veřejného zájmu něco jako lineární stavby a tak dále, tak je potřeba začít stavět a je potřeba řešit právě i vodu a je potřeba ten plavební stupeň Děčín, protože třeba Labe u nás má normální splavnost 30 dní, ale mně se stalo poprvé, že nebyla splavnost ani jeden den. A my máme 24 jezů na Labi. Němci nemají ani jeden, protože jsou environmentálně zodpovědní, takže nedělají přehrady, jezy, nestaví to, prostě nechtějí, nebo jako velmi často. A my jsme od roku 89 nebyli schopni ten 25. jez těch 24 postavit. To znamená, že Labe nefunguje jako celek. Aby bylo splavné, tak se ten 25. konečně dostaví. A my jsme si to vzali jako úkol. No od roku 89, no tak 37? Jako i všechna ta plavba. No, já si myslím, že to tak je. No. Nějaké drobné stavby samozřejmě probíhají, jo, jako drobné stavby byly, ale co se týče těch velkých, jako s přehradou, s elektrárnou, tak tam to úplně moc akční není. Něco se odehrává, přečerpávací elektrárny dávám do konceptu a vlastně podílím se na konceptu pro životní prostředí pro rok 30 s výhledem do roku 2050. Který se vypracovával už tedy od momentu, kdy já jsem nastoupil na ministerstvo životního prostředí a vlastně on se vypracoval tak, že mě se těch 214 stran toho textu opravdu z velké části nebo z určité části nelíbí, aby se to ještě přepracovávat. A vlastně do toho konceptu chci dát, nebo dávám, soustavně do toho dávám zadržování vody, přečerpávací elektrárny, přehrady a tak dále. Chceme udělat i nový vodní zákon. Dokonce už jako na konci roku by měl být připraven. Takže opravdu jako plno věcí, tady je potenciál ještě dalších desítek přehrad a vodních staveb, které přinesou obnovitelnou energii a přečerpávací elektrárny jsou zase tím nejlepším akumulátorem.
1: To jsou krásné stavby.
0: Jsou krásné stavby, jsou to extrémně drahé stavby a ne vždy jsou v černých číslech. Proto je dobré na ně používat ten průtok. A to je ten rozdíl mezi námi a těmi politiky před, že já jsem rozhodl, že ta koncepce té energetiky, těch obnovitelných zdrojů tohle, nesmí vypadat tak, že budeme utrácet miliardy za novou zelenou úsporám pouze, že budeme lidem platit plastová okna, že budeme stavět větrné elektrárny, jenom protože se prostě rozhodli Uršula s někým, že to je prostě nejlepší věc na světě. Dá se to dělat i chytře a my pokud nebudeme zadržovat vodu, tak opravdu do pár desítek let budeme mít v Evropě obrovský problém s vodou. Jo, třeba Libouš a Bílina, když se nepropojí a neudělá se z toho obrovské jezero, tak za několik desítek let nebudou mít v Berlíně vodu a tak dále. A to jsou všechno argumenty, s kterými já jdu teď i na tu Enviradu a mě fascinují ty obrovské stavby celý život, takže já o nich trošku i vím a jsem byl i na Hooverdamu a prostě jsou to věci, o které se jako opravdu zajímám tím, že jsem technický typ.
1: Jo, já jsem na dlouhých stráních. No,
0: to je nádhera, že? To je nádhera a funguje to neuvěřitelně. Jenom jako ta vstupní investice je obrovská, jsou to jako stavby na desítky let, teď jako těch staveb, které bych mohl zmínit, Horkovod, Dukovany, Brno a tak dále, jsou všechno jako koncepční věci, které se jako hned nevyplatí. A z dlouhodobého hlediska podle mě je to ta cesta, kterou by se ten stát měl vydat. Pokud nechce přemýšlet pouze do dalších voleb, ale chce přemýšlet tak, aby se tady dobře žilo po desítky let a aby ta republika fungovala. Takže dlouhodobé koncepční myšlení a právě u těch vodních staveb tam je to nejvíc vidět, kdo tohle dokáže a kdo ne.
1: Víte co, musím říct, že teďka se přiznám, teďka za to určitě dostanu jako vynadáno od různých lidí, ale že jsem nečekal, že mi někdo dokáže z agendy životního prostředí jako ministerstva udělat něco, co mě fakt bude zajímat a nebudu to předstírat jenom. Jako to mě fakt zajímalo.
0: Toho si vážím, no. My jsme hodně jsme tam změnili jako přístupy.
1: Já jsem, protože mi tady napsali do pokladu nějaký zálohování PET lahví a oběhové hospodářství, to mě vůbec jako nezajímá, ale elektrárny a dostatek vody mě teda zajímají dost. Jo.
0: Ano, totiž ten koncept toho ministerstva životního prostředí je taky fenomén. Američani nemají ministerstvo životního prostředí. Některé jiné státy mají ministerstvo energetiky. Jo, a tak dále. A teď pod nás vlastně spadá energetika, že jo, všechny ty a povodí třeba spadá pod ministerstvo zemědělství, ale zase to jsou všechno věci, že my to ministerstvo zemědělství, ministerstvo průmyslu, obchodu, i to MMR, my to potřebujeme na ty mezirezortní nějaké jako spolupráce a tyhle všechny věci jsou fakt jako velký koncepční věci. A hodně těch věcí lze právě financovat nebo kofinancovat právě z těch evropských peněz a ty jsou pod ministerstvem životního prostředí. A většina těch staveb neexistuje, protože vlastně nikdo nemá šanci přes ty ekologie, přes to ministerstvo životního prostředí projít. Protože oni, aby zachránili Mihuly, tak ohrozí lidstvo. Jako.
1: No jo, ale tak ono je to takový jako, tak teďka to vyvážím, to, že jsem jako řekl, že mi to zajímalo. Mně to přijde totiž trošku jako dvousečná zbraň. Jako jedna věc, že musí se dát financovat z evropských peněz, druhá věc, že vám to bere autonomii, protože vy jste chtěl něco s těma větrníkama a oni řekli, dobrý, tak ať si to udělá ten Turek, ale dostanete 20 miliard, tak jste se to zase muselo rozmyslet, no?
0: Musel, no. My jsme převzali akcelerační oblasti po bývalé vládě schované ve sklepě tak, aby si toho nikdo nevšiml. A bývalá vláda měla od podzimu 23 dost času na to ty akcelerační zóny vymezit a v lednu to vypadalo tak, že mají asi 2600 nebo 2700 km čtverečních. Takže já jsem se asi 18. ledna stal vládním zmocněncem, což to slovo je teda úplně nejhorší na té pozici, jinak mě to je úplně jedno.
1: Zmocněnec dobrý, ale to skloňuje
0: zmocněnče. No, to jako vždycky otestuje všechny. No. A možná proto by bylo lepší být ministr, ale vlastně to úplně jedno.
1: Ministře
0: jako,
1: se vyslovuje líp.
0: No. To se vyslovuje líp.
1: A tak já jsem slyšel, že prý stejně vy jste ministr.
0: No, to já se k tomu nemohu vyjadřovat.
1: Nemá to na vizice.
0: Já se k tomu nemohu vyjadřovat, ale každopádně těm akceleračním oblastem v rychlosti.
1: Jenom si říct, mě to stejně jedno, protože mě zajímá, jestli bude voda, energetika, jestli bude, jaký budou auta. Ale
0: myslím si, že budou.
1: Že vás chytli v Bruselu pod krk.
0: Ano, chytli nás pod krk. Já bych...
1: Zlý jazyk by řekl za jinou část těla.
0: Ano. A to,
1: skřipli.
0: A ještě možná promasírovali. Jo? No. A zmáčkli.
1: A řekl, člověk má pocit, že občan suverénní země, když vám řekli tak, udělíte si to, jak chcete, ale když to uděláte, jak chcete vy, tak dostanete 20 miliard.
0: V roce 23 na podzim se schvaloval RED 3. Bohužel... opět nekompetence většiny vládních poslanců, absolutní většiny stran, a nejenom vládních, ale těch, co prostě všechny byly ve sněmovně minule. My jsme tam bohužel nebyli, abychom jako to okomentovali a přeložili teda jako těm ostatním, o co se jedná, protože zase něco, co zní jako dobře, akcelerační zóny a zrychlené stavby a zlepšená energetika, tak samozřejmě já jako někdo, kdo se zajímá o evropské právo, vím, že to samozřejmě znamená zrychlenou výstavbu větrných a solárních elektráren a že už jsme vytvořili teda solární barony, tak pojďme vytvořit ještě větrné barony. Jenomže bohužel, vy jste teda mi oponoval, když jsem říkal, že oni často nechápou mezi řádky a tady se zase ukázalo, že mám pravdu já, že opravdu nechápali, protože hlasovali v podstatě členové všech stran pro RED 3 a samozřejmě tedy vládní v roce 2023 a všichni v podstatě odsouhlasili ty akcelerační zóny tady, takže všichni jsou zodpovědní za to, že tady ty větrníky nějakým způsobem mají být.
1: Jako včetně vašich stávajících koaličních partnerů.
0: Nebudu se vyjadřovat, mám je rád, ale jako opravdu koncepčně se stalo v minulosti mnoho chyb, že se skočilo na ty rámce jako evropské rámce se prostě skočilo z pozice, a tam ono je to jedno, že ono by to stejně prošlo, kdyby hlasovali jenom z bývalé vlády, ale tam to vedení, vyloženě Fialova vláda, byla asi, bych řekl, opravdu nejhorší vládou, kterou jsme měli od roku 89. A to i právě z toho titulu, že nebyla schopna pochopit žádné nebezpečí z Bruselu, žádné nebezpečí v rámci těch cílů, ať už to byl Fiala, nebo ať už to byla ta ministrině, oni vůbec nevěděli, o čem se tam jedná, nerozuměli té agendě, nechápali, co ten Brusel po nich chce, nerozuměli těm zkratkám, nerozuměli vůbec, co to znamená, co ten Brusel po nich chce. Doteď mají problém někteří kolegové pochopit, co je transpozice, co je směrnice, a co je, jako je, opravdu je tam ta práce, a opravdu je ta práce jako těžká. A to neříkám jako člověk, který strávil rok a půl jako europoslanec, jsem si ty věci studoval, ať už ve školách nebo všude, že mě ta politika zajímá, protože žiju v Evropské unii, a protože komunitární právo je nadřazeno národnímu právu. A kdo tohle neví, tak nechápu, jak si může dovolit teda být jako dobrý, když už poslanec, ale tak přeci, když už je tedy ministr, nebo když už je v pozici, že o něčem takovém rozhoduje, tak má mít aspoň ty poradce, má si nechat nějak jako přeložit nebo vysvětlit.
1: Ano, nemusí tomu rozumět, ale musí mít kolem sebe lidi, co tomu rozumí, že?
0: No a ta idiocie, která se rozmohla jako od toho roku 19 nebo od toho roku 23, nebo já nevím od kdy, kdy se prostě schválilo úplně všechno, je prostě všemocná. Od vzniku Green Dealu se odsouhlasilo úplně všechno, včetně potírání svobody slova, což teď oklešťujeme zase s tím problém, aby to všichni pochopili, jak je to myšleno. Prostě neumí pracovat s tím, jak ten Brusel funguje. A já to docela chápu, no, je to dost utopistické a nikdo nečeká, že to jsou takový pasti, jo. Ale prostě
1: no dobře, tak
0: pak ale nemám vládnout jako těm lidem, těm milionům lidem, když potom to nechtějí. Jo. Takže já bych rád řekl, že pokud jste volili třeba jako STAN nebo Piráty, tak jako dobře vám, tak pokud jako za zahradou budete mít jako větrnou elektrárnu, protože vy to vlastně chcete, že jo, vy to podporujete. Starostové, kteří se nám teď bouří, tak jako ještě často jako jsou příslušníci nějakého STANu nebo něčeho takového, tak já jenom chci říct, jako, že pokud někomu vadí větrné elektrárny, se zamyslí, koho volil. Jo. Protože
1: okay, takže, ale
0: to nemá být o marketingu.
1: Ale teďka mi to vysvětlete v jedné větě, tak abych to pochopil i já, jo.
0: Tak, ty akcelerační zóny.
1: To znamená, řekli vám, buď to budete po vašem, ale než dostanete, myslím, že 20 miliard to je eur?
0: Ne, je to 10 miliard korun, následně 20 a pak na to navazuje dalších asi 69 korun, jo, ale v tom rozpočtu by to byla atomovka, jo, pro Českou republiku.
1: Tak, takže jo? Jsou to zhruba 2 miliardy.
0: No, eur. No, nakon, třeba v příštích letech.
1: Už byly 3,5. No.
0: To je to hodně peněz. Jo? Hodně peněz, je to, ale vzhledem k tomu, co se všechno děje, tak a je to jenom vymezení zón. Jo? Je to jenom jakoby navázání na ty rámce.
1: Takže ve finále, takže to bude po Bruselsku?
0: Bude to po Bruselsku a po Česku se to dá udělat, takže se to prostě vymezí, ale nemusí se úplně všude stavět. Protože stále ta legislativa to bude nějakým způsobem chránit. A ten můj návrh pozměňovací, já jsem jich tam hrál, 6+2 jsem pro někoho připravil a tohle byl teda z těch 6 7. A já se k němu nesmím přihlásit, protože jsme měli velký call meziresortní, kde bylo MMR, MPO a Evropská komise a vyloženě pravé ruce Ursula von der Leyen řekli prostě vyloženě explicitně, pokud návrh Filipa Turka projde tak v tomto znění, tak hrozíte peníze a my vám prostě zastavíme evropské peníze, konkrétně tady na tom je 10 nebo 20 miliard těch vašich českých korun, že tímto způsobem s námi hovořili. A vlastně jim vadil vyloženě ten můj návrh, ale říkali, i pokud někdy v budoucnu se budete snažit to nějakým způsobem změnit v akcelerační oblasti, tak ty peníze vám samozřejmě stopneme. Já jsem udělal ale maximum a ty zóny jsem zmenšil z 2600 nebo 700, ne já, ale i MMR a všechny ty týmy, ale na můj popud jsme to jako vytáhli ze sklepa a všechny ty naše SEA týmy, třeba konkrétně jsme, že popracovali opravdu i víkendy, pracovali i třeba na Vánoce, pardon, na Velikonoce, jako velikonoční pondělí a neděli strávili normálně tvořením SEA pro akcelerační oblasti, aby jsme je co nejvíc zmenšili, ale aby jsme je vymezili, protože prostě pozice vlády je taková, že si nemůžeme dovolit přijít o ty peníze a zároveň to nemůžeme vymezit v nezmenšeném množství. A z 2700 metrů jsme udělali 2700 kilometrů čtverečních jsme udělali 474 kilometrů čtverečních a ještě to trochu zmenšujeme. A já jsem to chtěl ještě trochu zmenšit s tím, že by se to mohlo posouvat v rámci pozice obcí a ve stavebním zákoně. A mimo stavební zákon na pětinásobek výšky věže a nebo na nějakou konkrétní vzdálenost. No a tohle to se nelíbí Brusel. Takže nám tady stojí 260 větrných elektráren v České republice, což je málo. V Německu jich je 30 tisíc, v Rakousku 1300 asi. Jsou nějaké zasmluvněné z bývalých období, A teď se nějak masivně nestaví, protože zase ti investoři vědí, že na ministerstvu životního prostředí prostě sedí nějaký pan Turek, který prostě nemá zmocněnec a nemá úplně dobrou pozici k tomu, kdyby se to postavilo někde, kde lidé nechtějí. Na druhou stranu existují opravdu obce a místa, kde to lidé chtějí, a existují místa, kde to i vhodné je, kde to nikomu nevadí, a tam se to klidně postaví. Já nejsem a priori proti větrným elektrárnám, jenom je potřeba si uvědomit, že opravdu jako ten, kdo svítí, tak platí ten výkup těm větrným baronům. To jsme tady měli ze soláry, a proto já nechci, aby se z toho stal masový jev.
1: Solární tunel nastal hodně peněz, no. Takzvaný solární tunel.
0: Ano.
1: Takže ještě pořád můžou být vysoké 240 metrů, nebo už to není 240 metrů?
0: Může, pár jich vznikne, ale nevznikne jich třeba 5000 nebo 500 nebo 10 000. Vzniknou jich třeba nějaké drobné stovky.
1: Takže vám Brusel zakázal, aby to bylo poloviční?
0: Nám Brusel zakázali ty vzdálenosti. Zmenšit ty vzdálenosti od těch obcí. No totiž Česká republika je plná obcí. To jsme se snažili vysvětlit. My tady máme opravdu jako hodně přes 6 000 obcí a třeba celé Německo má asi 10 000.

0: mandát, co mám, ale byl bych třeba v jiné pozici, neměli bychom 6,7%, ale měli bychom 16,7, tak už bych se třeba víc hádal, ale kdybychom měli 67%, no, tak bychom prostě, to už by vypadalo úplně jinak. No. To by prostě ta unie za mě je neudržitelná v tomto směru. Tak
1: můžete se pokusit, za 3,5 roku jsou volby. Takže...
0: Vzhledem k tomu, jak jsme oblíbení u médií, tak si nemyslím. A já si myslím, že hlavně lidem vyhovuje mít ty peníze z těch ETSek, mít ty dotace. Těm obcím vyhovuje, že dostanou od toho investora přes tu větrnou elektrárnu, novou Tatrovku do hasičárny. Prostě ono to opravdu je tak, že já mám zkušenost, že třetina lidí ty větrné elektrárny chce. Třetina je tak, jestli teda nás dost uplatí, tak do nich půjdeme, a třetina, že je absolutně odmítá. A v té třetině se absolutně odmítá ještě taková malá část lidí, kteří mají fakt alobal na hlavě a šíří o tom dezinformace a vlastně tomu jako potom škodí víc než ta racionální debata. Takže já říkám, postavte si větrnou elektrárnu, když to odpovídá větrné mapě a není nikde v okolí někdo, komu by to vadil. Klidně si to postavte.
1: Já musím říct, že když vím ty elektrárny jako tak v La Manche, tak to už je úplně extrém, to je fakt jako dílo ze sci-fi. Když je vidím někde na takových těch reliefech jako hora kopců, tak by to přijde dost impozantní, taky futuristické. Když jsem měl tu čest, že jsem spal v jednom domě, který to měl za rohem, víceméně, tak už mi to přišlo, už jsem nedokázal ocenit ani futuristickou kvalitu. A ani jsem neměl jako tu posvátnou bázeň před dílem člověka. Jo? Už jsem si jenom modlil, abych odjel.
0: No, přesně tak.
1: Tak já taky v principu nejsem proti, podle mě, jako, když to stojí někde široko daleko nikdo. Nevím, jestli je pravda to s těma ptákama, nebo to já nebudu hodnotit. Jo? Já taky v principu nejsem proti, ale kdyby mi to někdo chtěl stavit za barákem, tak teda budu. No.
0: No.
1: Ale znám taková místa, ale teď zrovna, když jsem vlastně přilítal, tak jsem se ještě díval, protože v Řecku je hodně tam moře, že jo, tak všude fouká, tam mají ty reliefy obestavěný tím, to vyjede furt.
0: Jasně.
1: Jo, ale tam jako široko daleko nikdo není. Jako někde to má smysl větší, někde menší. No, u nás asi, nevím, jak moc fouká teda, ale asi to jádro mi přijde jako téma pro příště, stejně jako mi přijde téma pro příště zelená úsporám, ale tady mi to řekněte v jedné větě. Řekněte mi ano, ne, počkejte, já se zeptám. Aby jsme všichni pochopili tu změnu, protože my jsme přetáhli fest.
0: Ano.
1: Jsi takový vyklidněný oproti tomu, když jsi tady byl minulý, že se nám tak jako pěkně vykládá totiž. Jo? Jste fakt vyklidněný, mi přijde, to úplně jako taková, předtím jste byl tak ve stresu, vycukaný, že jo, tak se takové jako přijde, že jako pohodička celkem.
0: Asi jo, no. Asi jsem si uvědomil, že ta pozice toho zmocněnce není tak špatná.
1: Zmocněnče. Možná ta změna spočívá to v tom, aby jsme se zorientovali. Je takový typický představitel, dejme tomu přibližně střední třídy, který, ano, dejme tomu, bude brát rodina, muž, žena, dvě děti. Oba dva rodiče, už jsou větší děti, třeba berou oba dva rodiče průměrný plat, dejme tomu. Tak i pro ně to je teďka, že si můžou někde koupit nějaký starý domeček a za peníze může si ho opravit?
0: Ne.
1: Ne.
0: Bylo to tak.
1: No.
0: Teď dostanou úvěr a peníze z fondu, z ETS, výnosy z ETS, v rámci projektu, které vypisují se díky pravidlům Evropské unie, tak mají možnost, že jim my zafinancujeme úroky. Což ale z dlouhodobého hlediska je opravdu hodně.
1: To je no.
0: Jo, takže protože těch výnosů, těch emisních povolenek, z kterých je to hrazeno, je tam mnohem méně. Odhady byly 3,5, teď to vypadá, že je nějaký nový odhad, že to bude trochu víc, ale pan Hladík tam nakreslil, že tam bude 11,6 na tento rok. A já jsem...
1: Bylo.
0: Já jsem v lednu přišel na ministerstvo s tím, že jsme pravicoví, že žádná nová zelená úsporám by neměla existovat. Na druhou stranu máme evropské peníze, které stejně neovlivníme, že se vybírají. Takže ať si ty peníze do určité míry vrátí lidem, ale nějak rozumně, protože těch výnosů je tam méně. Na druhou stranu princip je celý špatně. Vezmete těžkému průmyslu peníze, díky kterým ten těžký průmysl zkrachuje, a vyhodí ty lidi z práce, kteří mají ale radost, že jim někdo koupil z nové zelené úspory nová plastová okna. Ale ten jejich zaměstnavatel zkrachoval, protože jim někdo bral ty emisní povolenky. Takže a ti lidé to nechápou. Takže já se snažím to vysvětlovat a snažil jsem se spolu vymyslet koncept s ředitelem fondu, který ze začátku odmítal pan premiér, ale nakonec prostě pochopili, že ty peníze tam nejsou, že to je jediná cesta. Takže ta nová zelená, ta zelená úsporám je prostě ten koncept, že to zaplatí v podstatě dlouhodobém horizontu.

0: úroky. Takže je to vlastně menší náklad, protože je tam méně peněz no, pro ten fond. A těm lidem to stejně velmi pomůže. Takže je to kompromis.
1: To se vyplatí koupit nový barák, anebo si pořídit starý, rozpadající se, opravit to za peníze z emisních povolenek.
0: Já si myslím, že celkově se starými nemovitostmi bude díky Evropské unii do roku 2030 velký problém.
1: Takže nový. Tak. Tak my vám děkujeme, mějte se pěkně, běhlo nám to jako voda.
0: Děkuju za příjemný rozhovor.
1: Snad ještě přijete někdy.
0: Určitě
1: no?
0: Někdy
1: tak přijdu. Tak se mějte hezky, nastavanou.
0: Děkuju, nashledanou.
2: Politika, zprávy i lifestyle. Objevte podcasty Dataran.

0: Mám vytáhnout cedulku Pozor humor?
1: Mateřská škola. Péťa hrozně chtěl je taky na výlet, no ale kluci se nesmilovali a na ten výlet ho prostě nevezmou, i když Péťa se tak hrozně snažil.
0: A takhle tam bouchali těma bábovičkama.
1: A tak si půjde stěžovat k principálovi, požalovat, že do této míry ten Petr Pavel ponižuje. Jako to už je otázka sebeúcty.
0: Prezident tam prostě vždycky jezdil.
1: Na co jako? Tak to už by se ponížil úplně. Možná jedni stříleli Ramba, že jo? Třeba to se preteš, jo? Ne, tak letí raketa, ukážeš tu zálohovou fakturu, ne?
0: Afghánistán, Irák.
1: Ty tam lítek. Pak tam přijde Petr Pavel a jde tam kritizovat vlastní vládu.
0: Já jsem prostý ogar z Valašska.
1: Co je tradiční plodina na Valašsku?
0: Slivovice. Ta nám roste rovnou ve flaškách ze stromu.
1: Fregaty, ponorky, průzkumná letadla. V Česku nemáš dálnice, neprojedeš ani osobákem.
0: Máš tady D1, to je legenda. Tak přátelé, já vás opět vítám u nejlepšího podcastu. Děkuju vám všem, kteří nás podporujete na www.vox.tv.cz. No a i dnes probereme ta nejaktuálnější témata, která hýbou českou společností. A i dnes mám pro vás jednoho velmi speciálního hosta. Velmi oblíbený politický komentátor našimi fanoušky Tomas Kulidakis. Ahoj Tomasi.
1: Dobrý den, zdravím všechny, ahoj a děkuji za pozvání a děkuji, doufám, že se i pobavíme i něco navzájem, dozvíme sami o sobě i o jiných.
0: Chystáš se nějakou hlubokou analýzu psychologickou, tak ty jsi teď přiletěl z Řecka, ty jsi tady na 3 dny.
1: No.
0: Jak se ti tady aklimatizuje takhle?
1: Jako z hlediska počasí?
0: No celkově, z hlediska počasí, společenské atmosféry.
1: Ne, tak jako samozřejmě společensky jsem rád, že jsem tady. Mm-hmm. Snažím se za 3 dny stihnout, co to dá. Nadpracovat, abych si mohl zasloužit dovolenou, tak samozřejmě vidím rád lidi, které chci rád vidět, tak většinu z nich vidím, třeba tebe, že jo? A mohl jsem přijít do nejlepšího podcastu, takže taky super. Počasí je teda, musím říct, že jak jsou tady příšerné zimy, kvůli té vlhkosti, že leze do kostí, tak ta horka jsou taky nepříjemná kvůli té vlhkosti, takže je to taková prádelná. No a politicky, já jsem byl teďka pryč 3 týdny.
0: Jako takže pracoval, nevíš vlastně.
1: Pracoval jsem na dálku, takže jsem to všechno sledoval na dálku. A když jsem teda nevěřícně jenom chvilkami kroutil hlavou, obracel oči a pak se smál, abych nemusel plakat, tak poté, když jsem jako teďka zase do toho vplul přímo tady, tak si říkám, co se všechno může udát za 3 týdny, no. Ale jako tak, co mě samozřejmě těší, že zrovna v době, kdy já jsem přijel, tak už konečně víme, jak dopadla tak naprosto zásadní věc pro naše každodenní životy a pro cenu potravin a pohonných hmot a dostupné bydlení a dost bytů a tak dále.
0: Tak touto fatální zprávou možná rovnou začneme. Já poprosím režii. Prezident Pavel nepojede s vládou na summit NATO. Vláda rozhodla, že prezidenta nepošle nakonec na summit NATO v Ankaře, přestože Petr Pavel o účast velmi stál. Babiš argumentuje, že na summitu budou stačit premiér a příslušní ministři. No a my teď chvilku předtím, než jsme začali natáčet, tak se to ještě posunulo dál. A sice kam?
1: Asi se to posunulo tam, že jsme se podívali a proto jsme začali trochu později. Jestli pan prezident Petr Pavel podá kompetenční žalobu, no a podal, tak já prozradím se zákulisí, že jsme se od toho zasmáli a zakroutili hlavičkami trochu. Ale tak má na to právo podat, takže jsem rád, že to jako rozseklo. Já opravdu... Já bych tomu řekl několik věcí, jo. Jako asi začnu nejdřív humorem, protože s humorem se žije lépe, jo.
0: Mám vytáhnout cedulku Pozor humor, aby jako...
1: Ne, ještě ne.
0: Ne,
1: ne, ale rozumíš, jako tak já už, jako když to úplně jako extrapoluji, jo, to už opravdu jak základní nebo mateřská škola, jo, tak prostě Péťa hrozně chtěl je taky na výlet a tak chodil s těma klukama, zkoušel jako to po dobrým, nejdřív zkusil na sílu, pak vyhrožovat, pak prosit, pak zase na sílu, pak vyhrožovat, pak prosit. No ale kluci se nesmilovali a na ten výlet ho prostě nevezmou, i když Péťa se tak hrozně snažil a přísáhal jim, že nebude dělat nic jiného, než mu kluci řeknou, aby na tom výletě dělal a bude si rád jenom s hračkami, které mu ukážou.
0: No počkej. Tak zas, abych já tady jsem vždycky za protistranu, tak budu i zde. Kdybych použil tvoji analogii, no, tak bych mohl naopak říct, že pan prezident chtěl jet na výlet nebo na summit, kam běžně jezdí prezidenti. A Andy a Péťa řekli, ne, vy nepojedete, protože vás nemáme rádi. A takhle tam bouchali těma bábovičkama a řekli, ne, nepojedeš.
1: No, A proto se rozhodl teda ten Péťa říct, že Péťa a Andy teda řekli, že nepojede a ostatní z té jejich družiny. A tak si půjde stěžovat k principálovi prostě, jakože požalovat, že jako to prostě neprošlo. A tak on chce hrozně moc jet, ale že ten výlet už je hrozně brzo. A že prostě on tu letenku tak hrozně chce.
2: Grilluješ, tovaryš? Na tvojom grillu grozit polodomor? Tvojemu grillu ne chvátaje revolucionnoho zapala. Zastajíte! Mně tu industrializaci napustí. Grilluj, jak heroj socialisty českovo trhu. Nacionalizuj se, skrydli stěrku dol. A kazuč rohny kontrarevolucioně. Разрушат желудок каждого троцкиста. Приналежат к мясу, как в Грузии, как Советскому Союзу. Хочешь, чтоб твое барбекю запомнили как-то ты? Да, иди на Vox TV и зажиги пламя революции.
3: Грилуешь? А не хиби ти омачки?
0: А, почкай, а теď je otázka vlastně. Jestli ta analogie je, není čirou náhodou správná jako obecně. Jo, protože to je moje základní otázka, kterou se tady vždycky ptám, jestli to je vůbec nějaké téma pro českou společnost. Jestli pan prezident pojede nebo nepojede na summit a jestli vláda to dovolí nebo nedovolí.
1: A to je zajímavé, protože jak jsem tady na ty 3 dny, tak jako lítám jak čemrda tam a zpátky, tak jsem zjistil, že jako kromě nás, který musíme, a evidentně lidi na Pražském hradě, anebo jsem tam možná i někdo na vládě, protože musí, tak to vlastně nikdo neřeší. Jako, že bych tady chodil po ulicích a lidi se tady hroutili v dlobách, že prostě Petr Pavel nepojede, nebo naopak pojede, se nestalo. Jo. Proto jsem říkal, že to mám několik komentářů. Mm-hmm. Proto jsem to i uvedl, protože co vím, tak lidi pořád čtvou ty věci, jako když jsem odjel před 3 týdny, tak je to stejný. Jo. Jestli bude levno nebo draho, kolik stojí chleba, jestli mají kde bydlet, jestli v těch školách prostě se najde místo pro jejich děti, co s těma dětma, co se nedostali, protože tam to místo není. Zdravotnictví, jestli člověka vyšetří dřív, než nedej Bůh umře, prostě, nebo se mu to zhorší a tak dále. Jako to jsou zásadní věci, které je potřeba řešit. Jestli prostě tím, že se někdo rozhodl válčit někde několik tisíc kilometrů daleko, jestli to bude ovlivní dál, že prostě nám vystřelí inflace a pošroubuje se ekonomika, tak to lidi řeší, ale jako tohle je podle mě pro každodenní život. Jako každodennost, která rozhoduje volby stejně, ale rozhoduje také o tom, jestli se máme dobře nebo špatně, jako i psychicky, tak tohle je úplně jako irrelevantní. A pak tomu mám ještě jednu věc. A jako nevím úplně přesně, co tam chce žalovat, tak já jsem tu žalobu ještě nestihl, jsme se asi nikdo nestihli podívat do toho. Jo. Ale tak jako asi pravděpodobně by to mělo být tak, že on teda bude žalovat rozhodnutí vlády. Mm-hmm. Jo? Protože vláda rozhodla, že pověřuje ministra zahraničí, aby se stavil delegaci o tolika a tolika osobách do tolika a tolika peněz. Že on by měl dosáhnout toho, pokud teda chce ještě jako jet. Ty jsi říkal výlet, já bych si nedovolil říct, že chce jet na výlet, já bych řekl, že chce jet na zásadní cestu, tam, kde ještě nebyl tento rok. Tak a k tomu se taky ještě dostanu. Jo. Takže fakticky, jo, takže bych měl chtít po ústavním soudu, aby zrušil ústavní soud usnesení vlády a aby vláda na základě toho rozsudku přijala nové usnesení, které bude zahrnovat Petra Pavla a jeho družinu. Jestli to dá stihnout, fakt netuším, protože podle mě ne, protože jsou tam lhuty k tomu, žalovaná strana se může vyjádřit, má na to lhutu, že musí se to podat, na to je taky nějaká lhuta a tak dále. Těžko přijít, jo. Jako mně přijde, že to spíš stihnout nedá, jo. Ale většinou kompetenční žaloba je o tom, že buď někdo nerozhodl a chce se, aby rozhodl, a po ústavním soudu bych řekl, aby rozhodl, nebo naopak, rozhodl, a je to teda špatné, a ten ústavní soud si to chce jako ústavního soudu někdo vyřídit. Jo? Vzor byly ty důchody, když bývalá vláda prostě prohlásila důchodce hospodářskou škodu, penzisty, mm-hmm. kteří jako za to, že vychovali tu generaci, včetně těch vládnoucích v minulé vládě, tak se dozvěděli, že jsou hospodářská škoda a nezaslouží si penízky, protože celá země věděla, a valorizace to samé, celé země věděla, že inflace bude, jenom vláda se tvářila v čele s Marianem Jurečkou, že to neví. A pak najednou teda slyšel, že inflace, jak jim osekali valorizace. Takže legitimní očekávání, jako sice řekl ústavní soud, ano, tak jako legitimní očekávání jste mohli mít, ale ta hospodářská škoda, no hrozný prostě, jako už jenom, i lidsky hrozný. A nebo prostě rozhodlo, anebo jestli jako rozhodne třeba víc orgánů, jak to chtějí vyříkat, který z nich to má rozhodnout, jo. Ale co chce na tomhle žalovat?
0: No jako to je vlastně ta otázka, my to máme teď čerstvě tu informaci, takže nemáme, ale jako co může v té kompetenční žalobě žalovat tady v tomhle kontextu?
1: No, když ještě
0: nebo je to jako obecná prostě, to znamená, aby jednou provždy se vyřešily kompetence vlády a kompetence prezidenta. Asi spíš tímhle směrem by to mělo jít.
1: Tak hele, no tak počkej, obecná to už vůbec nemůže žalovat, protože říkal včera předseda vlády Andrej Babiš to vypočítal, že jenom za období této vlády, za 6 měsíců byl ve 12 zemích, Petr Pavel. Mm-hmm. A to si myslím, že je dobrá cestovka, jo, na státní, za naše.
0: Tak ano, jasně, ale je to prezident republiky, to znamená, je přímo jasně psané, že prezident reprezentuje.
1: No tak počkej, jo. Tak jenom jsme to řekli. Pokud obecně, jo, proti to jenom na tom vysvětlím, to nezávidím, to přeju, já jsem přející člověk. Jo. Já jsem rád, že můžu platit daně, aby si Petr Pavel zašel nafotit auta na Le Mans. Jo. Ale jestliže mu už byl za 6 měsíců ve 12 zemích je v průměru 2 za měsíc. Tak. Mm-hmm. Už má jisté, že pojede na summit OSN, kde teda nebude jeden z 32, ale bude tam sám. Prostě může se tam vykládat. No, sice bohužel v OSN to bývá často, takže se mluví do prázdného sálu, pokud nejsi Spojené státy americké, Rusko, Čína, víš, nebo nevím. To je někdo z jaderných mocností a minimálně stálých členů Rady bezpečnosti. A což mě mrzí jako hrdého občana České republiky, ale je to tak, no, si přiznejme. Ale měl by tam prostor pro sebe, mohl si tam vykládat. Takže asi těžko obecně, protože není tak, že ho vláda nikam nepouští. Jo? Ta argumentace vlády je, že ten summit bude důležitý a na tom summitu mají být ti, kteří rozhodují. Což je vláda podle ústavy i fakticky prostě. To, co mě mrzí, že ta debata se zvrhla v to, což já chápu, je to jednoduchý, je to pochopitelný, pojede, nepojede, ale ani Petr Pavel, ani jeho podporovatelé, tudíž opozice, nám a některá média, nám neřekli, jaký je ten důvod, proč tam chce. No jaký je ten důvod, proč tam chce?
0: No to je dobrá otázka.
1: Řekni, no tak já se tě ptám, no.
0: Tak já budu argumentovat tradiční argumentací, to znamená, jsou to nějaké zvyklosti. Vždycky tomu tak bylo, to znamená, prezident tam běžně jezdil. Druhý argument je, že dlouhá léta sloužil v NATO, tedy tam má spoustu konexí, tedy může dohodnout určité dohody za zavřenými dveřmi například.
1: No, no tak to je ta běžná argumentace, kterou můžeme asi vyvrátit, ne? Tak máte na bladě určitě třetí, a tak to nebudu kazit, že? Tak mi řekni, zkus třetí.
0: Třetí, jo? No. No tak je to reprezentant České republiky, který bude reprezentovat stát navenek.
1: Dobře, kouzlíš. Mám to říct.
0: Když mi dáš ještě chvilku, vymyslím i čtvrtý, ale...
1: No tak je tam jeden, který nechceš říct totiž, ne?
0: No jako, jestli myslíš kolem pana Koláře, že by to kroužilo?
1: Třeba.
0: No ne, tak to jsem se chtěl totiž zeptat. Protože z obou stran, když se na to podíváš, tak tohle je jedna část. A druhá část je, že se tam velmi pravděpodobně budou dohadovat zakázky zbrojního průmyslu.
1: Prosím tě, no tak tam se bude dobře dělit medvědno. Jo, ale fakt ten zůstává, že zatímco ta strana vláda nám řekla přesně, proč tam chce jet ona, mm-hmm. proč tam nemá jet Petr Pavel, protože tam se bude projednávat to, co je důležité. A proto já jsem... To je satiřně na začátku to říkal, jo. Když už neviděl kudy kam, tak veřejně slíbil, že se tam neodchýlí od toho, co mu nadiktuje vláda. Že on jí dostane mandát a tam to přečte. Že? A že mu stačí 3 minuty na neformální večeři. 1 z 32, rozumíš, tam se to přečte, jelikož nejsi prezident Spojených států amerických, tak jako zašumí a jde to pryč. Mm-hmm. Tak až tak daleko šel. Jo, takže ti, co si slibují, že by tam jako třeba podporoval pozici opozice a svou, že já nevím, má mít právo veta, má se víc zbrojit a kde si cosi, tak jako prostě on už dokonce, aby se tam dostal, Petr Pavel, slíbil, že řekne jenom to, co mu řekne vláda, aby řekl. Což je stejně v pořádku, protože má dodržovat mandát vlády. A to je o tom, to je, jak ty mluvíš o těch zvyklostech a podobně. Zvyklosti se můžou měnit, jo. Ale vláda jasně řekla, ta strana vládní řekla, prostě tam se bude rozhodovat o důležitých věcech, může to být velmi důležitý summit, možná se vůbec nebude jednat o těch 2, 3, 5% Možná jo. Možná se bude jednat jenom o to, nebo se bude jednat třeba o to, že bude si stěžovat prezident Spojených států amerických, že ty státy na to se nechtěly účastnit války proti Iránu po boku USA a státu Izrael. Agresivní, útočné, že? Možná ne, jo. Možná se bude jednat o penězích, možná se bude o tomhle, možná se bude o nerostných o čemkoliv, ale všechno to je v pravomoci vlády. Kdyby tam byl jenom Petr Pavel, tak mu řekli, tak najednou by se rozhodlo, že se bude jednat o něčem novém. A on řekl, anebo i od těch stávajících tam řekl, ano, ano, moment, tak já, dejte mi chvilku, já zavolám do Prahy panu předsedovi vlády Babišovi, aby mi řekl, co mám říct, protože já na to nemám vliv, jako Petr Pavel. Jo.
0: No dobře, a jaký teda je podle tebe ten důvod, proč no tam chce?
1: Takže,
0: pan prezident.
1: Určitě, takže pokud přijmeme argumentaci Petra Pavla, nebo respektive té opozice, že to bude o těch penězích, tak o tom rozhoduje vláda. Vláda se může klidně rozhodnout, že dá 40% HDP, že nám zruší školy a školky a nemocnice a bude se jenom zbrojit. Vláda může rozhodnout, že se vůbec nebude zbrojit. Vláda se může rozhodnout, že ode dneška budou všichni chodit povinně na vojnu, včetně nás dvou, anebo taky ne. Jo? Celé je to v pravomoci vlády. Takže a ta vláda řekla, že jestliže to bude důležité, že tam chce být ona, a je to logické. Jo? To jsou všechno spekulace. Já jsem četl, někde psala nějaká novinářka investigativní, právě to, že třeba to může jít o kšefty kolem pana, těch lidí kolem pana prezidenta, s tím Sabina Slonková, pokud vím dobře, to psala. Jako kromě toho, že tam bude krajen medvěd, tak už si jenom připadá v úvahu, že si prostě chce udělat hezkou fotku anebo ukázat třeba tomu, kdo mu řekl někdy v minulosti, jakože je jakkoliv mu řekl třeba něco nehezkého, když byl ještě ten v tom vojenském výboru, tak ukázal, vidíš, že jsem jako prezident. Jo. Ale jinak jako udělat si fotku anebo tam kšeftovat, jsou jenom dvě možnosti, proč tam tak vehementně chtějí, že se do této míry ten Petr Pavel ponižuje. Jako to už je otázka sebeústy. Jako já, kdyby já být v té pozici, jak řeknu, hele, víte co, tak si tam jeďte, vyžerte si to a já vám tady budu zatápět další dva roky.
0: No a tak ten hlavní argument by byl, že prezident je podle ústavy je hlavou státu a tradičně se summitu na to účastní.
1: A co jako? A já tradičně vstávám v 8 ráno a dneska jsem stal v 8.
0: Dobře, ty nejsi prezident.
1: No co?
0: Vstávej si, kdy chceš.
1: Jo, děkuju.
0: No ale prezident tam prostě vždycky jezdil.
1: No co jako? A má tam co dělat, jako tak rozumíš, tak ježišmarja, tak já to řeknu ještě jinak, ličtěji to řeknu. Z pohledu daňového poplatníka, běžného člověka. Jako ta cesta tam, ty hotely, stojí nějaký prachy. Ať tam jedou tě, ať je to efektivní, co o tom rozhodují a ušetříme pár kaček, protože rozpočet je úplně rozložený a země je zadlužená. Prostě koruny, halíře dělají talíře, se říká. Petr Pavel tam fakticky nemá co dělat, kromě toho, že může jako formálně reprezentovat nebo říct 3-minutový proslov nebo položit věnec. Udělat si fotku, nebo ty lidi kolem něho se můžou s někým scházet. Jako fakticky tam nemá co dělat, prostě je to efektivní, takhle je to efektivní. Ať tam jedou ti, co to mají rozhodnout v nejnižším možném počtu, za co nejméně peněz tím pádem a ty peníze se dají na něco jiného. Máme problému jako dost. A jako pardon, jo, já opravdu jsem přející, jako mě, já jsem s tím v pohodě, no tak dobrý, tak hele, dvě země měsíčně jenom za dobu této vlády, myslím, že 61 zemí už celkově měl, jako kde navštívil v destinaci Japonsko, Argentina, prostě tamhle dělá fotografa na Le Mans,